srdce. Jak tak se jmenuješ? A kde ses tu vzal? Jmenuji se Ondroušek a vzal jsem se tu, protože tudy chodím domů. Už chodíš do školy? Do školy chodím už od loňska. A jednou jsme se učili, jak vypadá staroměstský orloj. Taky jste se, paní, učili, jak vypadá staroměstský orloj? Nebo vám o něm mám povídat? Povídej mi, co jste se o něm učili. Ondroušek se posadil před Evelínku. My jsme se o něm učili, že se dřív učilo, že orloj smontoval mistr Hanuš. Že mu město nařídilo, aby ho vymyslel, a že to musí být takový orloj, aby nikde jinde takový neměli. A co to máte na noze, paní? Vy máte zavázanou nohu. Mám na ní takovou bolístku. Ale když mi vypravuješ o pražském orloji, tak o ní ani nevím, řekla Evelínka. A pomyslela si, že ten šátek musí už co nejdříve Francínkovi vrátit. Ondrouškovi to vysvětlení stačilo a dal se znovu do vyprávění. Tak ten mistr Hanuš vymyslel takový orloj, jaký nikde jinde neměli. A taky ho smontoval. Ukazoval nejenom, kolik je hodin, ale taky, který je den a měsíc. A kde jsou na nebi nebeská tělesa. A zařídil, aby každou hodinu chodili po orloji apoštolové, aby smrt zvonila, lakomec potřásal měšcem, marnívec, aby se díval do zrcátka a kohoutko krhal. Jenže město dostalo strach, že takový orloj smontuje i někde jinde, a tak mistru Hanušovi oloupali oči. Jenže mu je oloupali zbytečně, protože se pak ukázalo, že ten orloj nesmontoval mistr Hanuš, ale Mikuláš z Kadaně o 66 let dřív. Evelínka žasla, co všechno si Ondroušek zapamatoval, i když to měl trošku pomotané. Ten orloj funguje dodnes a dodnes ukazuje. A kde kdo se mu chodí divit, protože by nikdo takový nevymyslel, pokračoval Ondroušek. O co, paní, že byste takový orloj nevymyslela ani vy? Paní učitelka se přiznala, že by ho nevymyslela, ani nesmontovala. A proč myslíš, že by ho nesmontovala? Nasupila se Evelínka. Jednak proto, že jste paní, jednak proto, že nemáte pilník, a jednak proto, že se nic hezčího nedá vymyslet, než je staroměstský orloj. Tak víš co? Já do zítřka dopoledne udělám takový orloj, na jaký nepřišel ani ten Mikuláš z Chomutova. Skadaně, paní. Vsadíme se o kytičku jahod, ano? Vsadíme, Ondroušku. Vložila svou dlaň do jeho Evelínka. Ondroušek se ještě jednou napil ze studánky a pak se loudal domů a cestou kopal do kamínku. Druhý den přiběhl ke studánce celý říčný. Evelínka už tam čekala. Máte, paní, orloj? Zeptal se, sotva dorazil. Ovšem, že mám. Ondroušek se rozhlížel udíveně po vůkolí, ale neviděl nic než starou dobrou kopcovinu se zlatými splazy polí, pár huňatých chlumů, svěží úval u studánky, vedkou kapličku na rozcestí a hvozdaté svahy v zářeči. Ale paní, vždyť nikde žádný orloj nevidím. Můj ty světe, ty se špatně díváš, obracela oči v sloup Evelínka. Mým orlojem jsou přece tahle pole, Ondroušku. Čas na něm ukazují květiny. Když se rozednívá, otvírá se na mém orloji modrá čekanka a ukazuje čtvrtou hodinu raní. O hodinu později se rozvírá kvítek horčíku a šestou ukazuje jestrábník. No jak poznám, že mám jít do školy, paní? V sedm se otvírají pampelišky. V osm se rozevře šťavel, devátou hlásí pumpava, desátou kolenec a jedenáctou mléč. Ve dvanáct se zavírá měsíček rolní, v jednu hvozdíček a ve dvě jestrábník zední. Každou hodinu se na mém orloji otevřou nebo zavřou některé kvítky, víš? A kdo se zavře? Ve tři, ve čtyři a v pět hodin odpoledne. Opět kolenec, potom pumpava a jestrábník okoličnatý. A v šest, sedm a osm? Portulák, mák nahoprutý a denívka plavá. A co když už je tma? To rozkvete v devět hodin večer, knotovka bílá. Zavírá se ve dvě hodiny po půlnoci. A třetí hodinu raní hlásí silenka nicí, když se zavírá. Tak je můj orloj takový jako staroměstský, nebo není? Není, paní, zamyslel se Ondroušek.

0: Nebo Pampeliška?
1: Jejich chyba, pokrčila Evelínka útlými ramínky. Ale co pak oni vědí, co ukazuje staroměstský orloj? Ani hodinu na něm nerozluští, ani datum. Ale i to je jejich chyba. Jsou o to chučí, nemyslíš? Myslím, paní, že vám natrhám ty trávnice. Teď už se zavírá hvozdíček. Evelinka se posadila na polštářek z doušky mateří a Ondroušek se dal do česání trávnic. Ty jsou totiž ze všech jahod nejsladší, nejčervenější a nejvonavější.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: názory. A s třetí radou se podíváme na ulici.
1: Tak je na ulici lidi rádi, slušné dítě vidí.
0: Tedy, jak se chovat na ulici?
2: Vůbec ne, bábinko. Přece ti na ulici nehupnu na ruku, abys mě pochovala, ne?
3: Je fakt, na to je moc velká, Máňa. No. Teď byste ji ani neunesla, Máňu.
0: Ale děti, tím chovat jsem myslela, jak si na ulici počínat.
1: No, samozřejmě, samozřejmě, tak to myslela paní Kateřina. Tak tedy v prvé řadě je nutno dodržovat, no, co?
3: Co?
1: No, dopravní předpisy.
3: No ovšem, dopravní předpisy nutno dodržovat.
1: No ano, jako přicházet...
3: Na zelenou.
1: Na zelenou, správně. Chodit pouze...
3: Po silnici.
1: Po
3: ulici.
1: Po chodníku.
3: Po chodníku.
1: A podobně.
3: A podobně.
1: A podobně, jako a tak dále. Ty věci znáte, o těch vlastně ani mluvit nemusíme, že ano. Ale i na ulici platí pravidla slušného chování. Hurvajs, řekněme...
3: Komu? Co?
1: A nikomu pořád.
3: No to mám nejradši, nikde nikdo a já mu budu něco povídat.
1: Já to myslím také, dejme tomu...
3: Tomu nikomu.
1: Ale šmango, ty prostě jdeš po ulici a potkáš paní Kateřinu.
0: Ano.
1: Co uděláš?
3: Kdy potkám?
1: To snad je jedno, ne?
3: Ne, já se ptám, jestli potkám dopoledne nebo odpoledne, tatí, to je velice důležité.
1: No, no tak třeba dopoledne, no.
3: Který den?
1: A na tom přece nezáleží.
3: Na tom náhodou moc záleží, tatí.
1: No tak třeba ve čtvrtek.
0: No, ve čtvrtek, ano.
1: No tak, co uděláš?
3: Ve čtvrtek?
1: No, pozdravíš jí, Jano.
3: Kde pak?
0: Jak to?

0: Ty ve čtvrtek nezdravíš?
1: Dopoledne ne, tati. To si schovám, aby mě neviděla.
2: No jistě.
0: A proč by tě neměla vidět?
1: No ve čtvrtek dopoledne mám přeci být ve škole a ne na ulici.
2: Ano, to má školu.
0: No tak dobře, tak jako tu školu nemáš. No nemáš školu, nejsi ve škole.
1: Vyučování odpadlo? No tak zase nebudu lítat po ulici a půjdu do kina.
0: Šmanko ty.
2: No a podívejte, nemohl by Hurvínek potkat bábenku někde jinde, pana Spejbla?
0: Ale pro mě, za mě, třeba o půlnoci.
1: O půlnoci spím, to nejde. Když spím tak málo, kdy někoho potkám, tati.
2: No, když spíte, pane Spejbláni, si nevšimnete, jestli někoho potkáte,
1: to si nevšimneš, tati.
3: Hurvinku, podívej se, pan Spejbl tě chtěl přivést k tomu, že mě máš slušně pozdravit, když mě někdy potkáš na ulici,
0: to
3: že?
0: To se ví. No. A pokud jdete stejným směrem s paní Kateřinou, Žano,
1: tak půjdu s ní.
0: Nic jí neřekneš? A prostě půjdeš s ní?
1: Proč bych jí to hlásil? Přece mě vidí, tati.
2: No ano, pane Spejble, tak malý zase Hurvínek není, aby ho bábenka zašlápla, že?
0: Šmanko, ty, a nenapadlo ti, že jí tvoje přítomnost může vadit?
1: Vadit?
0: No, takže se musíš dovolit?
3: Ano. A co bys měl odpovědět, kdybych řekla, že příliš spěchám?
1: Že vám klidně stačím, že se ani nezadýchám.
3: No, to se mýlíš, Hurvinko.
2: Pane, bábinko nemýlí. To bys koukala, jak Hurvínek umí drandit.
3: No tak, podívej, já bych nepochybovala, že mi stačíš, Hurvinku. Ale zdvořile jsem ti naznačila, že se mnou nemáš chodit. No, takže bys měl odpovědět co?
1: No, já bych měl odpovědět to...
0: Co bys měl odpovědět?
1: No, kdyby to byla Mánička, tak bych věděl.
0: No tak prosím, řekněme, že je to Mánička.
2: Dobře, řekněme, že to jsem já. Jo.
1: To bych ti řekla, aby si strhla nohou, poněvadž si mě urazila, víš?
3: Ne, Hurvinku. Slušně odmítnout něčí společnost urážka není. Takže správnou odpovědí by byla omluva, pozdrav a odchod.
0: Ano, no. Ale kdyby ti paní Kateřina vyzvala, aby ses k ní připojil, šel bys jak?
1: No jak bych šel normálně, pravá, levá, nebo levá, pravá, přece nebudu hopsat jako vrabec.
3: Ne, šel bys po mé levé straně přece.
0: No jistě, protože místo po pravici patří ženě, po případě osobě starší.
3: Nebo člověku, kterého si vážíš.
1: Kterého vážím přímo na ulici? A co tím získám, když si ho zvážím?
2: Že si stanovíš jeho hmotnost, no.
0: Šmanko, to ne, to znamená ne vážit jako na váze. To znamená, že ho ctím, že si ho považuji.
3: Správně. Ovšem, kdybych po tvé pravici měla jít blátem nebo loužemi...
1: Tak vás upozorním, že si namočíte střevíce, že ano, to se samo sebou...
3: Ale ne, půjdeš...
2: Kousek dál, aby tě bábenka nezacákala, to tě nenapadlo.
3: A vás nikoho nenapadlo, že tím blátem může jít Hurvínek? No mě vzdá úctu tím, že mi přenechá výhodnější cestu.
0: Samozřejmě. A bez říkání paní Kateřině pomůžeš s věcmi, které nese.
2: No jo, pane Spejble, ale co když bábinku s Hurvínkem potkám já a půjdeme tři?
0: To je velice jednoduché, Máničko.
1: Tak když je to jednoduché, tak nám to vysvětli.
0: No, v trojici jde ta nejstarší nebo nejváženější osoba. No, kde? Uprostřed.
2: Uprostřed.
1: Jo, uprostřed. No jo, uprostřed. A... Co když nás potkáš ještě ty, tati, jak půjdeme?
3: No,
0: po dvou.
1: Po dvou? To vím taky. Kdybych šel po čtyřech, umazal bych si ruce.
2: Ano.
0: Šmanko, to je po dvou, jako, myslím, ne ve čtveřici, že ano. Čtyři lidé vedle sebe by ostatním chodcům přikáželi, že ano, proto také na ulici netvoříme hloučky, aby někdo do někoho nevrazil.
3: Ale co když do tebe někdo vrazí, Hurvinku, co ti řekne?
1: Co se tu motáš dlouho?
3: Podívejte, raději to obrátíme takhle. Co řekneš, když do někoho vrazíš ty?
1: Promiňte, prosím.
3: Ano, správně. A on ti řekne...
1: Co se tu motáš dlouho?
3: Může se to stát, že?
0: Ale slušné to není.
3: Slušné to není, tak.
0: To musíme říct, že slušné to není. Slušný člověk odpoví, nic se nestalo, že ano? A ne, aby říkal...
1: Co se tu motáš dlouho?
0: No jistě, to se nehodí.

0: Tedy hurvínku, letos se mi ty vanilkové rohlíčky obzvláště povedly. No, žaričku, přestaň loudit. Ne. Žádné ochutnávání nebude. Dočkej času. Vánoce jsou už zítra. Tak se brzy dočkáš, víš?
1: Och jo.
2: Jenom aby. Bojím se, abys do zítřka nezapomněl, kam si ty rohlíčky schoval. Znáš se.
0: Ale děti, prosím tebe. Ačkoliv, víš, že jsem ty loňské ještě nenašel?
2: Nemůžu říct, že mě to překvapuje.
0: Hele. Raději mě řekni, jestli už si napsal Ježíškovi. Urvínku, je nejvyšší čas.
2: A co myslíš, že tady asi tak smolím?
0: Dojemné. Ještě pořád ho to drží. Tak hele, ať tam nemáš zase hrubky, jako posledně.
2: Tatulinku.
0: Co je?
2: Jak to víš? Že jsem měl v dopise pro Ježíška hrubky.
0: Cože?
2: Doufám, že nečteš Ježíškovi poštu.
0: Já?
2: No.
0: Ne. To on se mi sám zmínil, že by ses měl v pravopise polepšit, víš? To když mě předával ty dárky.
2: Jo, tak. No neboj, ostudu ti neudělám, taťuldo. A až to dopíšu, tak mu ten dopis zase pošleš. Že jo? Na tu jeho tajnou adresu, co znáš jenom ty? Že jo?
0: No samo sebou. Ostatně jako každý rok, že? Teď přece víš, že jsem s Ježíškem jedna ruka, no?
2: Dojemné. Ještě pořád ho to drží.
0: A prosím tě, teď už konec řečí. Musím dát plech s rohlíčky do trouby, jo? Tak mě nezdržuj.
2: Dobrá. Takže kde jsem to skončil? Jo, tady. Milý Ježíšku, chtěl bych tě poprosit, jestli bys mi mohl nadělit nové boty. Jo, to je dobrý. A tečka, ne. Vykřičník. Dál. Moc bych si přál kecky. Jo. Šněrovací. Výbušně. Červený. Takzvaně kotníkový. Jo. No to nejenom proto, že mám potíže se spolužákem Vomáčkou, který mě kvůli tomu, že nosím dřeváky, neřekne jinak než dřevák. Ale taky proto, že bych si přál konečně něco normálního na sebe. Tak dál. A abych tě opravdu obměkčil, tak bych ti pomáhal. Ne, chyba. Tak bych taťuldovi pomáhal celý rok s mytím nádobí. Taky vykřičník. No, jo, ještě podepsat. Hur. Vínek. Je. Jo, Žery, promiň, já jsem na tebe úplně zapomněl. A Žeričkovi, prosím tě, přines pořádnou kost od Šunky.
1: Ne.
2: Tak ne, počkej. Raději Šunku od kosti. Ne? No, tak ještě lid, počkej. Šunku od kosti i z kostí. Děkuji předem Patuldo. Ježíšku. Hotovo. Já teď ještě ten dopis zalepit. Fuj, teda, to je hrůza. Teda ani to lepidlo už není to, co bývalo. Prosím tě, Žeričku, zalep to, jo? Díky, to stačí, to stačí. Taťulda, kde jsi?
3: Ve špajzu, mezi majoránkou a novým kořením. Hledám vanilku. No co je?
2: Dopis jsem dopsal a teď se půjdu trošku vyvenčit, jo? Co říkáš?
3: No vidíš, no ten nápad, no jen běž. Jo, vem si sebou Želička, jo? Aspoň mi tu nebude při pečení překážet.
2: Tak Želi, jdeme! Nazdar!
3: Nazdar. Je, to, no konečně to je klid. Tak, a teď honem ten dopis. Vodička už bublá. A jak známo, otevřít obálku jde nejlépe na páru. No, jo, a je to. Tak copak nám to ten kluk načmáral. Milý Ježíšku, já bych si psal kecky. Už zase kecky. Já nevím, kdy ten kluk konečně pochopí, že ty jeho dřeváky nejsou jen tak obyčejné, že jsou doslova kouzelné. Vždyť jenom co toho pamatují. A přitom jsou stále jako nové. A on by je vyměnil za obyčejné hadrové křápy, co nevydrží ani jednu sezónu, ach jo. No, co tam píše dál? Já bych pomáhal Taťuldovi celý rok s mytím nádobí. No, vida. Ovšem musím říct, že taková výpomoc není k zahození. No tak, Ježíšku. Co s tím uděláme?

0: Opravdu, byli to malí cvrčkové, kterých bývá v létě pod kameny až hrůza a báli se chuděrky malé, proto tak křičeli to své mamí. Teď byste je měl, strejdo, aspoň trošku rozveselit, spustili na pytlíka broučci, ať to aspoň nějak napravíte. Byla to pravda, je-li pytlík jenom trochu dobrák, tak opravdu pro cvrčky něco udělá. Tak jo, vzdychl pytlík za chvíli, proč ne, to já rád. Chcete, dětičky, já vám budu dělat koníčka, nabídl se, hned klekl a vzal dva cvrčíčky na záda, chodil s nimi jako kůň, hop, hop, říkal cvrčíčkům do taktu, hop, hop, chodil mezi kamínky, až cvrčíčci z radosti tleskali rukama. Ale najednou se pytlík zarazil. Caparti, víte co? Já mám nápad. Uděláme to jako v cirkuse. Celé představení. Postavil cvrčky do řady za sebou a teď začal běhat do kolečka jako cirkusový kůň. Jeden cvrček se rozběhl a vyskočil mu na záda. Postavil se, za chvíli za něj skočil druhý, pak za něj třetí jako krasojezdci v cirkuse, za něj čtvrtý a teď začali shromáždění brouci tleskat. Malá broučata začala hrát na slámky jako cirkusová hudba, jedna můra do toho začala dělat šaška a za chvíli uháněl pytlík už se všemi 8 cvrčky na zádech. Nadšení neznalo mezí. Tu si dokonce někdo mezi nimi vzpomněl, že v pořádném cirkuse by měli být také sloni. Tak začal křičet, my chceme slony, my chceme slony. A ostatní obecenstvo spustilo za ním, my chceme vidět slony, my chceme vidět slony, my chceme vidět slony. Jo, ještě vám budu dělat slona, řekl pytlík, zastavil se a sešoupil cvrčky na zem. Udělám ale něco jiného. Svezu malé cvrčky na vozíčku, prohlásil slavnostně. A vytáhl pánbu ví, odkud malý vozíček se 4 koly. Zvolali všichni s údivem, protože jak tu byli, nikdo nic podobného neviděl. Tu se však malí cvrčci rozplakali. My do toho nepůjdeme. My se bojíme. A už zase brečeli na celé kolo a volali, mami. Neplačte, dětičky, to je přece legrace. Pytlík vám ukáže, jak se na tom jezdí. No? Kdo chce tahat? Přihlásila se jedna velká bzučivá moucha, že chce tahat. Jedeš ty, opice? Ty bys tomu dala. Lítala bys s tím jako blázen, vyhodil jí pytlík. Já potřebuji nějaké hodně malé koně.
1: Prosím, tak my bychom třeba tahali.
0: Ozval se kdosi tenkým hláskem. Všichni se rozhlíželi udiveně, kdo to může být, až se najednou pod jejich nohama vymotali dva malincí broučci se žlutými krovkami. Sotva je bylo vidět, nebyly větší než blechy a že by tedy tahali. Tak bonbon, mrňouskové, jásal pytlík, s vámi to bude prima. Vy aspoň daleko neutečete. Tak, cvrčci, podívejte se, jak se to vozí. Do to nic není, nebojte se. A vlezl do vozíčku. Sotva se tam vešel. Malí broučci na sebe mrkli a zapřáhali se.
1: Tak napřed hodně pomalu.
0: Neptejte se, hloupě, trpaslíci. Jako byste dovedli také běhat rychle, vy kratinožkové. Budete rádi, když poběžíte rychleji než šnek? Tak, alou!
1: Broučci na sebe znovu mrkli a teď zapištěli a rozjel se vozík s pytlíkem jako bouře. Vyletěl dopředu jako blesk. Pomoc! Křičel pytlík a držel se, aby nesletěl. Spřežení se řítilo šílenou rychlostí, že nebylo možno ani počítat kilometry, jinak by z toho byl světový rekord. Docela samozřejmě, vždyť ti malí broučci to byli dřepčíci, skákači, nejrychlejší skokani broučího světa a letěli jako divocí. Na jedné cestě, kde byla zakázána rychlá jízda, si chtěli strážníci zapsat jejich číslo. Štěstí, že žádné neměli. A štěstí vůbec, že zmizeli. Protože tím řevem, který brouci kolem cirkusu stropili, se zase probudil potemník a chtěl Pytlíka hrozným způsobem strestat.

Byly jednou jedny poštolky, jedny ještěrky, jedny světlušky a jedny beberky a na jaře měli schůzku. Na prázdniny odjedeme na Jitřenku, řekl jim Radim. Je tam hřiště, koupaliště, televize, rozhlas, magnetofon, filmový projektor a výborné kuchařky. Do kina je to 2 stanice autobusem a kolem jsou lesy, louky a hory. Budeme dělat nádherné výlety do okolí. Poštolky chvíli mlčeli, světlušky chvíli mlčeli a veverky jak by smet. Ozvali se však ještěrky. My ale nechceme na Jitřenku. Tam jezdíme rok co rok. Už jsme tam byli několikrát. Chtěli bychom někam jinam, připojili se světlušky. Ale nechtěli bychom ani na chatu, ani do hotelu, ani do ozdravovny. Chtěli bychom letos na oproudický tábor, chtěli bychom spát pod stany, ale pod stany, které si postavíme sami, dali se slyšet veverky. A chtěli bychom, aby ten tábor nebyl v žádné vesnici anebo ve městě, ale v lese, aby to k němu bylo daleko a aby se k němu nemohlo autem, korunovali celou rozpravu poštolky. Poštolky, ještěrky, světlušky a beberky byly oddílové družiny. Družiny zájmového oddílu mladých turistů. Vaši tátové a mámy na mě vyletí jako sršni, až uslyší o stanech. A i kdyby vás na stanový tábor pustili, zardousí mě, jestli tam někdo z vás dostane angínu. A že ji tam někdo dostane hned první týden, to se s vámi mohu vsadit. Tak se vsadíme, vyletěli poštolky, ještěrky, světlušky i veverky a začali mlít pantem. Kdyby si místo toho čichli do vzduchu, všimli by si, že se klubovnou začala vznášet vůně připáleného kotlíku. Ale byl tam takový halas a takový hluk, že ta vůně neklepla přes nos nikoho. Ani Radimane.

0: Sluníčko už vyšlo a Moja stále ještě spala schoulená v mámině náruči. Kidžuvu byla z hůru, ale nechtěla Moju budit. Ať si ještě chvilku pospí, dneska musí mít hodně síly, říkala si potichu, zatímco se na ní starostlivě dívala a nižně ji hladila. Přišel k ním i táta Richard a Kamba se Šindou. Všichni si potichu sedli a sledovali, jak Moja klidně spí a vůbec netuší, jak velký den jí dnes čeká. Najednou Moja otevřela jedno oko, pak i druhé a hned je vyvalila na ostatní. Co se stalo? Proč tu všichni sedíte? Co se děje? Ptala se zmateně. Táta Richard se ujal vysvětlování. Pamatuješ si, jak jsem ti vyprávěl o kouzelné díře a o velkém gorilákovi? Ano, odpověděla nejistě Moja. Richard se zhluboka nadechl a pak řekl. A tvůj velký den je právě dnes. A než stihla Moja cokoliv říct, už ji ze všech stran zasypávali radami na cestu a hned byla vypravená a měla jít. Ale kudy? Zeptala se. A mamka Kidživu, skrývajíc pláč, řekla. Jen jdi, Mojo, až budeš připravená, kouzelná díra se ti sama objeví. Neboj se, jen jdi. Tak se Moja rozloučila a vydala se hledat kouzelnou díru. Hlavou jí šly vzpomínky na víru Sábu a na tátovo vyprávění a jiné prapodivné myšlenky. Až z toho dostávala strach. Co, když tu díru nikdy nenajdu? A nebo jsem třeba moc zlobila a velký gorilák řekne kouzelné díře, aby mě spolkla a ona mě spolkne? Sábě to přeci taky udělala. Jak tak přemýšlela, šla čím dál tím pomaleji a kouzelnou díru už najít ani nechtěla. Bála se jí. No jo, ale když k ní musí jít každý, to ona by si mě určitě sama našla, kdybych ji přestala hledat a velký gorilák by mě pak mohl potrestat ještě víc než Sábu. Moja byla v koncích. Věděla, že musí hledat dál, ale na druhou stranu se moc bála. V tom si vzpomněla na babičino vyprávění o bílé gorile. Jung byl přeci taky sám a dokázal se postavit obrovskému Levhartovi. Budu jako Jung, pomyslela si Moja a kurážně vyrazila dál, už se ani trochu nebála a aby se jí strach nevrátil, brblala si jako zaklínadlo u všech bílý goril, u všech bílý goril, u všech bílý goril. A když to vyslovila po 100 000 páté, zahřmělo a před Mojou se objevila kouzelná díra. Moja napětím celá stuhla, ale dobře si pamatovala, jak jí mamka Kidživu říkala, že se má nahnout úplně blizoučko k díře a říct, co si přeje. Jen chvililinku zaváhala. To se jí zase vracel strach, ale hned si rychle připomněla statečného Junga. Naklonila se ke kouzelné díře a odvážně spustila. Velký goriláku, ty, který umíš splnit všechna přání, přineste tě Šindě miminko a tátovi hodně melounu a mámě košíky na hraní a i Kambě te taky něco dej. Děkuju, děkuju, děkuju ti. Moja si úlevně sedla vedle kouzelné díry a začala si pro sebe vypočítávat. Pro tátu jsem si přála, pro mámu jsem si přála, já jsem zapomněla na tetu Šindu. Ne, vlastně nezapomněla. Pro Kambu jsem si přála? Já jsem zapomněla na sebe. A jak si to Moja uvědomila, hned se znovu natahovala ke kouzelné díře, aby si mohla přát taky něco pro sebe. Jenže co? Zarazila se. Co si mám přát? Ale v tom k ní promluvil sám velký gorilák. Nemusí se lámat hlavu s tím, co by si směla přát, Mojo. Vím dobře, po čem toužíš. A protože jsi byla hodná a přála jsi něco nejen pro sebe, ale i pro ostatní, pošlu ti brzy to, co ti nejvíc schází, kamaráde. Moja překvapením ani nedutala. Vždyť k ní promluvil sám velký gorilák. Chvíli nehnutě seděla a naslouchala, ale když už se nikde nic neozývalo, začala jí pomalu docházet slova velkého goriláka. Kamaráda, kamaráda je! Já budu mít opravdového kamaráda! Zaradovala se Moja a samým štěstím z té náhlé zprávy metala jeden kotrmelec za druhým až domů.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Sekeru měl lupič Karas,
3: ukrýval ji v kredenci.
2: A s ní kradl znovu a zas,
3: jako straka,
2: a to hlavně v červenci.

prosinec. A do prčic. Vždyť Tři králové jsou přece v lednu, ne? Teda Mirku, co jsi mi to tady napsal? No víš co, pak se budem tvářit, jako že je to schválně. Míru si toho nevšimne, ne? No tak, tak

Černokněžník. Byl jednou starý otec a ten měl syna. Ale protože byl otec starý a chudobný, nemohl syna uživit. Zavolal si ho a řekl: jsem starý a chudý, pracovat už nemohu, žebrat se stydím. Ty už jsi dost velký, musíš si sám ve světě hledat štěstí. Milý otče, už jsem chtěl sám jít do světa hledat si službu, řekl syn. A tak se otec vydal se synkem přes hory a doly hledat službu. Jak tak šli lesem, přišli před velikou skálu, kde seděl muž a četl knihu. Byl to černokněžník. Pán Bůh dej štěstí, pozdravili pocestní. Pán Bůh dej i vám, kam jdete? Vedu synka do světa. Rád bych mu našel nějakou službu, aby se něčemu naučil, odpověděl starý. Tak ho nechte u mne, co byste chodil daleko, pravil černokněžník. Vy ho přijmete? Zvolal radostně otec. Rád ho přijmu, bude mi posluhovat. Ale co mi za to dáte, když ho vyučím? Co bych vám mohl dát? Sám nic nemám, ani co bych do úst dal, smutně řekl starý otec. Tak víte co? 7 let bude u mě sloužit a učit se. Po 7 letech si prosinka přijdete. Poznáte-li ho, bude váš. Nepoznáte-li, bude navždy můj. Tak dobře, řekl starý, jak bych po 7 letech nepoznal svého vlastního syna. A dal synka do služby k černokněžníkovi a sám šel domů. Po cestě domů si říkal, co když po 7 letech synka nepozná. A dostal strach. Ale syna přece jen nechal u černokněžníka. Nejdříve se černokněžník zeptal chlapce, umí-li číst. Ale jak by uměl? Když neumíš, dám ti práci, řekl a zavedl ho do jeskyně. Tam byly 2 jizby. V jedné byl stůl a příbory pro 2 osoby, ve druhé bylo plno knih. Z těch knih budeš utírat prach. Když by tě práce omrzela, zazvoň na tenhle zvoneček, přiběhnou chlapci a budou si s tebou hrát. Po těch slovech usedli ke stolu, najedli se a pak černokněžník odešel na dlouhou cestu a chlapec se pustil do práce. Když tak den po dni utíral prach, byla mu dlouhá chvíle, ale nezazvonil na zvoneček, ale otevřel si jednu knihu, díval se do ní a tak se pomalu naučil číst. A jakmile uměl číst, přečetl všechny knihy a v nich všechna čarodějova kouzla. Po roce se čaroděj vrátil domů. Byl potěšen pořádkem, pochválil chlapce a dal mu dukát. Ale synek ho prosil, aby směl navštívit svého otce a dát mu ten dukát. Černokněžník svolil a chlapec vesele pospíchal domů. Jeho otec seděl před chalupou na lavici a byl zamyšlen. Co jste, tatínku, tak zadumán, zeptal se synek. Ach, synáčku, bojím se, že tě po 7 letech nepoznám, odpověděl otec. Tím se, táto, netrapte. Až si pro mne přijdete, promění mě černokněžník v holuba a já si sednu mezi ostatní holuby na střechu do 3. řady. Pak se dobře dívejte. Ten holub, který bude mít křídlo svěšené, budu já. Na toho ukažte. Stařeček se uklidnil a synek se vrátil k černokněžníkovi. A ten zase odešel do světa a chlapec zůstal s knihami sám. Pilně je utíral a přitom v nich četl. Když se černokněžník vracel ze světa, byl vždy s chlapcem spokojen. A tak uběhlo 7 let. Otec si přišel pro synka.
Pravda, řekl černokněžník. 7 let minulo, tak si ho vezměte. Támhle sedí, na střeše. Ale jestli ho nepoznáte napoprvé, zůstane u mne na věky. Otec se opřel o hůl, prohlížel si hejno holubů a tu vidí ve třetí řadě holuba, který má svěšené křídlo. Tamten je můj synek a holý ukazuje na holuba se svěšeným křídlem. Uhodl jste, řekl mrzutě černokněžník. Ale pak se začal vymlouvat, že nemůže hned chlapce proměnit z holuba, že musí otec nějaký čas počkat. A tak se starý otec s těžkým srdcem odebral domů. Černokněžníka mrzelo, že musí chlapce vrátit. Kdo ví, co s ním měl v úmyslu. Ale chytrý hoch, když černokněžník zase odešel, vzal kouzelnou knihu a rozběhl se za svým otcem. Dohonil ho ještě na cestě. Otec radostně zvolal, synáčku, už jsi se vysvobodil? Už jsem na svobodě. A ještě jsem si vzal sebou tuhle knihu. Jen, aby si ji draho nezaplatil, řekl starostlivě otec. I nezaplatím, vždyť toho umím víc než sám černokněžník. Ale víte co, táto? Nemáme nic k jídlu, ani peníze nemáme a já se bojím, že mě bude černokněžník honit. Proměním se v koně a vy mě půjdete do města prodat. Až mě prodáte, sejměte mi uzdu a schovejte. Zapomenete-li ji na mě, už se k vám nikdy nevrátím. Chlapec se proměnil v krásného koně, otec na něho usedl a jel do města. Tam byl trh a kolem starého otce se hned seběhli kupci a ptali se, zač chce toho koně prodat. On řekl, za 400 zlatých. Kůň se zdál kupcům drahý. Ale kde se vzal, byl tu čaroděj. I hned poznal, co to je za koně a ptal se starce, který černokněžníka nepoznal, co chce za koně. Pod 400 zlatých ho nedám, řekl otec. A černokněžník dal peníze. Stařeček přepočítával peníze a zapomněl na synova slova. Černokněžník vzal koně za uzdu, vyšvihl se na něho a byl v prachu. Zlobil se na chlapce a proto zamířil k první kovárně. Kůj kováři 2centové podkovy a rozžhavené přibíjej tomuhle koni, rozkázal. Kovář si šel připravit železo a černokněžník přihlížel, aby bylo vše v pořádku. Kůň zůstal venku sám. Byl by se rád zbavil uzdy. Tu vyběhlo z kovárny děvče a pospíchalo sečbánem k potoku. Pěkně prosím, děvčátko, povol mi trochu uzdu, rád se ti odměním, prosil kůň děvče. Ráda ti posloužím, pravila dívka. Postavila džbán a povolila uzdu. Jakmile ji povolila, schodil kůň uzdu z hlavy, proměnil se v holuba a v mžiku byl v oblacích. Děvče udiveně pohlíželo za holubem, ale černokněžník, který věděl, co se stalo, zvolal kouzelné slovo, proměnil se v jestřába a pustil se za holubem. Už ho dostihoval, když letěli nad královským zámkem. V okně seděla princezna. Z holuba se stal prsten a padl královské dceři do klína. Princezna vykřikla radostí a běžela ke svému nemocnému otci, aby mu ukázala, jaký nádherný klenot získala tak podivným způsobem. Co se podivovali prstenu, ohlásil se cizí lékař, který prohlásil, že krále uzdraví. Ten cizí lékař byl černokněžník. Princezna se ptala, zdali skutečně uzdraví jejího otce. Uzdravím vašeho otce, dáte-li mi prsten, který nosíte na malíku. Princezna se nejdříve nechtěla zříci prstenu, ale pak se podívala na nemocného otce,
bála se, aby nezemřel, a tak slíbila prsten lékaři. Černokněžník nepotřeboval mnoho léků. Za krátkou dobu byl král zase zdráv a čaroděj žádal prsten. A jak princezna snímala prsten z prstu, vyklouzl jí z ruky, upadl na zem a v žiku z něj byla pšeničná zrna. Černokněžník se ale proměnil v holuba a začal zrna zobat. Na jedno zrnko princezna stoupla. A jak se holub odstl u její nohy, proměnilo se zrnko v jestřába, jestřáb chytil holuba a roztrhal ho na kusy. Pak se z jestřába stal krásný jinoch, který se poklonil princezně a pěkně jí poděkoval. Král se na vše udiveně díval a když mu chlapec vše vyprávěl, řekl: když jsi tak moudrý, že si černokněžníka přelstil, dám ti svoji dceru za ženu a po mé smrti se staneš králem. A tak se i stalo. Chudý synek dostal za ženu princeznu, dojel si pro svého starého otce a když král zemřel, panoval moudře až do smrti.

0: Igi básnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: srdcem.
1: Barva dobrá. Spodek!
0: Filek! Jeden bere, druhý platí a hraje se dá.
1: Tak se smaž. Uč se, Marí.

0: o dvou dcerkách a dobré lesní víle. Byl jednou jeden kmotr, byla jednou jedna tetka. On byl vdovec, ona vdova. On měl dcerku, ona taky, a tak se dali dohromady, že jim spolu bude líp. Jenže jim líp nebylo. A kdyby bylo bývalo, nebylo by teď co vyprávět. Tak dobře poslouchejte. Oboří se jednoho dne tetka na kmotra a vymýšlí si, až se práší. Ta tvoje holka je drzá, lenošná a neposlušná. Už si s ní nevím rady. Kmotr vzdychne. Už dávno poznal, že proti té ženské, co si uvázal na krk, nic nezmůže. A darebná tetka si dál mele svou. Ať mi jde z domu. Jestli ji nevyženeš, pod jednou střechou s tebou nezůstanu. Chudák kmotr to přemýlal ze všech stran, ale nenašel jak z toho. I zavolal se s těžkým srdcem dcerku a povídá. Děvečko zlatá, ty sama víš, jak to u nás vypadá. Jsi rozumná, k práci se umíš postavit a jsi už dost velká, aby ses o sebe dovedla postarat. Jdi, kam tě oči povedou a nohy ponesou. Nepůjdeš-li, macecha nás oba k smrti utrápí. Když to dcerka vyslechla, zaplakala, pak si s pláčem raneček svázala, naposled objala tatíčka a vydala se do světa. Šla, kam jí oči vedly a kam jí nohy nesly, až přišla ke studni a zčista jasna uslyšela.
1: Panenko pěkná, běžíš kolem, běžíš, proč se nezastavíš?
2: I zastavím, studničko, zastavím, když mě tak upřímně zveš, odpověděla dcerka.
1: Ale vidím, že vodu máš skalenou. Chceš, abych tě vyčistila od bahna? To udělej, panenko pěkná, to udělej. A já ti poděkuju. Až tudy půjdeš po druhé, dám ti čisté vody.
0: Hodná dcerka ze studny vyčerpala vodu, bahna ji zbavila, vyspravila ji, jak mohla, a šla dál. Za časek došla k peci. Sotva se přiblížila, uslyšela.
3: Panenko pěkná, běžíš kolem, běžíš, proč se nezastavíš?
2: I zastavím, pícko, co bych se nezastavila.
1: Ale vidím, že jsi celá zbědovaná. Mám tě vymést, hlínou vymazat a oheň rozmíchat.
3: To udělej, panenko pěkná, to udělej, já se ti odvděčím. Až tudy půjdeš po druhé, dám ti teplého chleba.
0: Dcerka se o pícku postarala a když se v ní rozhořel oheň, šla svou cestou dál. Za časek došla k révovému keři a ten už z dálky na ní volal.
1: Panenko pěkná, běžíš kolem, běžíš, proč se nezastavíš?
2: Ráda se zastavím, milá révo, a okopu tě a očistím od suchého listí.
0: Už to potřebuješ.
1: To udělej, panenko pěkná, to udělej, já ti to nezapomenu. Až tudy půjdeš po druhé, dám ti sladkých hroznů.
0: Dcerka ke řviné révy pečlivě ošetřila a šla dál, kam ji nohy nesly a vedly oči. Už se schylovalo k večeru, když došla k černému lesu. Měsíc nesvítil, tma mezi stromy houstla, že bylo sotva na krok vidět, a na děvečku padl strach. V tom mezi haluzemi prosvitlo. Cesta zatočila na mítinu. A kde se vzal, tu se vzal. Uprostřed mítiny stál bílý domeček.
2: Poprosím tady o nocleh, pomyslela si dcerka. Když mě vyženou, nestane se mi hůř, než když mě vyhnali z domova.
0: Prošla vonavou zahrádkou a třikrát zaklepala na dveře bílého domku.
3: Kdo to klepe na mé dveře?
2: ozvalo se zevnitř. Pocestná, hlesla děvečka. Sily dobrého srdce, vejdi. Nejsily, pospíchej odtud. Dcerka si povzdechla.
0: Jsem ubohé, opuštěné děvče. Macecha mě vyhnala z domova. Nemám kde hlavu složit.
2: Z domku vyšla o berličce krásná paní s vlasy až na paty a usmála se. Hádám, že budeš hodná děvečka. Pojď dovnitř a mě se neboj, jsem lesní víla. Za tisíc let jsem si na paloucích nohy utancovala, že mi už neslouží, a tak si tu hospodařím. Dcerka vstoupila do bílého domku a dobrá víla se jí zeptala. Nechtěla bys ke mně do služby? Jestli se práce nebojíš, jestli máš ráda všechno lesní bílý a všecičku lesní havěť, nebudeš si u mě naříkat. Dcerka si oddychla, že nebude muset dál nazdař Bůh světem, a s radostí přijala. Víla jí ukázala světničku, kde bude bydlet, a hned jí pověděla, co bude mít na práci. Můj domeček musí být jako z cukru. Moje kořeníčko v zahrádce nesmí mít nikdy žízeň a moji drobečkové nikdy hlad. Budeš si to pamatovat?
0: Budu, slíbila dcerka. To není tak těžké, abych si to nepamatovala.
2: Ať se vevnitř všechno třpití a ať mi zahrádka na pozdrav zavoní, až se v poledne vrátím. A nezapomeň, až se slunko vyhoupne nad vrcholek téhle hrušně, uvaříš kaši z otrub. Ale ať není ani moc horká, ani moc studená. A pak takhle svoláš všechny moje děti.
1: Drobečkové milí, kam pak jste se skryli?
2: Ať už jste zalezli kdekoliv, kamkoliv,
1: pospěšte si, přispěchejte, do kaše se schutí

0: Hej, pospěšte si, přispěchejte, do kaše se schutí dejte.
1: Jakmile to dořekla, vyhrnuli se ze všech děr, skrýší a doupat, co jich všude bylo, hadi a štíři, ropuchy a myši, tchoři a lasice a všelijaká jiná lesní havěť. Dcerka je do jednoho svědomitě nakrmila a když ta divná droboť měla dost, jak se seběhla, tak byla pryč. Za poledne se víla vrátila z lesa domů, přivonila k zahrádce, očima polaskala domek, zašla na dvůr a třikrát tleskla do dlaní. Jako na povel schromáždili se kolem ní její drobečkové a ze všech stran repetili chválu na novou hospodyňku. A tak ta hodná dcerka u dobré víly zůstala. Jednoho dne, když uplynuli zrovna dvakrát tři měsíce, položila víla dcerce hlavu do klína a poprosila. Povýskej mě ve vlasech, už mě dlouho nikdo nepovýskal. A jak tak měla hlavu v dívčině klíně, cítila, že jí do vlasů ukápla horká slzička. Proč pak pláčeš, děvenko? Snad se ti nestýská po domově. Stýská, tetičko, stýská, odpověděla smutně dcerka. Vždyť ani nevím, jestli můj tatíček ještě je naživu. Inu, půjdeš se tedy podívat domů, řekla víla. Jdi do sklepa a vyber si jednu truhličku. Mám jich tam dost a dost. Kterou si vybereš, tu ti dám za výslužku. Ale to si pamatuj. Otevřít ji smíš až doma. Dcerka šla do sklepa. Ze všech truhliček, co jich tam bylo, si vybrala tu nejmenší a nejskromnější. Vysadila si ji na rameno, rozloučila se s dobrou vílou a pustila se k domovu. Šla a šla a za časek potkala keř vinné révy. Jak jí réva spatřila, hned na ní volala.
2: Panenko, pěkná, běžíš kolem, běžíš, proč se nezastavíš?
1: Dcerka se zastavila a dostala sladké hrozny. Zanedlouho potkala pec a nasytila se teplého chleba a brzy došla ke studni, která jí podarovala douškem svěží vody. Tak jí cesta uběhla, ani nevěděla jak. A když přicházela domů, otec stál před vrátky a už zdaleka ji vyhlížel. Přichvátal jí naproti a zaplakal radostí, že se mu navrátila. Doma společně otevřeli truhličku. To bylo překvapení a ta krása. Celá výbava byla v truhličce složená, z nejjemnějšího hedvábí ušitá a bohatou výšivkou zdobená. Nade všechno krásné byly však svatební šaty, jakoby utkané dílem ze slunečního a dílem z měsíčního třpytu. Až z toho oči přecházely. A nejvíc přecházely maceše, protože v sobě tajila zlost a závist. Vyzvídala na pastorkyni, jak k tomu bohatství přišla, a ta jí všechno upřímně vypověděla. Tetka si hned zavolala svoji vlastní dceru a přikázala jí, že musí taky do světa pro tohle nevídané věno. Macešina dcera, lenošnice líná, spustila nářek. Nikam, že nepůjde, ona ne, sama světem a k cizím do služby, to ji nikdo nikdy nedostane. Tak se ty dvě, darebná tetka a její darebná dcerka, do sebe dali, až matka dcerku koštětem z domu vyhnala a pohrozila jí, ať se neopováží vrátit se s holýma rukama.
3: Šla tedy dcerka, šla, kam ji oči vedly a nesly nohy.
1: Za časek přišla ke studni a uslyšela.
2: Panenko pěkná, běžíš kolem, běžíš, proč se nezastavíš?
3: Co pak nevidíš, že jsi plná bahna? To si radši dám zajít chuť, odsekla dcerka.
4: Ráno mi sama mamička ruce umyla.
3: Nebudu si je

0: kvůli tobě špinit. Šla dál a stejně jako její nevlastní sestra potkala pec a potkala keřviné révy. Ale nezastavila se tam ani tady a nepomohla, aby si ruce neumazala. Tak došla až do černého lesa a popadl jí strach, zrovna když se před ní na mítině objevil bílý domek dobré lesní víly. Třikrát zaklepala na bílé dveře. Kdo to tluče na mé dveře? Ozvalo se zevnitř.
1: Pocestná, řekla dcerka.
0: Jsi-li dobrého srdce, vejdi. Nejsi-li, pospíchej odtud.
1: Puste mě dovnitř, však vás neukousnu,
0: vykřikla dcerka.
1: Je mi zima, mám hlad a nemám kde hlavu složit. Mamička mě vyhnala z domova.
0: Z domku vyšla oberličce krásná paní s vlasy až na paty. Vlastní mamička tě vyhnala z domova? Zeptala se. To nevím, nevím, jestli budeš hodná.
1: Inu, když jsi tak opuštěná, zkusím to s tebou.
0: Vezmu tě do služby a ono se ukáže.
1: Proč ne? Řekla dcerka. Do služby k vám půjdu, ale jenom tenkrát, když mi dáte za výslužku krásné šaty utkané dílem ze slunečního a dílem z měsíčního třpitu. A k tomu náramek z ryzího zlata a 6 šňůr pravých perel.
0: Skromná zrovna nejsi, děvečko, podotkla víla. Snad budeš aspoň pracovitá. Když s tebou budu spokojená, dostaneš, co žádáš, a možná ještě víc. A víla dcerce vypověděla, co a jak bude mít na starosti. Než ráno odešla do lesa, připomněla jí. Hlavně moje dětičky mi dobře opatř. Pamatuj, že kaše nesmí být ani horká, ani studená. Zavoláš na ně takhle. Drobečkové milí, kam jste se mě skryli? Ať už jste zalezli kdekoliv, kamkoliv, pospěšte si, přispěchejte, do kaše se schutí dejte. Na nic nezapomeň a ničeho se nelekej. Jsi-li hodná, nemáš se čeho bát?
1: To je pořád napomínání,
0: zabručila zlostně dcerka, jakmile v domku osaměla a vlezla znovu do postele. Slunce už stálo vysoko nad hrušní, když v nemytém hrnci začala vařit kaši. Neokusila ji, zda není ani horká, ani studená. Vyběhla na dvůr a rychle odříkala, co jí víla naučila. V tu chvíli už ze všech skrýší přibíhala hladová lesní havěť.
1: I fuj, vykřikla dcerka. Tuhle ošklivou chamrať, že mám krmit. Ani mě nenapadne.
0: Vyklopila hrnec horké kaše. Ty nejmenší drobečky pošlapala. Ty větší opařila. A ti nejrychlejší se s hrůzou a ohladu rozprchly. Jakmile se víla předpolednem objevila na mítině, kdo z lesní droboti přežil špatné zacházení, přihrnul se k ní a hořce si stěžoval. Víla se na dcerku tuze rozhněvala. Zle jí vyčinila a potom řekla. Teď jdi do sklepa a vyber si tam za výslužku truhličku. Už tě tady nechci vidět. A to ti povídám. Truhličku neotvírej, dokud nebudeš doma. Dcerka se šla do sklepa a vybrala si tu největší a nejkrásnější truhlici. Vysadila si ji na rameno, neřekla dobře ani špatně a vydala se na cestu. Brzy potkala vinou révu. Byla obalená lákavými hrozny, ale jak se jich dcerka dotkla, zcvrkly se a byly tak trpké, že se nedali spolknout. Potkala pec, z které voněl teplý chléb a sotva, že po něm sáhla, pec jí popálila prsty. A když konečně došla ke studni, byla už celá utrmácená, jak ji ta veliká truhlice tížila. Složila ji na zem, a těšila se, že si naváží čerstvé svěží vody. Navážila však jen a jen bahno. Od hladu a žízně a z té těžké truhly se jí dělalo až mdlo. K domovu měla už blízko, ale rozhodla se, že truhlici otevře. Třeba uvnitř najde něco k snědku. To zděšení. Jak zvedla víko, vyhrnuli se ven hadi a štíři, ropuchy a myši, lasice a tchoři a pavouci a mravenci a všechna ta drobná havěť, co jí v lese je, repetilo to a křičelo. Vrať nám naše bratříčky, vrať nám naše sestřičky. Kam jsi je dala? Kde je máš? Kde pak nám je schováváš? A div divoucí, té na nic dobré dcerce začaly z nenadání vylézat z vlasů hadi a ještěřice, z rukávů mravenci a pavouci, z podsukní žáby a lasice a tchoři. Vrtěla se a kroutila, ošívala se a drbala, až krábala a poskakovala a natřásala se, aby se té divé havěti zbavila, a pak vzala s hrůzou nohy na ramena a utíkala a běžela, jenže si popletla cestu a neběžela k domovu, ale zpátky do lesa. A jestli se nezastavila, běží tím černým lesem ještě dnes. Kdo mi to nevěří, ať si tam běží za ní. Kdo mi to uvěřil, tomu povím víc, protože zrovna v ten den, kdy ta darebná holka, co se tak drbala a vrtěla, se rozběhla do černého lesa, slavili v Kmotrově chalupě svatbu. A byla to svatba, jak se patří. Vždyť se vdávala Kmotrova hodná dcerka a brala si nejhodnějšího a nejpěknějšího mládence ze vsi. Já tam byla taky. Ale kdo tam nebyl, to byla ta zlá tetka. Stála za plotem a vyhlížela, jestli se jí s truhlicí na rameni nevrací ze světa domů její darebná dcera. Stála tam a stála, oči si docela vykoukala a jestli ještě nešla pryč, stojí tam dodnes. Kdo mi to nevěří, ať si tam stoupne taky.

0: Prochází se plavčík po Lipenské pláži. Nudí se. Občas koukne na hladinu. Náhle přiloží hlásnou troubu k ústům a volá na jednu z lodí.
1: 99! 99! Jste za červenou bojí! Vraťte se!
0: V zápětí za ním doběhne kolega a povídá.
2: Vždyť máme lodě jen do 80.
0: Plavčík opět přiloží troubu k ústům a volá k jezeru.
1: 66! 66! Máte nějaké problémy?
3: To znamená, že ta lodička tam byla bříškem nahoru a on ta čísla viděl obráceně.

Z českých národních pověstí. O bratru Palečkovi, Šašku krále Jiřího. Král Jiří, jako jiní velmužové onoho věku, měl na svém dvoře k svému obveselení Šaška Palečka, který, ač ho lidé považovali za blázna, měl bystrý rozum a velice dobré srdce. Král, že mu Paleček způsobil nejednu kratochvíli, nedovolil, aby mu jiní ubližovali. Třeba že mnohým perné slovo řekl přímo do očí. Dával mu i každou sobotu po 15 stříbrných groších, které Paleček, protože měl na dvoře svého pána všeho dost, nejednou rozdal chudým, kteří mu za to vroucně děkovali. Přesto vše, měl-li někdy peněz hojnost, opatroval je jako oko v hlavě, neboť zbytečně nevydal ani jediného penízku. Kdysi zašel Paleček daleko od Prahy a přišel na noc do jakési krčmy. Tam již byl na noc také nějaký zběh vojenský a spal s Palečkem v téže světnici na slámě. Paleček poznal, že je to člověk nebezpečný, který pomýšlí na to, aby mu, až usne, uřezal měšeček z penězi a utekl v noci pryč. Když tak spolu leželi a oba přes půlnoc nespali, Paleček vstal, rozsvítil a zaklepal tulákovi na rameno. Pobuda se tvářil, jako by tvrdě spal. Jen vstaň, řekl mu Paleček, vždyť já vím, že nespíš. Potom Paleček vysypal peníze ze svého míšku na stůl. Na dvě stejné hromádky po půl osma groši a pravil. Milý bratře, rozumím, proč nespíš. Chceš mi můj měšec uřezati. A já také nespím, protože se bojím, abys mi můj měšec neuzmul a z penězi neutekl. A tak se oba trápíme a nespíme. Protož vezmi sobě polovici, já si podržím také polovici a dejme si pokoj a spěme. Stalo se, jak si Paleček přál. Oba nocleháři potom si znovu lehli a spali. A když se ráno rozcházeli, každý jinou cestou, Paleček pravil, buď s Bohem, bratře, a prosím tě, zanech zlodějského řemesla, nebo ti jistě uvízneš na šibenici, nenecháš-li toho. A jindy opět Paleček byl vyslán na cesty králem, který mu poručil, aby doprovázel jakéhosi velmože. Ten však byl tvrdého srdce a ač cestou potkávali mnoho žebráků, ani jednomu nepopřál malé almužny. Když Paleček to spozoroval, ihned seskočil z koně a jda pěšky neustále obracel tvář k velmožovi a hluboce se mu klaněl. Proč se mi stále klaníš, blázne, rozhněval se velmožna Šaška. Velikým lidem jest dlužno vždy poctu vzdávati, a proto odpusť, že jsem tebe dříve celého nepoznal. Odvětil Paleček se strojenou vážností, neboť až dosud, pane, věděl jsem, že jsi velikým bohatýrem, ale teprve cestou jsem se přesvědčil, že jsi i velikým držgrešlem. I zastyděl se velmož, poznav, kam Paleček míří svými slovy. A od té chvíle neminuli ani jediného chuďasa, aby mu pán neudělil almužnu.

0: Figy cvičení
1: a jdeme na to!
2: Figy, ahoj.
0: Ahoj, Hanko, Kinechová.
2: Já, když jsem byla malá holka, tak jsem často na louce válela sudy.
0: Já nejradši z takového mírného kopečka, protože pak se ti tak zamotá svět a připadáš si, že jsi vylezl zrovna z nějakého skafandru z rakety třeba, víš?
2: Víš totiž, že když válíš sudy, tak v podstatě zpevňuješ své tělo a to je velmi důležité, protože samozřejmě stát rovně ve stoje je už věc, kterou jsme se naučili, ale když válíš sudy, tak musíš stáhnout všechny svaly úplně stejně, jako když stojíš. A to už zas úplně tak jednoduché není. A já bych teď chtěla, abychom se takové válení sudu naučili.
0: A ty chceš, abych válel sudy jako had, kdyby si stoupnul do pozoru, viď?
2: Ty máš pořád ty historky s tím hadem. Ty čteš nějakou knížku o hadech?
0: Ne. Jenom vždycky, když ležím, tak si tak připadám.
2: Tak prosím tě, mně připadáš jako krásný, hezký,
0: růžový had.
2: A dost, jdeme cvičit. To jsem zvědavá, jak se Pigimu bude přes to jeho bříško ten sud válet. Ale to se jako, to jste slyšeli jenom vy děti. Tak, v každém případě, Pigi, prosím, děti, prosím.
0: Já jsem to slyšel taky.
2: Já ti držím pěsti, protože jsi zatím zvládl úplně všechny mé cviky a proč by si prostě válení sudů nezvládl taky. Ležíš na zádech?
0: Ležím.
2: Musíš k tomu ale stáhnout svůj
0: zadeček, myslíš?
2: Ano, musíte stáhnout své zadečky, musíte také vtáhnout svá bříška, musíte zpevnit záda a takto z těch zad se přes to zpevněné tělo otočit na svůj pravý bok. Teď se, pozor, teď to bude těžký, teď se takto zpevnění musíte položit na bříško. A takto zpevněně se otočit na svůj druhý bok. A teď zpátky na záda.
0: Mě tam vodí ručičky z kupíčky.
2: Tak jako, co ti na to mám říct?
0: Asi
2: dáme ty ruce.
0: Víc.
2: Ne. Dáme ruce děti při tomto převalování před sebe. Ležíme na zádech. Ruce dáme do zapažení a zpevníme ramena, záda,
0: takže nahoru
2: bříško,
0: nad hlavičku.
2: Přesně tak, bříško a zadeček. Otočíme se ze zad na svůj jeden bok.
0: Je to nejlíp.
2: Přetočíme se na bříško. Přetočíme se na svůj druhý bok. A zpátky na záda. My jsme to teď dělali pomalu, abyste si přes tento pomalý postup uvědomili, jaké svaly potřebujete při tom válení sudů použít. A my si teď představíme, že jsme na tom kopci, o kterém si před chvílí.
0: Hanko, já si budu představovat, že jsem váleček na těsto.
2: A budeme si představovat, že jsme váleček na tělo.
0: Těsto, třeba veverka, lesponka, válečkem válí těsto.
2: A my se teď pouštíme z toho kopce ze zad na jeden bok na bříško, na druhý bok na záda, na jeden bok na bříško, na druhý bok na záda. Je, Pigi, já už musím končit, mě se z toho točí hlava, Děti, já se jdu napít vody a to je možná dobrý nápad, vy byste si tu vodu teď mohli dát také a pomalinku se vyšouráte ještě jednou na ten kopec. A pokud se vám líbilo válení sudů, tak já mám hezký pocit z toho, že pokud vám to šlo, tak jste zpevnili všechny svaly, které pro tento cvik byly důležité. Pigi, prosím tě, jak ti to šlo přes to bříško?
0: Dobře.
2: Došlo mu to, milé děti. Já ho musím pochválit a už se do něj nikdy nebudu navážet, protože Pigi je velmi šikovný. Mějte se moc hezky, ahoj.
0: Ahoj, bříškováčci.

0: Já nevím, jak se to stalo, ale najednou tady byly Vánoce. Listonoš chodil s brašnou třikrát tak naditou, protože roznášel spousty vánočních přání. Myslivec rázoval po lese a rozvěšoval na stromy oříšky, aby veverky měly také nějaké nadělení. K rybníčku přišel rybář jen tak bez prutu a bez návnat, vysekal do ledu díru a nafoukal tam rybám trošičku vzduchu, aby si na Vánoce přilepšili. Tak tedy byly Vánoce. V domečku za lesem vystrojili parádní stromek a maminka rychle dodělávala cukroví. Upekla taky pořádný dort a Ája ho chtěla ozdobit šlehačkou. Jenže šlehačková bomba pořád ne a ne stříkat. Až se na to Fík nemohl dívat a povídá.
1: Ukáž, dej to sem, ty nemáš žádnou sílu. To se musím pořádně zmáčknout. Hele, takhle.
0: No a částečně se mu to povedlo. Na dortě sice šlehačka nebyla, ale za to byla na stropě a na stromečku.
2: Teda, ty jsi tomu zase dal, Fíku.
1: Aspoň tu máme správnou vánoční náladu.
0: Stromeček opravdu vypadal jako zasněžený a ty bílé cancoury, co visely se stropu a z lustru, neměly daleko k opravdickým rampouchům. No, teď budeme dělat vánoční zvyky, řekla maminka, když to všechno uklidili. Nejdřív rozkrajovali jablka. Když tam bude křížek, tak je to špatné, poučoval tatínek. Ale když tam bude hvězdička,
1: tak je to nepřístupné.
0: Ale ne. Když je tam hvězdička, tak je to dobré. Budeš dlouho živ a zdrav.
1: Aha, tak já to teda zkusím.
0: Fík rozkrojil jablko, udiveně zamžikal očima, pak to rozkrojené jablko ukázal ostatním a vyjeveně se zeptal,
1: a když je tam červ?
0: Rozkrajovali i ostatní, ale nikdo už neměl červa. Všichni jenom hvězdičku a tak se náramně radovali. No a teď budeme házet střevícem. To se vezme nějaký starší střevíc, zavřou se oči a střevíce hodí přes rameno za sebe. Ovšem pozor! Pozor, musíte dávat pozor, aby se nerozbilo okno nebo nádobí.
2: Já první, jo?
0: Ája tedy začala a střevící padnul špičkou ke dveřím. To znamená, že do roka půjdeš z domu. Vysvětlil to tatínek, ale Fík se hned ozval.
1: Co, to jako do děcáku? No tak to ne, já tě nedám, Ájo.
0: Ale to je taková pověra, člověče, totiž pse. To se nesmí brát vážně. Hele, teďka budu házet já. Tatínek si stoupil pěkně zády ke dveřím a mohutným rozmachem hodil střevíc za sebe. Jenže v tom se zrovna otevřely dveře a vstoupil listonoš. Škrpál mu přistál rovnou na poštovním nose a pevně se zapasoval.
1: Chychní a chychlí chánoche, chyje, chychkonoch,
0: uhlal pošťák do střevíce a nikdo mu samozřejmě nerozuměl.
2: Co to povídá?
1: Jo, nevím. Třeba je to nějaká tajná poštovní řeč.
2: Ba ne, to bude tím střevícem na nose. Musíme mu ho sundat.
0: Tatínek nabídl panu listonošovi skleničku, ale nebyla mu nic platná. Ono se se střevícem na nose jaksi špatně pije. Tak mu radši nabídli zouvák, aby si mohl ten střevíc vyzout. S bosým nosem potom už řekl docela srozumitelně.
3: Šťastné a veselé Vánoce přeje listonoš.
0: A podal jim telegram, kvůli kterému vlastně přišel. Z toho telegramu ale taky nebyli moudří.
3: Psi, jedu, pedu, babika.
0: Četl tatínek a kroutil nad tím hlavou. Počkejte. Co to jen může znamenat?
3: Psi, jedu, pedu, babika.
2: Jo, to já prosím nevím, řekl listonoš. Já jenom doručuju, co mi dali. Já jsem doručovatel, víte? Sežeňte si někoho z hádankářského kroužku.
0: A odporoučil se.
2: Pokračovali tedy ve vánočních zvicích litím olova. Fík si přitom spálil levou zadní a museli mu ji zavázat. Takže když hrál potom na speciální psí piano koledu, musel hrát jenom tříručně, teda tříklapně.

0: vykoukl z okna, usmál se a chápavě řekl.
1: No jo, tak já už vím, co to znamená psi jedu pedu babika. No to je přijedu na mopedu babička.
0: A bylo to tak. Babička už zaparkovala stroj do závěje a běžela se všemi srdečně přivítat. Fík si na to vzal rukavice, aby babičku při objímání moc nepoškrábal. A teďka si zapálíme na stromečku prskavky, řekla Řeja a hned je začala rozvěšovat. No, ono se to snadno řekne, zapálíme, ale nedokázal to ani tatínek. Jsou nějaké vlhké.
1: Tak pod nima zapálíme svíčky, no,
0: navrhl Fík. Tatínek tedy zapálil pod každou prskavkou svíčku a potom zase začali zpívat koledy.
2: Tichá noc, klidná noc.
0: Ajej, všechny prskavky chytili najednou a stromeček nadskočil, jako by chtěl odstartovat k raketovému letu.
3: Je, a co dárky? Kdy už se budou rozdávat dárky, táti?
0: No jistě, to víte, že se taky rozdávaly dárky. Ája dostala kromě jiných věcí taky pěknou pohádkovou knížku z obrázky. Babička dostala troje bačkory, tak dala dvoje Fíkovi. To bylo pro něj právě tak akorát. Jedny na přední a jedny na zadní. Kromě toho ovšem dostal Maxi pes ještě jeden veliký, těžký balík. No, tak to je něco, bez čeho se žádnej slušnej pes neobejde, řekl tatínek a smál se. A víte, co bylo v tom balíku? Z brusu nový, krásný, bílý patník. Fík si ho hned odnesl ke své chaloupce. Potom si umyl nohy. Děti, poslouchejte. Umyl si nohy a uložil se pod svou pruhovanou peřinu ke krásnému
4: Fíky kalendář! Dnes je 3. července
5: a svátek slaví Radomír.
4: Radomír? To je jméno se samými Radomír. Co jsou Radomírové? Co to znamená to jméno?
5: Prý jsou slavní svou radostí a míru milovností.
4: Rádi mír. To znamená trpělivý a laskavý Radomírové. Jste takový.
5: Jestli ano, tak všechno nejlepší.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Zdeníku.
1: No?
0: Jaký je tvůj rodokmen?
1: Rodokmen? Co pak jsem pes?
0: Já myslím, jakého jsi původu, víš? Tvůj prapředek Dlouhý Janek, co zachránil tatínkovi život, byl prý z prostého původu.
1: No, já mám původ slušnej. Moje máti dělá VZD a táta pracuje ve šlechtitelské stanici.
0: Ve šlechtitelské?
1: No jo, loni vyšlechtili žito a dostali za to řád.
0: Řád? Rytířský řád?
1: No ne, myslím řád práce.
0: To je dobře.
1: Hele, dneska se ten původ bere zase jinak, víš. Ale pochybuju, že ty bys tomu rozuměla.
0: Tak tvůj pan otec je šlechtic.
1: Šlechtitel. A vůbec, proč ti na tom tak záleží? Já bej tebou spíš bych se starala, abys mohla být jako my, chodit do školy a tak. Taková hezká holka, ona straší po nocích.
0: Taková hezká holka, pravíš?
1: Já sám.
2: Vápno! Vápno! Kluci, pojďte skládat! Pane Brdík! Pane Brdík! Ředitel vám vzkazuje, jestli byste s ním nešel večer na pivo!
3: Na pivo? Tak to si vemu parádní škorně.
0: To máš tak. Dneska normálně řekne klukolce, že se berou a už je svatba. Vůbec oni nemusí bojovat se sokem na kolbišti. Ne, leda se někdy poperou v hospodě. A čím zápasí? Dřevci nebo meči?
4: Hlavně židlema.
0: Aha. Tašku nech, jen cihle. A jak dává mladý muž dívce najevo, že mu pro ní srdce plane?
4: Jak?
0: No to už poznáš. To po tobě furt kouká. A pak řekne, jestli ti může mít tašku a tak.
4: Tašku pravíš?
0: Nemiluje mě.
4: Ale tuhle tašku ne. To bys musela jít s taškou ze školy, rozumíš?
0: S brašnou.
4: No, s brašnou.
3: Hej, vy všichni. Hrabete se s prací jako hlemíždi. Takhle bychom nebyli hotovi ani do Vánoc. Vyberu si proto kouzlo na dalších 100 let dopředu. Odstupte a dávejte pozor.
5: Jak se Škubánek přestal bát?

0: Konečně slezl sníh a vylezly sněženky a ve škole udělali jarní prázdniny. Káťa začala balit. Jakmile otevřela kufr, Škubánek hned do něj vlezl, aby ho nezapomněla vzít sebou.
1: Promiň, Škubánku, ale tentokrát se mnou nemůžeš. Jedu na 3 dny k babičce a její kočka Micina je na psi těsně alergická.
0: Omlouvala se Káťa.
1: Nebudeš se tu sám bát?
2: No dovol!
0: Dělal Škubánek ramena a neochotně se odloudal na kanape.
1: Tak tu buď hodný a pěkně hlídej, něco dobrého ti přivezu.
0: Rozloučila se Káťa, podala mu pac a zaklapli za ní dveře. V bytě se rozhostilo ticho. Jen kuchyňské hodiny tikaly nezvykle nahlas a naplňovaly dům tísnivým pocitem. Škubánek vylezl na lavici u okna a sledoval, jak se obloha zlověstně zatahuje. Najednou projel nebem blesk a v zápětí se ozvalo zaburácení.
2: Jej, to bylo blízko! Mouf!
0: Lekl se pejsek a rovnýma nohama skočil do postele. Vítr skučel v komíně a déšť bubnoval na střechu.
2: V posteli je to nejistější,
0: přemítal.
2: Jenže kdyby sem lezl zloděj, pod peřinou ho neuslyším.
0: A tak Škubánek zase vstal, postavil za dveře stůl a na stůl židli a na židli kbelík.
2: Kdyby přišel nějaký lupič, tak se toho rachotu lekne a napadne ho zmizet dřív, než ho budu muset napadnout já.
0: Utěšoval se. Když ráno otevřel oči, sluníčko venku svítilo a celý svět byl hned přijatelnější. Škubánek zívnul, protáhnul přední nohy a zadní nohy a cítil, že by si měl udělat nějakou radost. Z hliněného prasátka vytřepal 2 koruny a už si to šupajdil naproti do krámu. Za chviličku se vracel s malinovým lízátkem v tlapce. Zkoumavě ho olíznul a labužnicky přivřel oči.
3: Hele, cuc na kládě,
0: ozval se chraplavý hlas.
3: To je pro tebe škoda. Naval!
0: Než se Škubánek vzpamatoval, velký zamračený buldok mu vytrhl lízátko z tlapky a nepěkně zavrčel. Škubánkovi schlíply uši, pelášil domů a ve strachu se ještě ohlížel, jestli se buldog za ním nežene. Ale jak se koukal za sebe a ne před sebe, vrazil do velikánského černého dobrmana, který za rohem očichával kandelábr.
3: Au, ty nemehlo, ty podvraťáku. Když neumíš chodit po ulici, tak se přivaž k boudě. Zmyš, než ti natrhnu triko.
0: Láteřil dobrman. Škubánek letěl domů, jen se mu uši klepali. Jak prásknul dveřmi od branky, ozvalo se za plotem výhrůžné... Byl to jen mrňavý pinčlík od sousedů, ale Škubánek rychle skočil za dveře a srdíčko mu tlouklo, div nedostal psotník. Buldok, dobrman a pinčlík se venku chechtali, jaký je Škubánek strašpitel. Pak se strčili čumáky dohromady a dobrman zazvonil na domovní zvonek.
2: Kdo je?
0: Pípnul Škubánek nejistě.
4: Pošta!
0: Hlásil pinčlík, který uměl nejlíp napodobit ženský hlas. Pak se všichni 3 přitiskli k zítce plotu a ani nedutali. Škubánek se osmělil, otevřel a rozhlížel se, kde je pošťačka. Psi využili momentu překvapení a hup, hup, hup, už byli vevnitř. Teď začal kvapík. Než se Škubánek vzpamatoval, pinčlík mu sežral všechno, co měl v mističce. Dobrman otevřel ledničku do kořán, polikal špekáčky, pil mlíko rovnou z krabice a chlemtal jahodovou marmeládu. Buldok okamžitě vyčmuchal, kde si Škubánek schovává psí suchary a ukradl mu dokonce i umělou kost, co dostal Škubánek k narozeninám a kterou si šetřil na největší svátky. Přehnali se bytem jako tornádo a byli pryč, než se Škubánek zmohl na jediné blafnutí. Smutně zamknul dveře na řetízek a klesl do křesla. Aby zaplašil černé myšlenky, pustil si televizi. Sotva se rozsvítila obrazovka, objevil se na ní tříhlavý drak a vycenil na Škubánka tři páry zubů.
2: Ještě takový horor!
0: Povzdechnul Škubánek a chtěl honem přeladit. Ale v tom vyskočil proti drakovi chlapec v turbanu, v ruce držel starou flašku, vytáhnul zátku a zavelel. Džine, z lahve ven! V láhvi to zašumělo, vysoukal se z ní hustý oblak a z oblaku se udělal chlap jako hora. Sepěl ruce na prsou a uklonil se před chlapcem.
4: Co poroučí pán?
0: Chlapec, říkali mu Mustafa, ukázal na tříhlavou obludu. Džin popadl draka, vyhodil ho do vzduchu a odfoukl jako peříčko. Džine, hop do lahve zpět! Zavelel Mustafa a džin se poslušně nasoukal do hrdla a nechal se zazátkovat.
2: Taková láhev s džinem, to by bylo, mof!
0: Zasnil se Škubánek.
2: Ale kde ji vzít?
0: A v tom dostal nápad. Vytáhnul z kredence Kátinu kuchařku a nalistoval recept. Domácí džin aneb staročeská jalovcová. Následoval seznam přísad, který začínal lihem a končil kostkami cukru a větvičkami v máji trhaného jalovce.
2: To nemám, to taky nemám, to taky ne.
0: Vrčel si Škubánek pod fousky.
2: Ale mohl bych tam dát místo lihu limonádu, místo těch kostek jednu pořádnou kost a přidám trochu šumáku, ať to má říz. Uf, uf.
0: Kost roztloukl v moždíři, smíchal všechno dohromady a nalil do prázdné láhve od oleje. Zazátkoval, trochu to nahřál nad párou a zatřepal.
2: Džine, z láhve ven!
0: Štěknul velitelsky. V láhvi to začalo šumět, pak se z ní ozvalo temné vrčení a nakonec mocné vyštěknutí. A před Škubánkem stál psí džin, který vypadal přesně jako Škubánek, jenže byl třikrát tak velký a bicepsy měl jako kulturista. Co poroučí páníček? Klaněl se uctivě. Škubánek byl tak překvapený, že ani nevěděl, co by si měl přát, ale hned se vzpamatoval.
2: Půjdeš se mnou koupit lízátko, teď zalez zpátky do flašky, já tě ponesu.
0: Džin poslušně zmizel v láhvi, Škubánek dal láhev do košíku a už se hrnul do krámu. Jen vyšel s lízátkem na chodník, už tu byl starý známý buldok.
5: S dovolením, mladíku.
0: Zašklebil se a vytrhl Škubánkovi lízátko. Škubánek blesku rychle vytáhl zátku a zavlel.
2: Džine, z lahve ven!
0: V tom okamžiku stál před buldokem obrovský psí džin. Vzal mu lízátko, galantně je předal Škubánkovi, pak popadl buldoka, natáhl, že byl dlouhý jako přerostlý jezevčík, udělal na něm uzel a hodil ho přes nejbližší plot.
2: No, džine, hop do lahve zpět!
0: Zavelel Škubánek a hrdě kráčel domů. Za rohem už na něj čekal dobrman. Škubánek slušně pozdravil a chtěl ho obejít, ale dobrman mu nastavil nohu a hned se do něj pustil.
5: Co do mě vrážíš, podvraťáku?
0: Ale Škubánek se nelekl. Odzátkoval láhev a v tu chvíli stál před úžaslým dobrmanem obrovitý psí džin a měřil si ho kosým pohledem. Dobrmanovi poklesla spodní čelist, rozklepal se jako ratlík a zmizel za rohem. Škubánek došel domů v nejlepší náladě. Sotva za ním zapadly dveře, zazvonil někdo na domovní zvonek. Byl to sousedovic Pinčlík, který ho šmíroval mezi plaňkami plotu.
2: Kdo je?
0: Zeptal se Škubánek.
6: Pošta,
0: blafoval Pinčlík. Škubánek otevřel a hrdě se postavil do dveří se založenýma rukama. Pinčlíkovi se protočily panenky. Za Škubánkem se tyčil ještě jeden obrovský Škubánek se založenými tlapami na prsou.
6: Pardon,
0: blekotal Pinčlík.
6: Já jsem se splet, já nejsem pošta, já jsem buňťa.
0: A rozpačitě zmizel za plotem. Od té chvíle měl Škubánek vyhráno. Když se třetího dne probudil, kouknul na kalendář a vyskočil z postele.
2: Dnes přijede Káťa, musím jí nějak překvapit.
0: Radoval se a vyklepal všechny peníze z hliněného prasátka. Popadl nákupní košík, dal do něj láhev s džinem a utíkal do cukrárny. Jenže v tom spěchu si popletl láhve a vzal místo flašky s džinem slunečnicový olej. V cukrárně koupil oříškový dort se šlehačkou, ten má Káťa nejradši, a kráčel domů, jako by nesl svátost oltářní. Všichni psi z ulice samozřejmě větřili, ale na Škubánka si už nikdo netroufal. Ale co čert nechtěl, objevila se zčista jasna obrovská cizí doga, zřejmě nějaká přespolní, kterou tu Škubánek předtím nikdy neviděl. Zamávala nosem, nasála tu sladkou vůni a už se hrnula na dort. Škubánek s přehledem postavil dort na zítku, odzátkoval láhev, zavelel a aniž by čekal, až se džin vysouká, hned sám zatěl pěstičku a strčil ji Hafanovi pod čenich.
2: Čuchni si, kamaráde, čuchni, na nás si krátkej!
0: Doga znejistěla, zarazila se, pak stáhla ocas mezi nohy a odklusala pryč. Škubánek chtěl zavelet.
2: Hop, do lahve zpět!
0: Ale džin nikde.
1: Jak je to možné? Objevil se vůbec?
0: Škubánek koukal jako husa do flašky, ale uvnitř nic nebylo. Pak se podíval na vinětu.
2: No jasně, vždyť já vzal omylem jinou lahev, ale to jsem měl kliku.
0: Přemítal a v tom mu to došlo. Začal poskakovat po chodníku, div mu dort neupadl.
2: Hurá! To je úžasné, to je skvělé, to je fantastické. Toho cizího Hafana jsem zahnal úplně sám.
0: A těšil se, až o tom bude vyprávět Kátě. Ta už byla zatím doma. Hned jak postavila v předsíni kufr, rozhlédla se po staromládeneckém nepořádku, který tam Škubánek stačil nadělat.
1: No nazdar, tady to vypadá.
0: Posteskla si a hned se pustila do nádobí. Na stole stála flaška od oleje s čímsi podivným. Káťa ji odzátkovala a přičichla.
1: To je nějaký pěkný fujtajbl.
0: A vylila podezřelou tekutinu do dřezu. V potrubí to trochu zvláštně zašumělo, ale Káťa nedbala a vytřela dřez hadrem. V tom se rozlétly dveře a v nich stál Škubánek s dortem.
2: Tady máš na přivítanou!
0: Ale Káťa se mračila.
1: Ach jo, na 3 dny vytáhnu paty a už je to tu jako v psí boudě.
2: Nehubuj, omlouval se Škubánek. Na uklízení nebyl čas, měl jsem moc práce s hlídáním.
0: Najednou se zarazil.
2: Tady jsem měl na stole lahev s džinem.
1: To mi ani neříkej,
0: zarazila se Káťa.
2: Já ho měl na kuráž,
0: vysvětloval Škubánek a rozpačitě koukal do prázdné flašky.
2: Ale já ho vlastně ani nepotřebuju, já už se totiž vůbec nikoho nebojím.
1: To ráda slyším, usmála se Káťa, podrbala Škubánka za ušima a pověsila mu na krk věnec špekáčků od babičky.

0: povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
0: Povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Už jsou zase tady, zase sem přišly ty divný maminky na našem hřišti. Divný děti tady dělají z matky, přebíhají a vystrkujou ze skluzavky. Už jsou zase tady a kouřej malborky, bavej se o nákupech, to je téma horký. Hele, ty budeš od nich, my o tobě víme, no tak se sklouzně a uvidíme, co bude dole.

Už jsou zase tady, zase sem přišli ty divní mamínky na našem hřišti. Nehlídaj svý děti, tyhle matky, a oni nás vystrkujou ze skluzavky. Nám se to nelíbí, že jsou tady, že nám všechno ničej a rozkopávaj hady. A ty maminky mávnou rukou a další šly myšly a nechtíčky a ňu, ňu, ňu a ty

To bylo tenkrát, když pejsek a kočička ještě spolu hospodařili. Měli u lesa svůj malý domeček a tam spolu bydleli a chtěli všechno dělat tak, jak to dělají velcí lidé. Ale oni to vždycky tak neuměli, protože mají malé a nešikovné tlapičky a na těch tlapičkách nemají prsty, jako má člověk, jenom takové malé polštářky a na nich drápky. A tak nemohli dělat všechno tak, jako to dělají lidé. A do školy nechodili, protože škola není pro zvířátka. Ba ne, to ne, ta je jen pro děti. A tak to u nich v tom jejich bytě vypadalo všelijak. Poslouchej, pejsku, povídá kočička, máme tu nějak špinavou podlahu. Taky se mně zdá, že už je nějak moc špinavá, povídá pejsek, jenom se koukni, jak mám od té špinavé podlahy umazané tlapky. Tu ze špinavé je máš, povídala kočička. Fuj, to je hanba, musíme tu podlahu umýt, to přece lidé nemají takovou špinavou podlahu, ti ji někdy myjí. Dobrá, řekl na to pejsek, ale jak to uděláme? To je přece lehké, řekla kočička. Ty jdi pro vodu a já obstarám to ostatní. Pejsek šel s hrncem pro vodu a kočička položila kus mýdla na stůl. Pak si šla pro něco do komory. Zatím přišel pejsek s vodou a vidí něco ležet na stole. Rozbalí to a bylo to nějaké růžové. Aha, to bude něco dobrého, povídá si pejsek. A jak měl na to chuť, tak si celý ten kus strčil do huby a začal to kousat. Ale chutnalo to nějak nedobře. Zatím přišla kočička a slyší, že pejsek

Jen ty jsi ale hloupý, zlobila se kočička. Vždyť to bylo mýdlo a mýdlo je přece k mytí a ne k jídlu. Aha, řekl pejsek, proto to tak štípalo. Au, toto štípe. Napij se hodně vody, poradila mu kočička, potom to přestane štípat. Pejsek se napil, až všechnu vodu vypil. Kočička šla koupit nové mýdlo. Tohle už nesním, řekl pejsek, když kočička přinesla to nové mýdlo. Ale jak pak to uděláme, když tu nemáme žádný kartáč? Na to jsem už myslela, povídá kočička. Však ty máš na sobě takové hrubé a ježaté chlupy, jako jsou na kartáči, a tak můžeme tu podlahu vydrhnout tebou. Dobrá, řekl pejsek. A kočička vzala mýdlo a hrnec s vodou, klekla na zem, vzala pejska jako kartáč a vydrhla pejskem celou podlahu. Podlaha byla celá mokrá a moc čistá také nebyla. Měli bychom ji ještě něčím suchým vytřít, povídá kočička. Tak víš co, řekl pejsek, já už jsem docela mokrý, ale ty jsi suchá a máš takové pěkné měkké chloupky na sobě, to je jako ten nejlepší ručník. Teď zas vezmu já tebe a vysuším tebou podlahu. Vzal kočičku a vytřel celou podlahu kočičkou. Podlaha byla teď umytá a suchá, ale za to pejsek a kočička byli mokří a strašně špinaví. No, to vypadáme. Musíme se vyprat, řekli si oba. Vyperme se, jako se pere prádlo, řekl pejsek. Dobrá, řekla kočička. Nanosili si do necek vody, pejsek si tam vlezl a kočička ho vyprala. Drhla ho na valše tak silně, že jí pejsek prosil, ať tolik netlačí, že by se mu mohli do sebe zamotat nohy. Když byl pejsek umytý, vlezla zas do necek kočička a pejsek ji vypral a tlačil tak silně, že ho prosila, aby jí na té valše tolik nedřel, že jí vydře do kožicha díru. Potom jeden druhého vyždímali. A teď se usušíme, řekla kočička. Uchystali si šňůry na prádlo. Nejdřív pověsíš na šňůru ty mne a až budu viset, tak slezu a pověsím zas tebe, řekla kočička pejskovi. Pejsek vzal kočičku a pověsil ji na šňůru, jako se věší prádlo. Ani na to nepotřebovali kolíčky, protože se na té šňůře mohly udržet drápky. Když kočička už visela, slezla zase se šňůry dolů a pověsila pejska. Tak tam viseli oba dva a sluníčko na ně pěkně svítilo. Svítí na nás sluníčko, povídá pejsek, to brzo uschnem. A jen to řekl, začalo pršet. Prší, křičeli pejsek a kočička, zmokne nám prádlo, musíme je sundat. Honem skočili oba z té šňůry dolů a běželi domů schovat se pod střechu. Prší ještě, povídala kočička. Už přestalo, řekl pejsek. Tak si zas pověsíme prádlo, povídala kočička. Tak šli a pověsili se zase na tu šňůru. Pak zase pršelo, tak utekli, a pak zas bylo sluníčko, tak se zas pověsili. A tak to šlo až do večera. A to už byli oba docela suší. Prádlo máme suché, řekli si, tak je dáme do koše. Tak si vlezli do koše, usnuli a oba se v tom koši krásně vyspali až do rána.

0: logopedická pohádka na L na začátku slov bez R a Ř.
1: Líná Lída a laskavá Lada. Na louce u lesa žijí dvojčata Lída a Lada. Obě jsou stejně líbezné, avšak povahou se liší. Lída, to je takový líný lenoch, kdežto Lada, to je hodné a laskavé děvče. Zatímco

0: Líná Lída jen leží, pije limonádu a láduje se laskominami, laskavá Lada lidem pomáhá, kde se dá. Umí se ohánět lopatou i látat ponožky. A jak se lenochům často stává, Lída je najednou nemocná. Lada zve na pomoc souseda, jenž umí léčit. Soused povídá.
1: Lído, nesmíš jen ležet, jíst a pít ledové limonády. Máš nemocné ledviny. Pomohou ti lázně.
0: Lada lamentuje. Lázně nejsou laciné. Nevíte o něčem levnějším?
1: Soused odpoví. Jedna legenda povídá, že v loupežnickém lese je léčivá studánka a její voda léčí všechny nemoci.
0: Laskavá Lada jásá. Já se loupežníků nebojím a léčivou vodu Lídě donesu.
1: Loučí se s Lídou a vydává se na cestu.
0: Jde Lada luční pěšinou, listnatým lesem. Cestou potkává laně, lišky, lasičky. Tu jí do cesty vstoupí dva loupežníci. Lada se lekne, avšak hned jim povídá o Lídě a léčivé vodě.
1: Loupežníkům je Lady líto. Taková líbezná dívka a lopotí se lán světa za léčivou vodou.
0: Loupežníci povídají.
1: Studánka je pod ledem a ten taje, jen když někdo v lese zpívá. Pomůžeme ti.
0: A spustí.
1: Loupežník je lesa pán, dej sem studno vody čbán.
0: Popěvek letí lesem. Liškám to lomcuje ušima, lekají se a honem lezou do svých doupat. Lada zkouší jinou písničku. Studánko beze dna, lámej své ledy, dej Ladě lahvičku léčivé vody. Ladné tóny se linou lesem. Studánka začíná tát a už v ní není led, jen léčivá voda. Lada ji lije do lahve. Díky Ladinu zpěvu se i loupežníci stávají lepšími lidmi. Nabízejí svoji pomoc, vždyť znají cestu lesem lépe než Lada. Spěchají domů za Lídou. Jediný lok léčivé vody a Lídi na nemoc mizí. I lenost je ta tam. Může za to léčivá voda? Kdo ví? Vždyť lékem nad léky je láska. Loupežníci už nikdy loupit nechtějí, jsou z nich poctiví lidé a libují si, jaké mají líbezné nevěsty.

0: Do kadeřnictví přijde silně kudrnatý pán a ptá se.
1: Prosím vás, stříháte také pudly?
0: Ano, posaďte se. To ta paní holička si myslela, že ten pán je pudl.
2: Aby ho nestříhla do oučka.
3: Ano, šéfe. Vasil s Pepou Padrátem a Škrtičem Čangem stáli před velkým šéfem jako poškoláci v ředitelně. Pepa Padrát se drbal ve vlasech, na zem se snášelo jakési chmíří. Mole? Šéf si štítivě odfrkl. Sežerou vás moly. A proč je jich tak málo? Obrátil se na Vasila. Víc jsem jich nesehnal, omlouval se Vasil. Přišly zlý časy, teda jenom na nás, vy jste šéfe, v pohodě.
4: Já? A v pohodě?
3: Tulamor senior se chytil za srdce.
4: Vždyť já se topím v neštěstí. Přišel jsem o svého jediného syna.
3: Na to se za půdním trámem ukázal Ramses.
0: A co já? Otče?
3: Zvolal ukřivděně.
4: Ty půjdeš s nima. Pomůžeš jim zachránit svého jediného bratra.
3: Řekl.
4: Taky jsi jediný, kdo se u profesora vyzná.
0: A co tam, šéfe? Ten váš junior dělá.
3: To se poprvé ozval Škrtič Čango.
4: Co se asi tak dá dělat v kleci?
3: Zavrčel Padre.
4: Třeba protáhnout se mřížema.
3: Navrhl Pepa Padrát.
4: Nebo...
3: Zauvažoval. Jestli na té kleci za zámek, tak vzít pa klíč. Nebo pa padrátek. Takhle.
4: Do dvou prstů. Dost. Už nechci slyšet žádný otázky a žádný odpovědi, kromě ano, šéfe. Je vám to jasný? Ano, šéfe. Tak si zapište za uši. Co za chvíli uděláte? Ramses, můj druhý jediný syn, vás zavede o dvě patra níž k bytu toho bláznivého profesora. Pepa Padrát tím drátkem, co mu čouhá ze svetru, odemkne dveře.
3: Vasil zvedl ruku, jakože se chce na něco zeptat.
4: Jestli nebude doma, co? Bude doma. Pořád něco zkoumá a zbytu se nehne. Ale je neškodnej. Stačí, když ho tady Čango tou svou šňůrkou trošku
0: přiškrtí, špetl Ramses.
4: Správně, chlapče. A ty pak dovedeš Vasila k té skleněné kleci, v který je uvězněný chudáček můj tolík.
3: A jo? Vasil skrabatil čelo perným přemýšlením.
4: Vasile, ty tu klec rozbiješ a pak všichni zmizíte.
3: Vasil třepal rukou, jakože se chce ještě na něco zeptat.
4: No, kam asi?
3: Zavrčel Padre.
4: Sem ke mně na půdu. Tady náš profesor nikdy nebyl. Je vám už konečně všechno jasný?
3: Ne, že by bylo, ale přikývli.
0: Ano, šéfe.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, dnes cvičíme s Hankou.
2: Ahoj děti, já jsem se musela tomu zasmát, jak Figy napřed udělal. Dobrý. Děti, já jsem hrozně ráda, že se mnou trénujete. A chtěla bych navázat na předchozí díl, kdy jsme se učili, co?
0: Učili jsme se skákat panáka a lyžovat, Hanko.
2: A lyžovat. A dnes se naučíme další pokyn, kterému se v aerobiku říká pony. Na to teď zatím zapomeňte. Teď začneme jenom úkrokem stranou vpravo, kdy snožíme nožku, úkrokem strany vlevo, kdy zase snožíme nožku. Tak, Piggy, ty teď budeš takový můj model, abych věděla, jestli to doma děti zvládnou. Takže
0: já jsem to zatím moc nečap teda.
2: Nevadí, stojíme úplně rovně. Udělejte jednou nohou krok stranou.
0: Tak, kopítko stranou mám a...
2: A teď se vrátíme na to samé místo, odkud jsme vycházeli. Takže opět stranou a snožíme. Co děti, zvládáte to? Pojďte ještě jednou. Pojďte udělat krok stranou a rychle přisunout nožku k sobě.
0: Kopítko stranou a... ťuknu druhým kopítkem do toho, které stranu.
2: A vrátíme se zpět. A protože to všechno strašně dlouho trvá, a aby jsme byli ten správný poník, tak to všechno zrychlíme a budeme hopsat jak ten poník. To znamená, že vyskočíme nahoru do strany, kde jsme teď dělali krok a druhou nožku přisuneme. Hop!
0: Aha, takže to je vlastně jako když poníček skáče do strany a
2: ano,
0: zpátky.
2: Ano, ano. Aha. Takže, Piggy, skoč doprava, děti, vy taky, zeptejte se, kde je pravá strana.
0: Šupsem.
2: A zpátky na svý místo, šupsem,
0: hop.
2: A
0: šícová strana.
2: Doprava.
0: A srdíčková strana.
2: A šup doleva. A ještě jednou doprava, doleva. A já vám budu vytleskávat rytmus. Doprava, doleva, doprava a doleva.
0: Je, Hanko, na tom vyšla písnička.
2: Tak hele, spustíš, já budu tlesk.
0: Jo, dobře, tak tlesk.
2: 3, 2, 1, teď.
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
2: Ještě jednou.
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
2: Výborně, Piggy, děkuju, no tak jo. A teď bych se chtěla vrátit k tomu, kdy jsme nacvičovali skákání panáka a lyžování. A na to zařadíme tenhle pohyb ponyho a máme krásnou první choreografii. Nevím, jestli úplně všechno půjde na rytmiku, kterou jsme teď dávali, ale můžeme to zkusit. Panák, lyžování a...
0: Lyžování?
2: Pony.
0: Panák byly nožičky od sebe,
2: sobě,
0: ručičky nahoru,
2: ano,
0: a pak zpátky.
2: Lyžování bylo noha dopředu a dozadu.
0: Aha, a na to jsme... byly ty hulky, to si pamatuju.
2: A pak bylo...
0: Taťáry.
2: Jdeme na to, děti, 4 panáky, nohy od sebe, 3, 2, 1, teď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, naposledy a skáčeme teď. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a ještě. 1, 2, 3, 4 a máme ponyho. Doprava, doleva, doprava a stojíme. Sestava je hotová. A já teď budu cvičit a vytleskávat a ty, Piggy, budeš zpívat. 3 děti, 4 panáky, 8x lyžování a 4 poníky. 3, 2, 1, teď.
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
2: Ano?
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
2: Lyžujeme.
0: Když já jim dám ovsa, oni skáčou hopsa. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
2: Výborně, výborně. Já myslím, že to zvládli úplně na jedničku. Děti, já už se dnes musím rozloučit. Jdu se napít, mějte se krásně. Krásně, Piggy, ty taky. A zase příště. Na viděnou.

0: problém.
1: No, ano, prosím, my totiž nevíme.
2: Cože, vy že něco nevíte?
1: No.
2: Hurvínek pořád říká, že ví všechno.
0: Všechno vím, jenom nevím, jak se pozná pejsek.
1: No?
2: Ty nevíš, jak se pozná pejsek?
0: Nevím, tatí.
2: Tak si vem třeba žerika.
1: To nejde, pane Spejble, když tady teď žerik není.
2: Ale tak jsem to nemyslel, Máničko. Já vám chtěl jenom naznačit, abyste si ho představili.
1: Aha.
2: No, je to jasné.
1: Ano.
2: Jasné to je.
1: No.
2: A teď mi, Hurvínku, řekni, čím se žerik vyznačuje nejvíc.
0: Nejvíc?
2: No ano.
0: Žerik se vyznačuje nejvíc tím,
2: no?
0: Že by pořád žrál.
2: Aha.
0: Tatí, ten žere jak sedmihlavá saň.
2: No, dobře, to máš pravdu, ale tak jsem to nemyslel.
1: A jak jste, jak jste to myslel?
2: No tak, jak jsem to říkal.
1: No.
2: Čím se žirik vyznačuje nejvíc?
0: Štěkáním.
1: No ano, ano.
2: Prosím tě, štěkáním, proto je to pes, aby štěkal.
1: Aha.
2: Žano.
0: To je pravda.
2: Kdyby byl kanár, tak by...
0: Spíval.
2: Spíval, no, by jenže spíval, no. Kanár má dvě nohy a žirik čtyři.
0: Kráva má taky čtyři nohy a neštěká.
1: A Hurvínek má dvě nohy a ze zpěvu trojku, že?
2: No, no tak, no dobře, to jsem nepliť. A, tak trochu přemýšlejte, pejsek si pozná podle toho...
1: No?
2: No?
1: No?
0: Já už vím, tatí.
1: Jo.
2: No tak to řekni.
0: Že je chlupatý.
2: No třeba, no, no.
1: Jo, no.
0: Má čtyři nohy,
1: no,
0: jeden ocásek a plnou hubu zubů. Ve městě se vodí na vodítku, což nesnáší, a proto jak může, tak uteče. Proto se mu říká pes domácí.
1: No a když má vzteklinu, tak je velice přítulný. A to je lépe si ho nevšímat.
2: Tak proč se ptáte, jak se pozná pejsek, když to vlastně víte?
1: Jenomže my to víme jen tak, že je to pejsek. Ale my chceme vědět, jaký je to pejsek v tom povídání o pejskovi a kočičce.
2: Určitě moc chytrý, Máničko, když o něm vyšla celá knížka, ne?
1: No,
2: to dá rozum.
1: To jo.
0: To já vím taky, že by pan Čapek nepsal o nějakém psím trdlu, ale jaký byl, rozumíš, jaký?
1: Jaký, no?
2: Asi taky moc hodný, když si uměl tak hezky hrát s kočičkou.
1: No.
2: To náš Žery, když vidí Cihlářovic mindu, tak řádí jak fotbalový fanoušek.
1: No jo, ale...
0: Jenomže my chceme, tati, vědět, jaká to byla rasa.
1: No, rasa, no.
2: Jo, rasa.
1: No, já
0: právě.
2: No, tak to jste měli říct hned. Vy zkrátka chcete vědět, jak se pozná jeden pejsek od druhého.
1: Ale...
2: Takhle, ne?
1: Ne, no hlavně.
2: Ne, tak ne.
1: Hlavně chceme vědět, jaký byl ten pejsek v povídání o pejskovi a kočičce, když si na to hrajeme.
0: No. Rozumíš, tatí, abych věděl, jak mám štěkat.
1: No, jak se poznají pejskové podle rasy, pane Spejble, jak?
2: To je různé, Maňčko, to je různé.
1: No,
2: jsou třeba pejskové, no, co se pořád třesou jako psí...
0: Šulc.
2: Šulc, ano. Potom takový, co vypadají zepředu jako trabant pana Huňky, když mu selhaly brzdy.
1: Jo.
2: Potom takový ti huňatí, ovčáčtí,
1: no, ty já znám, těm se říká džuveč.
0: džuveč je přece jídlo, ne pes, víš, tatí?
2: No počkej, moc se, Máňce, nesměj. Ty jsi taky tuhle říkal o jednom pejskovi, že je svetr, a on to byl setr.
1: No, vidíš,
2: a ten pejsek se, Máničko, abys věděla, ano, no, pro pořádek, ten se jmenuje Čuvač.
1: Aha. Já si myslím, pane Spejble, že ten pejsek v tom povídání byl asi tak velký jako žeriček.
0: To by šlo?
1: Že?
0: Toho umím štěkat líp než on sám?
1: Jo.
0: Počkej, hned to zkusím.
2: To je pravda, Máničko.
1: No.
2: Hurvínek jednou tak krásně štěkal, že se žeriček šel podívat do zrcadla, jestli to neštěká on, představ
0: jo,
2: si. No, tak dlouho mu to nešlo do hlavy,
1: no,
2: až si u mě vybral tři prášky na spaní.
1: No, a nenalejváte mě trošičku, pane Spejble.
2: No, trošičku, ano. On si žeriček vzal ten prášek jenom jeden.
1: Je?

0: Dnes je 3. července.
1: A svátek slaví Radomír.
0: Radomír, to je jméno se samými Radomír. Co jsou Radomírové? Co to znamená to jméno?
1: Prý jsou slavní svou radostí a míru milovností.
0: Rádi mír. To znamená trpělivý a laskavý Radomírové. Jste takový.
1: Jestli ano, tak všechno nejlepší.
2: Dobrý večer, děti. Na celém světě prý není nikdo, kdo by znal tolik příběhů jako Ole Zavřiočka. A nikdo je nedovede tak vyprávět. Pozdě ve večerní čas tiše našlapuje po schodech, neslyšně docela tichounce vklouzne do dveří, neboť chodí jen v punčochách a šup. Vstříkne dětem do očí sladké mléko. Jen málo, docela maličko, ale přesto vždy tolik, aby neudrželi oči otevřené a aby ho neviděli. Pak se k ním nakloní a dýchne jim slabounce za krk. A pak jsou konečně klidné ve svých postýlkách. Ole k ním usedne a začne vyprávět své příběhy. Včera se chystal vyprávět chlapci Hjalmarovi příběh pondělní, ale nějak se to pokazilo. Ole se musel zabývat pokaženými písmenkami v Hjalmarově písance, musel s nimi cvičit, aby se narovnali, a k vyprávění se nedostal. Ale protože tento týden věnuje celý Hjalmarovi, vrací se k němu zase dnes, aby mu vyprávěl příběh úterní.

Jakmile byl Hjalmar v posteli, dotkl se Ole zavři očka všech kusů nábytku v jizbě a ty hned začaly mluvit a všechny ve spolek mluvili jen o sobě, kromě plivátka. To tam stálo tiše a hněvalo se na ně, že mohou být tak domýšlivé, mluvit jen o sobě a myslet jen na sebe a vůbec nepamatovat na toho, kdo stojí skromně v koutě a nechá na sebe plivat. Nad pohovkou visel v pozlaceném rámu velký obraz. Byla to krajina. Viděl si na ní vysoké stromy, staré stromy, trávu a v ní kvítky i veliké jezero s řekou, která tekla okolo lesa kolem mnoha zámků až daleko do bouřlivého moře. Ole zavři očka se dotkl malby a hned ptáci na obraze začali zpívat, větve stromů se pohybovaly a oblaka opravdu ubíhala. Mohl si vidět jejich stín, jak padal na krajinu. Ole vyzdvihl malého Hjalmara až k rámu a chlapec strčil nohy rovnou do vysoké trávy v obraze a tak tam zůstal stát a slunce na něj svítilo mezi větvemi stromů. Pak odběhl k jezeru a posadil se do loďky, která tam kotvila. Byla namalovaná červeně a bílé, plachty svítily jako stříbro a šest labutí, všechny se zlatým okružím kolem krku a se zářící modrou hvězdou na hlavě táhlo loďku kolem zelených lesů, kde stromy vyprávěly o loupežnících a čarodějnicích a květiny o roztomilých malých skřídcích a o tom, co jim vyprávěly motýly. Překrásné ryby se šupinami jako stříbro a zlato plavaly za loďkou. Občas se vymrštěli nad hladinu, až to ve vodě šplouchlo. A ptáci, červení a modří, malí i velcí, letěli ve dvou dlouhých řadách za nimi, komáři tančili a chrousty bručeli. Ti všichni chtěli Hjalmara doprovázet a každý z nich měl připraven nějaký příběh k vyprávění. Byla to plavba, jak se patří. Hned byly lesy husté a temné, hned byly jako ta nejkrásnější zahrada se slunečním svitem a s kvítím a v té zahradě byly velké zámky ze zlata a z mramoru. Na balkonech stály princezny a byly to všechno malé holčičky, které Hjalmar dobře znal, neboť si s nimi často hrával. Každá k němu natahovala ruku a v ruce držela to nejroztomilejší cukrové prasátko, jaké může perníkář prodávat. A Hjalmar vzal za jeden konec cukrového prasátka, když projížděl kolem a protože ta princezna držela hezky pevně, dostal každý svůj kus, ona ten menší, Hjalmar ten větší. A u každého zámku stáli na stráži malí princové a rozdávali na všechny strany rozinky a cínové vojáčky. Byli to opravdoví princové. Hjalmar hned proplouval mezi lesy, hned zase jakoby projížděl nějakými velikými síněmi nebo prostředkem rozsáhlého města. Plul také tamtudy, kde bydlívala jeho chůva, která ho houpávala, když byl ještě docela malý chlapec a teď k němu odněkud přilétla i písnička, kterou sama složila a zpívala mu ji jednou, když ho přišla navštívit. Často si vzpomenu na tě, jak jsem kdys na ústa, na čelo, maličký líbala tě.

0: Slyšela jsem první slůvka tvá, pak loučila jsem se tiše s přáním, ať život ti štěstí dá a zdar do tvých dnů navždy vpíše. Ve větru slyšel Hjalmar znít tu píseň staré chůvy a zdálo se mu, že zpívají i ptáci. Květiny tančily na stoncích a staré stromy přikyvovaly, jako by Ole zavři očka nevyprávěl příběh jen malému chlapci Hjalmarovi, ale také jim. Ole skončil úterní příběh a neslyšně jen v punčochách prošel dveřmi. Ve stínu schodiště se zaleskl jeho hedvábný kabát, v přítmí zasvítila a zatřpitila se ta červená, modrá a zelená barva atlasu. A pak už bylo úplné ticho.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Bok.
1: Bylo by to hezké, ale když je všechno jenom jako nafukovací.
2: Kdyby tu alespoň byl náš pařez a taky jídlo. Mám hlad. A co vy?
3: Já taky. A velikánský. Musíme přivolat

0: Ben, je, tečky dole, dole, pod námi jsou lidi.
1: A po silnici jezdí samá auta, a tu nikoho nepřivoláme.
2: Zmáčkneme tedy ten knoflík.
3: Minutu, nebo dvě, nebo tři se nedělo nic. Ale pak se dveře otevřely a za nimi stál pán se dvěma koši. Postavil je před zvířátka, popřál jim dobrou chuť a odešel. Kamarádi se nahrnuli k hodování.
0: Jakže jsem něco tak dobrého nejedl. Tohle jsme v lese neměli.
2: Už mám dost. Kamarádi, já se předspal. Teď bych se napil. Někde tu přeci je ta malinová šťáva. Tady je! Ale v zátce je zabodnutá vývrtka. Pojďte mi pomoci vytáhnout.
3: Krtek zkoušel vývrtku vytáhnout. Zajíc s Ježkem mu pomáhali, ale všechno nadarmo. Zátka vjezela v láhvi přepevně. A pak...
2: Hej, rup! Konečně jsme láhev otevřeli!
3: Krtek obloukem padl měkce až k řadě smrčků. Stromy se prohnuly a poslali ho ještě prudšej naspátek. A Krtek se zapíchl i s vývrtkou do trávníku. Veškerá falešná nádhera vybouchla. Z nafouklé přírody zbyly jen splihlé cáry. Uprostřed těch podivných zbytků a střepů seděli zajíc a Ježek tak skoprnělí, že dlouho ani nemukli. Nad nimi visel Krtek na splasklém slunci. První se vzpamatoval zajíc. Ale než to dořekl, byl Krtek dole.
0: To jsme to vyvedli. Taková škoda, co s námi udělají?
2: Určitě na nás přijdou. Takovou ránu museli všichni slyšet.
4: Nejlíp by bylo odtud zmizet.
2: Honem! Ale ne, abys Ježku dupal na schodech. Choď po špičkách.
3: Všichni tři se vyřítili na schodiště, které bylo v tu dobu naštěstí prázdné, a upalovali o 106. Běželi tak rychle, že ani výtah jim nestačil. Vyběhli na chodník, rovnou do chuchvalců kouře z výfuků aut, která se po ulici nepřetržitě hnala jako divá.
0: Kamarádi, my se tu dusíme.
2: Kde jste? Já vás přestem tím nevidím.
3: Ježek se zajícem se... Krtkovi ztratili za clonou černé mlhy. Když hustý dým trochu prořídl, uviděli před sebou modrý vůz, který jim vypouštěl rovnou pod nos další dávku čpavého kouře.
0: Foukej to do nás.
2: Co kdybychom k něčím ucpali.
3: Krtek se hned měl k činu. Z koše na odpadky vyhrábl papír, zmuchlal ho a blesku rychle jej do výfuku nacpal. Na semaforu zrovna naskočila zelená a vozy vyrazily jako splašené stádo, jenom ten modrý se ani nehnul. pomarných pokusech majitel auta vylezl a usilovně hledal, kde je porucha. Prohlížel motor, probíral součástky, zlobil se, ale nic nepomáhalo.
2: Už to mám. Když auto nemůže čoudit, tak nejede.
4: Zacpat je tak všechny. To, kdyby se nám povedlo.
3: Kousek od nich stála dodávka s otevřenými dveřmi. Šofér se závozníkem zašli do domu a nevraceli se. Uvnitř bylo obrovské kolo špekáčků.
2: Vidíte ty špekáčky? No a nic vás nenapadá. No, že by se nám hodili.
4: Teď už vím, na co je potřebujeme. Dáme se do toho hned.
3: Naši tři kamarádi se dali do díla. Táhli špekáčky jako nekonečného přetěžkého hada až k parkovišti, kde byly namačkány stovky aut nejrůznějších značek a velikostí.
2: Nejlíp to půjde, když si práci rozdělíme. Ty, Ješku, budeš buštíky trhat, ty, Zajíci, je budeš podávat, a já pěkně jedno auto po druhém obstarám. Budu ucpávat.

0: Když hodiny odbyly půlnoc, zastrčil Krtek poslední špekáček, otřel si packy a odfoukl si.
1: Hotovo.
0: Tu noc zvířátka s napětím čekala, jak to všechno dopadne. A dopadlo to skvěle. Na parkovišti vypukla panika. Ani jediné auto se nemohlo rozjet. Rozčilení řidiči mačkali startéry, dolévali benzín, točili a kroutili všemi možnými páčkami a velice hubovali. Věřte mi, to nevymyslel normální člověk, tvrdil jeden ze šoférů. Podle mě to provedli ufóni a teď nás odněkud s potěšením pozorují. Pro mě je to dílo prvotřídních darebáků, prohlásil jiný automobilista.
1: No, auto se ještě nehnulo.
2: Teprve teď se můžeme, jak se patří, nadechnout.
3: Ať si třeba prasknou.
0: Všichni tři vykročili do neuvěřitelně tichých a najednou přívětivých ulic. Nikde ani stopy po včerejším pachu, dýmu a lomozu. Kamarádi rozpustile poskakovali po ulici, když to za nimi v zápětí zlověstně zahučelo. Řev motoru rostl, mohutněl a přibližoval se s nevídanou rychlostí.
2: To jsou zase oni, pojďte honem, za mnou.
0: Lavina vozů se valila do středu města. Řidiči se pokoušeli dohnat, co zameškali. Zvířátka uháněla ulicí a hledala úkryt před valícími se plechovými krabicemi a jejich rozezlenými majiteli. Když našli otevřené dveře do domu, tak tam honem zapadli. Ale vylekali paní uklízečku ozbrojenou smetákem a hadrem. No vy jste mi tu ještě scházeli, co pak tu hledáte, rošťáci? A popadla vystrašeného zajíce za uši. Uličníci jedni, potřebovali byste pořádně naplácat, teď jste mi tu jen zašlapali podlahu.
1: Prosím vás, paní, puste nás, my hrozně pospícháme.
0: Krtek škemral, pak se vytasil s papírkem a hlavně s razítkem. Když paní uklizečka přečetla, co na papíře bylo napsáno, podepsáno a orazítkováno, zvadla, přestala být přísná a pustila zvířátka dál do výtahu.
2: Vždyť mi ale nedosáhneme na knoflík.
3: Ani na ten poslední.
1: A potřebujeme ten nejhořejší.
0: Ale dva malí, to je dohromady jeden dlouhý. Zajíc se postavil, ježek ho podepřel a Krtek šplhal a šplhal, až dosáhl na nejvyšší tlačítko.

0: Zajíc, ježek i krtek jsou na střeše vysokého domu. Nad nimi, vedle nich i pod nimi všechno zalité hustým kouřem. Slunce jen tenounce prosvítalo za žloutlými mraky.
1: Tady nás nikdy nenajdou.
2: Piggy básnička.
3: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
2: V téhleté.
3: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
2: Je, tady je na obrázku prasátko.
3: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
2: Tak čti.
3: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
2: Já.
3: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by ses nám líbilo.
2: No.
3: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
2: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
3: Proč pak pořád ryješ v zemi?
2: Proč pak pořád ryješ v zemi?
3: Kdybys v zemi nerylo?
2: Kdybys v zemi nerylo?
3: Víc by ses nám líbilo. Jak bys bylo roztomilé. Celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo. Prasátkem bys nebylo. Tak to bylo pro tebe.
2: Děkuju.
4: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Zrovna jsem vyndala z tašky velkou průhlednou krabici řízků, když se ode dveří kupé ozvalo supění. Ohlédla jsem se a s hrůzou vyskočila na sedadlo. Ta obluda, kterou Vašek zval do kupé a nazýval něžně pejsánkem, byl obrovský Bernardín.
1: Pojď, pejsánku, pojď, nic se neboj, to je moje maminka.
0: Oh. Křičela jsem hrůzou.
2: Okamžitě pošli to tady pryč.
0: Ale můj hlas zanikl v houkání vlaku, který právě vyjížděl do tunelu. Sotva do kupé proniklo světlo, z pejsánka byl už vidět jenom ohon a z řízků nezbylo nic.
1: No, mami, a co já?
0: Udiveně ublížený pohled Vaška mě nedojal. To máš z toho, že se kamarádiš s každým, koho potkáš, pomyslela jsem si s lehkým zadosti učiněním.

0: Jednou ráno šli Mach a Šebestová do školy, u trafik je předběhla Čermáková, co sedí v zadní lavici, a Mach povídá. To teda nechápu, kam ta Čermáková tolik pospíchá. Já bych dneska do školy nejradši vůbec nechodil. Paní učitelka bude zkoušet z počtů. Co kdyby jsme šli někam za školu, třeba do zoologické zahrady, co říkáš? A zastavil se, co tomu jako Šebestová řekne. Ale Šebestová šla pořád dál a řekla: no dovol, co jsou to za praštěný nápady? Za školu chodí leda Horáček s Pažoutem. To by byla pěkná ostuda, co by si u nás paní učitelka řekla? Ono to nakonec opravdu dobře dopadlo, jenomže úplně jinak, než si Šebestová představovala, protože zrovna když se blížili k vile jednoho strašně bohatého pána, ozval se příšerný randál, ve vzduchu se objevil malý vrtulník, ten strašně bohatý pán vycházel zrovna na ulici a chystal se nastoupit do velikého a nablízkaného automobilu. Šofér už otevíral zadní dvířka, ale najednou se zhora sneslo lano s drapákem. Drapák udělal chňap, chytil toho strašně bohatého pána za límec, a než se Max s Šebestovou vzpamatovali, strašně bohatý pán se vznesl a letěl někam pryč, mrskal nohama, volal: pomoc, pomoc! A šofér se chytil za hlavu a křičel: unesli pana Balouna, unesli pana Balouna, zachraňte ho, zachraňte ho! A Mach řekl: člověče, Šebestová, nemůžeme se přeci jen tak koukat, jak nějací zločinci unáší nevinného člověka. Musíme toho pana Balouna zachránit, je to naše morální povinnost, o tom se nediskutuje. Načež vytáhl z kapsy sluchátko, domluvil se s ním a než bys řekl švec, z Macha a Šebestové byli dva nenápadní vrabci, zamávali křídly a už letěli za vrtulníkem. Mach letěl první, Šebestová za ním, a tou vrabčí řečí cvrlíkala:
1: to se ti teda, Machu, povedlo. Letíš si někam za školu, abys nebyl zkoušený z počtu, a přitom se ještě můžeš vymlouvat, že děláš dobrý skutek a bojuješ proti zločinu. Takový klikář, jako seš ty, hned tak se nevidí, to ti teda povím.
0: A zatímco Šebestová takhle ve vzduchu cvrlíkala, ve škole právě zvonilo, paní učitelka vcházela do 3B, zavřela dveře a řekla: děti, sedněte si, kdo pak dneska chybí? A Kropáček zvedl ruku a řekl: prosím, dneska chybí Macha Šebestová. Asi dostali angínu a zůstali v posteli. Ale Čermáková řekla: houby angínu, ráno si mi viděla, jak šli normálně do školy s brašnami na zádech. A paní učitelka se zamračila a řekla: aha, takže šli někam za školu, aby se vyhnuli zkoušení z počtu. To jim teda nedarují, to se tedy mají na co těšit. A začala zkoušet. A Mach s Šebestovou zatím letěli a letěli. Už je bolela křídla, a tak si sedli na podvozek toho malého vrtulníku, ve kterém seděl strašně bohatý pan Baloun a třásal se strachy, co s ním bude. Před ním seděli dva zločinci, jeden řídil, druhý měl na uši sluchátka. Oba se dívali k horám, které se rychle přibližovaly a byly plné vysokých skal. Ještě chvíli a malý vrtulník se mezi těmi vysokými skalami proplétal jako v labirintu a pan Balon se potil a říkal si: pane bože, tady mě nenajde ani milion policajtů. Ale to se už snášeli na travnatý vrchol jedné hory, kde byl malý domek a dřevěná stodola, před kterou stál třetí zločinec, mával rukama a ukazoval, kam mají přistát. A když se octli na zemi, schovali zločinci vrtulník do stodoly, pana Balouna odvedli do domku a řekli mu.
2: Tak pane Baloune, udělejte si pohodlí, udělejte si to nejpohodlnější pohodlí, jaké umíte, protože tady zůstanete tak dlouho, dokud nám vaše paní nezaplatí 20 milionů. Tady máte telefon a račte se s ní domluvit.
0: Načež se pan Baloun a paní Balounová domluvili, že ona dá ty peníze do kufru, kufr postaví na zahradu a že zločinci přiletí vrtulníkem a kufr si vezmou zase tím drapákem. A Mach s Šebestovou seděli jako dva nenápadní vrabci v otevřeném okně a všechno to slyšeli, potom odletěli kousek dál na strom a Šebestová začala cvrlíkat. Koukni se, Machu, jestli chceme tomu zločinu zabránit, tak sebou musíme pořádně mrsknout, protože až ti zločinci sednou do vrtulníku a odletí pro peníze, bude pozdě. A Mach zacvrlíkal. Šebestová, máš 100% pravdu, ten vrtulník musí okamžitě zmizet. A hned taky letěli do stodoly, kam zločinci vrtulník schovali. Mach pípl dvakrát dlouze a dvakrát krátce, což bylo znamení domluvené se sluchátkem. V tu ránu z nich byli zase žáci 3. B. Mach vytáhl z kapsy sluchátko a řekl. Prosím, my bychom potřebovali, aby z toho vrtulníku byl třeba kamzík. Těch je už málo a bude se mu ve zdejších podmínkách určitě líbit. A ze sluchátka se ozvalo.
2: To je velmi moudrý nápad.
0: Načež vrtulník zmizel a na jeho místě stál krásně urostlý kamzík, který se okamžitě snažil nabrat Šebestovou na rohy.
2: Jenomže
0: v tom se stalo něco, s čímž nikdo nepočítal. Vrata stodoly se otevřela a v nich stáli všichni 3 zločinci. Zrovna chtěli vytáhnout vrtulník ze stodoly a odletět pro peníze, ale jak se ta vrata otevřela, kamzík vyrazil mohutným skokem ven a zmizel kdesi mezi skalisky. A 3 skoprnělí zločinci zírali, co se to

0: Pestová v kapse, že by se mělo letět domů, protože je poledne, pan Balon s tím souhlasil, měl už pořádný hlad, zrovna tak jako Mach a Šebestová, a tak z nich sluchátko udělalo tři vrabce a oni letěli rovnou na policejní stanici, kde se ti zločinci nestačili divit, protože všechny tři rovnou zavřeli. Jenže příští den to ve škole začalo moc bledě. Paní učitelka vešla do třídy a hrozně se mračila a hned řekla: Machu, vstaň, a ty Šebestová taky. Včera jste se vyhnuli zkoušení z počtů a lajdali jste někde za školou. Něco takového bych čekala spíš od Pažouta a Horáčka, ale ne od vás. Zklamali jste mě, jen co je pravda. Ale tomu zkoušení stejně neujdete. První půjde k tabuli Mach a po něm Šebestová. Machu, už ať si na stupínku. Ale zrovna, když se Mach chystal vkročit k tabuli, otevřeli se dveře, vešel pan ředitel s panem Balounem a pan Baloun řekl:
1: Přišel jsem poděkovat dvěma žákům této třídy, Machovi a Šebestové, za jejich odvážný čin, kterým vyzráli nad mými únosci. A mluvil a mluvil, vyprávěl, jak to všechno bylo, a nakonec řekl: A protože mi Mach s Šebestovou zahránili velikou hromadu peněz, chci jistý finanční obnos věnovat této škole, která dva výše jmenované hrdiny vychovala.
0: A pan ředitel začal tleskat, tleskala celá třída, tleskala dokonce i paní učitelka, moc hezky se přitom usmívala jak na Macha, tak i na Šebestovou, a celé to zkoušení z počtů oběma pro dnešek odpustila.
2: Krocan. Krocan se pořád rozčiluje. Nemá nervy v pořádku. A když vidí červenou barvu, může se zbláznit. Červených věcí je na světě mnoho. Střechy jsou červené, autobusy a růže. Na světě je mnoho červených věcí. A zdá se, že jich přibývá. A Krocan sedí věčně u psychiatra. A ten mu říká: Nesmíte na to tolik myslet, nesmíte se tolik dívat kolem sebe, čtěte si, poslouchejte lehkou hudbu a večer choďte na procházku. Ale Krocan je Krocan. Rozčílí ho každá maličkost. Potká náhodou slunečko sedmitečné a je zle. Krocan je celý modrý a křičí: Už toho mám ale opravdu dost! A běží do lakírnictví, nakoupí bílý lak, utratí své úspory a natře na bílo všechny benzínové pumpy, každou mrkev a všechny dětské stavebnice. Natře na bílo celý svět. Ale představte si, kde kdo myslí, že jsou Vánoce, Vánoce, kdy se jedí krocani, a tak Krocan přijde o život ani neví jak.

0: Piggy vtipk. Je to barevné a nevidíš to. Co je to?
1: Co je to?
0: Zakopané pasty.

0: Kapitola 7. Proč je lepší, když je sníh bílý, studený a bez chuti?
1: Ve městě, kde pan profesor Juro Kurama bydlel, napadl sníh.
0: Avšak i hned zase roztál.
1: Na tom by nebylo nic divného.
0: Jenže dětem, které se těšily, jak si budou stavět sněhuláky a jak se budou koulovat, sklaplo.
1: Holčička, která si vždycky hrávala blízko profesorova domu, však řekla.
2: Už to mám, zajdeme k panu profesorovi a požádáme ho o pomoc.
3: Jdeme za panem profesorem!
0: Děti to přivítali s jásotem a vypravili se do učencova domu.
4: Není nic lehčího,
1: odpověděl jim pan profesor.
4: Příští neděli vám nadělám sněhu, kolik budete chtít.
0: Děti se velkou radostí vrátili domů.
1: Jakmile však jejich maminky uslyšely, co se má dít, spráskly ruce. Vůbec se z té zprávy neradovali. Kdyby se jenom mračili, no prosím, ale maminky se hned začaly rozčilovat.
3: Nikdo si přece nemůže přát, aby chumelilo. Když se chumelí, tak se zhorší počasí, nehledě na to, že sníh musíme odklízet.
5: Jestliže padá sníh sám od sebe, nedá se nic dělat, to je příroda. Ale schválně vyrábět sníh navíc je do nebe volající.
1: Okamžitě se vydali za panem profesorem a stěžovali si mu, že už je takhle zimy dost a nabádali ho, aby žádný nový sníh nedělal.
4: Vážené maminky,
0: bránil se pan profesor.
4: Vždyť jsem to dětem slíbil. A co člověk slíbí, to musí také dodržet.
3: Tak vy se domníváte, pane profesore, že bude lepší, když se naše děti nastudí a budou ležet v posteli?
5: Že bude lepší, když jim omrznou ruce?
1: Maminky nebyly k utišení.
0: Pan profesor nevěděl, co má dělat, protože nechtěl vypadat jako někdo, kdo neplní své sliby. Nakonec dostal nápad a shromážděné ženy uklidnil.
4: Vážené maminky, vy se pohoršujete nad tím, že je sníh studený. Vyrobím tedy sníh teplý. A bude to.
1: Maminky se pochopitelně nezmohly na odpověď, jenom něco zabručeli a odešli.
0: Leč profesorova slova se roznesla po městě a tu...
6: Jestli dovede vyrobit teplý sníh, jistě by uměl udělat také sníh barevný. Už máme dost bílého sněhu, požádáme profesora o barevný.
1: Do laboratoře pana profesora se nahrnulo množství lidí z celého města.
4: Cože?
0: Řekl pan profesor překvapeně.
4: Že vám mám udělat barevný sníh? Sníh je přece od přírody bílý.
1: Jenže lidé z města se s tím nechtěli spokojit. Spustili jeden přes druhého.
6: Pane profesore, to je mínění nás všech. Včera jste maminkám slíbil, že vyrobíte teplý sníh. Proč tedy nechcete dneska vyslechnout nás? Což pak můžete přezírat názor občanů celého města?
4: Tak dobrá, udělám vám barevný sníh.
0: Odpověděl profesor Kurama.
4: Jakou barvu si přejete?
1: Na takovou otázku nebyl nikdo připraven. Stanoviska se různila.
7: Nejlepší na podívání by snad byl červený sníh, ne?
6: Nesmysl. Červená barva vůbec neuklidňuje oči. To by nebylo vhodné. Mnohem lepší by bylo obarvit sníh na zeleno.
3: Ani nápad. Nejkrásnější bude žlutý sníh. Žluté jsou například pampelišky. Všichni budou mít hřejivý pocit, že přichází jaro.
8: Co to vykládáte? Červená, zelená, žlutá. Co pak má sníh něco společného s dopravou? Je to snad světelný ukazatel? Nejhezčí ze všech je růžová barva. Já hlasuji pro růžovou.
7: Ale kde pak růžová? Já navrhuji fialovou. Fialová je vznešená a důstojná barva. Co vy na to?
1: Každý hájil svou oblíbenou barvu tak usilovně, až se z toho málem rozpoutala hádka.
0: Pan profesor viděl, že musí zasáhnout.
4: Tak dost, utište se laskavě. Rád vyhovím vám všem. Připravil jsem tady velikou nádobu a plechovky se všemi barvami, o kterých jste hovořili. Každý z vás si může vybrat svou nejmilejší barvu.
1: Lidé se ještě chvilku ze setrvačnosti dohadovali, ale pak nabrali všichni trochu své oblíbené barvy a přimíchali ji do velké nádoby.
0: Jenomže tím celá záležitost neskončila.
1: Druhého dne se v laboratoři znovu nakupila spousta lidí a rozprava začala na novo.
4: Co zase chcete?
0: Ptal se překvapeně profesor Kurama a zamračil se.
1: Lidé však byli zvyklí, že se vědec mračí pořád, tak si toho nevšímali.
6: Pane profesore, když už jste byl tak laskav a slíbil nám, že vyrobíte teplý a barevný sníh, chtěli bychom vás požádat, abyste sněhu přidal ještě chuť a vůni.
7: Co tomu říkáte? Vždyť vám to nic neudělá.
4: Rozumím, rozumím,
0: odpověděl pan profesor.
4: Jakou chuť tedy chcete?
1: Tu se lidé opět začali překřikovat.
6: Je to přece sníh. Měl by být sladký, jako cukr.
7: V žádném případě, po sladkostech trnou zuby. Ať je slaný, ať má prostě příchuť soli.
8: A vy si myslíte, že by někdo jedl slaný sníh? Nejlepší by bylo, kdyby chutnal mentolově.
3: To máte jedno. Ať chutná jak chce, jen když bude vonět jako voňavka. Příjemná je fialková vůně, nemyslíte?
7: Mně by ovšem líp vyhovovala nějaká pěkně kořeněná vůně.
6: Já jsem rozhodně pro vanilkovou vůni.
0: Když se opět nemohli dohodnout, vykřikl pan profesor.
4: Už to mám. Nejrozumnější bude, jestli i tentokrát všichni dáte do téhle velké nádoby své oblíbené chuti a vůně a já vám udělám sníh, jaký si přejete.
0: Pak si vyšel na procházku.
1: Lidé se domlouvali dál a každý si vybíral chuť a vůni, které se mu nejvíc líbily. Pak se všichni spokojeně navrátili domů.
0: Ale pan profesor byl rozzlobený.
4: Co si to všichni najednou vyvzpomněli? Co pak sníh? Je nějaký rýžový nákyp? Všechno dopadlo docela jinak, než jak jsem to slíbil dětem. Jak si to ti dospělí vlastně představují?
0: Té noci nemohl usnout. Dlouho chodil po laboratoři a přemýšlel.
1: Nastalo nedělní ráno.
0: Protože šel profesor Kurama pozdě spát, ráno zaspal.
1: Probudil ho teprve veselý dětský křik.
0: Vstal a vyhlédl z okna.
1: Venku padal bělostný sníh.
0: Padal zřejmě celou noc, protože ho bylo všude plno.
1: Děti si ve sněhu vesele hrály. Jak se pan profesor vyklonil z okna, děti ho zpozorovali a dali se do křiku.
9: Děkujeme vám, pane profesore. Je to báječný, bílý a studený sníh.
0: Pan profesor jim odpověděl.
4: Ale kde pak? Tenhle sníh jsem já nedělal. To je skutečný sníh. Přijdu za vámi a postavíme si sněhuláka.
9: Hurá!
1: Zaznělo zvenčí a děti radostně tleskali.
0: V tom přiběhli dospělí, kteří si u pana profesora objednali teplý, barevný a vonavý sníh s příchutí.
1: Všichni se tvářili náramně rozhořčeně.
7: Pane profesore, Vy jste zapomněl na svůj slib.
1: Promluvil jménem ostatních starosta města.
7: Udělal jste docela obyčejný sníh. Můžete nám to vysvětlit?
0: Pan profesor pravil.
4: Tohle není můj sníh. Sníh podle vašeho přání vám teprve připravím. Zhotovím ho přesně tak, jak jste chtěli. Bude teplý, bude mít barvu, chuť i vůni. Schromážděte se všichni na hřišti.
0: Na to odešel do laboratoře a vzal si tam prapodivný přístroj.
1: Na hřiště se dostavili obyvatelé z celého města.
0: Pan profesor postavil svůj přístroj doprostřed prostranství a nasypal do něj jakýsi prášek. Potom přidal z velké nádoby barvy, které si občané vybrali, přisypal různé vůně a chuti a směs dobře zamíchal.
1: Pak před zraky celého shromáždění uvedl přístroj do chodu.
0: Hrrr, bum!
1: Zazněla hromová rána a z přístroje se vyvalil černý kouř. Najednou byla kouře plná obloha. Kouř se převaloval, až se z něho utvořily mraky. Nakonec se z mraků začaly sypat velké sněhové vločky. Jakou to však měli barvu? Takovou špinavě černou.
0: Byla to barva, jakou si lidé namíchali.
1: Ale nejen barva, i vůně sněhu byla taková zvláštní, že se to snad ani vůní nazvat nedalo.
0: Však si ji taky všichni společně namíchali.
1: Každý si honem zacpával nos.
0: A ten špinavý a zapáchající sníh byl dokonce teplý.
1: Za chviličku ho bylo plné hřiště. Fuj, tajbl, všichni se dali na útěk.
0: Někteří z prchajících byli úplně zelení ve tváři.
1: To byli ti, kteří si trochu toho odporného sněhu lízli.
0: Nikdo však nemohl dávat vinu profesorovi. Profesor Kurama udělal přece jenom to, co si všichni přáli.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, Janko Kynichová.
2: Ahoj, Piggy.
1: Ahoj, děti.
2: Ahoj, Piggy, co je s tebou?
1: Tak, víš co, někdy se člověk probudí a tak jako nejí, co by dělal.
2: Víš, jak se tomu říká?
1: Nevím.
2: Lenost.
1: Ne, tomu se neříká
2: tomu
1: lenost.
2: Tomu se říká lenost a nemít žádnou inspiraci k nějakému výkonu.
1: Hugo,
2: a to já nemám ráda.
1: Říká, přemýšlím, co budu dělat.
2: No tak to já ti to rychle vymyslím. Půjdeme ven. Protože když se děti nudí, tak co?
1: Tak
2: jsou otrávené.
1: Tak se nudí, no.
2: Jsou osazené.
1: Osazené.
2: Jsou bez nápadu, bez nálady, no. Protivné. Já vždycky říkám, že jsou kyselé. Že jsou takové děti kyselé. A proto vždycky, když vidím některé ze svých dětí, jak mi kysne, tak okamžitě vezmu psa a jdeme na procházku. Řeknu, Beníku, ty se těš na procházku, holky, Filipe, oblíkáme se a jdeme ven.
1: A teď já nevím, jestli pes se jmenuje Beník, Filipe nebo holky.
2: Beník je pes, Filip je můj syn a Sašenka a Sofinka jsou moje holčičky.
1: Aha!
2: A takhle zbalím celou tu rodinu a vyženu ji do lesa a tam jsme tuhle hráli na babu. Kdy vy jste si hráli naposled se svými kamarády na babu?
1: Já jsem si s Egonem nehrál, protože Egon měl nožičku nějakou pochrumanou a tak s Egonem to nešlo. A aha. Egon taky pořád natáčí, ale s Vojtou pořád.
2: No vidíš to, takže pojďme dětem říct, co všechno můžou dělat venku, když už jsou doma otráveně kyselé. Můžou si hrát na babu.
1: Ty myslíš, že když se nudím, tak prostě mám jít za Vojtou a říct mu, Vojto, hrajem na babu?
2: Přesně tak. Nebo pojď, budem si hrát vybíjenou.
1: Vybíjenou?
2: Co kdybychom třeba lezli na stromy? To já mám docela ráda. To jsem dělala jako dítě rádo a naučila jsem to i své děti, protože lézt na strom se prostě musí umět.
1: Já myslel, že se musí lézt moc opatrně, aby
2: samozřejmě,
1: si nespal.
2: Samozřejmě, musí se u toho právě přemýšlet a o tom právě je lezení na těch stromy je.
1: Aha.
2: Co ještě můžeme venku dělat? Můžeme si vzít kolo, brusle.
1: A třeba jsem viděl, že se skáče panák.
2: Můžeme skákat panáka přes švihadlo.
1: A taky jsem viděl, že se hraje hra, která se jmenuje užíračka. To mi říkali děti v mateřské školce, že hrají užíračku.
2: Teda znám spoustu her, ale užíračku tu jsem v životě jako dítě nehrál.
1: To se udělá kruh na zemi.
2: Ano.
1: Ten se rozdělí
2: ano.
1: Na tolik částí, kolik je dětí.
2: Ano.
1: Třeba 4.
2: Mhm.
1: A postavíš se jenom na to svoje území a máš kamínek a tím kamínkem házíš a tím kamínkem hodíš na jiná území a dosáhneš klacičkem, tak si užereš kus toho území toho jiného člověka.
2: No prosím tě, a to mě napadlo, když říkáš teda užíračka. Jak se to jmenovalo ta hra? O dva slepičí kroky.
1: Jo, to je Honzo Vstávej.
2: Honzo Vstávej,
1: o kolik je hodin? 5 čertích, 3 slepičí.
2: Přesně tak, takže vidíš, no my jsme ale šikovní. Tak děti, já si myslím, že jsme vám teď dali takových nápadů, že stačí jenom vzít si kecky, vzít někoho z dospěláků za ruku a jít si hrát ven.
1: A pak se ještě hraje cukrkáva, limonáda, čaj, rum,
2: bum! Bum! Tak děti, ahoj!
1: Ahoj a napište nám, jaké hry hrajete, když jste venku, všichni spolu, které máte nejradši a jestli pak znáte užíračku. A taky by mě zajímalo, jestli holčičky ještě pořád skáčí přes gumu. Pamatuješ si na skákání přes gumu?
2: A víš, že pamatuju. To byla taková sestava, viď?
1: Zeptejte se maminek nebo babiček, jak se to tenkrát dělalo.
2: A napište nám.
1: Juhu! Ahoj.
2: Ahoj.
3: Taťuldo.
4: Cupank.
3: Taťuldo, jestli pak víš, že budu mít brzo narozeniny.
4: Jen jestli si nevymýšlíš. Máš je nějak moc často, Hurvajs.
3: Nic si nevymýšlím. To je přece kalendářový fakt. S tím se nedá nic dělat.
4: No dobře, no. No a co má být?
3: Domnívám se, že budeš mít hlavu plnou starostí, co mi koupíš.
4: Jen se nic o mé hlavě nedomnívej, něco dostaneš.
3: Já vím, punčoch jako posledně.
4: No a co, nebyl to snad dárek?
3: Nebyl. To byla součást rodičovské ošacovací akce. Stejně bys mě byl musel koupit. Foukalo mi na paty.
4: Kluku nevděčný. A co bys tedy chtěl?
3: Já bych chtěl nějakého živého tvora do domácnosti.
4: No a nemáš tu snad mě? Nejsem dost živý tvor?
3: Já nemyslím tebe, myslím nějaké zvíře, třeba kanárka.
4: Ani nápad, co pak nemáme na hodinách kukačku?
3: Ale kukačka přece nespívá.
4: Tak ti zaspívám já, že ano? A je to, hele, la la la la la la la la la la la la.
3: Tati, zadrž tento nápor na můj ubohý sluchovod. Chtěl bych něco, co by kolem mě poskakovalo, třeba bílé myšky, taťuldo.
4: Tak dost, Hurvajs. Nepřipustím, aby kolem našeho rodinného krbu poskakovaly bílé myšky. Dalo mi to dost práce, než jsem pochytal ty šedivé.
3: Tak mi kup morče, taťuldo. Má takový roztomilý čumáček a 4 nožičky.
4: Ať si má roztomilých čumáčků a nožiček, kolik chce, do bytu mi to nesmí. Copak jsem krotitel?
3: Stačilo by mi taky koťátko, takové malé, co ještě ani nevidí.
4: A já bych to pak vodil za ruku, ne? To pust z hlavy.
3: Tak mi kup alespoň žabku rosničku, co leze po žebříčku. Když vyleze nahoru, tak je hezky, víš?
4: Já vím. A co když nepoleze nahoru? Bude sedět dole jako pecka a pořád bude pršet, to zrovna.
3: Taťuldo, už to mám. Rybičky.
4: No rybičky, tak proč to neřekneš hned, Hurvajs? Koupím ti jedny olejovky a je to.
3: Je, tati, já myslím živé rybičky, co plavou ve vodě.
4: No to vím taky, že plavou ve vodě. Jen mě pořád nepoučuj. Ale poslyš, Hurvajs, nedělá to randál?
3: No nějaké to šplouchnutí ploutvím snad promineš, ne? Jináče jsou němé jako ryby.
4: No tak dobře, Hurvajs, budeš je tedy mít, když si to přeješ.
3: Je sláva, hurá!
4: Počkej, to ti povídám, půjdu je vybrat s tebou, ať vidíš, jaké má tvůj otecko rybologické znalosti.
3: Taťuldo, pojď se podívat, jak se ty rybičky v akváriu krásně hemží.
4: Budeť by se nehemžili, však to taky bylo drahé. Za ty peníze bych se taky hemžil, Hurvajs.
3: Když mluvíš o těch penězích, taťulinku, tak bych ještě prosil o 50 haléřů.
4: Už zase? A na co prosím tě?
3: Budu jim muset koupit vši.
4: Blázníš? Chceš to kramárium zaneřádit?
3: Ale tati, já jim chci koupit vši vodní.
4: Od koho?
3: A ty mi nerozumíš. To jsou vodní vši, potrava pro ryby, víš?
4: Ale nic jim nebudeš kupovat. Zbyly nám od oběda 2 knedlíky, tak jim je tam hoď a hotovo.
3: Kde pak, taťuldo, to by nejedli?
4: Tak nedostanou nic. Já je naučím si vybírat. Podívejme se na rybajzny.
3: Ach jo, tati, vždyť mě pochcípají.
4: Nic se neboj, až budou mít hlad, řeknou si sami.
3: Je, tati, podívej, jedna rybička schází, ta malá.
4: Tak se asi někam schovala, vidíš, Hurvajs, říkal jsem ti, vyber si větší. Koukej, jak se ta veliká, jak se má k světu.
3: Až moc, podívej, jak tu malou hoň. Je, taťuldo, že jí chce sežrát.
4: To snad ne. Necháš jí? Hele, šc, fuj, lehni.
3: Pořád za ní jezdí, taťuldo, honem.
4: Tak dělej, nastav jí nohu nebo tak. Já kvačím procedník a vylovím jí.
3: Měl si poslechnout tu paní v obchodě. Říkala, že je to dravec.
4: Dravec, nedravec, vylovím jí a dostane výprask. Takhle po ní mávnuť.
3: Je, taťuldo, proč mě polejváš?
4: Honím rybu, tak ty takhle. Počkej, já tě dostanu.
3: Vždyť už nám teče voda pod postel. Já si jdu vzít radši plavky.
4: Že tě nechtím, no? No počkej, ne?
3: Tati, nespadni tam, neumíš plavat.
4: Ale jen se neboj, však já toho žravce chytím.
3: Vždyť už jsi jako vodník, kape ti voda ze šosu.
4: Co mi do toho pořád mluvíš? Už jsem ho mohl mít. Koho k nám teď čerti nesou? Hurvajs, jdi otevřít. Počkej, už vím jak na tebe. No počkej, překvapím tě. Jediným mohutným skokem. 1, 2, 3 a chňap. Jezusko, ty mankote. Co? No nazdar.
3: Taťuldo, přišel pan Novák. Je, co jsi to udělal?
5: Prosím vás, co to tu děláte? Máme promáčený celý strop. Vy máte akvárium?
3: Omyl, pane Nováku. Už nemáme akvárium. Jak vidíte, máme z něj materiál pro sběrnu surovin.
1: Vicky kalendář. Dnes je 3. července.
6: A svátek slaví Radomír.
1: Radomír, to je jméno se samými R, Radomír. Co jsou Radomírové, co to znamená to jméno?
6: Prý jsou slavní svou radostí a míru milovností.
1: Rádi, mír, to znamená trpělivý a laskavý Radomírové. Jste takový.
6: Jestli ano, tak všechno nejlepší.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

U jednoho kláštera, kde žijí jeptišky, byla moc veliká zahrada. Ty hodné paní v černých šatech pečovali o všechno živé a hodně na té zahradě pracovali, takže byla krásná, krásná, úžasná. Rostlo v ní spousta květin, keřů a stromů a vzadu za budovou byly taky záhonky se zeleninou, kterou jeptišky pěstovali a prodávali na trhu. Nebo si na ní pochutnávali sami. V zahradě patřil i trávník plný sedmi krásek. Někdy jim přišlo líto, že si na něm nemá kdo hrát. Stalo se to v červnu, kdy všechno kvete a voní. Jeptišky při své ranní práci našli na trávníku sedět děvčátko. Strašně vyděšenou holčičku, oči plné slz a strachu. Nejdřív na ní spustili z hurta. Kde se tady vzala? Chceš nám zničit trávník? Nebo si přišla krást? Styď se! Holčička se usedavě rozplakala a schovala tvářičku do dlaní. No tak, snad nebude tak zle, ozvala se mírným tónem sestra Dulcinea. Nemusíš se nás bát, jen přestaň plakat a odpověz nám. Holčička statečně zvedla hlavu, sevřela v dlani natrhané sedmi krásky a hlesla, ty jsou pro maminku, je moc nemocná a potřebuje vitamíny. Tatínek říkal, že to je taková medicína, která roste ve všem, co je živé. V červeném a zeleném, žlutém i fialovém. Nechtěla jsem krást, ale u vás bylo tolik medicíny. A proč máte všechny černé šaty? To už pro zvědavost zapomněla na svůj strach a doširka otvírala oči. Ta je krásná a jak je milá a jak ráda má svou maminku, šeptali si jeptišky mezi sebou. Promluvila zase Dulcinea. Jak ti říkají? Jmenuju se Francesca, ale maminka mi říká Faninko, když jsem hodná, a Fan, když neposlouchám. A táta, ten vám... Francesca už zapomněla na trápení a vyprskla smíchy. Táta mi nejčastěji říká Fanny bláznivá. To jako, že jsem bláznivá holka. To třeba jednou, to jsem vám popadla na šeštěně. Tehdy byl Lulu ještě malinký. A točila jsem se s ním a točila, až jsme spadli do veliké louže. A nebo jindy jsem vylezla na strom, abych viděla, jestli pro mě už jede princ. No a pak jsem spadla a to vám byla rána. A maminka mi pak musela zašívat šaty. A maminka... Holčičce se zase objevily v očích slzy. Úžasné jeptišky úplně zapomněly na svoje denní povinnosti a jen zírali na to stvořeníčko, které nebylo určitě stvořené pro trápení a mělo v jedné chvíli na tváři žal i smích. Nevěděli si rady, co si počít s takovým objevem. Cítili však, že je to krásné. A vůbec se nezlobili pro ten zdupaný trávník. Naopak, měli pocit, že je to tak správné, protože z jakého důvodu by tady vlastně jinak byl. Nedovedli pochopit, že až doteď na to nepřišli. Nakonec ty hodné jeptišky panince dali košík zeleniny pro maminku. Dali jí tam věci zelené, červené, fialové, všechno, co si paninka vybrala, protože si myslela, že to mamince pomůže. Ty sedmi krásky, ty jí dej radši do vázičky, to je taky léčivé. A hlavně brzo zase přijď, mávali za ní a šťastná faninka běžela domů.
Od té doby si zvykla chodit do zahrady často. Maminka se už uzdravila, ale Faninka si ráda povídala s jeptiškami a ty vždycky ožily jejími příběhy. No to si neumíte představit, co se mi dneska zase stalo. Potkala jsem na ulici psa. No, ten byl určitě dvakrát tak veliký jako já. Koukal na mě takhle velikýma očima a povídá: počkej, jak můžeš vědět, co povídá pes? Zase už si vymýšlíš. Lhát se nemá. To já vlastně nevím, jestli mluvil, ale já jsem slyšela, jak říká: uděláš ještě krok a zažarujte, Francesco. Jak by takový pes mohl vědět, jak se jmenuješ? Pohoršovali se jeptišky. Psi vědí mnohem víc, než si myslíme, řekla Faninka důležitě. Náš Lulu mi o tom vyprávěl, že... Tak a už je toho dost. Dneska si bláznivá, neposlušná Fany. Holčička se rozplakala a utekla. Škoda, že jste jí okřikli, ozvala se Dulcinea. Mohli jsme se dovědět, co ten pes vlastně říkal. Ostatní se na ní otočili s udiveným pohledem. Faninka si do zahrady nechodila jenom povídat, ale učila se i pomáhat v zahradě. Nejraději se sestrou Dulcineou pečovala o záhonky zeleniny. Nezapomněla, jak pomohli její mamince, a do dneška jim byla vděčná. Se všemi si povídala, s květákem, kapustou, mrkvičkou, paprikami i celerem. Vypadalo to asi takhle: tak, pane Okurka, zdá se, že už jste dost veliký, myslím, že vás utrhnu. Přál byste si asi raději salátovou úpravu než kyselou lázeň, že? Víte, pane květáku, proč si vás lidé nedávají do vázy, když tak krásně kvetete? Asi jenom nemají dost velké nádoby. Rozhodně, kdyby to záleželo na mě, tak bych vás vybrala za svatební květinu. Tedy, pokud byste samozřejmě souhlasil. Paní kapustová, tak krásně nařasená sukně a okousala vám ji housenka. Hned ji dám pryč. Já vím, pane Porchu, že se rád napijete. Jen si dopřejte. Vody je dost pro všechny. Takhle a podobně k ním mluvila a oni se snažili být co největší a nejkrásnější, aby je pak pochválila. Zahrada byla úrodná jako nikdy a jeptišky tak pomohly ještě mnoha nemocným. Pojď sem, paninko, zavolala Dulcinea. Dneska tě naučím, jak se rajčatům uštipují lístky, aby měla víc síly pro plody. Fanny přiklekla k záhonu a začala keříčky čistit. Najednou zbledla, protože ze záhonu se ozvalo: Auweis, necháš si toho štípání? Kdo to byl? To vy, pane rajče, omlouvám se, jestli vám to bylo nepříjemné, ale bylo to nutné, abyste měl víc síly. Povídali, že mu hráli. Chodíš tady kolem dokola, se všemi si povídáš, pro každého máš vlídné slovo, jenom mě pořád ignoruješ. Ignoruji? Úžasná paninka, jestli tím chcete říct, že si vás nevšímám, tak si uvědomte, že mě tu někteří potřebují víc. Vy tak silně voníte, že se k vám nepřiblíží ani muška, natož housenka. Po tyčce si ke sluníčku došpláháte sám a právě na tenhle záhon nejvíc prší. Musím pomáhat těm, co to potřebují. Rajče bylo steky zelené a dokonce vyplázlo na Faninku jazyk.
když byla v zahradě příště, vzpomněla si na ně a šla se na ně podívat, aby mu udělala radost. Dobrý den, pane Rajče, jak se vám dnes daří? Doufám, že jste měl příjemný den. Rajče lehce zrůžovělo potěšením, ale stále bylo bledé. Co pak, že jste pořád takové zelené a nezralé? Vždyť jste pořád na sluníčku a dávno už byste mělo být zralé. Rajče nad tou výtkou úplně zezelenalo vsteky. Ty jsi asi nikdy nebyla v zahraničí, jinak bys věděla, že některá rajčata se schválně udržují zelená, protože usilují o dlouhověkost, chtějí být konzervovaná, podobně jako okurky. A zase ten známý vypláznutý jazyk. O tom jsem slyšela, ale taky říkali, že do takového rajčete se předtím musí špendlíkem udělat spousta dírek. A to přece musí bolet. Řeklo rajče, ale znělo to trochu nejistě, protože podobné pověsti už zaslechlo taky. Nebudu tady poslouchat řeči nějaké hloupé holky. Já jsem se prostě nenarodilo pro obyčejný kečup. A vůbec, jdi si po svých. Faninka s pláčem vypravovala Dulcineji, jak zlé a vzteklé je to rajče. A taky ho ukázala. Nic si z toho nedělej. Prostě si ho nevšímej, když je takový vztekloun, jak říkáš. A si tady visí samo. Uběhly další měsíce a skoro všechna zelenina byla sklizená. Jenom to zelené rajče pořád viselo na své štopičce. Jednou strašně pršelo a Faninka nemohla najít své štěně, které se zaběhlo v zahradě. Celá mokrá se s ním nakonec skrčila u schodiště a únavou usnula. Druhý den měla velikou horečku a kašel. Jeptišky se střídali v návštěvách a Dulcinea jí nosila jeden kompot za druhým, nakládanou zeleninu, džemy. Jenže tolik vitaminů, kolik holčička potřebovala, v nich nebylo. A čerstvá zelenina už taky ne. Ačkoliv, vzpomněla si Dulcinea, aspoň pro radost jí přinesu jedno červené rajčátko. Na záhonu našla toho starého vztekloona, jak jí ho tehdy Faninka ukázala. Bylo už trochu schlíplejší a stýskalo se mu po ostatních a po holčičce, která si s ním povídala. Tuhle její řeč od ní Dulcinea pochytila a tak to zkusila. Dobrý den, pane rajče, není vám tu už trochu chladno? No, to je dost, že to někoho napadlo. Vztaky jsem bez sebe, že se o mě nikdo nestará. Ani to děvče už sem nechodí. To se tak urazila? Dulcinea mu vysvětlila, že holčička je v postýlce a moc potřebuje čerstvé vitamíny. Teď jste tu jediný, kdo jí může pomoci. Ovšem, budete-li chtít. Rajče v tu ránu zčervenalo pýchou nad svou důležitostí, ale i radostí, že Fanince pomůže. A pomohlo. Na jaře už byla zahrada zase plná holčičího štěbetání a nikdo se už nedivil jejímu vypravování o mluvících zvířátkách a věcech.

0: Mamičko.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

proto jsem si kámen koupil, abych hodně lidí

zpátky. Bylo jedno království z dlouhé pohádky. Král tam měl dlouhé vousy, ministři dlouhé řeči, kat dlouhý meč, princezna dlouhou vlečku a ten drak, co si pro princeznu jednoho podzimního dne přišel, měl dlouhý ocas. Drak povídá: jdu si pro vaši princku, dejte ji sem, raz, dva. Řekli drakovi, že mu ji dají, ale protože v tom království raz, dva trvalo 14 dní, přišel mezi tím pod královský hrad cizí princ. Všecko na něm bylo nějak kratičké. Měl krátké kalhoty, ačkoliv to vlastně byly dlouhé kalhoty. Měl krátké vlasy, ačkoliv mu vlastně sahaly až po uši. A meč měl sotva na půl pídě, ačkoliv když se člověk dobře podíval, byl to vlastně dlouhý meč. A v ruce držel píšťalku. Ten princ si stoupil pod hrad, pískl na píšťalku a zaspíval. Trala! Když se ho zeptali, co bude dál, odpověděl: už nic, to je celé. Podle toho poznali, že je to princ z krátké pohádky. V tu chvíli zrovna docházelo raz, dva, co trvalo 14 dní a z hradu vyváděli princeznu, aby ji dali drakovi. Kapali ji slzy z očí, jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pomaloučku, jako by ty slzy byly z medu. Tu panu vedete drakovi? Zeptal se princ z krátké pohádky. Že ji opravdu vedou tam, kde bydlí drak a jaká je odměna pro toho, kdo draka zabije, věděl princ dřív, než mu to ti z dlouhé pohádky začali vykládat. K drakovi to bylo sotva za roh druhé skály. Ale než tam ti z dlouhé pohádky princeznu dovedli, stačil už princ z krátké pohádky usekat drakovi 9 hlav a zakopat je 7 sáhů do země. Teprve potom drak z dlouhé pohádky začal čichat člověčinu a přemýšlet, že by se měl přichystat na prince, který s ním přišel bojovat. Taky ti, co se loudali s princeznou k dračí skále, si nepovšimli, že se jim princ z krátké pohádky už před 14 dny s princeznou oženil. A bude trvat 3 neděle, než se král z dlouhé pohádky dopřemýšlí toho, že je tchánem a panuje jen v polovici království. Tak rychle to dokázal princ z krátké pohádky pořídit. Zabít draka, pojmout princeznu za choť a ujmout se vlády v polovici království. Zdálo se, že je všecko v pohádkovém pořádku. Ale nebylo. Neschody mezi princem z krátké pohádky a princeznou z dlouhé pohádky, teď už vlastně novým králem a novou královnou, začaly hned první den. Když nový král už večeřel, nová královna teprve snídala. A bylo čím dál tím hůř. Když král měl pátek, měla královna teprve minulé pondělí. Podej mi husu, povídá u oběda král. A královna mu ji přinesla za 10 dní při valčíku na dvorní ples. Tu se nový král zamyslel. Ono se mu i jinak těžce panovalo, když povelel vojákům o vojenské slávě. Palte! Bouchlo to až na přes rok po jaru. Ministři ho taky rozčilovali. Poručil: ministerská rada se sejde za čtvrt roku. A když přišel do zasedací síně, ministři tam seděli ještě odposledně. Všecko se mátlo, pletlo, král už se v ničem nevyznal. Jednoho dne vzal svou píšťalku, zapískal na ní a zaspíval. Trala! Pak se vrátil do krátké pohádky. Ti z dlouhé pohádky si teprve za nějaký ten rok všimnou, že jim tam někdo zabil draka, oženil se s princeznou a chvíli vládl v polovině království. Ale než se rozmyslí, co by se s tím mělo dělat, toho už se nikdo nedočkáme. A proto je dobré, že jedny pohádky jsou dlouhé a druhé krátké. Kdo je plete dohromady, vysvobodí princeznu, ale nikdo z toho nic nebude mít.

0: Obrácená země. Jednou si hráli kluci na indiány. Běhali po lese v čelenkách ze slepičího peří a s pokřikem sváděli spolu prudké boje s klacky a šiškami.
1: Když byli v nejlepším, začalo se stmívat. Nastala podvečerní hodina, ve které kouř z komínů píše na nebe jídelní lístek k večeři. Otvírají se okna kuchyní a hlasy maminek

0: pobízí Franta Martina.
1: Počkej, našel jsem klíč. Vydechl jako ze sna Martin.
0: Tak ho zahoď a jde se domů.
1: Ale je na něm nápis.
0: Ukáž.
1: Jemes enecárbo do čílk.
0: Co to je za nesmysl? Zkus to přečíst pospátku.
1: Klíč od obrácené země.
0: Kde to může být?
1: Víš co, Franto? Půjdem tu zemi hledat.
0: Jde se!
1: Dlouho šli kluci černým lesem.
0: Nohy je bolely, ale zvědavost byla svěží a hnala je před sebou, jako by měli kolečka.
1: Po mnoha hodinách přišli na kraj lesa.
0: Mezi dvěma borovicemi stály dveře.
1: První se z údivu vzpamatoval Martin. Ukáž, třeba se dají odemknout naším klíčem.
0: Jaký div! Dveře se kolem klíče sami otočily a v tom okamžiku rostly všechny stromy v lese kořeny vzhůru.
1: Franta s Martinem udělali krok
0: a stáli také na hlavě. Kdyby tu tak byli ostatní kluci, ti by koukali, vzpomněl na svůj indiánský kmen Franta. Však se bylo čemu divit. Na loukách kvetly motýly a květinky kolem nich poletovaly. Vítr tekl až bluňkal, voda zase foukala. Velryby kroužily v oblacích. Pampelišky, poměnky a chudobičky rostly na stromech.
1: V jednom tulipánovém stromořadí potkali kluci babičku.
0: Šla proti ním po hlavě. Občas jí dělali kotrmelce, pak přes ní skákalo švihadlo. Ptala se jich, jestli by si s ní nezahráli na honěnou.
1: Řekli babičce, že by z takového honění mohla mít smrt.
0: Vyplázla na ně jazyk, vylezla si na fialkový strom a trucovala.
1: Potom se Franta s Martinem dověděli, že v obrácené zemi vypadají holčičky jako stařenky. A opravdové babičky jsou mladinké a nosí dlouhé copy s červenými mašlemi.
0: Lidé tam přicházejí na svět jako stařečkové a odcházejí jako miminka.
1: Kluci potkávali cestou mnoho lidí.
0: Všichni chodili po hlavách a přemýšleli nohama.
1: Některé lidi nosila aktovka.
0: Některé lopata, kufr, žebřík nebo váleček na těsto.
1: Lidi se nemuseli nic učit. Práce za ně všecko udělala sama.
0: Uměla číst, psát, počítat, vazit, šít i umývat nádobí.
1: Práce za lidi také jedla.
0: Ale to se klukům vůbec nelíbilo. Vzpomínali na máminu večeři, která jim doma vystydla, a měli už pořádný hlad.
1: V jedné vesnici stál na věžičce kostelíček a nedaleko pěkná hospoda. Franta s Martinem do ní vlezli.
0: Komínem.
1: Protože v obrácené zemi se do domů chodilo vždycky komínem a kouř se vypouštěl dveřmi.
0: Na obráceném stole bylo prostřeno k jídlu. Sotva vzal Franta do ruky lžíci, snědla lžíce polévku a knedlíkové švestky chtěli sníst Frantu.
1: Martin poprosil hospodského aspoň o kousek chleba s máslem. Práce za hospodského namazala máslo krajícem a podala na něm talířek hladovým klukům.
0: Jenomže čím toho, kdo v obrácené zemi víc sní, tím je hubenější.
1: A tak byli kluci po obědě kost a kůže.
0: Zatoužili vrátit se domů.
1: Vzali sebou na cestu kousek chleba do kapsy. Než se nadáli, měli v kapse z chleba mouku a z mouky obilí. Kluci obilí z kapsy vysypali.
0: Jen se dotklo pole, vyrostly z něho bochníky.
1: Bochníků bylo

0: plné pole a chtěli kluky sníst. Naštěstí se tu objevili papíroví draci a přivázali kluky na papírové provázky.
1: Kluci se vznesli tak vysoko, že z té výšky zahlédli svůj rodný domek a v něm mámu, jak si pro ně utírá slzu. Sotva kluci máminu slzu uviděli, pustili se papírových provázků a bác. Spadli každý zrovna před svůj talíř s vystydlou večeří.
0: A když všecko spolikali a nikomu nic nenechali, šli spát.
1: Hádejte, o čem se jim bude zdát.

0: štěpky.
1: Nastav ruce, Milošku, nasypu ti ořechy, povídá teta malému synovci.
2: Dej je radši tatínkovi, teto,
3: řekne malý.
1: Ale proč? Ty nemáš oříšky rád?
2: Jo, to mám, ale taťka má větší dlaně.

0: u maminky zelenoočky. Druhý den mě Bělovou z Zrzunda vedl přes naši zahradu do jiné zahrady, až jsme přišli k velikému domu. Tam v pelíšku ze suché trávy ležela zelenoočka a u ní kvikaly malé živé drobečky. Jednoho z nich zrovna velmi důkladně milá. Tak tady máš zelenoočku s její rodinkou, pošeptal mi Bělovou ze Zrzunda. Buď zdravá, zelenoočko, jak pak se ti daří? Zelenoočka po mně otočila oči, vůbec nebyly zelené, ale celé tmavé a řekla, buďte zdraví, blíž ani krok. Tak jsme se slušně posadili, ocásky otočili kolem předních nožek a koukali na ty kočičí děti a já povídám Bělovousu Zrzundovi. Ty Zrzundo, ta koťátka jsou ale ošklivá, viď? Vždyť ona jsou, myslím, i slepá. Zelenoočka vyskočila a vlepila mi z každé strany jednu, pak popadla do tlamičky to děťátko, které zrovna domila a utíkala s ním pryč. Za chvíli se vrátila pro další, potom pro to poslední a už se neukázala. To jsi neměl říkat, modroočko. Každou maminku bolí, když jí někdo pohaní děti. Nemyslí si, že ty jsi byl hezčí, když ses narodil, povídal Zrzunda. Ale slepý jsem nebyl. I byl jsi slepý jako každé kotě. Já nevěřil, protože jsem se na to nemohl upamatovat. Zrzunda mi vyprávěl, že každé kočičí dítě, ať z něho vyroste kočka tak veliká, jako je tygr, nebo lev, nebo puma, nebo jaguár, nebo levhart, nebo rys, nebo tak malá, jako jsem já a Zrzunda. Každé koťátko přichází na svět s očkama zalepenýma. Když jsem se ho zeptal, jak dlouho to trvá, řekl, že tolik dní, kolik máme my dva dohromady nožek a ještě k tomu musíme připočíst jeden ocásek. V zahradě jsme si našli teplé místo, že se budeme slunit. Zrzunda se položil na záda, roztáhl všechny čtyři a spokojeně předl. Mně to ale pořád nešlo do hlavy. Šťoukl jsem do něj. Ty, co to je za kočky? Ten tygr, lev a ty ostatní. Jak jsou velké? No tak to je různé. Ty největší jsou skoro jako kráva, povídá ospale Zrzunda. Ale já nevěděl, co je kráva. A nechtěl jsem se přiznat, že to nevím, jenže Bělovou se Zrzunda to poznal a povídá, ty největší kočky jsou tak veliké, že jejich tlapka je větší než si ty. To mě docela vylekalo. Pomyslel jsem si, jak by to se mnou dopadlo, kdybych takové lví nebo tygří mamince poháněl děti a ona by mi dala z každé strany jednu. Ptal jsem se proto, ve které zahradě, u kterých lidí tyhle veliké kočky bydlí. Bělovou se Zrzundami řekl, abych se nebál, protože ty veliké kočky žijí v domech, které pro ně lidé postavili. Jednou se tam půjdeme podívat, řekl Zrzunda. A kde je to, Zrzundo?
1: Zívl
0: Bělovou se Zrzunda, obrátil se ke mně zády a usnul. A já nevěděl, jestli jen tak nahlas zívl, nebo jestli to zoo je něco, kde bydlí veliké kočky, co se jich lidé bojí. Zrzundu už jsem si budit netroufal a myslel jsem na to, jestli tyhle veliké kočky také předou a jaký je to asi rámus. A myslel jsem tolik, že jsem z toho usnul. Zdálo se mi, že přišla velká kočka a měla vousy delší než já ocásek, otevřela velikánskou tlamu, popadla mě za kůži na hřbetě a nesla mě do svého doupěte. Začal jsem křičet, až jsem se probudil. Za kůži na hřbetě mě držel můj člověk a moc se zlobil, že se toulám.

Takže pane Sisel, kde máš to zemní? Ukažte mi pravou kapsu. Nemáš to tam, no dobře, ukaž mi levou kapsu. Ne, tam to taky nemáš. A vidím ti na tváři, kde to máte. No vydá. Aha, vy to máte v botě.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj holky a kluci, dnes zase cvičíme s Hankou.
2: Ahoj děti, minule jsme si řekli, co je to atletika a slíbili jsme si, že budeme dnes doma závodit. A vy jste měli jeden úkol a víte jaký, Piggy? Vzpomeneš si?
0: Měli jsme si sehnat kamaráda, aby s námi soupeřil, to zní lekračně.
2: Výborně, ano, je to soupeř, měli jste si sehnat soupeře. Já vám dám ještě chvilinku prostoru na to, abyste si šli pro bratra, pro sestru, pro kamarádku.
0: Já bych si nejradši šel pro Vojtu.
2: Výborně, ty si zajdi, no ty nepůjdeš nikam, Piggy,
0: protože... My se s Vojtou vždycky kočkujeme, ale Vojta má něco na práci.
2: To je hezký, ale dnes budu soupeřem pro Piggyho já.
0: Nemůžu vyhrát.
2: Uvidíme, hele, nikdy neříkej nikdy. A já ti pomůžu, jak by si mě mohl porazit, protože my si teď připravíme na trénink společně s dětmi naše plíce.
0: Plíce, to jsou takové ty pytlíky pod hrudníkem, které se nafukují, když se nadechujeme.
2: Já ti, Piggy, moc děkuju za to, protože mi vůbec nedošlo, jestli naše děti vědí, kde jsou plíce. Jak jim to ukážeme, jakou pomůcku jim dáme, aby objevili, kde mají plíce, které se při tréninku...
0: Hanko, já mám nápad.
2: Vydechuji.
0: Já mám nápad. No. Viděla jsi někde v zoologické zahradě, co tam dělá ten největší gorilák?
2: No to si teda nechám, Piggy, o tebe ukázat.
0: Já jsem to viděl v jedné mateřské školce. Tam hráli, kdo je králem opic, a všichni se bouchali pěstičkama do hrudníku a volali jo.
2: Jo. Výborně, to je dobrá pomůcka. Tak děti, my budeme buď volat já, anebo budeme říkat a, položíme se ruce na hrudník a budeme do sebe bubnovat, bouchat a sami uvidíte, jak sám krásně rozbivrují plíce. A každý správný atlet je musí mít veliký, protože každý správný atlet je má natrénovaný. Tak, ještě jednou nádech. Ruce na plíce, na hrudník a bušíme do sebe. A super, povedlo se.
0: Hanko, možná stačí nechat si tam takhle jenom dlaně a dýchat do těch dlaní.
2: Dobře. No, já mám z vlastní zkušenosti informaci o tom, že málo kdo se umí nadechnout právě do toho hrudníku, ale když to děti teď naučíme, tak co? Až budou velké, budou to umět. Tak, my už máme určitě k dispozici nějakého sourozence a můžeme začít závodit. Kde uděláme start a kde uděláme cíl?
0: Třeba, hele, taková čára je, když začíná nebo končí koberec.
2: Výborně, děkuju, Piggy. Takže pozor, sedneme si na začátek koberce, na bobek teď.
0: Na bobek, to je jako králíček.
2: Na bobek, přesně tak. A budete čekat, až řeknu kouzelné slůvko teď. Ještě nikam, prosím vás, neběžte. Až řeknu teď, tak vyběhnete. A kdo bude v cíli dřív, tak se stal čím?
0: Prognostikem.
2: Piggy, když budu v cíli jako první, tak budu co?
0: Prňák.
2: Dobře, budeš vítěz.
0: Vítěz.
2: Sláva vítězům, čest poražený.
0: Já jsem tě jenom tak pokoušel, promiň.
2: Já vím, že jsi chytrej. Takže pojď sedni si na ten tvůj vytoužený bobek. Děti, sedíte vedle sebe? Připravím se. Pozor, teď a běžíme a běžíme a běžíme a běžíme.
0: Hurá, já jsem vítěz. Ale možná by se také dobře běhalo v parku, viď? Nebo na hřišti, mnohem líp než doma, že jo?
2: Určitě, to máš pravdu, ale my teď nemáme zrovna venku vlídné počasí. Proto jsem zvolila, že děti naučíme trénovat doma, s ohledem na to, že si nevyrazí zuby a nezabíjí se nám. A až bude krásné počasí a venku budou kvést krokusy, tak vyběhneme ven.
0: Jupí!
2: Můžeme běhat třeba v parku, můžeme běhat, napadá tě ještě někde, kde se dá trénovat?
0: Můžeme běhat třeba na hřišti, na poli,
2: výborně.
0: Na cestičce, všude, kde nejezdí auta a není to tam nebezpečné, viď?
2: Tak si to děti dobře pamatujte a mějte se krásně.
0: Ahoj!
3: To si můžete myslet, jak pavouk skoprněl, když viděl v pavučině takového nemotorného brouka, který sebou házel jako ryba v síti.
4: Co tu děláte? Vysím, pane šéf. Co pak to nevidíte?
5: Pavoučí děti, které za tátou přiběhly, už to brali jinak.
6: Je, tatí, ten se třese. Je, tatí, ten je legrační. Nechaj nám ho na hraní.
5: ale najednou uprostřed všeho volání se utrhlo několik vláken pavučiny, na kterých pytlík visel, a pytlík spadl horem pádem dolů. A jak se obrátil a zůstal viset vzhůru nohama na poslední niti, vypadlo mu několik medových koláčků z kapsy do trávy. No to jste teď měli vidět pavouka. Jako střela se spustil po svém vlákně za pytlíkem, zůstal viset vedle něho a ihned soukal vláknat provazy a lana na záchranu. Malí pavouci se také spustili, ovšem jen proto, že viděli, jak pytlíkovi něco vypadlo z kapes. Šup dolů, také každý na svém vlákně, a už byli u medových cukrátek.
0: Tatí, ten pán něco ztratil. Jo, to je dobré. Halo, pane, vy jste cukrář?
5: Zatím tatínek tahal pytlíka omotaného už spoustou lan nahoru. Dětičky každé v ústech kousek kolečka nebo preclíčku šplhali kolem nich také nahoru, každé po svém vlastním provázku. Pytlík byl hned v dobré náladě a volal na malé pavoučky. Hyp, hyp, hyp, kdo bude první nahoře? Malí pavoučci křičeli, hnali se o závod nahoru a tam s radostí čekali, až tatínek toho veselého pána vytáhne. Šampion světa ve šplhu po pavučině blahopřál pytlík pavoučkovi, který závod vyhrál. Já vám tu, chlapíci, budu muset jednou uspořádat celou olympiádu, sliboval. Na pavučině byl ovšem hned jako doma. No to je ohromné, jaké tu máte krásné provazy, ale velká škoda, že pod nimi není žádná záchranná síť. Já bych vás naučil po nich chodit jen tak po dvou nohách, jak to dělají provazolezci.
0: To je pravda. Síť tam sice měli, ale ta byla na chytání mušek. Záchranou, jakou mívají provazolezci na poutích, neměli. My bychom třeba řekli tatínkovi, aby vám ji udělal, volala pavoučata.
5: A hned také šla za tatínkem. No a druhý den už měl pytlík z jedné větve ke druhé napjato pěkné lano a pod ním velikou záchranou síť. Pavoučata s mámou už čekala nedočkavě na představení a tatínek to chtěl také vidět. Tak koukejte, pavoučata. Já vám to ukážu, zahájil představení pytlík. Nejprve musím mít jako řádný provazolezec důkladné bydlo a vzal si z větví pořádné dlouhé bydlo, které si už včera připravil. To se musí pěkně nadhodit do ruky, povídá, a bác. Jak si bydlo nadhazoval, už jedním koncem srazil mámu i s pavoučaty z větve dolů. Štěstí, že máma hned pustila vlákno a pavoučata také. Visely teď dolů jako ozdoby z vánočního stromku.
4: Pardon, zavolal zahambeně pytlík.
5: Ale jak se podíval za nimi, srazil dolů druhým koncem bydla starého pavouka.
4: Prach milion zatras mákem, zaklel starý pavouk, když už se houpal na vypuštěném vlákně. Pardon, volal pytlík za ním a zdvihl bydlo do výše, aby na nikoho nenarazil.
5: Ale co čert nechtěl, nahoře byl velký zlatohlávek, který se právě motal v růžovém květu. Prásk sletěl dolů, jak dostal jednu bydlem do břicha a začal sebou mlít v záchranné síti. Ale to nebylo ještě všechno. Bydlo srazilo také růžový květ, ten spadl pytlíkovi jako klobouk na hlavu a pytlík se vším s bydlem a s růžovým kloboukem poroučel do sítě rovnou na zlatohlávka.
0: Pomoc, vražda, ten pán mě chce zabít, volal zlatohlávek a začal se s pytlíkem potýkat.
5: No, to vám bylo k popukání. Pytlík s růžovým kloboukem na hlavě vypadal jako nějaká panička. Zlatohlávek zase třímal v ruce bydlo, které sebral pytlíkovi, a vypadal jako nějaký rytíř s kopím. Ale jak se s bydlem rozháněl, roztrhal úplně síť, až oba, zlatohlávek i pytlík, spadli dolů. Ne, až docela na zem. Zlatohlávek, jak padal, roztáhl křídla a uletěl. Pytlík zase zůstal viset za nohu v pavučině s kloboukem na hlavě.
2: Malí pavoučci se tomu ze svých vláken ohromně smáli, tleskali a také jiní broučci to viděli a hned to potom vykládali dál.
5: Ale to víte, jak se všechno poplete, když se to vykládá od úst k ústům. Za chvíli se všude povídalo, že zlatohlávek chtěl nějakou paní s růžovým kloboukem. Spletli si pytlíka s paní, pohoupat v houpací síti, a že mu ta paní za to nabyla bydlem.
2: Zkrátka,
1: Zlatohlávek měl z toho potom dlouho hroznou ostudu.

0: Dnes je 3. července.
1: A svátek slaví Radomír.
0: Radomír, to je jméno se samými Radomír. Co jsou Radomírové? Co to znamená to jméno?
1: Prý jsou slavní svou radostí a míru milovností.
0: Rádi mír. To znamená trpělivý a laskavý Radomírové. Jste takový.
1: Jestli ano, tak všechno nejlepší.
2: Jednou se potkalo štěstí s rozumem na nějaké lávce. Vyhni se mi, řeklo štěstí. Rozum byl tehdy ještě neskušený, nevěděl, kdo komu se má vyhýbat. I řekl, proč bych já se ti vyhýbal? Nejsi ty lepší než já. Lepší je ten, odpovědělo štěstí, kdo více dokáže. Vidíš tam toho selského synka, co v poli oře? Vejdi do něho. A pochodili s tebou lépe, nežli se mnou. Budu se ti pokaždé slušně z cesty vyhýbat, kdy a kdekoliv se potkáme. Rozum k tomu svolil a vešel hned oráčovi do hlavy. Jakmile oráč ucítil, že má v hlavě rozum, začal rozumovat. Což musím já do smrti za pluhem chodit? Vždyť mohu taky jinde a snáze štěstí svého dojít. Nechal orání, složil pluh a jel domů. Tatíku, povídá, nelíbí se mi to sedlačení. Budu se raději učit zahradníkem. Tatík řekl, což si se, Vaňku, pominul s rozumem? Ale pak se rozmyslil a povídá, no, když chceš, uč se s Pánem Bohem, dostane tu chalupu po mně tvůj bratr. Vaněk přišel o chalupu, ale nic na to nedbal. Šel a dal se ke královskému zahradníkovi do učení. Nemnoho mu zahradník ukazoval, za to tím více Vaněk chápal. Brzy potom ani zahradníka neposlouchal, jak má co dělat, a dělal všecko po svém. Nejprve se zahradník mrzel, ale pak, když viděl, že se mu všecko daří lépe, byl spokojen. Vidím, že máš více rozumu nežli já, řekl. A nechal pak už Vaňka zahradničit, jak sám chtěl. V nedlouhém čase zvelebil Vaněk zahradu tak, že král měl z ní veliké potěšení a často se v ní s paní královou a se svou jedinou dcerou procházel. Ta královská dcera byla pana velmi krásná, ale od svého 12. roku přestala mluvit. Nikdo od ní ani slova neslyšel. Král se proto velice rmoutil a dal rozhlásit, kdo dokáže, aby zas mluvila, bude jejím manželem. I hlásilo se mnoho mladých králů, knížat a jiných velkých pánů. Jeden po druhém, ale jak přišli, tak zas odešli. Žádnému se nepodařilo způsobit, aby promluvila. A proč bych já taky svoje štěstí neskusil? Pomyslil si Vaněk. Kdo ví, nepodařili se mi princeznu přivést k tomu, aby odpověděla, když se budu ptát. I dal se hned u krále ohlásit. Král se svými rádci ho dovedl do pokoje, kde jeho dcera zůstávala. Ta dcera měla pěkného pejska a měla jej velmi ráda, protože byl velice čiperný, porozuměl všemu, co chtěla mít. Když Vaněk s králem a s těmi rádci vstoupil do jejího pokoje, dělal, jako by té pany královské ani neviděl. Obrátil se k pejskovi a pojídá. Slyšel jsem, pejsku, že jsi velmi čiperný a jdu k tobě o radu. Byli jsme 3 tovaryši. Jeden řezbář, druhý krejčí a já. Jednou jsme šli lesem a museli jsme v něm zůstat přes noc. Abychom před vlky byli bezpeční, udělali jsme oheň a umluvili jsme se, že jeden po druhém bude hlídat. Nejdříve hlídal řezbář a pro ukrácení chvíle si vzal špalík a vyřezal z něj pěknou panu. Když byla pana hotová, probudil krejčího aby zas ten hlídal. Krejč uviděl dřevěnou panu a ptal se, co to? Jak vidíš, řekl řezbář. Byla mi dlouhá chvíle a vyřezal jsem ze špalíku panu. Bude-li tobě dlouhá chvíle, můžeš ji ošatit. Krejčí hned vyndal nůžky, jehlu a nit, střihl na šaty a dal se do šití. A když byly šaty hotovy, panu přistrojil. Potom zavolal na mě, abych já šel hlídat. I ptám se ho taky, co to má. Jak vidíš, řekl krejčí. Řezbáři byla dlouhá chvíle a vyřezal ze špalíku panu a já z dlouhé chvíle se mi ošatil. A bude-li tobě taky dlouhá chvíle, můžeš ji naučit mluvit. I naučil jsem ji skutečně do rána mluvit. Ale ráno, když se moji tovaryši probudili, chtěl každý tu panu mít. Řezbář povídá, já ji udělal. Krejčí, já ji ošatil. A já jsem si taky svoje právo hájil. Pověz mi tedy, pejsku, komu z nás ta pana náleží? Pejsek mlčel, ale místo něho odpověděla dcera královská. Komu by jinému náležela než tobě? Co do řezbářovy pany bez života? Co do krejčího ošacení bez řeči? Ty jsi jí dal nejlepší dar, život a řeč, a proto právem tobě náleží. Sama si o sobě rozhodla, řekl Vaněk. I tobě já dal zase řeč a nový život, a proto mi taky právem náležíš. Tehdy řekl ten jeden královský rádce. Jeho milost královská dá tobě hojnou odměnu, že se ti podařilo jeho dceři rozvázat jazyk. Ale vzít si ji nemůžeš. Jsi prostého rodu. A král řekl, jsi prostého rodu, dám ti místo své dcery hojnou odměnu. Ale Vaněk nechtěl o žádné jiné odměně slyšet a řekl. Král bez výjimky slíbil, že kdo způsobí, aby dcera jeho zasmluvila, bude jejím manželem. Královské slovo je zákon a chce-li král, aby jiní jeho zákony ctili, musí je sám napřed dodržovat. A proto mi král musí svou dceru dát. Pochopové, svažte ho, volal ten rádce. Kdo praví, že něco král musí, uráží milost královskou a je hoden smrti. Vaše královská milost nechtě ráčí poručit, ať je ten zločinec mečem odpraven. A král řekl, ať je mečem popraven. I hned Vaněka svázali a vedli na popravu. Když přišli na popravní místo, už tam na ně čekalo štěstí. I řeklo tajně rozumu. Hle, jak ten člověk s tebou pochodil, má přijít až o hlavu. Ustup, ať já vejdu na tvé místo. Jakmile štěstí do Vaňka vstoupilo, přelomil se katový meč u samého jílce, jako by jej byl někdo přestřihl. A dříve, nežli mu zase přinesli jiný, přijel z města na koni trubač, vesele troubil a točil bílou korouhvičkou a za ním přijel pro Vaňka královský kočár. A to bylo tak. Královská dcera řekla potom doma otci, že Vaněk přece mluvil jen pravdu a že královské slovo se nemá rušit. A je-li Vaněk prostého rodu, že ho král snadno může udělat knížetem. A král řekl, máš pravdu, ať je knížetem. Pro Vaňka ihned poslali královský kočár a místo něho byl popraven ten rádce, který krále na Vaňka popudil. Když potom Vaněk a královská dcera jeli spolu od oddavek, nahodil se nějak na té cestě rozum. Sotva uviděl, že by se musel potkat se štěstím, sklopil hlavu a utíkal stranou. Od té doby prý rozum, kdykoliv se má potkat se štěstím, se mu zdaleka vyhýbá.

V Nemiče vsi žil sedlák Hrabota a měl všeho dost a všeho málo. Na co se Hrabota podíval, toho se mu zachtělo. Ať to byla červená kráva, lán pole nebo cíp lesa. Jednou tak obcházel své a ohlížel se po cizím a došel až k mezi, kde začínal jičínský obecní les. Byl to pěkný les, dával dost dřeva, ale pořád v něm taky dost dorůstalo, aby tam bylo dobré bydlení pro víly, ohniváče a mužíčky. Pohled na ten les vyhnal Hrabotovi slinu na jazyk. Tak ho mít. Od té chvíle mu nedalo, až zašel do Jičína na radnici k písaři. Koupil bych ten kousek lesa. Stejně je za kopcem, že tam z města ani nedohlídnete. Písař se odešel zeptat někam výš. Říkal je Hraboto, povídá, když se vrátil, že ten les můžeš mít, když městu Jičínu položíš do kasy 4 200 zlatých. Leda bych je načesal na švestce. A Hrabota hnal písaře znova výš, aby mu slevili. Písař musel sem a tam ještě několikrát. Nakonec sedláku Hrabotovi vyřídil. Říkali, že bys ho mohl mít za rovných 40 stovek. Ať je můj. A Hrabota přiklepl smlouvu kotníkem. Než vyšel z radnice na podloubí, už věděl, co s lesem, aby se mu to nejlíp vyplatilo. Dá to všecko pokácet, dlouhé dřevo prodá, něco taky strží od chalupníčku za pařezy. Na holině, co zůstane po lese, dá kopat na drahé kamení. Takového je v okolí Jičína dost, jen ho vyzvednout ze země. Když si všecko určil, zašel Hrabota nejdřív pod věž k hodináři Semerádovi. Budu pro tebe, Semeráde, mít nějaké drahokamení, větší kusy i drobotu, sumou asi za 43 stovek. Semerád si postrčil v oku hodinářské sklíčko. No, když to kamení bude mít dobré barvení a svit, takové vždycky potřebuju. Od věže šel Hrabota k staviteli Lohařovi. Mám pěkné dlouhé dříví, potřebuješ? U takové má stavitel vždycky nouzi, povídá Lohoř a plácli si. Pařezi rozprodal Hrabota chalupníčkům, co obvolal Porinku. A zamanul si ruce. Už mi zbývá jen pokácet ten les. Obešel ještě 12 nádeníků a řekl jim, aby ho zítra čekali s pilami a sekirami. Druhý den ráno se Forman Šejtroček probudil tak časně, že jeho žena Julča vedle z postele povídá: jen spí, ještě je čas na dvojí obrácení. A v tom někdo volá ze silnice. Už nedospím, zívl si Šejtroček a jde se podívat. Za vraty stojí Hrabota, v jejířském zlatek si šelestí od lani a volá: vstávej, Formane, je čas vozit. Nejdřív bych musel vědět, co povezu, povídá Šejtroček. Hrabota to odfoukl jako maličkost. Nejdřív dojedeme pro pár chlapů a pak odvezeme z lesa trochu dřeva. Taková služba se Formanovi hodí každou chvíli. Když si ale Šejtroček šel do světnice pro kus chleba, do kapsy a pro čepici, Julča mu povídá: něco ti řekl, ale nepověděl všecko. To já poznám. A když Šejtroček zapřahal k vozu žemlíčku, šlehl valach po Hrabotovi ocasem jen syklo. Já nevím, Hraboto, povídá Šejtroček, a ani se mu nechce sáhnout do toulečku probič. Sedlák Hrabota sebou pansky hodil vedle Šejtročka na kozlík. Vzal si 3 zlatky? Tak jeď.
Nejdřív jeli po nádenících. Byli to chudí ptáci. Dlaň se jim otvírala na těch pár šestáků od hraboty. Sedlák každému odsvrnkl ostří u sekyry palcem a pak mu ukázal dozadu na vůz. Jak jich vzadu přibývalo, začalo se to Šejtročkovi zajídat pořád víc. Hraboto, povídá, kde se sejde tolik ostrého železa, tam se těžko najde dobrý úmysl. A hrabota zas jakoby přebyl sedmu esem. Vzal si tři zlatky? Tak jeď. Šejtroček vezl plný vůz nádeníků a sekyr a hrabota nad tím panoval. Jak se blížili k lesu, Šejtročkovi už se to všecko znelíbilo docela. Hraboto, povídá, ty chceš něco nekalého a já ti v tom nebudu pomáhat. Sedlák hrabota se po něm do třetice ohnal jako zaklínadlem. Vzal si tři zlatky, tak jeď. Šejtroček sáhl do kapsy a vysypal ty tři zlatky hrabotovi do klína. Tady je máš zpátky a už tě s nádeníky nesvezu ani k příštímu patníku. Hrabota strčil zlatky do holinky. Nesvezeš? Dojdeme. Nemáme už daleko. Seskočil z kozlíku, křikl na nádeníky a vede je k lesu. Šejtroček chvíli postal s vozem a dívá se, co bude dál. U lesa se sedlák hrabota postavil na skalku. Nádeníci zatím vybalovali pily z hadrového zavinutí a chystali si sekyry. V tom hrabota zatočil kloboukem a všichni se do toho dali. Padli na les. Od sekyr jim stříkají štěpiny, od pil se odsypává pilinami. Položil se krajní strom a ostatní se za ním kladou řadou. Ať se mi to dřevo nepotluče, volá ze skalky hrabota. Nádeníci se dosekávají pořád blíž k srdci lesa. Šejtroček si vyskočil na kozlík a otočil vůz zpátky k Jičínu. Chtěl už to mít radši všecko za zády. Sotva nádeníci začali hrabotou přikázané dílo, jen uhodila první sekyra a chroustla pila, zatroubila strážná sojka znamení. A víly, ohníváči a mužíčkové, co žili v lese, ji uslyšeli. Zběhli se na paseku a radili se, co proti tomu dělat. Jenže nebyla jejich pravá hodina. Víly neměly lehké a vytrvalé nožky, aby kruhem obskočili hrabotu a nádeníky a hnali je kvapíkem z lesa. Ohníváči při sluníčku sotva doutnali a mužičkové ospalostí sotva viděli. Sekyry bijí pořád blíž a pily zinkají už za houštím. Les už leží, jen na krajíčku zbývá trochu tyčkoviny. A v té se jako v remísku krčí přeplašené víly mužíčkové i ohníváči. Tohle tu přece nenecháme, bude to dobré nalaďky k plotu, křikl hrabota. Sotva toti v remísku uslyšeli, vyběhli do pole. Víly se vezly na větru, ohníváči se kouleli jako zapálená povřísla a mužíčkové upalovali, až jim odpad lítali hrudky. Všecko se to žene, kdo ví kam.

Šejtroček zatím dojel domů. Valacha Žemlíčku odvedl do stáje a sám odešel do světnice. Sedl si na židli se sukem a povídá Julče. Jíst nechci, pít taky ne. Všechnu chuť jsem nechal u hrabotova lesa. Ale kousek cukrkandlu bych si vzal, abych přemohl hořko pod jazykem. Julča mu ulomila krystálek cukrkandlu, Šejtroček ho převaloval v zubech a povídá. Nebudeš mi vyčítat? Trápíš se, Šejtročku, i tak dost, řekla na to Julča. Za oknem šlo slunce od jabloně k hrušni. Když se naklonilo za ořech, bylo už k večeru. Šejtroček pořád ještě sedí na židli se sukem a trápí se, že sedláku hrabotovi pomáhal zkazit les. Julča si pokojně velebí na stoličce a spravuje punčochy. Forman jich dost roztrhá, jak se na kozlíku opírá do palců. A v okně se začalo modřit a potom padl tmavý večer. Soužení je nejlíp zaspat, povídá Šejtroček a ohlíží se po posteli. V tom za oknem světle zavlálo a ohnivě zahořelo a zacupitali drobné nožky. Co je to? Povídá Šejtroček. Julča odhrnula záclonku, vykoukla a řekla. Přišli ti z lesa, je jich plný dvůr. Na dvoře povívá celý zástup víl. Jsou tu studánkové, potoční, pasekové i houštinářky, co se jich shledá v lese. Přidržují se každého kamínku, aby je večerní větřík neodvál. Ze tří stran se dívají tři ohníváči, svítí už pěkně do červena. Mezitím se chumelí hejna mužíčků, jsou tu ti zborůvčí, brusinčí i z jiného drobného podrostu. Julča otevřela okno a zavolala, co pak tu všichni chcete? A oni na to, že les už není a nemají kde být, a pořád blíž k oknu, až zahlídli Šejtročka. To je ten, co vezl hrabotu, křikli víly ostřicovými hlásky. Mužíčci už dupitají nahoře po půdě a odnášejí hrstičky sena. Ohníváčci se roztáčejí, div se nepodpaluje v šindelech. Co jsi se zasloužil, Tomáš? Povídá Julča Šejtročkovi. A vystoupila nejstarší víla a řekla, chystej se, Julčo, půjdeš zpátky k nám. S takovým nemůžeš být. Šejtročkovi klopítlo srdce. V tom ale Julča skočí k oknu a zavolá, aspoň mému formanovi dopřejte rozmýšlení, jak všecko napravit. Nejstarší víla na to, ať to tak je, ale jen chvíli. Julča hned, čím by ty z lesa zabavila, než Šejtroček vymyslí radu. Vílám dala pro zábavu pavučiny pozbírané na zahradě. Ohníváčům hrneček kolomaze, aby měli z čeho čoudit. A mužíčkům hrách na cvrnkání. Šejtroček zatím seděl na sukovaté židli a lámal si hlavu, jak se vykoupit. Nakonec mu přiskočila pravá myšlenka. Došel k oknu a zavolal na dvůr. Svezl jsem hrabotu, teď svezu vás a bude vyrovnáno. A zas vystoupila ta víla. Jenže kam nás povezeš? I to už měl Šejtroček rozmyšlené. Hrabotu jsem vzal k lesu, vás svezu k hrabotovi. Vyvedl ze stáje Valacha Žemličku a zapřáhl ho před vůz. Sám si vyskočil na kozlík a Julču vzal vedle sebe. Potom zavolal. Nejdřív nasednou víly
a pěkně mě za záda, aby je to jízdou nerozfoukalo. Doprostřed přijdou mužičci, aby na krajích nepřepadli. Ohníváči až dozadu, aby měli po větru volné šleání. Když to všecko nastoupilo, šejtroček na žemličku ani mlasknout nemusel. S takovou mírou lesních sil za ocasem upaloval valach jako řek před Turkem. Kudy jeli volnou silnicí, zpívali si víry li, li, li a brousili si hlásky na tom, co ještě přijde. Mužičci si kradli čepice, aby do příštích věcí neměli stuhlé klouby, a ohníváči táhli do sebe vzduch, aby ho bylo dost pro příští šleání. Když ale jeli městem Jičínem, poručili šejtroček s Julčou ticho, aby je nezaslechl noční richtář. Když docházela míle k Nemičevsi, kde měl statek sedlák Hrabota, přitáhl šejtroček opratě a povídá těm na voze. Je vyrovnáno, konec cesty, teď už si poradíte sami. A vlání a sršení a dupitání, jak se to sesypalo z vozu. Šejtroček pokojně otočil a vydal se s Julčou zpátky k Jičínu. Sedlák Hrabota dávno ležel v posteli, ale spaní si odpíral, vystrkoval prsty spod peřiny a počítal na nich, kolik strží za dlouhé dřevo od lohaře, kolik zapařezí u chalupníčků a kolik zlatek mu zaplatí semerát za kameny. Venku se vyčasilo na měsíc, i ve světnici bylo dost světla. Hrabota se dopočítal, sklapl prsty a vstal z postele, že si to zapíše do kalendáře, aby do rána nezapomněl. Jenže jak sáhl po tušce, za oknem ohnivě šlehlo, až ho to povalilo zpátky do peřin. A zas už do okna bíle zaléhá, jako by se od rybníka tlačila mlha. A znova oheň a zas to bílé vlání. Do toho od sklepa z půdy odevšad dupotají malé nožky. Bouří se dobytek v chlévě a z kurníku vyletěly všecky slepice. Strachu má Hrabota dost, ale ještě víc starosti, co se mu to děje s celým majetkem. Popadl těžkou lucernu, s kterou se mohl i ohnat, a vyběhl na dvůr. Tam krávy a voli v jednom tanci. Všecko se to utrhlo v chlévě odvázání. Každému dobytčeti sedí za šíjí víla a šlehá mu před očima závojem. Hrabota uhodil lucernou o práh a křikl: co je to za skotáctvo? Vždyť se mi voli vyběhají z masa a krávy z mlíka. Vílám, jako by to ani neválo kolem uší, vedou dál rajtaraj. Je pravá hodina. A já si své uhájím, křikl Hrabota a začne být lucernou po vílách. Jenže v tom se z kovárničky vykutáleli tři ohniváči. Chvíli srší dobytku za ocasem, chvíli zas připalují konečky došků na střeše u stodoly. Hrabota musel nechat víl, vyletěl z kazajky a hasí s ní ohníčky, aby se na střeše nerozhořelo. A co mu ještě stačí, oči vidí, že na hůře i na sýpce mu hospodaří mužičci nevětší než klásek. Trhají po stéble od sena, po zrnku ubírají z obilí a kdo ví, kam to roznášejí. Hrabotovi je, jako by mu po kousíčkách odštipovali duši. To je žhářství a zlodějstvo, křikl. A chce pročetníky, ti, že si ostře poradí s vílami mužičky i ohniváči. Jenže v tom zas vystoupí víla a po dvoře se udělalo ticho. V tom tichu je slyšet, jak četníci chrápou ve své světnici k neprobuzení. Víla ukázala prst, aby si Hrabota všecko dobře rozmyslel, a povídá mu: můžeš udělat buď tak,
anebo jinak. Sedlák Hrabota odpověděl, že jsou to samé hádanky, ale už měl nahnáno. Postavil lucernu a bez kuráže řekl: když mi dáte se vším pokoj, vrátím vám les. Na to slovo rázem odvanuli všecky víly s větrem, ohníváči se odkutáleli jako podpálená povřísla a mužíci se rozběhli do rmenu. Jen na střeše stodoly zůstal stát malý plamínek. Stál tam přes noc a pak i ve dne, aby Hrabota při sluníčku nezapomněl, co při měsíčku slíbil. A pozítří hned časně ráno zabouchal někdo u šejtročků na vrata. Co zas nám kdo nese, povídá šejtroček. Julča ani nevzhlídla od zatápění v peci a řekla: Hrabota je to a bude chtít, abys pro něho vozil. Šejtroček jen hodil rukou: pro toho už nesvezu ani poleno, ani míly. Jen zapsahej, usmála se Julča. Pro dobrou vůli zapsáhl žemličku k vozu a vyjel z vrat. Tam stojí sedlák Hrabota. Co mi chceš, povídá šejtroček. Hrabota na to dost uvadle. Zapsaženo máš, tak pojedeme. Šejtroček se po biči zrovna nehrne. A kam? Nejdřív po školkách pro stromky. A kam je povezeme? Hrabota div nepřetrhl čepici v rukách. Tam, co stával ten les. A to pojedu rád, křikl šejtroček a sáhl pro bič. Stromků bylo dobrých 6 vozů. Když je svezli na to místo, kde dřív stával les, Hrabota si div knoflík po knoflíku neukroutil, ale řekl: pojedeme ještě pro nádeníky, aby stromky zasadili. A to pojedu tupl rád a s parádou, křikl šejtroček. Přivezl nádeníky s motykami a za 3 dny se na tom místě zelenal mladý lesík. Musíme ještě do třetice ke mně na statek, řekl Hrabota a div si přitom kramflek neodrazil. Když přijeli na Hrabotu v dvůr, hořel tam na rozdrchlém došku na střeše u stodoly pořád ještě plamínek. Odvez ho rovnou k 7 peklům, křikl na šejtročka Hrabota, vletěl do stavení a třískl za sebou dveřmi. Pak sedlák Hrabota seděl u stolu a počítal, co ho stál nový les. Na volech ztratil na mase 70 zlatých, krávy se mu vyběhaly z mlíka,

0: Digi básnička.
1: Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku.
0: A teď ještě jednou.
1: Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

0: Kapitola 16. Ve městě. Šla jsem za svlačci cestou, která se dlouho vinula mezi ohromnými skálami. Kráčeli zvolna, jeden za druhým, a jak některá chrpa zaplakala, začali jí sborem zpívat u kolébavku, kterou jsem si šeptala s nimi.
1: Modrý je celý svět, jako tvých očí květ, jako tvých očí květ. Viděl jsem v dálavě vlaštovky let kmitnout se modravě. Leč mnohem krásnější a mnohem modřejší, přece je však vlaštovky krásnější, oblohy modřejší, modrý tvůj zrak.
0: Skály, které svíraly cestu, se nížily a rozestupovaly. Pak se objevily domky a stále jich přibývalo. Z dálky by je byl mohl každý pokládat za porcelánové vázy. Jakmile se některý svlačec přiblížil k domkům, hned se ozývaly radostné výkřiky. Pochopila jsem, že každá malá chrpa našla svůj domov. Jak jsem kráčela dál, domy byly čím dál vyšší.

0: Některé byly perleťové jako lastury a jiné zase svítily všemi barvami jako měňavé hedvábí. Květinka zvoneček, která pletla punčochu u jednoho otevřeného okna, mi roztomile přála dobrý den a já jsem jí zamávala rukou na pozdrav. Na ulicích začínalo být rušno. Chudobky jezdily na žlutých velocipédech s jedním kolem, které se míhaly jako šípy. Krtonožka vezla kolem mne ruční vozík plný hrnečků s medem. Tulipány se vracely z nákupu s hezkými košíčky plnými zásob. Ale nejvíce jsem byla překvapena, když jsem zabočila do ulice Zlatého plátku, kde bylo nejvíce obchodů. Byly tam obchody bohatě zásobené a hojně navštívené. V řeznictví bylo vyloženo plno žebírek ze zlatých střevlíků, včelích kýt, hlav cvrčků, upravených jako želva. Byla tam svíčková z chroustů i klobásy svázané stříbrnými pentličkami. Vlčí máky tam sekaly maso a byly zakrvácené od hlavy k patě. V mlékárnách prodávali sněhové koule, mravenčí vajíčka, láhve nazelenalého mléka a všelijaké sýry. Ba viděla jsem i kadeřnictví, kde měly veliké nápisy.
1: Trvalé ondulace. Zvláštní oddělení pro karafiáty a chryzantémy.
0: Potom jsem viděla krámy s bižutérií, s voňavkami, s prádlem, cukrářství, pekařství a kdo ví co ještě. Hoříc zvědavostí pobíhala jsem z jedné strany ulice na druhou, divže mě nepřejel autobus. Byl právě takový jako ten, v kterém jsem jela s šedozelenou. Nikdy bych si byla nepomyslela, že taková dlouhá housenka plně obsazená květinami by mohla ujíždět tak rychle. Ale ze všeho nejpodivnější byly automobily. Velcí umělí chrti, kteří se prudce rozjížděli, když v nich byl zapjat motor. Byla jsem zmámena tím ruchem a každou chvíli jsem vrazila do některé květiny, ale nemohla jsem zapomenout na svůj hlad. Na strašlivý hlad, který mi až svíral žaludek. Jsou jistě už 2 hodiny odpoledne, řekla jsem si, když mám tak veliký hlad. Představte si tedy, jakou jsem měla radost, když jsem na rohu jedné ulice spatřila domek, který vypadal jako vajíčko a kde byl nápis.
1: Pohostinství zdarma.
0: Vstoupila jsem dovnitř a posadila jsem se ke stolku. Seděli tam nejen vlčí máky, sedmikrásky, šípkové růžičky, pampelišky, slunečnice, šeříky, ale i květiny, které jsem v zahrádce u našeho domu nikdy neviděla. Všechny jedly s velikou chutí, ale já jsem se marně dívala po nějakém číšníkovi nebo vedoucím. Už jsem byla celá zoufalá, že nedostanu nic k jídlu, když se někde vedle mne ozval hlásek.
2: Co byste si přála, slečno?
0: Myslela jsem, že omdlím strachem, protože jsem nikoho neviděla. Ale hlásek opakoval svou otázku a tu jsem si všimla, že to promluvil stolek, který se přede mnou také uctivě ukláněl.
1: Nejdříve bych prosila nějakou polévku.
0: Zakoktala jsem.
2: Vyberte si, slečno.
0: Odpověděl stolek.
2: Je tam polévka ze sluníček, ze střevlíků a polévka s perličkami.
0: Neznala jsem přirozeně žádnou z těch polévek a tak jsem váhala, až stolek znovu promluvil.
2: Dejte si polévku ze sluníček. Je to naše specialita.
1: Tak prosím,
0: souhlasila jsem. Okamžitě se otevřela deska stolu a objevil se kofrík horké vonné polévky. Byla výtečná. Plno sluníček plovalo na povrchu, ale ani jedno jsem nemohla nabrat na lžíci. Když jsem polévku dojedla, všechna sluníčka najednou rozevřela křídla, letěla pryč a volala:
3: děkujeme vám, slečno, že jste nás poctila svou volbou.
0: Stolek se mě už zase ptal:
2: co byste si přála dále, slečno? Jsou tam žebírka ze zlatých střevlíků, cvrčci v rosolu, muší křídla na kyselo a zadělávaní chrousti.
0: Rozhodla jsem se pro žebírka ze zlatých střevlíků a opravdu, nikdy bych byla nevěřila, že to může být tak dobré. Objednala jsem si je ještě třikrát a potom jsem ochutnala muší křídla na kyselo. Jako zákusek mi stolek nabídl květinovou pusinku. Představte si, spodek z růžových lupínků a na něm mraženou meruňku pokrytou báječným krémem s fialkovou vůní. Skutečná pusinka, která mi něžně zlíbala rty a jejíž sladkost mi pronikla až do srdce. Podivná věc. Když jsem se zvedla, stoleček mi ještě ke všemu poděkoval za to, že jsem se laskavě u něho zastavila a že mě směl obsloužit. Pak jsem se chvilku procházela, ale bylo mi nějak těžko, protože jsem se přejedla. Na křižovatce jsem zahlédla mravence s bílou helmou na hlavě, který řídil dopravu. Vzpomněla jsem si, jak strážníci vlídně poradí chodcům a zamířila jsem k němu. Mravenec mi jistě ochotně řekne, kudy budu muset jít, abych se dostala k domku, kde bydlí pšenice, k níž se chci utéci. Jak mě mravenec uviděl, otočil několikrát hlavou. Způsobilo to strašlivý hluk, jako kdyby najednou rachotilo 1000 kávových mlýnků. Uliční provoz se naráz zastavil, mravenec se na mne vrhl a zařval:
4: holčička, holčička, to je ta holčička, kterou hledá královna.
0: Všechny květiny mě okamžitě začaly pronásledovat. Strach mi propůjčil křídla, takže jsem je brzy nechala daleko za sebou. Znovu se ozval strašlivý hřmot, jakoby meloucích mlýnků, a já jsem pochopila, že všichni policisté ve městě mi budou v patách. Květiny, které jsem potkávala, se nejdříve s údivem za mnou dívaly, ale pak se přidali k pronásledovatelům a tak se za mnou brzy řítila úplná záplava květin. Teď jsem litovala, že jsem se tolik najedla. Bolelo mě na levé straně a cítila jsem, že už dlouho nevydržím utíkat tak rychle. Když jsem už byla hodně vpředu, zahnula jsem rychle do nějaké postranní uličky, abych se tam ukryla. Ale špatně jsem si to vypočítala. Ulička byla slepá. Za hrozného povyku mě dva mravenci chytili, naložili do vozu a rychle odváželi.
1: Ne, nechte mě, nechte mě.

0: chřipky.
1: Lékař poučuje pacienta před operací.
2: Zapamatujte si, jak se proberete z narkózy, hned se posaďte na kraj postele a zahýbejte nohama. Asi za 2 hodiny potom jednou obejděte postel a zítra se vydejte na malou procházku do parku. Jasné?
1: Ano, pane doktore, a po dobu operace mohu ležet?
3: Pohádka o chlapečkovi, který příjídlem laskal. Byl jednou jeden chlapeček, který příjídlem laskal tak, že ho bylo slyšet v celém domě. Jeho starostliví rodiče z toho byli celý nešťastní. Navštívili mnoho lékařů, radili se s mnoha mudrci, vyzkoušeli různé léky, avšak nic nepomáhalo. Chlapeček přídlem laskal dál a utrpení rodičů zvyšovali i sousedé, kteří dávali najevo svou nespokojenost hlasitým boucháním na stěnu jejich bytu. Nejhorší to bylo v neděli. Chlapec při obědě mlaskal 3x hlasitěji než ve všední dny a sousedé chodili zvonit u dveří nebo vykřikovali na chodbě různé urážky. Chlapcovi ustaraní rodiče proplakali celé dny. S červenýma očima mu domlouvali a na kolenou prosili, aby už konečně přestal mlaskat, jako by však hrách na stěnu házeli. Chlapec je vyslechl, ale jen co dostal jídlo, opět mlaskal a tvářil se, jako by o ničem nevěděl. Jednoho dne pohár otcovi trpělivosti přetekl. Sedl si a napsal dopis největšímu odborníkovi na mlaskání, doktoru Kostižerovi, aby přišel a jejich syna vyléčil. I stalo se, že jednoho dne doktor Kostižer přišel. Byl to menší, vážný muž v bílém plášti s nosem, ze kterého mu trčely dlouhé černé chlupy. Měl obrovskou tašku plnou neznámých přístrojů a léčebných pomůcek. Nechal si chlapečka postavit na stoličku a důkladně ho prohlížel. Baterkou mu svítil do úst, nosu i do uší, potom mu tam vkládal různá lesklá kovová kladívka a zrcadélka a nakonec mu tam strčil svoje krátké silné prsty a neustále si přitom cosi mrmlal. Maminka s tatínkem stáli opodál a se znepokojením pozorovali jeho počínání. Potom doktor přikázal, aby chlapečkovi dali jíst. Tatínek připravil chléb s máslem a marmeládou a chlapec se do něj s chutí pustil. Vesele mlaskal a doktor ho přitom upřeně pozoroval a pokyvoval hlavou. Pak se obrátil k rodičům.
0: Musím vám říct, že s tak vážným případem jsem se ještě nesetkal.
3: Rodiče vylekaně vyvalili oči.
0: Léčebný postup bude proto mimořádně náročný a dá si říct, že netradiční.
3: Pokračoval doktor. Uděláme vše, co bude potřeba, řekli jednohlasně rodiče, protože ucítili naději, že jejich syn konečně přestane mlaskat.
0: Jediný spolehlivý způsob, který můžeme použít, je zašít vašem dítěti ústa,
3: řekl doktor Kostižer tiše, aby to chlapec neslyšel. Rodiče zbledli, ale nakonec přikývli. Chtěli mít od sousedu konečně pokoj a ze syna slušně vychovaného člověka. Co když mu to mlaskání zůstane na celý život a potom, až budou staří, jim bude vyčítat, že nic proti tomu neudělali? Nic netušícího chlapečka pevně chytili, doktor vytáhl jehlu a nit a v mžiku mu zašil ústa. Nechal jen malý otvor na zastrčení slámky, aby chlapeček mohl přijímat tekutou stravu.
4: Tak a je pomlaskání,
3: zvolal vítězoslavně doktor. Potom se pustil do počítání. A když skončil, řekl sumu, kterou měl za léčení dostat. Otec o něm měl, ale nakonec zaplatil. Doktor odešel a rodiče si sedli do kuchyně a pozorovali svého syna. Ten vyjeveně koulel očima a vydával bučivé zvuky. Při večeři vládlo nezvyklé ticho. Chlapeček strkal slámku do brambor, ale ani jednou nezamlaskal. Rodiče byli šťastní. Celý dům stuhl překvapením. Někteří sousedé zabouchali ze zvyku na stěnu, ale odpovědi se nedočkali. Všichni si ulehčeně vydechli a měli pocit, jako by jim z rádia oznámili zprávu o konci války. Jenomže druhý den chlapeček zjistil, že se slámkou dá srkat. Vyzkoušel všechny způsoby srkání, ten nejhlučnější si zapamatoval a používal ho od rána do večera. No ale to už je úplně jiná pohádka, milé děti.

0: Jogi cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj kluci a holky, zdravím taky tebe, Piggy, ahoj.
0: Ahoj, Hanko, kluci a holky, dnes cvičíme s Hankou Kirichovou. Ahoj, ahoj, Hanko, Hanko,
1: ahoj, Hanko, ahoj, ahoj, ahoj. V některých z předchozích dílů jsem vás učila, jak správně držet tělo, a to proto, abychom chodili rovně, vzpřímeně, hrdě a hlavně, abychom se, co Piggy?
0: Abychom se...
1: zdravě vyvíjeli.
0: Já jsem zdravej jako zdravice.
1: Mám na tebe ještě další otázku. Stejně důležité je také pro naše svaly, aby byly co, Piggy?
0: Aby byly, Hanko. Pro svaly je důležité, aby hlavně byly.
1: Aby byly pevné a do třetice, to znamená, že se musí co s těmi svaly dělat? Musí se posilovat. A jdeme dál ve výuce. A to hlavně musíme posilovat střed těla, tedy přímé břišní svaly a také svaly zádové.
0: Počkej, Hanko, teď jsem zmatený. Tak střed těla to je, kde mám bříško?
1: Střed těla je to, kde máš pupík, takže svaly břišní najdeme jak nad pupíkem, tak pod pupíkem. Děti, dejte si tam ruce, zaťukáme si. Já mám jednu ruku nad pupíkem, druhou pod pupíkem,
0: Hanko,
1: a jdeme na bubínek. Tak budeme bubnovat, sám už si říkal, na bubínek, tak jdeme bumtarata na buben, tam máme pupík a zároveň si dáme ruce dozadu a tam najdeme svaly zádové. To je všechno, co jsem chtěla na úvod říct, a těmto partím se teď budeme věnovat, to znamená,
0: Hanko,
1: že budeme cvičit.
0: Já když si zachrochtnu, tak mám kopítka na zádech a pod těmi kopítky mi ta záda dělají klop, klop, klop, když dělám...
1: Přesně tak, yeah. Přesně tak. My se samozřejmě samotnému dýchání budeme v některém z dalších dílů věnovat, ale teď bych chtěla zůstat u samotného posilování břišních svalů. A napadá mě, Piggy, pojď pozvat i maminky, ať si jdou zacvičit s dětmi, protože co si budeme povídat, maminky potřebují své pupíky, co?
0: Maminky potřebují své pupíky, hlavně potřebují pupíky.
1: Posilovat, takže...
0: Hanko, tak to ten můj pupík asi taky potřebuje.
1: Ten tvůj pupík to potřebuje jako sůl. Oni totiž potřebují všechny pupíky. Takže my se teď, děti,
0: tak maminky,
1: a Piggy,
0: pojďte si se mnou posílit pupík.
1: Maminky, děti, Piggy, lehneme si teď na zádička. Piggy mu se nechce, tomu se nechce.
0: No mě se právě chce.
1: Tak, teď už můžu říct, že Piggy leží. Vy, děti, doufám také. Dáme si fajfky, to znamená, že nebudete mít na nožičkách dopnuté špičky, ale ohnete je do flexu.
0: Já myslím, že si dám fajfky do pusy.
1: Nedáš si fajfky do pusy. Toto, tu fajfku totiž uděláme ze svých chodidel. Ležíme rozplátlé na zemi, z chodidel uděláme fajfky, ruce si položíme, Piggy na prsa. Pravou, levou, děti. Křížem na prsa si položíme ruce.
0: Křížem jako Turek.
1: Jako Turek, stejně jak když sedíte v tureckém sedu, ale tentokrát turecký sed dělají vaše tlapky. Zdvihneme hlavu, bradu přitáhneme směrem k rukám a teď držíme. A držíme a já počítám do 10, nepouštíme záda, máme pořád hlavu zdviženou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a položíme se na záda. Ruce položíme na podložku, rozložíme dlaněmi vzhůru. Ještě jednou dáme jednu ruku křížem na rameno, druhou.
0: Křížem druhou.
1: Zdvihneme hlavu, bradu táhneme směrem na hrudní kost, to nevím, jestli nebude těžký. Hlavu táhneme směrem k pokrčeným rukám a zase počítám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a pauza. Piggy, jak se ti cvičilo, děti, jak se vám cvičilo?
0: Moc dobře tedy.
1: Moc dobře
0: tedy, ne? To znamená,
1: tedy, ne?
0: Že mám asi ty svaly nějaké
1: přesně
0: zkrácené.
1: Tak. Takže vy, kteří jste zjistili, že vás při posilování to bříško bolelo, tak je to informace o tom, že by chtělo posilovat. A my se tomu teď ještě jednou budeme věnovat a pak už se s vámi rozloučím. Takže ležíme na zádech. Máme natažené nohy. Z chodidel uděláme fajfky.
0: Fajfky už umím.
1: Jednu ruku křížem na prsa, druhou ruku křížem na prsa. Nadechneme se teď. Nosem by to bylo lepší. Zdvihnu hlavu a přitáhnu si bradu směrem k pokrčeným rukám. A držím a já počítám. Zadeček stáhněte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Piggy, ty spíš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A pauza. Tak milé děti, pro Hanko, dnešek je to všechno.
0: Hanko, mně už to šlo teď líp.
1: Já ti taky tleskám a určitě, až se uvidíme příště na cvičení, se budeme věnovat opět posilování bříška. Ahoj děti.
0: Ahoj děti. A maminky.
1: A maminky.
2: Šašci jedou na výlet. Slunce svítí jako 100milionová žárovka a šašouři jedou na kole na výlet. Kolo mají dlouhé, předlouhé, asi 15 nebo 30 jich šlape do pedálů a na spoustě nosičů si hoví šašouří batolata, děti a buclaté šašourky. Polovina jich má nosy červené, polovina nosy oranžové. Jedou, jedou, přijedou ke křižovatce, na které svítí zrovna zelené světlo. Hlavní šašour vesele zazvoní na zvonek a s výskotem vjedou do křižovatky. Jenomže kolo je dlouhé, předlouhé, ještě neprojela ani polovina kola a je oranžová a hned za ní červená. Polovina kola šlápla do pedálů, druhá polovina zabrzdila a kolo se roztrhlo vejpůl. O, to byla havárie. Všude se kutálejí šašouři, malí, kulatí, dlouháni i hubeňouři. Zleva jen tak zastavil nákladák s melouny, ale melouny nezabrzdily, kutálejí se mezi šašoury, nejprve zelené, pak červené, jak se půlí, čtvrtkují a dortíkují. O, to je mela. Napřed se do melounů pustili malí šašouři špuntíci, pak i ti velicí. Kdo by odolal sladkým melounům? Tu se objevil policista. Zapískal na píšťalku a hned všechno utichlo. Jak to, že má policista žlutý nos? Že by někde čichal k pampeliškám? Na odpověď není čas, neb přísně nařídil, aby se křižovatka okamžitě uvolnila. Ku podivu ve chvilce byla prázdná, odšašourovaná i odmelounovaná. Jen roztrhnuté šašouří kolo se tam povaluje a trochu se z něj kouří. Policista nad ním stojí, beradu si podrbává, ale potom vytáhne z brašny vrtačku, kladivo, pilku na železo a ve chvilce z polámaného kola udělal zábradlíčko kolem chodníku. Pak se rozhlédl, zda je na jeho křižovatce všechno v pořádku a protože bylo, odešel domů na oběd. Dal si polévku s nudlemi, nudle s mákem a mák s tvarohem, potom se spokojeně protáhl, v koupelně si vyčistil zuby, aby je neměl ve službě zamakované a šel zase na svoji křižovatku. Tam se velice podivil, neb zábradlíčko bylo pryč. Šašouři si totiž zase kolo narychlo slepili a jeli dál na výlet. Když svítí slunce jako 100milionová žárovka, je nejlepší jet na výlet. To musí uznat i policista. Oh, svět je překrásná a zajímavá věcička.

0: Dnes je 3. července.
1: A svátek slaví Radomír.
0: Radomír, to je jméno se samými Radomír. Co jsou Radomírové? Co to znamená to jméno?
1: Prý jsou slavní svou radostí a míru milovností.
0: Rádi mír. To znamená trpělivý a laskavý Radomírové. Jste takový.
1: Jestli ano, tak všechno nejlepší.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: Najdu já si učedníka, kluka jako Buka, aby se mu při kování neroztrásla ruka. Dělám z něj tovaryše, no a potom časem bude z něho mistr kovář, mistr jako já jsem. Pořádný chlap, jak se patří, který všechno zmůže, a tak budu nástupce mít a Tereska může. A tak budu nástupce mít a Tereska může.

0: V jednom lese, ani ne blízko, ani ne daleko, žil malý dráček. Jmenoval se Melichárek a do lesa přišel z jedné pohádky. Měl jen jednu hlavu a ještě malou a trochu šišatou. Když se narovnal, nebyl větší než smrkový pařízek. A to stál ještě na špičkách. Nejedl dokonce ani princezný, a tak ho jednou napadlo, že není vlastně pořádný drak a že se do pohádky ani nehodí. Jednoho dne tedy utekl a nastěhoval se do starého dubu u Mechové paseky. Brzy se skamarádil se všemi zvířátky. A zrovna dnes ho zvířátka pozvala na syslí závody. No a jak tak celý zamýšlený pospíchá?
1: Jouvajs, Ježek, co pak tě to k motříčku napadlo sednout si zrovna uprostřed cesty?
2: Málem mě zašlápneš a ještě se zlobíš. Sedím tady na cestě od oběda a nevím, co si počít.
1: A proč?
2: Ale mám takové starosti, až se mi z nich nožičky popletly. No.
1: Jemináčku, to snad ne.
2: Už je to tak. Ztratil jsem brejle a bez nich nenajdu svoji chaloupku.
1: Aha.
2: Určitě v lese zabloudím. Jestli už jsem pro pánička nezabloudil.
1: Když jsi ztratil brejle, tak je hledej. Nebo si snad myslíš, že za tebou přijdou?
2: Hledej. To se ti řekne, jak je mám hledat, když si bez brejlí nevidím ani na špičku nosu, natož potom na cestu. Právě proto tady sedím a čekám, až mě někdo zachrání.
1: Tak tě zachráním já. Budu ty brejličky hledat úplně sám. Kde pak jenom mohou být? Sám je sotva najdu. Zavolám Straku, ta nám jistě pomůže.
0: A opravdu jim pomohla. Straka totiž mrkne jenom levým očkem a už vidí, kde se co třpití blízká a leskne. Ztracené ježčí brýle opravdu našla. Posadila je ježkovi rovnou na nos a frrr letěla pryč tak rychle, až se na staré borovici rozhoupaly šišky.
2: To mám radost, Melichárku, zas vidím jako dřív, opravdu si mě zachránil.
1: Ale
2: teď svoji chaloupku najdu jedna, dvě, ve chvilce budu doma.
1: A co bys doma dělal? Pojď radši se mnou na syslí závody, tam budeš vandat.

0: Jen se Melichárku, mému pichlavému kabátku, moc nesměj. Ještě se ti může hodit.
1: Ale já se mu nesměju. To je taková písnička jedné princezny.
2: Ty ježečku ježatý, jen mi nešlap na paty.
1: Promiň, už mlčím.
0: No proto.
1: Podívej, podívej, už jsme na závodišti.
3: Těch zvířátek.
4: Ty budou taky závodit.
1: Jistě, a první poběží syslové. Jsou to přece syslí závody.
3: A jak to všechno víš?
1: Já to přece musím vědět. Jsem reportér. Mezi dvěma jedlemi je skok do výšky. A za starým pařezem skok do dálky. A pod smrkem se bude házet šiškou.
3: Je, to je nádhera, Melichárku.
1: Vážení přátelé, vítám vás všechny na našich závodech. Právě začínáme. U skoku vysokého se připravují veverky, a to černé i zrzavé. První zahájí skok do dálky zajíci. Šiškou bude házet jezevec a lišák Ferda. Na běžecké dráze se řadí syslové. Pozor, teď! Vážení přátelé, ve skoku vysokém je nejlepší veverka Terka. Právě vyskočila až k samé špičce borovice. Sotva se jí někdo vyrovná. Ve skoku do dálky se probojoval na první místo zajíc Capka. Přeskočil rovných 10 pařezů. Tedy je to chlapík. A teď se podíváme na hod šiškou. Právě hází lišák Ferda. Rozpřahuje se a šiška letí, letí a teprve teď padá. To je, přátelé, opravdu vynikající výkon. Ale vraťme se k nejdůležitějšímu závodu. Je to prosím závod syslů. Nejrychlejší je zatím sisel Rudla. Uhání jako vítr. Výborně, výborně. Ale ouha, teď zakopl. A padá. Ano, padá. Opět se však zvedá. A už zase dohání své soupeře. Pane, to jsou závody. Diváci nespouštějí oči ze závodní dráhy. I rozpetlý šípek se natahuje, aby lépe viděl. Tu nejdelší větvičku natahuje víc, ještě víc. A drc. Sisel Rudla si roztrhl kožíšek. Ten chlapec má ale dneska smůlu.
5: A mám po parádě. Kožich jako nový a teď mi pouští sislí chlupy.
3: To je tedy pěkné nadělení, díra jako vrata.
1: Ježku, místo abys nám pomohl, ještě Rudlovi přiděláváš starosti. Díra jako díra, každá se zalátá, když je čím. A já mu ji zašiju, ovšem, když mi pomůže stonožka.
6: Ráda ti pomůžu, ale jak?
1: Máš přece stonožiček, nejrychleji doběhneš k pavoukovi pro tenkou nitku.
6: Jo.
1: A teď potřebuji, Ježku, jednu tvoji jehlu.
3: Jen si Melichárku vyber a třeba tu největší. Také si mi pomohl, když jsem potřeboval.
6: Tak, a tady jsou ty nitě.
1: Výborně, stonožko, výborně. Jehlu máme, nitě máme.
7: Rudlo,
1: přestaň kňourat a drž.
2: Kdo má díru v kožichu?

0: Je. Podívejte, než jsme zašili kožíšek, sluníčko nám uteklo.
1: Žene se bouřka, honem všichni domů.
2: Je, mináčku, to abych si taky pospíšil nebo zmoknu.
3: Pojď, půjdeme spolu, melichárku. No pojď, máme společnou cestu.
2: Ale co pak, že se s Tonožkou mračíš jako čert?
3: Protože jsem si právě dneska vyprala velké prádlo. Všechny sváteční ponožky mi zmoknou.
2: Ale ještě stihneš sundat.
3: Sundat? 100 ponožek? Jen se podívej, je jich plná paseka.
2: A je jich opravdu 100?
3: Vždyť ti to povídám. Mám přece 100 nožiček a na ně 100 ponožek.
2: Víš, Tonožko, já bych 100 nožiček ani nechtěl. Než si obuješ 100 střelíčků, než zavážeš tkaničky.
4: Když 100 nožka chodí spát, musí boty vyzouvat. Než je všechny vyzuje, nové ráno už tu je, než je zase navleče, celý den jí uteče.
2: Ale zase umíš rychle utíkat a to je velká výhoda.
3: Jenomže při práci je to horší, to se mi všechny nohy zapletou.
2: To vidím, takhle ty ponožky nesundáš do večera, ukaž, já ti pomůžu.
3: Děkuju, ale musíme si pospíšit, nebo na nás nezůstane suchá nit.
2: Tobě by se nic nestalo, ale co já? Jak zmoknu, hned dostanu louskavku.
3: Louskavku?
2: Louskavku.
3: Co to je?
2: To je dračí stonání. Jak dostane drak louskavku, to není jen tak.
3: A začíná pršet. Rychle utíkej. Utíkej do tepla, utíkej. A děkuju.
5: Nad les se přihnal velký černý mrak. Spustil prudký déšť a melichárek byl hned jako zmoklá slepice. Když přiběhl k dubu, zuby mu drkotaly od zimy na třikrát. A bylo ještě hůř. Začaly mu v celém těle louskat kloubky a melichárkovi nezbylo, než vlézt do postele.
6: Melichárku, melichárku, vstávej. Nenaříkej a podívej se, něco jsem ti přinesla.
2: Je, žluté ponožky, ty jsi hodná.
6: Líbí se ti, to je za tu včerejší pomoc.
2: Ty se mi budou moc hodit, já totiž stůňu.
6: Opravdu?
2: Stonám už celou noc?
6: No, snad nebude tak zlé. Na každé trápení je přece léčení.
2: Od dračí louskavky pomůže jenom kvítek olejníček. Ten promaže všechny kloubky a je po louskání.
6: Kvítek olejníček? Mm. A kde roste?
2: Až za 7 horami.
7: Tam já teď nedojdu.
6: Tak tam dojdu já.
2: Ale je to tuze daleko.
6: A od čeho mám 100 nožiček? Jen se neboj, melichárku. Do oběda jsem zpátky.
5: A opravdu byla? Melichárek si olejníčkem namazal všechny kloubky a pak se protáhl. No, bylo polouskání a potrápení.

0: Jeníčku. Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Když mlýn neklape zrovna na řece, je poblíž něho rybník. A jestli hráz toho rybníka není porostlá duby, tak tam stojí vrby. A na vrbě sedává ledňáček nebo vodník. Vodník Čepeček vysedával v koruně paličaté vrby. Bylo mu v proutkách pohodlně, nádherně jako v křesílku. Dvakrát denně chodila kolem té vrby bába Hejhalka. Ráno nesla plnou nůši do městečka, odpoledne prázdnou z městečka. Vodník Čepeček jí vždycky popřál dobrou cestu a nebo na ní zavolal na pěkné přivítání. Jenže jednou, když kvetly olše a vzduch byl ostrý od zlatého prášku, Čepečkovi to nedalo a spustil se na lotrázka. Jak šla bába Hejhalka kolem, začal si na vrbě pomlaskávat jazykem. Hejhalce od toho pomoklo pod nohama a ovlhlí palce. Vběhla do kamení a zahrozila na Čepečka.
1: Tak tohle ti, vašrmánku, nedaruju.
0: Ještě ten večer přišla Hejhalka tajně na hráz a v dlani schovává kudličku. Vodník Čepeček zrovna byl na hlubině a ukládal líny na noc. Bába skočila k vrbě a pracuje kudličkou ostře jako šavlí. Ve chvíli byla vrba holá jako křemen. Hejhalka popadla proutky pod ruku, postavila se na polštář suché trávy a křikla k rybníku:
1: tak, a teď máš zaplaceno, vašrmánku.
0: Od toho dne se Čepečkovi sedalo na vrbě nepohodlně. Pořád ho tlačili skolky na ostro přiříznutých proutků. Za to bába Hejhalka si lebedila. Uplétla si z proutků nůši, co nedřela na záda. A v té nůši nosila, co bylo třeba, ze vsi do městečka. Jen cestu změnila, chodila spíš horem, nahon od rybníka. Čepeček se trápil žáhou na bábu, marně na ní číhal v puškvarcích. Dál nemohl. V suchu každá travička řeže vodníka jako ostřice. Až jednou napršelo tolik, že se rybník vylil a tenkým srčkem dosáhl k horní cestě. Toho dne si Čepeček povídá: no, dnes si s tebou, Hejhalko, porovnám oučet. Usadil se nakonec toho mokrého srčku do travin a čeká. A dočkal se. Od vsi se kolíbá bába Hejhalka na zádech novou nůši. V nůši se natřásá husa a troubí jako postilion. Hejhalka jí nese do městečka Kupcové. Jde, počítá šišky, co ta husa spořádala a jak se jí to teď obrátí ve zlaťáky. Jenže když bába míjela srček vody pod horní cestou, najednou jako by jí něco ošplíchlo nůši. No ale zase je pokoj, jen cvrček cvrká. Tak Hejhalka jde, až došla do městečka. Kupcová už čekala, stojí před krámem, v zástěře Zlatku a povídá:
1: Hejhalko, jsem s tou husou. A jestli pak je k čemu?
2: Aby nebyla, zaklíná se Hejhalka.
1: Celou tu dobu rostla na krejcaru pro čištění žaludku. Má váhu, ale zase ne moc. Je tučná, ale do mandle.
0: Co tak mluví, sáhne si Hejhalka přes rameno do nůše pro husu, jenže v tu chvíli se s nůší stal divný div. Z každého proutku je živý pramínek.
1: Lije se to Hejhalce po zádech, smáčí jí to sukni a upace jí to slévá v potok. A ta husa po něm uplavala.
0: Bylo jí pak vídat, jak kroužkuje po rybníce.
1: Bába Hejhalka jí marně lákala pařenou kukuřicí.
0: Vždycky byla ta husa trochu divná, až na podzim odletěla s divokými. Vodník Čepeček seděl na vrbě, co už dávno obrostla novými proutky, a mával jí na dobrou cestu.

Léčení čurbesajdy. Hubert byl šťastný kluk, protože mu dědeček vždycky k Vánocům posílal krásné hračky. Hubertova maminka říkala, že mu dědeček posílá všechny ty nádherné dárky proto, že je Hubert hodný a milý chlapec. Tatínek ovšem tvrdil, že prý mu chce vynahradit jeho strašné jméno. Kluk se totiž jmenoval po dědečkovi. Hubert Preclík. Hubertovi se dárky, které mu dědeček posílal, líbily. A komu by se taky nelíbily? Dostal třeba elektrický vláček s kolejnicemi, které stačily na 4 okruhy kolem celého pokoje, a pak ještě dál do komory a zase zpátky. Měl celkem 7 nádražíček a spoustu výhybek, 2 mosty a 1 tunel. K tomu dostal i velkou stavebnici, takže si mohl postavit opravdické čekárny a pokladny, kamenné mosty pro vláček i všelijaké budovy a dokonce i kasárna pro 1500 vojáčků. Hubert měl také cirkus a v něm byla všemožná dřevěná zvířátka s hýbacíma nohama, klauni a provazochodci i artisté na visuté hrazdě. Patřil mu malý psací stroj, opravdický psací stůl, malé rádio a 2 šlapací auta. Měl už aspoň 100 letadel, možná i víc, a množství autíček. Vlastnil i hasičskou stříkačku s opravdickými houkačkami, světly, hákem a žebříky. A tolik knížek, že mu museli do pokoje postavit 2 knihovny. Hubert měl všechny svoje hračky rád a vůbec se nezdráhal půjčovat je jiným dětem, aby si s nimi pohráli. Ale nikdy si své věci neuklízel. Když mu maminka stlala postel, musela všechno obcházet a přeskakovat elektrický vláček i trať. Nezbývalo jí nic jiného, než shrnout cirkusové umělce z prádelníku a z postele. Pozbírat rozházené knížky, které tu smutně ležely na podlaze hřbetem vzhůru, a mezitím taky uklidit roztroušené kostky. Většinou jí trvalo nejméně 3 hodiny, než dala Hubertu v pokoj do pořádku. Na zbytek domácnosti jí stačila pouhá hodina. Prosila synka, aby si své věci uklízel, ale Hubert se zmohl jen na to, že je nacpal pod postel nebo do komory. Když ráno maminka přicházela do Hubertova pokoje, všechny věci tam na ní netrpělivě čekaly, aby je uložila na místo. Paní Preclíkovou to už přestávalo bavit. Jednou v sobotu pršelo a Hubert si pozval kamarády, aby si k ním přišli hrát. Bylo jich dost. Jarda, Karlík, Vilda, Tomáš a Bertík. Vytáhli úplně všechny hračky, které u Huberta našli, a dali se do hraní. Těsně před večeří se rozloučili a odešli domů, jenomže po sobě nechali úděsný čurbes. Hubertova maminka o tom neměla nejmenší tušení, dokud druhý den ráno nepřišla ustlat Hubertovi postel. Otevřela dveře jeho pokoje a zůstala jako opařená. Koleje elektrického vláčku vedly spod postele pod prádelník, obtáčely židle, kolem stolu směřovaly do komory a pak zpátky pod postel. Podél trati stály mosty, budovy a celá města postavená ze stavebnice. Na posteli, pod postelí i na prádelníku byl cirkus. Zvířátka, klauni, artisté na visuté hrazdě a provazochodci.

0: pak vzala telefon a zavolala své známé paní Pytlíkové.
1: Dobrý den, paní Pytlíková. Tady je Hubertova maminka. Náš Hubert mi dělá hrozné starosti. Má tolik hraček. Víte, dědeček mu je vždycky posílá k Vánocům, ale on se o ně vůbec nestará. Nechává je rozházené po celém pokoji a já je musím každý den ráno uklízet.
0: Paní Pytlíková pravila.
2: To vás tedy lituju, paní Preclíková, ale asi vám nedokážu pomoct. Na to je už moc pozdě.
1: Je přece teprve 9:30.
0: Zvolala Hubertova maminka.
2: Tak jsem to nemyslela. Chci říct, že jste asi u Huberta něco zanedbali.
0: Mínila paní Pytlíková.
2: To víte. My jsme učili naši trudičku, aby si uklízela hračky hned, jak jí bylo 9:30. Všechny věci mají své místo a všechny věci musí být na místě. To jsme jí vždycky říkávali. Teď je tak pořádná, že nemůže vidět na podlaze ani smítko. Hned ho sebere.
1: Tak to tedy doufám, že radši nikdy nepřijde na návštěvu k Hubertovi.
0: Poznamenala paní Preclíková suše.
1: Asi by ji ranila mrtvice.
0: A zavěsila. Pak zavolala paní Bulíčkové.
1: Dobrý den, paní Bulíčková. Uklízí si váš řehoř hračky?
0: Začala bez okolků.
2: To víte, že ne.
0: Prohlásila paní Bulíčková.
3: Náš řehoř je choulostivé dítě. Jemu stačí, když si s hračkami jen pohraje a už je k smrti unavený. Dohlížím na to, aby jeho kamarádi všechny hračky uklidili, než jdou domů.
1: To je sice báječný nápad,
0: řekla Hubertova maminka.
1: Ale já bych chtěla vychovávat Huberta a ne jeho kamarády.
3: To se ví. Vždyť Hubert je silný a zdravý kluk. Ale náš řehoř je zas úžasně inteligentní.
0: Prohlásila paní Bulíčková.
1: Vážně?
0: Procedila paní Preclíková skrz zuby. Nesnášela, když jí někdo naznačoval, že její syn je sice silák, ale v hlavě má slámu.
3: Proboha!
0: Vypískla paní Bulíčková.
3: Myslím, že řehoř zrovna dostává teplotu. Musím rychle k němu.
0: A zavěsila sluchátko. Paní Preclíková tedy zatelefonovala paní Drápalové.
1: Ahoj, Margot. Co dělá Zuzana?
0: Paní Drápalová si povzdechla.
4: Od snídaně jsem mi vlepila už 7 pohlavků a zase slyším nějaké třískání, takže se asi schyluje k dalšímu. Co Hubert?
1: Kvůli němu ti právě volám.
0: Svěřovala se paní Preclíková.
1: Nemohla bys mi poradit, jak to mám zařídit, aby si dobrovolně uklízel hračky. V jeho pokoji to vypadá jako v hračkářství po ničivém zemětřesení.
4: Proč nezavoláš paní Larifari? Slyšela jsem, že je báječná. Všechny děti ve městě ji zbožňují. Ta prý dovede vyléčit úplně všechno. Jen co dám Zuzaně ten pohlavek, tak jí zavolám.
0: Hubertova maminka se zaradovala.
1: Mockrát děkuju, Margot. Já jí určitě zatelefonuju. Úplně jsem na paní Larifari zapomněla. Ta mi jistě pomůže.
0: A tak paní Preclíková zavolala paní Larifari.
1: Nerada vás obtěžuju, ale všichni říkají, že si víte rady s dětmi. Musím se vám svěřit, že nevím, jak mám donutit Huberta, aby si uklízel hračky.
0: Paní Larifari se zamyslela.
5: Hubert, To je ten roztomilý chlapec, co dostává od dědečka tolik nádherných dárků, že?
0: Paní Preclíková se podivila.
1: Ano, jen nechápu, jak ho můžete znát.
5: Jak pak bych ho neznala?
0: Zasmála se paní Larifari.
5: My jsme s Hubertem staří přátelé. Jestli chcete něco vědět, zrovna si vzadu na dvorku staví auto z bedínek od pomerančů a prázdných plechovek od rajské šťávy. Hubert taky umí báječně štípat dříví.
0: Maminka si vzpomněla, že Hubert má doma 2 šlapací auta s opravdickými pneumatikami a houkačkou, s koženými sedadly.

0: sedly, na která se vejdou dva kluci vedle sebe a se světly, co se dají rozsvěcet. Dostal je od dědečka. Hubertově mamince nešlo do hlavy, proč by si měl zrovna její synek stavět autíčko z bedínek od pomerančů a prázdných plechovek od rajské šťávy. Nechala to však být a nahlas řekla.
1: Teď už tedy vím, kam se s Jardou každou chvíli ztratí. Doufám aspoň, že se tam chová slušně.
2: To se rozumí.
0: Zasmála se paní Láry Fáry.
2: Všichni máme Huberta moc rádi. Jediná potíž je u něho s hračkami. Malou chvilku počkejte.
0: Paní Láry Fáry se na okamžik odmlčela. Pak řekla.
2: Myslím, že bude nejlepší, když zkusíte mou starou osvědčenou léčbu čurbesajdy. Od této chvíle musíte přestat s uklízením Hubertových hraček. Nesmíte mu ani stlát postel. Nejlíp bude, když do jeho pokoje vůbec nevkročíte. Až tam bude takový nepořádek, že se Hubert nebude moci dostat ven, zase mi zavolejte.
0: Paní Láry Fáry se s Hubertovou maminkou rozloučila a zavěsila. Paní Preclíkové spadl kámen ze srdce a s chutí se pustila do domácích prací. Upekla čokoládový dort a Hubertovi neřekla ani slovo, když si přivedl domů 10 malých chlapců a potichu se s nimi vplížil do svého pokoje, aby si tam hráli. Když přišel Hubert druhý den ráno k snídani, maminka si všimla, že má ve vlasech zamotanou misku od vodovek a na košili šmouhu od červené razítkové barvy, protože si hráli s tiskárničkou. Paní Preclíková neříkala vůbec nic. Jen po snídani rychle vyběhla po schodech, podívala se do Hubertova pokoje a radši za zhonem přibouchla dveře. Další den ráno šly dveře Hubertova pokoje otevřít trochu stěžka a maminka si taky všimla, že její synek má kruhy pod očima, jako by se mu zdály ošklivé sny. Následujícího rána trvalo Hubertovi hodnou chvíli, než se mu povedlo dveře otevřít a než přišel dolů. Maminka slyšela nejdřív nějaké rány a šramocení, jako by někdo šoupal s nábytkem. Hubertovi zůstal ve svetru zapíchnutý šroubek ze stavebnice a ve vlasech teď měl už 2 misky od vodovek. Byl tak ospalý, že sotva udržel víčka a na tváři se mu udělala jakási červená skvrna. Maminka ji prozkoumala zblízka a zjistila, že tvarem a velikostí odpovídá jedné z kostek. Hubert nejspíš spal s hlavou položenou na kamenném mostě. 7. dne od chvíle, kdy maminka přestala Hubertovi uklízet hračky, nepřišel chlapec k snídani vůbec. Kolem 11. hodiny to maminka nevydržela, protože o něho měla starost, a zavolala paní Láry Fáry.
1: Dobrý den, paní Láry Fáry. Provádím už 7. den tu vaši osvědčenou léčbu čurbesajdy a nevím, co si počít. Hubert dneska vůbec nevyšel ze svého pokoje.
0: Paní Láry Fáry se zamyslela.
2: Počkejte, říkáte 7. den? Obyčejně to trvá 10 dní, ale Hubert má tolik hraček, že je asi rychlejší.
1: V čem rychlejší?
0: Zeptala se Hubertova maminka úzkostlivě.
2: V tom, že zůstal uvězněný,
0: řekla paní Láry Fáry.
2: Víte, proč nemůže přijít dolů? Protože se nedostane z pokoje. Všimla jste si na něm v poslední době něčeho zvláštního?
1: Snad jen toho, že vypadá, jako by špatně spal.
0: Uvažovala Hubertova maminka.
1: A 4. den ráno měl na tváři obtisknutou kostku ze stavebnice.
0: Zamumlala paní Láry Fáry.
2: Asi měl postel plnou hraček a tak musel spát s hlavou na kostkách místo na polštáři.
1: Ale co mám dělat?
0: Zabědovala Hubertova maminka.
1: Jak ho budu krmit?
2: Počkejte, dokud vás nezavolá, že má hlad, a pak mu poraďte, aby otevřel okno. Můžete mu podat kousek chleba s máslem, napíchněte ho na hrábě ze zahrady. Pít bude z hadice. Uvažte ji na hrábě a zvedněte mu ji nahoru k oknu.
0: Když Hubertova maminka položila telefonní sluchátko, zaslechla z Hubertova pokoje jakési zvuky. Pospíchala nahoru a poslouchala za dveřmi. Byl to opravdu Hubert a volal. Mami, já mám hlad! Maminka řekla.
1: Jdi k oknu, drahoušku, pošlu ti tam něco napíchnutého na hrábích.
0: Paní Preclíková vzala kousek chleba, namazala ho máslem a vyšla do zahrady. Za chvilku se Hubertovo okno pootevřelo a objevila se v něm ruka. Maminka nabudla chleba na zub hrábí a zvedla ho směrem k oknu. Ruka chvilku šmátrala, pak chramsla po chlebu a z hrábí ho sundala. Okno se znovu přibouchlo. Když večer přišel Hubertův tatínek z práce, maminka mu pověděla o léčbě, kterou jí doporučila paní Larifáry. Pan Preclík se nechal slyšet.
3: S tou paní Larifáry to byl báječný nápad, ale k tomu všemu nemuselo dojít, kdyby dědeček nedával Hubertovi tolik hraček. To já, když jsem byl malý kluk, jsem měl na hraní jen kousek provázku a hůlku. To já, když...
1: Nezačínej zas o tom svém provázku a hůlce.
0: Přerušila ho paní Preclíková.
1: Hubert prostě jednou ty hračky má a všechno je jinačí.
0: Pan Preclík se zavrtal do novin a prohodil.
3: Ach, tady něco krásně voní. Není to náhodou dušené maso se zeleninou a brambory?
1: To víš, že je, tatínku.
0: Řekla maminka, ale hned ji napadlo, jak bude podávat tohle jídlo Hubertovi na hrábích. Nakonec to vyřešila. Nabodla bramboru na jeden zub hrábí, mrkev na druhý, cibuli na třetí a tři kousky masa na další. Okno se otevřelo jen trošinku, ale i tou malou škvírkou se protáhla ruka, která hladově sáhla po jídle. Pak uvázal tatínek na hrábě hadici a zvedl ji nahoru. Hubert nastavil ústa ke štěrbině v okně a chtěl se trochu napít. Moc se mu to nepodařilo, ale pár kapek přece jen spolkl. Paní Preclíková byla starostmi celá bez sebe. Druhý den ráno zabušila na Hubertovi dveře a zavolala.
1: Huberte, co tam provádíš?
4: Postavil jsem ze zásuvek od psacího stolu ohradu pro medvíďata a z mé postele je medvědí doupě pro jejich maminku. A taky teď mám pod postelí 13 okruhů kolejnic.
1: Chlapečku, nechtěl bys aspoň zkusit, jestli by ses nedostal ven?
0: Zeptala se maminka. Hubert řekl.
4: Ani nápad, mně se tady líbí. Mám vytažené všechny hračky a můžu si s nimi hrát, jak dlouho chci. Je to legrace.
0: Maminka odešla dolů a zavolala paní Larifáry. Ta ji uklidňovala.
2: Nebojte se, však on vyleze. Počkejte a uvidíte.
0: Toho dne kolem 2 hodiny odpoledne se ozvala na ulici hudba, dětský smích a volání. Za chviličku přímo kolem Preclíkovic domu přecházela paní Larifáry se všemi dětmi a za nimi cirkusový průvod. Hubert si musel jednou nohou stoupnout na zásuvku od psacího stolu, druhou do nákladního auta, aby se dostal k oknu a mohl vyhlédnout ven. Zamával na paní Larifáry a ona na něj zavolala.
2: Pospěš si, Huberte, projdeme s průvodem městem a pak se všichni chystáme do cirkusu.
0: Hubert se rychle otočil ke dveřím, aby mu nic z té podívané neuteklo. Ale nákladní auto se mu pod nohou rozjelo a zamířilo rovnou pod postel, zásuvka z psacího stolu se převrhla a pořádně ho uhodila do kolena. Hubert se rozplakal. Potom si řekl, že se musí dostat ke dveřím za každou cenu a začal kopat do všeho, co mu přišlo do cesty. Jenže ouha. Každá hračka, kterou nakopl, se k němu obloukem vrátila a zcela jistě ho praštila. Hubert kopl do domečku a na nohu mu dopadla velká kostka. Nakopl nádražní budovu postavenou ze stavebnice, až se vymrštila do vzduchu a řinkla ho do hlavy. Kopl do knížky a ta proletěla vzduchem na lampu, lampa se převrhla a srazila z poličky u Hubertovy postele těžkého dřevěného slona, který mu spadl rovnou na záda. Hubert slyšel, že ryčná hudba doprovázející cirkusový průvod slábne a vzdaluje se víc a víc. A tak se dal do hlasitého nářku. Pak zaslechl, že mu někdo ťuká na okno. Doklopítal až k němu a vyhlédl ven. Uviděl hrábě a na nich malé psaníčko. Vzal si ho a otevřel. Četl.
2: Jediná možnost, jak se dostat z pasti, je uložit všechny věci na místo, kam patří. Když si pospíšíš, počkáme na tebe. Tvoje kamarádka, paní Larifáry.
0: Hubert začal tím, že našel krabici od stavebnice. Rozebral domečky s pokladnami a každý kousek dal na své místo. Pak uklidil železniční koleje, cirkus, barvičky, skumavky a křivule, tiskárničku, knížky, hasičskou stříkačku, autíčka a vojáčky. Hrál si na to, že s někým závodí, kdo rychleji sklidí co nejvíc hraček. Musel pořádně vytřepat peřiny v posteli, aby našel všechny vojáčky a cirkus, a tak si řekl, že když už má postel rozházenou, mohl by si i ustlat. Sotva dokončil tuhle práci, zjistil, že postel je hrozně boulovatá, a tak ho napadlo, že v ní možná ještě zůstala nějaká letadélka. Opět odházel všechny peřiny a ještě jednou je vytřepal. Znovu si ustlal postel a tentokrát byla krásně hladká a urovnaná. Hubertovi se líbila. Pod stolem našel ještě jeden kousek ze stavebnice a v tom znovu zaslechl říznou hudbu. Uložil poslední kostku do krabice, krabici uklidil do skříňky a pádil dolů po schodech k domovním dveřím. A to už se blížila paní Larifáry se všemi dětmi a hlavně cirkus. Hubert jim běžel naproti a nikdo se ani slůvkem nezmínil o misce od oranžové barvy, kterou měl pořád ještě ve vlasech, ani o tom, že má na tváři červeným inkoustem obtisknutý zbytek slova samopal. A pak všichni společně pochodovali ulicí a Hubert nesl prapor a křičel. Ze všech nejvíc. Thank you.

0: Piggy vtipk.
1: Slon s mouchou se domluvili, že vyloupí banku. Když vejdou dovnitř, moucha povídá.
0: Slone, schovej se za mne. Já jsem taková nenápadná.
2: Tak jo.
3: Výkupné nebo přijímací zkouška? Pan Vavřinec se včera v noci nemýlil. Ten pocit, že ho někdo sleduje, byl oprávněný. Tulamur junior se nemohl smířit s tím, že Hejlík byl pasován na rytíře podvazkového řádu.
4: Jak si vůbec takovou poctu zaslouží? A proč mu Dederon tolik důvěřuje?
3: On té Hejlíkově proměně v lupiče a desperáta ani trochu nevěřil. A teď měl důkaz. Viděl přece jeho přítelíčka, pana Vavřince, jak odnáší pytle. Hned ráno to oznámí, už se nemohl dočkat. Kudla Dederon sice ještě trochu povlával ve svém dudlíkovém opojení, ale tahle zpráva ho vrátila na zem. Zašel se podívat do komory a když zjistil, že celý lup zmizel, začal se chovat naprosto chladnokrevně.
5: No, vidá, juniore, řekl. Teď si dokázal, že ti můžu věřit. S tím zrádcem Hihlíkem si to vyřídím. A ty, jestli chceš, můžeš jít.
4: Kam jít?
3: Vyhrkl Tulík. Takovou reakci vůbec nečekal.
5: Domů přeci.
3: Dederon ukázal ke dveřím.
4: Ale...
3: Začal Tulamur junior větu, kterou nedokončil. To nebylo jenom zklamání, to byl podraz.
4: Já domů nechci,
3: řekl zarputile jako malý kluk.
4: Už nejsem malej, mně se to líbí.
5: Tak chlapečkovi z bohatý rodiny se u nás líbí. Chtěl by mít propíchnutý uši, žít jako psanec,
3: pitvořil se Dederon, ale přestal, když Tulamur junior řekl hlasem, jakým se skládají přísahy.
4: Udělám všecko, co chceš, šéfe.
5: Tak dobrá, můžeš si vybrat. Výkupný nebo přijímací zkouška?
4: Přijímací zkouška,
3: odpověděl Tulamur junior bez přemýšlení. Dederon mu podal ruku.
5: Ale Hihlík se nesmí nic dozvědět. Vlastně vůbec nikdo. Nic si neviděl a nic si neslyšel.

0: Figy cvičení
1: s Hankou. Miau.
0: Ahoj, holky a kluci. Dnes tu máme zase Hanko, Hanku Kivikovou, ahoj.
2: Figy, ahoj, cítíš něco?
0: Hanko, čmuchám,
2: čmuchej, čmuchej.
0: Hanko.
2: No, já ti přinesla, co?
0: Ty jsi mi přinesl, počkej, zavřu oči a já ten balíček očmuch. Hanko, to voní jako jablíčka.
2: A je to jablečný závin, protože jsem ti minule slíbila, že jsi tak krásně naučil děti novou básničku, že ti upeču zdravý koláč. Použila jsem celozrnnou mouku.
0: Počkej, a koláč a závin, to je něco trochu jiného, ale to nevadí.
2: No já jsem byla strašně aktivní. Tady máš závin a hned vedle toho je koláč.
0: Koláč je makový.
2: Ale není makový, jsou tam taky jablíčka. Tady máš závin z jablíček a tady máš ten zdravý koláč. Jak jsem říkala, použila jsem tam jenom celozrnnou mouku, trošku cukru a zbytek je jenom ovoce. A děti, mě tak napadá, co kdybychom teďka, než se pustí Piggy do jedení této dobroty, si nejdříve natrhali jablíčka a pak šli pozbírat nějakou jahůdku a třeba šli sbírat rybíz a nebo vytrhali brambory. Prostě pojďme si teď chvilinku hrát na pohyb a zároveň si dělat v bříšku místo pro dobrotu.
0: No, už to...
2: Piggy, nechej ten koláč, napřed budeme cvičit, nechej to tam. Děti, víte, jak ještě nejeste.
0: Hanko, ten je dobrý.
2: Já se na odmlčím, protože musím Piggymu ty dobroty dát pryč a pak mu je tam vrátím. Takže Piggy, jdu k tobě.
0: Už v pořádku, Hanko, v pořádku.
2: Dala jsem mu koláč a můžeme se pustit do trhání jablíček. Stojíme v mírném rozkročení. Dejte ruce nad hlavou a vytáhněte se za pravou nahoru a vytáhněte se za levou nahoru.
0: Úplně nahoru.
2: A ještě tam to vrchnější jablíčko zkuste utrhnout.
0: Ta větvička nějak moc nahoře, Hanko.
2: Tak vem to jablíčko z té větvičky, která je níž. Ano. A teď jdeme jablíčka, který jsme utrhli,
0: a mám si je dát
2: položit
0: do
2: košíčku. A to znamená, že uděláme předklon. Ano, jdeme ještě níž, už jsme skoro v dřepu a položíme jablíčka do košíčku. A jdeme zpátky utrhnout jednou rukou jablíčko na stromě.
0: A musím je pokládat opatrně, aby se nebouchly,
2: protože by nám dlouho v košíčku nevydrželi. A já trhám třetí jablíčko, čtvrtý jablíčko. Piggy, nedávej se do pusy, dej to do košíčku.
0: No pardon, ale to jsou jenom neviditelná jablíčka.
2: A já bych teď šla pozbírat pár jahod, protože takový koláč s jahodami, politý jenom želatinou, je moc velká dobrota. Tak děti, jdeme na všechny čtyři, jsme na kolenou a trháme a dáváme opět do košíčku jahody.
0: A lezeme.
2: Lezeme dopředu.
0: Jako šneček?
2: Jako šneček.
0: Já jsem šneček, co sklízí jahudky.
2: Trháme jahůdky a zpátky děti nahoru a jdeme si utrhnout čtyři jablíčka. A první, druhý, třetí, čtvrtý, bum, dáme je všechny do košíčku, jsme na všech čtyřech a sbíráme jahůdky jednu a druhou a třetí a čtvrtou. Naposledy vylezte děti nahoru, Piggy, ruce nad hlavu, trhneme jedno jablíčko, druhé jablíčko, třetí, čtvrté, jdeme na všechny čtyři.
0: Počkej, ještě nemám v košíčku.
2: Tak já čekám, dáme děti jablíčka do košíčku a jdeme si utrhnout jednu jahůdku, druhou jahůdku, jednu jahůdku, druhou jahůdku. Jestli to pro vás bylo moc nevěrohodné, tak si teď třeba můžete taková jablíčka vydobit třeba z papíru, z plastelíny.
0: A nebo, Hanko, si tam můžu vzít jablíčko do opravdické dělačeho
2: A děti, mě tak napadá, že jsme teď docela dost cvičili. A co kdybychom si teď šli do špajsky pro takové jablíčko a dali si zdravou svačinku a já vám popřeju dobrou chuť.
0: Myslíš ten štrůdlíček?
2: Ano, tak Piggy si jde na štrůdlíček, pak si dá koláček a my se zakousneme do jablíčka. Dobrou chuť!

0: Když někdo z nás nechtěl jíst a jenom se tak rýpal v talíři, naše babička mu říkávala: ty jsi mlsný jako koza. Dlouho jsme nevěděli, co to přesně znamená, dokud nám nevyprávěla tuhle pohádku. Pohádku o mlsné koze. Žila byla v jedné chaloupce holčička Andulka a její tatínek. Kromě slepic, králíků, kočky a psa měli také kozu. Andulka dostala jednoho dne za úkol vzít kozu ven na louku, aby se tam napásla. Ale koza byla mlsná a obyčejná tráva jí nechutnala. Anička s ní musela jít tamhle k tomu keři, aby si koza uždíbla jeden lísteček. Pak jí koza táhla až na kraj lesa, kde zase ochutnala tenhle kvíteček. Pak zase museli až k rybníku. Tam si koza dvakrát kousla do měkké travičky a tak to šlo celé odpoledne. Večer se tatínek ptá kozy:
1: tak co, kozo, jak ses dneska napásla?
0: A mlsná koza začala naříkat:
2: mé, hrozné to bylo. Ta holka mě přivázala za řetěz ke stromu a utekla pryč za kamarádkou. Kolem toho stromu byly jenom samé kopřivy a plevel. A tak jsem úplně hladová.
3: Tatínek Andulce vyhuboval, že se o kozu nepostarala, a nařídil, aby ji zítra vzala znovu na louku, aby se tam koza mohla pořádně napást. Ale koza byla ještě mlsnější než včera. Andulka jí sama trhala a dávala před čumák ty nejjemnější lístečky, ale koza je nechtěla. Tahala Aničku od lesa k rybníku a zpátky a vždycky si jen uždíbla ty nejčerstvější lístečky, ale pořádně se najíst trávy, to ne. Večer se tatínek ptá kozy:
1: tak co, kozo, jak ses dneska napásla?
2: Ale hrozné to bylo, ještě horší než včera. Ta holka mě zase přivázala za řetěz ke stromu a utíkala za kamarádkou. A kolem toho stromu bylo jen samé trní a budláčí. Jsem celá popíchaná a hladová.
3: Tatínek Andulce znovu vyhuboval, že se o kozu nepostarala, a rozhodl se, že se na celou věc podívá sám. Druhý den si nasadil falešné vousy, brýle, klobouk, který nikdy nenosil, a do pusy si vzal fajfku, kterou nikdy nekouřil. Prostě se převlékl tak, aby ho koza nepoznala. A šel s ní na pastvu sám. Přivedl ji na louku, ale koze obyčejná tráva nechutnala. Táhla ho támhle k tomu keři, kde si uždíbla jeden lísteček, pak tatínka táhla až na kraj lesa, kde ochutnala jeden kvíteček, pak zase museli k rybníku, tam koza ochutnala trochu měkké travičky a takhle to šlo celé odpoledne. Večer přišel tatínek za kozou a ptá se:
1: tak co, kozo, jak pak se dneska napásla?
2: Ale dneska to bylo úplně nejhorší. Takový starý chlap mě přivázal na krátký řetěz ke stromu, posadil se vedle a smrděl mi fajfkou přímo do nosu. A kolem stromu bylo jen kamení a udusená hlína, vůbec nic k jídlu. Takhle hladová jsem ještě nikdy nebyla.
1: A tak tatínek poznal, že koza je mlsná a vymýšlí si. Vzal proutek a pořádně jí vyprášil kožich.

0: Dnes je 3. července.
1: A svátek slaví Radomír.
0: Radomír? To je jméno se samými R. Radomír. Co jsou Radomírové? Co to znamená to jméno?
1: Prý jsou slavní svou radostí a míru milovností.
0: Rádi, mír, to znamená trpělivý a laskavý Radomírové. Jste takový.
1: Jestli ano, tak všechno nejlepší.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

se tvá smůla a já jsem tvůj pej. Všechno ti hned zkazím a zmrazím tvůj dech. Klacky ti hází pod nohy na schodech. Já jsem tvá smůla a já jsem tvůj pej. Můžeš si zoufat, teď můžeš jen lkát. Těžko se mě zbaví, já musím se spát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš.

0: řeší, trpaslíci v horším vydání. Rád vám si a já jsem vás půla a já jsem tvůj pech. Všechno ti hned zkazím a zmrazím tvůj dech. Klacky ti házím pod nohy na schodech. Já jsem vás můla a já jsem tvůj pech. Můžeš si zoufat, ty můžeš je vlka. Těžko se mě zbaví, já musím se smát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš si lkát.
1: Léčení ještě chvilkýny. Každý večer, když hodiny odbyly osmou, volala paní Šedivá na Bertíka, Láďu a Zuzanku. Děti, je 8 hodin, máte nejvyšší čas jít spát. Snažila se, aby její hlas zněl vesele, ale ve skutečnosti by se nejradši rozplakala, protože už věděla, co bude následovat. Zuzanka, Bertík i Láďa spustili jeden přes druhého, že se jim ještě nechce, právě si začali hrát a žádný kamarád nemusí chodit spát už v 8. Každý může být vzhůru i po 8. A pak znovu, prosím, jen co to dohrajeme, ještě chvilku, jenom chvililinku, prosím. Paní Šedivé pomalu docházela trpělivost. Bertíku, Láďo i ty, Zuzanko, jestli chcete vyrůst, potřebujete vydatný spánek, to vás ve škole jistě učili.
2: My nechceme vyrůst, chceme jen dohrát tuhle hru, vysvětlil mamince Bertík.
1: Paní Šedivá se s nimi večer co večer handrkovala, přemlouvala je a prosila, aby už šli do postele. A než přestali smlouvat a loudit, bylo skoro 9. Maminka si s nimi už vůbec nevěděla rady. Jednoho dne zavolala své přítelkyni paní Peroutkové.
3: Dobrý den, tady Šedivá. Ráda bych se vás zeptala, v kolik hodin chodí Kateřina s Frantíkem spát?
1: Paní Peroutková odpověděla, kolem 8. Pokud ovšem nepřijde na večeři strýček Milivoj a nevypráví nám své historky z vojny, to víte, to jsou nápady mého muže. Nejenom, že dětem dovolí, aby zůstali vzhůru až do 9:30, ještě jim dává peníze, že strýčka Milivoje poslouchají.
3: Ale obyčejně chodí do postele v 8 večer, ne? Vrátila se paní Šedivá ke své otázce.
1: Samozřejmě, protože dobře vědí, že jinak bych jim příště nedovolila poslouchat strýčka Milivoje a on k nám chodí někdy i 4x do týdne.
3: Protože Šedivých neměli žádného strýčka Milivoje, usoudila maminka, že jí paní Peroutková asi nepomůže a rozloučila se s ní.
1: Pak telefonovala paní Zahradníčkové.
4: Dobrý den, tady Šedivá. Volám jen kvůli tomu, kdy chodí váš Vilém s Gabrielou večer spát.
5: U nás si nepotrpíme na ponocování, pravila paní Zahradníčková. Manžel chodí z práce v 5, večeříme v 6:30 a v 6:30 už jsme v posteli.
4: V 6:30? Nevěřila paní Šedivá svým uším. Proboha, není to zas až moc brzy?
1: Na to paní Zahradníčková řekla, že ne, protože vstávají v 5:30 ráno.
4: Komu by se chtělo vstávat už v 5:30? Zhrozila se paní Šedivá.
5: Nám tedy ano,
1: odsekla paní Zahradníčková uraženě a třískla sluchátkem. A tak paní Šedivá přemýšlela, až si najednou vzpomněla, že jí zrovna včera maminka Jardy Tomka vyprávěla o nějaké paní Láry Fáry. Přestože ji v životě neviděla, rozhodla se, že jí hned zatelefonuje a zeptá se, co má dělat s nočními sůvičkami.
4: Dobrý den, tady Šedivá, maminka Bertíka, Ládi a Zuzanky, představila se zdvořile.
3: Ano, ano, vím, jak se jim vede, řekla paní Láry Fáry. Neviděla jsem je od té doby, co se vrátili z tábora. Paní šedivá si povzdechla. Což o to, všem se nám vede docela dobře, ale jen do 8 hodin do večera. Pak začnou děti zlobit a smlouvat, aby nemuseli do postele. Paní Larifáry chvíli uvažovala. A pořád škemrají ještě chvilku, mami, ještě chvilku? Je to tak?
2: Proboha, jak to víte? Zarazila se paní šedivá.
3: Paní Larifáry se zasmála. Ještě chvilkýna je jeden z nejběžnějších dětských neduhů. Jak jste začala o tom, že jsou do 8 večer hodní, už jsem věděla, co mi povíte dál.
2: Poradíte mi, co s tím? Zeptala se paní šedivá. Jak by se to dalo vyléčit?
3: Ach, to je velice prosté, zvolala paní Larifáry. Ode dneška je k ničemu nenuďte. Nechte je vzhůru, jak dlouho budou chtít. Vy s manželem běžte klidně spát a dětí si nevšímejte.
2: Nebudou z toho nemocné. Nezničí si zdraví, strachovala se maminka.
3: Nebojte se, uklidnila ji paní Larifáry. Pár dní bez pořádného spánku jim neuškodí. Opravdu, za pokus to stojí. A pokud budete mít nějaké pochybnosti nebo se vám bude zdát, že ta léčba neúčinkuje, kdykoliv mi zavolejte.
1: Večer odbyly 8:00 a paní šedivá dál v klidu zašívala ponožky. Ani slovem se nezmínila o posteli. Tatínek si přelaďoval různé rozhlasové stanice, zatímco Bertík, Láďa a Zuzanka hráli Člověče nezlob se. Hodiny odbyly 9:00. Paní šedivá odložila ponožky a sáhla po časopisu pro ženy. Tatínek si stále hladil rádio a Bertík, Láďa a Zuzanka dál hráli Člověče nezlob se. Když hodiny odbyly 10:00, paní šedivá zívla a odložila časopis. Tatínek vypnul rádio, ale Bertík, Láďa a Zuzanka rozehráli další kolo. V 10:30 odešli rodiče spát a nechali děti v pokoji. O půlnoci se paní šedivá probudila. Nejdřív se lekla, myslela si, že v domě jsou lupiči, ale pak si vzpomněla na své sůvičky, sešla po špičkách ze schodů a nahlédla do pokoje. Bertík, Láďa a Zuzanka ještě stále hráli Člověče nezlob se. Další den spali do 10:30. Kolem 9:00 se pro ně stavoval Jarda Tomek, jestli nepůjdou na plovárnu. Ale paní šedivá mu popravdě řekla, že všichni ještě spí. Nakonec se probudili a hned se začali hádat a hašteřit. Jak se doslechli o Jardovi a o plovárně, zlobili se. Proč si nás nevzbudila? A Jarda taky na nás mohl počkat. To bych ráda věděla, proč by si Jarda kvůli vám kazil den. Měl čekat, až se uráčíte vstát? Ale dost řečí, pojďte se nasnídat. Toho večera se tatínek s maminkou vypravili do kina. Bertík, Láďa a Zuzanka zatím doma hráli blechy. Když se rodiče kolem 10:30 vrátili, děti stále hráli blechy a nemohli se dohodnout, kdo je na řadě. Třetí den byli na 9:00 ráno objednaní k zubaři. Proto je maminka v 8:00 vzbudila.
3: Zuzanka byla tak ospalá, že se nemohla ani nasnídat.
6: Láďa zíval, až mu zaskočilo vajíčko natvrdo.
3: Museli ho obrátit hlavou dolů a pořádně s ním zatřást. Bertík jen seděl, mlčel, omnul si oči. Cestou k zubaři usnul hned v autě. Zuzanka až v čekárně a Láďa teprve na zpáteční cestě.
1: Když večer tatínek s maminkou odešli spát, navrhl Láďa, máme pořád trčet doma, pojďme si hrát ven. Vyběhli do tmy,
3: nasadili si kolečkové brusle a začali na nich jezdit po ulici.
7: Paní Mráčková od naproti vyběhla v županu před dům a spustila křik. Nevšimli jste si, uličníci, že je skoro půlnoc? Co pak se v noci takhle vyvádí?
8: My už nemusíme chodit brzo spát. Můžeme být vzhůru, jak dlouho chceme, řekl Láďa.
7: Tak se běžte honit někam jinam. Tady bude ticho. Paní Mráčková se otočila na podpatku a praskla za sebou dveřmi.
3: Dětem nezbylo nic jiného, než se vrátit domů. Vytáhli si hrací desku Na člověče, nezlob se. Zuzanka prohlásila, že si vezme růžové figurky. Ale Láďa ji hned zarazil.
7: Pardon, teď jsem na řadě já.
3: Zuzanka mu připomněla, že on měl růžové včera, Bertík předevčírem, a tak dneska je řada na ní. A pro jistotu se ještě rozbrečela. Láďa se zamračil a s výkřikem sežer si je, mrštil figurkami po sestře. Jeden panáček zapadl do krbu a děti museli svorně přehrabovat vychladlý popel, dokud ho nenašli. Když už chtěli začít hrát, Bertík usnul s čelem opřeným o hrací desku. Zuzanka s Láďou tedy hráli sami. Bertíkovu hlavu figurkami přeskakovali. Zuzanka pak taky usnula, právě když jí padla šestka. Hodiny odbíjely jednu po půlnoci.
1: Další den se v blízkém kině hrálo dopolední dětské představení. Dávali dobrodružný film o indiánech, kovbojích a cestovatelích a děti se velice těšili. Jakmile však našli svá sedadla a usadili se v přítmí sálu, v tu ránu usnuli. Přišli o týdeník, o krátký film s myšákem Mikim i o celý film o indiánech. Promítání skončilo a ostatní děti odešli domů na oběd. Ale Láďa, Zuzanka a Bertík spali dál. Zuzanka se probudila první, posadila se a protřela si oči. Kde to jsou? Proč je tu taková tma? Byla celá rozlámaná, bolely jí ruce, nohy, záda. Šťouchla do Bertíka a Ládi, až se taky probudili. Pořádně se lekli, když viděli, že jsou ještě v kině. Teď už v tmavém a opuštěném. Jen v první řadě seděly dvě krysy, chrupali praženou kukuřici a Zuzanka se dala do hlasitého nářku. Všichni už jsou pryč a my tu teď umřeme hlady. Mlč, ty káčo ubulená, za mnou, ozval se Láďa. Tápali ve tmě uličkou k nejbližším dveřím. Byly zamčené. Zkoušeli další východy, ale ani ty nešli otevřít. Zuzanka se znovu rozbrečela.
3: Já mám hlad a chci domů.
1: Bertík řekl. Musí tu někde být nouzový východ. Pojďte se podívat. Znovu šátrali pod mě uličkou mezi sedadly, až vylezli na pódium před plátnem. V tom se otevřely dveře. Tmu prořízlo ostré světlo baterky a čísi hlas zavolal. Hej, co tady děláte vy uličníci?
8: Byl to vrátný pan Murdych. Bertík, Láďa i Zuzanka měli velkou radost, že ho vidí. Rozběhli se k němu a přilepili se na něj jako klíšťata. Vysvětlovali jeden přes druhého. My jsme tu byli zamčení, asi jsme usnuli. Kolik je hodin? Pusťte nás ven.
1: Pan Murdych se jim smál, odemkl hlavní vchod a dovedl je domů. U Šedivých se hrála odpolední partie kanasty s Andrlovými a tatínek s maminkou se příliš nedivili, že děti zaspali kino. Na stole v kuchyni máte jídlo a nezapomeňte po sobě všechno uklidit, řekla paní Šedivá a pokračovala ve hře. Děti se odšourali do kuchyně
8: ale byly příliš unavené, než aby mohli něco sníst. A tak šli rovnou do svého pokoje a svalili se do postelí. Následujícího dne, byl to už pátý den od začátku léčby, měla sousedovic Petra narozeniny. Při té příležitosti se konala velká oslava s různými soutěžemi, kouzelníkem, který předváděl všelijaké triky, s hrami, balónky a odměnami pro děti. I Láďa, Bertík a Zuzanka byli mezi hosty. Ale celé odpoledne seděli jako zařezaní. Zuzanka měla tak černé kruhy pod očima, až Petřina maminka dostala strach, že se jí udělalo špatně a nedovolila jí jíst další dobroty. Bertíkovi klesla hlava právě v okamžiku, kdy kouzelník vytahoval z klobouku králíka. Kouzelníka se taková nezdvořilost dotkla a tak věnoval králíka Hubertu Preclíkovi. Láďu přepadl spánek v sedě. U stolu si opřel tvář o talířek se zmrzlinou, zavřel oči a nechal si zdát, že je na severním pólu. Petřina maminka přivolala všechny děti, aby se na něj podívali. Byla z toho ostuda jako hrom. Když se večer přiblížila 8:00, tatínek s maminkou seděli nad rodinným rozpočtem a moc toho nenamluvili. Zuzanka, Láďa a Bertík do sebe na gauči šťouchali, aby neusnuli. Nakonec hodiny odbyly bim bam, bim bam, bim bam, bim bam. Děti okamžitě vyskočily. Už je 8:00, smíme jít spát, už nikdy nechceme ponocovat. Paní Šedivá se podivila. Myslela jsem, že se vám to líbí. Říkala jsem si, že v jiných rodinách to asi dělají taky tak. Děti se div nerozplakaly. Nikdo nechodí spát tak pozdě jako my. Pusťte nás už spát. Prosím. Prosím. Tak dobře. Když budete hodní, smíte chodit do postele každý den v 8:00. Nechala se přemluvit maminka.

sám a skákal dále. Hey, hey.

vám, nevím sám. Hop, a skákal dále. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop.

0: No, chlapci, kde jste kdo? Sfukovala jsem jako stupnice. Totiž studovala jsem jako studnice. Budete zívat. Zírat. Halo. Mám svetýrek. Odlitek. Oříšek.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj. Ahoj. Ve skříni? Vy jste ve skříni? Co tam pro pindáčka děláte?
2: No pro pindáčka jsme tam tedy nedělali nic. Pindáčka ne.
0: Pro krindáčka jsem řekla.
2: Neřekla, řekla si pro pindáčka.
0: A ty to schválně zaloudáš. Zamlouváš. No, vy jste si tam tedy přede mnou schovali.
1: Ne.
2: No.
0: Aha. A teď jste celý kyselý a uletěli vám včely a koukáte jako sůva z nudlí.
2: Sůva, co sůva? Aha, oříšky!

0: prostě jsme mysleli, že jak si řekla tu sůvu znudlí, že to už je ten oříšek, který máme dneska rozlousknout.
1: Aha.
2: No a no je to tak. Tak máme hádat sůvu znudlí?
1: Ale prosím vás, na dnešek mám připraveno něco úplně jiného.
0: Jo, a mě by ta sůva zrovna docela zajímala.
2: Mě teda taky.
1: No tak pro mě, za mě, když to takhle tento nonc, tak si hádejte klidně tu sůvu. Nechám si svůj mimořádný ohnípek.
0: Co?
1: Oříšek na příště. Vy dva neuhodnete stejně pic. Totiž nic. Tak je to jedno. Tak tu sůvu. No,
2: ale Justino, víš, co to znamená? Abychom pak na konci třeba nezjistili, že to neumíš vysvětlit.
1: Hugo, no dovol, já užívám výhradně jen slova, která vezbečně znám.
0: Co?
1: Co jsem řekla?
2: Že znáš slova vezbečně.
0: Bezpečno.
1: Bezpečně, samozřejmě. Špatně slyšíš. Tak se ukaž. Sůva z nudlí.
2: Sůva z nudlí.
1: No, co je to? Co? Tak víte, co to znamená? No hádejte.
0: No, já bych možná věděl.
2: Tak říkej.
0: Tak říká se to, když se někdo tváří udiveně. Jakože nevěří svým vlastním očím. Je to tak?
2: Já myslím, že ano. Máš bod, Piggy.
1: Yeah! Počkat. Body tady rozdávám já, pokud se nepletu. Mm. A tohle ani nebyl ten pravý oříšek, jen taková nástavka.
0: Co?
1: Násoska. Totiž náhražka.
2: Ale Piggy to rozlouskl správně, ne? Tak má bod. Mm.
1: No, dobře. Řekl, kdy se to slovo používá, ale neřekl, jak to celé vzniklo. Proč se to říká?
0: No, tak to nevím.
2: A já taky ne. Tak nám to můžeš říct, Justino.
1: A dostanu bod?
2: Když my nevíme a ty budeš vědět, tak dostaneš bod. Hlavně už to prosím tě řekni.
1: Tak dobře. Neví se to.
0: Co se neví?
1: Tady je dneska zmatek, to vám povím. Každý se ptá na něco jiného. Kdo se v tom má vyznat?
0: No, říkala jsi, že se něco neví.
1: Říkám, že se neví, jak vzniklo. Že se říká sůva z nudlí. Hledala jsem to v nejrůznějších knihách, na půdě a tak.
0: Já tomu tedy teď opravdu ale nerozumím.
2: No, Piggy, myslím, že Justina chce říct to, že u některých slov nebo úsloví se přesně neví, proč a jak vznikla. Protože mohla vzniknout třeba tak, že se někdo, já nevím, přeřekl.
0: Je! Takže Justina je výrovna na přeřekové oříčky, co?
2: A nebo si nějaká nová slova vymyslel a už se tomu tak pak začalo říkat. A to se pak těžko hledá. A to je asi zrovna případ sůvy z nudlí. Je to tak, Justino?
1: No jistě. Vždyť to říkám celou houbu.
0: Co?
1: Chloubu. Budu. A dobu.
0: No, a hned by vzniklo, že by se říkalo, vždyť vám to říkám celou houbu, že jo?
2: No, nevím, jestli by se zrovna tohle ujalo.
0: No, rozhodně by se pak těžko mohl někdo dopátrat toho, jak to vzniklo.
2: Justino, tak mě napadá, není možné, že se třeba jen někdo přeřekl?
1: No, jak přidřepl? Ale já nedřepím, stojím tu jak podloudnice v louži.
0: Cože? Podloudnice v louži? Co to znamená?
1: To jsem neřekla, Piggy. Řekla jsem komornice v kouři.
2: No, to je ovšem lepší.
1: Totiž borovice v bouři jsem řekla.
0: Máš pravdu, Hugo. Sůvu z nudlí mohla klidně vymyslet nějaká Justinina příbuzná, no.
2: Koukáš jako sůva z nudlí. Co by to tak mohlo být?
1: Teď jsme si řekli, že se to neví.
0: Už to mám. Koukáš jako sůva z nudlí. Mohlo být původně třeba sundáš tako za dva štrůdly.
2: nebo Ondráš volá fůra uhlí.
0: Koumáš jájo za nůž stuhlí.

0: zbláznili. Takže pánové, abychom to uzavřeli, mám bod a hotovo. A příště bych si s olovením, s dolovením, totiž s dovolením takovéhle vaše tento nos hračičkování vyprosila, ano? Budete se soustředit, protože ten oříšek, který jsem pro vás původně nachystala, to tedy... Neuklofnete. Neuhodnete. Já vám dám chytat se nějaký smůly z hublí. To suvy, nudlí. Piggy, Hugo. No, to by přece věděl úplně každý. Dělat si z toho takovou tentonons tafiléry. Amfiteátr. Ne, jak se to? Aféru. Tak je to správně. Aféru. No to snad nemáte zapotřebí. Zapotřebí.
1: Jasné, nemáme zapotřebí dělat se smůly z hublí v kafiléry. Co jsi to říká?
0: Amforu. Ne. Aféru jsem řekla. No. Hugo, Piggy, vy jste vlastně neukáznění.
2: A víš, že se mi potom je vlastně stýskalo.
1: Jo, tak proč jsme museli lézt do skříně, když jsi slyšel, že jde Justýna?
0: Takže je to jasné. Schovali jste se přede mnou. Já to věděla. Vy si nevážíte skutečných mazanců. Vzdělanců, že? To je tedy chování.
2: Promiň, Justýno, já jsem vůbec nedomyslel, jaká je s tebou ohromná legrace. My už to nikdy neuděláme.
1: Vážně ne, zase přijdeš, ano.
2: Prosím.
0: No, opravdu jsem tu dlouho nebyla, takže máte pravdu. To se naladí, napraví. Ode dneška tu budu smažená pražená.
1: Co?
0: Vlastně, jak se to, pečená vařená, tak? Když jinak nedáte.
1: To jsme moc rádi.
0: No jo, Piggy. No, ty kuličko jedna. No.
3: Hrrr, na ne. Už máme zbraně, horla, horla.

0: zlý pryč.
1: Hola, hola, hoj.
0: Hoď si reček, přitom křič.
1: Hola, hola, hoj.
0: Hrrr, na ne, už máme zbraně.
2: Hola, hola, hoj. Hola, hola, hoj. Hola, hoj.
0: S uleželým střelí ve vítězný bude náš boj.
2: Hoj, hola, hoj. Hola, hoj. Hola, hoj.
3: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity, létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidýlek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha důvěra. Moucha důvěra se objevuje tehdy, když někomu věříme natolik, že mu dokážeme svěřit i nepříjemné věci. Spoléháme, že nám pomůže. Také nám dodává jistotu a víru, že věci zvládneme, že všechno dobře dopadne, že nás má někdo rád. Ptačí parta aneb mít se komu svěřit. V Emušákově nastal podzim. Chladný vzduch si pohrával se spadaným listím, které hrálo všemi barvami. Sluníčko už tolik nehřálo a brzy ráno se objevovala mlha. Začínalo se dřív stmívat. Ferda i Kuba už byli větší. Chodili do školy, do stejné třídy, ale neseděli spolu. Paní učitelka je hned první týden rozsadila, protože nedávali pozor a bavili se. Kuba měl teď místo přímo před tabulí a Ferda, protože byl vyšší, seděl skoro vzadu. Většinu spolužáků už znali. Ze školky nebo z hřiště. Ferda seděl v lavici s myškou Maruškou a Kuba s pandou Pájou. Pár plyšáků ve třídě však Ferda s Kubou neznali. Snad jen od vidění. Tito plyšáci vytvořili malou skupinku a s nikým jiným se nebavili. O přestávkách postávali u lavice plyšové straky, která seděla sama. Byla jejich velitelem. Zbytek skupiny ji poslouchal. Ferda si je všechny často prohlížel. Straku, kukaččí dvojčata a vránu. Říkali si ptačí parta. Ptačí parta se pořád něčemu smála, chichotala a šuškala. Vypadalo to, že si užijí spoustu legrace. Ferda by strašně rád do takové party patřil. Jednou o přestávce na Ferdu vrána zamávala křídlem a naznačila, aby přišel k ním. Nejdřív si myslel, že gesto nepatřilo jemu, ale když se rozhlédl, bylo jasné, že patřilo. Nejistě přistoupil blíž.
4: Čau, ty seš Ferda, viď?
3: Zeptala se straka.
4: Ferda přikývl. Jsme si říkali, jestli bys nechtěl do naší party.
3: Ferdovi to lichotilo, moc by chtěl. Zase přikývl.
4: Moc toho nenamluvíš, žabáku. Nevadí. Pokud chceš k nám, nebude to jen tak, to je ti doufám jasný. Musíš zvládnout přijímací rituál, prohlásila Straka.
3: Ferda nerozuměl. Jaký rituál?
4: No, dáme ti jeden úkol a ty ho musíš splnit. Pak tě přijmeme mezi nás. Bude to legrace. Vidíš tamhle čuníka?
3: Straka ukázala na plyšové prasátko, které si zrovna čmáralo něco do sešitu, a pokračovala.
4: Tak tomu nalepíš na záda tenhle papír. Nesmí si toho všimnout.
3: Vykládala Straka a podala Ferdovi lísteček s velkým nápisem Smrdím. Ferdovi se to moc nezdálo. S prasátkem se kamarádil. Do ptačí party ale patřit chtěl. Vzal si od Straky papír a šel k čuníkovi. Chvíli nad ním stál a díval se, jak maluje. Pak mu pochválil obrázek. Poplácal ho přátelsky po zádech. V té chvíli mu na ně nenápadně přilepil i nápis, který dostal od Straky. Prasátko nic netušilo. Usmálo se, poděkovalo Ferdovi za pochvalu a pokračovalo v kreslení. Než Ferda došel zpět k ptačí partě, uslyšel, jak někdo volá.
4: Je, smrdíš!
3: Spolužák si všiml nápisu. Postupně se k němu přidávali i ostatní. Smáli se prasátku. To netušilo proč. Když zjistilo, co mu Ferda provedl, vyčítavě se na něj podívalo. Ferdu zamrazilo. Byla to vážně legrace?
4: Tak, udělal jsem, co jste chtěli. Jsem v partě?
3: Ptal se Ferda.
4: Ještě ne? To bylo jen zahřívací kolo. Teď teprve přijde ten pravý úkol.
3: Ušklíbla se Straka.
4: Musíš schovat sově její nové brejle.
3: Co? Ferda se začal bránit. Řeklo se jeden úkol a ten jsem splnil. Nikomu nic schovávat nebudu, to jsme si nedomluvili. Z toho by byl pěkný malér.
4: Jsem věděla, že se budeš bát.
3: Řekla kukačka a její dvojče se hned přidalo a opakovalo.
4: Jsem věděla, že se budeš bát. Mlčte,
3: zavelela Straka.
4: Jak chceš, budeme si do party hledat někoho jiného.
3: Sotva to Straka dořekla, vzlétla a namířila si to ke Kubovi, který stál na opačné straně třídy. Ferda neslyšel, co mu šeptá. Viděl jen překvapený pohled Kuby. Rychle se rozešel směrem k němu. Když to Straka spozorovala, odhopsala pryč. Co ti chtěla? Ptal se Ferda Kuby.
5: Ale jestli prý nechci k ním do party. Pokud jo, že musím provést něco sově. Ale nedopověděla mi, co by to mělo být, z něčeho nic zmizela.
3: Řekl Kuba a šel si do aktovky pro tenisky. Už zazvonilo a další hodinu měli tělocvik. O další přestávce začal ve třídě humbuk.
6: Kdo mi vzal brýle?
3: Sova chodila po třídě, mávala křidélky a plakala. Narážela do lavic, protože špatně viděla. Ferda hned věděl, která bije. Otočil se k ptačí partě.
4: To jste přehnali. O čem to mluvíš?
3: Ptala se Straka. Ona, Vrána i kukačky dělali jakoby nic.
4: Jestli myslíš ty brejle, Ferdo, tak zkus kváknout. Když nás prozradíš, povezeš se taky. Všechny řekneme, že jsi to byl ty.
3: Vyhrožovala Straka.
4: Jo, řekneme, že jsi to byl ty.
3: Opakovali kukačky. Ferda se vrátil do lavice. Dostal strach. Pozoroval střídavě Straku a plačící sovu. Když to řekne, obrátí se vše proti němu.
5: Prasátko sice nežalovalo, ale kdyby řeklo, co mu udělal, nikdo by mu nevěřil, že brýle nesebral. Paní učitelka by určitě zavolala rodiče. Taky by mohl dostat domácí vězení a nikam by nesměl. Ten ptačí spolek by na něj mohl svést i jiné věci. A co pak? Když nic neřekne, nic se mu nestane. Sově se koupí nové brýle a vše bude jako dřív. Ale co, když budou zase navádět Kubu? Jeho slovo proti slovu celé party? Kdo mu uvěří? Trápilo ho to. Potřeboval se někomu svěřit. Někomu, kdo mu uvěří a poradí. Kolem hlavy mu prolétla moucha důvěra. Bzzz. Určitě je někdo, kdo ti uvěří. Někdo, kdo tě má rád. Přemýšlej, na koho se můžeš vždycky obrátit. Bzzz. Ferdovi to došlo. Maminka, ta přece vždycky říká, že za ní může Ferda přijít s jakýmikoliv starostmi. Sice mi asi vyhubuje, bude se na mě zlobit, ale určitě to pochopí. Vždycky má nějaké řešení. A má mě ráda, uvažoval Ferda. Bzz, přesně tak. Maminku a tatínka máš právě proto, aby ti v takových chvílích pomohli. Bzzz. Šeptala moucha důvěra. Celou cestu ze školy se Ferda odhodlával. Nakonec sebral odvahu a se vším se mamince i tatínkovi svěřil. Pověděl jim o ptačí partě, o prasátku, o brýlích i o Kubovi. A říkáš nám celou pravdu, Ferdo? Úplně všechno? Ptala se maminka. Ano, odpověděl Ferda. Opravdu. Věříme ti. Je dobře, že se s nám svěřil, řekl tatínek. Oba s maminkou viděli, že ho celá situace mrzí, že si uvědomil nesprávnost svého chování k prasátku i nesprávnost chování ptačí party. Ferdovi se strašně ulevilo. Společně se druhý den vydali do školy. Ferda musel vše říct i paní učitelce. Rodiče Ferdu doprovodili až do kabinetu, ale mluvit musel sám. Paní učitelka si potom celou ptačí partu vzala stranou. Bylo jim jasné, že se něco děje. Straka, kukačky i vrána nervózně posedávali, vrtěli se, potřepávali křídly a čekali, co bude. A bylo. Paní učitelka řekla, že ví, co provedli. Ptačí holky to chvíli zkoušely házet jedna na druhou, ale pak se přiznali. Paní učitelko, my to ale nemysleli zle, že ne, holky, řekla straka. A kukačky i vrána souhlasně přikyvovaly. Mysleli jsme, že bude legrace. Sově brýle vrátíme a jí i prasátku se omluvíme, slíbili. Uvědomte si, že až příště budete vymýšlet zase nějakou legraci, měli by se jí smát všichni. Nesmí nikomu ublížit, dodala paní učitelka. Ptačí parta od té doby vymýšlela jen takové kousky, které bavily úplně všechny. Zkrátka už ptačí holky dělaly jen ptačí ptákoviny.

0: vtip.
1: Poslyšte, vyptává se zákaznice v kožešnictví. Nevadí tomu bobřímu kožíšku déšť?
2: Prodávač na to, vážená paní, už jste někdy viděla, aby měl bobr deštník.
3: Je, to by bylo krásný.
4: Up, up, up, up, up, up.

0: Budweis.
1: Co je?
0: Do kam pak uháníš?
1: Do kina.
0: A na co?
1: No to ještě nevím, ale s tebou mě baví svět. To určitě nebude.
0: Ale jen se neodříkej, chlapče, já se ti o zábavu postarám.
1: Ale?
0: Žádné ale. Budeš doma a napíšeš 100krát, že už budeš hodný.
1: Proč?
0: Protože jsi rozbil okno.
1: Já ne.
0: A kdo asi?
1: Mánička.
0: Hurvajs, prosím tě, nelži. Já v tvém věku nikdy nelhal.
1: A když jsi s tím lhaním začal, tatulínku?
0: Hele, kdo to udělal? Kdo to udělal? Já se ptám naposledy.
1: No, to je dobře, že s těma otázkama končíš.
0: Skončím, až mě povíš, kdo to rozbil.
1: Teď jsem ti řekl, že Mánička.
0: Hurvajs.
1: Protože se uhnula. A jí neřekne nikdo nic, že jo? A já, abych psal trest.
0: No takhle je to spravedlivé.
1: Jak pro koho? Ty považuješ za spravedlivé, že ten trest psát budu. Já, že nebudu.
0: Pamatuj si, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.
1: No jo, ale někdo přece musí určit, co je spravedlivé.
0: No co to jo, to jistě.
1: A kdo?
0: Ten, kdo je starší a zkušenější.
1: Jo, takhle, takže v našem případě ty.
0: No jistě, jsem přece tvůj otec.
1: A otcové mají vždycky pravdu?
0: No ano, samo sebou.
1: Protože jsou starší, zkušenější?
0: No ano.
1: A chytřejší než jejich synové?
0: Bodeď.
1: Aha, a tatulínku?
0: Co zas?
1: Kdo podle tebe vynalezl žárovku?
0: Přece Edison.
1: Tak proč ne jeho otec?
0: Hele, víš co? Víš co, Hurvínku?
1: No, nevím, tatulínku.
0: Když jsi tak chytrý, tak tu větu o zlobení nemusíš psát 100krát.
1: Hurá!
0: Ale 200krát.
1: A proč?
0: Abys už konečně pochopil, co je to ta spravedlnost.
1: No, tak to už jsem pochopil.
0: Ano?
1: Spravedlnost je právo silnějšího.
0: No vidíš, no, tak konec debat a šupej psát.
1: Už jdu. A až ten trest dopíšu, tak půjdu a to okno doopravdy rozbiju, víš?
0: A já tě ohnu přes koleno a naplácám ti, kluku nevděčná.
1: Co si zlobíš? Sám si přece říkal, že zavděčit se všem je umění, které nikdo...

0: Marička. Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Ze šusu mu padaj kapky kap.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Lovci se vydali na lov. Když se přiblížili k velkému háji, spatřili na jeho okraji nádherného jelena. Hned ho začali pronásledovat, ale jelen vběhl do háje a schoval se mezi keři. Lovci jelena marně hledali, rozhlíželi se na všechny strany a nakonec, plní zklamání, odcházeli pryč. Jakmile jelen spatřil, že jeho pronásledovatelé zamířili domů, začal žrát listy, které ho skryly před nebezpečím. Listy začaly vzdychat. Co je vám, ptali se stromy, že tak žalostně vzdycháte? Trápí vás, že jste se stali potravou jelena? Proto se nermoutíme, odpověděli listy. Litujeme jelena, který nás žere. Neví chudák, že ho lovci zakrátko objeví. Jelen však listy neposlouchal. Požíral jeden za druhým, jako by mu jejich dobrodiní nezachránilo život. A zakrátko jelenovo tělo prosvítalo mezi keři. Nezvyklý šelest v háji zaujal jednoho lovce. Podíval se, odkud vychází, a v prořídlých keřích spatřil jelena. Lovec rychle přivolal své druhy a v okamžiku jelena ulovili. Dostalo se mi trestu, jaký si zasloužím, zvolal jelen před svou smrtí. Zapomněl jsem na pohostinnost listů. Za dobro jsem se jim odvděčil zlem. Jak by mě nestihlo neštěstí?
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

kanár z NDR. Co měl modrá očka, kanár jásá, neví, že je první cena kočka. Pí, pí, pí, pí, mňau, mňau, pí, pí, pí, pí, han, han.

0: Karibských ostrovech, svaz chovatelů kanárů uspořádal výstavu čistokrevných kanárů. Vyhrál kanár z NDR, co měl modrá očka. Kanár jása neví, že je první cena kočka.
1: Mňau!
0: Pí, pí, pí, pí, mňau, mňau. Pí, pí, pí, pí, ham, ham. Na Kanárských ostrovech svaz chovatelů kanárů

Byl jeden starý král a měl 3 syny. Když jeho čas vypršel a z tohoto světa odebírati se měl, optal se jich, co by který chtěl, aby mu zanechal. Starší 2 prohlásili, že by chtěli být králi jako pan otec. Nejmladší Petřík však pravil takto. Já si otče víc nepřeju, než aby mě měl každý rád, kdo se na mě jen podívá. Otec tedy dal každému požehnání na jejich vlastní přání a umřel. Po smrti otcově umínili si bratři jít na zkušenou do světa. Starší 2 oblékli se okázale jako princové. Nejmladší Petřík s nimi šel jako chudý pocestný. Na nocleh přišli do jedné krčmy v lese. Princové se ubírali do izby a Petřík vešel do kuchyně. Ale krčmářka zle se obořila. Co tu chce ten otrhanec? Hybaj! Obrátila se na něho s vařečkou, ale v tom okamžení ji všechna zlost přešla a otrhanec se jí velmi zalíbil. I vzala ho do izby, předkládala mu lepší jídla než princům, lepší víno k pití a měkčí lože mu ustlala. A ráno, když měli odcházeti, dala mu do ruky čutoru s vínem na rozloučenou. To, aby sis na mě vzpomenul, kdykoliv se z ní napiješ, zůstane vždycky plná. Petřík poděkoval dobré krčmářce a ubíral se s bratry dále. Čutura byla opravdu plná nejzácnějšího vína. Všichni z ní pili do sytosti a přece z ní neubylo. I viděl, že krčmářka měla pravdu a velice se z toho daru těšil. Bratři mu to dost záviděli, ale když se na něho podívali, závistě přešla. Na nocleh přišli opět do velkého dvorce. Princové zase všude napřed a Petřík, že byl ošumělý, zůstával pozadu. Když bratři se dali k večeři, šel a též přisedl. Tu se hospodyně rozhněvala a vzkřikla. Jak se můžeš opovážit, ty trhane? V tom ale na ně pohlédla a bylo po zlosti. I hned k němu přistoupila s úsměvem, nejlepší jídla mu předkládala a modré z nebe by mu byla snesla. Večer ho na svoje vlastní lože položila a když se ráno pryč ubíral, dala mu dárek. Tady máš ubrousek, aby sis na mě vzpomenul. Kdykoliv ho prostřeš, budeš mít na něm jídel, co hrdlo ráčí. Petřík hospodyni pěkně poděkoval a odešel s bratry dále. A tak už nemuseli hledat krčmu ani se o jídlo starat. Ubrousek jim dal, co jen hrdlo ráčilo a čutora dala víno nejzácnější. Večer opět přišli na nocleh do jednoho zámku, kde prince velmi vlídně přijali a o Petříka se nestarali. Ale málo si z toho dělal, ometal se po dvoře, dokud se mu líbilo, a pak vešel do izby, kde druzí besedovali. Paní ihned vyskočila, chtěla ho dát vyhnati, otrhance, ale sotva se na ní podívala, její srdce zjihlo. Dala mu hned krásné šaty, posadila ho do čela stolu, nejlepší jídla mu předkládala a nemohla se na něho vynadívat. Pak hezké lože mu připravila jako princovi. Ráno při odchodu mu dala 3rohý klobouček se slovy. To, aby sis na mě vzpomenul. Když si ten klobouček nasadíš na levé ucho, bude ze všech 3 rohů střílet, když na pravé bude hrát tuze pěkná muzika do tance.
Petřík paní co nejpěkněji poděkoval, schoval klobouček a ubíral se s bratry dále. I přišli do jednoho velkého města a v hospodě se dověděli, že král té země má jedinou krásnou dceru, ale nadmíru své hlavou. Král by byl rád, aby se již vdala, ale ona žádného z ženichů, kteří na námluvy přijížděli, ani vidět nechtěla. A když přece jezdit nepřestávali, vyžádala si na otci, aby směla každého ženicha zavřít do vězení a hladem a žízní ho mořit. A tu přišli do města naši tři princové a umínili si ucházeti se oni. Jak si řekli, tak i udělali. Šli tedy k zámku a princezna, jak je oknem přicházet viděla, rozkázala, aby je i hned chytili a do vězení zavřeli. Tak se i stalo. A ke dveřím postavili stráž. Bratříčkové, to nic, že nás zavřeli. Napijme se a buďme veselí, řekl Petřík, vytáhl čutoru, napil se, dal bratrům, zavolal také stráž, aby se napila, stráž přivolala druhé, ti třetí a do vězení se cesta netrhla. Petřík dal každému, kdo přišel, napít vína, jakého ani na královském stole nebylo, a kdo se napil, zpíval a smál se na celé kolo. Když král slyšel výskot opilých služebníků, ptal se, co se to na zámku děje, a tu mu vypravovali o podivné vězňově čutoře, z které ustavičně teče nejvzácnější víno, aniž by v ní ubývalo. I zachtělo se králi čutory a vzkázal vězni, aby mu ji dal. Ale Petřík zase vzkázal králi, že mu tu čutoru dá, jen když mu dovolí u princezny na lože po celou noc stát. I podivil se král té žádosti, ale že se mu té čutory tu zechtělo, šel k dceři a řekl jí, co Petřík žádá. Princezna nechtěla přivolit. Ale když král řekl, že jí dá do jizby na stráž 12 mužů, svolila. Večer dovedli Petříka z vězení do princezniny jizby, kde bylo již o něch 12 mužů. Princezna ležela na loži přikrytá a na tváři měla hustý závoj. Petřík se postavil nepohnutě k loži, ale nespatřil do rána ani její prst. Ráno ho odvedli do vězení a když si naplnil několik nádob vínem, odevzdal čutoru králi. Bratři ho plísnili, že budou mít žízeň a že nedostanou pití. Jen se nebojte, vždyť máme ještě co pít i jíst, jen buďme veselí, těšil je Petřík. Prostřel ubrousek a přichystal skvostnou hostinu. Jedli, pili a kdo jen přišel, dostal jísti, kolik chtěl. I zbíhali se lidé ze všech stran na tu nevídanou hostinu. Divil se zase král, jaký to zhon lidu, a když slyšel o divotvorném ubrousku, zachtělo se mu jej také. I vzkázal vězni, aby mu ubrousek dal. Ale ten mu zase vzkázal, že jej dá, ale jen když ho nechá přes noc u princezny na lože stát. Král vše řekl dceři a slíbil, že jí pošle opět 12 mužů na stráž. Princezna se už nezdráhala, neboť se přesvědčila, že se vězeň počestně choval. Na noc odvedli tedy zase Petříka k princezně, u níž stála již stráž. Jako první noc, tak stál u ní Petřík i druhou noc až do rána, aniž by jen prstíček její zahlédl. Ráno, až ho do vězení odvedli,
udělal si zásobu jídel a pak ubrousek králi odeslal. Bratři ho ještě více plísnili, neboť se báli hladu. Jen se proto netrapte, bratříčkové. I kdybychom neměli co jíst a pít, máme aspoň střelbu a muziku. Smál se Petřík, posadil si klobouk na levé ucho a ten spustil tak líbeznou muziku, že každý byl jako okouzlen a bylo mu do tance. Zapomínali na jídlo, pití i na všecky obtíže a jen poslouchali. I k uším královým se ty zvuky zanášely a poslouchal unesen nevěda, odkud ta kouzelná hudba přichází. No a teď si zase uspořádáme jinou zábavu, řekl vesele Petřík, nasadil si klobouček na pravé ucho a v tom okamžení strhla se taková střelba, že se zámek otřásal. Lidé z rozkoše tak náhle vytrhnutí mysleli, že svět se boří a horem pádem utíkali kam, který jen mohl. Král všecek zděšen také vyběhl ven v domnění, že nepřátelské vojsko zámek dobývá, ale tu mu povídá jeden sluha, že si tu zábavu uspořádal jeden z vězňů a začal vypravovat o divotvorném kloboučku. Když to král slyšel, rozkázal vězni, aby zanechal střelby a ten klobouk mu dal. I vzkázal Petřík králi, že klobouk mu dá jen tenkrát, jestli ho nechá přes celou noc u princezniných nohou klečet. Na ta opovážlivá slova šel král opět k dceři na poradu. Dlouho nechtěla princezna přivolit, až když jí vypravoval o divotvorném kloboučku vězně, dala se přemluvit. A otec slíbil, že jí 24 mužů dá na stráž, aby se jí nestala potupa. Na noc dovedli Petříka do princezniny jizby, kde již stála určená stráž. Ten poklekl na lože k jejím nohám a nepohnutě se na ně díval. Ležela závojem zakryta, jako by z kamene vytesána byla, ale nedalo jí to. Ráda by zvěděla, co je zač ten, co tak usilovně o jediný její pohled se uchází, že za ní i největší bohatství svoje dal. Pomalu, pomalinku odhrnula závoj, jen co by očkem na něho pohlédla. Nevěděla však, co jí čeká. Jakmile ho spatřila, náhle se do něho tak zamilovala, že hned závoj odhodila a stráž pryč poslala. Divil se král nemálo, když ráno stal a viděl, že dcera jeho a vězeň se mají rádi, že ona jiného za muže nechce než jeho. Dal jim tedy požehnání. Princové byli hned z vězení propuštěni a slavila se hlučná královská veselka. Po veselce vrátili se bratří Petříka naspět do svých království a litovali velmi, že nežádali od otce též takové dědictví jako on. Oni byli králové a nic více, ale jeho měl každý rád, kdo se naň podíval. Měl vzácné dary, krásnou ženu a k tomu ke všemu stal se nakonec jako oni
také králem.

0: taky. Pojď, pustíme se zase do našich slovíčkohrátek. Co říkáš?
1: No, to já rád, to já rád, jenomže pořád je to nerozhodně. Těch slovíček a větiček, co něco znamenají, je tolik a je to tak prima nacházet další a další. Já to tak rád hraju. Jak jsi přišel na ten dnešní slovíčkový oříšek k rozlousknutí, no?
0: Tenhle oříšek mi poslala holčička, která se jmenuje Janička. A tvrdila, že určitě nebudeš vědět, co znamená. Protože ona z toho měla...
1: V hlavičce Janičce zamotáno, co?
0: No, tak nějak. No, tak dávej pozor. Co to znamená, když se řekne, že první vlaštovka jaro nedělá?
1: Jo, to já znám, Hugo. To já znám. Vlaštovka jaro nedělá. Vlaštovka, já to znám.
0: No tak schválně, to schválně. Janičce a ostatním dětem vysvětli.
1: No tak, to sleduj. To znamená, že podle jedné povedené věci nemůžeme říct, že se povede všechno. Ha!
0: No, to je správně, Piggy. A jak to vůbec víš?
1: No, víš, Maďo, nedávno mi to říkala Sova Heda. Ale to, kdy mi to říkala, to...
0: No, kdy?
1: No... Moc se mi o tom nechce mluvit.
0: O, tak mi to řekni, když už si to nakousnul.
1: Jo, tak dobře. Víš, jak se chodím učit vařit kveverce z konce?
0: To už tady ví každý, Piky.
1: Tak já jsem si myslel, že když se mi povedlo skoro úplně samotnému uvařit jedno dobré jídlo, že už umím vařit docela, že už jsem hotový mistr šéf kuchař. Tak jsem se trochu chlubil. Naparoval jsem se jako páv na modý přehlídce, víš, Méďo?
0: Aj.
1: A Sova Heda mi řekla, že jedna vlaštovka jaro nedělá. Pak mi vysvětlila, co to znamená. A nejhorší na tom všem je... Že měla pravdu. Zkoušel jsem pak vařit sám, úplně bez laskonky. A dopadlo to hrozně.
0: Tak už si z toho, Piggy, nic nedělej. To se může stát každému.
1: No, to ano. To,

0: Čtovka, jaro, nedělám.
1: Nebojte se pučmelouda. Kdo to ještě neví, tak ať teď dobře poslouchá. Pučmelout je čmeláčí strašidlo, kterého se už nikdo nebojí. I když pravda je, že Čmelda a Brumda, dva malí čmeláci, si na něho radši dávají pozor. Jenže pučmelout jim stejně pokaždé provede nějakou lumpárnu. Něco vezme, rozbije, ztratí, nebo je aspoň malinko napálí, když už se mu nepodaří je postrašit. Pučmelout je zkrátka pučmelout. Pučmelout je totiž jediný na světě. Co se jenom naběhal, než si k sobě našel paní Pučmeloudovou? Přivedl si ji až z dalekých krajů, ale nakonec si vybral dobře. Pučmeloutka je úžasně exotická. Má na práci množství šikovných ruček a v hlavě spoustu báječných nápadů. Každé ráno si Pučmelout pochvaluje, jak se jeho žena k němu hodí.
2: Tuhle sedím a nestačím koukat. Ona pořád pracuje. A pak zase tuhle ležím. A co myslíte? Nestačím koukat. Z těch jejich ruček mě až oči přecházejí.
1: A nebo se ti spíš zavírají. Nespí, Pučmeloude, smáli se mu Brumda a Čmelda.
3: Pučmeloutku, vstavej, můj Pučmeloutku,
1: strkala do něho paní Pučmeloudová.
3: Já mám nápad.
2: Zase nápad.
1: Nápady Pučmeloud každému vždycky záviděl a nejvíc své nejmilejší Pučmeloudce. Jeho nenapadlo nikdy nic. Tedy nic pořádného. Za to Pučmeloutka přišla každý den s nějakou novinkou. A dneska jí napadlo, že otevřou školu pro malé píďalky, broučky a ostatní mrňata.
4: Hurá, budeme se učit!
1: Radovali se žížalky, mušky a berušky. Čmelda a Brumda se přihlásili, že si v té škole vezmou na starost hodiny zpěvu. Pučmeloutka všechny ostatní předměty, jako poletování, skákání, počty. A Pučmeloud? Pučmeloud by se nejlíp hodil na školníka. Tak tenhle nápad se Pučmeloudovi vůbec nelíbil. Škola už slavnostně začala, ve třídě se hraje a zpívá a on dostal zvonek. To, aby zazvonil na začátku a na konci vyučování.
2: Nechci jenom zvonit, chci být taky pan učitel.
1: Zlobil se.
5: Proč se tak ošklivě mračíš, Pučmeloude? Zakopl jsem, jen co jsem se na tebe podíval a teď už ani nevím, kam spěchám.
1: Povídal kvapník, který běžel kolem a teď si oprašoval kolena.
2: Určitě máš namířeno taky do té jejich školy,
1: bručel naštvaný Pučmeloud.
5: O škole zatím nic nevím, ale koukám, že ty vypadáš jako opravdový školník.
1: Prohlížel si kvapník Pučmelouda ze všech stran.
5: Sluší ti to?
2: Jenže já chci taky vyučovat a poučovat.
1: Kvapník se zamyslel.
5: A co umíš? Kolik je jedna a jedna?
2: Tři, řekl Pučmeloud.
5: Aha, vzdychl kvapník. Myslel jsem si to. Tak teď mi ještě pověz, jestli má žížala nohy. A kolik teček má sluníčko? Sedmitečné, nevíš? Ty opravdu nic nevíš a jen mě zbytečně zdržuješ.
1: Přešlapoval netrpělivě kvapník.
5: A já chvátám. Kolikrát to mám každému opakovat?
2: Tak mi aspoň poraď, co mám udělat, abych všechno věděl,
1: prosil Pučmeloud.
5: Pořiď si encyklopedii, řekl kvapník a než stačil Pučmeloud poděkovat, byl pryč.

Encyklopedie, to mě teda ještě nikdy nenapadlo. Tak encyklopedii

0: říkal kvapník, to slovo zní vznešeně. Encyklopedie. Takové slovo se ke mně hodí. Budu jediný pučmelout na světě, co má encyklopedii.
1: A pučmelout zahodil svůj školnický zvonek a vypravil se na louku poohlédnout se po nějaké encyklopedii. Zatím ve škole u pučmeloutky se malí žáci naučili poletovat i poskakovat, dozvěděli se, kolik je jedna a jedna, a přespívali všechny písničky.
2: My už chceme domů,
1: volali.
2: Někdo by měl zazvonit, že je konec vyučování.
1: To je pravda, proč ten můj pučmelout nezvoní? Aby se mu tak něco zlého přihodilo, polekala se paní Pučmeloudová. Čmelda s Brundou se vypravili Pučmelouda hledat. Nejdřív našli zvonek a kousek dál objevili Pučmelouda, jak sedí na velké knize. Proč tu sedíš a nezvoníš? Škola už skončila.
0: Sedím na encyklopedii, abyste věděli,
1: usmíval se Pučmelout.
0: A už brzy vás budu všechny poučovat. Zvonit, to pro mě není. Jsem totiž jediný pučmelout, který má encyklopedii.
1: Čmelda a Brunda se rozesmáli.
2: Moc se tady nevytahuj, vždyť si ještě tu svoji encyklopedii ani neotevřel.
0: Jak bych mohl, když na ní sedím,
1: bránil se Pučmelout.
2: Jenže vědomosti si nevysedíš, musíš se je z té knihy naučit.
1: Pučmelout se polekal.
0: Učit se? Já, že se mám učit a z téhle tlusté, těžké a velikánské encyklopedie? Tak to mi kvapník neřekl, to mi neprozradil, vždyť na to já ani nemám hlavu. Já jsem jediný nešťastný pučmelout na světě. Kvapník mě s tou encyklopedii pěkně doběhl, poučovat nemůžu, zvonit nechci, co si teď počnu.
1: Lamentoval Pučmelout tak dlouho, až ho začalo být čmelákům líto. A tak dostali nápad. Hele, Pučmeloude, ale pořád si z nás ze všech největší a nejsilnější. Nechtěl bys dělat školní autobus? Pučmelout se zamyslel.
0: Autobus? To zní taky docela vznešeně. Autobus.
1: Jenže pak ho napadlo, že bude muset mít třeba řidičák.
2: Ale řidičáku se bát nemusíš, vysvětlovali mu trpělivě čmeláci. Nebudeš přece řidič, který řídí vůz, ty budeš řídit sám sebe. Dopravíš žáky do školy a ze školy jako opravdový autobus.
1: Chvíli trvalo, než si to Pučmelout všechno srovnal v hlavě, ale nakonec spokojeně přikývl.
0: A když se mě ti malí školáci nebudou bát, jak víte, já jsem vlastně strašidlo. Tak jo, tak si můžeme plácnout. Plác. A musím vás pochválit, Brundibáři, ten váš nápad s autobusem je tak dobrý, že by ho nevymyslela ani moje Pučmeloutka.
1: Od té doby dělal Pučmelout školní autobus.
2: Moc se mu to líbilo. A občas i zatroubil. A nikdy nikdo se ho nebál. Ani trošičku. Jen zvonit místo něho museli Čmelda a Brumda.

0: o smutném sněhulákovi a dvou zajících. Byla zima a mráz až praštělo. Den ode dne přibývalo na stráni za vesnicí sněhuláků. Malí, velcí, rovní i pokroucení. A všem zářily ve svitu zimního slunka jejich červené nosy udělané z mrkví. Jen jednomu, docela hezkému, urostlému sněhulákovi, zapomněli děti dát mezi jeho černé oči z uhlíků také mrkvovitý nosík. Sněhulák bez nosu vypadal velmi smutně a taky smutný byl. Doopravdicky smutný. Tak smutný, že si toho povšimli i dva zajíci, kteří běželi právě náhodou kolem. A to už je co říci, neboť jak známo, zajíci běhají velmi rychle a v zimě ještě o něco rychleji, aby se zahřáli. Jeden z nich se jmenoval Ušín a ten druhý Poloušín. Protože tenhle Poloušín byl přesně o polovinu menší než jeho kamarád.
1: Ušíne, zavolal. To je ale smutný sněhulák, podívej, s tím přece musíme něco udělat.
0: I dali své ušaté hlavy dohromady a něco s tím udělali. Vzali do zaječích, tedy vlastně do svých, a hubky dubky zaběhli do své lesní skrýše. Měli v ní zásobu mrkve na celou zimu a vybrali tu nejkrásnější, nejčervenější, na konci trošku zakroucenou mrkvičku. Pak si ji dal Ušín do své zaječí papuly, ale nesnědl. Pouze stiskl jemně, ale pevně svými velikými předními zoubky. A už si to metelil přímo k smutnému sněhulákovi. To se ví, že Poloušín, který vlastně sněhuláka objevil, pelášil za Ušínem, aby byl přitom, až dostane nos. Za chvíli však bezradně podupávali pod vysokým sněhulákem. Žádný z nich nebyl tak velký, aby mu mohl vsunout mrkvičku do tváře. Nepodařilo se to ani Ušínovi, a to ani když si stoupl na zadní a panáčkoval. Najednou dostal Ušín nápad. Poloušín to poznal podle toho, že se tajuplně usmíval. To dělal vždycky, když dostal nápad, což nebylo zase tak často. Ušín pak svému kamarádovi vysvětlil, jak to udělají. A udělali. Poloušín vyskočil Ušínovi na ramena. Pak jako cvičený cirkusák se sehnul a pusou vyndal za druhý konec mrkev z papuly Ušínovi a zasadil ji přesně doprostřed sněhulákovi smutné tváře. Sněhulák už nebyl smutný. Se zahnutou mrkvičkou vypadal vesele. Byl to nejkrásnější sněhulák na celé stráni. Zajíci pobíhali vesele kolem něho, prohlíželi si ho zblízka i zdáli, dokud sluníčko nezapadlo a na stráni se nerozhostila tma. Jenže ouvej. Za pár dní přišlo jaro, na které se oba zajíčkové tolik těšili. Ale jejich sněhulák najednou tál, stejně jako všichni sněhuláci v okolí. Zmenšoval se jim před očima, den ze dne, pak z hodiny na hodinu, a nakonec z minuty na minutu. A pak už jen pár posledních vteřinek a rozplynul se v loužičku, která se beze stopy vsákla mezi první výhonky trávy. Na ní teď ležela červená mrkvička s jemně zahnutým koncem. Zajíci se na sebe mlčky podívali a pak se oba najednou rozplakali. Plakali a plakali pro svého sněhuláčka s nejkrásnějším nosíkem na stráni. Když už se Ušínovi zdálo, že pláčou moc dlouho, utřel si rázně slzy. V zápětí si je utřel také Poloušín, protože byl zvyklý vždy všechno dělat podle Ušína. Ušín se naklonil k menšímu příteli a řekl: Nepláč, za rok se nám zase narodí. A víš co, my mu ten jeho nos schováme. A tak si vzali nos domů a těšili se zase na příští zimu. Na co se taky jiného mohou zajíci na jaře těšit? No, řekněte sami.

0: Muž zastaví u benzínové pumpy.
1: A ptá se, kolik stojí kapka benzínu?
0: Nic, odpoví překvapeně obsluha.
1: Řidič na to, tak to mi prosím nakapejte 10 litrů.
2: To by ho vyšlo levně.

pak bývá všechno veselé.

0: už je čas, aby vás nikdo nepropás.
1: Jednou večer Křemílek povídá.
2: Zítra musíme na pařezi, aby bylo na podzim čím topit.
1: A Vochomůrka honem řekl.
2: Kdo bude dřív v posteli, ten na pařezi nemusí.
1: A skočil do postele. A skočil rovnou na Ježka, co už v té posteli spal. Ježek se vyvalil spod peřiny.
2: Co je? O, co by bylo?
1: Dopálil se Vochomůrka.
2: Spíš mi v posteli, tak se nezlob.
1: Zabručel Ježek a překulil se z Vochomůrkovy postele rovnou do Křemílkovy.
2: A kde teď budu spát já?
1: Staral se Křemílek.
2: Třeba se mnou.
1: Řekl Ježek a udělal pro Křemílka vedle sebe trochu místa. Křemílek si tam vlezl. Bylo mu dost pichlavě, ale neříkal nic. Za to Ježek se za chvilku začal vrtět a převracet.
2: Tohle není žádné pohodlí spát v jedné posteli.
1: Vylezl spod peřiny a zlostně dupal ze světnice. Ve dveřích se zastavil.
2: Budu si to na vás dva pamatovat.
1: Druhý den ráno si Křemílek našel v kůlně železný sochor, Vochomůrka sundal z hřebíku kolo provazu a vypravili se na pařezi. Hned první, který potkali, to byl pařez všech pařezů. Držel se země sedmi kořeny a bručel. Nepustím.
2: I ty pustíš,
1: povídá Vochomůrka. A tak se spolu hádali a nikam to nevedlo. Až Křemílek řekl.
2: Řeč mi ho nevyvrátíš.
1: Strčil jeden konec sochoru pod pařez, na druhý konec se pověsil rukama a houpity nahoru a dolů. Jenže v tom se pařez dal do smíchu, že ho to lechtá a jen prý tak víc. Nakonec se sochor vyvrátil a z ničeho nebylo nic.
2: To já Křemílku myslel, že jsi chytřejší,
1: povídá Vochomůrka.
2: Teď něco uvidíš.
1: Začal něco motat s provazem a náramně se do toho zamotal. Když se zas vymotal, řekl.
2: Počkej, to byl jenom začátek. Zavři oči, až je zas otevřeš, bude pařez venku.
1: Křemílek zavřel oči. Vochomůrka uvázal provaz na pařez, zapřáhl se do toho a táhne. Heká přitom, až se to vrací ozvěnou z lesa a pod patami se mu dělají studánky z potu. Pařez si založil šest kořenů na prsou, drží se jen jedním a libuje si. Tohle je teprv zábava. Vochomůrka táhne jako parou.
2: Nestůj, Křemílku, a zaber taky.
1: A tak se Křemílek zapřáhl taky. Provaz si vzdychl a přetrhl se. Potom Křemílek s Vochomůrkou už jen počítali kotrmelce. První a druhý a třetí. A v tom vrazili do chaloupky slátané z listí, co tam stála opodál. Chaloupka se rozvalila. A vyběhl z ní Ježek a zadupal.
2: Mám vás dost, vy dva.
1: Zadupal, až se třásla tráva a hrne se rovnou na Křemílka s Vochomůrkou. Nejdřív je hnal třikrát kolem pařezu, potom od pelinku k pelinku a mezi přesličkami. Když běželi kolem pařezu po čtvrté, Vochomůrka špitl.
2: Já už nemůžu.
1: Když už jim Ježek sahal po patách, udělal Křemílek kličku.
2: Mě neošálíš,
1: křikl Ježek. A Křemílek znovu kličku.
2: Už toho mám všeho dost,
1: zafunil Ježek.
2: A už tě držím.
1: Jenže v tom Křemílek udělal kličku na druhou stranu. Ježek z toho stumpachověl a vrazil nosem rovnou do pařezu. Pařez pro samé koukání na honičku se zrovna nedržel a vyvrátil se. Ježek se kutálel, až se někam zakutálel. A Křemílek a Vochomůrka přijeli s vozem a odvezli si pařez na dvorek u své chaloupky.
3: Mám pro vás novou Piggy básničku.
4: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
5: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Pane Spejble, jak myslíte, že bych mohla namalovat sluníčko? Myslíte, že bych ho mohla namalovat v klobouku? Že bych ho mohla namalovat v klobouku?
2: Samozřejmě.
1: Ano?
2: Můžeš si na to vzít, Máničko, klobouk, rádiovku nebo čepec, to je jedno.
1: Já si nevezmu ani klobouk, ani čepec. To sluníčko chci namalovat tak, že bude mít klobouk. Může se to, pane Spejble?
2: To se ví, že ano. Sluníčko můžeš namalovat třeba v pumpkách.
3: Ovšem ve skutečnosti slunce klobouk nenosí, že ne, tatí? A pumpky teprv ne.
2: Pochopitelně, že ne. Co pak by mohlo slunce nosit klobouk?
1: Ona by se mu potila hlava, viďte.
2: Ale hlava by se mu nepotila, jenomže je moc veliké.
3: Kdo?
2: Slunce.
1: Jak to veliké?
2: No víš, jak je velké takové slunce, Máničko?
1: Vím.
2: No, to si neumíš ani představit.
3: To by se nám ani nevešlo do kredence, víš, tatí?
2: Do kredence? Do kredence. To je tak obrovité, že by se nevešlo ani na zem.
1: No, hleda, že bychom tu kredenc odšoupli tamhle do rohu, vidíte?
2: Ani kdybychom ji odšoupli k Brdíčkovům. Vždyť povídám, že by se nevešlo ani na zem. Na země kouli, takový je to kus.
3: Ono není celé?
2: Kdo?
1: To slunce.
2: Slunce je celé, proč by nebylo celé?
3: Jsi říkal, že je to kus?
2: Protože je tak obrovské.
1: No, to by ani nestačilo tu kredenc odšoupnout, víte, pane Spejble, to by se muselo...
2: Ale kredenc, pořád o kredenc nejde, že ano. Jde o to, abyste pochopili, jak nepředstavitelně velké je takové slunce. Hm? Z jediného slunce by se dalo nakrájet, víte kolik?
1: Ne.
2: 300 tisíc zeměkoulí.
3: Z jednoho slunce, tatí?
2: Samozřejmě, 300 tisíc zeměkoulí by se dalo nakrájet.
1: Jenomže by to byly kostky, jenomže by nebyly kulaté, že ne, pane Spejble?
2: Kdo by nebyl kulatej?
3: Zeměkoule, protože koule nejdou ukrojit. Kdyby si jich nakrájel ze slunce 300 tisíc, museli by být hranatej, že ano?
2: A ty jsi taky hranatej. Mně nejde o krájení nebo o kostky ani o čtverečky. Mně jde o to, abyste si zapamatovali to číslo těch 300 tisíc.
3: Ano, tatí.
2: No, konečně.
1: A na které z těch 300 tisíc zemí by byla naše kredenc, pane Spejble?
2: Pořád na téhle té, Máničko. Kredenc je vedlejší. Důležité je, abyste měli představu o sluneční soustavě, že ano?
1: A kdyby sluníčko bylo přece jen malinké?
2: No tak co?
1: No, kdyby se vám vešlo třeba pod stůl?
2: No tak by se vešlo pod stůl, že ano? Nebo co jako?
3: Jak by pak byla velká země koule?
1: No?
2: Ta? Ta by byla mrňavá.
1: Asi jako ostříhaná kočka, pane Spejble,
2: víte? Ještě o hodně menší.
1: Jako budík?
2: Kde pak budík? Ta by byla jako hrášek.
1: Jejde.
3: Takže by to nešlo, víte, tatí?
2: Co by nešlo? Kdyby se slunce mělo vejít pod stůl, tak by země musela být velká jenom jako hrášek. To by muselo jít.
1: Jenomže pak by se na ní nevešla ta naše kredenc. No že ne, pane Spejble?
2: Podívejte se, vy jste dneska oba v tak špatné kondici, že bude nejlíp, když se seberete a půjdete na vzduch.
3: Ale nám se nechce, tatí.
1: No, já jsem chtěla ještě namalovat to sluníčko v klobouku.
2: Tak ho, Máničko, namaluj zítra. Můžeš si ho namalovat v klobouku, v županu nebo v pantoflík, jak chceš.
3: Ale hlavně, aby se vešlo tatuldovi do kredence.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Vyprávění z pavučiny. Když se kalhoty prošoupou na kolenou, nebo kabát na loktech a nedají se už spravit, odpářou se z nich knoflíky a uloží se do krabičky, protože knoflíky se mohou jednou na něco hodit. V domě ve Sluneční ulici byla také taková krabička s odloženými knoflíky. Ale knoflíky nechtěli čekat, až se zase jednou budou na něco hodit. Bylo jich 9 a protože to byly samé knoflíky, založili knoflíkovou družinu. Za vůdce si zvolili Perleťový knoflík, kterému říkali Perleťák. V domě ve Sluneční ulici se odedávna vyprávělo, že v chmurných místech zvaných pod kanapí žije hrozitánský pavouk jménem Josef Strachota, který nosí na zádech kříž. Pod kanapí začínalo u lemu koberce a rozprostíralo se až ke stěně. Panovalo tam stálé šero a čím hlouběji, tím více tma houstla. Každý se těm místům vyhýbal. A dokonce ani silák vysavač, který se ničeho nebál a všude strčil nos, se do podkanapí neodvážil. Šla pověst, že do podkanapí se kdysi zakutálela skleněná kulička, která uvnitř hrála duhovými barvami. Byla to kulička, jakou by měl každý rád. Říkalo se, že pavouk Strachota kuličku očaroval uhrančivýma očima, spoutal pavučinou a vězní ji v podkanapí. Ubohá kulička. Když o tom slyšeli knoflíky v knoflíkové družině, rozhodli se, že kuličku osvobodí. Perleťák svolal mimořádnou schůzku a radili se. Prostudoval jsem přírodopisnou knížku a vím, že pavouk má 8 noh, řekl Perleťák. Nás je 9. Obávaného Strachotu zneškodníme tak, že ho každý chytneme za jednu nohu a ten 9. ho spoutá. Ale jakým uzlem ho svážeme? Zeptal se knoflíček Gombík. Musíte vědět, že existují nejrůznější uzly. Například ambulanční uzel, lodní uzel, skotský uzel a ještě jiné uzly. To je případná poznámka, Gombíku, řekl Perleťák. Neboť času nebude nazbyt a všechno musí být promyšleno. Jaký uzel navrhuješ? Lodní, řekl Gombík a všichni se smáli, protože lodním uzlem se přivazuje loď a ne pavouk. Soudím, že na pavouka Strachotu bude nejvhodnější dračí smyčka. Řekl na to Perleťák a návrh byl přijat, protože každý ví, že na hrozitánského pavouka je dračí smyčka nejlepší. Potom se knoflíky seřadili do dvojstupu a za zpěvu písně Hej hola holala, třesou se nám kolena, vyrazili směrem k podkanapí. Když došli na hranice podkanapí, dal Perleťák povel. Zastavit stát. Muži, řekl Perleťák, jdeme vstříc nebezpečí. Kdo nechce, nemusí. A pohlédl všem do očí. Já se nebojím, řekl na to Gombík. A protože ani nikdo jiný se nebál, vstoupili na území pavouka Strachoty. Perleťák vyndal kompas a postupovali k severu. Po chvíli narazili v šeru na ohlodanou kostru sardinky. Neohroženě postupovali dál. Zem pokrývala vrstva prachu a zhora visely cáry pavučin. Šero houstlo. Brodili se prachem,
a prodírali se pavučinami. Vůkol leželo hrůzné ticho. Tu náhle ve tmách před nimi se něco zatřpitilo, jako se zatřpití hvězda na černém nebi. K zemi! Zavelel Perleťák plížením vpřed. Doplížili se na okraj mítiny mezi hustými pavučinami. A co nespatřili? Uprostřed mítiny stála spanilá skleněná kulička, která hrála duhovými barvami. Před ní ležel hrozitánský pavouk a díval se na ní. Příslušníci knoflíkové družiny prudce vyskočili. Každý popadl pavouka za jednu nohu a Perleťák ho rychle spoutal dračí smyčkou. Ku podivu, obávaný pavouk Josef Strachota nekladl odpor. Hned ho pusťte, vykřikla skleněná kulička. My jsme tě přece přišli osvobodit, řekl Perleťák. Jaké pak osvobodit, když mě nikdo nevězní, řekla skleněná kulička. Před chvílí chudák pavouček právě zemřel, řekla ještě a byla velice smutná. On je mrtev? On tě nevěznil? Ty jsi ho měla ráda? Ptali se jeden přes druhého. Nevěznil mě a měla jsem ho ráda. Celý život nosil lidem štěstí, až ho všechno roznesl a pro něj samého ani kousek nezbylo, řekla skleněná kulička. Byla jsem s ním tady proto, že jsem byla jediným štěstím v jeho pavoučím životě. Tak už nebuď smutná, řekl Gombík. Bylo mu líto, že se kulička pro pavouka trápí. Už nebudu, řekla skleněná kulička. Pak Perleťák rozvázal dračí smyčku, pavoučka přikryli pavučinami a ten kříž, který nosil celý život na zádech, mu postavili před jeho hrob z pavučin. Aby bylo vidět, že nosit štěstí bývá někdy kříž.

0: přišel s tím mladej Šubr. Poradil totiž Imlaufovi, že když u vody pořád usíná a nevidí na splávek, že by si měl dát na prut rolničku a když ryba zabere, že ji uslyší, když už ji nevidí. Samozřejmě, že ticho bylo na hrázi i potom, protože ryby místní rybáře znali, věděli své a co nechtěli, nebrali. Jenomže potom dostal okoun Felix ten hudební nápad.
1: Je tady nějak smutno. Chtělo by to muziku. První zvonko hra na pardoubku a okolí. Jdeme si zacinkat.
2: Jak si chceš zacinkat?
1: To je náramně jednoduchý, Pepíku. Každý z těch rybářů má jinou rolničku. Ten trouba Imlauf, dokonce malej zvoneček. Když se rozdělíme a opatrně budeme tahat za háčky pěkně v rytmu a po pořadě, bude z toho písnička jedna radost.
2: A co budu dělat já?
3: A co budeme dělat my malí?
4: A co budeme dělat my, co nemáme hudební sluch? Ne, že bych se chtěl vnucovat.
1: Uplatní se každej, kdo se hudební produkce zúčastní. Tak jak jsem říkal, Pepa dvakrát, Aneška jednou, Lojza za zvoneček Imlaufovi a já budu jezdit, co to dá. Ty se zatím drž vzadu, tlusťochu, až se Lojza unaví, zaskočíš u zvonu.
0: A potom to skutečně začalo.

0: Na hrázi rybníka Pardoubek propuklo nejenom veliké cinkání, ale také pobíhání, trhání za rybářské pruty a také velikánské volání, naříkání a rozčilování, když na konci prutu nebylo nic a to tedy nebylo nikdy.
1: To je legrace.
2: Legrace to možná je, ale ne pro všechny. Podívej se na mladýho Šubra.
1: Nemá hudební sluch, jinak by neseděl jako boží umučení a tancoval po hrázi s ostatníma.
3: Co je s mladým Šubrem, Aneško?
2: Je smutný. A já vím proč.
3: Proč je smutný, Aneško?
2: Protože je zamilovaný, abys věděl.
1: No jo, ženská. Sotva se chlap na chvilku zamyslí, už je podle ní zamilovaný. A smím se zeptat, do koho, dámo?
2: Tak to vám můžu říct oběma a přímo. Šupr je zamilovaný do Haničky Zemlejna.
4: Do naší Haničky?
2: Správně, do naší Haničky.
1: No, i kdyby. Ale proč je z toho ten chasník smutný? Když je zamilovaný, tak má juchat, stepovat po hrázi a vyhrávat na zvonky místo nás. Zamilovaný a smutný, to jsem ještě nezahlídnul.
2: Jenomže on je zamilovaný nešťastně.
1: Ach, ty můj smutku nefalšovaný a žížalo slibovaná. Podle ženský musí být každý zamilovaný nešťastně, jinak to není ono. Kam na to chodí, ctnostná pana?
2: Já vím dokonce i proč je zamilovaný nešťastně.
5: Šťastně, nešťastně, ono to vyjde na stejno. Takovej chudák je nejdřív nešťastný, když ho ženská nechce, a když ho ženská chce, tak je nešťastný taky potom, protože mu udělá smutný život.
2: Jenomže ono je to složitější, abyste věděli. Tuhle jsem poslouchala Frolíka, jak na hrázi říkal Šťovíčkovi, že si prý s mlynářem Kotykem už plácli.
3: Koho plácli? Aneško.
2: Neřekla jsem ho, ale si plácli.
6: To jako, že se na něčem domluvili.
1: Takže je to jasný. Šubr chce Haničku a tatík ji slíbil Frolíkovi. No a...

0: Proč nejsem lidi?
1: No jo, ale koho by chtěla naše Hanička?
2: Správně, Pepíku. Já vím najisto, koho chce Hanička Zemlejna za muže.
3: Tak schválně, jestli na to přijdu. Hanička nechce mladýho Kubu Šubra, protože chce starýho kulhavýho alkoholika, Frolíka, že jsem na to kápnul.
2: Přesně obráceně, ty nezdvořáku.
3: To by mě skutečně nenapadlo, štíhlá krasavice.
4: Nenapadlo. Co s tím budeme dělat?
1: Musíme Haničce a mladýmu Šubrovi nějak pomoct.
0: Jenomže jak? Proč nejsem lidi?
5: Povzdechnul si Lojzík, který opravdu nevěděl, co teď. Vždyť on měl přece Haničku Zemlejna rád úplně stejně jako mladý Šubr. Ale po rybím.
3: A co starý rybí šaman a dět vševěd Horymír? Všechno ví, všechno zná, všude byl, všechno už tady podle něj jednou bylo. Tak ať se zamyslí.
5: Právě v tu chvíli, kdy ryby vymýšlely pomoc pro Haničku, sumec Horymír ochutnával přesně tu samou vodu, co ji u pivovaru vylévali sladovníci do pardoubku, protože s ní právě umyli kádě od piva a sladu.
6: To zas bude proslov.
4: Horymír zase nebude vědět, kdy přestat.
7: To už se bude muset nějak vydržet.
5: Povzdychnul si také Karásek Lojzík, který měl Haničku Zemlejna přece také moc rád. A tak plul s ostatními k tůni pro radu.
1: Jenom aby měl Horymír náladu.
8: Tady se!
1: Jdeme kvůli Haničce, Horymíre.
8: Taky jste si všimli? Víte, proč chce dát mlynář Haničku Frolíkovi? Nevíte nic? On totiž mlynář Kotyk potřebuje ten kus louky za náhonem, co patří právě Frolíkovi. Tak to teď budou měnit. Mlynář dá Haničku a Frolík louku, co Kotykovi chybí.
3: Co nám raději, vyšehradský vladyko?
8: Musí se to zvážit, ale až se dneska večer zase sejde Hanička s Kubou tajně, měli byste někdo poslouchat, co si domlouvají a jestli na něco už náhodou nepřišli. Třeba mají svůj plán.
5: A tak to také udělali. Když zvonilo klekání a když se na hrázi uvodomila pardoubského mihnul stín Kotykovic Haničky a hned za ním také stín Šubrovic Kuby. A když se ti dva posadili do vrbiček, aby je nikdo neviděl, vystrčili ryby hlavičky nad vodu, aby jim nic neušlo.
9: Víš co? Já už vím, co udělám. Hodím ho do vody.
10: Ale to není správný, Kubo. Co z toho budeš mít, když ho namočíš? Co když se utopí a ty půjdeš do šatlevy?
9: Nic se mu nestane, spadne do vody a já ho zase vytáhnu. Nejdřív mě ale bude muset slíbit, že tě nechá na pokoji a mlynáři řekne, že si to s tou svatbou rozmyslel.
10: To taky není úplně správný, Kubo. A potom, tatínek chce přece tu louku. Ten nepovolí a bude se ptát, proč si to Frolík rozmyslel tak najednou. Ten mu to poví a to už tatínek nedovolí naši svatbu vůbec.
9: Tak co mám dělat, Haničko?
10: To, kdybych věděla. Tak ti to přece povím, ty můj Kubo ustaranej.
9: Ach jo.
3: Kde pak, ten se nerozhoupá. Musíme to vzít do ruky my, nejlíp já. Plujem zpátky do tůně za Horymírem.
8: Už je to opravdu hodně dávno. V Podolí bydlel bohatý dřevař, co měl pilu a kupoval klády z borů. No a ten měl taky dceru jako obrázek. Skoro stejně tak hezkou, jako je naše Hanička Zemlejna. A za ní chodili taky dva. Jeden řezník z Nuslí a jeden voraš z Podskalí. No samozřejmě, že tatík byl radši bohatýho řezníka než chudýho voraře, jenomže ten voraš mu byl zase přece jenom blíž, když byl od vody a od dřeva. Tak nakonec se rozhod pro řezníka, protože rád uzený a tomu bylo ještě blíž než smrkový klády z voru. Ten mladý od vorařů se trápil, holka taky, protože chtěla mladýho voraře a ne tlustýho starýho řezníka z nuslí. Tak jsem to nakonec musel zachránit já sám.
1: A jak si to všechno zachránil, Horimíre? Nakonec?
8: No jak? Počkal jsem si, až půjde řezník po hrázi a dojde na ten cíp, co patřil už tomu podolskému dřevaři, který měl tu holku. No a tam jsem na něj vystrčil z vody hlavu, zafuněl a zapukal. Ten pane uháněl, vodník, křičel. A když voraři ještě v hospodě na výtoni potvrdili, že na pile u toho dřevaře, co měl tu slečinku navdávání, skutečně bydlej vodníci, měl milej voraž od řezníka pokoj.
3: No jo, blahorodí, ale kde tady seženeme vodníka? A potom... Mlejn je přece hezký kousek od Pardoubku. To by mě zajímalo, jak se tam chtějí při vší úctě vaše ctihodnosti přesunout a zahrát si zase na Hastrmana pro dobrou věc.
1: Tak to teda asi nepůjde.

0: Loďka porybního šťovíčka, ale asi prázdná.
1: Něco se děje. Po hladině pluje šťovíček.
2: Něco se děje. Po hladině pluje Frolík a rovnou k vodomilovi, aby věděl, co si Kuba s Haničkou povídají.
3: Tak to teda ne.
1: To nedovolíme.
4: To teda ani náhodou. Nemůžete Frolíka trochu pohoupat, vaše sumčí fousatosti?
5: Ale s největší radostí.
6: Slyšela, Zaničko? Někdo se topí.
7: Vydrž!
8: Kuba mezi tím vyskočil z vrbiček a skočil do vody. Potom plaval, co mu síly stačily za tím hlasem, protože jinak se nedalo, když už byla hned letma. To už ale Frolík stál, prskal a nadával všem a na všechny strany. Od bašty sem běžel porybný šťovíček a scháněl svou loďku, že by tedy šel také jako na pomoc, jenomže jak by mohl jít na loďku, když si ji předtím vzal Frolík a milá šťovíčková loďka teď plula dnem nahoru někde u rákosí.
2: Tak z toho zachránění zase asi nic nebude.
1: Kde pak? Už se z toho Frolík dostal.
9: A Kuba má pohrdinství. Teď mu Frolík neslíbí nic. Kde pak neslíbí, když má pod sebou pevno?
4: Že by tam šoupli zase toho Hastrmana jako v Podolí jasnosti?
5: Správně, ještě nemá vyhráno. Vodník! Vodník!
6: Nevyvádí Frolíku a nastup si tady do loďky.
5: Vodník! Já ho viděl! Velikánský vodník!
6: Žádný vodník, sumec to byl ty, Matějko. Já ho viděl, největší sumec na světě.
5: Sumec, obrovský sumec. No chtěl mě polknout sumec.
4: A že by hlídal jikry? No to sumci někdy dělají. Hlídají jikry a to napadnou i člověka. Oh, žádná jiná ryba to nedělá než sumec. No jo, ale teď, na podzim.
8: Ale to už si říkal opravdu jenom pro sebe, protože on svým rybám rozuměl a začínal tušit, jak to všechno asi bylo. Mrknul na Kubu a potom pověděl Frolíkovi přímo.
5: Kuba ti zachránil život, ty Matějko. Měl by ses smířit. Podívej, jak jim to sluší.
10: Asi máš pravdu, šťovíčku. To byl takovej divný nápad mlynáře Kotika.
5: Nelži, Frolíku. Myslím, že se sem blíží ten sumec.
10: Tak jo. Všechno dobrý, Kubo.
6: Všechno dobrý, Frolíku.
8: A tak to bylo konečně všechno, jak to mělo správně být. A ještě pozdě v noci přišla Hanička s Kubou vděčně nahráz.
6: Děkuju, ryby. Už vás chytat nebudu. I když mi ty chvilky na hrázi budou chybět.
2: Proč bys nechodil k vodě, Kubo? K vodě choď. Chytej, aby ostatní neřekli a nepoznali, kdo nám pomohl. Ale chytej na korálek. Místo háčku si tam dej korálek a na korálek těstíčko. Nebo koláč, co jim napeču. Ryby si ho stáhnou a nic se jim nestane. Děkuju vám, ryby. Ryby, moje ryby.

0: kupovat. Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím na zádech.
1: Mňau, už víte.
2: Had, kdyby se plazil, tak ale se neplazí
0: po zádech. Plazí po břiše.
2: Běžím, běžím, nemám dech, takže ne, takže to není živé, když to nedýchá. Ležím na zádech. Kdo pořád běží a nikdy se nezastaví.
0: Vítr.
2: A přitom není živý.
0: Vítr běží po poli.
2: Vítr běží po poli, ale ten by dýchal, ten dělá.
0: A hlavně běží po nožičkách, že jo? Nožičkama.
2: Vítr? Tak dobrá, vítr má nožičky. Kocoura, ty blázníš, vítr nemá nožičky.
0: No jo, jo, utíkej,
2: Víš, co by to mohlo být?
0: Co?
2: Víš, co vypadá jako modří hadi, když se na to podíváš z velikanánské výšky? Kdyby si třeba letěl letadlem a z letadla by si koukal dolů na krajinu pod sebou, tak tam běží takové modré stužky jako modří hadi, kteří leží na zádech.
0: To bude asi...

Já jsem kluk, co má silné svaly, tvrdou hlavu z kokosu. Děti velké se z nás staly, svět nám leží u nohy.

0: plno jídla výtečného, oba rádi mlsáme. Máme spoustu společného, ať se zatím neznáme.
1: Co nás spolu všechno čeká, zatím ještě nevíme. Dobrodružství nás neleká,

0: básnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
3: Sluníčko svítilo z posledního. Bílá Amálka seděla na pařízku a hrála v dlaních poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. V tom se přes pasek uhrnou 2 dětkové v kožíškách a nesou pytel. Neudělají kloudný krok, pořád se pošťuchují a převalují pytel jeden druhému na záda. Vešlo by se do toho pytle snad půl nebe, ale zavázaný je halabala tkaničkou. Když děti došli k Amálce, ten první povídá: můžeme si tu udělat zkoušku? Vždyť ani nevím, kdo jste, řekla Amálka. A to se dovíš, povídá druhý dědek a zamával na sluníčko. Můžeme si udělat zkoušku? Sluníčko se podívalo dolů z nebeské pavlače a zavrtělo hlavou. No jo, tak tedy ještě ne, pokrčil rameny druhý dědek. Ale co s pytlem? Amálko, můžeme si tu někde nechat pytel? Povídá první. My si pro něj za časek přijdeme. Postavte ho třeba tamhle ke 3 šípkům, ukázala Amálka. Dědci tam pytel odnesli, smekli čepici a strkali se někam dál. Amálka obešla pytel. Studilo od něho, až kolem lehala jinovatka. A jak byl nepořádně zavázaný, odletovala z něho bílá peříčka. Děti jistě vědí, proč je to právě tak, myslí si Amálka. Nechala pytel ležet u 3 šípkům a šla zahřívat poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. Netrvalo to ani chvílku a k pytli se přihnal hospodský půlsklenka z dola ze vsi. Hledal na pasece pozdní listce. Vidí tu jinovatku kolem a povídá: mít ten pytel, nemusel bych kupovat led, postavil bych pytel do sklepa a bylo by tam pořád jako v lednici. Nikde nikdo, jen stehlík se dívá z bodláku. Půlsklenka si naložil pytel na záda a rovnou s ním pryč. Za chvíli se druhou stranou přihrnuli ti 2 strkaví dědci. Sluníčko na ně hrozí z nebeské pavlače. Dědci fujaváci, kde jste byli? Vždyť už je nejvyšší čas. Oni to opravdu byli fujaváci a ten pytel to byl fujavácký pytel. No, vždyť není zmešká, no, brebentí fujaváci. Za chvíli všecko bude, jak má být. Jenže, když se dostrkali ke 3 šípkům, pytel nikde. Na nebi šlehá sluníčko zlostí. Moc špatně jste ten pytel opatrovali, dědci fujaváci. Ona totiž v něm byla celá letošní úroda sněhu. Z lesa vyšla bílá Amálka a 2 dědci hned na ní. Kam se ztratil ten pytel sněhu? Amálka zbledla od starosti. Hledali pytel od mlází k mlází, až se ozval stehlík z bodláku. Odnesl ho půl sklenka z hospody. Holala, řekli děci fujaváci a vydali se s Amálkou za pytlem do vsi. Hospodu dlouho nehledali. Byla zakovaná do ledu od prahu až po komín. To ten fujavácký pytel. Půl sklenka obchází kolem zamrzlé hospody a žaluje rampouchovým hlasem. To jsem si dal. Tak už sebou hněte, děci fujaváci, řekla Amálka. Vytáhněte pytel ze sklepa a rozvažte ho. Padne sníh a bude dobře. Jenže toho se děci fujaváci pořádně vylekali. Když on je ten pytel navstekaný. Tak musím sama, řekla bílá Amálka. Zabalila si ruce do závoje jako do rukávníku a poručila pytli, aby vylezl ze sklepa. Tak zatáhla za tkaničku. Už se to hrne a sype. Sníh a sníh. Amálko, zmrzneš, křikli dětci fujaváci. Víla Amálka se jen usmála. To já dřív odejdu tam, kam víli chodí přespávat sníh. A tančila kroky a krůčky a tančila a už tam nebyla.

0: chybk.
1: Paní učitelka vykládá dětem látku a v tom si všimne, že jeden žák podřimuje. Pavlíku, spíš? Vykřikne na něho.
2: Já nespím, brání se Pavlík.
1: Nelži, tak schválně řekni mi, jaká byla moje poslední věta.
2: Pavlíku, spíš?

0: Ahoj, mrzotkové a šmakovinky. Jsem tu zase já, vaše veverka Laskonka. A já! A můj věrný kuchyňák. Tedy nejlepší pomocník v kuchyni, Piggy.
1: No jo, kuchyňák. Kuchyňský robot, obr, dobr, bobre. Co dneska budeme dělat, Laskonko?
0: No, říkala jsem si, že bychom mohli připravit pro všechny nějakou zdravou svačinku. Co říkáš?
1: Ráda, svačínek není nikdy dost. To aspoň říká Hugo, kdykoliv ho vidím.
0: Tak se do toho pustíme. Všude je zase k dostání spousta řetkviček. Tak si uděláme řetkvičkovou pomazánku.
1: Tak jo, řetkvičky. To je moje. Jednou o nich složím řetkvičkovou hymnu. Já mám rád řetkvičky.
0: To jsem ráda. Doufám, že děti taky. Řetkvičky jsou kromě toho,
1: že budou mít svoji vlastní hymnu.
0: No, i náramně zdravé a mají v sobě spoustu vitamínů.
1: No jo, vitamíny, to říkala i Justína. Posledně jsme je u ní sázeli. A věděla jsi, že se dají pěstovat nejen na záhonku, na zahrádce, ale třeba i doma, za oknem, v truhlíku. Fakt, může si je takhle vypěstovat úplně každý.
0: Ano, ano, to se nám hodí, že už děti vědí, jak na to. A teď jim poradíme, jak tu jejich řetkvičkovou úrodu chutně zpracovat. Na dnešní mňamku budeme potřebovat chystej svazek řetkviček, pažitku, sůl, lučinu, kelímek síru kotič, chlebíček, na který pomazánku pak namažeme.
1: To tady leží, mám.
0: A dále kulaté nůžky na nastříhání pažitky, dvě misky a prkénko a nůž na krájení. S nožem budu ale řezat já a dětem doma s řezáním pomůže někdo dospělý.
1: Takže nůž si také připravíš sama, viď?
0: Ano,
1: protože,
0: ano.
1: Protože, že jsou nože ostré, ví i malý ježiček. Všechno mám, říkej dál.
0: Tak, poprosím tě, abys pořádně a pečlivě omyl všechny řetkvičky od hlíny. Podávej mě a já je budu krájet na plátky a dávat do misky.
1: A to je ta krájecí dospělácká část, co? A nemohl bych je třeba nastrouhat?
0: No, to bys mohl, dobrý nápad, ale pozor na kopítka, ať si je tam nenastrouháš taky. Přeci jen ty řetkvičky nejsou moc velké, tak opatrně.
1: Nejsem kotě z kotěhulek. Strouhám mistrovsky jako krtek.
0: Tak, výborně. A teď mi dej ty řetkvičky, co jsi nastrouhal krtku. V druhé misce zatím smícháme všechno ostatní. Lučinu. Tak. A ty tam vyklop s kelímku sír kotič.
1: A do toho přijdou ty nakrájené a nastrouhané řetkvičky.
0: Přesně tak. Šup tam s nimi. Ještě malinko posolíme. A můžeme zamíchat.
1: Robotický míchač typ 2.0.0 opět na scéně. Spouštím funkci míchání a míchám, jako když žába dělá tempa v bazénku. Míchám.
0: Skvělé, Piggy. Tak, tak to by mohlo stačit. Opatrně, ať ti to nepadá z misky. Tak, robote, vypni funkci míchání.
1: Míchání se zastavuje. Pí.
0: A teď rychle namazat na chlebíčky. Kamarádi přijdou co nevidět, tak ať máme svačinku nachystanou, než dorazí.
1: Zapínám funkci rychlomazání. Šblenci. Matlám to tu jak slimák cestičku.
0: Vidí, ty jsi ale vtipálek. Ty jsi dnes jako nějaká zvířátkovská omalovánka.
1: Počkej. Mám svůj umělecký záměr.
0: Já mám kuchařský záměr a to je také umělecký záměr. Až budou chlebíčky namazané, můžete je ještě posypat pažitkou, kterou si můžete klidně sami nastříhat kulatými nůžkami. Co je na pažitce skvělé, Piggy? Věděl bys?
1: Že je dobrá? Že si jí můžu posypat chlebíček?
0: No, to určitě taky, ale třeba něco o tom, když si ji pěstuješ doma.
1: Aha, no jasně, asi vím, jak to myslíš. Na pažitce je skvělé to, že když si ji doma vypěstuješ v květináči, můžeš ji stříhat, šmik, šmik a sypat na chlebíčky a ona zase vždycky doroste.
0: Přesně tak. Takže se stříhání pažitky nemusíte vůbec bát.
1: Já už stříhám nůžkami jako králíček ušima. Střih, střih, šmik, šmik, šmik.
0: A chlebíčky jsou hotové. Nádhera. Co říkáš, Piggy? Napište mi, jak dopadly vaše chlebíčky. Nebo mi je třeba vyfoťte, nebo namalujte. Recept na pomazánku i celý postup najdete jako vždy na www.piggy.cz v mé sbírce nejlepších veveřích receptů. A příště...
1: Ne, příště, hned. Řetkvičková hymna. Složil já, Piggy. Ježeček, žabička, slimáček, krteček, králíček i pták.

0: Dobrý, ne?
1: Pozdrav do Odíši.
2: Kde je?
1: Tam

0: No to je dost. Aby jsme to stihli.
1: Jsme spojenci.
0: On tatík má už na kahánku.
2: Vítku, ty loudale lína, vedeš už k sakru mýho kluka?
0: To se ví, že vedu, ale nevím, jestli z něj budete moudrej. Mluví, jako když skřížíte flanďáka s papouškem.
3: Drahý otče, kéž vás všemohoucí Bůh dlouhá léta zachovati ráčí k radosti bližních i nevýslovné píše potomstva vašeho.
2: Pomalu, ochu, pomalu. Jedu do pekla a nemám čas na tvoje cukrování. Poslouchej mě dobře. Chtěl jsem ti nechat pytle zlaťáků, abys z toho mohl být živ bez lopotění. Ale hrom, aby do toho hochu, jaká byla teď pro naše řemeslo bída.
3: Drahý otče, neměl jsem tušení, že tou měrou strádáte.
2: No jo, všichni mě opustili. Jako kryši. Nejvyšší čas, abys to po mně převzal, chlapče.
3: Drahý otče, když si to přejete, převezmu vaše řemeslo a budu jej vykonávat i čestně, ochotně.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Když se ráno vzbudíš, pěkně poděkuji. Za slunce a za život, co do smrti je tvůj. Potom přijde skřítek kvítek, co má v očích den, a hned na to půjde s tebou do zahrady. Ven. Má tvářičky růžové a jak červánek nos. Na hlavičce čepičku a běhá jen tak, bos. Voní jako růžička, však chodí do ní spát. Jednou mi řek, maličká, kdo žije, má mít rád. Vyprávěl mi pohádku a na flétničku hrál. Jestli chcete, poslouchejte, jak to bylo dál.

0: Prasátko. V dětském pokoji byla taková spousta hraček. Na skříni stála kasička. Byla hliněná a měla podobu prasátka. To mělo na zádech přirozený otvor, ale někdo ho ještě rozšířil nožem, aby se do prasátka vešly i stříbrné tolárky. Byly tam dva a mnoho dalších mincí. Prasátko bylo mincemi tak naplněné, že už vůbec necinkalo. A to je vrchol kariéry takového prasátka. Víš, už to nedotáhne. Teď tedy stálo až nahoře, na skříni a shlíželo na všechny pod sebou. Vědělo, že za to, co má v sobě, by to tam celé mohlo skoupit. A nad takový příjemný pocit samozřejmě není. Ostatní hračky na to taky mysleli, třeba že o tom nemluvili, však i tak si měli o čem povídat. Šuplík u prádelníku byl pootevřený a teď v něm velká pana, poněkud pravda obstárlá a se slepeným krkem, povídá:
1: Pojďte si hrát na lidi, aspoň bude trochu zábavy, ne?
0: Hned propukl veliký ruch. I obrázky na zdi se obrátily, aby ukázali, že mají i zadní stranu. Ne snad proto, že by chtěli odmlouvat. Byla hluboká noc. Oknem svítil dovnitř měsíc a poskytoval jim zdarma osvětlení. Hra začínala a byli na ní pozváni všichni. Dokonce pozvali i kočárek, přestože patřil k hračkám poněkud nižší třídy.
2: Někde jeden být musí,
0: bručel. Prasátko jako jediné dostalo pozvánku písemně. Stálo totiž tak vysoko, že ostatní měli obavu, že by ústní pozvání neuslyšelo. Však jim taky neodpovědělo, zda přijde. Taky nepřišlo. Protože má-li se hry zúčastnit, musí si ji užívat pěkně doma. A ostatní se podle toho budou muset zařídit. A přesně to taky udělali. Loutkové divadýlko postavili tak, aby prasátko vidělo rovnou do něho. Začne se komedií, pak bude čaj a inteligentní konverzace a do té se vrhli rovnou. Houpací kůň pohovořil o tréninku a pěstování plnokrevníků, kočárek o železnici a o parostrojích. Patřilo to k jejich oboru a mohli se k tomu odpovědně vyjádřit. Stojací hodiny promlouvali o politice tik-tak, věděli totiž, kolik uhodilo, jenže zlí jazykové tvrdili, že nejdou správně. Španělka se vytahovala patkou a stříbrným kováním nahoře i dole. Na pohovce se rozvalovaly dvě vyšívané podušky, hezonké a pitomoučké. A komedie mohla začít. Všichni pěkně seděli a dívali se. Dohodli se, že se bude práskat, bouchat a rachotit, jak se komu zlíbí. Jezdecký bičík ovšem prohlásil, že on starým nikdy nepráská, jen prý svobodným a nezasnoubeným.
3: To já bouchnu pro každého,
0: tvrdila bouchací kulička.
4: Každý za něco stojí. Nemůžeme být všichni šlechtici, někdo taky musí oddřít všechnu práci, jak se říká.
0: Mínilo plivátko. Tak asi toto si říkali zhruba všichni, co se v divadle sešli. Kus byl na nic, ale herecké výkony znamenité. Všechny loutky se ukazovaly jen malovanou stranou, byly vidět ze předu, nikoli ze zadu. Hráli výborně, až úplně před divadlem. Měli totiž moc dlouhé provázky, ale aspoň o to víc byly vidět. Poslepovaná pana byla tak nadšená, že se jí rozlepil krk. Prasátko bylo taky svým způsobem nadšené, rozhodlo se, že pro jednoho herce něco udělá. Dá ho do závěti a až přijde čas, odkáže mu místo vedle sebe v hrobce. Všechny hračky se bavily tak náramně, že se rozhodli čaj vynechat a zůstat při inteligentní konverzaci. Říkali tomu hrát si na lidi, ale nemysleli to nijak zle, vždyť si jen hráli. A při té hře každý myslel jen na sebe a na to, na co asi myslí prasátko. Prasátko myslelo ze všech hraček nejdál. Myslelo přece na závěť a na hrobku a kdy k tomu dojde, vždycky dřív, než to člověk čeká, křach. A už leželo před skříní. Leželo na podlaze, na cimpr-campr a penízky tancovaly a poskakovaly. Ty nejmenší se vrtěly, ty velké se kutálely, zvlášť jeden stříbrný tolar. Ten chtěl hezky pořádně do světa a taky se tam dostal. Všechny se tam dostali. Střepy z prasátka přišly do popelnice, ale druhý den stálo na skříni nové hliněné prasátko. Nebyl v něm ještě ani pětník, proto taky necinkalo, v tom se podobalo tomu druhému. Všecko musí jednou začít. A s tím taky skončíme.

0: kradl zvířátkům zásoby na zimu.
1: Toho dne si Krakonoš přivstal. Sfoukl mlhu do kotelních jam, aby se mu necourala po kopcích, a také, aby bylo lépe vidět, sluníčko už je touhle dobou malátné, světla je od něj pomálu, a vydal se do obřího dolu, kde měl zásoby i na tu nejdelší zimu.
0: To se rozumí, že ty zásoby neměl v nějaké stodole, špejcharu nebo sýpce, ale ve třech velkých jeskyních z vraty z hladké skály. A ta se otevírala na Krakonošovo slovo. Odemkl tím slovem první vrata a vyvalila se z nich vůně všech trav, kytek a kvítků, co jich na horách roste. A už se po té vůni zbíhají jeleni a laně, srnci a srnky, daňkové a danělky a Krakonoš jim nakládá voňavé seno, co každý unese.
1: Do oběda roznosili po všech krmelcích seno, do svačiny žaludy a bukvice, na samý večer žito, oves a ječmen. Jen na zasetí ode všeho nechali pohromádce.
0: A byli z toho jeleni a laně, srnci a srnky, daňkové a danělky tak utrmácení, že kam s posledním nákladem doběhli, tam taky lehli.
1: I Krakonoš, jak se celý den těšil na fajfku, ani si nezapálil. Svalil se na mechovou postel, přikryl mlhovou peřinou a spal. Za hlavou by mu střílet mohli. Druhý den ráno, ono bylo spíš k polednímu, se Trautenberg vypravoval do Rokytnice vybrat si kůži na nové boty.
2: Kubo, obouvat, hajnej, vykartáčovat kožich. Anče, až se vrátím, chci mít na stole maso s houbovou omáčkou z čerstvých hub.
0: Milost, pane, vy snad máte jiný čas? Kde bych teď vzala čerstvý houby?
2: Houby rostou, dokud nenapadne sníh. A jestli dobře vidím, humna jsou ještě zelený.
0: Rostou. Leda tak choroše na bříze. A taky máme houbu ve sklepě.
2: Himmlau donr vetr osobodrzá, neodmlouvat a mazat do lesa.
0: Anče popadl takový vztek, že by s chutí nakrájela Trautenbergovi do omáčky tu plesnivou houbu, co roste ve sklepě na prohnilé podlaze.
3: A co sušený, vždyť jsme jich v létě nazbírali kuše.
0: To by ale milost pán nesměl mít tak chlupatý jazyček. Vsadit krk by Anče mohla, že by to poznal. A pak toho kraválu.
1: Lidičky, já to nevím určitě, prosím pěkně, ale když jsem onen týden vyhlížel souše na topení, zahlíd jsem v Krakonošově vopěnky na pařezech celý hnízda.
0: Hajnej, vy jste ale hlavička. Ještě, že jste si vzpomněl. Já je znám. Hlavičky jsou jako penízky, žlutý, trochu dorezava a říká ponikelská bába, že dávají houbový omáčce říz nad všechno koření. Hajnej, jestli je přinesete, já ty omáčky udělám o velký talíř víc za tu pomoc. Snad mě milost pán nebude vizitírovat hrnce.
1: Ale to nemusí bejt, to já rád, vždyť já tě mám jako vlastní. A mete humny k lesu do Krakonošova. V Trautenbergově revíru bez tak není ani zcvrklá prašivka. Už z dálky vidí pařes jako pivovarský sud, obsypaný zlatohnědými kloboučky, srpem by je mohl žnout. Natrhal plný uzel a ještě na uzlík zbylo, třeba se můžou někomu hodit. A jak se tak narovnává záda a rozhlíží se kolem, vidí krmelec. Ale jaký? V žebřinkách do půly senotrávní, do půly jetelové, na zemi hromady žaludů a bukvic, v krmítkách zrní. Pro panička! Krakonoš už má schystáno, to on určitě spustí zimu dřív a my nemáme v krmelcích ani stýblo, ani zrníčko. To se bude, milost pán, zlobit, to zas budou lítat sakramenty a všechno na mou hlavu.
0: A tu si vzpomene, že Trautenberg není doma a do odpoledne se jistě nevrátí. Kdyby Anče s Kubou pomohli, ani tu myšlenku nedosouká, už aby byl doma.
1: Tam je jak o jarní pouti. Kuba štípe dříví, Špalek na jeden ráz, jako by byl z perníku, Ančerovná polínka do kulaté hraničky, ruce jí jen hrají, nohy tancují. Veselo jim je spolu bez milost pánova hulákání, volně jako ptákům pod božím nebem.
0: Kubičku, vždyť mě uhoníš. Co to do tebe vělo?
3: To, že jsi mi uvařila tak dobrý kyselo. Já ti mám takovou sílu, že bych tě vynesl na Sněžku.
0: Kubo, kubovatej, kdy ty přijdeš k rozumu?
3: Až pokvetou hrábě a ty nebudeš tak pěkná.
1: Vy tady jako o námluvách a já...
0: Hajnej.
1: Ne, že by Anče neměla Hajného ráda, však se o něj stará jako o vlastního tátu, ale jsou někdy chvíle, kdy třetí překáží, i kdyby sám anděl nebeský byl.
0: Hajnej, honí vás hejkal?
1: Ale kdyby hejkal, zima mě honí. A špatný svědomí, lidičky, jestli máte jen trochu útrpnosti se starým člověkem a s tou němou tváří, pomozte mi, prosím, jinak bude zle.
0: Nic nechápou. Jaká němá tvář? Jak zle? Tak jim Hajný musí všechno vypovědět. O Krakonošově krmelci plném až do vrchu. A v jejich, že se prohání jen vítr.
1: Ještě, že jsi mě poslala pro ty vopěnky, jinak by mi to ani na mysl nepřišlo. Kdo pak by taky čekal zimu pár neděl po Václavu? A jestli náš krmelec nezavezeme, než se milost pán vrátí...
0: Tak na co čekáte? Hajnej, dejte sem vopěnky, já jdu vařit. A vy s Kubíčkem naložte, co je potřeba a hoďte sebou.
1: Takéže hodili. Kuba nosil seno, Hajný je pěchoval na trakař, přihodili ten největší pytel zrní, že měl Kuba co dělat, aby projel brankou. Ale ouvej. Jak přes ten náklad neviděl, porazil Trautenberga, který se hrnul dovnitř.
2: Pomoc, zloději! Hajnej, střílet!
1: On Trautenberg Kubu a Hajného za trakařem také neviděl. Ale Kuba leknutím pustil trakař, ten se překulil, pytel spadl Trautenbergovi na záda a seno ho zavalilo až po krk. Anče na to kouká z okna.
0: Mankote, to bude mela?
1: A už běží.
0: Milost pane, nestalo se vám nic?
2: Dusím se. Dusím.
0: No tak Hajnej, Kubo, pomozte.
1: Nejdřív pomohli Trautenbergovi na nohy a pak jeden přes druhého vysvětluje, kam že jeli a proč. Založit krmelec a nasypat do krmítek.
2: Z mýho sena, z mýho obilí.
0: Vždyť je to pro vaši zvěř?
2: No, to zrovna. Když mohli v létě chodit do Krakonošova na lepší pasení, tak se můžou v zimě přiživit v jeho krmelci. Seno naspátek, zrní vysypat, dělat.
0: Milost pane, a co ty ubohý zvířátka? Co když napadne vysoko sněhu? Vždyť se tam nedostanou.
2: Hleď si plotně a nestarej se, já mám svůj rozum. Kubo, trakář, Hajnej, pytel. Krakonoš má vrchovatě, tak mu trochu uberem.
0: Že vám není hamba. Ale on to Krakonoš tak nenechá. To už by na světě nebyla žádná spravedlnost.
1: Přešli humna, les i paseku a už vidí Krakonošův krmelec. Zrovna ho obhlíží starý zajíc a spokojeně mrská vousisky. Sena na dvě zimy. Máme po starostech. To se ví. Trautenberg hned dostal chuť na zaječí pečínku.
2: Hajnej, střílej!
1: Nevzal jsem si flintu, ráčej odpustit, neráčil jste poručit.
2: Himmelhergoto, seš Hajnej, bez flinty do lesa? Ne. A zajíc je fuč, krucej z element.
3: Střílet zvěř u krmelce, to je horší, než vrazit člověku nůž do zad.
2: Nestát, nekoukat, dělat. Kubo, naložit seno, Hajnej, obilí do pytle, od každého, co se vejde.
0: V tom si Kuba všimne, že na smrkové větvi zrovna nad krmelcem sedí Krakonošova sojka. Ta si to pro sebe nenechá, určitě poletí za Krakonošem. Jenže sojka nic, k krk natahuje, očima rejdí, ale k odletu se nemá, jako kdyby na té větvi chtěla hnízdit. Marně na ní Kuba ukradkem mává. Křiknout si netroufne. V tomhle punktu nejsou s Trautenbergem žerty.
1: Tak aspoň vytahuje seno co nejpomaleji. Ono je také pěkně napěchované, aby dal sojce čas. Konečně se zvedla a frrr. Kuba samou radostí brkne o trakař, vrazí do hajného a už se všechno válí na jedné hromadě. Bukvice, žaludy, oves, žito, ječmen, seno trávní i jetelové a Trautenberg se může usakrovat.
0: Sojka štěbetá Krakonošovi, co se děje u krmelce. Pírka se jí zlostí čepejří a být po jejím Trautenberg by večera nedočkal. Ale tentokrát se i Krakonoš rozpálil jako kovářská výheň.
4: Já ti ukážu, Trautenbergu, krást zvířátku v zásoby na zimu.
1: Přitáhl holý ten největší sněhový mrak, otevřel větrnou maštál a Trautenbergu, ťaž se. Celou tu dobu je Anže jako na trní. Pobíhá od okna k oknu, vyhlíží jedním, vyhlíží druhým. Dvakrát už jí vyhasla kamna a jednou za zdiv nespálila maso. Všecko jí z ruky padá a teď ke všemu se nebe zatáhlo, zčernalo.
0: Že začne chumelit a Kubíček je jen tak, nalehko, ani čepici si nevzal.

0: jsou na nás.
1: Pomoc! Hajdej! Kubo!
0: Druhý vítr zvedl seno strakaře a šup s ním zpátky do krmelce. A jak byli ti větrní koně po dlouhém létě odpočatí, ze samé bujnosti jeden popan Kubu, druhý Hajného a už je nesou chumelenicí Anče naproti. Ta z toho měla málem smrt, když jí ti dva spadli z nebe rovnou k nohám. Naštěstí do měkkého, protože za tu chvíli nachumelil a naválo kopec.
2: Kubičku, Hajnej, jste celý? Kubičku, hned si navlíkni čepici. Uši máš od mrazu jak pivo.
1: Klobouk, vítr mi odnes klobouk. Musím ho najít, kde pak bych se zmohl na novej.
3: Máte rozum, Hajnej, v takový čině? Stejně už je zafoukanej.
2: A kde je milost pán?
3: Asi zůstal někde u krmelce. Však on domů trefí, až se to přežene.
2: A co když se to nepřežene do večera? Nebo do rána? To jsem si myslela, že máš oučinivější srdce, Kubičku. A vy taky, Hajnej. Kvůli klobouku byste se honil a člověka necháte zmrznout. Abyste věděli, půjdu sama. Takový hřích já si na svědomí nevezmu.
4: Nikam se netrmácej, Aničko. Mám s Trautenberkem nějaký oučty. Jděte domů a zítra se postarejte o krmelec. Pozítří spustím zimu doopravdy. Stejně mi pořád skučí, že je jí dlouhá chvíle. A tady máš, Hajnej, na nový klobouk. Kdo ví, kde ho ti čerchman ti honí.
0: Uctivě děkuju, jemnost, pane Krakonoš. To bude klobouk. A ještě mi zbude na tabáček. Krakonoš poručil větrům, aby jim profoukli cestu domů. Neměli do sněhu patřičné obutí. A pak krok a krok a stojí před Trautenberkem. Tomu jen hlava kouká ze sněhové závěje.
4: Tak co, Trautenberku, jak se ti hoví v mé peřině?
5: Krakonoši, sousede, pomoz mi, vždyť já už jsem napůl zmrzlý.
4: Chtěl bych tě nechat zmrznout docela. To se nestydíš krást zvířatům zimní zásobu?
5: Všecko vrátím do posledního stýbla, do posledního zrnička.
4: To už za tebe udělali jiní, ale ty naplníš krmelce a korítka ve svém revíru. A ne, aby šidil, přijdu si to prohlídnout.
5: Naplním vrchovatě, jen už mě z toho sněhu vytáhni.
4: To bys měl náramně snadný.
0: Krakonoš mávne holí, závěj povolí, ale jen co by Trautenberg mohl vytáhnout ruce. A už mu do nich Krakonoš hází lopatu.
4: Nejdřív proházej cestičku pro sebe a pak kolem krmelce pěkně dokola, aby zvěř při jídle nemusela stát ve sněhu.
0: A tak Trautenberg házel a prohazoval, funěl a potil se a co nejhoršího, neměl komu poroučet, na koho sakrovat. A domů pěkně po svých a ve sněhu. Žádný div, že když přišel, padl do postele a houbová omáčka mu ani na mysl nepřišla. Aspoň si Hajný a Kuba pochutnali. Když pak druhý den spal až do večera, všichni si libovali. Aspoň mohli nachystat zvířátkům zásoby, aby se měla, no, jako u Krakonoše.
2: Někdy se vyplatí pořádně přiskřípnout prsty, které sahají po cizím. Ona cizí škoda sice člověka nebolí, za to se moc ráda k němu vrací.

Vandrovala blecha, potkala jí veš. Kam pak ty, milá blecho, kam pak ty vandruješ? Vandruju já do mlýnice, mlýnář.

0: Rybářovi do Čepice. Musím tam být dnes.
1: Tygy hádanka.
2: Přišel k nám panáček, měl červený fráček. Když jsme ho svlíkali, všichni jsme plakali.
1: Co to je?
3: Já brečím někdy, ale jenom jako když se krájí cibule. Cibule! Ale to je červená cibule, ta se dává do salátu.
4: Jo.
3: Já mám salátky moc rád.
5: A zase bylo ráno. Pavoučkům do probuzení vyhrává zvonkohra stříbrného potůčku. Všichni už byli vzhůru, jen pája spal a spal. Ale co? Po včerejším dobrodružství se zlým houbařem a hodným slimákem si trochu lenošení zasloužil. Strýček Sekáč už zase skákal na silné pavoučí niti přes potok a zpíval si svou ranní písničku vstávat, vstávat, hop a skok, kdo chce letět přes potok. Konečně se pája ve své pavučině posadil a viděl, že není sám. Kolem něho se uvelebili bratranci a kamarádi a uprostřed nich strýček Sekáč. Právě probíral včerejší den. Mládenci, začal. Věřím, že z vás budou znamenití lovci much. Možná, že se někomu z vás dokonce podaří něco, po čem jsem celý život toužil a nikdy se mi to nepoštěstilo. Ulovit zlatou mušku. Pája povyskočil. O zlaté mušce se mu celou noc zdálo. Není to zvláštní? Ale pozor, pokračoval strýček. Všude kolem číhá na nás pavouky fůra nebezpečí. Právě začínají růst houby a les bude plný nepřátel. Pozor na lidi. Víte, jak včera docela bezdůvodně srazil našeho páju ze stromu nějaký kluk. To se může opakovat. Já lidi znám. Zahučeli pavoučci. Správně, pochválil je strýček. A proto vás chci varovat. Na kraji lesa je chata. Jednou jsem se tam vypravil, abych vyzkoumal, jak lidé žijí. A představte si, oni chytají mouchy. Podívili se pavoučci. Ale nejedí je, řekl strýček důrazně. A nesplétají si pavučiny jako my. Místo nich jim u stropu visí taková strašlivě lepkavá věc, a ta chytí každou mušku, která se jí dotkne. Říkají tomu mucholapka. Jenže ta mucholapka chytá třeba i nás, pavouky. Ne, vylekali se pavoučci. Strýček si počkal a pak pronesl strašné slovo. Je to vlastně pavoukolapka. A to není všechno. Někteří lidé jsou tak hloupí, že se nás pavouků bojí. Proto jak vidí pavučinu, smetou ji koštětem. Zaučili pavoučci. Strýček se zvedl. A teď jdu na lov, řekl. A vy se také dejte do práce. Pavoučci se poslušně rozešli do svých pavučin číhat na zbloudilé mušky. Taková práce vyžaduje hodně trpělivosti, tedy právě toho, co pájovi nejvíc scházelo. A teď, když slyšel o chatě u lesa, neměl už vůbec stání. Musí se tam podívat, jen docela maličko a z dálky. Foukal jemný větřík, který ho doslova poponášel ze stromu na strom. Před polednem se pája dostal na konec lesa. Stála tam chata, o které strýček vyprávěl. Pája si ji z dálky prohlížel. No ale nebylo to ono. Když si něco prohlížíte z dálky, neuvidíte tolik, jako když si něco prohlížíte pěkně zblízka. A tak pája krůček za krůčkem došel až k otevřenému oknu. Pak se vysoukal na rám a podíval se dovnitř. Všechno tam vypadalo jinak než u nich v lese. Všechno bylo záhadné a tajemné. Tolik věcí, přihrádek a skulin tu bylo. Ale člověk doma nebyl. To páju povzbudilo. Jenom očkem mrknu na tu strašlivou mucholapku a hned se vrátím, řekl si. Pak se vysoukal na okno a skočil dovnitř. Dopadl na kuchyňský stůl. Nad ním se stropu visela mucholapka nebo pavoukolapka? Ne, byla to všechno lapka. Už chytila pár much, motýlka, komára a dvě noční můry, ale zatím žádného pavoučka. Najednou se zvedl průvan a ta věc se rozhoupala. Pája jen tak uskočil. Mucholapka po něm šlehla svým dlouhatánským vyplazeným jazykem. Stříčku, pomoc, vykřikl pája a skočil pod stůl. Na to se otevřely dveře a do kuchyně vešla paní se smetákem v ruce. Tady je ale pavučin, povzdechla si nahlas. Popadla smeták a začala ometat stěny. Teď teprve si pája všiml, že u stropu a v rozích stěn je plno malých zaprášených pavoučků. Chudáčci, pomyslel si, proč nebydlí u nás v lese? Ale to už se paní se smetákem hnala i po pájovi. Pája zachličkoval, vysoukal se k oknu a vyskočil na pěšinu. Utíkal, jako kdyby za ním hořelo. A když se na kraji lesa zastavil, dostal pohlavek. Před ním stál strýček sekáč a byl velice rozlobený. Hned mě napadlo, co provedeš, řekl přísným hlasem. A teď hajdi domů, zítra máš domácí vězení. A tak pája šlapal domů. Byl rád, že už je zase v bezpečí, ve svém rodném lese. Vůbec strýčkovi nevyčítal, že se na něho hněvá. Věděl, že má pravdu. A dobře už věděl, že jsou i horší věci než domácí vězení.

0: mám pro vás novou Figy básničku. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: Kočka leze dírou, pes oknem, pes oknem. Trápení se školou.
4: Aj, co? Kde? Kdo? To jsi ty?
3: Ne, svatý Mikuláš.
4: Hele, hele, nebuď drzý, ano?
3: Já?
4: No ty? No tak, co bylo?
3: No, co by? Trošku začalo pršet.
4: Cože?
3: A klíšťat je letos taky hodně.
4: Na to se tě neptám.
3: Tak na co se ptáš?
4: Jak bylo ve škole?
3: Jo, tak. A že to neřekneš rovnou.
4: Kluku, já se tě ptám naposledy.
3: To je dobře, že s tím výslechem končíš.
4: Skončím, až mi povíš, jak bylo ve škole.
3: Zvítězil jsem.
4: Prosím?
3: Jo. Hodinu mě vyslýchali, ani slovo ze mě nedostali.
4: Ach jo, hurvinku, hurvinku. S tou školou je věčné trápení.
3: Viď, já to říkám taky.
4: Prosím?
3: Taťuldo, a co bys řekl tomu, kdybych zítra zůstal doma?
4: Hurvajs?
3: Nějak se mě neudělalo dobře.
4: A kde?
3: Ve škole.
4: Aha, kde pak, kluku, do školy chodit musíš? Proč si myslíš, že tě tam posílám?
3: Abys měl doma klid, viď?
4: Hobelec, abys zmoudřel. Prostě půjdeš do školy a basta.
3: Ale když já se doopravdy necítím dobře.
4: Ano jo, no jo. A co tě tedy tentokrát bolí?
3: No, když si sáhnu na hlavu, jo, tak mě au, bolí. Když se píchnu do břicha, au, tak mě taky bolí. Když si zmačknu lítko, auaj, tak mě to hrozně bolí, děsně.
4: No jo, tak to nic není. Máš bolavý prst.
3: Ne, ne, ne, ne. Taky mě bolí uši, pak mě bolí dos, vlasy, au, au, nechty.
4: Ty toho nechano? Nechceš se učit? To je to.
3: No a divíš se?
4: Divím, hurvinku, divím, to víš, ano. Já se v tvém věku učil jako blázen.
3: A v kolika letech jsi přišel k rozumu?
4: Hele, dost. Dost, dost, dost. Chci vědět, co bylo ve škole a tentokrát s pravdou ven.
3: Tak ahoj.
4: Stůj.
3: Co je?
4: Kam pak jdeš?
3: S pravdou ven.
4: Tady budeš. Nehloupni, nehraj si na nechápavého a prozraď mi, kolik si dnes dostal pětek. No?
3: Jenom jednu.
4: Cože?
3: Ale neboj, taťuldo, z těch, co taky dostali pětku, jsem byl já ten nejlepší.
4: Je, kdybych měl vlasy, tak si je vytrám. To je nadělení, to je nadělení.
3: Taky si myslím. A co myslíš? Může za to dědičnost nebo špatný vliv okolí.
4: Kluku, co seš na světě, tak jsem z tebe neměl pořádnou radost.
3: A předtím ano, ty chudinko.
4: Tvoje známky se mě ani trošku nelíbí.
3: Ale nic si z toho nedělej, mě taky ne. Ale něco ti povím, to je dobře, že máme oba stejný vkus. To asi ta dědičnost, co?
4: Hurvajs.
3: Takže hezky jsme si popovídali, tak bych teď šel ven. Ne, co říkáš?
4: Se špinavou košilí?
3: Ne, s Máničkou. Znáš přece přísloví. Kdo si hraje, nezlobí. Tak můžu užít.
4: Jenom když mě slíbíš, že až se vrátíš, tak se budeš učit. Znáš přísloví? Co se v mládí naučíš, k stáru jako když najdeš.
3: Slibuju. To bych rád věděl, jestli zná taťulda přísloví. Sliby, chyby. Tak ahoj, taťuldo.
0: Piggy vtip.
5: Pepičku, ty jsi rozbil všechny dárky, které ti dal tatínek.
6: Ne, jeden zůstal.
5: A který?
6: Kladívko.
7: Proč to utekli? Teď se budu číst divnej pergamen, aby vás všichni viděli.
8: Ach, Janku, Janku. Jsem znechucen. Ten, jehož jsem klackem natřel, že chtěl, aby v mé ložnici rostly houby, tam slavnostně hubou tluče.
7: To máte fuk, ať si tluče.
8: A taky jsem si říkal, Janku, ukážeme se a hrad bude jako pouťová atrakce. Chvíli klidu bychom neměli. Navrať mi můj zjevný pergamen.
7: To už vás nikdy neuvidíme.
8: Taky mě to mrzí, ale bude to tak lepší. Má stará je z toho bez tak celá chorá. Pojď.
7: Ani za soumraku ne. Tatínek nechce.
8: Dej mi ten pergamen.
7: Leontýnko. Leontýnko. Leontýnko. Počkej! Leontýnko! Leontýnko! Leontýnko! Leontýnko! Kde?

0: Já jsem myslela, že na to nepřijdeš.
1: Na co?
0: Že obživnu, když mi někdo živý podá kopretinu.
2: Ty jsi živá.
0: Javor.
2: Říká se Jasán. No jo, už nejsi tak studená. Myslím, že máš 37, jako my.
3: Jsi smrtelná.
0: Ale živá. Nezlob se, tatínku, že jsem tě opustila. Ale já jsem musela. Budu ti sem každý večer nosit pivo.
4: Ahoj, mrzotkové a šmakovinky. Opět vás zdravíme s Pigim přímo z mojí kuchyně. Naučíme se dneska úplně jednoduchou věc.
5: Jednoduchou? Zvládnu to i sám.
4: No o tom nepochybuj, Pigi. Ukážeme si sice jednoduchý recept, ale nezapomeň, že někdy ty nejjednodušší věci jsou pro náš zoubek ty nejlepší. Dnes si připravíme...
5: Připravíme?
4: Bylinkové máslo.
5: To budu mít příležitost použít bylinky, které pěstuju u kachny Justýny. Už tomu rozumím, proč jsi dneska chtěla, abych donesl svoje nejoblíbenější bylinky. Tak co mám kromě nich ještě nachystat?
4: Budeme potřebovat bylinky, jak už jsi říkal, a máslo.
5: Aha.
4: To se musí vyndat z lednice, dřív než začneme pracovat, aby změklo. No, protože to nějakou dobu trvá. Vyndala jsem máslo už v poledne. A teď ukáž, podíváme se. Teď už je krásně měkké a bude se parádně roztírat.
5: Laskonko, já nevím, jestli ty bylinky, co mám, jsou ty pravé. Vzal jsem toho víc, ale nevím, které použít, aby to bylo, jak ty říkáš, mňamkozní.
4: Do bylinkového másla můžete použít jakékoliv bylinky, které máte rádi. Kterou bylinku máš nejradši, Pigi?
5: Já mám rád třeba pažitku, ale...

0: Tympán.
1: Nemyslíš tymián?
0: Jo, tymián. Voněl hezky, no tak můžeme zkusit třeba ten, vzal jsem ho, tenhle to je, tady je.
1: Ukáž? No jo, je čerstvoučký a voní.
0: A ještě tady mám petržel, tu nať s lístečky, ne ten bílý kořínek, víš, tu nať, tady, hele.
1: Já ty bylinky vezmu, vyberu a nasekám je na drobné kousíčky. Uděláme z nich směs od každé kousek.
0: Jo. To je spravedlivé, aby si ty bylinky nezáviděly, viď?
1: Ale ty, brepto, radši zatím máslo utři v misce se solí. Už víš, že utřít neznamená utřít utěrkou, ale...
0: Ale zamíchat míchám, jako robot kuchyňák míchák.
1: Ojeje, zase ten tvůj kuchyňák, Piggy. Ještě, že už vím, že se vypíná na rypáčku. Nebo na ocásku. Šmanko, kde tě mám vypnout?
0: Dnes jsem na hlasové ovládání, jako u hrnečku vař, stačí kuchyňáku dost.
1: Dobře, tak zatím je to kuchyňáku míchej. Dokud máslo se solí nejsou pořádně promíchané.
0: Míchám a sůl s máslem se mění v solno-máselnou vesmírnou hmotu neznámého původu. Je, laskonko, představ si, kdyby z toho rendlíku teď vylezl malinkatý modrý marťán.
1: Vaříme nebo jsme v kroužku pozorovatelů mimozemšťanů?
0: Tak dobře, tak ne modrý, ale zelený.
1: Ano, správně. Teď tam přidáme zelené bylinky.
0: Ne bylinky, marťán, zelený.
1: Piggy.
0: Promiň, já míchám, já jsem se zasnil. Tak a teď přidáme bylinky a...
1: A ještě jednou pořádně promícháme.
0: Aha.
1: Celou směs necháme znova stuhnout v lednici v misce.
0: Míchám.
1: Dobře. Kuchyňáku dost.
0: Domícháno. A to je všechno?
1: Vždyť jsem říkala, že to dnes bude jednoduché. Mám ještě pro naše posluchače zajímavý tip navíc. Máslo se dá z mističky vyklopit na potravinovou folii a vytvořit z něj váleček.
0: Jako když tvaruju plastelínu.
1: Přesně tak. Když v lednici stuhne v podobě válečku, pak se lépe krájí. Můžete si máslo namazat na chleba. To bude, panečku, hned jiná svačinková chuť. Uvidíte.
0: Laskonko!
1: Co pak?
0: Můžu říct ten koneček sám?
1: Můžeš. Kuchyňáku, mluv.
0: Recept i postup najdete jako vždycky na www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak zase příště. Ahoj, ping!
1: Já jsem nemyslela, abys to říkal roboticky jako kuchyňák. Já jsem myslela, že to řekneš normálně jako Piggy.
0: Nemůžu teď mluvit jako Piggy, když jsem nedostal pokyn k zastavení robotických funkcí a dostal jsem pokyn kuchyňáku mluv.
1: Ty lumpe, počkej, já tě zletám. Já ti dám kuchyňáka, to budeš koukat.

0: Paní Zima. Jedna vdova měla dvě dcery. Jednu pěknou, pilnou a milou, druhou nepodařenou, línou, nehezkou. Jenže ta nepodařená byla její vlastní. Tu milovala a všemožně rozmazlovala, zatímco na nevlastní nakládala jen práci. Ubohá dívka musela den co den sedět u studny a příst, až jí ruce krvácely. Jednou ulpěla krev i na vřetenu a tak se nahnula nad studni, aby je omyla. Vřeteno se jí však vysmeklo z ruky a sletělo do vody. Dívka se dala do pláče. Utíkala se maceše přiznat, jaká ji potkala nehoda, ale milosrdenství se nedočkala. Když si nechala vřeteno spadnout do studny, řekla macecha, tak ji odtamtud zase přines. Pastorka se vlekla zpátky ke studni a marně přemýšlela, co dělat. Nakonec byl ale její strach z macechy tak velký, že do studny opravdu skočila. Cítila, jak padá, pozbývá vědomí a když přišla k sobě, stála na překrásné louce ozářené sluncem. Tráva se leskla, květiny voněly, ona šla po té louce dál a dál, až došla k peci plné chleba a chléb volal.
1: Vytáhni mě, nebo schořím, jsem už dávno upečený.
0: Dívka otevřela dvířka, lopatou vytáhla všechny bochníky, naskládala je na sebe a pokračovala v cestě. Po chvíli přišla k jabloni. Větve obsypané plody se skláněly až k zemi a jablíčka sborem prosila.
1: Zatřes stromkem, jsme už všechna zralá.
0: Pastorka začala třást stromkem a jablka jako déšť pršela k zemi. Když na větvích nezůstal jediný plod, složila jablka nahromadu a znovu vykročila cestou. Tak přišla k chaloupce, z níž vyhlížela babička s obrovskými zuby. Dívka se před ní dala na útěk, ale v tom za sebou zaslechla.
2: Proč utíkáš, děvenko? Můžeš u mě zůstat a umíš-li poctivě pracovat, dobře se ti povede. Musíš jenom dbát, abys pokaždé pěkně ustlala mou postel a natřásla důkladně perziny, aby mohlo na světě hezky hustě sněžit.
0: A stařenčin hlas zněl tak laskavě, že se dívka přestala bát, řekla babičce, že jí bude ráda sloužit a skutečně vykonávala vše k její spokojenosti. Natřásala peřiny a stlala postel tak důkladně, že se peří sypalo proudem a jako obrovské sněhové vločky dopadalo na zem. Za to měla opravdu hezký život. Nikdy neuslyšela nevlídného slova a den co den dostávala dosyta najíst, chutnou pečení a dobrý moučník. Pěkně dlouho tak ležela u paní Zimy, ale pojednou na ní dolehl stesk. Nejdřív sama nevěděla, co jí chybí. Posléze si však uvědomila, že ač se má u sněhové babičky stokrát lépe než u macechy, přece jen ji to táhne zpátky.
1: Ach, milá babičko, řekla.
0: Vede se mi tak, jak se mi doma nikdy nevedlo. A přesto nám nepřišla taková tesknota, že u vás nemůžu déle zůstat. Paní Zima se dobrotivě usmála.
2: Líbí se mi, že chceš domů, a za to, že jsi mi věrně sloužila, tě do světa lidí sama dopravím.
0: Vzala dívku za ruku a vedla ji k velikánské bráně. Brána se otevřela a jen do ní dívka vkročila, začal na ní padat zlatý déšť a všechno to zlato na ní zůstávalo.
2: To máš za svoji píli a poctivost,
0: řekla stařenka a vykouzlila dívce v rukou i vřeteno, které jí kdysi spadlo do studny. Bylo neposkvrněné jako padlý sníh. Na to se brána zavřela a dívka viděla, že stojí nedaleko macešina domu.
3: Kikiriki, dočkali jsme se naší zlaté dívčinky!
0: Zakokrhal kohout, sotva vešla na dvůr. A kvůli třpitu, který z ní vyzařoval, ji i ženy v chalupě uvítali vlídně. Když pastorka převyprávěla, co všechno se s ní dělo, a macecha uslyšela, jak lehce k velikému bohatství přišla, hned chtěla své nehezké a líné dceři k podobnému štěstí dopomoci. Postavila ke studni kolovrat, děvče si poranilo prst o šípkový keř a sotva vřeteno skrvavělo, hodila je do studny a vrhla se za ním. Jen tak učinila, probudila se, stejně jako pastorka, na louce plné slunce a květin a kráčela po ní dál, až došla k chlebové peci.
1: Vytáhni mě honem, sic schořím,
0: zavolal na ní prosebně chléb.
1: To by tak hrálo, abych se kvůli tobě zamazala.
0: Odvrátilo děvče hlavu a pokračovalo v cestě. Zanedlouho došlo k jabloni, ale jabloň marně prosila.
1: Zatřes stromkem, zatřes mnou, má jablíčka jsou již zralá.
3: To zrovna, aby mi nějaké jablko potlouklo hlavu.
0: Šlo děvče dál a také přišlo k chaloupce zimní stařenky. Babička se dívá z okna, velikánské zuby vyceněné, ale děvče už ví, že se nemá čeho bát a hned se hlásí do služby. První den se jakž takž činí, protože myslí na spoustu peněz, které dostane. Druhý den však už začíná lenošit a třetí den ráno se mu ani vstávat nechce. Postel sněhové paní nikdy není pořádně ustlaná, peřiny jsou nevyvětrané a peří nelítá a na zem nesněží. Taková práce babičku věru brzy omrzela a rozhodla se s děvčetem rozloučit. Tím se ovšem lenošná dívka pranic netrápila. Byla naopak ráda a už jen čekala, až se na ní snese zlatý déšť. Jenže když ji stařenka dovedla k bráně, vylil se na ní místo zlata kotel smůly.
2: To je mzda za tvoji službu,
0: řekla paní Zima a zabouchla za ní. Zasmolená dívka vešla na dvůr rodného domu a kohout na plotě se rozkokrhal.
3: Kikiriki, dočkali jsme se zasmolené holčinky!
0: A smůla z ní nesešla, ať ji ze sebe drhla, jak chtěla a čím chtěla. Držela se jí až do smrti.

jakou barvu má váška? Někdy prší, jen se leje, ale jindy za celý čas nespadne jediná kapka. Takový suchopár, který potom nastane, jde k duhu jenom bodláků. Čmelda s Brumdou kropili na louse své jetelíčky, až měli od zalévání mozoly a potili se i na tykadlech. Není divu, že jim přitom nebylo do zpěvu. Jestli nezaprší, dojde voda. Když nebude voda, uvadnou květy. Když nepokvete louka, co si počneme my, čmeláci? Aby do toho hrom. Jenže na nebi nebyl nikde ani mráček. Tak kde by se tam vzal hrom? Za to se objevila váška.

0: Váška se elegantně posadila na bodlák a zašveholila. Ahoj, brundibárci, kam pořád tolik pospícháte? Co pak nevidíš, pro vodu, řekli čmeláci a ani se na vášku nepodívali. Tak to já si tu na ní počkám, že mi dáte napít.
1: Proč ne, když nám pomůžeš zalejvat, odpověděl čmelda.
0: Já a zalévat, divila se váška. Co pak nevidíte, jak jsem unavená, nožky mám slabé, křídla mě neunesou, hlava se mi točí, a já omdlím. A váška vypadala, že opravdu omdlí. Čmeláčci se polekali. Dávej pozor, když spadneš, bodlák je vysoký a jak jsi zbledla. Protože potřebují vodu, my vášky nemůžeme bez vody žít. Čmelda s Brundou dostali strach, aby jim ta krásná váška žízní neumřela. A málem se pohádali, který z nich vodu přinese. A to se vášce líbilo. Zasmála se.
2: Víte co, moji zlatí brundibárci, běžte oba. Který z vás tu bude dřív? S tím se proletím nad loukou. Jedna, dva, tři, teď.
0: Váška tleskla a čmeláci vyrazili.
3: Váško, Váško, kdy pak ty dostaneš rozum, povídal kvapník, který dneska horkem sotva lezl. Místo, aby se zaletěla k tůni podívat se, jestli nevyschla a hlavně, jak se daří v tomhle horku s plešťuli blátivé, proháníš čmeláky.
0: Já? Podivila se Váška. Oni sami chtěli běžet o závod, nejspíš proto, že se jim možná i trošinku líbím, že jim nejsem tak docela protivná jako tobě, strejdo.
3: Na takové hloupé řeči já nemám čas.
0: Setřel si pot z čela kvapník a zase chvátal dál.
2: Je to ale vručoun, pomyslela si Váška. Já mám ráda legraci.
0: Ale v tom už zahlédla čmeldu, jak se vrací, a tak honem zase začala vzdychat.
2: Vodu.
0: Jenže čmelda vodu nenesl, protože na louce už dávno všechna vyschla.
1: Přišel jsem ti povědět, dokud tu s námi není Brunda, že se mi docela líbíš, Váško, řekl čmelda. Jsi totiž taková krásně zelená.
0: Ale Váška zrovna zahlédla i Brundu a tak mu zamávala.
2: Brumdíku, tady jsem, neseš mi vodu?
1: Ne, nikde není ani kapka, řekl Brunda a zamračil se na čmeldu. Ale vzpomněl jsem si, že ti musím něco důležitého říct. Ty máš tak nádherně modrá křídla, Váško. Zelená, smaragdově zelená, trval na svém čmelda. Zelený je leda žabinec v tůni, posmíval se Brunda. Jsi, Váško, celá překrásně blankitně modrá.
0: A pak to začalo.
3: Zelená, ne, modrá, smaragdová, blankitná,
0: překřikovali čmeláci jeden druhého a snad, že bylo takové horko, úpal a suchopár, začali se dokonce strkat.
2: Tak se mi líbíte, brundibárci,
0: chichotala se Váška.
2: Já se rozhodnu pro toho silnějšího.
0: Jenže najednou zahlédla v dálce chvátajícího kvapníka a tak radši rychle a nenápadně odletěla pryč. Čmelda s Brundou si toho v zápalu boje vůbec nevšimli.
1: Mezi námi dvěma je konec,
0: bručel hrozivě Brunda.
1: A já s tebou stejně nemluvím, abys věděl, bzučel divoce čmelda.
3: Neštěstí, pohroma, katastrofa, volal kvapník. Z tůně zmizela všechna voda a z plešťule blátivá se vůbec neozývá. Marně jsem jí volal.
0: Čmeláčci zůstali, jako když do nich hrom udeří. Od té doby, kdy se přestali tajemné spleštule bát, všichni se s ní spřátelili, měli jí moc rádi a ona je. Byla vždycky veselá, dobrosrdečná a ke spokojenému životu, kromě přátel, nepotřebovala skoro nic, jen dostatek bláta a vody. Proto čmeláky Kvapníkova zpráva tak polekala.
1: Já tam letím, mě se určitě ozve, vykřikl Čmelda. Já tam letím a já ji najdu, prohlásil Brunda. Tak leďte spolu, radil Kvapník, ale čmeláci to, že prý nemůžou.
0: K tůni se rozletěli hned, ale každý jinou cestou. Uprostřed vyprahlé louky pod rozkvetlým bodlákem zůstal sedět Kvapník a přemýšlel o tom, že ke všemu trápení ještě Čmeldovi a Brumdovi přeskočilo.
2: Tůň vyschla až do dna. Čmelda i Brumda prohledali každou jamku, každou skulinku, ale posplešťuli nikde vidu ani slechu. A protože spolu nemluvili, nemohli se poradit, co dál. A najednou tu byl večer, na nebe připluli černé mraky, setmělo se a na cestu domů bylo pozdě. V obou čmeláčcích byla malá dušička.
1: Kdybych s Čmeldou mluvil, uvažoval nahlas Brunda. Řekl bych mu, že tahle černá tma je ze všeho nejlepší. Nic v ní není vidět, ani strašidla.
0: Čmelda, který posedával jen kousínek od Brundy, si zase hodně nahlas myslel, že kdyby s Brundou mluvil, tak by mohl říct:
1: Bráško, neboj se, na strašidla věří jenom mrňaví čmeláci.
0: Pak v té tmě opravdu nebylo už vůbec nic vidět, ale bylo slyšet, jak si čmeláci opakují.
1: Strašidla nejsou, strašidla nejsou, strašidla ne.
0: Když v tom zarachotil hrom. Čmelda s Brundou vyjekli, vyskočili a chytili se za ruce.
1: Musíme se schovat, že nese strašlivá bouřka.

0: nás obou stejně dělala legraci, řekl Brumda. A pak už bylo ticho, jen déšť šuměl a čmeláci usnuli a spali v tom starém pařezu až do rána. Ráno bylo v tůnce tolik vody, že přetékala.
1: Vstávejte,
0: volala Splešťule a postříkala Brundu a Čmeldu vodou, aby se rychleji probrali.
2: Kdy?

0: kde ses tu vzala z plešťule? Co my jsme se tě nahledali? Protahoval se Čmelda.
1: Ahoj, brundibárci, budete spolu zase zápasit?
0: Zdravila je Váška. Už nikdy, ty šídlo jedno modro zelené, zeleno modré, volali čmeláci na Vášku. A z plešťule jí vesele zamávala.
1: Ble, zas mě přileď navštívit, ble, ble.
0: No co koukáte jako trumbrové, ukázala mi, kam se ble, schovat před suchem, ble, ble. Čiperná přelétavka, ble. Zná tu, kde jakou kalužinku, teď máme vláhy dost, ble, ble. Můžete se v mé tuňce povozit, ble, na lodičkách. A vemte sebou, ble, všechny své, ble, kamarády, ať je veselo, ble. Usmívala se srdečně z plešťule blátivá. Tak bylo po hádkách i po starostech. Kdo ví, třeba všechno povstalo jen z toho náramného suchopáru, který jde k duhu jenom podlákům.

0: Tiki hádanka.
1: Když jde se svou paní laní, všecka lesní zvěř se klaní.
2: Prochází se v doubravě, nosí věšák na hlavě.
0: Kdo pak ví?
3: Já nevím, co je doubrava.
4: To já taky ne.
3: Já,
4: počkat!
3: Možná už mám nápad.
4: Možná to je takovej malej lesík, ne?
3: Aha, bude to malý lesík ze samých doub. Doubku,
4: aha,
3: proto je to doubrava.
4: Takže je to listnatý lesík.
3: Kde někdo se svou paní laní.
4: Věšák na hlavě, to se myslí paroží.
3: Všecka lesní zvěr se klaní, kdo pak je králem lesů?
4: Lev.
3: No, to je král pouště, ale králem lesů u nás a má na hlavě
4: parohy. Tak je to jelen.

0: Piggy, pojď rychle sem. Mám dneska takový vypečený oříšek. Určitě se ti bude líbit.
1: Něco legračního. Takové mám nejradši. Ale ještě tu není Justýna.
0: Dneska přijde taky. Aha, tak to, abych připravil sušenky.
1: Ugo, já myslím, že i když Justýna jí, tak je chytrá pořád stejně.
0: To je sice pravda, ale když jí, tak v tu chvíli, když žvíká, nemluví. Takže je šance si něco vysvětlit, tak aby to slyšela.
1: Aha, no jo, tak já jdu pro ty sušenky. Máš je v té plechové krabici, viď?
2: Jsem zde. Ano, promiňte, jdu drobátko pozdě. Pozdě.
1: A kde se zdržela?
2: Udělala jsem Hugovi experimentální obložené chlebíčky s řeřichou.
1: Hugo je moc rád, viď, Hugo?
0: Děkuji, já mám sušenky. Mám dnes chuť asi jen na ty sušenky. Piggy si dá chlebíček moc rád. Neměl tvé cukroví, tak je na něm řada z chlebíčky.
1: Já si klidně chlebíček s řeřichou dám.
2: Posluš si, Piggy, to si pošušňáš.
0: Hodně štěstí. Bude to zážitek, Piggy, jen na vlastní nebezpečí, kamaráde. Buď opatrný. Dá se to vyplivnout do květináče, kdyby bylo nejhůř.
1: Klid, Hugíši. Na chlebíčky s řeřichou jsem expert. A tohle jsou úplně stejné chlebíčky, jaké dělá Laskonka, to poznám. Klidně si dej taky.
0: No, nevím. Posaď se, Justýno, nalij si čaj.
2: Dělám určitě lepší čaj.
0: Určitě.
2: Ale dnes jsem vzala jen ty chlebíčky. Jsem vlastně čajová odbornice. Vlastně to je výborný nápad. Vlastně bych mohla vydat knížku svých oblíbených bylinných čajových směsí. Na to je Laskonka krátká. Bylinky dle domácnostní kachny Justýnky. To je název. Jako jelen. Jako křemen. Jako tento noc. Dobrý název.
1: Justýno, vezmi si chlebíček. Schválně, jestli se ti povedl.
2: Jistě, už mám rtuť. Chuť.
0: Yes, Justýnko, yes.
2: No, to je fantastické.
0: Dnes mám pro vás oříšek já. A vlastně, když o tom tak přemýšlím, je tak trochu z té tvojí oblasti, Justýno.
2: Konečně jste mě poslechli a začali se zajímat o domácnostní obor. Och, tak šup jsem s tím, Hugo. Já si teď dám sušenku.
0: Dej si, Justýno. Takže, vzhůru klouskání. Jestli pak víte, proč se o někom říká, že se tváří jako kakabus?
1: Kakabus?
0: Kakabus.
2: Ono se o někom říká, že se tváří jako autobus. Díty.
1: Kakabus, Justýno.
2: Aha, tak to ano. Hugo, ale to není z mé domácnostní oblasti. Protestuji.
0: Dej si ještě chlebíček.
2: Dám, ale to není z mé...
0: Ale je, takže nevíš, co?
1: Já to znám. Kakabus se říká někomu,
0: no?
1: Kdo se mračí jako brůčoun mračoun, kdo je škarohlík a vidí všechno černě.
2: Přesně tak, černě, to jsem věděla. Mám bod?
0: No tak Piggy má, ale jen půl bodu. Pokud tedy neví, z čeho to úsloví vzniklo.
1: To nevím.
0: Justýno?
2: Teď si vezmu sušenku.
0: Víš to, Justýno?
2: No, já si dám sušenku.
1: Takže neví, a ty povídej.
0: Kakabus je slovo...
2: Jak to, že to nevím? Co pak tohle je nějaká spravedlnost? Chceš mě přeskočit? Musíš se mě zeptat.
0: Dobře, myslel jsem, že už jsem se tě ptal. Takže, Justýno, víš, z čeho vzniklo mračí se jako kakabus?
2: Ne.
0: To jsem tušil. A proč jsem se tě tedy musel ptát?
2: Protože pořádek musí být. Opakuju vám to pořád.
1: A hlavně se musí získat čas, kdyby tě to náhodou napadlo, co?
2: No.
1: No, dobře, Justýno. Tak Hugo, jak je to s tím kakabusem?
0: Kakabus bylo slovo, které původně označovalo hrnec na vaření.
2: Hrnec na vaření? Vy to už jenom. Vylouženo. Totiž vyloučeno. To není možné, to bych o tom musela něco vědět.
0: Je to tak. Byl to černý hliněný hrnec. Černý byl proto, že byl celý začazený odsazí z ohniště. No a protože takový hrnec vypadá tak nějak nabručeně a nešťastně, je špinavý, černý a nevlídný, začalo se tak říkat i takovým lidem, že se tváří jako kakabus.
1: Myslím, že nám ten hrnec ani nemusíš ukazovat. Stačí se teď podívat na Justýnu.
0: No jo.
2: No dovol. Já nejsem žádný ten váš, tento noc, kakabus.
0: Vlastně máš docela pravdu, Piggy. Ale našel jsem ke kakabusu ještě něco zajímavého. Vzniklo z něj slovo kabonice. A to už víte, co znamená.
1: Když je třeba zakabuněná obloha, tak to znamená, že je zamračeno, šedo a ošklivo. Brr, to nemám rád.
0: Kabonice vyjadřuje prostě to, když se někdo tváří nevlídně. Že, Justýno?
2: Co? Ano, jistě.
1: Prý hrnec. To se na to doma ještě podívám. Začazený kakabus. To bych o tom snad něco musela vědět, ne? Říkáš něco, Justýno?
2: Ne, ne. Jen už budu muset jít. Tak se mějte. Zase příště přijdu s nějakým oříškem domácnostním. Ale chlebíčky ty dělám dobré, že? Přesně podle receptu. To musíte uznat. Tak se mějte. Já jdu.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Co se jí stalo? Vyletěla jak namydlená blesková dráha.
1: Je naštvaná, že jsi ji převezl v její domácnostní oblasti. Určitě to jde hledat do těch svých knih, jestli to byla pravda.
0: Piggy, ale víš, že s těmi chlebíčky jsi měl pravdu? Vypadají mnohem líp, než to její neslavné vánoční cukroví.
1: Jsou vážně moc dobré. Ochutnej. Justýny ještě nakonec bude dobrá kuchařka. Přesně podle receptu. Jsou to přesně ty samé chlebíčky, jaké dělala Skonka.
0: Aha, to je zajímavé. Tak to znamená, že Justýna už vzdala své kuchařské experimentování a začala vařit podle Laskončiny kuchařské knihy.
1: Je, to by byla výhra.
0: Ale předpokládám, že to nikdy nepřizná. Navrhuji tedy zjemnit dosavadní bezpečnostní opatření, ale zachovávat stále jistou nenápadnou ostražitost.
1: Já vím. A Justýnu chválit.
0: A chválit.
1: A chválit, já vím.
0: Ono se to jednou poddá. Netvař se jak kakabus. A tu máš, vem si chlebíček. Jsou vážně dobré.
1: Děkuju.

0: malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky
1: přes pařezy,
2: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: kopci ponožek. Profesor Kadeřábek trval na tom, že svého lichožroutího přítele dovede až domů, aby se mu náhodou něco nestalo. A Ramsesovi dalo hodně práce, než se z té nabídky vykroutil. Nemohl přece prozradit, že celá rodina bydlí v jeho vile na půdě. Proto nechal profesora zajít domů a chvíli se ještě procházel. Bál se, jak ho otec uvítá, když přijde s tou smutnou zprávou. Jistě bude zuřit a může mu říct, že se ukázal profesorovi Kadeřábkovi, že spolu kamarádí. To rozhodně ne. Dobře věděl, co si jeho otec o lidech myslí.
1: Lidi, ať jsou sticha,
0: křičel pokaždé, když na to přišla doma řeč.
1: Krademe jim ponožky, no a co? Jsme přece lichožrouti.
0: Ale
1: sežral snad někdy lichožrout jinýho lichožrouta?
0: Někdy v celý historii našeho rodu. A lidi? Lidi jsou lidožrouti. Vážně? Divil se pokaždé Ramses i jeho bratr. To jako lidi žrou lidi? Za hladu? Otec se tvářil smrtelně vážně.
2: Snad to dělali i z hladu, ale hlavně jen tak z plezíru. Nejdřív někoho zajali, pak ho přivázali ke kůlu, bobunovali a tancovali kolem něho různý tance a nakonec si ho uvařili a snědli.
0: Ale teď už lidožrouti nejsou, že ne?
2: Jsou. Jenom se to víc tutlá.
1: Je pořád lepší, že se požírají mezi sebou, než aby jedli nás.
0: Končíval otec vždycky debatu. A ještě přidal poučení.
1: Pamatujte, hoši, že my, lichožrouti, si lidi chováme jen kvůli tomu, že nám dávají ponožky. Nic víc. A proto žádný kamarád čofty s panem domácím. Co pak si myslíte, že se ten náš profesor kamarádí s nějakou krávou? Jen proto, že mu dává mlíko? Nekamarádí, ale mlíko pije. Že jo?
0: I když to otec říkal naprosto přesvědčivě, neuměl si Ramses představit, že by pan Kadeřábek zajal paní Voráčkovou, přivázal ji ke kůlu a tančil kolem ní různé tance a pak si ji uvařil. Tohle se Ramíkovi honilo hlavou a takhle otce doma našel. Velký šéf seděl uprostřed místnosti na kopci ponožek a vydával zvuk, jako když uchází přehuštěná pneumatika. Táto? Ramses se hrozně vylekal.
3: Ramíku, kde jsi byl? Měl jsem o tebe strach.
0: Tohle tedy nečekal. Táta mu řekl Ramíku. Dokonce měl o něho strach. A tak se k otci na ten kopec ponožek vyšplhal a všechno mu pověděl. I o Jihlíkovi mu řekl jen profesora Kadeřábka si nechal pro sebe.
3: Tak Kudla Dederon, říkáš?
0: To jméno si dvakrát zopakoval. Pátral v paměti, jestli o něm někdy slyšel.
3: Kdo to sakra je?
0: Ramses si nebyl jistý, zdali má říct, že o něm Jihlík něco ví. Také byl strašně ospalý. Oči už nedokázal otevřít a hlava mu padala. Otec si toho všiml.
2: No nic, zabručel.
3: Tak běž, Ramíku, spát. Ráno si na to výkupný
2: posvítíme.
4: V jeskyni visí netopíři hlavou dolů. Jen jeden netopír v celé jeskyni je hlavou nahoru.
5: Malý netopírek se ptá svého otce, proč je ten netopír hlavou nahoru?
4: Tatínek odpoví, no to je přece jasné, omdlel.
5: To se mi líbí.

České blechy stručně vzato obdržely ještě zlato. Za šplhání po chlupu, za plachtění na lupu, za biatlon v rukavici, za stojku na bradavici, za vítězství v zápase, za veletoč na řase.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: O zvířátkách a loupežnících. Domácí zvířata se nabažila živobytí na hospodářově dvoře a tak si řekla, že půjdou do světa na zkušenou. I pustili se do světa psík s kočičkou, kozel s beránkem a husa s kohoutkem. Šli celý den. Večer se ocitli v lese a nevěděli kudy kam. Radili se, co budou dělat. Chytrý psík navrhl, aby kohoutek vyletěl na vysoký strom a podíval se, jestli někde v okolí neuvidí nějaké světýlko. Ta rada se zalíbila a tak kohoutek vyletěl na větev a pak skákal z větve na větev a poletoval výš a výš, až se dostal na vrcholek stromu. Ohlédl se na všechny strany. Napravo za lesem spatřil světlo, natáhl krk a plným hrdlem zakokrhal. Kikriký, napravo se svítí. Potom sletěl zase zpět mezi své druhy. Dali se na pravou stranu a dostali se šťastně z lesa. Tam spatřili chaloupku, ze které vycházelo to světýlko. Tiše se připlížili k chaloupce a jeden po druhém nahlédli dovnitř. Ale jak se vyděsili, když u stolu uviděli několik loupežníků, kteří měli před sebou veliké hromady peněz a právě se o ně dělili. Zvířata se zalekla loupežníků, protože se bála, aby je nechytili a nezabili. Ale najednou se kozel postavil na zadní nohy, vrazil hlavou do okna, až se rozbilo sklo a ukázal loupežníkům svou bradatou tvář a dlouhé rohy. Loupežníci se lekli a mysleli, že se na ně dobývá čert, nechali peníze na stole a byli ti tam. A tak se zvířata nastěhovala do chaloupky. Každé z nich si vybíralo místo na nocleh. Kozel pravil: já rád klásky, a usadil se do stodoly. Beránek řekl: já miluju chládek, a zůstal v síni. Kočička povídala: já ráda mlsám, a sedla si v kuchyni na ohniště. Pejsek zase řekl, že rád okusuje kosti a lehl si ve světnici pod stůl. Kohoutek, který byl zvyklý sedat vysoko, si sedl na bydlo u kamen. A husa, která se přehrabovala ve smetí, zůstala na dvoře. Zatím loupežníci, kteří utekli do lesa, se brzy vzpamatovali a moc litovali peněz, které nechali v chaloupce. Rádi by byli věděli, co se děje v chalupě, ale žádný z nich si netroufal se vrátit. Loupežníci měli u sebe pacholka a toho tedy vyslali na zvědy. Mysleli si, že ho nebude škoda, kdyby se mu něco stalo. Pacholek tedy šel. Když vyšel z lesa, obcházel z dálky chaloupku a protože neviděl žádné světlo, osmělil se a vešel dovnitř. Když vstoupil do síně, beránek ho začal hlavou tlouci do boku. Pacholek se ulekl a pospíchal do světnice. Ale v tom kohoutek zakokrhal: kikriký! A pes pod stolem zaštěkal: haf, haf, haf, haf, haf. Pacholek se rychle obrátil a běžel do kuchyně. Ale tu na něho skočila kočka a poškrábala mu ruce do krve. Když se dostal na dvůr, hnala se za ním husa a štípala ho do nohy. Pacholek, který nevěděl, kam se podít, běžel ke stodole, ale tam byl kozel, ten ho nabral na rohy a mrštil pacholkem o zem, až mu kosti zapraštěly. Když se konečně pacholek vzpamatoval, vzal nohy na ramena, přiběhl k loupežníkům a vypravoval jim o těch ukrutnících, kteří se jim nastěhovali do chaloupky. Och, milí bratři, pravil, do nejdelší smrti mě tam nedostanete. Poslouchejte, jak se mi vedlo. Když jsem přišel do síně, byl tam bednář, který do mě nemilosrdně tloukl palicí. Vešel jsem do světnice a tam kdosi zuřivě vzkřikl: podej mi ho sem. A jiný přitakával: tak, tak, tak, tak. Ze světnice utíkám do kuchyně, ale tam byl švec
2: a ten mi rozedřel ruce do krve. Na dvoře mě honil kovář a kleště mi mě štípal do nohy. A když jsem se chtěl ukryt ve stodole, byl tam sedlák s vidlemi, popadl mě a mrštil mnou o zem, až mě omráčil. Jakmile jsem se vzpamatoval, běžel jsem k vám, abych vám tu zlou novinu oznámil. Loupežníci se lekli, nechali chalupu i peníze a začali si hledat novou skrýš. Zvířata se rozdělila o peníze a s veselou se vrátila domů.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Bořa, bořek, bořeček.

0: O měsíci a velbloudátku. Šel jednou měsíc po obloze. A když byl nad Afrikou, uviděl tam cosi na poušti. Podívá se lépe, růžové velbloudátko. Zastaví se, dívá se ještě lépe, vidí, že pláče. Povídá mu, co ty tu děláš? Všichni lidé, děti, zvířátka, všechny květiny spí. A ty nespíš. A ještě tu pláčeš. Co je tohle za pořádek? Ale, povídá růžové velbloudátko, zapíchlo jsem si do nožičky trn. Bolí mě to. A nemohu spát. A plakalo dál. No, to je pěkné, povídá měsíc. Co mám teď s tebou dělat? Nepláč, utřel velbloudátku sopílek. Ukaž nožičku, podívám se na to. Zasvítil na nožičku, uviděl trn. Vytáhl ho ven a pofoukal ránu stříbrným větříčkem. A ten je věru ještě lepší než penicilín. Hned to přestalo bolet. Růžové velbloudátko bylo rádo. A měsíc byl také rád, že se mu to povedlo. Ještě nikdy přece něco takového nedělal. Jej strýčku, vy jste hodný, povídá růžové velbloudátko. Vy jste doktor?
1: Ne, povídá měsíc. Já jsem... Co vlastně jsem? Jsem taková noční stráž. Dávám tady pozor, aby bylo všechno v pořádku. Aby všichni spokojeně spali a vůbec, A jak pak se jmenuješ?
2: Já nevím,
0: povídá velbloudátko.
2: Já ještě nechodím do školy.
0: Aha, povídá měsíc.
3: A strýčku, povídá růžové velbloudátko, když tak chodíte po obloze,
2: svezete mě kousek sebou? Svezete aspoň kousilíneček.
1: Měsíc zakašlal, povídá, ono se to nesmí, ale že si to tedy ty, zamhouřím jedno oko. Vlez si na rožek, tak drž se pěkně a jedeme.
0: Vyhoupli se na oblohu a jeli. To vám bylo pěkné. Všechno bylo dobře vidět, protože měsíc na všechno pěkně svítil. Tamhle chodil lev. Hledal si něco k snědku. Dostal hlad a od hladu nemohl spát. Tamhle zase spali ve větvích opičáci a usmívali se ze sna. Jistě se jim něco pěkného zdálo. Potom přijeli nad město. A měsíc povídá. Teď ti něco ukážu. Sestoupili do ulic. A to se růžové velbloudátko divilo. Ještě nikdy něco takového nevidělo. Dívali se do výkladů, do oken na spící děti. V jednom z pokojů spal jeden pán a ten chrápal, až se velbloudátko polekalo, že je to lev. Potom se zastavili před hračkářským obchodem a tam se to velbloudátku líbilo nejvíc. Měsíc už chtěl jít pryč, ale růžové velbloudátko vedlo stále svou.
4: Počkej, strýčku, ještě na tohle se podívám. Jo, počkej ještě na tohle. A tuhle to.
1: Měsíc už byl netrpělivý a říkal mu, tak už pojď, pojď.
3: A tu viděl růžové velbloudátko za výkladem takovou malinkou stříbrnou rolničku. Otevřelo pusu, dívá se na ní, dívá a povídá.
4: Strýčku, já bych moc chtělo tuhle rolničku, kupte mi ji.
1: Co tě to napadá? Brání se měsíc, teď je zavřeno, pojď.
3: Pojedeme zase dál.
4: Já chci tu rolničku.
3: Plakalo velbloudátko, protože bylo malé a nemělo ještě rozum.
1: Měsíc se díval ustrašeně na všechny strany. Nebreč, zavezu tě na pěkný palouček. Travička je tam sladoučká, plná jahod, mňam, mňam, mňam, to si pochutnáš.
3: Ale kde pak velbloudátko? Plakalo, že tu rolničku chce a chce. Co měl měsíc dělat? Podíval se, kolik rolnička stojí, vzal rolničku a položil na její místo peníz. To se asi ráno prodavačka divila. Potom šňůrečkou přivázal růžovému velbloudátku rolničku na krk, utřel mu slzy a povídá.
1: Teď máš, co si chtělo. Nasedat na rožek a alou spát. Jedeme.
3: Celou cestu brblal měsíc, co si pod fousy. Ale to jen tak. Víte, je už starý. Tak dlouho už chodí po obloze, ani sám neví, jak dlouho. A najednou takové malé velbloudátko chce rolničku. Tuhle zase trn vytáhnout. A nebo strýčku vosmě. Za chvíli ho možná budou zastavovat i myši. A žížaly. A kde jaká chamrať. Vykládej strýčku pohádku. A pojď se s námi koupat. A udělej strýčku kotrmelec. Tak si brblal a hudroval, ale potom složil růžové velbloudátko do travičky, kde bylo nejvíce jahod, dýchl na ně stříbrný větříček, co je ještě lepší než penicilín, a ono hned usnulo. Však také bylo unavené. Měsíc je ještě přikryl zeleným lupenem, aby mu nebylo zima. Pohladil je, usmál se a vyhoupl se na oblohu. Tam si nakroutil fousy a ujížděl vážně do remízy. Však už přicházelo ráno. Když se velbloudátko ráno probudilo, myslelo, že to všechno byl jen sen. Vyskočilo a tu rolnička mu zvoní na krku.
4: To se zaradovalo. Všechna velbloudátka hned chtěla také takovou rolničku. Ale kde ji vzít?
3: S měsícem už není žádná řeč. Už prý nikoho nevozí. Není žádný vozíček. A potom noc je na spaní a ne na toulání.

0: Proč pak ty, Jakube, máš vlastně rád kameny?
1: Zdědil jsem to po dědečkovi. Vyprávěl mi, že kameny jsou schránky a v nich jsou ukrytá tajemství. Některé jsou léčivé, v jiných se skrývají kouzla nebo osudy. Alchymisté hledali kámen mudrců a dobrodruzi zase drahokamy. Ale každý kámen si sebou nese nějaký příběh. Třeba tenhle tmavě žíhaný valounek v mojí sbírce.
2: To je přece žula. Vypadá, jako by to byla dříve kostka.
1: Správně. Byla to dříve dlažební kostka, než jí voda obrousila.
0: A proč máš ve sbírce pamětních kamínků a oblázků i nějakou dlažební kostku?
1: To uvidíte, když přijedete do Vodňan. Nejen, že je celé město pečlivě vydlážděné těmito kostkami, ale rádi se vám tu pochlubí, proč se říká chytrej z Vodňan. Kdysi dávno cestoval krajem císař pán. Daleko před ním jel posel, který zařizoval, aby ve městě, kterým má císař projíždět, bylo všechno v naprostém pořádku. Takový posel dorazil jednoho dne i do Vodňan. Rozhlížel se chvíli po městě a hned mu bylo jasné, že není na tak vzácnou návštěvu připraveno.
3: Musíte si vydláždit náměstí. Císař přece nemůže přijet na plácek plný bahna a kaluží.
1: Řekl po prohlídce městské radě.
0: My bychom samozřejmě rádi přivítali císaře co nejlépe.
1: Začal purkmistr a městská rada živě přitakávala.
0: Ale to víte, doba je zlá, sedlákům se neurodilo, rybníky taky nenesou co dříve, do toho ty války. Město prostě nemá v pokladně ani zlatku na kamennou dlažbu. Je nám to opravdu líto.
3: Dobře, dlažební kostky necháme přivést za císařovi peníze, ale vydláždit si to tu už musíte sami.
1: Přistoupil posel na vychytralost radních.
3: A přijedu si to zkontrolovat.
1: Když se ale počase vrátil do Vodňan, nevěřil svým vlastním očím. Všechny ulice města i nejmenší uzonké uličky na předměstí byly čerstvě vydlážděny. Pouze náměstí, místo, kde se měla zdržovat vzácná návštěva, bylo stále plné bahna a kaluží.
3: Co to má znamenat?
0: Chtěli jsme čerstvě vydláždit i příjezdové cesty a na náměstí už nezbyly kostky. To víte, jsme chudé městečko, rádi bychom vyhověli, ale na dlažbu náměstí už kámen nemáme.
1: Posel nemohl údivem nad drzostí měšťanů ani promluvit, ale co naplat. Císař pán už byl na cestě a náměstí plné bláta. Musel tedy rychle nechat přivést další dlažební kostky na královské útraty. Ovšem vodňančtí oslavovali. Komu se podaří přijít zadarmo k vydláždění celého města? Jenom chytrým z Vodňan.
2: Teda Jakube, lidi jsou vážně chytráci.
1: No, já znám i chytré prasátko. I když u něj je důležitější dobré srdce, to zdědil po svém praprastříci. Chrochňátko je krásně růžovoučké, vymydlené prasátko, které si žije v zemanství u starého kance v Hoslovicích, jako to prasátko v žitě. Má krásné jméno, útulný chlívek a zemanka Tereska ho chodí odpoledne drbat za ušima. To jeho praprastříček, starý kanec, byl na tom daleko. Byl tak sám, že dokonce ani nebyl nikdo, kdo by mu dal jméno. A tak je dodnes známý jenom jako starý kanec. Jenže jemu to vůbec nevadilo, protože nic jiného neznal. Byl rád sám. Celé dny se proháněl po lese v lidu prázdném pošumaví a byl šťastný. Mohl si rýt, kde chtěl, všechny ponravy a kořínky byly jen jeho. A těch bukvic, to bylo jeho nejzamilovanější jídlo. Vždycky si jich na zimu nastřádal plnou jeskyni pod vrcholem kopce. Až jednou se všechno změnilo. Pošumaví není moc úrodné, proto se tam lidé stěhovat nechtěli. Potřebovali spoustu odvahy a síly, aby tu mohli začít budovat hospodářství. A takový odvážlivec se našel. Byl to Jirka, dřevorubec.
0: Podívej na to krásné dříví.
1: Ukazoval manželce Teresce první pokácený strom.
0: Z toho vypálím takové uhlí, že mi za něj ve Volyni budou platit zlatem. Vykácím všechno až po ten potůček a tam nám postavím chaloupku. A až k vrcholu kopce to všechno patří nám.
2: Máš pravdu.
1: Přisvědčila Tereska.
2: Je tu nádherně. A tady si uděláme malé políčko a vypěstujeme si na zimu trochu obilí. A příští rok už bychom si mohli za peníze z uhlí koupit nějakou slípku nebo kozu, aby měli děti občas vajíčko a mlíko k snídani.
1: Přisvědčila Tereska. Starý Kanec měl poklidu. Od rána do večera dřevorubec Jirka sekal nebo řezal dřevo a Tereska s dětmi šmejdili po lese, sbírali houby a borůvky a klestí a kdo ví, co ještě. Barborka s Vojtíkem pořád někde pobíhali, hráli si na schovávanou, pokřikovali a v kořenech stromů si stavěli pokojíčky. V celém lese nebylo místečko, kam by se Kanec na chvilku natáhl a neslyšel dětské výskání nebo údery sekirky. Až přišel Martin. Znáte to, Martin většinou jezdí na bílém koni, jenže toho roku vzal sebou zřejmě celé stádo. Sněhu napadlo tolik, že to ani starý Kanec nepamatoval. Les stichnul a zesmutněl. Nikdo nevýskal, nikdo nesekal ani neřezal a starý Kanec poprvé v životě pocítil samotu. Najednou se mu po těch rozjívených lidech zastesklo. Jak asi žijou v té malinké chaloupce pod sněhem? Políčko měli malé, obilí moc mít nebudou a Jirka se v těch závějích do Volyně nedostane, aby prodal uhlí a přinesl něco k jídlu. A sníh leží tak dlouho a nechce slézt. Kanec na lidi myslel stále častěji. A nakonec to nevydržel. Šel se podívat k chaloupce. Nahlédl oknem a viděl na vlastní oči to, co už tušil. Všichni byli pohublí a choulili se u kamen. Jsem to ale... Vždyť mám jeskyni plnou bukvic. Můžu jim pomoct. Zaradoval se starý Kanec a radostí zachrochtal. Podivný zvuk vyrušil Jirku z klimbání, on vzal do ruky hůl a vyrazil z chaloupky. Před chalupou stál obrovský Kanec, jakého ještě neviděl. Hladovému Jirkovi připadal velký jako zubr. Stál klidně a díval se Jirkovi do očí.
0: Víš, jsem hrozně unavený a hladový. Jestli mě chceš sežrat, tak se ti asi neubráním,
1: řekl Jirka, ale Kanec zavrtěl hlavou, otočil se a pomalunku odcházel. Jirka si odechl, jenže po chvíli se Kanec zase zastavil a ohlídl se po Jirkovi.
0: Snad nechceš, abych šel za tebou?
1: Podivil se Jirka a Kanec

0: Na to?
1: Jasně, že zapomněli.
2: Ťukla se Barborka do čela.
1: Dejte nám ještě pytel jablek pro starýho kance.
2: Ale starý kanec nedostal jen ten pytel jablek. Na památku, že zachránil první obyvatele Hoslovic od hladu, jmenuje se po starém kanci místní hospoda i celé zemanství. A jeho praprasinovce Chrochňátka můžete dodnes v Hoslovicích potkat.

zarděnky kašel spála. Teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech? Trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech a volá marode, kde jsi?

0: Figy hádanka. Malá, že jí skoro vidět není, ale nebojí se ani lva. Kdo je to? Kdo na to přišel?
1: Je, tak tohle já vím. Těch mám spoustu.
0: Ty máš nějakých nebojácných rytířů spoustu?
1: A nemůžu je dostat pryč. Furt se musím drbat.
0: Většinou se pejskové nebo kočičky drbou, když si od někud zvenku přinesou v kožíšku blešku.
1: Máš pravdu.
0: Ale ty jenom žertuješ, viď? Ty blešky nemáš.
2: Mami, jsi ráda, že máme Beníka?
3: To víš, že jsem. Jdi se umít. Už si nehraj.
2: Od Beníku, ať jsi fešák.
3: Luboš má v kameni

0: Tatínka. Mají králíky. A taky kocoura. Lepříka. Jel bys dědu? Dědu jsi si vždycky přál, ne? Tak a už toho mám dost. Zkazit něco hezkýho to dovede každej. Třeba i já nebo Luboš. Ale ty jsi přece prima kluk. A s těma kartáčkama to byl docela dobrý nápad. V každý rodině mají být tři.
1: Vždyť my taky jsme. Ty, já a pes.
2: Zase jsem měla ten naléhavý pocit, že ne já, ale všichni kolem mě si osobují právo rozhodovat o mém životě. Proč mě vždycky všichni chytí do pasti a já musím dělat, co oni chtějí? Proč se jen Luboš vrátil a zasáhl do našeho života jako uragán? Proč se s ním vůbec musím bavit? Abych neranila malého chlapce, musím ho ještě hájit. Už to nesnesu.
3: Poslední generálka, třetí jednání, prosím se o listy na scénu, na scénu.
4: Začne postupovat panstvo. Dole bude legrace. Spartaka nám zapíchnou a Frigie pozvedne meč.
0: Co se děje?
5: Dneska jsem čekal 2 hodiny.
0: Nemůžu Vaška nutit násilím, abyste omluvil.
3: Prosím solisty, Spartakus, Frigie na scénu.
5: Ani se neukázal. Zrádnější než 8000. Ano, já už to prostě nevydržím.
0: Vašek na tebe čekal 8 let a ty to nevydržíš pár dní.
5: Jenže já musím ráno na vlak.
3: Frigie, na scénu.
0: A co kdyby si ty hory nechali jednou plavat?
5: Můžu nechat ve štychu celou výpravu.
0: Vždycky se přiřítíš jako lavina.
5: Už byla si mě ty, Anu. Já bych nedokázal. Přečíš si v novinách, že se někdo šťastně vrátil, že žije a rovnou mu vystrojit funus.
0: Co jsem měla Vaškovi říct, když se začal ptát po tátovi?
5: Ty jsi na mě čekala ještě rok, než začal mluvit.
0: Ještě 3, než začal myslet.
5: Jestli po tomhle světě chodil kuň, tak jsem to byl já.
0: Nemusíš se omlouvat, dneska jsi mi úplně lhostejný.
5: To neříkej. Na trucování máme 8letýho kluka.
6: Aničko, výstup.
2: Moje nervy napjaté k prasknutí povolily. Na scénu jsem nevtančila. Po točitém schodišti jsem letěla dolů a zůstala viset v provazišti.
7: Moment. Návštěvy jsou ve středu.
5: Já tu mám ženu.
2: Se zlomenou nohou jsem skončila v nemocnici.
5: Vašek se ztratil.
0: Co si to vymýšlíš?
5: Tak jsem zazvonila a řekl jsem mu, že jsi si zlámala nohu, jako by ho popad amok. A než jsem stačil zbalit věci, tak byl kluk v trapu. Hodinu jsem ho hledal po sídlišti.
0: Prosím tě, ne Janči, teď už je dávno doma.
5: On už tady byl. V Praze je bůh ví kolik nemocnic a on se trefí do tý jediný správný. Máme to chytrý dítě, viď? Proč se na nás tak dívá?
0: To je moje matka. Dohlídni, ať má úkoly v pořádku a než odjedeš, tak dej klíče do schránky. Jdi už.
7: To jsou způsoby. Tak vy spolu máte dítě, jo? No to mi teda vysvětlí. To byl ten rošťák.
0: Jestli se ti dva nesmíří, já to nepřežiju.
8: V mírném vlahém večerním svitu se k sobě řadí nepřehledné řetězy vrcholů. Poslední oblaka se převalují nad ledovými velikány. Jen 10 minut si horolezec Hermann Bůhl dopřeje na vrcholu, o který se bojovalo 50 let.
5: Proč si mi neřekl, že máš v nemocnici babičku? Už jakou jsem měl o tebe starost?
8: Na 8000 leží černočerná noc, jedinečná v boji o himalajské velikány. Mezi skalisky, bez stanu, bez jídla a pití, musí přemožitel vrcholu vyčkat do svítání. Ani vánek se ho nedotkne, ani sněhová vločka se mu nepoloží na ramene. Mráz neklesne hlouběji než na 20 stupňů pod nulou. Tak nějak divně, docela divně se chová 8000, která se právě musela podat noze člověka. Zuřiví bohové Nanga Parbatu spí.
6: stanu tu přes noc. Aby si nemusel k Valentům.
8: Vnitřní slunce zalilo sněhová pole. Opatrně vedou paprsky vyčerpaného horolezce dolů. Ale ta cesta zpátky, což pak je bez konce. Ne, kamarádi, jdou mu naproti. Ještě 100 metrů, 50, 10. Padnou si do náruče a po tváři jim stékají slzy radosti. Byl jsem nahoře, kamarádi. Byl to nejkrásnější den mého života.
1: Já jsem dneska nemohl přijít.
6: Proč?
1: Byl jsem po škole.
6: Ale, malér, co?
1: No, mě nemá přijít do školy.
6: A proč?
1: Nechtěl jsem psát, co?
5: Tak víš co? Já půjdu do školy místo maminky.
1: Ty přece jedeš zítra ráno do Alp.
5: Zůstanu tady s tebou.
1: Pojedeš. No. Já to s mámou zařídím. Mají totiž holky. Nemají o kamarádství ani potuchu.
6: A ty jo?
1: Já jo. Já už jsem ten sloh napsala. Co dělá táta? Můj táta je náčelník horské služby. Co řekne, to udělá. Čeká ve 3 na mě u školy. Je na něj spolehnutí. Koupil mi psa. Má zkušenosti, neboť je horolezec. Vylezl na 8000. Překonává všechny překážky. Je to dobrý kamarád.
5: Však se vytrhne klokanovizu. Sestrojíš vodnické jeře. Načasuješ nálož dynamitu a...
1: To nebyl klokan, ale verliba.
6: To je přece jedno.
1: Není, protože verlibě musíš dát dynamit. Kam by přece šel k zubaři.
9: 3, 2, 1.
2: Když se dnes ohlížím zpět, přepadá mě tichá nostalgie a taková zvláštní něha. Možná je to vděčnost mému malému Kolombovi, že se nevzdal a donutil mě všechno přežít a vrátit naše rozdělené životy na společnou cestu.

0: pojď se posadit a poslouchej.
1: Už sedím, Hugo. Sedím na krouceném ocásku jako sluně na žížale. Povídej.
0: Tak co by si Spiggy myslel, kdyby ti řekl, že je někde Kocourkov?
1: Co?
0: Kocourkov.
1: No, já bych myslel, že tam budou mít asi moc kocourků, že tam budou bydlet samý kocourkové, viď? To bychom se měli zeptat spíš kocourka Vojty, jestli mu o tom městě někdo už něco namňoukal.
0: Kdepak, vyhrál jsem bod.
1: To?
0: Poslouchej, co to byl Kocourkov. To bylo jedno malé městečko a v tom městečku měli velké trápení. Přemnožili se jim tam myši a kousali, div, že nesnědli i všechny obyvatele.
1: To se jim tam asi nežilo dobře.
0: No to opravdu ne. Naštěstí šel jednou kolem nějaký Němec a protože měl kocoura, obyvatelům městečka ho půjčil. No a milý kocour za pár dní všechny myši vychytal. Obyvatelé kocoura koupili a Němec šel dál svojí cestou. Sotva vytáhl paty, páni radní si vzpomněli, že vlastně neví, co takový kocour žere, když už nemá myši. Tak za pocestním vypravili posla. Posel běžel a jak byl udýchaný, Němec mu vůbec nerozuměl, na co se ho ptá. A zeptal se ho, co? A to se německy řekne vas.
1: Vas?
0: Vas. No a posel se vyděsil, protože si myslel, že odpověď je vás.
1: Vás!
0: Jakože ten kocour pak bude lovit a žrát vás. Ve městečku vypukla panika, začalo hořet a celé městečko lehlo popelem.
1: Jada!
0: No a když si pak občané vystavěli městečko nové, pojmenovali ho podle toho památného kocoura Kocourkov.
1: Ti byli ale hloupí.
0: No to jo.
1: Jo, aha. Takže když řekneš, že je někde Kocourkov, znamená to nejspíš, že se tam dělají úplně hloupé a nesmyslné věci. Že jo?
0: Přesně tak, Piggy. A o tom bájném původním Kocourkovu se toho povídá mnohem víc.
1: To budou nějaké švandy, viď? Říkaj, co se povídá, říkaj!
0: Představ si, že jednou si postavili novou radnici a zapomněli do ní udělat okna.
1: Jo.
0: Takže uvnitř byla úplná tma. Tak si řekli, že budou dovnitř nosit světlo ve všelijakých nádobách a pytlích.
1: Nosili ho dovnitř!
0: Jo. V pytlích.
1: Beďo, to jsi teď vymyslel.
0: Nevymyslel.
1: To přece nemůže být pravda.

0: Jeníčku. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

bábinko, nech je. Když nepoví, nevadí. My jim zase nepovíme, kam chodíme na trávu. A je to...

0: jak je má člověk hledat. Neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa na malenky. Neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa trávu žít. Šla do lesa, byla rosa, zabloju to, byla bosa. Neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa trávu žít.
1: Moc se vyptává. Asi ho pustím k vodě.
0: Cože?
2: Vidličky a nože. Řekla jsem, že jsem šla k vodě.
0: Jen to ne.

0: zůstanu?
1: A proč?
0: Už proto, že jsi za ty roky, co spolu kamarádíme, nevšiml, že mám oči hnědé a ne modré.
1: Ovej, ovej! Ovej, pojď domů!

0: honem, mání honem, mání honem si ho vyndavej.
1: Jo, jo, už to bude.
0: Co je, co je?
1: Jo, jo, já nějak chraptím.
0: No, vodeď by ne. To máš z toho, že i u ozvěny musíš mít za každou cenu poslední slovo.
1: No jo, no jo, no. Je, už ho mám.
0: Co?
1: Přece ten trn.
0: Tak už si honem pospěš, nebo přijdem domů pozdě a bude binec. Znáš bábinku a taťuldu.

0: Tak co, Máničko, dušičko, prozraď mi, kde jsi byla.
1: Sekala jsem Votavu.
0: A proč právě ty?
1: Nikdo jiný to tak neumí, protože...

0: cesta zlá.
1: To se ví, že je. Však taky nemáš courat po nocích a včas jít na kutě. Potom nevíš, kdy máš ráno vylézt z pelíšku.
2: Piggy vtip.
3: Synáček. Ne, já ty ovesný vločky nechci.
4: Matka, já ti povídám, že je jíst budeš.
3: To je ale výchova, povzdechne si otec. Nevnucuj mu svou vůli. Nech ho, ať se rozhodne sám.
4: Prosím, tak to zkus, na to matka.
3: Podívej se, synáčku, povídá otec. Rozhodni se úplně svobodně. Buď ty vločky sníš, nebo dostaneš.
2: To se moc rozhodnout nemohl.
3: Třeba dostane korunu.
5: Raz, dva, tři.
6: Mám staré rádio, to mi říká staré zprávy, proč by to vadilo, hlavní je, že ho to baví. Mám starou babičku, taky říká staré zprávy, taky ji necpeme, každý měsíc do opravy.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Pane Háli, jestli byste chtěl vědět, kdo by mohl být moje pravá ruka, tak je to tady učenej Lotrando.
2: Já?
3: My dáme hlavy dohromady. Drnec, ty zlobíš. Ale ať je po tvojemu.
2: Děkuju, pane Drnec. Poznám cizí kraje a porovnám vše s vědomostmi získanými četbou knih.
1: No, hlavně musíme být nabroušený sekery.
2: Jo, to jo.

0: obličej.
1: Máte to daleko?
2: Máme to daleko.
3: Máme to daleko ještě.
1: Jak asi daleko?
2: Dnes

0: Už jedou!
1: Nejedou!
2: Nelží!
0: Už jedou! Na mou duši jedou!
2: Jedou! Jedou!
0: Tak vidíš, když se díváš pořádně, tak jedou!
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček!

0: si tu.
1: Netopíří kouzlení. Simsala bum, bim, oh, bonjour. Mí milí malí kouzelníčkové, jsem tu opět s vámi, já, váš poletavý přítelíček. Nade mnou temní nebe s milionem hvězdných světýlek. Nad námi se rozprostírá do nekonečna celý vesmír. A já smekám svůj sametově černý cylindr a vítám vás u dalších magických chvil. Začíná netopíří kouzlení. Mezami, přemýšlíte někdy o vesmíru? Já ano, o jeho velikosti, nekonečnosti, vzdálenosti a... Má drahá přítelkyně Myška Bibi se mi svěřila, že se jí na vesmír hodně vyptáváte. Jste zvědaví, to je dobře, bravo, vivat! Já fandím zvědavosti. Kdo je zvědavý, nejvíc ví. Co třeba kosmické lodě? A rakety, víte, jak vypadají? Viděli jste je někdy na obrázku? Kreslíte si je? Ano, no to je skvělé. Vaše obrázky se budou dnes hodit. Mám pro vás totiž takové malé zábavné kouzlíčko. Hned přijdete na to, proč jsem vám kladl ty vesmírné otázky. Hned vám to všechno dojde. Dnes vás totiž naučím, simsalabumbim, jak si snadno vykouzlit, nebo spíše vyrobit, vlastní raketu. Hlavní roli bude hrát obyčejný nafukovací balónek. Z balónku raketu, říkáte si, ano, ano, hned vám povím, jak na to. Co k tomu budete potřebovat? Nafukovací balónek, provázek, nůžky, brčko dostatečně tlusté na to, abyste jim provázek lehce protáhli, a kousek lepící pásky. A můžeme začít. Tak, je to jednoduché. Ustřihněte kus provázku. Dost dlouhý na to, abyste ho pohodlně napnuli, kde si vymyslíte. Třeba mezi oknem a skříňkou, anebo mezi kuchyňskou linkou a jídelním stolem. Jeden konec provázku upevněte lepící páskou na zvolené místo. Volný konec provázku protáhněte připraveným brčkem. Jinými slovy, navlékněte brčko na provázek. O la la, no výborně, je čas napnout provázek. Tedy i druhý konec upevněte na místo, které jste si vybrali. Tak, teď ustřihněte dva malé kousky lepící pásky. Nachystejte je na brčko tak, jako byste jej chtěli k něčemu přilepit. Přilepíte oba kousky pásky z poloviny na brčko. Druhá půlka kousků pásky zůstává zatím volná. A nyní, už se to blíží, nafoukněte balónek. To místo, kudy se balónek nafukuje, nezavazujte, jen držte prsty. A připevněte balónek k brčku, těmi kousky lepící pásky, které jste si tam před chvílí připravili. Nyní se i s balónkem, který pořád držíte tak, aby neunikal vzduch, přesuňte na začátek napnutého provázku. A přichází ta slavná chvíle. Pusťte balónek. Co pak se to stane, tušíte už? Ano, jakmile balónek pustíte, proud vzduchu, který vypouští, ho donese na druhý konec provázku. Z balónku se stane opravdu... Raketka, frrr, letí jako o závod po přímé dráze. Už víte, proč jsem se ptal na rakety? Létání je zábava. A ještě větší zábavou je uspořádat rodinný závod raket. Nakreslete raketu na papír, vystřihněte ji a připevněte taktéž buď na brčko, nebo rovnou na balónek. Čí raketa doputuje na provázku nejdál? Zapište si výsledky do poznámek svých kouzelnických sešitů. Vzlétám plavně a lehce za dalším kouzelným překvapením. O něm vám povím příště. Zatím se pořádně dívejte kolem sebe, protože svět nám má vždycky co nabídnout a pořád je kolem něco nového a nečekaného. Jen si toho všimnout. Pozorujte a já se těším na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: Jak se dělá kocour? Pátek je prý nešťastný den, ale Káťa se na něj vždycky těšila. V pátek odpoledne měli ve škole výtvarní kroužek a Káťa tam chodila kreslit a dělat všelijaké zajímavé věci. Na podzim vyráběli draky, na Vánoce řetězy a ozdoby na stromeček a na Velikonoce malovali kraslice. Ale ze všeho nejradši měla Káťa modelování. A co teprve, když jim paní učitelka Pivoňková ukázala, jak se dělá forma a jak z toho, co vymodelovali z hlíny, můžou ulít sádrovou sošku. Paní učitelka vzala hliněné prasátko, namastila je vazelínou a udělala formu. Pak hliněné prasátko vyndala a do formy nalila sádru. Sádra musí být hustá jako smetana, připomínala. Na konci hodiny formu otevřela a v ní bylo běloučké sádrové prasátko. A teď si chlapci a děvčata každý doma vymodeluje nějaké zvířátko a zkusí je odlít. Příště je přineste sebou, uděláme si školní výstavu. Než Káťa došla domů, už jí bylo jasné, co bude dělat.
1: Vymodeluju našeho škubánka, ten se bude líbit každému. Je to nejroztomilejší zvířátko, které znám.
0: Druhý den se pustila do práce. Doprostřed pokoje postavila štokrle a na ně škubánka. Škubánek byl nadšený, že stojí modelem. Nakrucoval se a dělal různé malebné pózy.
2: To koukáš, jakou mám figuru,
0: vytahoval se.
2: Mohl bych dělat reklamu na psí suchary.
1: Spíš na psí víno, když se tak kroutíš. Nevrť se pořád, jak tě potom mám trefit.
0: Peskovala pejska Káťa.
1: Sedni si pěkně na zadní, jako když prosíš, ale nehrb se. Hlavičku trochu na stranu a nevyplazuj jazyk. Teď mírně našpicuj ouška a pravou tlapkou dávej pac.
0: Káťa se oháněla špachtlí, tu přidávala, tu zase ubírala a škubánka už brněly nožičky a hlava mu začala klesat.
2: Stát takhle bez hnutí, to je pěkná dřina,
0: stěžoval si.
1: Nevrč, pro umění se musí něco obětovat, uvidíš, jak budeš krásný.
0: Škubánek se chtěl na svůj portrét podívat, ale než slezl ze stoličky, Káťa ho zabalila do vlhkého hadru, aby hlína nevysychala.
1: Nehotová práce se nemá ukazovat, říká paní učitelka. Však se dočkáš, to by nebylo žádné překvapení.
0: Další den stál škubánek modelem znovu a tak to šlo celý týden. Už měla začít výstava a Káťa pořád nebyla hotová.
1: No, lepší už to nebude, prohlásila znalecky. Teď půjdu rozdělat sádru a pak mi to pomůžeš ulít.
2: Uleju se docela rád,
0: vtipkoval škubánek a jakmile Káťa odešla do kuchyně, honem se běžel podívat na svůj slavný portrét.
2: No, těpic, tenhle tlustý váleček na čtyřech sloupkách, to mám být já.
0: Vyštěkl zklamaně.
2: To by klidně mohla být kočka, prase nebo kráva. Kráva ne, kráva má rohy.
0: A škubánek nelenil, hned uválel z hlíny dva růžky, trošku je zahnul a připlácnul sošce na hlavu. Aby nikdo nemohl být na pochybách, udělal jí ještě na břicho pořádné vemínko. Káťa zatím v kuchyni vzala ten největší hrnec, nalila do něj vodu a sypala tam sádru.
1: Sádra musí být hustá jako smetana, opakovala si.
0: Když vešla s hrncem do pokoje, málem jí trefil šlak.
1: To se dělá, takhle někomu předělat umělecké dílo, spustila.
2: Jaké pak umělecké dílo, vždyť jsem si nebyl ani trochu podobný.
1: To je stylizace, tomu ty nerozumíš,
0: zlobila se Káťa.
2: Je to můj portrét, tak snad mám do toho co mluvit. Celý týden se snažím vypadat krásně a ty ze mě uděláš takovou obludu.
0: prskal Škubánek.
2: Modelem už ti nikdy stát nebudu.
1: Jak chceš. Mohl jsi mít sošku na památku, teď se můžeš jít leda vycpat.
0: A Káťa bouchla dveřmi, div nevypadlo futro. Škubánek se naštval a odešel trucovat do boudy. Celou hádku poslouchal ze zahrady kocour Luciáš. Měl z té výměny názorů škodolibou radost a když za oběma zapadly dveře, vlezl oknem dovnitř. Chtěl se podívat na ten výtvor, kvůli kterému se tak pohádali. Ale jeho pohled padl na veliký hrnec, který stál na stole.
3: Mňau! A hele, smetana!
0: Olízl se Luciáš.
3: Když se dva hádají, třetí se má dobře. Mňau!
0: Vyskočil na štokrle, naklonil hrnec a chtěl se napít. Jenže hrnec byl těžký jako cent. Zvrtnul se a na Luciáše začala téct proudem tuhnoucí sádra.
3: Mňau! Mňau! Mňau! Vás!
0: Luciáš prskal, mžoural, oklepával se, ale zadní pracky se mu zalily pevně na stoličku, jako do podstavce. Cítil, jak mu tuhnou nohy, pak přední tlapky, fousy i uši. Celé tělo měl rázem uvězněné v tuhém krunýři a než stačil škytnout, nemohl se ani hnout. Ještě štěstí, že se mu nezalepily dírky do čenichu. Připadal si jako skamenělý. Stál tu, co by pomník své vlastní drzosti a mlsoty. Až ho tu najdou Káťa a Škubánek, je, to bude ostuda. Možná, že ho předají rovnou policii nebo přímo soudu. Takhle se nechat chytit při činu. A v hlavě Luciáše se honily pod bílou skořápkou úplně černé myšlenky. Ale všechno bylo jinak. Nejdřív se objevila Káťa. Bylo jí líto, že se prve na Škubánka tak osopila a chtěla se s ním udobřit. Když vklouzla do pokoje, zůstala stát v němém obdivu. Na štokrleti u stolu stála bílá socha kocoura Luciáše v životní velikosti. Podoba byla tak věrná, že Káťa vydechla.
1: Klobouk dolů, ten Škubánek má ale talent. Takového kocoura by nesvedl ani myslbek.
0: Když vedle toho uviděla na stojanu svůj ubohý pokus, zastyděla se.
1: Jestli Škubánek dokáže něco tak velkolepého, musím si z něho vzít příklad.
0: Popadla stojan a hlínu a vylezla si na půdu.
1: Tady mě nikdo nebude rušit. Pořádně se soustředím a to by bylo, abych to na druhý pokus nesvedla.
0: Sotva Káťa odešla, objevil se Škubánek. V boudě na dvorku zpytoval svědomí a přišel k závěru, že to s tou soškou bylo uličnictví a že Káťu neměl tak ošklivě seštěkat. Hlavně mu bylo líto, že kvůli němu nebude mít nic na školní výstavě. Jakmile otevřel dveře do pokoje, zůstal paf. Na štokrleti stál kocour, jako když ho vyšije. Vymodelovaný každý fous.
2: Když jsem se jí nepovedl já, tak udělala Luciáše. Ale ten je, jako by mu z oka vypad.
0: Protože byl nejvyšší čas odevzdat práci do školy, chtěl být Škubánek aspoň trochu užitečný a tak naložil sochu Luciáše i se štokrletem na trakař a hurá na výstavu. Paní učitelka Pivoňková právě přijímala poslední práce a sotva Škubánek postavil kocoura do kreslírny. Už to byla výstavní porota, která se mimo paní učitelky skládala ještě z pana ředitele a školního inspektora. Jakmile oba pánové uviděli kocoura, byli u vytržení.
4: To je báječné prostorové cítění, ten pohyb, ten výraz, ten emocionální náboj.
0: Rozplývali se a jednomyslně rozhodli, že socha kocoura dostane první cenu. Paní učitelka měla připravené cedulky s označením cen a pan školník Šťovíček, který porotu doprovázel, hned přiskočil s kladívkem. Cedulku přidržel u kocoura a klepnul hřebík na hlavičku.
3: Mňau, vajs!
0: Zavřeštěla socha. Hřebík projel Luciášovi do levé zadní tlapky. Bylo to tak nečekané, že sebou škubnul ze všech sil. Sádrová slupka praskla, sesypala se, Luciáš se skočil z podstavce, proletěl oknem kreslírny a prchal přes basketbalové hřiště do neznáma. Paní učitelka Pivoňková málem omdlela leknutím a oběma pánům musel školník Šťovíček nalít štamprly z pohoštění, které pro vernisáž zakoupilo rodičovské sdružení.
4: Něco takového jsem nezažil za celou 40letou kariéru, přiznal pan inspektor.
0: V tom se otevřely dveře a do kreslírny strčila hlavu Káťa.
1: Prosím, přijímají se ještě práce na výstavu.
0: Uzávěrka už byla, ale vzhledem k tomu, že nám utekla první cena, budeme rozhodovat znova. Tak ukaž, co neseš.
2: Káťa vlekla cosi velkého. Bylo to zabalené do prostěradla. Když to postavila na podstavec a prostěradlo odkryla, objevil se portrét Škubánka. Vypadal zrovna tak roztomile, chytře a šibalsky, jako ve skutečnosti.
4: Tohle je ještě lepší, než byl ten kocour,
0: popotahoval si bratku pan inspektor.
4: Máš pravdu, ten byl i na můj vkus trochu zbytečně naturalistický,
0: souhlasil pan ředitel. A tak Káťa dostala první cenu a Škubánek radostí běhal po celé výstavě a vrtěl ocáskem.
2: No, gratuluji, Káťo, jsi opravdu sochařský talent.
1: Je to taky tvoje zásluha, pířila se Káťa. To víš, na modelu hodně záleží.

0: Honzík ukazuje otci vysvědčení.
1: Teda něco tak strašného jsem ještě neviděl, zhrozí se otec.
0: Já taky ne, tati,

0: všech skleničkách, puding na všech talířích, puding taky v lahvičkách, puding ve všech taštičkách.
1: Už si ho měla? Je vážně top!
2: Já si ho naberu i do svých bod, to vystačí na 10 let.
0: Puding už je vážně v celém domě, co v tom prášku tak jen mohlo být.
1: Kouzelný prášek!
0: Jeho spousta pro tebe.

0: už ho loví!
1: Koukej, co píšou na obalu!
2: Zaklínadlo, rychle ho řekni!
0: Blub, bla, blub, pudinku stop! Láry, fáry, kouzla a čáry, píseň, kost, máme zlost! Už tě bylo dost, už tě bylo dost!
2: Už to přestalo!
1: Hurá! A co teď budeme dělat s tím vším pudinkem?
3: Máme všude puding, no tak co teď s ním?
0: Tak co teď s ním?
3: Máme všude puding, no tak co teď s ním?
4: Co se tady děje?
5: Třetí kapitola. Profesor Bimbulík.
6: Když Adélka s Bimbulinkou doběhly do laboratoře profesora Bimbulíka, Bláža seděla panu profesorovi na klíně a oba se na sebe usmívali. Adélka byla šťastná, že Blážu našla. Pan profesor ji Adélce podal a ona mu hezky poděkovala.
7: Děkuji vám, pane profesore. Jak se vám za to mohu odvděčit?
6: Pan profesor se podrbal ve svých už tak dost rozčepířených vlasech a potutelně se usmíval. Pak se na Adélku přísně podíval a prohlásil.
8: Nejlíp se mi odvděčíš, když si budeš něco přát.
6: Adélka byla zmatená.
7: Pan profesor mluví sice přísně, ale přitom je vlastně docela hodný.
6: Pošeptala své žiravce Bláže, kterou stále ještě tiskla v náručí. Najednou si vzpomněla, že při záchraně Bláži zůstali Bůča s Pupínem někde vzadu.
7: Chtěla bych svou kravičku a slona,
6: špitla Adélka. V tom se rozrazily dveře a Bůča i Pupíno se s kotrmelci vřítili dovnitř. Pan profesor na ně štítivě pohlédl, až se oba polekali a skočili k Adélce do bezpečí. Profesor Bimbulík se otočil zády a rozčileně zakřičel.
8: To ne!
6: V Adélce byla malá dušička. Ustrašeně se podívala na Vílu Bimbulinku, ale ta se usmívala a to Adélku uklidnilo. Pan profesor se otočil a vlídně vysvětlil.
8: Adélko, moc bych si přál, aby si spřála něco, co mohu vynalézt. Já jsem totiž vynálezce, víš?
6: Pak vzal Adélku za ruku a odvedl ji blíž ke své bimbulo laboratoři. Tam jí začal vysvětlovat.
8: Tohle je svítící mastička. Tu jsem vynalezl včera. Podívej, natřeš si s ní prst, natáhneš ruku a ve tmě ani nepotřebuješ baterku.
6: Adélka na to hleděla s otevřenou pusou.
8: Nebo tady,
6: pokračoval se zápalem pan profesor.
8: To jsou elixíry. Modrý je zmenšovací, žlutý zvětšovací.
6: Kápnul si na prst žlutou kapičku a rázem byl stejně velký jako Adélka. To se až polekala. Panu profesorovi ale rychlým růstem popraskaly kalhoty a tak se stydlivě schoval za svůj stůl se skumavkami, průhlednými skleničkami a všelijakými podivnými přístroji. Lopnul si zmenšovacího elixíru, nějakými papíry si stydlivě zakryl kalhoty a běžel se převléknout do svého bimbulodomečku. Pupíno se rozchechtal, ale Bůča ho zatahala za chobot. Adélka byla zvědavá. Ví, že se to nemá, ale

0: tajně se proplížila za panem profesorem a škvírkou v pootevřených dveřích nakoukla dovnitř. Ložnice pana profesora byla prostorná. Na policích byly vzorně poskládané mastičky a lahvičky různých barev. To už Adélku ani tak nepřekvapilo. Zvláštní ale byla postel. Ta se totiž jen tak vznášela ve vzduchu. Neměla žádné nožky, žádné podpěry ani provazy, kterými by byla upevněna ve stropě. Adélku to tak udivilo, že popošla ještě blíž, až byla najednou přímo v ložnici. A Bůča, Pupíno i Bláža s ní. Jen Bimbulinka se dovnitř neodvážila. Pan profesor se pousmál. Těšilo ho, že Adélka obdivuje jeden z jeho úžasných objevů. V nových kalhotách byl hned u ní a začal vysvětlovat.
1: Na to jsem přišel už v loni. Strom Opius bimbulus má neuvěřitelnou sílu. Stačí rozlousknout jedinou jeho tobolku bimbálku a ona kolem sebe šíří velké množství energie. Když se vloží do zesilovače, má takovou sílu, že vznese do vzduchu cokoliv.
0: Profesor z podpostele vyndal malou krabičku. Postel žuchla na zem, ale pan profesor se začal vznášet.
1: Víly a motýly v dětství povinně dostávají bimbálkovou kaši, takže umějí létat. Ale tobolek není dost pro všechny. Jsou vzácné.
0: Vyprávěl vynálezce a přitom si lebedil ve vzduchu, jako kdyby ležel na posteli. Pak vzduchem doplul k posteli, krabičku upustil a žuchnul na ni. Ta ho ale jako trampolína odrazila a on se komicky rozplácnul na zem. Pupíno se opět začal smát, ale Adélka k profesorovi Bimbulíkovi hned přiskočila a pomohla mu zvednout se. Tím mu připomněla, že si měla něco přát.
1: Tak co? Co mám vymyslet?
0: Zeptal se přísně. Ve vynálezech se Adélka nevyznala, ale moc jí chyběly pastelky, které nechala v nemocničním pokoji.
2: Chtěla bych pastelky,
0: špitla prosebně. Pan profesor byl v sedmém nebi.
1: Pastelky? A co to jako je?
0: Na planetě Bimbuli nesměly být hračky. A proto neznali ani pastelky.
2: Pastelky jsou taková barevná dřívka, která dokážou všechno kolem sebe namalovat takové, jaké to ve skutečnosti je.
0: Vysvětlila Adélka a zasnila se.
1: Kouzelná dřívka. To nezní špatně.
0: Zaradoval se profesor. Blesku rychle se přemístil do své laboratoře. Adélka s Vílou a Plyšovými kamarády ho následovali. Profesor Bimbulík se hned s chutí pustil do vynalézání. Míchal různé vodičky, občas se vyklonil z okna a uřízl si kousek větvičky ze stromu, ale stále se mu nedařilo pastelky vyrobit. Adélka s Blážou, Pupínem a Bůčou si zatím na zemi hráli hru na tichou poštu. Něco si šeptali a přitom se dosyta nasmáli. Pupíno se žiravce omluvil a dřívější hádka byla dávno zapomenutá. Víla Bimbulinka z dlouhé chvíle pouštěla duhové bublinky. Profesor se na ni podíval nejprve přísně, protože ho bubliny rozptylovaly od vynalézání, ale po chvilce se mu na tváři rozhostil přímo blažený vynálezecký úsměv.
1: Hey, to je ono!
0: Zaradoval se a větvičkou z kouzelného stromu Opius bimbulus ťuknul do duhové bublinky. Větvička se obarvila červeně, další větvička byla žlutá, jiná modrá, zelená, oranžová. Za chvíli byly na světě pastelky. A protože byly z kouzelného stromu, byly to pastelky kouzelné.
1: A teď mi ukáž, co se s tím dá dělat.
0: Byl profesor zvědavý. Adélka si od pana profesora vypůjčila blok a pastelkami do něj nakreslila profesorovu podobiznu.
1: To je jedinečný vynález. Adélko, děkuji za skvělý nápad. Jsem sice na bimbuli jediný vynálezce, ale díky tobě se stanu jediným nejlepším vynálezcem. Za odměnu? Ode mne dostaneš pár dárečků. Dám ti vzorky všech svých vynálezů. Zmenšovadlo, zvětšovadlo, svítidlo i bimbálkové lítadlo. Třeba se ti to bude hodit. A teď už všichni běžte. Potřebuju přemýšlet.
0: Řekl zamyšleně profesor.
3: Mám malinkou krabičku, do ní jsem si schoval brouka. Děda hodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na seč čurají. Když vystrčí tykadla, mává s nima nebo točí. Nikdy nic nepřinese, houby rostou jen v lese. Vždycky je hned zastrčí, když ho cvanko mezi oči. Chodí pořád dokola, když se vrátí, zavolá. Mám malinkou krabičku, do ní jsem si schoval brouka. Děda chodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na zeď čurají. Když vystrčí ty kadla, mává s nima nebo točí. Někdy si nic někdy, nikdy nic nepřinese. Houby rostou jen v lese, vždycky je hned zastrčí. Když ho cvanknou mezi oči, chodí pořád dokola. Když se vrátí, zavolá. Mám malinkou krabičku, schoval jsem si do ní brouka. Děda chodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou bevičku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na zeď čurají. Když vystrčí ty kadla, mává s nima nebo točí. Nikdy nic nepřinese, houby rostou len jen, jelen jen v lese. Vždycky je hned zastrčí, když ho cvrknu mezi oči. Chodí pořád dokola, když se vrátí, zavolá. Mám malinkou krabičku, do ní jsem si schoval brouka. Děda chodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na zeď čurají. Když vystrčí ty kadla, mává s nima nebo točí. Nikdy nic nepřinese.
2: Vigi básnička.
1: Povídala moucha mouše.
2: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob. A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
2: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

0: Malý podraz. Přišel večer s velkým V. V rakoviště za západním nádražím nikdo nehlídal. Zrezivělé trosky aut pomalu zarůstaly trávou. Kdysi tu býval drátěný plot, ale ten už dávno vítr strhal. Profesor René Kadeřábek se tady výjímal jako bytost z nějaké jiné planety. Na místo se dostavil první, vyzbrojen triédrem a notesem. Rozumně totiž usoudil, že nemá právo zasahovat do vnitřních lichožroutích záležitostí, ale za to má jedinečnou povinnost podat o nich lidstvu zprávu. A tak si vybral úkryt v úzké kabině havarovaného autobusu, odkud mohl všechno vidět a být přitom nespatřen. Na půdě jeho vily probíhala už od rána porada ve třech, i když ten třetí nemluvil, jen funěl. Byl to Vasil. Ta věrná hromotucká duše měla jen jediný návrh.
1: Hlavně žádný vyjednávání, šífy. Já do toho jejich Kilimandžára prostě vlítnu a všechno tam rozmlátím.
0: Od té chvíle už promluvit nesměl. Padre chtěl jít na schůzku s Kudlou Dederonem úplně sám, ale to Ramses rozhodně nepřipustil a jeho otec byl nakonec rád. Vasila přes jeho hlasité protesty poslali pryč a v doprovodu svého syna se vydal k západnímu nádraží. V Kilimandžáru byl Tullamore junior pořád pod zámkem a Hihlík se čtyřmi hodně divoce vyhlížejícími lichožrouty čekal na povel, kdy mají vyrazit. Jedna parta už na vrakovišti zjišťovala, jestli je čistý vzduch. Kdyby tam měl padre svoje lidi, všechno se zruší. Jinak tu vládl klid. Že se děje něco výjimečného, se dalo poznat jen podle hemžení v podzemních prostorách Kilimandžára. Dederon tentokrát svolal celý svůj gang. Hodinu před desátou se vydal uvítací výbor k vrakovišti. Dederon jmenoval Hihlíka velitelem akce. Místo setkání se nemuselo upřesňovat. Mezi vraky vedla jediná ulička na malý kamenitý plácek. Za ním a kolem něho byly zase další hradby železného šrotu. Hihlík už z dálky viděl, jak tam stojí jeho strýc. Vždycky z něho šel strach, ale teď jeho tlouška působila tak nějak bezbraně. Opíral se o Ramsese a nejdřív a nejvíc ze všeho ho upoutala Hihlíkova na ušnice, ale neřekl nic. Zarytě a zle mlčel. Pro Hihlíka to bylo horší, než kdyby řval a zuřil. První promluvil Ramses. Kde je můj bratr? Co je s ním? Vykřikl. Hihlíka ani neoslovil. Díval se na něho jako na nejpodlejšího zrádce. Hihlík by se nejraději k němu rozběhl, ale teď nesmí nic zkazit. Musí tu hru hrát až do konce. Tullamore junior je v pořádku? Nic se mu nestalo? Má se dobře a už se těší domů. Mějte strpení, za chvíli ho uvidíte. Už je na cestě sem. Šéf Kudla Dederon ho přivede. Odříkával to jako naučený text. Jen očima se snažil dát Ramíkovi najevo, co tu nemohl říct, protože po každém boku měl dva hlídače. A také mu nemohlo ujít, že z okolních vraků vykukovaly další hlavy s ušima propíchnutýma spínacím špendlíkem.
2: Chci ho vidět. A chci mluvit s Dederonem.
0: Zařval Tullamore senior.
2: S tebou se, Hihlíku, bavit nebudu.
3: On přijde. Jen tu musíme všichni počkat. Takové jsou instrukce.
0: Odříkával Hihlík jako mluvící loutka. Už uplynula hodina. Kudla Dederon se svým zajatcem pořád nepřicházel. Bylo to nekonečné a vyčerpávající čekání. Dokonce i profesorka Deřábek ztrácel trpělivost. Všechny aktéry měl už dávno ve skicáku a teď se rozmýšlel, jestli nemá do věci zasáhnout osobně. Ale jak? Když se jim ukážu, lichožrouti se rozprchnou. Nebo po svém chameleonském způsobu rychle splynou tady s tím rezavým šrotem. A ještě si ublíží. A tak zůstal Segit v promáčklé šoférské kabině autobusu, kde si nemohl ani nohy natáhnout. Minula další hodina čekání. Zvon na věži kostela odtloukl půlnoc, právě když se přiřítilo nejméně 20 Dederonových kojotů a jeden z nich oznámil, že se celá akce ruší. Proč? Hýlí to vykřikl nechápavě a padre s Ramsesem zuřivě. Žádná odpověď. Dederonova smečka Hihlíka obklopila a zmizela s ním ve tmě. V dálce zahrmělo a zvedl se prudký vítr. Točil se nad městem a hnal před sebou listí, papíry, igelitové tašky a ponožky.

0: běží, běží, věčně svěží, zastaví se na pobřeží. Co pak to je?
1: Tohle já nevím.
2: Tak to zopakuj.
1: Běží, běží, věčně svěží.
2: Pořád v pohybu.
1: No, je, to je jako říčka, když teče. Ta taky furt teče a nikam neví, kam se dostane.
2: Ale říčka nemá pobřeží, říčka má břehy. Víš, co má pobřeží? Moře, moře. A co běží na moři?
1: Vlny.
2: Ano!

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Veliká událost.
2: Dny jsou stále kratší. Svět dávno přestal být zelený, je žlutý. Listí bylo stále více na zemi než na stromech. Po zahradě chodil pták kos, co má žlutý nos. A pták kosová, co nemá žlutý nos. Dělají stále totež. Pozorně naslouchají zemi, pozorně se do země dívají. Najednou poskočí, odhodí spadlý list, klovnou a táhnou ze země tlustou žížalu. A když jsem chtěl vidět, jak se pasou žížaly, teď jsem viděl, jak se kosové pasou na žížalách. Dělají to celý den. Nebylo by těžké po některém z nich skočit. Já ale vím, že se to nesmí, a tak se na ně jenom dívám. Myslel jsem, že po nich půjde Kiki, ale ona nic. V poslední době jsem jí nějak nerozuměl. Byla divně vážná. Nehrála si se mnou ani s naším člověkem. Jen seděla a seděla a velice upřeně se dívala, jenom by se pořád chovala. Taky by pořád jedla. V posledních dnech jako by něco hledala. Stále prolezla nejtemnější kouty. Chodí velice pomalu, jako by byla stará. Nedávno jsem vlezl za ní do takového temného doupátka, které si našla, a pak povídám, jestli Kiki stůněš, tak tě náš člověk vezme k člověku, který je celý bílý, a ten udělá, že nebudeš stonat. Kiki se na mne pomalu ohlédla a řekla, nestůňu. Tak se na mne zlobíš, Kiki? Nezlobím, modro očko, jdi pryč. No, asi opravdu nestonala, protože když se stůně, není žádná chuť do jídla. A Kiki baštila. I taky začala náramně tloustnout. No, bylo to velice divné. Jednoho dne jí náš člověk přinesl nový pelíšek. Byl tak hluboký, že jsem do něho neviděl. Kiki v něm dlouho přešlapovala a potom začala příst, že je spokojená. Člověk dával pozor, abych tam nelezl za ní. Já bych stejně nešel, když Kiki nechtěla. Dnes ráno jdu ven a co vidím? Veliké ticho a všechno je bílé. Lidé chodí skoro tak tiše jako my a když mluví, je to slyšet velice daleko. Běžím k pelíšku, ve kterém je teď Kiki, aby se šla podívat na bílý svět. To ona ještě neviděla. Myslel jsem si, jaká to bude legrace, až Kiki bude otřepávat tlapky, protože ten bílý svět velice studí. U pelíšku jsem zůstal celý němý. Co si z něho kvikalo? A Kiki do toho chvíle mi něco říkala, jinak než obyčejně. Kiki, ty máš myšku? Zavolal jsem. Děti máme, hlupáčku, ozvalo se z pelíšku. Mohu se na ně podívat, Kiki? Ještě ne. Mně najednou bylo velice dobře a řekl jsem, a máme jich hodně? Tolik, kolik máš tlapek. Já vím, a všechny jsou slepé, víš, Kiki, řekl jsem, protože jsem si vzpomněl na děti zelenoočky. Však oni prokouknou, broukla Kiki. Já jich chtěl trochu poškádlit. Jsou hodně ošklivé, víš, Kiki. Kiki vystrčila hlavu přes okraj pelíšku, její oči byly jasně modré, s úzkými černými čárkami. Dívala se chvíli na mne a najednou měla oči docela černé a řekla, jsou po tobě, modro očko. V tom mne popadl náš člověk za kůži na hřbetě a vystrčil mě za dveře. Já běžel do bílé zahrady, abych všem kocourům a taky zelenoočce oznámil tu novinu, že máme děti a že jsou velice krásné.

netopíří kouzlení. Mes ami, oh la la. Moji malí, milí kouzelničtí přátelé, jsem tu opět já, váš přítel s křídly, netopír Pierre osobně. Jak mě těší, že jsme opět spolu. Vždy, když pro vás vymýšlím nové kouzlíčko, cítím, jako by se mi někde kolem srdéčka třepetalo na tisíc maličkých motýlků, až mi srdce bláznivě buší v mém netopířím hrudníčku. To všechno z toho, jak se těším, až vám o novém triku či kouzlíčku povím. Vítám vás u dalšího netopířího kouzlení. Těší mě, že máte rádi všechna barevná kouzlíčka a pokusy stejně jako já. A proto tu mám pro vás jedno zcela nové duhové překvapení. Duha. S přítelem zajícem Antonínem jsme již několikrát mluvili o její kráse. Ano, ano, on je umělec a tedy rozumí všem krásám, kterými se kochají naše oči. A duha, to je jeden z nejkrásnějších přírodních úkazů. Vždyť na ně koukám zcela ohromen, vypadá jako zázrak, nespo? Už při jiných duhových pokusech jsem vám vysvětloval, že duha vznikne, když zároveň prší a svítí slunce. Sluneční paprsky se odráží v mikroskopických kapkách vody a tento odraz pak vytváří barevný jev, kterému říkáme duha. V dnešním pokusu vám ukážu, jak si udělat duhu na papíře. A to jinak, než že byste si ji tam nakreslili. Užasněte, jaká krása vznikne. Nesmírná, vesmírná. K dnešnímu kouzlení budete potřebovat mísu s vodou, kousky černého papíru a bezbarvý lak na nehty. Ten vám zcela jistě zapůjčí maminka anebo sestřička. A papírové utěrky. A to je vše. A jak na to? Povím vám hned. Do mísy s vodou kápněte kapku nebo dvě průhledného laku na nehty. Maminka vám s tím pomůže. To by bylo nejlepší. Sledujte, jak se lak rozprostře po vodní ploše. A nyní namočte do vody rychle černý papír. Rychle proto, že ho tam není třeba máčet minuty. Prostě ho namočte a hned zase vytáhněte a odložte na papírovou utěrku, ať uschne. Tento trik je potřeba provádět rychle, protože lak na povrchu vody poměrně rychle vytvoří film, který se na papír pak již nepřilepí. Proto je potřeba udělat vše rychle za sebou. Ale pak je úspěch zaručen. Papír byste měli namočit do 10 vteřin potom, co do vody kápnete lak na nehty. 10 vteřin je asi tak dlouhá doba, než se napočítá pomalu po jedné do 10. Pokud byste nestihli papír namočit a vyndat včas, uvidíte takový, jakoby suchý, film utvořený z laku na hladině. Jednoduše ten film vyndejte, například papírovou utěrkou, a zkuste to znovu a rychleji. Za pár minut je černý namočený papír suchý. Vezměte ho a dobře si ho prohlédněte. Natočte z různých úhlů. Co vidíte? Ano, jaká krása. Vidíte ten magický duhový vzor, který na papíře vznikl? Pokochejte se vzniklou překrásnou duhou přímo pod slunečním světlem. Zkuste pokus opakovat s různými druhy papírů a pak porovnejte výsledky. Ty si dokonce můžete do svých kouzelnických sešitů nalepit a uchovat tak své duhy na věky věků. Très bien, moc dobře. Zkuste na svých duhových papírech najít všechny tyto barvy. Červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, fialovou. Protože všechny tyto barvy tvoří i duhu. Oh,
mezami, není to nádherné? Již teď se těším na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

Bílý had. Před dávnými časy žil jeden král, který po celé zemi proslul svojí moudrostí. Věděl o všem, co se kde šustlo, o všem, co se kde událo. Nezůstalo mu utajeno ani to nepatrné, takže se zdálo, že mu všechny ty zprávy nosí po větru nějaké tajemné síly. Ten král měl prazvláštní zvyk. Každé poledne, když mu prostřeli k obědu, přinesl jeho sluha, nejvěrnější ze všech věrných, ještě jednu mísu. Ta mísa byla vždy přikrytá a ani ten sluha nevěděl, co je uvnitř, a nevěděl to žádný člověk, neboť král ji otevřel vždy o samotě. Tak to šlo po dlouhý čas, až přišel den, kdy sluha Tóma opět králi nesl tu tajemnou mísu, a tu ho popadla tak nesmírná zvědavost, vždyť ho to mohlo stát život, které neodolal a mísu zanesl nejprve do své komory. Pečlivě zamknul dveře, zvedl víko a uviděl, že na míse leží bílý had. A jak na tu pečínku koukal, dostal na ní chuť tak strašlivou, že jí kousek uždibnul a strčil do pusy. Sotva se Tómovi maso rozplynulo na jazyku, dolehlo mu k uším ptačí štěbetání. Vyhlédnul z okna a uviděl vrabčáky, jak jeden druhého překřikují, aby si vypověděli, co viděli na poli a v lese. A světe div se, Tóma té jejich ptačí řeči rozuměl. Tu pochopil, že to kouzelné nadání má z toho jediného sousta hadího masa. I událo se jiného dne, že se králi ztratil drahocenný prsten. A protože Tóma měl jako nejvěrnější z věrných přístup kamkoliv, padlo na něj podezření, že jej ukradl on. Král si Tómu předvolal a podrobil ho zlému vyslýchání. Hřímal na něj, že pokud nenajde do rána viníka, bude za zloděje považován on a jako zloděj pak také souzen. Tóma svoji vinu statečně popíral, ale bylo mu to pramálo platné. Nebylo mu do skoku, když od krále odcházel. Vyšel na dvůr a přemýšlel o tom, že mu není pomoci. Tu uviděl dvě kachny, jak se cachtají ve vodě. Zobáky si čistí peří a rozprávějí spolu. I zaposlouchal se do toho jejich kejhání o dobré pastvě, když tu jedna pravila dosti rozmrzele, že jí v krku tlačí králův prsten, který v chvatu spolkla, když se pásla pod královským oknem. Tóma na nic nečekal, kachnu popadl za krk a běžel s ní ke kuchaři, aby mu namluvil, že kachna je již dosti vypasená a že by se už měla zabít a upéct. Kuchař nebohé zvíře znalecky potěžkal v rukou a dal Tómovi za pravdu. No a za pár minut byl na světě i králův prsten a Tóma mohl dokázat svou nevinu. Vděčný král mu za ten nález nabídl výnosné místo u svého dvora, jen ať si jeho věrný služebník vybere. Ale Tóma dávno toužil po dalekých krajích, tak si vyprosil jen koně a trochu peněz na cestu. Král mu dal žádané a on se vydal na cestu. Jel a jel, až přijel k rybníku, kde uviděl tři ryby, které uvízly v rákosí a už polikaly andělíčky. Ať se říká, že ryby nemluví, tyto přesto tichounce naříkali, že tu bez cizí pomoci bídně zahynou.
Tóma měl dobré a slitovné srdce. Sesedl z koně a ryby hodil zpět do vody. A když sednul na koně, slyšel, jak mu ryby radostně děkují a slibují, že mu taky jednou pomohou. Ale kdo by si co dělal z rybích slibů? Tóma jel dál, když tu uslyšel tenký hlásek. Zaposlouchal se a tu uviděl dole v písku mravenčího krále, jak naříká a světu si stěžuje na lidi a ty jejich neohrabaná zvířata s těžkými kopity, která dupou, kde si chtějí, a jeho mravenčímu lidu neustále způsobují škodu na majetku i na životech. Když Tóma vyslechnul tu mravenčí lamentaci, pobídl koně a přešli na postranní cestu. Vděčný mravenčí král se neznal radostí a volal za nimi svoje slibování, že jednou ten dobrý skutek splatí. Ale kdo by si co dělal z mravenčích slibů? Cesta zavedla Tómu do lesa a tam spatřil krkavčího otce a krkavčí matku, kteří seděli na hnízdě a se zlostným pokřikem vyháněli své děti. Spílali jim do zatracených šibeničníků a darmožroutů, o které se odmítají dál starat. Ať si sami děti nehodné jdou do světa za obživou. Nebohá krkavčata spadla pod strom, kde bezmocně tloukla křídly o zem a naříkala na svůj neveselý osud. Neboť jak si mohla schánět obživu, když ještě neuměla létat? Tu se jich tomu vyzželelo. Sesedl, vytáhl dýku a zabil svého koně, aby měla krkavčata co jíst. Ta mu za ten šlechetný skutek děkovala a slibovala odplatu. Ale kdo by si co dělal z krkavčích slibů? Dál už musel Tóma pěšky. Putoval dlouho, předlouho. Až jednoho dne došel do velkého města, kde bylo převeliké srocení lidu, neboť zrovna vyšlo ve známost, že královská dcera hledá ženicha. Ale každý, který se chce o ní ucházet, musí nejprve splnit dost těžký úkol. No a komu se to nepodaří, ten skončí bez milosti na popravišti. Takové to byly královské námluvy. Ale když Tóma královskou dcerku spatřil, byl její krásou tak okouzlen, že se o ní přesto rozhodl ucházet. Nejprve Tómu zavedli k moři a tam král před jeho očima hodil do vody zlatý prsten. Pokud mu ho Tóma přinese zpět, bude princezna jeho. Ubohý Tóma zůstal na mořském břehu a přemýšlel, co si teď počne. Když tu uviděl, jak se k němu podvodní hladinou hrnou tři ryby. A můj ty světe, to jsou ty ryby, které zachránil. Jedna z nich nesla v rybích ústech mušli a hodila ji na břeh k jeho nohám. Tóma ji otevřel a našel uvnitř králův zlatý prsten. Upaloval za králem a očekával, že teď dojde k tomu slíbenému ženění. Ale k tomu bylo ještě daleko. Pyšná princezna, když slyšela, že zadaný úkol splnil takový budiš k ničemu, který jí není roven, trvala na tom, že musí splnit ještě jeden úkol, který vymyslí ona. Vyšli spolu na královskou zahradu a tam princezna nechala rozsypat do trávy 10 pytlů prosa. A Tómovi poručila, aby do rána to proso sezbíral a nesmí chybět ani zrnko. Sic přijde o hlavu.
ubohý Tóma si sedl smutně do trávy, neboť mu bylo zřejmé, že není v lidských silách takový úkol splnit. A tak tam celou noc seděl, ponořený do chmurných myšlenek na smrt. Ale s prvním raním paprskem uviděl, že vedle něj stojí 10 pytlů a jeminkote, byly plné prosa, ani zrníčko nechybělo. To vděčný mravenčí král a jeho podaní celou noc pilně po mravenčím způsobu pracovali a pytle naplnili. Princezna se šla osobně přesvědčit a viděla, že mladík i druhý úkol splnil. To bylo ovšem tuze nemilé překvapení. A její pyšné srdce to neobměkčilo, naopak chladně mu pravila, že sice ty dva úkoly splnil, ale jejím mužem se nestane dřív, dokud jí nepřinese zlaté jablko ze stromu života. Ubohý Tom však věděl pramálo, kde má takový strom hledat. Tak se rozhodl jít, kam ho nohy ponesou, třeba na samý konec světa. Stejně neměl žádnou naději, že úkol splní. Přešel už 3 království a jednoho dne přišel do temného lesa. Sedl si pod strom, aby se tam trochu prospal. Tu najednou uslyšel v hnízdě nad sebou šramot a do klína mu spadlo zlaté jablko. A pak dolů sletěli 3 mladí krkavci, které kdysi zachránil. Sedli si na jeho kolena a řekli mu, že přišel čas, aby mu splatili jeho čin, že slyšeli o jeho putování za zlatým jablkem a tak pro něj sami zaletěli přes moře na samý konec světa a přinesli mu je. Šťastný Tóma se vydal na zpáteční cestu. A protože zlaté jablko ze stromu života je kouzelné, sotva princezna ochutnala malý kousek, její chladné srdce roztálo a probudila se v ní láska. A tak byla velká svatba. A pak spolu žili ve štěstí a radosti až do konce svých dní.

0: dans le sang.
1: O třech kuřátkách. Francouzská pohádka. Narodila se jednou tři kuřátka. Jedno bílé, jedno černé a jedno červené. Dokud byla malá, starali se o ně tatínek Kohoutek a maminka Slepička, ale když povyrostla a naučila se sama schánět potravu, řekl Kohoutek. Nic platno, děti, musíte se podívat trochu do světa. Jste už dost velké na to, abyste se sami starali o živobytí. Kuřátka chvíli plakala. A také tatínek Kohoutek a maminka Slepička potají utřeli slzičku. Bylo jim všem líto, že se musí rozloučit. Ale tak už to chodí na světě, že když děti odrostou, odcházejí od svých rodičů. A tak se kuřátka vydala do světa. Kohoutek a Slepička s nimi vyšli až před vrátka a mávali jim, dokud kuřátka nezašla za kopec. Po nějaké době přišla kuřátka k hromádce kamení. Zastavila se u ní a tu červené kuřátko povídá. Což abychom si, bratři, udělali z toho kamení malou chaloupku. Žili bychom tam společně v družnosti a v bezpečí a bylo by nám všem dobře. Bílému i černému kuřátku se to líbilo a tak se všechna tři pustila do práce. Snášela kamenky, vršila je pěkně na sebe a brzy tu stál hezký malý domeček. Když byl hotov, povídá červené kuřátko.
2: Počkejte, bratři, zkusím, jak se nám tu bude bydlit.
1: Ale sotva bylo červené kuřátko vevnitř, přirazilo dveře, zavřelo je na závoru a volalo, že k sobě nikoho nepustí, že prý je to jeho chaloupka a že tu bude žít jen ono samo. A žádné prosby ani pláč nepomáhaly. Červené kuřátko nechtělo o svých sourozencích ani slyšet. Tak se tedy vydalo bílé a černé kuřátko na další pouť. Netrvalo to dlouho a kuřátka uviděla při cestě zase hromádku kamení.
2: Víš co? Povídá černé kuřátko. Z téhle hromady si postavíme chaloupku a budeme tu společně bydlit a hospodařit. Souhlasíš?
1: Ano, odpovědělo bílé kuřátko a hned se pustilo do práce. Snášelo kamínky, vršilo je na sebe, černé kuřátko mu pomáhalo a zanedlouho tu stála pěkná malá chaloupka.
2: Tak, a teď vyzkouším, jak se nám tu bude bydlit,
1: řeklo černé kuřátko, když bylo už všechno hotovo. Ale sotva vklouzlo dovnitř, přirazilo za sebou dveře, zastrčilo závoru a volalo.
2: Jdi si kam chceš, já tě k sobě nepustím. Tohle bude jen můj.

0: domeček. Nechci, aby tu žil někdo se mnou.
1: Bílé kuřátko prosilo a plakalo, ale marně. Černé kuřátko bylo neoblomné a tak nezbylo nic, než jít dál a hledat přístřeší. Ubohé, oklamané bílé kuřátko se vydalo samo na další cestu. Šlo dlouho a dlouho. Už se začalo smrákat a kuřátko ještě stále nevědělo, kde bude přenocovat. A jak tak šlo a usedavě plakalo, kde se vzala, tu se vzala, objevila se přímo proti němu krásná víla. Co pak pláčeš, kuřátko? Povídá laskavě. Stalo se ti něco?
2: Jak pak bych neplakalo?
1: Vzdychlo bílé kuřátko.
2: Pomáhalo jsem stavět chaloupku červenému kuřátku a vyhnalo mě. Pak jsem pomáhalo stavět chaloupku černému kuřátku a také mě vyhnalo. A teď ani nevím, kde budu přenocovat.
1: Jen nepláč, těšila krásná víla kuřátko. Když ti tvoji bratři tak ublížili, dostaneš ode mne chaloupku mnohem lepší, než mají oni. Ale dávej pozor, co ti řeknu. Dobře se zamkni a kdyby někdo přišel a chtěl dovnitř, nesmíš mu otvírat. Mohla by to být lasička a ta by tě bez milosti zadávila. Sotva to krásná víla dořekla, zmizela, jako by se propadla do země. A na tom místě, co stála, objevila se najednou krásná malá chaloupka. Bílé kuřátko radostně zapípalo a hned vklouzlo dovnitř a dobře se zamklo, jak mu to ta dobrá víla poradila. A věru dobře udělalo, protože k večeru vyšla na lov lasice. Zavětřila a ucítila, že je tu někde kuřátko. Kuřátko, kuřátko, otevři! Začala volat lasička sladkým hlasem. Přinesla jsem ti plnou ošatku zrní, ochutnej! Ale červené kuřátko přece jen poznalo podle hlasu lasičku a odpovědělo.
0: Ba ne, neotevřu. Ty jsi lasička a kdybych otevřelo, zadávila bys mě.
2: Nezadávím tě, neboj se,
1: řekla lasička. Ale jestli neotevřeš, rozzlobím se, rozběhnu se, rozbořím ti chaloupku a potom tě opravdu sním. Ale kuřátko neotevřelo. Tu se lasička rozběhla a opřela se o chaloupku, až se kamenky rozsypaly. Potom skočila a zadávila červené kuřátko. Ale co pak je jedno kuřátko pro lasičku? Sotva je spolkla, už se olizovala a přemýšlela, kde by ulovila ještě něco. Zavětřila, začichala a už běžela k druhé chaloupce, kde bylo černé kuřátko. Přiběhne k chaloupce a volá sladkým hlasem.
3: Kuřátko, kuřátko, otevři. Přinesla jsem ti ošatku zrní, ochutnej.
0: Ba ne, neotevřu. Jsi lasička a kdybych ti otevřelo, zadávila bys mě.
1: Odpovědělo černé kuřátko.
3: Nezadávím tě.
1: Ale jestli neotevřeš, rozzlobím se, rozběhnu se, rozbořím ti chaloupku a potom tě sním. Odpověděla lasička. Černé kuřátko mělo strach, ale neotevřelo. Tu se lasička rozběhla a vrazila vší silou do chaloupky z kamenků a rozbořila ji. Potom skočila po černém kuřátku a na místě je zadávila. Sotva kuřátko spolkla, Už se olizovala a přemýšlela, kde by ještě bylo něco na zub. A jak zavětřila, začichala, ucítila, že je tu nablízku ještě jedno kuřátko. A rozběhla se k domečku, kde bylo bílé kuřátko. Přiběhla a začala líbezným hlasem volat.
3: Kuřátko, kuřátko, otevři, přinesla jsem ti plnou ošatku zrní.
0: Pane, neotevřu, nestojím o tvé zrní, odpovědělo bílé kuřátko. Myslíš, že tě nepoznám po hlase? Ty jsi lasička a kdybych ti otevřelo, zadávila bys mě.
3: Nezadávím tě, kuřátko, řekla na to lasička.
0: Ale jestli neotevřeš, rozzlobím se, rozběhnu se a zbořím ti domeček a pak tě sním.
1: Bílé kuřátko se strachy celé zachvělo. Schovalo se do koutka, schoulilo se, ale neotevřelo.
0: Lasička se rozběhla, opřela se o domek, ale domek nepovolil. Rozběhla se tedy po druhé, zase nic. Rozběhla se po třetí a tu se najednou na kraji lesa objevil myslivec. Jak uviděl lasičku, strhl s ramene pušku, zalícil a jednou ranou lasičku položil.
1: Bílé kuřátko si oddechlo, poděkovalo myslivci a pak šlo s ním a zůstalo už v myslivně, kde dostávalo denně 3 hrsti zrní. Myslivcová sype zrní, má ho plné ošatky, kuřátko jde pěkně za ní, uteklo nám z pohádky.

0: Sluníčku.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: A teď ještě jednou.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

proč žáci a žákyně skákali po lavicích. Brzy budou zase Vánoce, těšíte se? Řekla paní učitelka jednou před zvoněním. Ano, křičeli žáci i žákyně. Před Vánocemi maminka gruntuje, peče, má plné ruce práce a vy ji doma jen překážíte. Ano, křičeli zase děti. Abyste doma nepřekáželi, pojedu s vámi na hory. Ano, radovali se všichni a radosti skákali po lavicích. Potom zazvonilo a bylo po škole. Protože úplně všechny děti doma překáželi, sešla se u autobusu celá třída. U klábníku překážel taky jezevčík Ferda a dále ze stejného důvodu se k autobusu dostavil tatínek Beco, ale toho paní učitelka nevzala. Cestou se v autobuse zpívali veselé písně a druhý den hned po snídani stoupali děti pod vedením paní učitelky řadou horskou plání jako pašeráci v opeře Carmen a za nimi se bořil jezevčík Ferda. Nahoře pod lesem paní učitelka zastavila, seřadila děti a promluvila k nim. Děti, v horách se snadno zabloudí a na lyžích při sjezdování ještě snáz. Rozdám vám teď pískátka a když se ztratíte, zmačknete tento knoflík, přístroj začne vysílat záchranný signál a horská služba vás podle toho najde. Rozdala jim pískátka a děti si je hned vyzkoušeli. Dohromady pískátka vydávala velmi hlasitý zvuk a z lesa vyrazil medvěd, protože ho zvuk probudil ze zimního šlofíku a vylekal ho. Paní učitelka byla k lesu zády a medvěda neviděla. Za to děti ho hned spatřili a rychle sjížděli dolů svahem. Děti, ještě ne, až řeknu, volala za nimi učitelka. Ale žáci a žákyně se řítili dolů, padali, sníh se na ně nabaloval, měnili se v koule, kouleli se strání a někteří mizeli v lese v údolí. Když se medvěd přehnal kolem učitelky, byla z něj už taky sněhová koule a medvědu se nepodobal. Paní učitelka vystoupila na špičky, přiložila ruce k ústům a hlasitě volala: děti, vysílejte! Z různých stran se ozývala pískátka. Jako kdyby hory zpívaly, pomyslela si paní učitelka a rozjela se dolů. Jela prudce, neboť neuměla brzdit a kromě toho spěchala na pomoc žákům. Tak se stalo, že nabourala velkou sněhovou kouli. Koule se rozlomila a byl v ní medvěd. Medvěd strašlivě zařval, jednak protože se lekl, jednak protože mu učitelka přejela nohu. Paní učitelka se blížila k lesu na spodní straně horské louky, odkud se ozývalo nejsilnější pískání. Po lese bylo roztroušeno plno sněhových koulí a koule vydávaly signály. Paní učitelka pojížděla od koule ke kouli a u každé se zeptala: je tam někdo? V každé byl žák nebo žákyně a brzy byla třída zase pohromadě. Nakonec zůstala jediná koule, která nepískala. Vypadala jako bomba se zapalovací šňůrou a šňůra sebou mrskala. V kouli byl jezevčík Ferda od klábníků. Teď už byli opravdu všichni a vydali se na zpáteční cestu k horské chatě. Při večeři vešli do jídelny stateční muži horské služby a na nosítkách nesli medvěda. Medvěd fňukal a vyčítavě ukazoval na svoji pracku. Paní učitelka se medvědovi omluvila, pracku mu pofoukala a obvázala obinadlem z příruční lékárničky, kterou jsou pedagogové na školních výletech vybaveni. Vykázala mu čestné místo v čele stolu a k večeři mu poručila lesní med.
Žadstvo si pochutnalo na karbanátkách, medvěcí polévkovou lžící nabíral lesní med a u stolu bylo veselo. Byla to předzvěst veselých Vánoc.

0: Figy hádanka.
1: Červená čepička zacinká rolnička.
2: Než poví pohádku,
1: pěkně se ukloní,
2: o králi nahrádku
1: zvonečkem zazvoní.
3: Kdo pak ví, odpoví.
4: Vídá pohádky.
0: Má červenou čepičku, na ní rolničku.
4: A kdo povídá pohádky?
0: Já vím, já jsem byl v loutkovém divadle a tam byl takový veselý
4: Spejbl a Hurvínek.
0: Ne, ty nemají rolničky, ale ve starodávném loutkovém divadle je takový Kašpárek.
4: A ten má rolničky.
0: Je tam Kašpárek, má rolničky a říká nazdárek.
4: Já jsem Kašpárek.

0: Nastala zima. U kouzelnického domečku byla sněhová bouře a lomcovala okenicemi, ale malé čarodějnici to pramálo vadilo. Seděla teď den za dnem na lavici před kachlovými kamny a hřála si záda. Čas od času zatleskala a Polínko samo skočilo z bedny vedle kamen do plotny. Havranu a Braxasovi se to docela líbilo, ale malou čarodějnici přestalo to líné živobytí bavit. Jednoho dne prohlásila.
1: Pojď, vyletíme si. Cože?
0: Zděšeně zvolal Abraxas.
1: Zač mě vlastně máš? Copak jsem ledňáček? Pěkně děkuju za pozvání. Zůstaňme raději doma v teplé světnici.
2: No dobrá, jak chceš, poletím tedy sama.
0: Navlékla si 7 sukní, pěkně jednu za druhou, potom si uvázala kolem hlavy vlněný šátek, vklouzla do zimních bot a natáhla si 2 páry palčáků. Takto vyzbrojena se vyšvihla na koště a vylítla komínem. Venku byla krutá zima. Stromy měly tlusté bílé kabáty, kostelní věž měla huňatou sněhovou čepici a ze všech komínů se kouřilo. Na kopečcích za vesnicí se hemžily děti na sáňkách. Malá čarodějnice se dívala a dívala, jak se o závod ženou ze svahu. Mezitím ale notně prostydla, třeba že měla 7 sukní a 2 páry palčáků. Když se Zašera zase vrátila domů, chtěl Havran a Braxas vědět, co z toho výletu měla. Ale malá čarodějnice jen drkotala zuby.
1: To ti povím později, ze všeho nejdříve si musím uvařit čaj, protože je mi taková zima, že sotva mluvím.
3: O, tak vidíš, krákal Havran, mě si ovšem poslechnout nechtěla.
0: Malá čarodějnice si rychle navařila veliký hrnec bylinkového čaje.
3: Já tě někdy prostě nechápu, řekl Havran. Kdybych byl tebou a uměl čarovat, určitě bych pro zachrátí nepotřeboval bylinkový čaj.
1: Ale vždyť já udělala všecko, co jsem mohla, řekla malá čarodějnice. Navlékla jsem si 2 páry palčáků, zimní boty, vlňák a 7 sukní.
3: Prosím tě, vykřikl Havran, to bych věděl lepší věc pro zachrátí než 7 sukní.
1: Lepší než 7 sukní?
0: Malá čarodějnice mu pořád ještě nerozuměla.
3: Věc je přece jasná. Když znáš tolik kouzel, řekni mi, proč nemůžeš zachrát sama sebe.
1: Ach, je,
0: zvolala malá čarodějnice a plácla se do čela.
1: Že mě to nenapadlo dřív, od čeho jsem vlastně čarodějnice, že? Ty jsi ale opravdu nejmoudřejší Havran. A jestli chceš, zahřeju kouzelnou průpovídkou i tebe, abys nemusel být doma, když já někam letím.
3: O, vidíš, tak platí, řekl Abraxas.
0: A od té doby si mohli vyletět na procházku i za nejtužší zimy a vůbec nepocítili mráz.
4: A teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!

myšáci a myšky, moje milí myšáčata. Je právě ten nejfajnovější čas na to, abych vám zase odpověděla na nějakou vaši zvídavou otázku. Víte, jak vybírám, na kterou otázku odpovím? Já jsem dlouho přemýšlela, jak to dělat nejlíp, aby se nikdo necítil ošizenej nebo předběhnutej. Tak dlouho jsem nad tím dumala, až mi Piggy poradil, abych losovala. Tak jo, tak jsem začala z těch vašich krásných dotázků losovat. Dám je napsaný na papírkách do svý myší kšiltovky, pak zavřu očiska a postupně je vytahuju. A víte, co vám řeknu? Mě to takhle moc baví. Je to takový napínavý. Vždycky si říkám, co tam na mě asi čeká. Je to super, že se mě ptáte. Pište dál, ať moje kšiltovka není nikdy prázdná. Jste šikovný, fakt? A dneska vyhrál tenhle dotaz. Lenka T. má doma pejska a píše. Pejsci prý vidí černobíle. Opravdu vidí černobíle. Zapnula jsem komp a šup na síť, že projedu pejskovatý stránky. A pak mě napadlo. Teď já se můžu zeptat Egona. A hned to budu vědět i se všema podrobnostma. Vyfrčela jsem za Egonem a Egon nebyl doma. Ani ve studiu. Vydal se někam za reportáží. To je u něj normální. Všude se protáhne, všechno vyčenichá a hodně toho stíhá. No, tak se nedalo nic dělat. Vrátila jsem se zase k internetu a dozvěděla jsem se tohle. Dlouho, ale fakt hodně dlouho se věřilo, že to tak je. Že psi vážně vidějí černobíle. Moc jsem toho nepochopila, našla jsem tam samý dost vědecký pojednání, no a znáte mě, co já s tím? Jsem jenom obyčejná myšanda, že jo? Tak jsem to zase tak kór dobře nepochopila, no. Ale prej, mají lidi v očích nějaký tři barevný, jakoby přijímače nebo co, a pejskové jenom dva. A kvůli tomuhle si všichni vědci dřív mysleli, že psi barevně vidět nemůžou. Ale pak se přišlo na to, že to nebude tak docela pravda. Psi vidějí barevně, ale ne tak jako většina lidí. Vidějí barvy tak asi jako člověk, který je barvoslepej. To znamená, že všechny lidský barvy rozeznat nedokážou. Nedokážou ani odlišit jednotlivý odstíny, ale nějaký barevný vnímání mají určitě. Omezený, ale mají. Prej moc nevidějí zelenou, modrou a žlutou. Ale zase údajně rozeznávají mnohem víc odstínů šedivý a černý barvy než lidi. Ještě se to všechno zkoumá, takže možná za pár let budem vědět úplně přesně, jak který zvíře vidí. Možná je i tohle zdůvodnění toho, co se občas stává. Že třeba pejskovi hodíte nějakou hračku, která má podle vašeho oka úplně křiklavou barvu. Hračka spadne do trávy a váš pejsek ji ne a ne najít. No jo, jak ji má najít podle barvy, když on tu barvu vidí úplně jinak? Pro něj je třeba úplně nenápadná, nerozeznatelná od barvy trávy. A tak tam pak zmateně pobíhá a hledá hračku mnohem díl, než by podle vás měl. Tak to mějte na paměti, že pejsci sice vidějí barevně, ale pořád vidějí svět jinak, než ho vidíte vy. Ale stejně je to, myslím, dobrá zpráva. Co, Lenko? Je to krásný vědět, že všichni vaši miláčci nemají jenom černobílej svět. No, stejně se na to pro jistotu ještě přeptám i Egona. Až ho teda uvidím. Teď už ale frčím jako torpédoborec. Letím šmejdit dál. Pište a pište. Teď víte, zvědavých dotazů já nemám nikdy dost. Mějte se. Písklata.

0: Mařenka a Čenda mají úplně stejný den narození, ale Čenda je o rok starší. Narozeniny proto slaví současně, ale Čenda už letos chodí do školy a Mařenka ještě ne. Štve je to oba. Čenda mořil svoji maminku Evu, aby mu s tou školou rok počkala, a Eva svolila, že teda půjdou panu doktorovi, který o tom musí rozhodnout. Pan doktor nechal Čendu namalovat spoustu obrázků a pak se ho zeptal, jestli umí udělat kotrmelec, jestli si umí zavázat tkaničky a jestli umí nějakou básničku. Čenda to všechno umí už dávno a pan doktor řekl, že není důvod, proč by do školy nešel. Pak si sedl a napsal papír a Čenda šel s tím papírem k zápisu. Čenda tedy chodí do první třídy, ze školy chodí už po obědě. Mařenka chodí ze školky až odpoledne, takže mají na sebe méně času. Medvěd také chodí do první třídy. Má skoro samé jedničky, číst umí stejně dobře jako Čenda a psát jenom o něco hůř. Je to hodný a pečlivý žák. Má v pořádku aktovku i penál. Ráno, když Mařenka vstává do školky, medvěd vstane s ní, jde do školy a odpoledne už na ní čeká doma. Úkoly píšou spolu. Čenda sedí v lavici s klukem, který se jmenuje Vašek. Je to zlobič. Bere Čendovi jeho věci a místo nich mu dává do aktovky vlastní. Jednou se Čendova maminka Eva zhrozila, když uviděla hrozně upatlaný a počmáraný sešit z matematiky se spoustou chyb a myslela si, že je to Čendův. Byl to ale Vaškův sešit a tak se skutečně ukázalo, co je Vašek zač. Čenda vyprávěl, že ve třídě byla paní ředitelka podívat se, jak se děti učí a jak Vašek zlobí, protože o tom už si povídá celá škola a k paní ředitelce se to doneslo. Vašek zlobil a nic neuměl. Měli kreslení a to Vašek kreslí jenom pořád tanky a samopaly. Ten den měli nakreslit nějaké zvíře. Čenda nakreslil psa. Vašek nakreslil raketu. Když mu Čenda řekl, že raketa není zvíře, nakreslil Vašek do rohu výkresu malinkatou lišku a té šla od hlavy velká bublina, která obtáhla celou raketu. Paní učitelce řekl, že na obrázku je liška, která si myslí, že je raketa. Potom měli prvouku a učili se, co roste a žije v lese, na louce a na dvoře. Na konci hodiny měli nakreslit obrázek, na kterém bude všechno, co je na pasece. Čenda nakreslil mraveniště a ježka a jelena, samozřejmě pařezy, pár stromů a trávu. Ale Vašek. Vašek udělal podle Čendy pařezy a trávu a pak nakreslil, jak nad pasekou letí Superman. Tomu se všichni ve třídě smáli. Paní ředitelka řekla, že by jí docela zajímalo, jak by Vašek nakreslil třeba princeznu. Vašek hned vzal pastelky a dal se do toho. Princezna podle Vaška měla hrozitánské rozcuchané vlasy. Pod sukní měla kalhoty a ty kalhoty byly ještě na kolenou záplatované. Všichni se divili, když to Čenda vyprávěl, ale Čenda se dušoval, že to je pravda. Třeba Vašek nakreslil chudou princeznu v přestrojení, řekla Mařenka. To přece v pohádkách bývá. Čendovi se to nezdálo. To byla tak strašně rozdrbaná a záplatovaná princezna, že to nemohlo být ani přestrojení. Vašek to udělal schválně. Mařenčin tatínek se smál a něco se čmáral. Mařenčina maminka se zeptala, jak to bylo s tou princeznou dál. Paní ředitelka se rozlobila, vzala Vaškovu princeznu a hodila ji do koše. A bačkory taky, pokračoval Čenda.
1: Proč bačkory? Zděsili se všichni.
0: Protože je Vašek házel po třídě, řekl Čenda. Čendova maminka se podivila, že paní ředitelka hází dětem bačkory do koše a Čenda řekl, že je za chvíli zase vyndala. Ale tu škredou princeznu mu zahodila doopravdy.
1: Teď se ale rozčílila Mařenka. Přece paní ředitelka jen tak nemůže hodit Vaškovi obrázek do koše. Ale Vašek tu princeznu namaloval schválně ošklivou a paní ředitelka mu ji schválně zahodila. Trval na svém Čenda a Mařenčin tatínek řekl, že je to hloupost. Čenda se začervenal a řekl, že paní ředitelka řekla Vaškovi, že když se omluví dětem za to házení bačkorama, tak si tu princeznu může z koše vyndat. A omluvil se? Ptala se Mařenka s očima navrch hlavy. Neomluvil se. A tu princeznu si vyndal o přestávce a namaloval jí brejle a fousy a udělal z ní vlaštovku a pustil jí z okna. A od té doby paní ředitelku nezdraví. A co na to paní ředitelka? Ptala se Čendova maminka Eva. Paní ředitelka to neví, protože Vašek, když ji potká, kouká se jinam. Ale já to vím, protože mi to Vašek řekl. Uzavřel debatu Čenda. Pak šel Čenda s maminkou domů, protože už byl večer. Mařenka měla plnou hlavu školy a šla ještě zkontrolovat medvědovy úkoly, aby nebyl jako Vašek. A co nevidí? Medvěd, který měl vždycky všechno v pořádku, měl polámané pastelky, oslí uši na sešitech, místo úkolu strašnou čmáranici, v penálu měl hozený ohryzek od jablka a písmenka v deskách byla úplně rozházená. Mezi rozházenými písmeny byl obrázek. Na tom obrázku byla princezna se zlatou hvězdou na čele, ale v odrbaných kalhotách, které měly na kolenou záplaty. Mařenka se rozlobila. Vysypala medvědovi tašku na zem, medvěda k ní posadila, aby si to uklidil, a šla k večeři. Ale trápilo ji, že se stal z medvěda takový lajdák. Když jí večer maminka ukládala do postýlky, vzala jí kolem krku a řekla: Mami, ale víš, že paní ředitelka neměla tomu Vaškovi házet obrázek do koše. Třeba tu princeznu namalovala hezky, tak podle sebe. A maminka odpověděla: Možná, že Vašek měl jít taky k takovému doktorovi, u jakého byl Čenda, když jste nechtěli, aby šel do školy. Třeba by ten doktor řekl, že Vašek si potřebuje ještě rok hrát a nechal by ho ve školce. A příští rok by šel Vašek do školy s tebou a tak bys viděla, co je to za kluka. Mařenka řekla: Medvěd měl dneska hrozně nadrápané úkoly a nepořádek v tašce. Vysypala jsem mu to na zem. Tak se na něj, mami, prosím tě, podívej. A jestli už to má, dej ho spát. Dobrou noc. A Mařenka spala. Ráno měl medvěd tašku uklizenou, pastelky ořezané a úkoly opravené. Mařenka mu to zkontrolovala a obrázek otrhané princezny založila do desek. Když se odpoledne vrátila ze školky, uviděla, že medvěd mezitím namaloval ještě spoustu obrázků zvířat a jednu krásnou princeznu se zlatou hvězdou na čele a s dlouhými světlými vlasy, stejnými jako má Mařenka.
2: Česká pohádka Kdo snědl holoubátko. Žena jednoho chalupníka upekla dvě holoubátka. Jedno pro sebe, druhé pro muže. A když už byla pěkně do zlatova upečená, šla do chléva krávy podojit. Chalupník seděl v kuchyni, pěkně si hověl u pece a že měl hlad, nemohl se dočkat oběda. Chvíle mi zvedal nos a lokal do sebe líbeznou vůni, kterou bylo cítit po celé kuchyni. Toho čím dále tím více dráždilo, že neodolal a za chvíli už byl u pekáče. Když se přesvědčil, že žena se ještě nevrací, přiblížil se znova k pekáči a v čerstvosti vyňal jedno holoubátko a snědl.
3: Ech co, bylo bez toho mé.
2: Omlouval svou mlsnotu. Že byl hladový, neměl však jednoho holoubátka dost a proto také bez dlouhého rozmýšlení pustil se do druhého a také je snědl. Hned na to vyšel na dvůr, jako by se bylo nic nestalo, a dal se do štípání dříví. Jeho žena se vrátila a že už bylo poledne pryč, uchystala na stole talíře, nalila polévku a zavolala muže. Když polévku snědli, vysypala žena brambory na mísu a sáhla pro pekáč do trouby. Ale div nevykřikla, když viděla, že pekáč je prázdný. Konečně se vzpamatovala, obrátila se k muži volajíc. Někdo snědl holoubátka.
1: Já ne, zalhal chalupník. Vždyť nikdo jiný tu nebyl nežli ty,
2: řekla ostře manželka a div zlostí nehodila pekáč na zem.
1: Snad mne nepodezříváš, to by tak scházelo. Já jsem ani nevěděl, že něco pečeš.
2: Bránil se chalupník a tvářil se uraženě. Avšak jeho žena začala zle hubovat a dala se do nářku, že má tak mlsného muže a že ten dále zapíral, strhla se mezi nimi hádka, v které chalupník stále obviňoval ženu, že ona to byla, která snědla tu pochoutku. No dobře tedy, necháme prozatím hádky. Ale od té chvíle nebudeme jeden na druhého mluvit. Kdo z nás dříve promluví, na tom to zůstane, že holoubátka snědl. Rozhodla chalupnice. Od té chvíle bylo v chalupě jako v hrobě. Takže to oba začalo mrzet. Chalupnice nemohla se hádat, klevety vypravovat. A chalupníkovi se zase stýskalo, že nemůže ženě odpovídat a ani si zaspívat. Ale první slovo nechtěl vyslovit ani jeden, ani druhý. Konečně nadešel už třetí den od té doby, co naposled spolu promluvili. Z nenadání zastavil se u chalupy kočár, sloužící skočil dolů a už byl v chalupě, aby se zeptal na cestu k městu. Chalupnice již otevřela ústa, chtějíc dát odpověď, ale hned se vzpamatovala a jen ukázala rukou v tu stranu, kterou mají jet, a chalupník udělal totéž. Sloužící mu tato odpověď nebyla jasná a proto, když se vrátil ke kočáru, povídal pánovi, že v chalupě jsou dva němí manželé a že celkem nic od nich se nedozvěděl. Když to zaslechla chalupníkova žena, vyběhla ven a vsedla si do kočáru k pánovi, dávajíc mu posunky na srozuměnou, že mu cestu ukáže. Pán hned udělal místo, kočí práskl do koní a jeli. Tu chalupník křičí z okna.
1: Ženo, ženuško, neodjížděj a odpust mi to. Já jsem to byl, který snědl holoubátka.
2: Myslil si totiž, že jeho žena mu chce ve zlosti ujet pryč. I ta se dala do smíchu a když pán se tomu divil, celou příhodu mu vypravovala. To pána velice rozveselilo, takže dal chytré ženě dukát, aby si mohla koupit jiná holoubátka. Ale z těch nedostal její muž ani na zub.
0: Večer, když zapadlo sluníčko a my jsme byli celý den hodní, babička otevřela svoji starou truhlu a vyndala z ní tuhle kouzelnou krabičku. Ta krabička má tady ze strany kolíček, kterým se takhle natáhne. A když se otevře její víčko, začne hrát. Teď hraje písničku Na dobrou noc. Babička nám ji často zpívala. A jestli chceš,
4: Zaspívám ti teď taky. Nejdřív ti ale povím její slova.

0: byl. No ovšem, černý potemník se svými kamarády. Ale to už Pytlík nepoznal, protože ho včely ponořili do vody až po vršičky tykadel. Teprve, když se vraceli zase do úlu, mokrý Pytlík s překvapením poznal, nad kým letí. Zatřásl se strachem a jak se zatřásl, pokropil všechny dole. Docela řádně, jako nějaký déšť. První kapka padla náhodou na krtonožku. Prší, začala hned zděšeně volat. Ale než to dořekla, potemník už otevřel deštník a také taková bláznivá chvíle to byla, než to dořekla, několik kobylek se zastavilo ve skákání, protože mysleli, že na ně někdo volá prr. Včely však jakoby nic zanesli Pytlíka do úlu, on jim tam pěkně pokropil, jak se zimou třásl cestičky, a pak s ním zase letěli k vodě, aby ho znovu namočili. Ale zatím splešťule blátivá pod deštníkem přišla na to, že už neprší. A tak potemník zavřel deštník. A v té chvíli spatřila krtonožka, jak nad nimi letí včely s Pytlíkem k vodě. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, začala volat, až se všichni broučci široko daleko rozběhli schovat, protože mysleli, že někdo volá kuřata. Pi, pi, pi, Pytlík! Vykoktala konečně krtonožka s prstem zdviženým k nebi. Za ním zavelel potemník a všichni se hnali k řece. Ovšem pěšky. Ale než doběhli k řece, včely už dávno Pytlíka namočili a vraceli se zase do úlu. Co však čert nechtěl. Historie se opakovala. Jak přiletěli nad potemníka, Pytlík se nezdržel, zase se zatřásl a krtonožka jako prvé zase zavolala pr pr pr pr pr pr pr prší. Potemník zase otevřel deštník a bác ho. Jak měli deštník nad sebou, ztratili rozhled a už zase neviděli, kam Pytlík uletěl. Jen utíkali za ním horem pádem k úlu. No, nechci vám to vykládat dlouho. Možná, že někdo z vás už musí jít spát, ale s Pytlíkem tak letěli včely nad potemníkem a jeho kamarády k vodě a zase k úlu alespoň, no, 50krát. 50krát volala krtonožka pi, pi, pi, pi, pi, pi, a běželi k řece. 50krát volala pr, pr, pr, pr, pr, pr a běželi k úlu. 50krát potemník deštník otevřel a zavřel. 50krát je Pytlík pokropil. Nakonec leželi všichni čtyři na zádech a sténali únavou a kolem nich leželi všichni ostatní broučci, kteří při každém pi-pi-pi-pi-pi se utíkali schovat a zmožené kobylky, které při každém pr-pr-pr-pr-pr se zastavili i v nejprudších skocích.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
2: No a teď ještě jednou.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
2: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: To bylo tenkrát, když ještě všechna zvířata mluvila lidskou řečí a lidé zase mňoukali, kdákali, bučeli, mečeli, syčeli, vrčeli a štěkali na sebe jako zvířata. Ale to už bylo hodně dávno. Tehdy se kočky a myši spolu dobře snášely. Náš kocour bydlel s jednou myší ve společné psí boudě. Bydlilo tam s nimi i několik broučků, mravenečků. Byla to dost dobrá bouda. Nahoře měla půdu, dole sklep a kolem dokola zahrádku s květinami a se zeleninou. Byla sobota, kocour seděl v křesle, četl noviny a myška nedělala nic.
4: Mňau, na co myslíš, myško? Zeptal se kocour.
3: Na to, kdo dnes uvaří večeři a kdo umije nádobí. A taky na to, kdo ti zašije ponožky a kdo ti uplete svetr na zimu.

0: klkocour. Ty bys asi chtěla, abychom si práci rozdělili. Dobrá, začni tedy vařit večeři, já zatím budu příst. Třeba upředu nějakou nit na to šití a pletení. Myška tedy odešla do kuchyně a kocour si lehl na sluníčko a hlasitě předl. Myška zatím nakrájela zeleninu a dala ji do hrnce. Pak na to nalila vodu, přidala špetku pepře a trošku soli a dala hrnec vařit na kamna. Kocour pořád ležel na sluníčku a předl, ale žádnou nit dosud neupředl. Myška vzala mouku, mléko a droždí a taky vajíčko a udělala z toho těsto na knedlíky. Kocour pořád ležel na sluníčku a předl, ale nikde žádná nit. Myška mezitím dala na pekáčku smasa, osolila a okořenila, pak trochu podlila vodou a dala do trouby. A kocour pořád ležel na sluníčku a předl a předl a předl.
1: Za chvíli bude oběd, kocourku. Ukaž, kolik nití si už upředl,
0: volala Myška okénkem z kuchyně.
2: Mňau, ale Myško, to bys už přece měla vědět, že když kočky předou, tak nikdy neupředou ani kousek niti. Mňau,
0: chechtal se kocour.
1: Ach ty, kocourku, ty děláš vždycky jen samou legraci a práci žádnou. Umí si hezky tlapičky a pojď k obědu.
0: Když všechno snědli, lehl si kocour zase na trávu a Myška mila nádobí.
1: Tebe, kocourku, jednou snědí mouchy. To se přece lenochům stává.
0: Mračila se Myška, vzala konev s vodou a šla na zahrádku zalévat květiny. Zalila chrpu a sedmikrásku, podlešku i vlčí mák, poměnku, kopretinu i sasanku, i psárku luční. Kocour ležel v trávě a mžoural očima na sluníčko. Najednou ho něco kouslo do břicha, až vyskočil.
2: Mňau! Myško, Myško, kde jsi?
1: Zalévám květiny,
0: ozvalo se ze zahrádky. Ale kocour Myšku neviděl. Byla celá schovaná mezi květinami. Tak se zvedl a šel ji hledat. Hledal ji pod tulipánem a pod pivoňkou, pod měsíčkem zahradním a pod růží i pod kosatcem a pod jiřinou a nakoukl i pod netřesk. Ale Myška nikde.
1: A zase ho to kouslo. Tentokrát na zádech a hned potom na hlavě za ušima.
2: Au, au, au!
0: Zakňoural kocour a Myška hned přiběhla.
1: Co je ti, kocourku?
2: Něco mě kouslo.
1: Kam tě to kouslo?
2: Do bříška, dozad a do hlavy.
1: A co tě tam kouslo?
2: To já nevím, ale strašně to pálí.
1: To budou asi blechy, to já znám,
0: řekla Myška.
1: Máš blechy v kožichu, musíme je pochytat.
2: Mňau, tak je honem pochytej, Myško. Když se ti to podaří, tak si uděláme bleší cirkus a budeme chodit po světě a cvičit blechy. Mňau, to budou všechny kočky koukat. Hned začni s chytáním, už mě zase nějaká kousla. Jistě už mám z toho kožich celý děravý,
0: řekl kocour a natáhl se do trávy. Myška přišla ke kocourovi blíž a najednou spráskla tlapičky.
1: Ale kocourku, to nejsou blechy. Vždyť ty jsi slehl zrovna do mraveniště. Vždyť ty jsi samý mravenec. Vždyť ty vypadáš jako mravenečník. Vždyť ty vypadáš jako chlupaté mraveniště. Co teď budu s tebou dělat?
2: Mňau, musíš mi, Myško, ty mravence z kožichu vyklepat,
0: řekl kocour, pověsil se na klepadlo, na jakém se klepou koberce, a Myška mu celý kožich pěkně vyprášila. Bylo z toho všude tolik prachu a mravenců a chlupů, až se z toho oba rozkýchali. Když kocour přestal kýchat, vzpomněl si na svůj nápad s blechami.
2: Mňau, co bude s naším cirkusem, když nemáme žádné blechy?
1: Buď rád, že to byly jen mravenci, blechy jsou horší. Ty by se nenechali jen tak vyklepat z kožichu.
2: Jenže já bych tak moc rád měl ten bleší cirkus. Já bych moc rád cvičil s těmi blechami. Ale teď nemám ani jednu blechu. Nemám s kým cvičit.
1: Víš co, kocourku? Můžeme cvičit spolu.
2: Mňau, ano, to je nápad, zvolal kocour. Budeme cvičit jako dva cirkusáci.
0: A tak cvičili, dělali stojky a kotrmelce, dřepy, kliky a schyby a taky sklopky, hvězdy, přemety a kotouly. Chodili pozadu a skákali po jedné noze a po dvou nohách a po třech i po čtyřech a honili se za ocáskem. Potom si pěkně zatleskali a volali bravo, výborně, opakovat. A znovu cvičili, až toho byli celý tak unavení a utáhaní a uskákaní a ucvičení a ukřičení, že si lehli do svých postýlek, zavřeli oči a hned spali. Jen tak, že si ještě stačili před spaním říct dobrou noc. To jsme ale měli dneska krásný den.
3: Liška a vinice. Před velkou vinicí stanula hladová liška. Při pouhém pomyšlení na sladké hrozny se jí zbíhaly sliny, ale vinice byla obehnána vysokou zdí a ať se liška snažila sebevíc, zeď přelézt nedokázala. Liška bezradně obíhala kolem vinice. Pojednou si všimla, že ve zdi je nevelký otvor. Hned se jim pokusila protáhnout na druhou stranu, jenže díra byla příliš úzká. Co bych se honila za potravou, řekla si liška. Počkám, trochu zhubnu a až se do vinice dostanu, najím se dosyta. Liška nejedla a nepila celé 3 dny. Její boky se zúžily a liška pak dírou lehce prošla. Jen co se ocitla uvnitř vinice, začala trhat hrozny. Polikala jeden za druhým a teprve, když měla břicho plné k prasknutí, chtěla z vinice odejít. Liška však špatně počítala. Zatímco otvor ve zdi zůstal stále stejně velký, její tělo stloustlo. Liška v díře uvázla a nemohla se z vinice dostat. Co liška udělala? 3 dny nesnědla jediné sousto, zhubla a potom, už bez potíží, vyšla z vinice ven.
4: Vinice, vinice, řekla liška roztrpčeně. Jak si krásná na pohled a jak chutné jsou tvé plody. Prospěch však z tebe není žádný. Hladová jsem k tobě přišla a hladová od tebe odcházím.
3: Ani s člověkem tomu není jinak. Nahý na svět přichází a s prázdnýma rukama ho zase opouští.
5: Velbloud a křídla. Na kraji veliké pouště seděl jeden docela malý velbloud a prohlížel si obrázkový časopis. Ne, že by četl, velbloudi si na četbu nepotrpí. Také málo kdy si kupují knihy, pořizují knihovny a už nikdy si knížky nepůjčují. Ale obrázkový časopis, to je něco jiného. Tenhle velbloudí výrostek si i ve škole pod lavicí vždycky prohlížel časopisy, místo aby dával pozor, a tak se ani moc dobře číst nenaučil. Stačilo mu, když přeslabikoval, co bylo napsáno pod obrázkem. Například, když tam bylo auto, správně přečetl auto. Malý velbloud měl mnoho strýců, tetiček, bratranců a sestřenic, kteří byli všichni velmi pracovití. Tatínek s maminkou samozřejmě také a dědeček se dokonce proslavil tím, že chodíval v čele velbloudí karavany a jako jediný směl nosit přes celou poušť vzácný náklad drahokamů, které patřily jednomu bohatému králi. Každý tedy čekal, že z velbloudňátka jednou vyroste velbloud významný po dědečkovi. I proto, hned když se narodil, dostal jméno Šemík, prý podle nějakého cizího slavného velblouda, nebo snad koně. Jenže malý Šemík nechtěl pracovat jako ostatní, nechtěl nosit náklady, dával přednost obrázkovým časopisům. Už se zase schovává na kraji pouště za písečnou dunou, žalovali na něho bratranci. A nechce si s námi hrát na velbloudí karavanu, přidali se hned k bratrancům sestřenice. A taky nějak divně mluví, volali všichni a zlobili se na Šemíka dohromady. To bude tím dnešním horkem, polekala se maminka velbloudice, ale tatínek velbloud si myslel, že by spíš potřeboval vytahat za uši a rozhodl. Večer se všichni sejdeme u napajedla a tam s klukem promluvím. Sestřenice a bratranci byli u napajedla první a už volali na Šemíka. Počkej, ty dostaneš, nebo počkej, ty uvidíš. Šemík si jich nevšímal, protože stále prohlížel obrázky a četl si, co bylo pod nimi napsáno. Pak přišel tatínek s maminkou a s nimi i ostatní příbuzní. Když se všichni nejdřív pořádně napili, když zahnali svou velikánskou velbloudí žízeň, teprve pak si všimli, že malý velbloud pořád ještě prohlíží obrázkový časopis. Ty snad nemáš žízeň? Tobě voda nechutná? Zamračil se na něho tatínek. Tehdy teprve Šemík odložil svůj časopis a prohlásil. Jen s minerálkou na poušti tě žízeň navždy opouští. Strýcové, tetičky, maminka i tatínek zůstali na malého velblouda koukat. Něco takového ještě neslyšeli. Za to sestřenice s bratranci poskakovali, smáli se a volali. Takhle divně s námi mluví pořád, místo aby si hrál na velbloudí karavanu. První se s překvapení vzpamatoval tatínek. Podívej, Šemíku, jestli ti není dobře z horka, tak si trošku odpočiň a napiješ se, kdy budeš chtít a čeho budeš chtít. I když nevím, na co jiného by mohl mít velbloud chuť než na vodu. Máš rád mošty? Mám. A což ty? Přerušil tatínka Šemík a to už bylo všem jasné, že s tímhle malým velbloudem není něco v pořádku. Jedni říkali, že je asi opravdu nemocný, druzí zas, že je jenom nevychovaný. Nakonec se však shodli, že z něho sotva může vyrůst ten významný velbloud, který by mohl jednou nosit přes poušť vzácné královské drahokamy. Co z něho bude? Všichni zesmutněli. Šemík se ale usmíval a klidně příbuzným vysvětlil. Na velbloudu přes poušť? To by špatně dopadlo. Přes poušť dneska bezpečně dopraví tě letadlo. Potom oznámil, že z něho bude básník. To má z toho obrázkového časopisu, naříkala maminka. To opravdu není četba pro velbloudy. Jenže od té chvíle začal malý velbloud trénovat na básníka a mluvit tak, aby se mu to rýmovalo. Když se ho třeba někdo zeptal, jak se pořád máš, odpověděl, mám chuť na guláš. Velbloudi guláš neznají, nikdy ho ani neochutnali a proto se vyptávali dál. Na co si zahrajem, Šemíku? Na karavanu knoflíku. To už vůbec nedávalo smysl a velbloudi usoudili, že s malým velbloudem řeč není, nikdy ani nebude, že se zkrátka nevyvedl. A tak si Šemík dál prohlížel obrázkový časopis, až konečně jednoho dne přečetl i poslední stránku. Tehdy se rozhodl, že nebude básníkem, ale Pegasem. To, že se pro něho líp hodí. Vysvětlil, že Pegas je slavný kůň s křídly, který básníky doprovází. Teď už si velbloudi začali ťukat na čela a Šemíkovi domlouvali, aby si rozmyslel, co říká. Kůň přece křídla nemá, jak by je tedy mohl mít malý velbloud? Ale Šemík se přemluvit nenechal. Náhodou, už mi rostou, sáhněte si. A nastavoval všem záda, aby se mohli přesvědčit. Zkoumali ti velcí velbloudi Šemíku ve hřbet. Zdá se, že tam opravdu něco má. Že by křídla? Jen jestli by vyrostla dost veliká a dost silná, aby unesla velblouda. Velbloud totiž není žádný vrabec. A to by potom z našeho Šemíka přece jenom mohl jednou být slavný velbloud. Sestřenice a bratranci se přestali malému velbloudovi posmívat a začali se sázet. Jaká asi křídla se mu vyklubou? Motýlí, netopíří anebo ptačí? Nejvíc netrpělivý byl Šemík sám. I když mu každý radil, aby radši ještě nějaký čas počkal, řekl: na létání už to stačí, moje křídla jsou jak ptačí. V tu chvíli také ze Šemíka naposledy promluvil básník. Dál už se chystal jenom létat jako bájný okřídlený kůň Pegas. Vylezl si na skalnatý vršek a bez váhání se střemhlav pustil dolů. Dopad na zem byl dost tvrdý, i když naštěstí ta skalka nebyla moc vysoká. Až se Šemíkovi v očích zajiskřilo a hlava pořádně zatřásla. Zaklepala se tak důkladně, že z ní naraz vypadly všechny jeho střeštěné nápady. Začal zas mluvit jako každý jiný velbloud. Začal si hrát s bratranci a sestřenicemi na velbloudí karavanu a i když mu křídla nikdy nenarostla, objevily se v těch místech jednoho dne dva roztomilé, užitečné velbloudí hrby. Z malého Šemíka nakonec vyrostl ten nejhezčí, velmi pracovitý velbloud dvouhrbí, který se kdy procházel na kraji veliké pouště.
6: Hurvínko, maničko, pojďte sem.
7: Ano, pane Spejble.
6: Hurvás, pojďte, pojďte, tady k oknu.
7: Proč?
6: Něco uvidíte.
7: Ale proč kvokneš?
6: Jak to?
7: Jsi říkal tady k oknu.
6: Nic takového jsem neříkal, říkal jsem, pojďte sem, něco uvidíte, postavte si tady k oknu.
7: No tak vidíš, říkáš tady kvoknu a když na to čekáme, tak nekvokneš.
6: Já neříkám, že kvoknu, já povídám, že k oknu se máte postavit, abyste viděli, co je ptáčku na krmítku. Pojďte.
7: To je ptáčku. Na naše krmítko jich nechodí tolik jako na vaše, Hurvínku.
6: Podívejte se těch síkorek.
7: A ten ptáček s modrou hlavičkou.
8: To je totiž taky síkorka. Modřinka, viď, tatí?
6: Ovšem, že ano.
8: A ty tlustý jsou síkory koňadry, že ano?
6: Ovšem, že velice správně, Hurvajs.
7: To já ani nevěděla, že jsou dvě síkorky. Já myslela, že síkorka je síkorka a jinak, že síkorky nejsou.
6: Ale kde pak, Máničko, síkorek je? A je. Jenom když to tak vezmu, tak je síkorka koňadra, že ano? Síkorka modřinka, síkorka úhelníček, síkora babka, že ano?
8: Síkora dědek.
6: Ano, síkora tam.
8: Síkora tetka, síkora strejda.
6: Hernaj, žádný dědek.
8: Jak to?
6: Je síkora babka, ale ne síkora dědek. Místa bys Máničku poučil, tak ji akorát mateš.
8: Náhodou síkora dědek?
6: Nech toho povídám. Co pak může někdo vidět síkoru dědka, když vůbec není?
8: Náhodou je.
6: Já ti dám, že je.
8: Sedí vždycky na lavice u pumpy a když jdeme do školy, tak říká: kluci, pusťte dneska školu k vodě a pojďte si se mnou radši zahrát karty.
6: Tak to pro tebe není žádný dědek síkora, rozumíš?
7: To je přece pan síkora. Sýkora.
6: Ovšem, že ano, pan Sýkora, pan Sýkora. Rozumíš, pan? Budeš mu říkat jedině pane Sýkoro.
8: To my mu říkáme jedině pane Sýkoro.
6: Jistě, už vás slyším.
8: Fakticky, tatí, to se ho zeptej. My vždycky říkáme, pane Sýkoro, to je bašta nápad. Nám se stejně do školy moc nechce. Rozdejte karty, pane Sýkoro.
6: Tak to vás tedy poženu místo do školy hrát karty s dětkem Sýkorou.
8: S panem Sýkorou.
6: S nikým. Když je škola, tak půjdete rovnou do školy.
7: A když není škola?
6: Tak půjdete rovnou domů. A ne se někde klackovat.
7: A jaké jsou ještě Sýkorky, pane Spejble?
6: No, které jsem vlastně říkal?
7: Sýkoru babku jste říkal?
6: Ano.
8: No. Sýkoru dětka tedy radši vypustíme.
6: Ovšem, že ano. Už o něm nechci taky ani slyšet.
8: Já o něm taky mlčím.
6: Buď tak dobrý.
7: Pak Sýkorku Modřínku jste říkal.
6: Správně. Vidíš, jak si to dobře pamatuješ?
7: No. A Sýkoru kobylu.
8: Jakou kobylu, člověče?
6: Koňadru, Máničko. Sýkoru koňadru.
7: Ano, Sýkoru koňadru.
6: A pak ještě, pokud vím, pak je ještě Sýkora úhelníček.
8: To si taky říkal.
6: No tak ji řeknu ještě jednou.
8: To už ji řekneš po třetí.
6: Já ji řeknu třeba po čtvrté, aby si to Mánička pamatovala. O tom jde, žáno.
7: Když je jako uhelníček, tak to je jako uhlí, vidíte asi.
6: No právě, ta je černá jako bota, Máničko. No, proto se jí říká uhelníček.
8: To snad ne, tati, to je snad kos.
6: Žádný kos, Sýkora, uhelníček.
7: Ona je úplně celá černá, pane Spejble, že?
6: No, celá ne, Máničko, celá ne. Jenom na zádech a na hlavě. Ale hodně, vždy říkám, že jako kdyby nosila to, jak si jim...
8: Botu.
6: Ovšem.
8: Ona nosí jen jednu?
6: Kdo?
8: Ona.
6: Co?
8: Botu. Botu, taťuldo.
6: Kde?
8: Na hlavě.
6: Na hlavě žádnou botu nenosí.
7: Ani jednu,
6: to jsem jen tak říkal, že je jaksi černá jako bota, protože když je to Sýkora uhelníček, že ano?
8: Tak nosí uhlí.
6: No právě.
8: A nosí ho v putně nebo jen tak?
6: Co v putně?
7: To uhlí, pane Spejble.
6: Ale uhlí, co pak by taková malinká Sýkorka unesla plnou putnu uhlí?
8: Neunesla, že ne?
6: No to se rozumí, že ne.
7: To se musí naložit jenom půlku, vidíte, pane Spejble?
6: Ani půlku ne, ona je prostě černá, jako kdyby nosila uhlí. Proto se jí říká, no, Hurvajs?
8: Proto se jí říká,
6: no?
8: Sýkora.
6: Sýkora uhelníček. Very nice. Abyste ji rozpoznali od těch druhých. Že ano.
8: Od kterých?
6: Vždyť se vám je jmenoval aspoň pětkrát.
7: A jmenoval jste nám už všechny, pane Spejble?
6: To víš, že asi ne, ono jich je moc.
8: Kterou si například neřek?
6: A já ani nevím.
7: Vzpomeňte si, pane Spejble.
6: No třeba, aha, už vím. Parukářku jsem neřek.
7: Koho? Sýkoru parukářku? Co vypadá, jako by měla na hlavě paruku?
8: Jakou ruku?
6: Paruku? Ty nevíš, je to paruka?
8: Nevím, tati.
7: Já také ne, pane Spejble.
6: Paruka, že ano, to je vlastně, to jsou vlastně vlasy, že ano, které si nasadíš na hlavu a zase sundáš.
8: Proč, tati?
6: No třeba, když ty nemáš vlasy, že ano, nebo Mánička nemá vlasy.
7: Ale my je přece máme, vlasy, já i Hurvínek.
6: Dobrá, vy jo, ale někdo je třeba nemá a ten si právě může nasadit na hlavu paruku a vlasy má hned.
8: Cizí.
6: Ovšem, když svoje nemá, tak má přeci hlavu holou, že ano, lisou.
8: Takzvanou pleš, vytatí.
6: Takzvanou pleš.
8: Pleš neboli bleskovku.
6: No ano.
8: Bleskovku neboli klouzačku, že ano, tatí.
6: No dobrá, tak...
8: Prostě má hlavu jako koleno, vytatí.
6: No tak má hlavu jako koleno, tak mu ji nech, no.
8: Já mu ji nechám.
6: Buď tak laskavej. No co mi brejlíš na hlavu pořád?
8: Já na ní nebrejlím.
6: Nebrejlíš a přitom brejlíš a to mě rozčiluje.
8: Proč nenosíš paruchu, tati?
6: Co bych ji nosil?
7: Vám to sluší i takhle, vidíte, pane Spejble.
8: No, jsem myslel, že bys mohl taky nosit paruku, tati. Jako ta Sýkorka parukářka.
6: No tak nemysli a uděláš líp.
7: Pane Spejble, vy jste říkal, že dneska půjdete ke Krmelci. Že nás vezmete sebou.
6: No dobře, musíte se ale pořádně obléknout. Já si jdu taky pro zimník a vy se zatím připravte šálu, žano, čepici, rukavice a tak za chvilku, ať jste hotoví.
7: To se těším. Taky se těšíš, jak půjdeme s panem Spejblem, Hurvínku?
8: No se ví, že se těším.
7: No, zapni mi prosím tě... čepici pod bradou mě to nejde.
8: Protože to máš překroucený.
7: No, počkej.
8: Ukáž.
7: No?
8: No, vidíš, a je to.
7: Horvinku, do krmítka vlezla kočka.
8: Fakt? Čobrdo, to je sousedovic kocour.
7: Jestli tam teď vletí ptáček, tak ho třeba ten kocour spotřebuje. Co budeme dělat?
8: Neboj, toho vyženu. Hele, otevři tichounce dveře do síně, ať nevrznou. A já na něj zařvu, že z toho bude magor. Tichounce máni, jo? Raz, dva, tři. Jedeš ven, ty holonku starej, nebo tebe přerazím koště?
9: Co si to ke mně dovoluješ, Hurvájs?
7: To on, pane Spejbel, to on.
8: Já jsem totiž tati, abys tomu rozuměl.
9: Já tomu dobře rozumím. Jsem u tebe nějaký hej nebo počkej.
8: Ale kde pak, tati?
9: Aby jsi na mě dovoloval jako nějaký tento voděkud.
8: Jsem ti, tati, nic neřekl, já jsem...
9: Aby se schoval jako já nevím kdo.
7: Pane Spejble, on to Hurvínek totiž myslel jinak, víte.
6: Jen ho neomlouvej, máničko, roste jako dříví v lese. Místo do školy si mladý pán hraje karty, žano, někde u pumpy...
8: Tati, to já říkal jen tak, já nehraju.
6: No, nehraješ na housle. Tadyhle si nehrál už kolik neděl. Už jsem tě neviděl s houslema v rukou, ani nepamatuju.
8: Tati, ty si nedáš nic vysvětlit?
6: Nic mi nevysvětluj, housle a stupnici.
8: Tati, podívej.
6: Stupnici?
8: Když je to taková nešťastná náhoda.
6: Hraj, hernajs. Hraj!
8: Až mi ten kocour ale přijde do cesty, tak mu namaluju kláckem na záda takovou stupnici, že ji nezahraje ani Paganín.

0: Za dávných časů bývaly pohádky o všem, nač se jen člověk podíval. A jestli o něčem pohádka nebyla, hned někdo přišel a vymyslel ji. Tenkrát stačilo potichonku zavolat. Pojď, pohádko, mezi nás. Koupíme ti zlatý pás. Pospěš, pospěš, už je čas. Za dávných časů žil jeden král a ten rád lhal. Lhal královně, lhal svým poddaným, lhal sloužícím, dokonce lhal i sám sobě. Říkával, všichni lidé v mém království jsou šťastní a já jsem také šťasten. Ale nebyla to pravda. Ten král šťastný nebyl. A proč? No protože on sám lhal, tak se bál, že i všichni ostatní lžou také jemu. Ano, tak to bylo. Král nikomu nevěřil a všechno chtěl poznat na vlastní oči. Všechno chtěl sám vyzkoušet. A tak měl od rána do večera co dělat. Dával pozor hned na kuchaře.
1: Vaříš, kuchaři, vaříš?
2: Vařím, pane králi, vařím.
0: A hned kontroloval zahradníka.
1: Okopáváš zahradu, zahradníku? Okopáváš?
2: Okopávám, pane králi, okopávám.
0: Ale král tomu nevěřil. Představte si, dokonce poslouchal i za dveřmi, co si vykládají jeho ministři a vnoci. V noci se chodil dívat, jestli stráže u zámku dobře hlídají.
1: Hlídáte? Hlídáte?

0: Ale ze všeho nejvíc ho trápilo, že nemá děti. Když v noci obešel všechny stráže, sedával dlouho do noci na svém trůně a představoval si, jak by bylo pěkné, kdyby nebyli s královnou sami. A jednou takhle sedí na svém trůně, už ho přemáhá dřímota, hlava se mu sklání a najednou koruna se mu sesmekla z hlavy a kutálí se královskou síní až ke dveřím. Král se lekne a v tom uvidí uprostřed síně malou vrásčitou stařenku. Kdo jsi? A jak jsi se dostala až sem? Zvolal překvapeně král. A tu mu stařenka odpověděla. Ty jsi mě zavolal, králi. Kdykoliv v téhle síni král o půlnoci zdřímne a spadne mu koruna z hlavy, přicházím mu poradit. Naposledy jsem radila tvému dědečkovi a teď přicházím s radou k tobě. Mám pro tebe jednu radu dobrou a jednu zlou, kterou chceš slyšet jako prvou. Král se nemůže ze svého překvapení vzpamatovat a tak stařenka dál králi povídá. Ta dobrá zpráva říká, že už nebudete s královnou žít sami. Ta zlá zpráva říká, že promluvíš lež a dítě ztratíš. A teď dobře poslouchej, králi. Dáváš pozor na kuchaře, dáváš pozor na zahradníka, dáváš pozor na stráže, ale měl bys dávat pozor na svůj jazyk. To je má rada, králi. Sotva stařenka domluvila, rozplynula se. Za nějaký čas se v královské rodině opravdu narodila královská dceruška. No to bylo slávy. Pekly se tehdy koláče, tvarohové, makové i povidlové, ale tak veliké, že půlka takového koláče stačila celé rodině k obědu. No opravdu. A král chodil mezi lid, rozdával zlaté dukáty, ale hlavně dával pozor, aby neřekl nějakou lež. Královna zase vybírala pro malou princeznu jméno. Žádné se jí nezdálo dost hezké, dost nové a dost zvláštní. Zavolala proto starou chůvu, aby se s ní poradila. A ta chůva jí řekla, že před dávnými a dávnými časy žila v jednom vzdáleném království krásná princezna, která byla ke všem lidem laskavá a kdo se na ní podíval, z toho hned spadl smutek a všechny starosti. A poradila paní královně, aby dala jméno své královské dcerušce podle té milé princezny. Královně se chůvino vyprávění líbilo a tak byla zvědavá, jak se vlastně ta princezna jmenovala. Luna, paní královno, Luna. A tak malá princezna dostala jméno Luna. Roky běžely a princezna Luna rostla a byla hezká, jak jen princezny v pohádkách bývají. Dokonce byla i trochu hezčí než ty nejhezčí princezny. Ale král měl o dceru strach. Říkával, přijde nějaký princ a odvede mi ji a budeme s královnou zase sami. Nejraději by princeznu Lunu schoval ve věži a věž zamkl na 7 zámků. Dokonce za ní tajně chodil a hlídal ji, aby o tom nevěděla. A když si princezna vyšla do královské zahrady, sledoval ji a schovával se za křoví a za stromy a oči z princezny nespouštěl. Když se princezna jednoho dne ráno procházela v parku, jel kolem princ z dalekého království. Najednou spatřil za mřížemi plotu krásnou princeznu, zastavil svého bělouše a díval se a díval. A než ho vůbec napadlo, aby na ní zavolal a něco řekl, princezna mu zmizela za růžovými keři. V tom se objevil král, který princeznu nespouštěl z očí. Princ ovšem nevěděl, že má před sebou krále. A proto na něj princ zavolal a zeptal se ho, kdože byla ta dívka, kterou právě spatřil. Král se polekal. Dostal totiž strach, že mu princ odvede dceru a řekl: dívka? Tady žádná dívka nebyla. Žádnou dívku jsem tady neviděl. To řekl a nechal prince princem a běžel do zámku. Hledal princeznu, ale po princezně luně, jako by se země slehla. Král ještě jednou proběhl zámeckou zahradu, prohledal všechny komnaty, i do kuchyně se podíval, ale princezna nikde. Smutný běžel do komnaty své ženy. Královno, královno, stala se hrozná věc. Královno, naše dcera se nám ztratila. Než stačila královna něco říct, ozval se od okna královniny komnaty hlas. Nestratila jsem se, tatínku, tady jsem. Sedím přece u okna a vyšívám. Co pak mě nevidíte? Král se zhrozil. Vzpomněl si na tu lež, kterou řekl cizímu princi. Dívka? Tady žádná dívka nebyla. Žádnou dívku jsem tady neviděl. Ano, ano. Zalhal cizímu princi, že princeznu neviděl a teď ji opravdu neviděl. Od té doby nikdo princeznu nespatřil. Ani královna, ani sloužící. Jenom její hlas putoval od okna k oknu, z komnaty do komnaty a jen podle hlasu poznávali, kde vlastně princezna je. Prostírali prázdné židly, nosili na stůl jídlo a pití, rozestýlali postel jako pro nikoho a jenom podle toho, že z talíře nebo sklenice ubývalo, jen podle toho, že ráno našli v podušce vymáčknutý důlek, poznávali, že princezna s nimi v zámku jí a spí. Nešťastný král hned věděl, že jeho dceři nemůže nikdo jiný pomoci než stařenka, která mu předpověděla, co se stane. Usedl proto v noci na trůn a čekal, dokud ho nepřemůže dřímota. Jen si trochu zdřímil, koruna se mu opět sesmekla z hlavy, zazvonila o podlahu a odkutálela se. Králi, králi. A už tu stojí stařenka a hrozí vyčítavě prstem. Potom sáhne pomalu pod zástěru a vytáhne jemný, lehonký plášť. Králi, až si princezna přehodí tento plášť přes ramena, zase ji uvidíte. Jen dávejte pozor, aby se neztratil. Kdyby plášť oblékl někdo jiný než princezna, stal by se sice neviditelným, ale plášť by mu přinesl neštěstí. Král, stejně jako poprvé, by ještě něco rád pověděl, ale stařenka nečekala. Rozplynula se a zbyl tu po ní jen hebounký, modrý plášť, lehounký jako dech. S prvními ranními paprsky slunce král pospíchal do princezniny komnaty. A skutečně, jakmile si princezna oblékla plášť, hned jí král uviděl a byla ještě krásnější než dřív. A král si od té doby dával opravdu veliký pozor, aby nelhal. Ale podezíravosti se nezbavil.
1: Když nelžu já, třeba mi lžou ti druzí,
0: uvažoval.
1: Stařenka je hodná a mluvila pravdu, když slibovala, že modrý plášť mé dceři pomůže. Ale jestli pak mluvila také pravdu, když povídala, že modrý plášť dovede udělat lidi neviditelnými. Neviditelnými. To by nebylo špatné. Mohl bych si plášť vypůjčit, stát se neviditelným a na vlastní oči se přesvědčit, kdo ze sloužících mi lže a kdo mluví pravdu. Jo, to udělám. Co se může stát?
0: A jak si usmyslil, taky udělal. Počkal, až princezna pevně usnula a vplížil se do její ložnice. Ale když plášť bral, když plášť oblékal, jako by 100 hlásků šeptalo.
1: Nech mě pust, nech neber pust.
0: Ale král, ten byl zvyklý všechno dělat podle své hlavy, sešel po schodišti dolů, stráže se na něj dívali, ale neviděli ho.
1: To je vynález,
0: radoval se král. Ale, co to vidí? O zeď zahrady je opřený žebřík a zahradník sedí nahoře na zdi a chystá se přehodit na druhou stranu plný pytel.
1: No jen počkej,
0: myslí si král a leze za ním po žebříku, když tu se zvedne vítr, zaduje pod modrý plášť, zvedne jej, plášť sjede králi s ramen, vznese se a letí, letí výš, stále výš k nočnímu nebi. Co teď už záleží králi na nepoctivém zahradníkovi? Plášť, modrý plášť je pryč. Vznesl se k nočnímu nebi.
1: Teď už mi může pomoci zase jenom stařenka,
0: pomyslel si král a honem utíká do zámku, posadí se na trůn, nasadí si korunu, ale starosti mu nedají dlouho zdřímnout. Když tu konečně hlava se mu sklání, koruna padá, zazvoní o podlahu a odkutálí se.
2: Králi, králi,
0: zavyčítá stařenka,
2: naposledy do třetice ti pomohu, ale potom už o mě neuslyšíš. Modrý plášť odnesl vítr a kdo chce dohonit vítr, musí mít křídla. Bez křídel ho nikdo nikdy nedožene. Řekni princezně Luně, ať zítra v poledne, kdy je nejkratší stín, zajde v zámecké zahradě k jezírku. Tam najde spící labuť ať vytrhne labuti peříčko a tím peříčkem ať se dotkne nejdříve svého levého a potom i pravého ramene. Narostou jí křídla a křídla jí zanesou k modrému plášti.
0: Než se král vzpamatoval, staženka opět zmizela. Rozplynula se. A stalo se, jak řekla. Druhého dne šla princezna k jezírku, našla spící labuť, vytrhla jí peříčko a dotkla se peříčkem svých ramen. V tom okamžiku jí narostla křídla a princezna vzlétla. Křídla nad jejím průsvitným tělem sama mávají a princezna stoupá, stoupá ke svému modrému plášti na obloze. Princezna Luna letěla celý den a na večer byla už tak blízko svému plášti, že stačilo, aby po něm stáhla ruku. Posadila se na oblak a přehodila si přes sebe svůj modrý plášť. A v té chvíli zazářila její krása a byla vidět široko a daleko, po obloze i po zemi. A teď se vrátím dolů, na zem, k rodičům, pomyslela si princezna a chtěla zamávat křídly, ale kde jsou její křídla? Vítr je rozfoukal po obloze. A lidé na zemi, kteří nevěděli, že vítr roznesl po obloze princeznina křídla, si říkali, podívejte, červánky, zítra bude ještě větší vítr. Ale princezna Luna je neslyšela. Bylo jí líto, že se nemůže vrátit. A tak se dala do pláče. A lidé, kteří nevěděli, že to jsou princezniny slzy, říkali, jaká dnes padá rosa. A čím víc slunce zapadalo, tím méně bylo na obloze vidět peříčka z princezniných křídel. Ale o to jasněji zářila z modrého pláště oblohy její krásná tvář. A lidé na zemi říkali, podívejte, jak krásně dnes září luna.

Tak a to je konec pohádky. Počkejte, vy asi ještě budete chtít vědět, co se stalo s princem, který viděl princeznu v parku. Ano? Tak to bylo tak. Když se princ dozvěděl, že se princezna ztratila, vydal se jí hledat. To už princové tak dělávají. Putoval krajinami na východě i na západě, i na jihu, i na severu, ale po princezně Luně ani památky. A jednou takhle ulehl do trávy, zvedl oči k obloze a tam náhle spatřil na modrém plášti její zářící tvář. Radostně na ní zamával a princezna mu spustila na zem dlouhý, pevný, stříbrný paprsek. Princ po paprsku vyšplhal na oblohu až k princezně a už nikdy se nevrátil

0: Milí pokrývači, posluchači, vítám vás opět u své pravidelné rekreace, relace, věnované všem domácnostním záležitostem. Zdraví vás vaše domácnostní kachna Justýna, odbornice na slovo vzatá. Ale abyste si nemysleli, že se vyznám pouze v zahradníčení, dnes si něco vyrobíme. Podle mého návodu, vlastního. Já jsem totiž odbornice i na ostatní ruční krátce. Totiž ty práce.
1: Budeme vyrábět, nebudeme nic sázet.
0: Venku co? Venku prší. Když prší, nechodí se pracovat na zahrádku. Dej si deštník ke dveřím. A neumíš pozdravit, růžovko? Jsme přece ve vysílání.
1: Ahoj, vysílání.
0: Ne, ahoj, vysílání. Ahoj, kdo?
1: Ahoj, děti.
0: No proto. Mám takový pocit, že si velice brzy budeme muset také projít pravidla slušného chování. Všimla jsem si, že i Hugo má v této oblasti zcela značné nedopalky, nedostatky.
1: Hugo, že by o něčem něco nevěděl? Já teda vím, že odbornice si tady ty, ale...
0: Ne,
1: musíš to říkat. Já vím, že jsi domácnostní kachna, Justýna a tak dále, ale Hugo... Ten přece přečetl každou knihu, na kterou si jenom vzpomeneš.
0: To je sice možné, ale například, když hrajeme slovíčkovou hru, oba mi velice často skáčete do řeči a to je neslušné. Velice neslušné. Co tomu řeknou naši posílači? Totiž ti posluchači. No, přesně. Mohli by z vás být úplně pohoršení, růžovko.
1: Nechtěla si něco vyrábět?
0: No, jistě.
1: A co?
0: A je to tu zase. Kdybys mě pořád nepřetrucoval, nepřerušoval, už si to dávno věděl. Dnes vám, milí posluchači, řeknu, jak si doma z krabiček udělat takovou výstavní vitrínku.
1: Vitrínku? Co to je?
0: No, taková polička. Je to velice užitečná věc. Já ostatně ve svém pořadu mluvím o samých užitečných věcech, žádné zbytečnosti.
1: A tak na co je teda taková tvá nezbytečná vitrínka dobrá, Justýno?
0: Třeba teď, když skončilo léto, tak si v ní děti mohou vystavit všechny suvenýry, které si přivezli z prázdnin. Všechny ty malé roztomilé zbytečnosti.
1: Zbytečnosti, ha, jasně. Takže vůbec nezbytečná vitrínka na zbytečnosti.
0: Na suroviny, ne, na suvenýry, tak.
1: Suvenýry. Tohle slovo teď nedávno vysvětlovala Bibi.
0: Takže ty už víš, co to znamená, že? Děti si můžou vystavit všechny ty nejrůznější mušličky, kamínky, šišky, figurky, odznáčky, obrázky a další surevíny.
1: Suvenýry.
0: Ano, přesně, to jsem chtěla říct, no jistě. A taková vitrínka nebude sloužit jenom na surevíny, suvenýry z prázdnin, ale pro cokoliv malého, roztomilého a zajíkavého, zajímavého, co si děti budou chtít vystavit.
1: To zní moc dobře, Justýno. Já mám doma taky spoustu takových maličkých věcí. Od Huga mám kus pijáku, od Vojty kus provázku, Netopír mi dal kuličku skleněnku a mám takovou skvělou šišku od slečny učitelky Hedy Okaté, kterou po mně jednou hodila.
0: To bylo, jak jsi jí zničil tu mapu, viď?
1: To bylo, když jsme po sobě házeli v lese šičkama. Takže taková vitrínka se mi bude taky náramně hodit.
0: Takže nyní jasně a srozumitelně vysvětlím, jak na to. Začneme tím, co budeme potřebovat. Takže připravte si víko od krabice od bot, prázdné krabičky od zápalek a lepidlo.
1: Víko od krabice, krabičky od zápalek, to jsou sirky, Teda Justýno, ty jsi už mi tady nachystala. Ale kde mají vzít děti?
0: No, poprosí předem rodiče, aby prázdné krabičky od zápalek nějakou dobu nevyhazovali a střádali je pro ně.
1: O, a nebo třeba rodiče dětem dovolí z pár krabiček ty sirky vysypat.
0: No, to by vzniknul ohromný letohrádek, totiž ten nepořádek.
1: Já myslela...

0: vejdou, ne? Ukáž, vždyť je to úplný chaos. To, každou krabičku máš úplně jinde na křivo. Hezký je rovnej, srovnej.
1: Srovnám dobře, tak takhle.
0: Výborně, výborně, takhle je to lepší. Hezky srovnané. Piggy mu se na to víko vlezlo celkem 9 krabiček.
1: Mně tam ty krabičky nevlezly, mně se tam vešly. Já jsem je tam poskládal a srovnal, ale Justině tam vlezou, tak jí tam hod vlezou, no. Justina má asi krabičky samolesky.
0: A ty jsi samosleská, to ti samovleská, ty růžovko jedna.
1: Já jsem samoběžka a samochodka náhodou.
0: No, ty jsi hlavně samozlobka. Tak kolik jich tam máš těch krabiček vedle sebe? 3 na šířku a 3 na výšku. To je dohromady kolik?
1: To je dohromady kolik?
0: Ne, kolik jich tam máš dohromady?
1: 9. Tak. A co dál?
0: Teď vezmi každý ten šutříček, totiž ten šuplíček a přilep ho tím lepidlem k tomu víku. No nešetři tím lepidlem, ať ti to tam hezky drží. A teď už je to jen na tobě, jak si novou vitrínku vyzdobíš, než do ní vyskládáš všechno, co chceš mít vystavené. Můžeš každý šuplíček namalovat jinou barvou, nebo víko od krabice polepit nějakými obrázky, nebo po tento, pomalovat, no.
1: Jenomže já tu mám jenom vodovky. A jak znám vodovky, tak asi nejsou zrovna to nejlepší, protože celá ta tvoje viktorinka je z papíru a vodovky potřebují hodně vody a tak by mi tu viktorinku akorát rozmočili. Tak...
0: Viktorinku! Vitrinku, ne viktorinku! Vitrinku ty poklepo! Popleto jsem chtěla říct.
1: Zajdu za svou Hedou! Třeba mi půjčí jiné barvičky, anebo mi něco poradí. No, jak si to pěkně vyzdobit. A já si pak vystavím suvenýry z prázdnin. Tak děkuju, Justino. Dneska to bylo fajn. To jsme myslela moc dobrou věc. Takovou akorát šupličkovatou, co?
0: Šupličkovatou.
1: Možná by šla ta vitrinka udělat ještě nějak jinak, jo. Ale využít ty krabičky, no to je bezva nápad.
0: A je to tu zas. Opravdu potřebují s Hugem lekce správného chování. Takhle odběhnout a ani se pořádně nerozloučit. Takže, milí pojuchači, vy posluchači, já se s vámi rozloučím teď i za toho růžovku. Pokud jste sledovali můj výklad a návod, určitě se vám viktorinky povedly a uslyšíme se zase příště. Co jsem řekla? Že jsem řekla viktorinky místo vitrínky, no, to je ten růžovka, zase mě celou popletl. Já bych to samozřejmě bez něj řekla zcela bez svazu, bez kazu. Takže to byly viktorinky, totiž vitrínky a příště u mojí pravidelné rekreace, relace, opět na sklepanou, totiž na skládanou, totiž to, nazdár.

0: Básničko.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam...

0: mu bude do skoku. Babička se bude koupat v našem potoku.
1: Guvernér Horního města. Dederonova eskorta odváděla Hejlíka mlčky a zachmuřeně jako nějakého zajatce. Nechápal, co se stalo a proč se Dederon s juniorem na schůzku s velkým šéfem nedostavili. Má právo to vědět, byl přece velitelem akce. Co bylo, to bylo. Určitější odpověď nedostal. Vrata do Kilimandžára byla přepažena prkny, ale pro lichožrouty se všude nějaká skulina najde. Uvnitř se schromáždil celý Dederonův gang. Hejlíka vedli špalírem jako uličkou hanby. Na konci stál Kudla Dederon a vedle něho Tulamor junior.
2: Pohleďte, co čeká každého zrádce, zvolal Dederon už zase slavnostně a spisovně a vyrval Hejlíkovi z ucha spínací špendlík.
3: Strčíme ho mezi krysy? Zeptal se horlivě jeden z jeho strážců.
2: Ještě ne, řekl Dederon. Chci, aby byl přitom.
1: Pak vyskočil na barový pult a Tulamora juniora pozval k sobě.
2: Poklekni, přikázal.
1: Položil před něho plechový tác. Tulamor junior políbil punčochu se stříbrným podvazkem. Dederon ho udeřil tácem do hlavy.
2: Tím to tě slavnostně pasuji na rytíře podvazkového řádu a svého pobočníka.
1: Pravil a nejdřív levé a pak pravé ucho mu propíchnul spínacím špendlíkem. Davem proběhla vlna vzrušení. Byla to nejvyšší pocta. Nikdo z nich neměl privilegium dvou spínacích špendlíků.
2: Nikdo z vás neměl tak těžkou přijímací zkoušku,
1: odpověděla to zahučení Kudla Dederon.
2: Tulamor junior s mou pomocí zničil impérium svého otce, komotra všech komotrů, a proto tady a teď jmenuji guvernérem Horního města.
4: Ať žije guvernér Tulamor!
1: Ozývalo se ze všech stran a do toho vykřikl zoufalé Hejlík.
3: Tulíku!
2: Odveďte ho!
1: Poručil Dederon.
3: Tam?
1: Zeptal se ten horlivý strážce. Dederon přikývl.
2: A my máme důvod k oslavě, zvolal. Od dneška nám patří celé město.

0: Pepík. Nemocnice je nemocnice. Když se tam člověk dostane, hned se začne bát. Neví totiž přesně, co mu je. A neví, co s ním budou dělat. Taky neví, kdy ho pustí domů a jestli se uzdraví. Leží v pyžamu v posteli, kouká do stropu a je mu ouvej. Jako třeba Pepíkovi. Když Pepíka přivezli do nemocnice, ani o tom nevěděl. Ujížděl velkou rychlostí houkající sanitkou, které všechna auta uhýbala z cesty. Jen co poprvé otevřel oči, uvědomil si, že ho strašně bolí hlava. Vůbec nevěděl, kde je, a všechno se s ním motalo. Do očí mu svítilo ostré světlo a z toho světla vystupovalo několik hlav v zelených čepicích. Vypadali jako mimozemšťani. A Pepík si pomyslel, že je nejspíš na Marsu. No prosím, už kouká, řekla jedna hlava. Ale trvalo to, co? Zasmála se druhá. Dobrý den, pane, tak jak se máme? Ptala se třetí a čtvrtá hned utěšovala. To bude dobrý, my tě dáme dokupy. Pepík si hlavy podezíravě prohlížel. Oči byly trochu člověčí, ale pusu neměly vůbec. Dolní část obličeje jim zakrývaly zelené roušky. Třeba mají v hlavě místo pusy jen díru, otřásl se chlapec. V zápětí zjistil, že nemůže hýbat nohou a že ho bolí celé tělo a hlavně ta hlava. I nos se mu zdál trochu divný. No čepic, pomyslel si. Asi mě předělávají. Za chvíli ze mě bude taky Marťan. A máma mě ani nepozná. Nadzvedl opatrně ruku a viděl, že je úplně zelená.
1: To koukáš, co? Jsi zelenej jak Marťan.
0: Komentoval to další hlas. A Pepík věděl, že se nemýlil. Sebral všechnu odvahu a vypravil ze sebe. A vy jste hodní, Marťani? Zelené hlavy se rozchechtaly.
1: To víš, že jo,
0: ujišťovali ho. Ale Pepík jim moc nevěřil.
2: Ale jsi statečnej, to ti teda povím,
0: pokračovala jiná Marťanka a píchla mu injekci.
3: Ty jsi musel letět takových 5 metrů.
0: Já letěl? Raketou? Divil se Pepík.
1: Kde pak raketou? Letěl z pohlavě, z kola.
0: Z jakýho kola? Žasl Pepík a představoval si nějaký vesmírný satelit. Z velkýho?
1: Z jízdního,
0: vysvětloval ten, co stál u hlavy, ale Pepík nechápal. Vůbec si nepamatoval, že spadl z kola. Nepamatoval si vůbec nic. To se někdy stává, když se člověk uhodí do hlavy. Po chvíli přemýšlení poznamenal.
3: Se divím, že se tady dá dýchat,
0: že je na Marsu kyslík.
1: Kyslíku tu máme dost, ty mudrlante. Za chvíli ti ho dám.
0: A teď už počítej do 10. Než napočítáš, tak už budeš spát.
3: Spát? Ale mně se ještě nechce,
0: bránil se Pepík.
3: A jak dlouho vy, Marťani, vlastně spíte? Kolik hodin?
0: Nikdo mu neodpověděl. Všichni měli spoustu práce.
1: Takže Pepík začal poslušně počítat. 1, 2, 3, 4 a už spal. Zaječelo to Pepíkovi u ucha.
3: Tak co, letíme?
1: Byl to malý Marťánek. Trochu připomínal gumovou rukavici. Prohlížel si Pepíka a vesele se šklebil od ucha k uchu.
3: Přitom dělal ve vzduchu kotrmelce.
1: Letíme! Přikývl Pepík a chytil se jeho malé zelené ruky. A tak letěli. Viděli všechno z výšky. Mars byl celý červený. Nikde žádné stromy, jen hory a krátery.
3: Je pěkný počasí, vykoupem se.
1: Lákal Pepíka Marťánek a to už prolítli horkým jezírkem. Pepík jen tak stačil zadržet dech.
3: Chy, chy, chy. A ještě jednou.
1: Chechtal se Marťánek a tentokrát se vnořili do ledového jezírka. Vrrr. Vyrazil ze sebe Pepík.
3: Moc otužilý nejsi, hošánku.
1: Zašklebil se jeho zelený kamarád.
3: Zkusíme něco mezi.
1: Za malou chvíli přistáli u zelených vodopádů, kde byla voda tak akorát. Létali teď skrz vodopád sem a tam a výskali přitom. Když je to přestalo bavit, zelená ručička vytáhla Pepíka zas nad oblaka a Pepík viděl jen špičky hor, které čněly nad mraky. Sem tam to z některé hory kouřilo.
3: To jsou sopky?
1: Divil se Pepík.
3: Kde pak sopky?
1: Vyprskl pobaveně Marťánek.
3: To naše mámy vaří oběd. Máš hlad? Zvu tě.
1: Dodal.
3: Tak jo,
1: zajásal Pepík a to už se snášeli k jedné kouřící hoře.
3: Mamí, vezu návštěvu.
1: Volal Marťánek a na ta slova z jednoho otvoru ve skále vykoukla zelená hlava v červeném šátku. V zápětí vyšla ven Marťánkova máma v zástěře a s vařečkou v ruce.
4: A heleme se, člobrda,
1: řekla a zvědavě si Pepíka prohlížela.
4: Tak pojď, jsi celý bledonký, potřebuješ mňamulo, po něm pěkně zezelenáš.
1: Usmála se a spiklenecky na Pepíka zamrkala. Vešli do marťanského domečku. Všude blikala světýlka, jako když se člověk ocitne mezi spoustou vánočních stromečků. Pepík se chvíli rozhlížel a pak uviděl něco jako sporák. Z něhož vyletovaly barevné blesky. Mezi jiskřivými výboji se vznášely zelené palačinky. Marťánkova máma popadla jakousi svítící tyč a začala palačinky napichovat a točit s nimi.
2: Chuťá, puťá!
1: Povzbuzovala je a malý Marťan hned vyskočil a napíchl si jednu palačinku na ukazováček. Pěkně to zajiskřilo. Pepík to po něm zopakoval a taky mu to pěkně zajiskřilo. Točili zelenými palačinkami na ukazováčku a zubili se na sebe. Tak co, jak vám chutná mňamulo? Ptala se máma.
3: Žůžo, žůžo.
1: Olizoval se Marťánek a Pepík se přidal.
3: Mňamulo je mňamózní.
2: To si budu pamatovat,
1: usmívala se máma.
2: Moje mňamulo je mňamózní.
1: Pepík zblajzl další palačinku a zapil to zeleným nápojem, co mu podala máma Marťanka. Najednou se mu chtělo hrozně spát.
3: Hajaja!
1: Zeptal se ho Marťánek a Pepík přikývl.
4: Hajaja, hajaja.
1: Ze snu Pepíka vytrhl až jemný hlas mámy.
0: Jozívku, prober se, už to máš za sebou.
2: Otevřel oči a divil se.
3: Tak já nejsem na Marsu, mami.
1: Máma se usmála. Kde pak na Marsu? Jsi v posteli, v nemocnici. Sletěl jsi z kola a pořádně ses vysekal. Přinesla jsem ti ty tvoje časopisy o vesmíru a o mimozemšťanech, aby ses nenudil.
0: Pepík si přitáhl časopisy k sobě a úplně zapomněl, že ho něco bolí.
3: Mami, až přijdem domů, musíš mi udělat mňamulo. Jedl jsem ho na Marsu a je vážně mňamózní.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Vánoční vyzvánění. Na kopečku stál kostelík se zvonem Kryšpínem a na kopečku přes údolí kostelík se zvonem Cecilkou. Kostely se stavějí na kopečku nejspíš z té příčiny, že lidi jsou v nich nebyblíž. Když Kryšpín spustil bim bam, jak se máš, Cecilko? Cecilka odpovídala bim bam, bim bim bam bim, mám se dobře. A povídali si řečí zvonů. Kryšpín a Cecilka byli nejbližšími zvony a za ty dlouhé časy se stali sobě nejbližšími. A za ty dlouhé časy se Kryšpínova věž začala rozpadávat. Přišli zedníci, rozebírali zeď a jak jim kameny padaly, narážely na zvon a zedníkům se líbilo, jak to krásně zvonilo. Ale Kryšpín začal chraptět a chraptěl, až ztratil hlas. Bim bam bim, co se ti stalo, Kryšpíne? Ptala se z druhého kopce Cecilka. Kryšpín zachraptěl, ale přes údolí se to nedoneslo. Bim bam, Kryšpíne, bim bam bim, Kryšpínku, volala Cecilka úzkostně a marně a najednou její volání ustalo. Nad údolím teď leželo ticho, že to bylo jako tíseň. To ticho vytáhlo zvonaře pana Matouška před dveře a když pořád nic, šel se podívat, co se přihodilo. A Kryšpín praskl. Viděl hned pan Matoušek a šplhal hned na druhý kopec. A Cecilce puklo srdce, věděl hned zvonař. Když zvon praskne, musí se celý silně nahřát, aby se puklina dala zatavit zvonovinou. Jenomže pan Matoušek neměl tak velkou pec a musel ji stavět. Toto bude trvat. Do svátků se to nestihne, hádali lidi a v údolí bylo pořád ticho a tíseň, jako v domě nemocného. Ale když Vánoce vešly do údolí, pec už stála a věž byla opravená. Zvonař vyměnil Cecilce srdce, zatavil Kryšpínovi puklinu a vyzvedl jej do věže. Byly Vánoce a to je příhodný čas k vyzvánění. A Cecilka vyzvánění.

0: Večer dobrodruhů!
1: K totému, všichni muži k totému!
2: K totému, veliký Sachem volá k poradě!
3: K totému, náčelník Černý Havran svolává muže z celé osady!
4: Zdravím vás, Havrani!
5: Zdravíme tě, Černý Havrane!
4: Klaníme se ti, veliký duchu! Budiš s námi po celý zbytek dne! Nedopusť na nás nic zlého! Ochraňuj svůj věrný rod!
5: Svůj věrný rod!
4: Svolal jsem vás k poradě, Havrani. Zima je dlouhá a zlá. Sníh zasypal naše chýše a hlad krutě rve naše vnitřnosti.
6: Dva dny už jsem neměl ani kus nejhorší placky. Nebudu takhle žít, všecko pobiju. Totém rozmlátím kamennou sekerou.
4: Ustaň, divoký Havrane! Slož křídla a zavři zobák. Posvátného bůžka se nedotýkej.
6: To je ochránce rodu, když nás nechá zajít hladem a mrazem. Rozbít ho, rozbít! Modlitby, dárky, med to bereš, ale starat se trochu o nás to ne, to ne. Aby Havrani nepochcípali jako ty korob tvé.
7: To je divoký Havran.
8: Je opilý.
7: Co je to?
8: Posedl ho zlý duch z ohnivé vody. Divoký Havran sípálí doma z ječmene a pšenic.
7: Pak nemá mouku na placky.
4: Dost, divoký Havrane! Nechceme tě slyšet! Všichni máme nedostatek, ani v mé chýši myši netloustnou, ale ty neobvinuj náš velký totem. Dostal si stejný díl obilí jako ostatní. Kam se podělo? Já ti povím kam.
6: Zbytečně mluvíš. Máme dobytek v ohradě a ty jsi náčelník. Dej porazit krávu a najíme se všichni do syta.
3: Moudře mluví divoký Havran. Všichni potřebujeme maso, jinak zahyneme.
9: Máme dost býka, tři krávy,
10: jahůvku, tele,
3: ovce a kozy a prasata.
4: Nedovolím! Vždyť je to všecko, co máme. Musíme se dočkat nových telátek a pak teprve vzroste statek našeho rodu.
6: Zatím pojdeme v závějích. Nemáme co žrát.
9: Krávu, alespoň jednu krávu, náčelníku.
4: Nedám.
6: Nebudeme se ptát. Sami si ji vezmem. Je naše.
4: Neposlouchejte divokého Havrana, mužové. Cítím jeho dech. Je otrávený pálivým jedem z ohnivé vody. A otrávená jsou i jeho slova.
6: Dej si pozor, ještě jsem nepošel, ještě ti ukážu. Zabiju, všecky vás zabiju, celou osadu pobiju. Žeroš, potvoro, kopnu tě nezáde, tu máš.
11: Neho, divoký Havrane, nic ti neudělal. Je to pes Veveřice, dcery Sachemovi.
6: Sachemovi, to je Sachem, to je náčelník. Žvanivá baba, ne Sachem.
11: Veveřice, pojď sem honem.
7: Nechrapaj, divoký Havrane.
6: Co? Ty mi budeš... Já jsem lovec. Silák.
12: Tam, divoký Havrane.
3: Zastav se, žádný muž z rodu Havranů nesmí sám z osady.
12: Veliký Sachem tak přikázal.
6: Kašlu na náčelníka. Kašlu na všechny Havrany, jděte mi z cesty.
3: Vrať se do své chýše, vyspi se, ráno budeš moudřejší.
6: Nebudu, nechci. Jdu od vás, babělci, sám budu lovit. Vyčíhám jezevce a sním ho. Nikomu nedám ani kousek. Prasknu, ale sním ho.
12: Mluvíš jako nedospělý chlapec. Jsme silní, jen když jsme pohromadě. Sám zahyneš.
6: Hladovět s vámi nebudu. Nechcete dát ani zrní, ani krávu, ani tele. Čí je obilí, čí je dobytek? Můj jako tvůj. Nebudu poslouchat Černého Havrana.
12: Je pryč. Zhloupnul. Není mu pomoci. Řekni to náčelníkovi. Já obejdu osadu. Šeří se. Brzy bude noc.
3: Náčelníku, divoký Havran utekl z osady.
4: Je to zlý člověk. Hlídejte dobře.
10: Veliký duch, ať nás ochrání této noci ode vší škody a dá nám zítra dobrý lov.

0: hasit oheň. Toulavý bobr a hbitý bobr vpřed. Obklíčíme ho.
1: Stůj!
2: Odhoď zbraň!
3: Jaký je tvůj totem?
1: Havran. A váš?
3: Dovíš se. Co tu děláš?
1: Lovím.
3: Lovíš? Sám? A v noci? Kde máš zvěř?
1: Vy jste bobři. Říkají vám všude žvanivé huby. Žvanilové jste a ne lovci.
4: Cože, žvanilové? My? Na něj!
1: Puste mě! Tolik lidí na jedno! Kopat zajatce!
3: Svažte mu ruce!
4: Co s ním výkupné dostaneme?
1: Zabijeme ho!
3: Naše ramena nejsou ještě zatížena kořistí. Sachem šedý bobr by nás nepochválil a ženy a dívky by se nám vysmály, že jsme nepřitáhli k ohništi ani vodní myš. Přivážte Havrana k buku, ať se o něj postarají vlci.
5: Snad mě tu nenecháte, bobři! Puste mě, pro velikého ducha, puste mě!
6: Slyšíš, Havrane, už si na tebe brousí zuby.
5: Bobři, stateční bobři, vraťte se, povím vám o kořisti, hromady masa, moc masa, jenom mě puste.
6: Bobříku, mluví o mase.
1: Vraťme se.
3: Dobrá, zpět.
5: Povím vám o dobytku. U nás v ohradě u potoka. 3 krávy a jalovice a tele a bík a ovce. Krásné ovce, spousta masa a prasata.
3: Sachem šedý bobr nám zakázal bitky se sousedy.
5: Žádná bitka. Zítra je den lovu. Všichni muži odejdou do lesů. Lehce se zmocníte do bitka. Přehodíte každé krávě kolem krku řemena. Povedete ji, kam budete chtít.
6: To je něco pro nás.
3: Odvažte ho.
1: Co chceš dělat?
3: Zítra vnikneme do osady Havranu. Tenhle nás povede.
5: Povedu. Ale vy mě pak propustíte.
3: Propustíme, ty hrdino.
7: Sacheme, velký Sacheme, proč nesmím s vámi na lov? Jsem už skoro muž. I vlka jsem už zabil.
8: Nemůžeš, Pírko, zůstaň a hlídej osadu. Víš dobře, že jsou doma jen ženy a děti a pár starců. Ty budeš dávat pozor na všecko.
7: Budu, Sacheme. Vezmu si svůj mlad a luk a budu obcházet osadu jako stráž.
8: Tak je to správné. Podívej se taky k veveřici.
7: Už k ní běžím, velký Sacheme. Co děláš ve veveřice?
9: Vždyť vidíš a slyšíš, Pírko, předu a zpívám si.
7: Já ti k tomu zahraju, chceš?
9: Spí-

0: Proč jsi přestal hrát, Pírko?
1: Tu písničku zpívají maminky malým dětem.
0: I mě jí maminka zpívávala.
1: A já jsem maminku nikdy neviděl. Umřela, když jsem byl maličký.
0: Vždyť já vím, Pírko, našli ji v lese mrtvou. Tebe vedle ní. Ujal se tě kňučák.
1: Ale mám na ní památku. Podívej.
0: Srnička. Celá žlutá. Trpití se. A jak jsou těžká.
1: Asi nějaká hračka. Vidíš, mám je v pytlíčku z jelení kůže. Byl v kožešině, do které jsem byl zabalen. Chceš jich trošku ve veřice?
0: Nechci, co s tím?
1: Natloukl jsem si jich pár do topůrka, podívej.
0: To se mi líbí, to je pěkné. Vždyť je to náš havraní znak. Udělej mi taky totemovou značku na můj nůž.
1: Udělám, to víš, že ti...
0: Něco se děje.
1: Musím tam. Slíbil jsem, že budu hlídat.
2: To jsou bobři, znám je.
3: Uhněte. Uhněte a zalezte. Kdo na nás vsáhne, toho zabijeme.
4: Co s námi uděláte?
3: Vezmeme si váš dobytek.
4: Proč? Proč?
3: Protože jsme silnější než vy. Je nás víc. Potřebujeme ho. Nechte nás a nic se vám nestane.
4: Dobrého ducha, neberte nám dobytek. Zahyneme hladně.
1: Zbabělci.
4: Vnikli do Sachemovy chýše. Odvádějí ve veřici.
3: Nebraň se, dívko. U nás ti bude líp než u havranů. Vybral jsem se tě ze všech. Budeš mou ženou.
0: Chci, pust, nechci.
3: Kašlej pevně, ale opatrně, ať ji neublížíte. Zvykneš si, dívčino.
0: Nechci. Pírko, pomoc.
1: Puste ji. Hned ji puste. Zloději, lupiči, zbabělci.
5: Ty se chceš rvát, takové štěně? Mám ti trochu zmáčknout krček?
0: Ne.
5: No vidíš, pěkně jsem toho tvého ochránce přiškrtil. Lež si tady na sněhu, ničemo.
3: Jaká je kořist?
6: Tři krávy, jalovice, tele a houf ovcí. Bík utekla, prasata se rozbíjala po lese.
3: To stačí. A pěkné děvče k tomu. Bez výkupného. V táboře nás uvítají s pochvalou.
6: Tak už mě pusté. Dobře jsem vám poradil. I o veveřici jsem vám pověděl.
0: Taky havran zradil.
3: Nepustíme tě, havrane. Ruce ti rozvážeme, až budeme za velikou řekou. Tak si jdi, kam chceš.
6: Lháři jste. Lháři žvanivé huby.
0: Zrad,

0: jako víc, že neumřeš.
1: Nepřekážej, oříšku. Bírko, probuď se.
2: Pohnul se.
1: Omijeme mu hlavu sněhem.
0: Já ho přinesu.
2: Dám mu kousek ledu na srdce.
3: Kde je?
1: Kdo, chlapče?
3: Ve veřice.
1: Leštiše, unesli ji lupiči.
2: Proklatí bobři.
1: Všechen dobytek nám vzali, bude hlad.
2: A tě veliký duch zatratí.
3: To je moje vina. Měl jsem hlídat, velký sachem mi to uložil. Ale hlídal jsem špatně. Ve veřici unesli. Půjdu za nimi.
2: Jak, chlapče, sotva se držíš na nohou.
3: Nenechám je bez trestu. Rafaj, ke mně, pojď. Půjdeš se mnou, viď.

0: vím a vidím, Rafaj. Lidi. Hodně lidí. Ale to nejsou bobři. To jsou naši. Vracejí se z lovu. Jsou daleko. Neuslyší nás. A teď se stáčejí. Nenajdou nás. Kdybys tak uměl mluvit, Rafaj, běžel bys a pověděl. Ale počkej. Doneseš vzkaz? Honem. Kus kůry. Rozbiju oblázek. Vyryju naše značky. Řemínek mám, pojď. Přivážu ti kůru na hřbet. Tak. A běž. No utíkej. Běž. Tam. K havranům.
1: Myslel jsem, že je to vlk, náčelníku. A zatím je to pes. A náš z osady. Rafaj.
2: Opravdu, Rafaj.
3: Něco se přihodilo doma v osadě.
2: Má na hřbetě kus kůry. Někdo nám posílá vzkaz.
4: Ale jaký? Jsou tu vyryty značky našeho rodu.
2: Podej náčelníkovi.
3: Jsou to naše značky, havraní stopy. Ale přeházené jako ve zmatku. Něco se stalo v našem rodě. Je třeba spěchat na pomoc. Rozdělíme se. Jedni se mnou dopraví ulovenou zvěř do osady a druhé povede kňučák směrem, odkud přiběhl pes. Kupředu.
1: Kňučáku, tady ve sněhu.
2: Pírko, havraní pírko, zabitý.
1: Žije, dýchá, krvácí.
2: Rozbil si hlavu o kámen. Buď chvála velikému duchu, že mi tě zachoval, chlapče.
0: Za nimi, dědo.
2: Za kým? Co se stalo?
0: Za bobry. Ukradli nám dobytek a unesli ve veřici. Pospíchají k velké řece.
1: Havraní, za nimi.
2: Ty zůstaň, pírko.
0: Ne, musím... Musím s vámi.
2: Snadno přejdeme. Veliká řeka je zamrzlá.
5: Zastavíme se na chvíli. Je třeba nabrat sil.
6: Cizí muži, po straně, na palouce.
5: Kolik?
6: Nevím. Zahledl jsem je. Kryjí se.
2: Chtějí nás zaskočit při svahu do údolí. Jsou to asi havraní.
5: Jiná cesta není. Všude jinde jsou neschudné skály.
2: Znám jednu. Mezi skalami. Je pomalejší a nebezpečná. Ale vede k řece.
5: Rychle! Veď nás!
0: Dobře je vidím. Radí se. Někteří odcházejí. Ten vysoký je bobřík, vede je. Ten uloupil ve veřici.
2: Kde mají dobytek? Chtějí ho zahrát k řece. Je jediná cesta. Šikmo po svahu, tu hlídáme.
1: Mohli by po skalách.
2: S dobytkem se neodváží. Poslal jsem zvěda, rychlého havrana.
0: Běží, volá.
1: Už jsou dole, na břehu veliké řeky. Obešli nás.
2: Po skalách.
0: Po skalách.
2: Nesmějí nám ujít. Za nimi, rychle.
7: To jsou havraní.
8: Stůjte, zlodějové. Postavte se čelem.
7: Zbabělci. Zloději dobytka.
9: Zažeňte krávy na led. Zadržíme havraní a nás víc. Toulavý bobře, vem si na starost dívku. Rychle na led a na druhou stranu.
10: Kňučáku, trápe, pomozte. Pírko, pírko.
0: Nedej se ve veřice. Kousej. Vyškrab mu oči.
2: Už jdeme. Drž se, děvče.
10: Má dost, dědo.
9: Led praská.
11: Řeka se bouří.
2: Ta řeka se bouří. Nemůžeme pronásledovat bobry přes řeku.
9: Všichni bobři na led.
2: Za chvíli bude řeka pokrytá ledovými kramy. Běda tomu, kdo by se mezi ně dostal. Znám velikou řeku.
9: Držte krávy.
10: Krávy se utopí. Hnědko. Hnědko.
0: Slyšela tě. Zvedá hlavu. Rafaji na led. Zažeň krávy.
10: Plaší se. Vytrhla se jim. Hnědko. Hnědko.
0: Rafaji, požeň!
10: Běží a ostatní krávy za ní.
0: Jen telátko nám unáší krá.
2: Jsme všichni.
1: Všichni. Podívej se, bobři.
8: Kryje unášejí v proudu. Zajdou zloději.
2: Veliký duch je potrestal za hanebnou loupež. Ale čest našeho rodu je zachráněna. Majetek navrácen, ve veřice osvobozena.
0: To byl den.
2: I ty máš právo na odpočinek, hochu. Vykonal si své.
4: A dobře.
2: Nezůstaneme zde. Zajdeme za vrch do lesa a tam přenocujeme. Ráno se vrátíme domů. Ale napřed poděkujeme veliké řece.

0: Podívej se, Pírko běží z lesa. Pírko!
1: Neběží k nám, běží k Sachemovi.
0: Pírko, co se děje?
2: Bobři, bobři, černý havrane. Jdou podle potoka, sem něco nesou, budou tady za chvíli.
3: Kolik jich je?
2: 5, je s nimi i bobřík. Dostal jsem se úžlabem až skoro k ním, neviděli mě.
3: Jdou za dne, neskrývají se a nesou břemena. Přicházejí v dobrém. Obejdi chýše, Pírko, ať jsou muži připraveni.
4: Spávejte své uši, havrani, a slyšte naše volání. Dovolte nám vstoupit v míru do osady.
3: Kdo jste?
4: Náš nás dobře, černý havrane. Jsme bobři a jdeme s poselstvím.
3: Havrani nestojí o návštěvy bobrů. Vraťte se k svému totemu a nechte nás i náš dobytek s pokojem.
5: Vyslechni nás, moudrý Sacheme. Přinášíme havranům dary. Odevzdáme je, jak nám bylo uloženo, a vrátíme se opět k svému totemu v údolí tiché vody.
3: Rozfoukej oheň, Pírko. Svolej muže, rychlý havrane. Otevři vrata hostům, drápe.
5: Složte zbraně, bobři, a odneste oba koše k ohništi.
3: Osada havranů je shromážděna. Mluv, bobře.
5: Buď zdrav, rode havranů. Sníh sešel, ani stopy po něm. Místo sněhu se zelená tráva. Náš udatný Sachem šedý bobr mi přikázal. Jdi a pověz havranům, že nepřátelství našich rodů zmizelo jako sníh a zazelenalo se přátelství. Nechceme s vámi bojovat, ale žít v sousedském míru.
3: Slyšte, bobři, havrani jsou chudý rod a naše ženy chovají nemnoho dětí, ale svůj statek bráníme proti každému. Sami jste poznali. Přinášíte mír. Ani my nechceme boj. Chceme v pokoji obdělávat svá pole a vodit dobytek po rodových pastvinách. Přijímáme.
5: Nechť úmluvu potvrdí i naše dary. 3 beránci, 3 štěňata. Dovol mi, veliký Sacheme, abych přednesl ještě jednu žádost a já s lehkým srdcem vyjdu pak z vaší brány.
3: Mluv.
5: Žádám ve Veřici tvou dceru. Chci ji za ženu. Dám za ní rodu havranů 3 krávy.
3: Moje slova nás překvapují. Veveřice má ještě dost času na muže. Uvážíme tvou nabídku. O svátku slunce si můžeš přijít pro odpověď.
5: Přijdu. Velký Sacheme. Jistě přijdu.
3: Doprovoďte hosty k bráně.

0: Ty umíš krásně pískat, Pírko. Nauč mě to.
1: Až jindy, Kořínku. V lese má být lovec pěkně sticha.
0: Já jsem lovec, Pírko. Jako, víš, ale ty jsi opravdu lovec. Ulovil jsi medvěda. Povídej mi, jak to bylo.
1: Nezlob, Kořínku.
0: Pírko, medvěd zapadl do měkkého sněhu.
1: No však, jinak by ho byl nedostal. Na medvěda nemám ještě dost velkou sílu. Ale byl statný, dvouletý.
0: A ty s honem odvázal řemen od pasu, stočil si smyčku a skočil si na něj.
1: Ale neskočil. To máš tak, Kořínku, a pamatuj si to. Medvěd zabořený do sněhu se nemůže bránit předníma tlapama. Když mu zachytíš řemenem napřed jednu a potom druhou, no tak je spoutaný a bezmocný.
0: A od té doby nosíš náhrdelník z medvědích zubů.
1: Abych měl sílu. Ty menší jsou psí. Abych nikdy nestratil stopu zvěře nebo nepřátel. A nešlap zbytečně na suché větvičky.
0: Já jsem na žádnou nešlap.
1: No tak co to bylo? Něco jsem slyšel. A zas? Slyšíš? To vypadá, jako když si rys brousí drápy o strom.
0: Třeba ho ulovíme. Ty máš oštěp a sekerku, já luk a šípy.
1: Tvůj luk, ten stačí tak na kuny nebo na zajíce. Rys, to je zvíře záludné a nebezpečné. Půjdeme mu radši z cesty.
0: Pírko, po mně se žere.
1: Ani se nehni, přilákám ho k sobě.
0: To jsi samá krev.
1: Nepleť se, utíkej. Tam, do lesa. Ta korva. Oštěp, pryč. Zlomil se. Sekerka. K ničemu.
2: Vydrž, jdu ti na pomoc.
0: Pírko, Pírko, vedu ti pomoc.
2: Pěkně jste zřízení. Oba, rys a ty. Ustup. Má dost.
0: Má dost? Ten ale má drápy a zuby.
2: Veliký duch vedl tvé kroky, chlapče, že jsi mě potkal. Tvůj přítel by se byl neubránil. Podívej, klesl na zem a sotva dýchá.
0: Neumře?
2: Neumře. Rány jsou lehké, ale je jich hodně. Musíme ho ošetřit.
0: Je tu studánka, docela blízko.
2: Natrháme chladivé listí.
1: Děkuju ti, cizinče.
2: Jsem sokolí oko z rodu, který sídlí za obloukem veliké řeky, při Rokytce.
1: My jsme z rodu havranů. Tam za vrchem.
2: Znám. Sokoli a havrani jsou přátelé.
1: Já jsem Pírko a tomu malému říkáme Kořínek.
2: Poneseš rysí kožešinu, Kořínku. Tu zde přece nenecháme. A půjdeš napřed, budeš ukazovat cestu. Opři se o mne, Pírko. Jen víc, hodně. Mám dost cíly.
1: Zachránil jsi mi život, sokolí oko.
2: Dnes já tobě, zítra ty mě.

0: Už si chlapík, Pírko.
1: Staral ses o mne. I děd, i velký Sachem. Ale hlavně ty ve Veřice.
0: A Sokolí oko přicházel každého dne z takové dálky.
1: Líbí se ti, viď?
0: Je statný.
1: Už dvakrát přemohl medvěda.
0: Je sám. Nemá ani otce, ani matku.
1: V Sokolím rodě mu říkají tulák. Políčka neobdělává. Radši se toulá po lesích.
0: Je lovec.
1: U nás mezi havrany se mu líbí.
0: Je tvůj přítel.
1: I ty se mu líbíš ve Veřice.
0: Ráda poslouchám, když vypravuje.
1: Jenže ty už u nás dlouho nebudeš. Přijde si pro tebe bobřík.
0: Do svátku slunce se může ještě mnoho změnit.
2: Ahoj! Veru vám hosty, havrani.
3: Kdo pak to je, Sokolí oko? Mají cizí vzhled a podivný šat?
2: Ohlas je Sachemově ryse. Jsou to kupci. Kupují kožešiny a dávají za ně sůl.
1: Sokolí oko, vítej.
0: Vítej.
4: Buď zdrav, Pírko. Buď zdráva, Veveřice. Máte kožešiny na prodej?
0: Mám 5 kuních a 2 liščí.
1: Já pěknou vlčinu a 2 vydří kožíšky.
4: Pojďte, dokud mají cizí kupci sůl.
5: Dobrá. Kame, sůl. 2 hrst. Ta ne, dobrá. 1 hrst.
6: No, ten chlapec. Sekerka.
5: Ukázat?
1: Moje sekerka? Dáš za ní sůl?
5: Ne za sekerka. Za zlato. Ty mít zlato?
1: Zlato? Já nevím, co je zlato.
5: To lesklé na ta sekerka.
1: Ale to nic není, to jsou taková žlutá zrníčka. Natloukl jsem si je do topůrka.
5: Ty zlato? Já moc sůl?
1: Mám té hračky plný pytlík.
5: Dej sem.
6: Zlato. Kame. Zlato.
1: Kolik?
6: Všechno. Všechna sůl za zlato.
1: Tu máš.

0: kam chce ženu. Velký náčelník mít dceru. To žena pro můj syn.
1: Pírko, slyšíš? Počkej, co odpoví náčelník?
2: Jste cizinci. Viděli jsme vás dnes poprvé. Moje veveřice není pro tvého syna. Slíbil jsem jí muži ze sousedního kmene. Dá za ní havranům 3 krávy.
0: 3 krávy? Mi dát 4.
1: 5.
0: Mi dát 5.
2: 5 kráv. 5 kráv pro rod havranů?
0: 5.
2: Neporuším daný slib. Bobři si přijdou pro odpověď o svátku slunce. Přijďte i vy. A havrani rozhodnou mezi bobříkem a tamem. A teď jděte v pokoji.
0: Nezapomenout? 5 krav.
3: 5 krav. Havrani by rázem zbohatli. Mléko, telátka. Bylo by po bídě. Ach, Pírko.
1: Však já vím, sokolí oko. Ale svátek slunce je až za 2x7 dní.

0: už za 7 dní je svátek slunce.
1: Těšíš se, Veveřice?
2: Neptej se, Vrbko. Hleď si práce.
1: Přijdou hosté. Musíme jim podat pokrmy v krásných nádobách. Podívej, sokolí oko, jaká se mi povedla miska. Muži ji vypálí. Nelíbí se ti?
3: Hezká je, Vrbko.
1: Říkáš to smutně. Pojďte, složíme mu písničku.

0: Proč odešel sokolí oko? Vždyť to byl jenom žert.
1: Hloupé, hloupé jste všechny. I ty, veveřice.
2: Sokolí oko, počkej! Všechny jsou hloupé. To víš, děvčata.
3: Neshromažďoval jsem majetek. K čemu? Nepotřeboval jsem. Zbraně mám pěkné. Pár kožešin. Sokolí rod by mi snad dal telátko ze společného majetku. Co to je? Nic! 5 kráv! Ani za 5 roků! Půjdu ke svým, Pírko. Už nebudu docházet do osady Havranů.
2: Nemoudře mluvíš, sokolí oko. Veveřice chce tebe. Věř mi. Budeme přemýšlet.
3: Krávy nevymyslíme. Ani ovce.
2: Kdož ví? Třeba vymyslíme.
3: Muži zasedli kolem ohně, půjdu se rozloučit.
2: Můžeš, ale jen pro dnešek. Neodhazuj zbraně před časem.
3: Dobrá, poslechnu tě, Pírko. Počkám až do svátku slunce.

0: Rozvažte dobře, Havrani. Veveřice je má jediná dcera. Bobři jsou naši přátelé. Ale cizí kupci nabízejí víc.
1: Veliký Sacheme, divoký Havran přichází do osady. Vrací se. Mám ho vpustit?
0: Otevři bránu, Ryse. Ale slovem ho nepřivítej.
2: Přišel jsem prosit. Žiju jako zvíře. Když přijdu někam do osady, vyženou mě. Nemám rodový totém. Zalezl jsem do jeskyně. Na polední straně veliké řeky. Už nechci být sám. Zradil jsem. Potrestejte mě, ale nechte mě u sebe.
3: Co mi povíš, náčelníku? Nepřišel jsem s prázdnou. Mám žluté kouzlo. Zlatá zrníčka v mé jeskyni jich je plno, podívejte. Zlato má velikou moc. Cizí kupci za ně dají všecko, přinesu ještě. Havrani budou bohatí, nejbohatší ze všech.
2: Stojím před vámi. Nikdo mi neřekne, sedni si. Ohřej se. Sacheme.
3: Kňučáku. Rychlý Havrane.

0: Nikdo nechce moje zlato. Nikdo na mě nepromluví.
1: Nikdo.
0: Půjdu. Dožiju sám. Jako zvíře. Jako zvíře.
2: Zavoláte ho zpátky? Mužové havraního rodu?
1: Ne.
3: Nezavoláme.
4: Ne, náčelníku.
2: Správně jste rozhodli. Neboť největší zločinec na světě je ten, kdo zradil a zaprodal svůj rod.
5: Je mi ho líto, sokolí oko. Byl to statečný lovec. Divoký rváč, hrubý, ale dobrý v práci i v boji.
6: Nelituj, Pírko. Takový je zákon. Sám odešel, sám ať si žije.
5: Sokolí oko, podívejme se za ním.
6: Kam?
5: Tam, na polední stranu. Ne, nepromluvíme s ním. Tajně. Jenom vidět, co dělá.
6: Teď, Pírko. Už je tma, nastane noc.
5: Ne, teď ne. Zítra, až vstane slunce. Sejdeme se u veliké řeky. Tam, kde do ní vtéká potok.

0: Když se slunce dotkne vrchu nad velikou řekou, budeme na místě.
1: Není tu pěkně. Pusto, temno. Lesy bez konce, nikde osada, nikde lidé.
0: Zle se tu žije divokému havranovi.
1: Zle. Podívej, Pírko. V potoce je plno žlutých zrnek. Jak jim říkají ti cizí kupci?
0: Zlato.
1: Zlato. Hračka pro děti. Zlata se nenajíš.
0: To ne, ale krávy za ně koupíš.
1: Krávy. Pravda, krávy za ně koupíš.
0: Sokolí oko. Jeskyně. Tiše. Podíváme se dovnitř.
1: Je tu tma. Ale oheň ještě nevyhasl.
0: Rozfoukám ho.
1: Člověk. Je tu člověk. Leží na zakrvácených kožešinách.
0: Divous. Divoký havran. Je to on.
1: Žije. Dýchá. Vodu, Pírko. To jsou zlé rány. Tohle udělá jen medvěd.
2: Pít. Pít.
0: Tady je voda, divoký havrane. Neboj se, to jsem já. Pírko.
2: Pírko. Pírko z rodu havranu.
0: Nemluv. Medvěd tě zle zřídil.
2: Já jeho taky.
0: Zabil jsi ho?
2: Ne. Ale daleko neutekl.
0: Sokolí oko.
1: Jen jdi, Pírko. Zůstanu u něho. Ale buď opatrný, poraněný medvěd je zuřivý. Pírko, dlouho ses nevracel.
0: Co divous?
1: Žije, ale dlouho žít nebude, rány se zanítily. Vidím, že tvůj lov byl dobrý.
0: Pěkná medvědí kožešina.
1: Veliký duch ti dej ještě mnoho takových. Nech tě medvědí síla s tebou.
0: I s tebou, sokolí oko. A teď se vrať.
1: Zůstaneš?
0: Posloužím mu, aby nezašel jako zvíře. Ale na svátek slunce přijď k nám. Do osady havranu. Nezapomeň.
1: Přijdu. Bude to naposledy.

0: Slavnost slunce začíná. Vítejte, přátelé z kmene bobrů. Vítejte, kupci. Předstup má dcero a postav se vedle mne, ať každý vidí.
1: Jak se vyzdobila náramky a náhrdelník a kopretiny ve vlasech. Ty sluší nejlíp.
2: Je to nejhezčí dívka havraního rodu.
1: A zaslouží si nejlepšího muže.
0: Rod Havranů dostal dvě nabídky za veveřici. Vyhlaste je.
3: Statečný rod bobrů nabízí 3 krávy.
4: Cizí kupec Ger nabízí 5 krav.
5: Cože? 5 krav za jedno děvče? A od cizích kupců?
4: Dobrá, dám taky tolik. Přidám 3 ovce a 1 vepře.
6: I my dáme tolik.
7: Teď musíš rozhodnout ty, černý havrane.
0: Rod Havranů je chudý. Jen dívky jsou naše bohatství. Dnes můžeme značně rozmnožit majetek kmene. Obě nabídky jsou pro nás čestné, ale jsou stejné. 5 krav, 3 ovce a vepř je cena důstojná za dceru náčelníka Havranů. Ale veveřici vydáme tomu, kdo nabídne větší výkup.
7: Dobře si promluvil, Sacheme.
1: Kupci určitě přidají, Pírko.
8: Otče, přidej.
7: Počkat, co ti druzí?
4: Nabídl jsem dost. Kmen bobru nedá nikdy tolik. Nedám víc.
8: Teď, otče, teď. Přidej krávu.
7: 6 a nic víc.
6: Nabízím 6 krav.
9: Dám za veveřici 10 krav.
5: Co to povídáš?
0: Kdo nabízí 10 krav?
9: Já. Pírko.
4: Kde máš, chlapče, těch 10 krav? Odveďte ho ze shromáždění mužů. Veliký duch mu popletl hlavu.
9: Havraní Pírko není žvanivá baba. Jeho slovo platí. Dám 10 krav a žádám veveřici pro svého bratra, pro sokolí oko.
0: Vím, že jsi statečný. Tvé slovo a tvé činy jsou mužné, ale kde máš ty krávy?
9: Tady jsou. Tady je vidíte.
2: Pírko, bratře, dobře si to provedl, hochu. Stará sláva našeho rodu se vrací. Jen bych rád věděl, jak jsi sem ty krávy dostal a odkud.
9: Všecko povím. Bobři odcházejí.
2: V míru a pokoji.
5: Nemáme zde už co pohledávat. Velký duch s vámi. Mějte se dobře.
0: I vy, bobři. A nemějte nám za zlé.
5: Škoda, Sacheme, škoda.
2: 10 krav? Teď nám bude dobře.
7: Teď jsme opravdu bohatí.
2: Zásluhou Pírkovou.
0: Zasedněte, mužové, v poradní kruh. Vám po boku zasedne i Pírko.
9: Nepatřím ještě mezi muže, velký Sacheme.
0: Řekl jsem, usedni a mluv.
9: Koupil jsem ty krávy v Šárce. Slyšel jsem, že se tam usadili cizí kupci, že mají všecko. Řekl jsem, aby mi přivedli krávy dnes. Přihnali je dolinou u veliké řeky. Tam je brod. Táhli už od časného rána.
0: A co jsi jim za ně dal?
9: Žluté kouzlo. Ukázal jsem jim, kolik ho mám a oni mi sami nabídli 10 krav.
7: Ale vždyť si, hochu, vydal všechno své zlato za sůl.
9: To bylo jiné. Za krávy jsem dal zlato Divousovo.
0: Odmítli jsme Divousovo zlato.
9: Já vím. Ale já a sokolí oko jsme našli divokého havrana v dalekých lesích. Potrhal ho medvěd. Ošetřoval jsem ho do poslední chvilky a on mi dal své zlato. Pak jsem ho pohřbil, jak káže mrav. Nasypal jsem mu hrob a dal něj větve s podobou havraní stopy.
7: Dobře si udělal.
9: Divous chtěl dát havranům své zlato, aby očinil svou zradu. Tak místo zlata vezměte krávy. Ve zlatě je asi opravdu kouzlo. My jsme byli chudí a kupci bohatí. Teď jsme bohatí my. A hloupí kupci mají jenom mrtvé zlato. Až si s ním pohrají, hodí ho do jámy. My ale náš dobytek uchováme a rozmnožíme.
7: Dobře si promluvil, hochu.
0: Vstaňte, havrani, ze svých míst a poslyšte, co praví váš Sachem. Přistup blíže, Pírko. Říkám ti tak naposledy, protože od této chvíle poneseš mužské jméno Bystrý Havran. A toto jméno bude slavné mezi statečnými muži našeho rodu i mezi všemi kmeny při veliké řece až na konec jejich proudů. Zdráv buď,
10: bystrý havrane, nechť dnů tvého života je bezpočet ke cti a slávě našeho rodu.
2: Pírko, bystrý havrane, bratře.
11: Bystrý havrane, Pírko.

0: Hadrová Ančka. Na půdě starého podivného babičina domu, daleko na venkově, si Marcela ráda hrávala, protože tam bylo vždycky mnoho zapomenutých starých věcí. Jednou si tam hrála se starým kolovrátkem. Když byla unavená, schoulila se do starého křesla, vycpaného žíněmi, aby si odpočinula. Copak je asi tam v tom sudu v rohu? Pomyslela si a seskočila z křesla a lezla přes dva zaprášené kufry k sudu, který stál těsně u střechy. Byla tam tma, a tak Marcela, když vytáhla ze sudu veliký balík věcí, šla s ním k okénku ve střeše, kde mohla lépe vidět. Byl tam legrační malý čepeček s dlouhými bílými stuhami. Marcela si ho nasadila. V staré kožené tašce našla několik cínových postaviček divně vypadajících mužů a žen ve starodávných šatech. Byl tam také obrázek velmi hezké holčičky s dlouhými kučerami, s dlouhými šaty a se zvláštními kalhotkami, které jí dosahovaly až ke kotníkům. A potom Marcela vytáhla z hromady starou hadrovou panu jen s jedním knoflíkovým okem, s bambulkou místo nosu a usmívající se pusou. Šaty měla z lehké látky modrého vzorečku. Zapomněla šťastným nálezem na všecko ostatní, Marcelka chytla hadrovou panenku a utíkala s ní dolů, aby ji ukázala babičce. Kde pak si ji našla? Zvolala babička. Vždyť je to stará hadrová Ančka. A přitiskla Ančku k sobě. Úplně jsem na ní zapomněla. To asi byla na půdě celých 50 let. Drahá, stará hadrová Ančka. Musím jí hned přišít druhý knoflík. A babička vytáhla ze zásuvky šicího stroje jehlu a nit. Marcela pozorovala šití a babička vypravovala, jak si s Ančkou hrávala, když byla ještě malou holčičkou. Tak, Ančko, zasmála se babička. Teď máš dvě krásné knoflíkové oči a jimi můžeš vidět změny, které se ve světě udály, zatímco ty jsi tak dlouho byla zavřena na půdě. A nyní, Ančko, máš novou kamarádku a velitelku a já doufám, že budete spolu tak šťastné, jako já jsem bývala s tebou. A potom babička podala Ančku Marcele a řekla velmi vážně: Marcelo, dovol, abych ti představila svou drahou přítelkyni Ančku. Ančko, toto je moje vnučka Marcela. A babička ohnula panenku tak, že pana sklonila hlavu směrem k Marcele. Babičko, já ti tolik děkuju. Marcela vykřikla a babičku prudce objala a políbila. S Ančkou se budeme báječně bavit. A tak se přihodilo, že se Ančka stala členem společnosti panenek v Marcelině domově, kde započala svá dobrodružství, o kterých se dozvíme v dalších kapitolách.
1: Ruská pohádka Mluvka bohatýrem. Bylo to za časů cara Vladimíra. Tehdy žila kdesi na širé Rusy stařenka, která měla jediného syna. Jmenoval se Foma a byl jednooký. Jednoho dne Foma vyjel na pole, aby je zoral. Jeho koníček byl velmi ubohý. Tu Fomu zachvátil zármutek i sedl si na mes a seděl. Nablízku něho byla hromada mrvy a kolem ní kroužila a bzučela hejna much. Foma vzal do ruky dlouhý prut a udeřil jim do houfu much. Potom počítal, kolik jich jednou ranou zabil. Již napočítal 500 a ještě tam leželo množství nespočítaných. I měl za to, že je jich tak nesčíslné množství, že je není možno ani všechny spočítati. Přistoupil ke svému koníčkovi a i na tom sedělo 12 velikých ovádů, které i hned jednou ranou své dlaně usmrtil. Na to vrátil se jednooký Foma domů k matce a prosil ji, aby mu dala své požehnání. Neboť, povídá, pobil jsem nesčíslný počet vojáků a hned to pak ještě 12 mocných bohatýrů. Pust mě tedy, mamičko, stanu se bohatýrem. Orati a síti, to není práce bohatýrská, jež se pro mě nehodí, protože ta přísluší sedlákovi. Matka mu tedy požehnala krekovným činům a vypravila ho na cestu, aby se mohl proslavit. Foma si vzal na rameno ostrý srp, na pas si zavěsil košík z líčí a do toho položil zubatý nůž. A tak jel jednooký Foma cestou necestou do dalekých krajů, až přijel ke kamennému sloupu. Nemaje ani zlata, ani stříbra po ruce, ale jenom kousek křídy, napsal tedy křídou na ten sloup. Tudy jel Foma, slavný bohatýr, který jednou ranou porazil 12 mocných reků a na to nesčíslné vojsko přemohl. Potom jel dále. Toutéž cestou ubíral se po chvíli i bohatýr Ilja Muromec. Přijel ke sloupu a přečetl si nápis. Věru, tudy musel se bráti znamenitý hrdina, neboť nepoužil ani zlata, ani stříbra, jenom křídy. Pravil k sobě Ilja a připsal k tomu. Za hrdinou Fomou jel tudy hrdina Ilja Muromec. Za nějakou hodinu dohonil Fomu a pravil k němu. Slavný bohatýre, co myslíš, jak mám jeti, před tebou nebo za tebou? Úzkost ho patrně jímala z onoho nápisu křídou. Jeď za mnou, skřikl na něho Foma a hrdě pobídl svého koně. Zanedlouho jel také Aljoša Popovič kolem toho kamenného sloupu. Zdáli již viděl nápis, který zářil jako oheň. Četl nápis Fomův a také nápis Ilji Muromce. Vyňal kus ryzího zlata z torby a připsal na sloup. Za Iljou Muromcem jel tudy Aljoša Popovič. Dohonil Ilju Muromce i povídá mu. Pověz, Iljo Muromče, zdali mám jeti před tebou nebo za tebou? Mě se neptej, zeptej se mého staršího bratra Fomy, zněla Rekova odpověď. Aljoša Popovič dojel k Fomovi a ptá se ho. Fomo, smělý bohatýre, jak poručíš jeti Aljošovi Popoviči? Jeď vzadu za mnou, odpověděl Foma. Tak jeli v řadě za sebou, cestou necestou, do dalekých krajů, až přijeli ke krásným zahradám. Ilja Muromec a Aljoša Popovič postavili si tu krásné bílé stany. Foma však si rozložil na trávu jen pod vlékačky. Náhodou tyto zahrady byly majetkem samého ruského cara a proti tomu carovi vytáhl tou dobou čínský císař do pole se 6 mocnými vojsky. Ruský car poslal Iljovi Muromci zprávu. Císař čínský zdvihl válku proti mně, cari ruskému. Chcete mi přispěti ku pomoci? Když Ilja Muromec ukázal tento list Fomovi, Foma obracel list sem a tam, poněvadž dobře čísti neuměl, potřásl jen hlavou a konečně řekl, Pro mě budiš.
2: Čínský císař brzy přitáhl blízko k městu. Ilja Muromec a Aljoša Popovič přišli k Fomovi a promluvili k němu slova bohatýrská. Nepřítel táhne proti carovi a již stojí před městem. Musíme města hájiti. Půjdeš ty sám, nebo pošleš nás?
1: Jen jdi ty, Iljo, můj molotče, řekl Foma a ani brvou nehnul.
2: Ilja Muromec tedy vyjel a porazil všecky nepřátele. Brzy na to přivedl zase čínský císař 6 jiných bohatýrů a nad to nové nesčíslné vojsko vytáhl s nimi. Ilja Muromec a Aljoša Popovič přišli zase k Fomovi a tázali se ho. Pověz, Fomo, slovutný bohatýre, půjdeš ti sám do boje nebo pošleš nás?
1: Jen jdi ty, Aljoško, povídá Foma, jako by se nic nestalo.
2: Aljoša Popovič tudíž vytáhl do pole a přemohl nesčíslné vojsko i 6 udatných bohatýrů. To řekl čínský císař. Mám ještě jednoho jediného bohatýra, kterého jsem chtěl ušetřit, ale nyní i toho vyšlu. A zase císař čínský přitáhl s nesmírným vojskem, veda sebou též onoho proslulého, udatného bohatýra. I pravil čínský císař svému hrdinovi. Ruský bohatýr nepřemohl nás silou, ale lstí. Proto, co bude ruský bohatýr dělati, dělej ty po něm.
1: Ilja Muromec a Aljoša Popovič přišli zase k Fomovi a tázali se ho. Půjdeš ty sám, nebo pošleš nás?
3: Půjdu sám. Přiveďte mi mého oře.
2: Rozhodl se Foma. Koně bohatýrů pásly se na šírem poli a škubali trávu. Ale Fomova kobyla stála v ovesném poli a hltavě polikala oves. Ilja Muromec přistoupil ke kobyle Fomově, ale ta, že se dosyta nenažrala, začala kousati a vyhazovat kopyty na všechny strany. Tu dopálil se Ilja Muromec, chytil herku za ocas a přehodil ji přes plot. Ale Aljoša Popovič mu řekl, jen aby to neviděl Foma, slavný bohatýr, sice by nám zatopil.
1: Síla přeci není v koni bohatýra, nýbrž v bohatýrovi samotném, pravil Ilja Muromec a přivedl herku Fomovi.
2: Ten sedl si na koně a myslel si,
1: pro mne mohou mě třeba zabíti, aspoň nebudu mít z toho ostudu.
2: Na to zvolna vyjel. Přikrčil se ke krku kobylky a zavřel pevně oči. Čínský bohatýr však vzpomenul si na rozkaz svého pána i sehnul se také a rovněž zavřel obě oči. Na to Foma seskočil z kobylky, sedl si na kámen a začal brousit svůj srp. Čínský hrdina ho napodobil, seskočil z válečného oře a jal se brousit válečný meč. Tu spozoruje, že Foma má jen jedno oko otevřené i pomyslí si. Jedno oko přivřel. Dobrá, já ho přelstím a zavřu obě oči. Sotva však oči přivřel, usekl mu Foma srpem hlavu. Pak vzal válečného oře za uzdu a chtěl na něho vyskočit, ale nemohl se naň vydrápati. Proto přivázal k oře stoletému dubu, vylezl na strom a seskočil rytířsky na koně. Sotva kůň ucítil jezdce, vzepjal se a vytrhl dub i z kořeny. Pak pádil vší silou pryč, vláče je za sebou mohutný strom. Foma křičí, pomoc, pomoc!
3: Ale hloupí Číňané, že rusky nerozumí, s křikem rozutekli se na všechny strany. Bohatýrský kůň rošlapával je kopyty a srážel je stoletým dubem k zemi. A tak všechny do jednoho pobil. Tu napsal císař čínský Fomovi list. Nikdy nebudu proti tobě válčiti. S tím byl Foma docela spokojen. Také Ilja Muromec a Aljoša Popovič žasli a obdivovali Fomu, slavného bohatýra. Potom jel Foma k ruskému cáři. Čím se ti odměním, slavný hrdino, tázal se ho cář. Vezmi sobě z mých pokladů zlata, kolik ti libo, nebo přijmi polovici mého slavného cárství. Či chceš moji překrásnou dceru? Jen mi dej svoji překrásnou dceru a pozvi na svatbu mé mladší bratry Ilju Muromce a molodce Aljošu Popoviče. Odpověděl Foma a hrdě vypěl svá prsa. Tak se oženil jednooký Foma s překrásnou dcerou ruského cara. I kdekdo obdivoval se jeho udatenství a slávě, kterou mnohdy bývají zahrnováni netoliko lidé opravdu velicí svými činy, nýbrž i někdy velicí lidé toliko hubou, jako byl Foma, o němž vypravuje tato pohádka.
4: Krásná stará borovice na kraji lesa chřadla. Všimla si toho i veverka, kterou borovice vždycky zvala na šišky a dávala jí ty s nejchutnějšími semínky. Poslouchej, milá borovice, netrápí tě nějaká choroba? Zeptala se jednou veverka. Snad to není choroba, řekla borovice, jen mě pořád svědí pod kůrou a v těle jakoby něco vrtalo. Zavolám ti doktora, řekla veverka. Kuku, kuku. Na co, doktora? Ozvalo se z vedlejšího stromu. Seděla tam kukačka a poslouchala, co si borovice s veverkou povídají. No koho jiného než doktora, podivila se veverka. Takovou věc umím vykurírovat lepší než doktor, řekla kukačka. Ty bys uměla? To je pro mě maličkost, jen kdybych měla čas. Musím kukat pro celý les. Kuku, kuku, kuku, kuku. A kukala, aby se vidělo, co má práce. Počkej, pověs jen, co se má dělat a já všecko zařídím, řekla veverka. Moc si troufáš. Já bych to aspoň zkusila a ty bys jen na mě dohlédla. Bez odborného dozoru by to vůbec nešlo, řekla kukačka velice důležitě. Obstarej tedy pavoučí sádlo, housenčí jatýrka, kukly, lišaje, smrtihlava a stehínka z kobylek. To všechno utřeš do masti, která má čarovnou moc, poručila si. Veverka scháněla a přinesla všechno, co kukačka nařídila. Kukačka se hned pustila do stehýnek, sezobla tři kukly lišaje smrtihlava, labužnicky pomlaskávala, lízla si pavoučího sádla a začala dňobat do housenčích jatýrek. Počkej přece, vždyť všechno sníš a nic nezbude do masti, křičela veverka. Jak si to představuješ? Rozkřikla se kukačka. Musím zkontrolovat, jestli je všechno čerstvé. Jinak by mast nepůsobila. No, promiň, řekla veverka a ze zbytků udělala mast. Tou mastí s východem slunce potřeš kořeny borovice a tak to budeš dělat pořád, dokud neřeknu dost, přikázala kukačka a ještě dodala, mast musí být ovšem každý den čerstvá. Veverka den co den dělala mast, kukačka den co den měla vydatnou snídani a borovice pořád víc a víc chřadla. Už ani nešuměla větrem a jen sténala. Pro pět šišek tohle kurírování na nic není, řekla jednou veverka, když už to nemohla poslouchat. Jdu pro doktora. Ale doktor Žluna doma nebyl. A tak šla za Sojkou, protože Sojka má v lese na starosti zpravodajství. Hned taky z místního rozhlasu bylo slyšet hlášení. Doktor Žluna, nechce se i hned dostaví do své ordinace. Ať si nikdo nemyslí, že doktor Žluna všeho nechal a hned spěchal. Strašně rád chodil na mravence, jako rybáři chodí na ryby. Svému doktorskému řemeslu rozuměl. To se musí nechat, ale mravenčení mu bylo nade všecko. Když se konečně mezi stromy objevila jeho červená doktorská čepička, veverka mu běžela naproti a vyprávěla mu, jakou mastí kuríruje borovici a jak to k ničemu nevede. Kdo ti tohle nakukal? Vztekal se doktor Žluna. Kukačka to poradila. To jsem si mohl myslet. Kobylky, pavouci, housenky, to jsou její lahůdky. A ty hloupá, jí je ještě scháníš. Ukaž mi radši pacienta. Doktor Žluna borovici důkladně prohlédl od paty až nahoru, jen se jeho zelený kabátek míhal po kmeni a jak se patří jí proklepal, až mu červená čepička poskakovala na hlavě a klepání bylo slyšet po celém lese. Náš doktor ordinuje, šuměli stromy. Když skončil, povídá, je celá prolezlá kůrovcem. Ta šarlatánka kukačka, takhle zanedbat chorobu. Víš ty, co z toho může být? Pohroma pro celý les. Co budeme dělat? Zeptala se veverka. Mám dávat dál tu mastičku, k šípku s mastičkou. Tady pomůže jen chirurgický zákrok, řekl doktor a dodal, jestli není pozdě. Tak už se do toho dejte, prosila veverka. Kůrovec není zrovna můj obor, řekl Žluna. Já jsem odborník na larvy tesaříků, zlatohlávků a vůbec nejradši mám mravenčí masíčko. Je pikantní, kořeněné. Veverka se netrpělivostí ošívala. Já vím, že tě to nezajímá. Zavolám doktora Straka Pouda. Je sice ještě mladý, ale už vynikající specialista na kůrovce. Strakapout přiletěl, co by křílem mávl, řeči nenadělal a dal se do díla. Borovici proklepal a jak zjistil nemocné místo, bušil do něj jako pneumatickým kladivem, že se mu červená doktorská čepička svezla do zátylku, až se dostal ke škůdci a hned ho vyoperoval. Rámusu bylo jako v kovárně. Ale do večera byl s prací hotov. Borovice vydechla úlevou a rozvonila se pryskyřicí. Poslyšte, kolegáčku, co kdybyste tady zůstal a otevřel si u nás praxi, nabídl mu doktor Žluna. Specialista na kůrovce nám v obvodě chybí. Což o to, líbí se mi tady. Bylo dohodnuto. Doktor Strakapout si brzy vydlabal útulný byteček ve starém stromě a nastěhoval se do něj s paní Strakapoudovou. A jeho starší kolega Žluna byl spokojen. Měl teď dost času na svou zálibu v mravenčení.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Kapesník pro nosála. Nosál byl už hodně starý, když ho jednou rozbolelo koleno. Kvůli tomu nemohl vylézt na vršek stromu, vlastně se neodvážil vyšplhat ani na nejnižší větev. Tolik ho to bolavé koleno trápilo. Zkrátka a dobře, nemohl dělat nic z toho, co všichni nosálové celé dny tak rádi dělají, totiž lezou po stromech a houpají se tam na větvích. Místo toho musel sedět doma a houpat se v houpacím křesle. Krčil mrzutě nos a stěžoval si, že nemá co dělat. Jenom vždycky dopoledne mu na chvíli přivedli několik malých nosálů, aby je pohlídal, protože tou dobou jejich maminky chodily po nákupech. S malými nosálky si každý rád hraje. Jsou moc hezcí, nikdy nebrečí a mají pořád spoustu legračních nápadů. Uhlídat je ale, to už žádná legrace není. Při hlídání malých nosálů musíte dávat pozor hlavně na dvě věci. Za prvé, aby nestrkali nosy, kam nemají, a za druhé, aby nedostali rýmu. Každý nosál má trošku delší nos, a to už od narození. Proto se také nosál jmenuje nosál. Jenže takový nosálek, když se narodí, tak si ještě s tím svým nosem neví rady. Neví, co s ním a hlavně kam s ním. S nosem, který ani u nosálího miminka nevypadá jako roztomilý čumáček, ale je to rovnou pořádně dlouhý čumák. Že takovéhle nosy je třeba vycvičit, to už napadlo velké nosály dávno. Jenže na to zatím nikdo z dospělých neměl čas. Nosálí maminky, jako všechny maminky, pořád běhaly a něco scháněly. Tatínkové zas, jako všichni tatínkové, od rána do večera byli v práci a tam pracovali. Až konečně teď, když starého nosála rozbolelo koleno, tady byl někdo, kdo měl času spoustu. Všichni nosálové se zaradovali, ale nejšťastnější byl starý nosál. Hned se ujal všech nosálků, kteří nevěděli, co s nosem, seřadil je podle velikosti a začal s výcvikem.
2: Všechny nosy na můj povel vzhůru,
1: velel. Nosálkové poslušně zvedali čumáčky, jak mohli nejvýš, a ti nejsilnější si dokonce stoupali na špičky. Potom je učil nosy ohrnovat. To bylo moc důležité.
2: Ohrnout nahoru a doprava. Ohrnout nahoru a doleva. Přitom stále čicháme. Teď. Raz, dva, tři. Všichni čicháme a čichat nepřestáváme.
1: Všichni nosálkové pilně cvičili a rádi se učili. Jen jeden, co si myslel, že má nos delší a krásnější než ostatní, o výcvik u starého nosála nestál. Na svůj nos byl pyšný. Jmenoval se Frk a při vyučování nedával pozor. Neposlouchal, ani když probírali, kam nosál může strkat nos a kam nikdy nesmí. Koukal, kde co letí, když nacvičovali, k čemu nečichat, abychom nedostali rýmu, a naopak zase k čemu čichat, abychom se rýmy zbavili.
2: Pamatujte si,
1: řekl starý nosál závěrem,
2: že čím delší nos, tím delší rýma.
0: Nesmysl, pomyslel si Frk. Určitě mi závidí můj dlouhý nos. Tohle já už dál poslouchat nebudu.
1: A odešel bez dovolení z vyučování do lesa, ani nepočkal na svačinu.
0: Stejně bude zase nějaká zelenina, bručel otráveně. A já mám chuť na míchaná vajíčka.
1: Šel tedy do lesa a začal šplhat na ten nejvyšší strom, kam měli odjakživa malí nosálové zakázáno lézt. To proto, aby nespadli. Na tom stromě bydleli papoušci.
0: Ti mi nějaké vajíčko jistě rádi dají, anebo v nejhorším prodají, uvažoval Frk.
1: Zatím se nezdálo, že by papoušci na Frka čekali. Vypadalo to, že u papoušku není nikdo doma. Ale podle toho, jak čím dál víc foukal vítr a houpal větvemi, Napadlo Frka, že už asi vylezl moc vysoko. A také mu začínala být zima. Mohl bych dostat rýmu. A co kdybych spadnul? Nemám se radši vrátit? Uvažoval nosálek, když najednou uviděl malé okýnko. Že by vedlo do komůrky, kam papoušci schovávají vajíčka? Frk zaklepal a nic. Zaklepal znovu a když se zase nikdo neozval, strčil dovnitř svůj dlouhý, zvědavý nos. Nikdy nestrkat nos papouškům do kuchyně. To byla jedna z dobrých rad starého nosála, kterou Frk asi neslyšel, protože zrovna nedával pozor. A to, že se teď nikdo na zaklepání neozval, neznamenalo, že u papoušků nejsou doma. Doma seděla na vejcích rozlobená paní Papoušková, které už hezkou chvíli vadilo, že ji někdo funí pod oknem. A teď jí dokonce strká až do kuchyně takový ošklivý čumák. Bez dlouhých caviků klofla, stiskla a nepustila. Papoušci mají zobák velký a silný jako kleště. Jauvajs, vřískal Frk. Au, au, au. Ale paní Papoušková se hněvala a proto stiskla ještě trochu víc, aby jí ten drzý čumák nevyklouzl. No kdo ví, co tu chtěl?
3: Pust mě, moc prosím, uhuhněl malý nosál. Musím dobu, babipce, prosím, prosím.
2: Když ten drzí čumák tolik prosí, tak ho asi pustím, uvažovala paní Papoušková. Ostatně, co s ním tady v kuchyni? Jenom mi překáží.
1: Zrovna končilo cvičení, když se Frk s nosem jako brambora postavil do řady vedle ostatních malých nosálků.
4: Že jste mě tak pozorně naslouchali, dostanete odměnu,
1: řekl starý nosál a dal každému kapesník. Co s kapesníkem, ti malí nosálové opravdu nevěděli, protože se to zatím ještě neučili. Rýmu neměli a kapsu také ne. Aspoň tedy svému cvičiteli těmi kapesníčky zamávali. Na rozloučenou. Jenom Frkovi se tenkrát kapesník doopravdy hodil. Zavázal si s ním svůj oteklý nos, aby se mu dřív zahojil.
5: Moja je mládě gorily nížiné. Bydlí v pražské zoologické zahradě. Ale nebojte se, není tam sama. Má přeci tátu Richarda, mámu Kidživu a titu Šindu a ti si s ní celé dny hrají a dovádějí. Jenže co si budeme povídat? Správného kamaráda ve svém věku by Moja měla moc ráda. Mohla by s ním totiž podnikat všechna ta dobrodružství a tajemné výpravy, po kterých touží. Jenže nikoho takového ještě nenašla. Ale všechno chce svůj čas. Třeba se jednou objeví. A kde je teď naše malá Moja? Aha, už ji vidím. Sedí v trávě, občas si utrhne stéblo z nějakého šťavnatého trsu trávy, strčí ho do pusy a zadumaně přežvikuje. Táta mi ráno řekl, že už zbývá jen takhle malinkatý kousek a budu mít moje první narozeniny. To už budu asi velká holka, přemýšlela si potichu Moja. A protože už se nemohla dočkat, až přijde její velká chvíle a čas se jí tak líně vlekl, rozhodla se, že si zahraje hru, koho mám nejradši. Tak teď mám určitě nejradši tátu, protože můj táta je ten nejsilnější a nejhodnější gorilí táta na světě. Hrajeme si a taky spolu soutěžíme. A tátovi vůbec nevadí, že prohrává, i když si myslím, že to někdy dělá schválně. Jako zrovna včera, kdy jsme se přetahovali o klacek. Máma s tetou fanděli a hlasitě nás povzbuzovali. Bylo z toho po celém pavilonu takové halo, že se seběhli návštěvníci, ošetřovatelé i okolní zvířata. Táhala jsem, až mi nohy podklouzávaly. Funila jsem jako stará gorila, ale nepohnula jsem tou velkou větví, kterou táta držel jenom jednou rukou ani o malý kousek. Jenže potom se táta otočil, aby pozdravil pelikány, kteří se na nás také přišli podívat, a já jsem přetáhla klacek i tátu na svoji stranu. To bylo jásotu. Všichni volali, moja je vítěz, moja je nejsilnější gorila. Já jsem se radovala s nimi. Mezi námi vůbec nevím, jak jsem to dokázala. Vždyť táta je 20krát větší než já a jakou má sílu. Určitě mě nechal vyhrát, abych měla radost. A já měla velkou. Moja ležela v trávě, usmívala se a vzpomínala na zápolení s tátou. Ale pak se zarazila. Mamku mám taky ráda, to se ví, moc ráda. Každý večer, než jdu spát, mi probírá srst a mazlí se se mnou. A já si ji pak můžu stolit do náručí a usnout. To je moc prýma. Jenže někdy máma udělá odpornou brčálovou polívku a nutí mě, abych ji snědla. Brr, fuj. I když ji nechci, tak vždycky říká, jes mojo, ta je dobrá na růst kostí, na hyboučkou srst a malá ouška. Jo, jo, tohle já už přeci všechno vím, ale stejně mi nechutná. Je tak kyselá, že se mi po ní úplně stahují uši. Teta Šenda mi jednou říkala, že když tuhle polívku přestanu jíst, tak mi uši vyrostou až ke stropu. Tak to bych teda nechtěla, protože gorila s velkýma ušima, to už vůbec není žádná gorila. A je velká škoda, že proti tomu nemůže máma vařit nic jiného než tu brčálovou polívku. Ale já jsem na to stejně vyzrála. Vždycky, když nechám tuhle brčálnici nedojedenou, rychle běžím ke sklu pavilonu, kde se vidím jako v zrcadle. Z větví, co tam leží, si utrhnu ten nejmenší lístek a porovnávám si s ním obě ouška. Zatím byl naštěstí pořád větší než moje uši. A doufám, že to tak zůstane. Moja se převalila ze strany na stranu, aby se mohla lépe rozhlédnout, jestli kolem náhodou naroste nějaká pěkná pampeliška. Dostala na ní obrovskou chuť. O kus dál jich zahlédla celý tres. Chvíli přemýšlela, jestli to stojí za to se zvednout a ujít těch pár kroků, ale nakonec se rozhodla, že určitě ano, protože si přeci může lehnout i tam a bude mít spoustu pampelišek přímo u tlamičky. Jakmile se uvelebila, začala přemýšlet nad tetou Šindou. Šinda. Teta Šinda si pořád stěžuje, že je moc tlustá, ale opravdu nechápu, proč se tomu diví, když slupne, na co přijde. Tak třeba při svačině. Já, táta a máma většinou okusujeme z větviček stromů jenom nejjemnější lístečky. Ale teta zbaští všechny lístky, pak větvičky a nakonec ohlodá tlusté větve a ještě se rozčiluje, že k svačině má být přeci i ovoce. Teta je spokojená, až když dostane celou bednu jablek jen pro sebe. To si k ní pak sedne a každé jablíčko si pěkně nadhodí a chytne ho rovnou do pusy. Ani ohryzek nezůstane. To mně stačí na svačinu třeba jenom jedno jablko. A ohryzek si nechávám. Hraju si s ním a když je potřeba, schovávám ho pro tetu. To je potřeba dost často, protože teta hrozně zlobí. Pořád mě pošťuchuje a dělá si ze mě šašky. Když jí dám ohryzek, nechá mě chvíli na pokoji a já mám čas utéct a schovat se jí někam, kde mě nenajde. Myslím, že teta narušuje můj zdárný vývoj mláděte, o který se rodiče tolik snaží. Jakoby nestačilo, že jim promyšlené výchovné úsilí občas kazím já. Takhle ze mě nikdy pořádná gorila nevyroste. Je to tak. Tátu a mámu mám nejradši na světě, ale teta Šinda je tak zlobivá, že i když se moc snažím mít jí ráda, tak mi to nikdy vůbec nejde. Moja si uvědomila, že už si tu přemýšlí až moc dlouho a narozeniny by jí zatím mohly utéct. A tak se sebrala a vyběhla na kopec, odkud je nejlépe vidět na sluníčko, které určuje čas. To je teprve snídaně, podívala se moja. Ach jo, já se těch narozenin snad nikdy nedočkám.

Vítr ustal, bouřka se odstěhovala jinam a noční déšť vzala s sebou. Ramses se nevydržel dívat na svého otce, který v prázdné místnosti prázdným pohledem hleděl do prázdna. Řekl, že se jde projít a vyběhl na ulici. Metaři budou mít práci. Válelo se tu plno ponožek. Nevěděl, co může od své výpravy očekávat, ale nemohl jen tak sedět doma. Musí svého bratra vidět. Dveře do Kilimandžára byly zatarasené dřevěnými fošnami. Ovšem, že se mohl protáhnout dovnitř, ale raději barák nejdřív obešel. Ze sklepení v zadním traktu zaslechl nějaký slabý hlas. Pro jistotu sebral ze země kámen, aby se měl čím bránit, pak se protáhl mřížemi na chodníku před domem a seskočil na malou plošinku. Tady bylo špinavé okénko a za ním opět mříže. Odtamtud vycházelo to volání. Ramses rozbil sklo. Okamžitě se ozvalo vzteklé pištění myší. Jeden potkan se snažil vyskočit až k němu. Pomoc! Teď už to slyšel docela zřetelně a poznal hlas toho zrádce Hihlíka. Ale když se Hihlík vydrápal nahoru na plošinku, byl tak zablácený a potrhaný, že Ramses vyhrkl: co se ti stalo? Hihlík odpověděl až venku na chodníku. Tam dole bylo strašně moc myší nebo potkanů. Brr, nebo.

0: Sakra, o čem to mluvíš?
1: Sám se v tom nevyznám, odpověděl Hýlík. Já vím jenom to, co jsem viděl a slyšel. Viděl jsem, jak mu propíchly obě uši, a to je nejvyšší pocta. A pak Dederon zvolal, Tullamore junior s mou pomocí zničil impérium kmotra všech kmotrů.
0: Ne, řekl Ramses.
1: Nezlob se, ale takhle jsem to slyšel na vlastní uši. No, a co se dělo dál, to nevím, protože mě hodili tam, do té krysí díry.
0: Proč?
1: Zeptal se stále ještě podezíravě Ramses. Dederon poznal, že jsem se k ním vetřel. Oh, že jsem zrádce. A ty si to taky myslíš?
0: Už ne, kamaráde, řekl Ramses a vzal bratránka kolem ramen.
1: Najednou si připustil něco, co si přiznat nechtěl. Jedině Tullík mohl přece Kudlovi dveře na půdu odemknout a pak zase zamknout.
0: Pojď, musíme k nám, řekl. Musíme to nějak povědět tátovi.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Tak Hurvínku, co pak je nového?
4: Ale nic, tatí, všecko při starém.
3: Na to se ti neptám, já se ptám, co je nového jako ve škole. Co jste posledně brali a hlavně, co ti nešlo?
4: Nešlo všechno, tatí, akorát dělení mi nešlo.
3: No jo, ty počty, co pak je to nějaká věda, dělení? Dělení, násobení, sečítání a přičítání patří mezi nejzákladnější lidské úkony. A dělení je přece tak jednoduché, že nic jednoduššího být ani nemůže.
4: Když mi nebylo jasné, tatí, jak to, že se v tom dělení...
3: Ale jak to? V dělení žádné jak to neexistuje. Dělili jste dvouciferným číslem nebo jakým?
4: Žádným, tatí.
3: Žádným, nějakým jste dělit museli, ne? Museli vám ve škole říct, že jako jednak dělenec, žano, jednak dělitel a potom výdělek, ne?
4: My jsme dělili zvířata, tatí, ne dělence.
3: Jaká zvířata?
4: My jsme dělili zvířata na ptáky, savce, plazy a tak, víš?
3: Jo, vy jste měli přírodopis?
4: Simano, tatí.
3: A co ti na přírodopisu může být nejasného? To mi tedy vysvětli.
4: Mně nejasného, že velryba není ryba.
3: Jak to?
4: Že ačkoliv plave ve vodě a má ploutve, tak není ryba.
3: A co by byla, když není ryba?
4: Že je prý savec.
3: Kdo?
4: Velryba.
3: Která?
4: Grónská. Velryba je prý největší savec, tatí.
3: No ovšem, že je savec. Grónská, žano, velryba. Co jsi myslel, že je?
4: Já myslím, že je ryba.
3: Ale jak můžeš něco takového myslet, prosím tě? Velryba je pochopitelně savec a dokonce největší. Hleď, veškeré, já bych řekl takhle, veškeré živočišstvo dělíme na co?
4: Na savce, ptáky.
3: No?
4: Plazy.
3: No?
4: Obojživelníky a bezobratlé.
3: Vidíš, jak to výborně chápeš? Ptáci se vyznačují čím?
4: Že letají do povětří.
3: Ano, plazí se plazí, ryby plavou ve vodě, žano, a savci, teď jsme u toho, savci se vyznačují tím, že no?
4: Že chodí.
3: No chodí, oni nemusí zrovna chodit, oni hlavně co?
4: Hlavně leží.
3: Žádné leží, hlavně se vyznačují tím, že jejich mláďata sají mléko.
4: Savci?
3: Ovšem, že ano. Podívej se, telátko, no, co dělá?
4: Bučí, tati.
3: No, bučí, ale hlavně saje mléko, nebo kůzlátko, že ano, co dělá kůzlátko?
4: Kůzlátko mečí.
3: Žádné mečí.
4: Bučí.
3: Žádné bučí, ale podobně jako telátko, co?
4: Chodí.
3: Saje mléko.
4: Saje mléko.
3: Chodit může kde co a meče taky, ale sát může jenom savec. A velryba je taky savec, protože její mláďata co?
4: Mečí.
3: Ale
4: chodí.
3: Ani nemečí, ani nechodí. Velryba ani nemůže chodit, když nemá chodidla, žano. Ale to ještě neznamená, že je savec, když nechodí.
4: Tak co tedy je, tatí?
3: Kdo?
4: Velryba.
3: Vždyť povídám, že savec. Co je ti na tom záhadného?
4: Mně na tom záhadného, jak to, že je savec, když pořád plave ve vodě. Že by měla být přeci jenom ryba, protože ryba plave ve vodě.
3: Ale pořád plave ve vodě. To s tím nemá nic společného. Necky taky plavou ve vodě a jsou ryba.
4: Nejsou.
3: No ta vidíš.
4: Oni jsou savec.

0: Kdo?
1: Necky.
0: Necky nejsou savec, pro pána krále, necky jsou necky. Velryby jsou savci, protože jich mláďata sají, co?
1: Necky.
0: Hernáš, dej sem ten sešit.
1: Nač, tatí?
0: Na nic se neptej a dej sem sešit.
1: Do sešitu, tatí, smím psát akorát já a vyučující, tatí, a někdo jiný tam psát nesmí, protože...
0: Tak já tam zrovna napíšu.
1: To se nesmí, tatí.
0: Napíšu do školy, ať vás učí o něčem užitečném, o koní, o koroptví, nebo o praseti a basná, co pak mám kvůli velrybě přijít o zdraví?
1: Do sešitu nikdo psát nesmí, tatí.
0: Ať vás učí o třeboňských kaprech, o velrybě, ať se učí v Grónsku, když je ta velryba grónská. Nehledě na to, že ani jeden grón nemá tak natvrdlý dítě.
1: Akorát vyučující smí psát do sešitu a já, a jinak nikdo, protože...
0: Tak ti to tam psát nebudu, ale koukej to ve škole vyřídit, buď tak laskav.
1: Simono, tatí.
0: A zaklapni se jí se sešitem do aktovky a aspoň týden se mě na nic neptej.
1: Já se neptal. Ty jsi se ptal. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
3: O špinavých uších.
4: Fuj, Tajbl.
3: Otřásl se odporem každý, kdo jen pohledem zavadil o Rudolfovi uši.
4: Mohl bys tam rovnou sázet brambory, následovalo většinou.
3: Rudolf byl milý, dokonce i čistotný chlapec, ale uši si zkrátka nemyl. Když mu do uší natekla voda, pochopitelně omylem, vyváděl jako pominutý. Maminka ho nabádala, aby nedělal rodině ostudu. Tatínek se rozčiloval, že s takovým čunětem nebude chodit mezi lidi. Ale všechno málo platné. Na uši si Rudla nenechal sáhnout. Přes všechna vyhrožování ho toho rána vzali rodiče sebou do města na nákup. Rudolf nakupování zbožňoval. V hračkářství byl v sedmém nebi a v papírnictví... Propisky, pastelky, gumy, ořezávátka a vůně nového papíru. Prostě nádhera. V květinářství ale začalo Rudolfovi podivně hučet v levém uchu. Zpočátku tomu nevěnoval pozornost. Měli namířeno do železářství a to je teprve něco. Šroubky, matky, podložky, karabinky... Není nic krásnějšího. Jenže potom se ozvalo hučení i v pravém uchu. Co to je? A právě když maminka kupovala od řezníka kousek hovězího na polévku, prolétlo mu oběma ušima nepřeslechnutelné prasknutí. Rudla se vyděsil.
4: Mami, mami, mám něco s ušima.
3: S tím se moc nechlup, odvětila maminka nezúčastněně s očima přilepenýma na ručičce řeznické váhy. Celou cestu domů Rudolf zarytě mlčel. Tušil, že to s jeho ušima není jen tak. A pak se to stalo. Když chtěl vstoupit brankou do zahrady, něco ho zastavilo. Nemohl tam ani zpátky.
5: Rudánku, kde jsi?
3: Nevěnovala maminka Rudovi obvyklou pozornost. Tatínek totiž rozčíleně hodnotil poslední fotbalový zápas a ona mu láskyplně naslouchala. Konečně se na syna otočila.
5: Kde se tak loudáš?
3: Poslední slovo vyjekla naprosto nekontrolovaně, protože se jí naskytla v skutku nevšední podívaná. Rudolf vypadal jako jelen šestnácterák, zaklíněný v zahradní brance. Z uší mu vyrůstaly větve, na nichž se nedočkavě nalévaly obrovské pupeny. Po chvíli strnulého úžasu rodiče zdárně vyprostili Rudolfa z branky a začali zkoumat rostlinu z bezprostřední blízkosti.
5: Dejte to pryč,
3: kňoural Rudla. Rodiče by synovi rádi pomohli, jenže jak? Větve byly přirostlé tak pevně, že jakékoliv cloumání či kývání s nimi bylo naprosto zbytečné. A použít sekeru či pilu? Vyloučeno. To by bylo přinejmenším nerozumné, ne-li šílené. Zelené pupeny mezitím nabyly velikosti pingpongových míčků. Nasedat, zavelel tatínek. Ať jsme tam dřív, než nám kluk vykvete. Než bys řekl švec, seděli všichni v autě. A než bys řekl dvakrát švec, už vystupovali před výzkumným ústavem botanickým. Jakmile vstoupili dovnitř, začali se zbíhat vědci. Všichni nadšeně vykřikovali. Rudolf sice jejich nadšení nezdílel, ale nepřekvapovalo ho. Moc dobře si uvědomoval, že vypadá jako chodící ikebana. Hotové šílenství však mělo teprve nastat. Pupeny totiž začaly pukat. A před úžaslými zraky všech se rozvíjely do prazvláštních, nádherných růžových květů. Vědci neskrývali dojetí. Drobná plačící žena v plášti se hlasitě vysmrkala a přiškrceným hlasem pronesla.
4: Vždyť on vypadá jako nevěsta.
3: Teď se rozplakal i Rudolf.
4: Dejte to pryč, já nechci.
3: Nebuď bláhový, chlapče, takový unikátní exponát. Ten musíme nejprve důkladně prozkoumat, nepotěšil ho starý profesor. I když chápu, že pro tebe je poněkud nepohodlný. Nepohodlný tedy byl. Větve těžkly a překážely, květy omamně voněly a jejich vůně přivábila čmeláky. Ti do obrovských květů nalétávali v mohutných rojích. Po třech nekonečných dnech květy opadaly. Větve se obalily drobnými zelenými lístky a na místě květů se objevily první plody. Velké, rudé, spirálovitě stočené lusky. Všichni propukli v jásot. Až na Rudolfa. Ten se málem zhroutil.
4: Proč se to stalo zrovna mně? Proč zrovna já?
3: Naříkal zoufale. Protože si rostlině poskytl ideální živnou půdu, odpověděl starý profesor věcně. Když si však všiml Rudolfova zdrceného výrazu, dodal povzbudivě. Neboj, už to nebude dlouho trvat. Tedy pokud se nemýlím a skutečně se jedná o spirálovník ušatý. Profesor se nemýlil. Šestý den předvedl spirálovník své poslední parádní číslo. V jeden okamžik se všechny rudé lusky roztočily, praskly a z rozevřených pouzder vylétly tisíce ochmířených, různobarevných semínek. Průvan je roztočil ve vzdušném víru a otevřeným oknem odnesl pryč. Větve i slístky v zápětí seschly a zcela bez života vypadly Rudolfovi z uší. Ten na nic nečekal a upaloval k umyvadlu. Důkladně, jak nejdůkladněji to jen šlo, si umyl uši. Věděl přece, že vzduchem poletují tisíce semínek spirálovníku ušatého a hledají ideální živnou půdu. Kde pak ji asi najdou?
6: Rada zní.
2: Pozdrav bývá nezřídka, tvoje první vizitka.
7: Moje první vizitka? No to se ví. Už podle pozdravu poznám, co jsi zač.
1: Ty to nevíš?
7: Samozřejmě, že to vím. Jsi můj syn.
1: A podle pozdravu poznáš, že jsem tvůj syn?
8: Ne. Pan Spibl chce říct, že i kdyby nebyl tvůj otec,
1: tak já bych byl jeho syn.
8: Jejte, Danky, ne. Ale podle pozdravu by poznal...
7: No samozřejmě.
8: ...že nejsi jeho syn.
7: Šmankote, jak je vychovaný, bych poznal.
9: Ano, protože pozdrav je jedním ze základů abecedy slušného chování.
7: Samo sebou, takže nestačí něco zažbrblat, ale hezky zřetelně vyslovit.
8: Dobrý den!
7: Ano, nebo taky můžeš zdravit...
8: Dobré ráno, dobrý večer, dobré poledne!
9: Ovšem, zdravenému nemusí popraskat bubínky, Máničko.
7: A ještě můžeš zdravit jinak, že ano, Horvínku?
1: Ještě dobrou půlnoc!
7: Ale ne, smeknutím a úklonou přece.
9: Ale cizím dospělým nikdy neříkáš ahoj nebo nazdar. Tak kamarádsky můžeš zdravit pouze... No, koho?
1: Koho? Kohouta?
9: Ale ne, drůbež.
8: No ano, slepici, kůře, krůtu.
9: Ale děti, druhé děti přece.
7: A co když přijdeš na návštěvu, Horvínko, je tam víc lidí, no? Přece nespustíš. Dobrý den, dobrý den, dobrý den.
1: Jasně, že ne, tati. Fofrem si je přepočítám a řeknu třeba 9 dobrých dnů.
7: Hloupost. Jak to vyřešíš ty, Máničko?
8: Prosím, nějak.
7: No pozdravit přece musíš, ne?
8: Kdo pak? Na tu návštěvu přišel Hurvínek. Já tam vůbec nejsem. Tak co bych si lámala hlavu s pozdravem?
9: A přitom je to tak jednoduché. Pozdravíte prostě všechny najednou. Dobrý den.
1: A řeknu, najednou dobrý den.
7: Ale houbelec.
1: Co houbelec?
7: Pozdravíte všechny najednou. Dobrý den, bambulové.
8: Aha, už tomu rozumím, Horvínku. Řekneš všem najednou. Dobrý den, bambulové.
7: Šmankote.
9: Ne, jenom dobrý den.
7: Jenom dobrý den.
9: No, nebo se mlčky ukloníte.
7: Ukloníte.
9: No. A pamatujte si, že pozdravit je slušnost,
7: ano.
9: Ale odpovědět na pozdrav je povinnost.
7: A i zdravení má určitá pravidla. Víš, o co jde, Hurvajs?
1: Jasně, tatí. Osoba.
8: O žádného soba. O slušnost. Se sobem se nezdravíš.
1: Ty jsi popleta, Máni. Osoba mladší zdraví napřed osobu starší. Muž zdraví napřed ženu.
9: Správně. Ano.
7: Správně.
9: Ovšem, při podání ruky je to naopak. Tu podává starší mladšímu a žena muži.
7: Ano, podanou ruku mírně stiskneš a hned ji zase pustíš, Horvajs.
1: No jo, to je jasný. Přece si ji nebudu brát domů na památku.
8: No jen se neposmívej. Tobě ji nikdo nemačkal ze všech sil a nepřestal, dokud si nezaouvejoval. A? No tak vidíš.
9: No a protože jsi dívka, Máničko, necháš si při podávání ruky rukavici na ruce, že ano? Když to Hurvínek,
8: rukavice nenosí.
1: No to ne.
9: Ale kdyby je měl, tak na rozdíl od tebe...
8: Není dívka.
1: No to nejsem.
9: Si jí sundá přece.
7: Ale povězme si taky, jak to vypadá při představování.
8: Sím, řeknou se jména.
1: No jo, určitě se budou zpívat Koleda, Koleda, Štěpáne.
8: Kolik lidí se jmenuje Štěpán? S tím při představování moc nepochodíš, Hurvínku.
1: Ježkovi zraky, to se ví, že se řeknou jména.
7: Řeknou se. Mančko, máš představit dva lidi?
8: Kteří se neznají.
7: No, kdyby se znali, nemusíš je představovat, to dá rozum.
8: No,
7: poněvadž se neznají.
8: Jsou si cizí.
7: Chceš je představit přece. Ale koho představíš komu?
9: Já mám nápad. Ukážeme si to na příkladu, Horvínku. Přivedeš ke mně pana Cicvárka, který tě učí na housle. Koho komu představíš?
1: Mně žádný pan Cicvárek naučí na housle.
9: Ale například?
1: Například mě naučí taky. Já ani nevím, že se například hraje.
9: Ach jo. Tedy, jak se jmenuje ten pán, co tě učí na housle?
1: Ten pán se jmenuje Nováková, je to paní.
7: Tak dost. S tím příkladem to radši nebudeme zkoušet, paní Kateřino. Prostě vždycky představuje mladšího staršímu a muže ženě, že ano?
9: Ano, ale vraťme se ještě ke zdravení. Když máte na ulici pozdravit úplně úplně neznámého člověka, když půjde s někým...
8: Jiným.
9: Koho znáte, že ano?
8: Aha, když s panem Spejblem půjde cizí pán, pozdravím oba.
7: Neznámé lidi oslovuješ
8: slušně.
7: No samozřejmě, že slušně, ale pane nebo paní.
9: A při odchodu se obyčejně říká...
8: Naschledanou.
10: O Mourince a Lojzíkovi. Za devatero horami a devatero řekami žila byla jedna princezna. Ta princezna byla spíš princeznička. Nechodila totiž ještě ani do školy a jmenovala se Márinka. Ale všichni ji říkali Mourinka, protože měla moc ráda kočičky a jejím nejmilejším kamarádem bylo mourovaté koťátko. Jestli si teď někdo říkáte, ach, já bych také chtěla být princeznou nebo princátkem, abych si mohla nebo mohl hrát celý den s koťátky. Tak prr, taková princezna to vůbec nemá jednoduché, ani když je to ještě docela malá princeznička. Sotva se narodí, už je kolem ní spousta chův a vychovatelů a rádců všech těch chův a vychovatelů a ti od rána až do večera nedělají nic jiného, než že se radí, co by měli radit paní královně, protože ta by si podle nich s malou princezničkou jistě poradit neuměla. Ale my víme, že to není žádná pravda, protože každá maminka si umí poradit se svým děťátkem, i když je ta maminka královna a to děťátko princeznička a také víme proč. No přece proto, že ho moc miluje. Jenže k paní královně nás nepustí a tak jí to nemůžeme říci. A chudinka paní královna jenom chodí a vzdychá a neví si rady a neví a neví a tak jí všichni radí tak dlouho, až mávne rukou a řekne. Tak mi tu mou malou princezničku tedy vychovejte vy, já bych to snad ani neuměla, já hlava korunovaná, ale dejte mi na ně pozor a to vám povídám, ať je z ní slušný člověk. A všechny ty chůvy a vychovatelé a rádcové těch chův, vychovatelů a rádců kývají horlivě hlavami, to, že se jako rozumí samo sebou, jen ať se jim do toho paní královna moc neplete. A pan král? Inu ten o tom všem snad ani neví. Vždyť má tolik práce s vládnutím. To se musí támhle snížit daně a tuhle zvýšit a on jde zasadit pelargonie a zas na úplně druhém konci království padá královský seník a kdyby spadnul, tak to by bylo. Ouvej, kam pak by se dávalo seno pro královské králíky? A tak je ta malá princeznička se všemi těmi vychovateli sama a často jí bývá smutno. Všechny ty chůvy, vychovatelé a rádci se mezi sebou skoro pořád hádají, jak by měli princezničku vychovávat, ale v jednom se shodnou všichni. Princezna, i když je ještě malinká, je osoba vznešená, jako taková se nemůže stýkat s lidmi méně urozenými, než je ona sama, ani s dětmi. A basta. Mohla by si sice hrát s nějakými jinými princezničkami a princátky. Jenže v každém pořádném království je princezna jen jedna a u sousedního pana krále sice prince mají, ale ten už je velký. Příští neděli se bude ženit. Bere si prý nějakou vílu. To mi prozradila paní Macháčková odvedle. Ona ta paní Macháčková, milé děti, ale dost. To jsem se dostala někam úplně jinam. Tohle přece není pohádka o nějakém princi z vedlejšího království, natož o paní Macháčkové. Tak honem zpátky k naší Márince, tedy Mourince, promiňte. Takže jak tak všechny ty chůvy, vychovatelé a rádcové stále diskutují a schůzují a vůbec pořádají nejrůznější mezinárodní konference ohledně výchovy královských dětí. Nemají na princezničku čas a proto se kamarádí s Mourkem. To je to mourovaté koťátko. Teď už je vám, milé děti, docela určitě jasné, že být taková hlava korunovaná, to není žádný med. A některým z vás je malé Mourinky určitě líto a říkáte si, Kdybychom tam tak mohli být, je. My bychom si s Mourinkou hráli a třeba celý den a zítra zase napíkanou a cukrkáva limonáda a škatulata hejbejte se a čáru a Toník by se jistě vychloubal, že ji naučí plivat hodně daleko. Veď Toníku, ty kluku ušatá. Nic z toho však nebude. Mourinka bydlí moc daleko a rodiče by vás tam jistě nepustili, ani se mnou ne. A také by vás mohli dopadnout ti rádcové a to by potom teprve byla mela. Vaši rodiče, jako vaši zákonní zástupci, by museli na Královském úřadě pro výchovu princezen dlouho vysvětlovat, že o tom nevěděli, že jste si šli hrát ke královům s princeznou. Ale nebojte se. Tohle je pohádka a každá pohádka má šťastný konec. Tak se přestaňte vrtět v postýlce a poslouchejte, jak to bylo dál. Jednou ráno si pan král usmyslil, že pojedou na výlet do Českého ráje a jeli. No tom by nebylo nic, kdyby přitom docela nezapomněli na Mourinku. Každý z těch rádců, chův a vychovatelů si totiž myslel, že má Mourinku na starosti ten druhý, no zkrátka se nějak špatně dohodli a tak, když se Mourinka probudila ve své princezní komnatě, slyšela, že je v celém zámku ticho. Ale nejen tak nějaké ticho. Bylo to ticho tak tichoucí, že bylo až královské. Pomalu se posadila ve své postýlce, protřela si očka, vzbudila Mourka a společně se šli podívat, co se stalo. Prošli celý zámek od půdy přes všechny komnaty až po kuchyň. Měli tam černou kuchyň z 15. století, jedinou dochovanou ve střední Evropě, jak věděla Mourinka od svých vychovatelů v oboru historie královských kuchyní. Ale nikde ani živáčka. Ba, ani ve sklepě. Princezna se podívala i tam, protože ona se ničeho nebála, i když byla tak malá. Věděla totiž, že žádná strašidla nejsou. Tak se, milé děti, také nikdy ničeho nebojte. Mourinka se nelekla ani toho, že jsou s Mourkem dočista sami. Nalila mu mlíčko a sama se zakousla do povidlové buchty, kterou našla na stole v té černé kuchyni a začala přemýšlet, co budou celý den dělat, když se nemusí schovávat před chůvami, vychovateli, rádci a jejich rádci. Přemýšlela jenom chvilku, protože to byla hlava nejen pomazaná, ale i otevřená a hned věděla, co a jak. Ze všeho nejdřív si v kuchyni zabalila do uzlíčku něco k snědku. Dvě buchty, aby neměla hlad, jablko, aby měla vitamíny, vodu s jahodovým syrupem, aby neměla žízeň a nebojte se, nezapomněla ani na Mourka. Do ranečku se vešla i malá lahvička s mlíčkem. Tak, Mourku, a teď můžeme vyrazit. A vyrazili. Mourinka se chtěla podívat, jaké je to tam, kam ji nikdy nechtěli pustit, za branami zámku. A nebyla to jednoduchá cesta, to si nemyslete. Takový zámek, to není jenom obývák, kuchyň, ložnice a dětský pokoj. To je nejméně 30 obýváků, černá kuchyň, jediná dochovaná ve střední Evropě, 60 ložnic a 20 dětských pokojů. A ještě tam jsou takové malé místnosti a těm se říká salonky. Nikdo vlastně neví, k čemu jsou. Některý se jmenuje modrý a přitom je zelený. Jiný se jmenuje dámský, ale spává v něm náš kočí. A ještě jiný se jmenuje ku příkladu kuřácký a to je opravdu divné, protože u nás nikdo nekouří. Takže když se chcete dostat ze zámku ven, musíte všech těch 30 obýváků, černou kuchyň, 60 ložnic a já nevím kolik salonků projít. A to vám může zabrat třeba celý den? Jenže Mourinka byla na zámku jako doma. Totiž ona tam vlastně byla doma, to jsem ale popleta. Tudíž znala kde jakou zkratku, kde jaké tajné dveře a než bys řekl nejneobhospodařovávatelnější, tak byla venku. Otevřela bránu zámku a vydala se po široké silnici, která od zámku nebo k zámku, podle toho, jakým směrem jste právě šli, vedla. Šla a šla a šla, až málem přešla všech těch devatero hor a devatero řek a zabloudila do našeho městečka a nezabloudila k nám jenom proto, že potkala Lojzíka. Samozřejmě, že když ho potkala, nevěděla, že je to Lojzík. Nevěděla ani, že je to kluk, protože ona, jak těživo, žádné dítě neviděla, natož takového správného kluka, jako byl tenhle. I když se Mourinka nikdy nebála, přece jen v ní trochu hrklo, jestli to není nějaký trpaslík anebo trol na dovolené, ale pak si dodala kuráž a pěkně nahlas a zřetelně pozdravila. A kluk se na ní zasmál a také zřetelně a nahlas pozdravil. A pak se na sebe chvilku dívali a najednou Mourinka řekla: chceš buchtu? A vytáhla z ranečku tu větší. A kluk na to: to se ví? A za chvilku měl celý obličej umazaný od královských povidel. Když si způsobně vyklepal drobky z kalhot a utřel pusu, zeptal se Mourinky: a která pak ty jsi, že jsem tě tu ještě nikdy neviděl? Já jsem králová ze zámku, víš? Dneska ráno jsem se probudila a celý zámek byl prázdný. Vůbec nemohu pochopit, kam se všichni poděli. Možná jeli na očkování proti tetanu. Na to jsem totiž ještě moc malá, tak proto mě nechali doma spát. Třeba si mysleli, že bude v čekárně u pana doktora málo lidí a že se stihnou vrátit ještě než se vzbudím. Asi jsem neměla chodit sama ven. To si asi neměla. Ale když už jsi tady, tak si můžeme spolu chvilku hrát, chceš? Navrhnul Lojzík. Je, hrát! A to ty můžeš! A jak se to dělá? Lojzík jenom zakroutil hlavou, jakože to je teda hrůza, taková princezna a ona si ani neumí hrát. Ale protože to byl správný kluk, tak se jí vůbec neposmíval a naučil ji všechny hry, které znal. Napíkanou a cukrkáva limonáda a čáru a taky plivat do dálky. Z toho paní královna asi moc velkou radost mít nebude, ale ať si. A taky spolu ještě pár nových her vymysleli. Třeba na klíčníka na bezděze. Vězně dělal mourek, ale měl v hladomorně misku s mlékem a pelíšek zvoňavého sena, aby nestrádal. Asi se mu ta hra moc líbila, protože v tom koši, který představoval hladomornu, spokojeně usnul. A spal až do večera, takže ani nevěděl, že paní Lojzíková pozvala Mourinku k ním na večeři a že uvařila výborné brambory na loupačku s kyselým mlékem a tvarohem a že to Mourince moc chutnalo. Daleko víc než nadívaní bažanti, které měli doma každý čtvrtek. Jenže zatímco si Mourinka vesele hrála a jedla brambory na loupačku, začala po ní scháňka. Nejdříve to byla taková docela nenápadná a malinkatá scháňka, taková nanicovatá scháňčička. Ale potom, to vám byla schánice, ale pěkně po pořádku. Že princezna chybí, si nejdřív ze všech všimla její nejmladší chůva. Mourinka jí říkala chůvičko, to je takový roztomilý ptáček, víte? A ta nejmladší chůva to řekla té starší chůvě a ta to řekla té ještě starší chůvě a tak dále, až to věděli nejen všechny chůvy, ale i všichni vychovatelé, rádcové, ba i rádcové těch všech. Nakonec se to dozvěděla i paní královna a od ní pan král. Tak, A pan král spustil náramný povyk, že se mu ztratila jediná dcera a že se musí co nejdříve zavolat policie a kdeže jsou nejrychlejší poslové, aby se ta policie mohla zavolat, a lomil rukama a plakal a paní královna ještě víc a oba si vyčítali, že na Mourinku nedávali větší pozor a že si s ní nečetli pohádky a nevyprávěli o tom, jaké to bylo, když oni sami byli malí, ani si to nepřejte slyšet, jaké starosti si o princezničku dělali, oni ji totiž měli moc rádi. A hned sedli do kočáru a hyjé kočí, práskni do koní, ať se práší za vozidlem, musíme rychle najít naši holčičku. Ujížděli o 106, ba přímo s větrem o závod, a byli by se přihnali jisto jistě až do našeho městečka a tam by běželi na policii, nebýt toho, že potkali Lojzíka. I když tolik pospíchali, museli přece jenom na chvíli zastavit, aby se zeptali na cestu k nejbližší policejní služebně. A co anděl nechtěl, představte si, že zastavili zrovinka tam, co bydlela paní Lojzíková s panem Lojzíkem a jejich správným klukem. No ano, byli to právě ti Lojzíkovi, co u nich Mourinka jedla ty báječné brambory na loupačku. Ale pan král a paní královna nevěděli, že ten Ferina, co se na ně směje, je Lojzík a že ta holčička, na kterou volá, aby honem přišla, je jejich Mourinka. Natož, aby věděli, jaké umí paní Lojzíková brambory na loupačku. Naštěstí však Mourinka rychle přiběhla, rodiče ji umyli, pak ji poznali a všechno se rázem vysvětlilo a to bylo radosti. Za chvíli už se smáli a radovali a pan král vyhazoval Mourinku do výše a paní královna volala táto opatrně a paní Lojzíková dala na plotnu další brambory a to jim to šmakovalo. Potom si nad těmi brambory moc hezky popovídali o tom, jaká je letos úroda a jaká bude napřes rok, a pan král přitom projevil nečekaně odborné znalosti a přidal pár veselých historek, taky tu o tom, jak přemohl draka, aby se mohl oženit s paní královnou, a když se loučili, tak paní královna dostala od paní Lojzíkové recept na oukrop a na oplátku jí darovala překrásný šátek a pan Lojzík se vytasil s porcelánovou fajfkou, za kterou se mu na revanš dostalo sbírky básní v kožené vazbě se zlatou ořízkou. Napsal je pan král osobně. On byl totiž v mládí tak trochu umělec a kdyby nemusel po tatínkovi převzít to královské řemeslo, jistě by to dotáhl daleko. Když přijeli královi pozdě v noci domů, hned propustili všechny chůvy, vychovatele, rádce a rádce těch chův, vychovatelů a rádců a nechali si jenom tu nejmladší chůvu, tu, které se říkalo chůvička. A taky si pan král a paní královna zavolali vrchního sestavovatele denních programů panovnických rodin a ten musel hned na místě slíbit, že každý den nechá paní královně a panu králi nějaký volný čas, aby si mohli hrát s Mourinkou. Od té doby už princezna nikdy nebyla sama. Mohl za ní chodit Lojzík a ona za ním, ale hlavně brzo potom, co vrchní sestavovatel denních programů vyhradil oběma panovníkům více volného času, se jí narodil bratříček. Vy si teď, milé děti, jistě myslíte, a co na to říkal Mourek? Inu, co by? Mourek vyrostl, přivedl si nevěstu a brzy byl celý zámek plný jejich mourovatých koťátek. A v zámku už nikdy nikdo nebyl sám a nikomu už nikdy nebylo smutno.
11: Na vrbičkách kolem bošileckého rybníka byly rozvěšeny různobarevné pentle, aby každý věděl, že vévoda vod jihočeských Venculín III, zvaný Sličný, oslavuje výročí svého vzniku. Gratulanti byli převážně staří i prastaří. Všichni byli zelení jako žáby, mnozí víc dobrčálova. přinášely dary vídané i nevídané, kapky z hinovatky proti stárnutí, dešťovky nakládané v marinádě, nadívané maliny na jedno zblajznutí, komáří sosáčky v remuládě, v rosolu stehínka jepičí, medové plástve velký kus, vajíčka mravenčí v jehličí, sušený rampouch, co by mlz. Všechny ty dobroty ani neumím pojmenovat. Snad každý druhý přinesl utopence. Utopence měl Venculín nesmírně rád. Na oslavu připlul i Lužánek, se kterým se Stulík a Blatoušek znali už od památné pranice u Rožmberka. Měl fráček štičí barvy a bez boule na čele a s pusou narovnanou z něho byl zase krasavec. Dary dárců přejímal osobní strážce vévody Salakvarda. Oslavenec se na každého uculil a s každým se objal. Někomu řekl, i ty stará košatino, jinému, mokrofousy, šuldo, šulínku. Každému pěkně. S někým se neviděl 100 let, tak bylo plno vyptávání, co je nového ve starém rybníku, jak rostou kapři a tak. Všichni se usadili kolem trůnu a hodovalo se, až se na hladině rybníka dělala mastná oka. Po slavnostním obědě se hosté nemohli dočkat, až Venculín popustí uzdu svým vzpomínkám. Vyprávěl jenom jednou za 100 let. Pokaždé něco nového, neslýchaného, co se ještě nestalo a stane se v budoucnosti. Dřívějc jsem brázdil vodu Vltavy. To vám byla řeka čistá, místy i bystrá, řeka Krasavice. Pozdějc si lidi vodu pošpatnili a nejenom ve Vltavě. Pro dobrou vodu pak museli do hloubky země. Když lidi nepřijdou k rozumu, bude dobrá voda na zlato. Odmlčel se a za chvíli pokračoval. V jednom čase si lidi usmysleli spoutat Vltavu. Začali zadržovat vodu a stavěli přehrady. Kvůli jedné přehradě zatopili vesnice i stromy a vzniklo jezero. Lipno ho pojmenovali. Přehrad postavili víc a v každé se točily vrtule. To byla past na vodníky. Turbíny tomu říkali. Turbíny hučely a vířily vodu. Vcucli vodníky a rozsekali je na kousky. A to byl konec vodníků ve Vltavě. I já jsem byl vcucnutej a rozsekanej na kousky. Podivení bylo veliké. Vcucnutý a rozsekaný Venculín seděl na trůně netknutý. Venculín je ale z podivení vyvedl. Všichni jsme byli vcucnutí a rozsekaní na kousky. Jenom já jediný jsem měl v jednom kousku zpětku fištrónu. Začal jsem ve vodě sbírat kousek po kousku a dávat je k sobě. I teď víte, že každý kousek, který jsem našel, nebyl můj, ale každý, který padl, byl dobrý. Nějakou dobu trvalo, než jsem se dal dohromady a když jsem byl jakž takž celý, odešel jsem z Vltavy, abych nebyl zase vcucnutý. Přeonačil jsem se z říčního na rybničního vodníka. A to víte, jaká to byla šlamastika. Nerad na tu dobu vzpomínám. Ještě mi chybí malíček na ruce. Ukázal pravou ruku a malíček mu opravdu chyběl. Kdybyste někde nějakej zhlídli, přineste ho a já budu úplně celý. Po vyprávění vylezl žabák Žblabuňka na břeh a všechno, co slyšel, vykvákal. Kdo to slyšel, ten se smál. Vodníci ale věřili, že tomu tak bylo. A co nebylo, snad teprve bude. Pod vodou se přece nedá mluvit jen tak do větru. Opozdilým gratulantem byl prastarý vodník z druhého největšího rybníka bez dřeva. Přinesl dar nejvzácnější. Bez okázalosti ho předal Salakvardovi, s Venculínem se objal, poblahopřál a musel spěchat zpátky do svého rybníka. Měl napilno. Darem bylo modré z nebe s bylinou svatého Jána nakládané vláku z ibišku a slazené šťávou z kořené lékořice. Modré z nebe málo kdo spatřil, snad jenom v odrazu na hladině. Ani Salakvarda takovou vzácnost nikdy neviděl a tak se divil. Po převzetí daru se kradmo rozhlédl, jestli nikdo nekouká, a když si myslel, že nikdo nekouká, šups s darem pod frak. Koukali Stulík a Blatoušek a nevěřili svým očím. Salakvarda krade! Přitočili se k Salakvardovi každý z jedné strany. Dej modré z nebe, komu patří, poručil Stulík a Blatoušek se připojil. Nebylo pro tebe.
12: Co si to dovolujete, o capkové pasovaní?
11: Cedil skrze zuby vztekle Salakvarda. Když nedáš, řekneme to Venculínovi, pohrozil Stulík. Venculín právě započal další vyprávění o době, kdy vodníci zhynou kvůli znečištěné vodě a lidé si je budou muset vymýšlet, protože bez nich by byl svět chudší.
12: Vrať, co si ukradl, křičel na Salakvardu Stulík. Ticho tam, ozval se někdo z hostů. To Salakvardovi stačilo. Kývl na stráž a nechal Stulíka s Blatouškem vyvést z trůní tůně. Cerberus je pak odvedl do vězení. Vězení to bylo strašné. Přednedávnem totiž jeli po břehu medvědáři a v kleci měli cvičeného medvěda, se kterým vystupovali na poutích. Na hrázi praskla vozu náprava a klec i s medvědem spadla do rybníka. Jen tak na poslední chvíli stačil medvědář vypřáhnout koně a zachránit medvěda. Klec vytáhnout nemohli. Potopila se. Nikomu to nehlásili, protože by měli ke škodě ještě popotahování za znečištění rybníka. Salakvarda se o kleci dověděl a právě do ní nechal zavřít Blatouška se Stulíkem. Sám zajistil petlici velikým kolíkem a klec nechal hlídat Cerberem. Nešťastníci seděli v koutku, třásli se strachem, dušičky v nich skomíraly. Ale nebojte se, jistě jim z vězení někdo pomůže. Ale kdo to bude, to vám povím až zítra.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
13: Pán na Sobíně, Ctibor, byl silný kníže. V jeho državách vládl zákon. Labkové se do těch krajů neodvážili a poddaný lid si vážil jeho spravedlnosti. Jenže, jak už to bývá, i on měl svoji slabinu. Byl to jeho jediný syn, Bystrík. Ale věru, že ho to jméno příliš nezdobilo. Mladý pán byl od přírody hlupáček, bezbraný jako malé dítě. Ctibor se o syna velmi bál, ale místo toho, aby ho naučil samostatnosti, obklopil ho vychovateli, kteří ho chránili před okolním světem. Chlapec znal jenom Sobín a laskavé rady svých pečovatelů. Ti Ctiborovi domlouvali, ještě snad není pozdě, aby se Bystrík do života něco přiučil. Ovšem, když jim dal Ctibor konečně za pravdu, stala se tragická nehoda a pán ze Sobína zahynul při lovu. Bystrík zůstal sám a sám ve světě, který neznal. To se ví, že se brzy stal kořistí lehkoživků, kteří na Sobíně přišli k dobrému živobytí. A právě tehdy se to stalo. Mohl jsem si vybrat, kdo mě smí po mé smrti vidět. A vybral jsem si tebe, ozvalo se pod zemím. Permon Kantor, který tudy procházel, se zarazil. Na sudu ve sklepní chodbě seděl duch hradního pána a světlo louče se odráželo od jeho svátečního roucha. To je pro mě veliká čest, pane, uklonil se Permoník. Jenom nevím, proč se jí dostalo zrovna mě. Váš syn by vás viděl určitě raději. Jeho jediného jsem nesměl zvolit. Je to můj trest za chyby, kterých jsem se při jeho výchově dopustil. Kantor uvážlivě pokýval hlavou. Něco na tom bude. Jsi drzý, Kantore. Já si nevybral vás, ale vy mě, odsekl Permon. Ctibor si povzdychl, chtě nechtě mu musel dát za pravdu. Říká se o tobě, že jsi dobrý učitel, začal pán ze široka. Dám ti zprávu pro syna, ty mu ji předáš a navrch přidáš i radu. A jak si to představujete? Mám přijít za Bystrýkem a říct mu toho vyžeň, před tamtím zavři dveře? Pověděl jste vůbec synovi o Permonících? Když se před ním objevím, zešílí strachy, bojí se i myší v kuchyni. Co pak myši? Už utíkají, povzdychl si Ctibor. Ty z kuchyně i ty lidské. Vyjedli Sobín a půjdou ohrad dál. Jen jeden zůstává. A toho se bojím. Kantor věděl, o kom je řeč. Kornel si říkal alchymista a utekl na Sobín od císařského dvora. Měl nos na zlato, věřil, že je ukryté ve sklepení. Trávil hodně času v knihovně, našel staré mapy a na nich tajné značky vyznačující cestu k rodinnému pokladu. Už se blížil k cíli. Jakmile najde zlato, zmizí v dalekých zemích. Kantor ho bedlivě sledoval, neboť permonickým úkolem je už odedávna hlídat staré poklady. Na dnešní noc si Kornel vypočítal, že prokope poslední překážku k sobínskému pokladu. Také Kantor se připravoval. Spolu se svými žáčky celý den přetahovali truhly se zlatem ze staré skrýše do náhradní. Přesně o půlnoci se ve stěně uvolnily kameny a do skrýše se vsoukal Kornel. Nevěřil světlu louče. Tolik času věnoval studiu map a výpočtům a byl si tak jist a teď nikde nic. Běsnil, kopal do stěn, běhal dokola, ale nebylo mu to nic platné. Poklad tu nebyl. Snad už od něj máme pokoj, zadoufal Kantor. Ale kde pak? Ani si nestačil po rušné noci odpočinout a byl tu Ctibor. Víš, co ten darebák udělal, chroptil s námahou. Kantor ho chtěl upozornit, že by ho mohla skolit mrtvice, pak si ale řekl, že v jeho případě už je to jedno. Uspořádal pro mého syna parádní představení, vztekal se Ctibor. Vyvolával mého ducha. Je to šarlatán, podvodník, břichomluvec. Bystrýk tomu uvěřil? Ctibor smutně pokýval hlavou. Kantor se pousmál a zamířil ke dveřím. Počkej, kam jdeš? Číst si v moudrých knihách, řekl Kantor. Druhý den Bystrýk nedočkavě poposedával v křesle. Uslyším ho? Ozve se znovu? Už se na vás těší, ujišťoval ho Kornel a připravoval stůl s ubrusem dlouhým až na zem, aby nebyly vidět provázky, za které bude tahat, až duch začne lomcovat nábytkem. To Permoníkovi vyhovovalo. Nepozorovaně vklouzl pod stůl, zatímco se sál plnil hosty a zvědavým služebnictvem. Kornel zasedl za stůl, vše utichlo. Duchu pana Ctibora, jsi mezi námi? Kornel zatáhl za provázek a stůl se pohnul. To víte, že jsem tady, ozval se kantor a vysoukal se spod stolu. Lekli se všichni, nejvíc Kornel. Co to má znamenat, křičel. A ve všeobecném zmatku vynikal Bystříkův pláč. Můj otec tak hele nevypadal, vznikal chlapec. Jistě, že ne, usmál se kantor. Za to může on, ukázal na Kornela. Strkal mě pod stůl, až jsem se takhle zmenšil. To je lež, nikdy jsem toho skřeta neviděl, křičel Kornel. Ale to už kantor zvedl ruku a ze všech koutů se vynořili permoníčkové. Mě taky zmenšil, mě taky a mě jak by smet, ozývalo se ze všech stran. Nevěřte jim, neumím zmenšovat lidi ani vyvolávat duchy, neumím vůbec nic, volal Kornel, běhal síní a marně uhýbal bouchancům rozezlených hostů. Nikdo mu nevěřil. Nakonec vyskočil z okna. Naštěstí bylo v přízemí. A permoníčkové ho doprovodili až k bráně. Takhle jsem si to nepředstavoval, mračil se Ctibor, když se později sešli s kantorem ve sklepení. Chtěl jste, aby podvodník zmizel? Chtěl. A zmizel? Zmizel. Jenže Bystřík si teď myslí, že jsi jeho otec. Kde pak? Jeho srdce mu prozradilo, že to tak není. Jenže rozum a srdce k sobě někdy mají spletitou pouť, záludnější, než jsou chodby v podzemí. Co uděláš? Kantor se dlouho rozmýšlel. Nastalo září a Bystřík přišel prvně do permonické třídy. Zmateně se rozhlížel. Jsou tu jenom malé stoličky? Samozřejmě, protože jsou pro malé permoníky. Ty si, chlapče, budeš muset přinést velkou židli. A kde rostou velké židle? Zeptal se Bystřík bezelstně. Kantor zavřel oči. S tím klukem bude ale práce, pomyslel si. A rychle začal listovat v moudrých knihách.
14: Slovenská pohádka o chudých sirotcích a andělu. Byla jedna vdova, velice chudobná. Dětí měla jako ratolestí, ale na všem jiném nedostatku zrovna dost. Že byla dobrou matkou, starala se o své děti, jak jen mohla. Pracovala do úpadu, aby je vyživila, ale přece jen to byl velmi malý kousek chleba na tolik zubů. Trápila se nad tím, chřadla, až nakonec na lože klesla a těžce se roztonala. Když se již blížila k poslední hodince, poslal k ní pán Bůh anděla, aby odvedl její duši do nebe. Sotva, že anděl přistoupil k jejímu loži a viděl státi kolem něho plačící děti, zželelo se mu jich i vrátil se zpět do nebe prosit Otce nebeského, aby nechal těm malým ubožákům matky naživě. Sotva však předstoupil před Pána Boha a svoji prosbu mu přednesl, řekl Otec nebeský. Vrať se opět na zemi, ponoř se do hlubokého moře a dones mi ze dna mořského kámen. Anděl tak učinil, ponořil se do moře a vzal tam veliký kámen na dně ležící. Vrátil se s ním k Pánu Bohu. Otec nebeský kámen vzal, jako kousek chleba rozlomil a hle, bylo v něm plno maličkých zvířátek. Pohleď, pravil k andělu, jak nasta červíčků žije v tomto kameni. A jako nedám zahynouti ani těmto malým zvířátkům, tak nedám zahynouti ani malým sirotám na zemi. Poté Pán Bůh opět složil kámen tak, jak byl, a dal jej andělu. Poručil, aby opět odnesl jej do moře. Za trest však, že anděl měl tak malou důvěru k němu, vládci světa, rozkázal mu po 3 léta na zemi se zdržeti a sloužiti lidem. Šel tedy anděl zase na zem a vstoupil do služby k pánovi, který měl veliké bohatství, ale neměl ani ženy, ani děti, ani příbuzenstva, ba ani přítelička. Ostatně si jich ani nepřál, neboť co si zamanul, to se stalo. Kam se mu chtělo, tam jel. Zkrátka, každá jeho vůle se mu vyplnila.

nahoru a nemohl najít ti cesty zpátky. Anděl však i tentokrát mu byl po boku. Než se nadáli, přepadla je noc a pán snad poprvé v životě spal na holé zemi. Ještě více však ho trápil hlad. Všude pusto, ani plánky nebylo vidět. Jak rád by byl vzal zavděk s nejčernějším kouskem chleba, kdyby ho bylo. Lačen a umdlen ráno vstal a zase s andělem na pochod se vydali. Druhý den našli už leckde plánku, čerstvý pramen, ostružinu, ale na stopu člověka nepřišli. Pán brzy naříkal, brzy plakal a zase lál, ale anděl ho stále těšil a domlouval mu, aby důvěřoval v Pána Boha, ten jedině, že mu může pomoci. Ale boháč málo dbal na Pána Boha. Tak bloudili mnoho dní v tom lese. Živili se jedině kořínky, lesním ovocem a pakli někdy pán veverku zastřelil, tak si ji upekli. Ale na tom nebylo dosti. Jednoho dne přepadli je loupežníci. A když viděli na pánovi slušný šat, dočista ho o všechno obrali a ještě ho zbili. Kdyby nebylo anděla, jistě by nebyl více vstal, ale anděl mu rány zahojil. Ach, ach, snad tu v tom lese zahyneme, naříkal pán. Měj jen důvěru v Pána Boha a uvidíš, že nám pomůže, utěšoval jej anděl. Ach, ach, proč by se Pán Bůh o nás staral, zoufal boháč. Protože je svrchovaně dobrotivý a ačkoliv ty se nestaráš o něho, on se o tebe postará, abys tu nezahynul, ubezpečoval anděl. Jak bychom tu nezahynuli, když nemáme ani šat, ani prostředků, abychom se mohli zachránit, odpovídal pán. Jen nezoufej a vstaň. Dáme se nyní touhle cestičkou a já doufám, že přece někam se dostaneme, kde bychom našli dobré lidi. Stane-li se tak a vrátíme-li se domů, chci se ti dobře odplatit za tvé služby, řekl pán andělovi. Ale ten jen hlavou zavrtěl, že odměny nežádá. Tak šli stále tou cestičkou, až skutečně dostali se z lesa ven do malé vsi, kde bydleli sice chudí, ale dobří lidé, kteří měli jen na strminách kousek políčka, na němž dařilo se pouze trochu žita a ječmene. Tu dostali pocestní kousek černého chleba jako z popele a trochu nakyslého mléka. Ale co jim bylo dáno, toho dostalo se jim z upřímného srdce. Avšak pánovi nejdražší jídla, co jich na stole mýval, nikdy tak nechutnala jako tento černý chléb. A nejen o chléb se s nimi rozdělili tito dobří lidé. Nýbrž i šaty jim darovali, když slyšeli, že byli od zbojníků o vše připraveni. Pán vida, jak ti chudí lidé ochotně jim pomáhají, rozpomenul se, že ač oplýval bohatstvím, nikdy nuzným nepomohl. A proto nyní mu to bylo velice líto. I umínil si v duchu. Až se domů vrátí, že bude lépe činiti, než dříve dělával. Anděl, znaje tyto pánovi myšlenky, velice se z toho těšil. A když si byli odpočinuli, vedl svého pána dále zpět k domovu. Třetího dne přišli opět do jedné dědiny a tam zastavili u okénka nepatrné, do země zapadlé chaloupky, která stála už na pokraji lesa. Podívali se tím okénkem dovnitř a hle, tam v jizbičce právě se modlilo u nich 6 dětí za zemřelou mamičku, prosíce pán.

0: Pána Boha, aby jich neopouštěl. Vidíš, pane, ty malé děti, jak se vroucně modlí? A víš, kdo jsou? To jsou sirotci. Nemají ani matky, ani tatíčka. A jen onoho Otce nebeského, řekl anděl Pánovi a šli dále. Když však byli až u města, kde bydlel boháč, pravil anděl, jdi si nyní, pane, sám, však si už doma. Já stále s tebou být nemohu, neboť již 3 roky minuli, co ti sloužím, a proto musím zas vrátit se k Pánu Bohu. V toho-li budeš doufat, zle ti nikdy nebude, zvláště budeš-li též dobro konat a ujmeš-li se o něch sirotků. Pohnut odešel pán do oné dědiny a co si přece vzal, to i vykonal. Všecku nádheru opustil a stal se vlídným, milosrdným a otcem 6 sirotků.
1: Když hvězdy vyjdou a končí den, oči své k nebi zvedám,

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Pozdrav, Doloříši.
2: Kde je?
1: Tamhle.
3: Thank you.

0: No to je dost. Aby jsme to stihli.
1: S Bohem.
2: S Bohem si.
0: On tatík má už na kahánku.

0: vedeš už k sakru mýho kluka?
1: To se ví, že vedu, ale nevím, jestli z něj budete moudrej. Mluví, jako když skřížíte flanďáka s papouškem.
2: Drahý otče, kéž vás všemohoucí Bůh dlouhá léta zachovat ráčí k radosti bližních i nevýslovné píše potomstva vašeho.
0: Pomalu, hochu, pomalu. Jedu do pekla a nemám čas na tvoje cukrování. Poslouchej mě dobře. Chtěl jsem ti nechat pytle zlaťáků, aby z toho mohl být živ bez lopotění. Ale hrom, aby do toho, hochu, jaká byla teď pro naše řemeslo bída.
2: Drahý otče, neměl jsem tušení, že tou měrou strádáte.
0: No jo, všichni mě opustili jako kryši. Nejvyšší čas, abys to po mně převzal, chlapče.
2: Drahý otče, když si to přejete, převezmu vaše řemeslo a budu jej vykonávat i čestně, ochotně a ke všem, co nejvlídněji.
0: No, nevím, jak pochodíš v našem řemesle s vlídností.
2: A smím-li se ptát, drahý otče, jaká je vaše ctěná živnost?
0: Lupežnictví přece. Toho se drž.
2: Loupežnictví?
0: No jo. Hlavně chlapče. Nepracuj.
2: Ano. Ano, tatínku. Drahý.

V té chvíli loupežníkova hříšná duše zamířila k nebi. Ale že byla obtěžkána tolika hroznými skutky, musela jinam. A my víme kam.

0: Tak zůstal mladý Lotrando na světě sám, zdrcen jednak smrtí Pantátovou a jednak svým neuváženým slibem, že převezme jeho řemeslo a stane se loupežníkem.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Co to, tetka, pletete? Klidně se koukněte, pletu sama na sebe a proto mě nezebe. Jak vám slouží jehlice?
3: Děkuji, velice.
2: Vy jste, tetka, divoká, píchla jste mě do voka.
4: Hezky se uveleb, budu ti vyprávět pohádku o myšce Hrabalce, žábě Kuňkalce, veverce Čiperce, zajíčkovi Ušáčkovi a o jednom hloupém medvědovi. Na kraji lesa ležela v trávě stará, velká dřevěná bedna. Jednou ráno cupitala kolem bedny malá šedá myška, protože právě začínalo pršet. Myšku napadlo, že by se v té budce mohla před deštěm schovat. Zaťukala na ní a zeptala se.
5: Budo, budko, kdo v tobě bydlí?
4: Nikdo se neozval a tak myška vklouzla dovnitř. Za chvíli kolem skákala žába. Budka se jí taky líbila a tak na ní opatrně zaklepala a zeptala se.
6: Kuňk, budu, budko, kdo v tobě bydlí?
5: Já, myška Hrabalka, a kdo jsi ty?
6: Kuňk, já jsem žába Kuňkalka, mohla bych s tebou bydlet?
5: Jen pojď dál, vejdeme se sem obě.
4: Pozvala žábu myška a brzy se obě skamarádili. Zanedlouho potom šla kolem budky veverka Čiperka. Protože se chtěla taky schovat před deštěm, zaklepala a zeptala se.
5: Budo, budko, kdo v tobě bydlí?
7: Já, myška Hrabalka.
6: Kuňk, já, žába, Kuňkalka. A kdo jsi ty?
5: Já jsem veverka Čiperka. Mohla bych bydlet s vámi?
6: To víš, že můžeš. Jen pojď dovnitř.
4: Pozvala veverku žába a hned si všechny tři začali vesele povídat. Po chvíli hopsal kolem zajíc. Chvíli si budku prohlížel, potom zaťukal a zeptal se.
6: Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
4: A zevnitř se ozvalo.
7: Já, myška Hrabalka.
6: Kuňk, já, žába Kuňkalka.
5: Já, veverka Čiperka, a kdo jsi ty?
6: Já jsem zajíček Ušáček. Tady venku pořádně prší, můžu se k vám schovat.
5: Ale jistě... Pojď dovnitř a zůstaň tu s námi.
4: A tak byli v boudě čtyři. Pomalu přestávalo pršet, když tu šel kolem hloupý medvěd. Jak uviděl budku, hned na ni zabouchal a zeptal se.
8: Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
4: A co se ozvalo zevnitř?
7: Já, myška Hrabalka.
6: Kuňk, já, žába Kuňkalka.
5: Já, veverka Čiperka.
6: Já, zajíček Ušáček, a kdo jsi ty?
8: Já jsem medvěd Bručoun a teď tady budu bydlet já.
4: Zabručel. A začal se cpát dovnitř. Jenže budka byla malá.
6: Medvěd Bručoun se do ní nemohl vejít. A jak se tak snažil do ní nacpat, budka zapraskala a rozpadla se, že z ní zbyla jen hromádka prkýnek. A zvířátka? Ta na nic nečekala. Myška Hrabalka, žába Kuňkalka, veverka Čiperka i zajíček Ušáček rychle vyskočili ven a utekli do lesa. Pršet už přestalo, no a hloupý medvěd Bručoun zůstal u té rozbité boudy sám.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Žabí panenka. Žili jednou muž a žena. Měli tři syny. Fernanda, Antonia a Miguela. Chlapce jako jedle. Ale jinak už neměli nic. Byli chudí. Tak chudí, že div neumřeli hladem. Jednoho dne řekl nejstarší syn otci. Otče, půjdu do světa. Třeba někde najdu štěstí a vydělám trochu peněz. Potom se vrátím a koupím ti aspoň políčko, abyste nemuseli s matkou tak nuzovat. Otec to Fernandovi rozmlouval. Matka měla strach, že se už nikdy nevrátí, ale nakonec ho přeci jen pustili. Na zítří přišel za otcem Antonio, prostřední syn, a řekl: Otče, dovolil si bratrovi, aby odešel do světa. Pust mě také. Jeden z nás bude mít určitě štěstí. Sotva odešel, řekl Miguel, nejmladší syn otci. Podívej se na mě, otče. Oba mé bratry si pustil z domova. Přece nechceš, abych já zůstal sedět doma. Půjdu také. Otec i matka mu to dlouho rozmlouvali, ale nakonec ho přece jen pustili. A tak i třetí syn odešel.
1: Zatím už přešel Fernando 7 údolí a 7 řek a pořád ještě nepotkal štěstí. Bylo k polednímu, slunce pálilo, Fernandovi bylo horko a nohy ho bolely. Lehl si do trávy nad řekou a naslouchal, jak mu nad hlavou ve větvích topolu šumí horký vítr. Najednou však zaslechl ještě něco. Jakoby ve větvích zpíval slabý a jemný dívčí hlásek. Hlásek byl silnější a silnější a zpíval tak krásně, že se Fernandovi svíralo srdce. Když hlas dospíval, Fernando povstal a zvolal: Nikdy jsem neslyšel tak krásný zpěv. Jestli jsi tak krásná, jako umíš zpívat, sestup z větví a vezmi si mě za muže. Ne, nepůjdu, odpověděl dívčí hlas. Já vím, že si mě nikdy za ženu nevezmeš. Fernando ji prosil a přemlouval, až ji nakonec přemluvil. Dobře, zašeptal dívčí hlas. Skočím dolů do trávy, ale stejně si myslím, že mě nebudeš chtít. Fernando nastavil náruč, aby ji chytil, ale do trávy skočila jen maličká zelená žabka. Díval se dál do větví a volal netrpělivě: Tak skoč, čekám na tebe. A z trávy se ozvalo: Už jsem tady. Copak mě nevidíš? To jsi ty, řekl Fernando zklamaně. Představoval jsem si tě trochu jinak. Ne, tebe nechci. Přece uznej sama. Co bych dělal se žábou? Obrátil se k ní zády a šel dál do světa.
0: Netrvalo dlouho a k topolu přišel Antonio. Ulehl do trávy, aby si odpočinul, a za malou chvíli uslyšel ve větvích topolu zpěv. Poslouchal jako očarován. Potom vstal, zdvihl hlavu k větvím a zvolal: Jestli jsi tak krásná, jako máš krásný hlas, sestup ke mně a vezmi si mě za muže. A rozprostřel do trávy kabát, aby mohla skočit. Na kabát skočila malá zelená žabička. Antonio se lekl, zamračil se a řekl: Podvedla jsi mě, proč jsi mi neřekla hned, že jsi jen obyčejná žába? Nejsem obyčejná žába, odpověděla žabička. Jsem žabí panenka. Antonio zavrtěl hlavou. Vůbec se mi nelíbíš. Co bych si počal s žábou, i když umí zpívat? Jen vylez zpátky na strom a zpívej si, jak dlouho budeš chtít.
1: Netrvalo dlouho a pod topolem se zastavil nejmladší Miguel. Lehl si do trávy, klobouk stáhl do čela, aby mu do očí nesvítilo polední slunce, a chystal se na chvíli si zdřímnout. Sotva zavřel oči, uslyšel, jak ve větvích zpívá dívčí hlas sladkou písničku. Posadil se a zvolal: moc tě prosím, pojď ke mně dolů a vezmi si mě za muže. Ne, odpověděl hlas, to neudělám. Už tudy šli dva mládenci a oba mě prosili, abych skočila dolů, ale pak se ke mně obrátili zády a nechtěli mě. Miguel však prosil a prosil, až žabku uprosil. Dobře, řekla váhavě, já tedy skočím. Polož do trávy kabát. A skočila.
0: Miguel se na ní úžasle podíval a zvolal: ale ty jsi přece obyčejná žába. Nejsem obyčejná žába, řekla zelená žabka. Jsem žabí panenka. Miguel si klekl do trávy, podíval se na ní zblízka a řekl: musím uznat, že opravdu vypadáš jako panenka, ale máš zelené vlasy. Vlastně jsi celá zelená, trochu jako panenka, trochu jako zelená žabka. Co teď uděláš? Zeptala se žabí panenka. Miguel si povzdechl. Slíbil jsem, že si tě vezmu. Tak co mi zbývá? Budeš mi aspoň zpívat. Strčil panenku do kapsy, šel do nejbližší vesnice a tam si vzal žabí panenku za ženu. Sotva bylo po svatbě, vydal se s panenkou v kapse na další cestu.
1: Přešel mnoho řek a údolí, lesů i hor, až došel do velkého města na břehu moře. Prohlížel si náměstí, ulice i zahrady, až v té poslední ulici našel dva domy a v nich své dva bratry. Oženili se s bohatými nevěstami a nad chudým bratrem ohrnovali nos. Víš co, řekli mu, když chceš, můžeš u nás zůstat a sloužit nám. Přespávat budeš ve stáji na slámě. Miguel poděkoval a řekl: dobrá, zůstanu u vás. Mám radost, že jste se tak dobře oženili. Ožeň se také, už klíbli se bratři. Stačí, když si najdeš bohatou nevěstu. To nejde, zavrtěl hlavou Miguel. Já jsem se už oženil a vytáhl z kapsy žabí panenku. Bratři se rozesmáli, až jim tekly z očí slzy. Když se konečně přestali smát, Miguel se zeptal: a napsali jste už otci a matce, že jste se tak dobře oženili? Nenapsali, odpověděli bratři mrzutě. Neměli jsme napsaný čas. Tak jim ještě dnes napíšeme, zvolal Miguel, a tím uděláme radost.
0: Uběhlo několik týdnů a přišla odpověď. Otec s matkou napsali, jak je ta zpráva potěšila, a prosili nevěsty svých synů, aby jim poslali 3 vyšívané šátky. Miguel zesmutněl. Večer nemluvil, nejedl, seděl a díval se do země. Žabí panenka se zeptala: co pak tě trápí, stalo se ti něco? Miguel si povzdechl a pravil: otec s matkou chtějí, aby jim nevěsty poslali vyšívaný šátek z hedvábí. To je u nás takový zvyk, když se synové ožení. Škoda, že jim nemůžeš zaspívat, určitě by měli velikou radost. Třeba jim ještě někdy zaspívám, řekla žabí panenka, ale teď jim pošlu vyšívaný šátek. Ale kde ho chceš vzít? Zeptal se Miguel. Jenom si nedělej starosti. Vezmi mě k moři a hoď mě do vody. Uvidíš. A vrátíš se mi? Zeptal se Miguel. Bylo by mi bez tebe smutno. Žabí panenka se usmála. Vrátím, protože jsem s tebou šťastná.
1: Miguel vzal tedy žabí panenku do kapsy, šel k moři a hodil ji do vody. Netrvalo dlouho, žabí panenka se vynořila znovu nad hladinu a podala mu hedvábný šátek, průsvitný a lehonký jako z mořské pěny. A celý byl vyšívaný zlatem a stříbrem. Když ho uviděli manželky obou bratrů, zbledli závistí. Všichni poslali šátky rodičům a zanedlouho dostali odpověď. Otec a matka psali, že by rádi poznali nevěsty. A zvali je, aby k ním všichni přijeli. Oba starší synové se hned domluvili, že pojedou co nejdřív. Jen Miguel sklonil hlavu a nevěděl, co má dělat.
0: Večer nepromluvil slovo, nejedl, seděl a mlčel. Žabí panenka mu vyskočila z kapsy, usmála se a řekla: tuším, co tě trápí, ale přece mě nenecháš doma. To víš, že pojedeš také, proč bych tě měl nechávat doma? Večer před odjezdem řekla žabí panenka svému muži: odnes mě zase k moři, hoď mě do největší hlubiny a zítra ráno si pro mě přijď.
1: Miguel ji odnesl k moři. Šel pomalu a váhavě. Nechtěl se s žabí panenkou rozloučit. Na břehu ji ještě jednou poprosil, aby se určitě vrátila, a hodil ji do největší hlubiny. Potom se vrátil domů a bylo mu smutno. Na zítří, ještě před východem slunce, se rozběhl k moři. Už z dálky volal: žabí panenko, žabí panenko, kde jsi? Z malé zátočiny mezi skalami zaslechl zpěv, který tak dobře znal. Doběhl k zátoce a strnul. Před ním stála dívka krásná jako den. Zlaté vlasy jí splývaly až k pasu. Usmála se na něj a řekla vesele: co pak mě nepoznáváš? Já jsem přece žabí panenka, tvá žena. Miguel ji objal a nechtěl ji pustit. Žabí panenka řekla: musíme si pospíšit. Tvoji bratři už jistě odjeli. Tady za skálou čeká kočár s koňmi.
0: Miguel se obrátil, uviděl zlatý kočár a nemohl uvěřit, že je to všechno pravda. Nasedli do kočáru a rozjeli se k rodičům tří bratrů. To bylo překvapení. Ženy dvou starších bratrů nemohly závistí ani promluvit. Marně je Fernando s Antoniem utěšovali. Otec a matka byli šťastní. Největší radost však měli z žabí panenky a nechtěli se od ní odloučit ani na chvilku.

0: Jednou na večer seděli Křemílek a Vochomůrka před chaloupkou. Komáři pískali muziku a najednou přiběhla maličká víla a dala se do tance. Tancovala pomaloučku, že se sotva hnulo stéblo trávy a zas rychle, až se rozletovala semínka. Křemílek s Vochomůrkou se dívali a poťukávali patou. Najednou ta maličká víla povídá.
1: Zakopla jsem o skalku.
2: A zhora od mraků zaburácel hlas, až to bralo čepice.
3: To není skalka, to je můj palec.
0: K palci totiž patřil obr. Maličká víla se rozběhla do brusinčí, až jí závoj šlehal kolem kotníčků. A Vochomůrka rovnou na obra.
1: Ty hrom trdlo jedno, zkazil si víle tanec.
3: Co jsem zkazil, to jsem zkazil.
0: Zarámusil obr.
3: Zatancuju vám sám a bude to.
0: Foukl do mraků, hrom mu začal hrát muziku a obr zvedl nohu a že si poskočí.
1: Ale okamžitě hned toho nech,
0: křikl Vochomůrka. Ale obr na to.
3: Když už jsem zvedl jednou nohu, tak si poskočím.
1: Jo, a narazíš si bosý palec,
0: řekl Křemílek. Obr se zamyslel a ťukl se do čela, až to třesklo.
3: Víte co? Lehnu si na chvíli za kopec a vy mi zatím uděláte taneční střevíce.
0: Obr se uložil za kopec a za chvíli přišla ke Křemílkovi s Vochomůrkou maličká víla a řekla:
4: Nechcete, abych vám trošku zatancovala?
1: Ale to víš, že nechceme,
0: povídá Vochomůrka.
4: A proč nechcete?
0: Diví se maličká víla.
1: Protože nám to tu obr všecko roztlápne,
0: řekl Křemílek.
4: Tak mu ty střevíce nedělejte,
0: poradila jim maličká víla.
1: Ty jsi ale chytrá. A on nám to tu všecko roztlápne, bos,
0: řekl Vochomůrka. Bylo jim smutno, až od toho vadla tráva. V tom udělá maličká víla krůček sem a krůček tam.
4: Promiňte, já už jsem to na obra vymyslela.
1: Ale prosím tebe, víla nemůže nikdy nic pořádného vymyslet přece.
0: Rozlobil se Vochomůrka.
4: Jenže já už jsem to vymyslela,
0: řekla maličká víla.
4: Nejdřív si ale musíte přinést sekyry a palice a dláta.
0: Křemílek to všechno přinesl z kůlny za chaloupkou. Potom je maličká víla odvedla k dvěma pařezům z železného dubu. Takové pařezy mají kořeny rostlé málem až zemi do srdíčka.
4: Udělejte z těch pařezů střevíce. V tom je ta celá chytrost,
0: řekla maličká víla. A když dopověděla, odešla do brusinčí. Křemílek s Vochomůrkou chvíli pařezy obcházeli. A v tom Vochomůrka zas.
1: Ale všecko jsou to jen vílí nápady.
0: Křemílek ale popadl sekyrku a už seká a přisekává pařez. Občas změří dílo od špičky k patě. Na jemnější práci si vzal dláto a paličku. Vochomůrka chvíli jen oškrtával sekyru o druhý pařez, ale pak se dal do díla taky.
2: sekal hrubě na štěpinu a dlabal jemně na hoblinku. Tak ti dva sekirou, paličkou a dlátem ušili pár pařezových střevíců. A od kopce už se hrne obr. Obul se do střevíců, foukl do mraků, aby mu hrom zahrál muziku a povídá.
3: Teď spustím takový tanec, že to ještě nebylo k vidění.
2: A začal tanec. Obr chvíli táhne pravou nohou, chvíli zas levou, ale pařizové střevíce nejsou k uzdvižení. Obr v nich nesvedl ani krok. Chvíli se ve střevících marně rozšlapoval a popadl ho vztek.
3: To bych se podíval, abych je neroztancoval.
2: A zabral do pařizových střevíců jako párou. V zemi prasklo, kořeny se vyvalily, obr udělal veliký oškolobrt, pak klopítl o les, o kopec, o skalku. Nakonec se svalil někam za hory.
4: A pak přišla maličká víla a řekla Vochomůrkovi. Tak vidíš, všecko to byly jen takové výlí nápady, víš?

0: Představ si, Hurvínku, jaké má ta bábinka nápady. Řekla mi, že mám jíst špenát, abych měla hezkou barvu.
1: No a?
0: A ty bys chtěl být zelený?
2: Ne, mně stačí, když mi taťula vyhrožuje. Já z ovoce si bílej jako smrtka.
0: Brr, to zní hrozně.
1: No, viď.
0: Ale přitom záleží na tom, jak se to řekne, víš?
1: Jak?
0: No, kdyby ti řekl, že jsi bílý jako sněhurka, tak to by vypadalo jinak.
1: A co je to ta sněhurka?
0: Jako co je to, ale kdo je to? Sněhurka je jméno.
1: Fakt?
0: Co pak ty neznáš tu pohádku o holčičce, co dostala jméno po sněhu, protože měla stejně bílou pleť?
1: Ještě, že nebyla růžová.
0: Jak to?
1: No to by pak dali jméno Růžovka.
0: V tom případě Růženka Šípková.
1: Ale ty s tím Šípku, to je zase jiná pohádka.
0: No, no, no, právě. A podle téhleté pohádky byla ta sněhurka královnina schovánka.
1: A kam se schovávala?
0: Nikam. Schovanka se říkalo dívkám, které nikoho neměly, a proto se jich někdo ujmul.
1: Je no, takhle, aha.
0: A tahle ta sněhurka bydlela u zlé královny.
1: No počkej, počkej, a proč říkáš, že byla zlá, když ji u sebe nechala bydlet?
0: To se hned dovíš, když mě necháš pokračovat.
1: Ach, promiň, no.
0: No. Ta královna totiž byla nafoukaná.
1: A kdo ji nafouknul?
0: Někdo. To se jenom tak říká, když je někdo pyšný. A ona byla pyšná na to, že je v celém království ta nejkrásnější.
1: Ona vyhrála soutěž krásy? Mis králíků, králové.
0: Ale vůbec, řeklo jí to zrcadlo.
1: Zrcadlo?
0: Jo. Každý večer si před něj stoupla a ptala se. Zrcadlo, zrcadlo, kdo je nejkrásnější v celé zemi? A zrcadlo jí odpovídalo. Ty, ty, ty.
1: Ona tam měla telefon.
0: Telefon?
1: No jistě. Já to taky tak dělám, když přijdu ze školy s poruchaným sebevědomím, že zvednu sluchátko a zeptám se. Kdo je nejchytřejší v celé třídě? No a z telefonu se ozve. Ty, ty, ty. A hned mám zase dobrou náladu.
0: Žádný telefon, ale zrcadlo. Královně odpovídalo. Jenže ne ty, ty, ty, ale ty, ty, ty jsi nejkrásnější, královno.
1: Hloupé zrcadlo. To spíš mělo říct. Ty, ty, ty, královno. Nečuč celý den do zrcadla. A jdi radši královat.
0: Máš pravdu.
1: No jíš.
0: Však se jí to taky vymstilo. Jednou se zase královna vyptávala, kdo že je nejkrásnější, víš? No. A zrcadlo jí odpovědělo, že sněhurka.
1: Jo, ta schovaná.
0: Jo, to jo. Byl šok.
1: No to věřím.
0: No.
1: Když taková nedomrla bledule vyhraje soutěž krásy.
0: Jako nedomrla. Sněhurka byla krásně bílá.
1: Teda ty máš kus, Máni.
0: No ne, ale zrcadlo. No a to tu králku tak rozladilo, že sněhurku vyhnala do tmavého lesa.
1: A dobře udělala. Aspoň holka dostane na čerstvém vzduchu barvu, že jo?
0: Ale ne, chtěla se jí zbavit. No a ta chuděra jedna bloudila.
1: A bloudila, bloudila, až zabloudila.
0: Jo, a nebýt toho, že v lese našla chaloupku s trpajzlíky, tak by v tom lese umřela. No. A ti trpajzlíci ji vzali k sobě.
3: A z králíčí schovanky byla v tu ránu schovanka trpaslíčí.
0: No, tak nějak, no. A sněhurce se u nich moc líbilo. Starala se o ně, uklízela, jim vařila.
1: No, tak to se zrovna nenadřela.
0: Jak to?
1: Kýchneš. A máš v takovém trpasličím pidi domečku uklizeno, ne? A z jednoho bramboru uděláš hostinu na 3 dny. Víš, co takový trpaslík sní?
0: S kým?
1: Co s kým?
0: No říkal jsi s ní?
1: Ne s ní, ale s ní. Zbaští, spucne, zhltne, spráskne, spláca.
0: Dost! Pokračuju.
1: Buď ta hodná.
0: Tak tedy. Mezitím na zámku pokoušela ta králka už zase kouzelné zrcadlo. Prý, zrcadlo, zrcadlo, kdo je nejkrásnější? No.
1: A zrcadlo na to, že... Jak se jmenovala?
0: Sněhurka.
1: Sněhurka!
0: Jo, jo, jo, jo, jo. A to tu králku málem povalilo.
1: Bumzo.
0: Jo. No. Naštvala se, převlékla se za starou babku.
1: Měla babka 4 jabka.
0: Tahle tam měla jenom jedno.
1: Škrtě jedna ulakomená.
0: A v převlečení ho nabídla Sněhurce.
1: Jo.
0: Prý, hrozně si. Jablko je zdravé.
1: No nazdar.
0: A ta káča jedna hlou... Ta Sněhurka jedna chroupla a prázdko už se válela po zemi.
1: No, tak tomu se nedivím. Tomu se totiž říká vitamínový šok.
0: Cože?
1: No jistě. Celý život nejí ovoce a zeleninu a pak najednou. Hamte, hamte, chlenty, chlenty. Zhltne půl jablka bez kousání, že ano? No, tak není divu, že jí zaskočilo.
0: Ale ne, ty ťuňťo. Spíš jí zaskočilo, že to jablko bylo otrávené.
1: Já taky teď Uldovi pořád tvrdím, že ovoce je nezdravé. A jo, to takový páreček.
0: Nech mě to laskavě dokončit, jo.
1: A jo.
0: Sněhurka byla celá mrtvá. A ti trpají zlíčci, z toho byli hrozně smutní.
1: No to se jim nedivím. Kdo jim bude vařit a uklízet?
0: Ale naštěstí, ještě než jí stačili pohřbít, jel kolem princ.
1: Já?
0: No, a jak Sněhurku uviděl, hned se do ní zamiloval.
1: No mrtvoli.
0: Ona byla zdánlivě mrtvá. Jako? No. A ten princ se k ní sklonil.
1: Dal jí hrdu do zad, jablko z ní vyskočilo.
0: Ale hubilec, dal jí pusu.
1: Mrtvole.
0: A co by ne? Sněhurka mu očarovala, byla krásná.
1: A hejtavá. Princ jí měl dát místo pusy tu herdu do zad a byl pokoj.
0: Ale nekaž to. Dal jí pusu.
1: Mrtvole.
0: Ale... A ta Sněhurka obživla a byla svadba. To je krása. Mě to vždycky tak dojme tohle.
1: Vidě nebůl, Máni, no tak. Máni. A z toho plyne poučení. Vyhoď z domu zrcadlo a nečuč do něj pořád.
0: Já do něj pořád nečučím.
1: I jo.
0: I ne.
1: I jo. Tohle si před ním dokonce stála a měla si zavřené oči.
0: No co ono? Chtěla jsem vidět, jak vypadám, když spím.
1: Takže, abys neusnula na věky jako ta Sněhurka, tak nejes jablka. A když tě bábinka přinutí, tak je alespoň před polknutím pořádně rozkousej.
0: Tak to je teda konec.
1: Ano, konec naší pohádky.

0: Paddington pod zemí. Když se Paddington druhý den ráno probudil, udivilo ho, že leží v posteli. Protáhl se, packou si přetáhl peřinu přes hlavu a usoudil, že je to velice příjemný pocit. Zašmátral nohama, aby našel chladnější místo na chodidla. Být malý medvídek v obří posteli má mimo jiné tu výhodu, že máte spoustu místa. Za několik minut vykoukl spod peřiny a začichal. Spoza dveří něco překrásně vonělo. A zdálo se, že se to stále přibližuje. Také bylo slyšet kroky stoupající po schodech. Když se zastavili před jeho dveřmi, ozvalo se zaklepání a hlas paní Ptáčkové. Jste vzhůru, mladý pane Paddingtone? Jen tak tak, odpověděl Paddington a promnul si oči. Dveře se otevřely. Pořádně jste se prospal, řekla paní Ptáčková, položila tác na postel a rozhrnula závěsy. Je to velká výsada dostat snídani do postele ve všední den. Paddington si tác hladově prohlížel. Byla na něm miska s půlkou grapefruitu, talíř slaniny s vejci, několik topinek, celá sklenice pomerančové marmelády a velký hrnek čaje. To je všechno pro mě, zaradoval se. Jestli to nechcete, můžu to zase odnést dolů, řekla paní Ptáčková. Ale chci, vyhrkl Paddington, já jen, že jsem nikdy v životě takhle velikou snídani neviděl. Měl byste si s ní pospíšit, otočila se paní Ptáčková ve dveřích, protože dnes ráno jdete s paní Fouskovou a Juditkou na nákupy. A můžu říct, že jsem vděčná, že nemusím jít s vámi. Zavřela za sebou dveře. To by mě zajímalo, jak to myslí, přemítal Paddington, ale moc dlouho se tím netrápil. Měl toho spoustu na práci. Poprvé v životě dostal snídani do postele a záhy zjistil, že to není zdaleka tak jednoduché, jak to vypadá. Nejprve měl potíže s grapefruitem. Pokaždé, když do něj zabořil lžíci, vystříkla z něj šťáva a trefila ho do oka, což bylo velice bolestivé. A navíc se celou dobu strachoval, že mu vystydne slanina a vajíčka. A pak tu byla otázka marmelády. Rozhodně si chtěl nechat místo na marmeládu. Nakonec usoudil, že nejlepší bude, když na talíři smíchá všechno dohromady a sedne si na tác, aby se mu dobře jedlo. Ale Paddingtone, kroutila hlavou Juditka, když o pár minut později přišla za ním do pokoje a našla ho, jak sedí na tácu. Co to prosím tebe vyvádíš? Hlavně si pospěš, už na tebe dole čekáme. Paddington vzhlédl a na tváři se mu zračila čirá blaženost. Tedy na těch částech tváře, které nebyly pokryté vajíčkem a chlebovými drobky. Chtěl něco odpovědět, ale podařilo se mu vyloudit jen jakési zamručení, které znělo přibližně jako vždyť už běžím se slovy sraženými v jednom chumlu. No vážně, Juditka vytáhla kapesník a otřela mu obličej. Ty jsi ten nejulepenější medvěd na světě. A jestli si nepospíšíš, budou už všechny pěkné věci vykoupené. Maminka říkala, že ti chce v obchodním domě Barkridge koupit úplně nový oblek. Rychle si vykrtáčuj kožich a přijď dolů. Zavřela dveře a Paddington se podíval na zbytky snídaně. Většinu už snědl, ale zbyl tam ještě velký kus slaniny, který mu bylo líto nechat na tácu, aby ho paní Ptáčková vyhodila. Došel k závěru, že nejlepší bude dát ho do kufříku pro případ, že by později dostal hlad. Odběhl do koupelny a trochu si teplou vodou omyl obličej. Pak si opatrně učesal fousky a za chvíli dorazil dolů, sice ne tak vymydlený jako večer předtím, ale přeci jen stále docela elegantní. Doufám, že nepůjdeš v tomhle klobouku, řekla paní Fousková, jen co ho uviděla. Nech mu ho, prosím, maminko, zvolala Juditka. Je tak netradiční. Netradiční opravdu je, připustila paní Fousková. Myslím, že nic podobného jsem ještě neviděla. Má takový prapodivný tvar. Vůbec nevím, jak se takovému klobouku říká.
1: To je klobouk do buše,
0: prohlásil Paddington hrdě.
1: A zachránil mi život.
0: Zachránil ti život? Podivila se paní Fousková. Nevymýšlej si, jak by ti mohl klobouk zachránit život. Paddington jí už chtěl vyprávět o včerejším dobrodružství ve vaně, ale Juditka do něj šťouchla a zavrtila hlavou.
1: To je dlouhý příběh, řekl neurčitě.
0: Tak si ho raději schovej na jindy, rozhodla paní Fousková. A teď už oba pojďte. Paddington popadl kufřík a vydal se za paní Fouskovou a Juditkou ke vchodu. U dveří se paní Fousková zastavila a začichala.
1: To je zvláštní, řekla. Zdá se mi, že je dnes ráno všude cítit slanina. Cítíš to také, Paddingtone?
0: Paddington se zarazil. Provinile schoval kufřík za záda a začanichal. Měl v zásobě několik výrazů, které nasazoval v případě nouze. Uměl zamyšlený výraz, kdy se díval do prázdna s tlapkou pod bradou. A měl nacvičený také nevinný výraz, což vlastně ani žádný speciální výraz nebyl. Rozhodl se ho použít.
1: Je to cítit opravdu silně,
0: řekl popravdě, protože to byl pravdomluvný medvěd. A pak dodal už ne tak docela pravdomluvně.
1: Zajímalo by mě, odkud to vychází. Kdybych byla na tvém místě, pošeptala mu Juditka, když kráčeli ke stanici metra, příště bych si dávala větší pozor při balení kufru.
0: Paddington se podíval dolů. Z kufru mu plandal veliký kus slaniny a táhl se za ním po chodníku.
1: Fuj, křikla paní Fousková, když se k ním přes ulici přihnal umolousaný pes. Jdi pryč, pse, řekla přísně.
0: Pes se mlsně olízl. Paddington si pospíšil za paní Fouskovou a Juditkou a cestou se nervózně ohlížel.
1: Ajeje, řekla paní Fousková, mám z dnešního dne takový zvláštní pocit, jako kdyby se mělo něco přihodit. Míváš někdy takové pocity, Paddingtone?
0: Paddington to chvíli zvažoval.
1: Občas,
0: odpověděl neurčitě, když vcházeli do stanice.

jak Pelandok zachránil buvola. Jednou se Pelandok, jak se v Malajsku nazývá malý trpasličí jelínek Kančil, vypravil za potravou a brzy došel k řece, do které se z vůle boží, neboť on je vznešený, zřítil mohutný strom. Strom padl na krokodýla, kterého přimáčkl k zemi. Na břehu byl také buvol a pil vodu. Krokodýl buvola uviděl a začal ho prosit. Ach, buvole, slituj se nade mnou, pomoz mi, odval ten strom. Buvol namítal. Jak bych ti mohl, krokodýle, pomoci, když nemám ruce, kterými bych kmen zvednul? A na co máš rohy? Ty ti jsou k ničemu. Buvol se zamyslel, popošel ke kmenu, strčil pod něj svoje rohy a nazvedl jej. Sotva byl krokodýl na svobodě, zahryzl se buvolovi, kterému vděčil za svůj život, pevně do nohy. Buvol zanaříkal: co jsi mi to, krokodýle, udělal? Za mou dobrotu mi odplácíš zlem. Co pak to se dělá? Celou tu událost pozoroval Pelandok. Rychle vyskočil na kmen a zavolal: ty jsi hloupý, buvole. K čemu ti je obrovské tělo, když nemáš ani ždibec rozumu? Co pak jsi nikdy neslyšel, že všichni lidé a zvířata na tomto světě odplácejí za nejlepší činy a skutky nejhorším zlem a krutostí? Podívej se tam na tu rozervanou rohož, která plave po řece. Já se jí na to zeptám. Pelandok zavolal: hejá, rohoži, jaké jsou zvyky na tomto světě? Když někdo udělá někomu dobro, čím se mu odvděčí? Rohož odpověděla: ani se neptej, podívej se na mne. Dokud jsem byla pěkná a pevná, měli mě lidé rádi. A teď, čím se mi odvděčili? Vidíš to sám. Pelandok se obrátil na buvola. Tak co? Zachoval se krokodýl nějak neobvykle? Samozřejmě, že ne. Já však o něčem pochybuji. Říkal jsi, že jsi sám nazvedl tenhle obrovský kmen. Já tomu nevěřím. Takovou sílu nemáš. Víš co, buvole? Zdvihni je ještě jednou, abych tomu uvěřil. A ty, krokodýle, pusť zatím buvolovu nohu, aby mě mohl o své síle přesvědčit. Krokodýl pustil buvolovu nohu a Pelandok zavelel: buvole, nadzvedni kmen a krokodýl se postaví tam, kde byl dříve, abych viděl, jak to bylo. Buvol zvedl padlý strom, krokodýl si pod něj vlezl a Pelandok poručil: a teď, buvole, pust ten kmen. Buvol strom pustil, kmen zase spadl na krokodýla a Pelandok nařídil buvolovi, aby vylezl na břeh. Potom pronikavě zavolal: a máš to, krokodýle, odplatu za svou proradnost. Teď trp ty nevěřící pse, kterému není radno činit dobro. Když to krokodýl uslyšel, zapřísáhal se: od tohoto okamžiku tě budou, Pelandoku, všichni krokodýly nenávidět a pronásledovat, dokud tě nedostanou. Však ty se jednou přijdeš k řece napít. Pelandok odpověděl: tvoje chyba, krokodýle. Proč jsi pustil buvola? Teď mě vyhrožuješ, že mě sežereš. Jak je libo. Ale pamatuj si, že cokoliv hodlám udělat, o tom se neradím s nikým jiným, než s vlastním rozumem.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Pastička na ponožku. Pan Vavřinec opravdu nosil každou ponožku jinou. Na levé noze červenou, na pravé černou, jindy hnědou a šedivou, ale někdy i zelenou a modrou,

0: přestože si pamatoval, co mu maminka v dětství říkávala. Zelená, modrá, pro blázna dobrá. Z toho lze usoudit, že to z jeho strany nebyl žádný módní výstřelek nebo roztržitost, nýbrž holá nutnost. Pan Vavřinec totiž nikdy po ránu nenašel v celém bytě ponožku do páru. Všecky byly liché. Kolikrát už obrátil zásuvky prádelníku, protřepal každý hadřík v koši na špinavé prádlo, rozebral pračku, vymetl všechny kouty, i do trumpety se podíval a nic. Nikdy tu druhou ponožku nenašel. Na večer si od sousedky smutné vypůjčil kočku, protože celkem rozumně usoudil, že ten zlodějček ponožek musí být myš. Kočka prošmejdila každou skulinku, na žádnou myš nenarazila, ale něco přece jen našla. Spola snědenou ponožku. Byl to jen poloviční úspěch, ale i tak se pan Vavřinec zaradoval a bez meškání se vypravil na nákup. V jednom velkém železářství po dlouhém pátrání našel a zakoupil 10 pastiček. Řádí vám doma myši, co? Nejlíp je nalákáte na špek nebo na kousek tvrdého sýra. Usmála se povzbudivě paní pokladní. Vavřinec o 3 kroky ustoupil, vysoukal si nohavice a ukázal jí své ponožky, modrou a zelenou, a pravil: kde pak na špek? Na ponožku. Paní pokladní spráskla ruce. Od rána měla u pokladny nával a teď ještě tohle. Měla by zákazníkovi vysvětlit, že na ponožku se žádná normální myš nechytí. Už otvírala pusu, že mu to řekne, ale včas se zarazila. Ten člověk měl přece jednu ponožku modrou a druhou zelenou. A bláznům se nemá odporovat. Tak se jen chabě usmála a oddechla si, když podivný zákazník s úklonou odešel.
1: Fousek a jeho pán. Byli jsme s mým člověkem na procházce. Z těch stromů, co stojí tak hustě namačkány vedle sebe na konci palouku, na kterém stojí naše chaloupka, vyšel jiný člověk. Měl rezavé vousy a divnou dutou hůl. A s tím člověkem šel pes a měl stejné vousy jako ten člověk. Ten pes, jak mě viděl, hnal se hned ke mně, takže jsem začal výhružně prskat. Ale pes se tvářil velmi přátelsky a povídá: já jsem Fousek, lovecký pes, český Fousek. Kdo jsi ty? Já jsem Modroočko, kocour Modroočko, řekl jsem, a pro jistotu jsem zase na něho výhružně prskl. Fousek potřásl svou štětinatou hubou a povídá: co na mě prskáš? Můj pán na tvého pána taky neprská. Chovejme se slušně. Nevěděl jsem, co je to pán, protože já nemám pána, já mám člověka. On říkal, že nemá člověka, ale pána. A ten pán, že je pánem proto, že jemu Fouskovi poručí. Fousek udělá vždycky to, co jeho pán poručí. Na tomu jsem se velice divil, protože můj člověk mi neporučí. Já dělám, co chci, a on dělá také, co chce. Někdy se dohodneme, někdy ne. Já pak dostanu a to je v pořádku. Fouskův pán najednou řekl: Fousku, pozor! A Fousek si sedl. Pán řekl: Fousku, dej tady pánovi pac. A Fousek se zdvořile olízl a podal mému člověku packu. Ten jeho člověk, totiž jeho pán, vzal kus dřeva, hodil ho do rybníka a poručil: Fousku, přines! A Fousek hub do vody, plaval daleko do rybníka, popadl dřevo, připlaval zpátky, otřepal se a dřevo položil pánovi k nohám. Pán řekl: dobře, dobře, Fousku. A Fousek kňučel radosti. Mně se to tedy vůbec nelíbilo. A ještě jedna věc se mi nelíbila. Dívám se na Fouska a on místo ocásku má jen takový maličký pahýlek. Povídám mu: Fousku, kde pak máš ocásek? A Fousek řekl, to se teď už nenosí, dal jsem si ho useknout. To jistě nebyla pravda. To jistě Fouskovi udělal ten jeho pán, protože ten může všechno, Fousek jenom poslouchá. Také jsem to Fouskovi řekl. On na to, že to není pravda, že jeho pán také někdy poslouchá Fouska, já mu řekl, že tomu nevěřím, že by mi to musel dokázat, Fousek řekl, že mi to tedy dokáže. Začal čenichat po větru, i proti větru, a najednou povídá, Modročko, já moc dobře nevidím, ale nosem jsem vyzkoumal, že tamhle u lesa je něco pro mého pána. Podívej se tam. Já jsem se podíval a vidím, že u těch stromů, kterým Fousek říkal les, hopsá můj známý králíček bílé pírko. Fousek povídá, výborné, ty dávej pozor, jak mne můj pán bude poslouchat. Zakňučel, celý se natáhl tam, kde hopsal bílé pírko, a zvedl přední pracku. Ten jeho pán se přestal bavit s mým člověkem a díval se také tam. A Fousek povídá, teď dávej pozor, Modroočko, můj pán dutou holí ukáže na králíka, pak to bouchne, králík se převalí a já ho přinesu. Ten jeho pán opravdu přiložil dutou hůl ke tváři a pak to bouchlo. Kočky, to vám byla taková rána, že jsem se sám převalil. Když jsem se zase postavil na všechny čtyři, zahlédl jsem bílé pírko, jak uhání mezi stromy, jen se mu bílý ocásek blízká. Fousek řekl smutně, škoda, tohle se mému pánovi stane málo kdy. Když on na nějakou zvěř svou dutou holí ukáže a pak to bouchne, zvěř se obyčejně převalí. Škoda, byl bych ti ukázal, jak umím nosit. Ale jestli chceš, já ti to ukážu i tak. A Fousek mě popadl za kůži na hřbetě a že mě jako ponese, ale mně se to tedy vůbec nelíbilo. Začal jsem vřískat a škubat sebou. Jeho pán vykřikl, fuj, Fousku, kroze! Fousek mě pustil, poslušně si sedl k zadním tlapkám svého pána a vrtěl na mě tím zbytkem ocásku. Já jsem mu řekl, co s tím pahýlem pořád meleš? A Fousek povídá, přátelsky se na tebe usmívám přece, abys poznal, že je to všecko v dobrém. A čím ty se usmíváš, Modroočko? Řekl jsem mu, že já se vůbec neusmívám, a utekl jsem do chaloupky. Potom přišel za mnou můj člověk, vzal mne do předních tlapek a pořád říkal, ty jsi pěkný hrdina, Modroočko. No, nevím, co je to hrdina, ale věděl jsem, že se mi můj člověk posmívá. Na to se mi nelíbilo.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Nemyslete si však, že Pytlík byl na tom o mnoho lépe. Brr, klepal se po tolikerém namočení zimou, když ho včely zavírali do jedné komůrky a teprve, když ho zalilo příjemné teplo, usnul. Ale o hladu vůbec nic mu nedali k večeři a také ráno marně čekal, že ho nějaká včela nakrmí. Kde pak? Nepřišla žádná, protože na vrátkách jeho komůrky bylo napsáno: tady spí Pytlík, nekrmit. Na to, že má několik koláčků v kapse, ani nevzpomněl. Jak také? Vždyť tenkrát ani nevěděl, že si něco bere. Tak co teď měl dělat, když mu nic nedali? Byl aspoň rád, že je mu teplo a prospal v komůrce celý den. Teprve večer, když včely utichly, odvážil se ven. Kde pak je kuchyně? Našel jí po tmě. Ale byla prázdná, jako vymetená. Tak aspoň do spižírny. Kde pak mají včely met? Jistě v některých těch komůrkách. Tak Pytlík začal pátrat po komůrkách. Kdyby aspoň mohl do některé nakouknout. Ale včely jakoby věděli, že tam bude Pytlík šmejdit, všechny komůrky zavřeli. Tak to zkusím, nazdař Bůh, co se mi může stát, řekl si nakonec a začal otvírat jednu velikou komůrku. Buď tam bude medu, že se najím, až prasknu, nebo praskne něco jiného. Říkal si, když vylamoval vrátka. A prasko? Najednou bác a romský chlape, co mě tu budíš? Nevidíš, že ještě spím? A jak se to tu kroutíš? Nevíš, jak máš stát před pánem? Zval na něj kdosi takovým bzučivým hlasem, jako nějaká trumpeta. A tu se celý úl probudil. Pro pána krále, vždyť Pytlík probudil trubce včelího samečka. A vzdal to kozel, co o jednoho trubce stalo se něco horšího. Vzbudili se i ostatní trubci. Teprve se v komůrkách proměňovali z červíčku ve včelí samečky. Bylo jich tam habaděj, plno plničko, ale teď všichni lámali dvířka svých komůrek a drali se ven. Pro pána krále a paní královou, kdo pak nám vzbudil trubce? Bědovali zděšené včely, vždyť měli ještě celé dva dny spát. Zkrátka úl nebyl na narození trubců ještě vůbec připraven. Byl z toho strašný poprask, trubci troubili jako o posledním soudu, dělnice klopítali přes košťata, dvě kuchařky spadly do hrnců, jedna komorná natrhla královně křídlo a tři strážkyně už mysleli, že našli viníka a počali ve tmě omylem tlouci do sebe. No, povídám vám, Pytlík měl štěstí, že byl blízko dveří a jak lítalo všechno sem a tam, vylezl nepozorovaně ven, roztáhl křídla a frr pryč. Třeba mu kručelo a pískalo v břiše jako v rozbitém rádiu. Najednou se v letu do čehosi zamotal, kolem krku se mu otočily nějaké provazy, o hlavu kleplo několik trámů a prásk, bumbu, rumbu. Jako po nějakém zemětřesení se zřítilo jakési lešení i s Pytlíkem na zem. Pytlík ležel vzhůru nohama, na hlavě měl káč s maltou, na noze napíchnuté pokreslené papíry. Usta tisíc hřebíků a pěti krokvic, zaklel kdosi učeně nad tou spoustou. Hroma mi do toho vrtáka bacil, zahuboval někdo druhý zase docela neučeně. Pytlík si utřel oči od malty, rozhlédl se trochu a málem vykřikl hrůzou. Nad sebou viděl dva veliké chlapíky s hrozitánskými vousy, se sekerami v rukou. Jeden byl starší, měl tak trochu bříško, a druhý mladší s brýlemi učeně nasazenými na nose. Byli to dva tesaříci, kteří tu stavěli domek.

0: U kameníků seděli večer u stolu. Právě dojedli chleba s tvarohem. Věděli, že je dnes konec školního roku a chtěli vidět vysvědčení. Táta se tahal za vousy, maminka skládala talíře, Alena hladila kočku Cilku a Vítek si nohama hrál s princem. Vojtíšek už na kočárku spal. Hned utřu stůl, řekla maminka. A já si vezmu brejle, abych na vysvědčení pořádně viděl, usmál se tatínek.
1: Mám samé jedničky,
0: hlásil Vítek a strkal tatínkovi vysvědčení pod nos. A co ta dvojka ze psaní, všiml si tatínek.
2: Opravdu je tam jedna dvojka, kývala hlavou maminka.
1: Ta dvojka není mezi jednotkami ani vidět,
0: hájil se Vítek. Ani jemu se dvojka ze psaní nelíbila. A proto se na ně radši nedíval. Pes princ tu dvojku nespozoroval, i když prohlížel Vítkovo vysvědčení dost dlouhou chvíli. Za to kočka se vysvědčením nezdržovala. Mrkla na ně jen koutkem oka a dívala se jinam.
3: No tak vysvědčení jsme už viděli, ale já nevím, co bude zítra, řekla maminka. Na tváří bylo vidět, že to opravdu neví.
2: Zítra bude čtvrtek, odpověděla Alena.
3: To je pravda, přikývla maminka. Ale co budeme zítra dělat?
0: Nic, prohlásil Vítek. My máme první den prázdno.
3: Jenomže já musím do práce, připomněla maminka.
2: Já taky musím do práce, oznámil tatínek.
3: A tady zůstane domek s Vojtíškem a se zvířaty, řekla maminka.
2: Babičin domek bude taky prázdný, protože babička pojede zítra ráno do Prahy a vrátí se až večer, dodal tatínek a za vousy se už netahal.
3: Jeden z vás zůstane doma a bude mít na starosti Vojtíška. Druhý půjde k babičce a obstará její zvířata, vysvětlovala maminka.
1: Já si vemu sebou koníka Vinska.
2: Můžeš si vzít Vinska, zvolil tatínek. Alespoň se trochu proběhne.
0: Ráno se Vítek probudil poslední. Vojtíšek si hrál na podlaze s několika dřívky, Alena četla u stolu, na dvorku kokrhal kohout a vrkali holuby.
3: Kde je maminka?
0: Zakňoural Vítek.
3: V práci, odpověděla Alena. A tatínek? Dožadoval se Vítek.
0: V práci. Alena ani nezdvihla hlavu.
3: A ty? A kde je Vojtíšek? A kde jsem já?
0: Máš už být dávno u babičky a ty tam ještě nejsi, řekla Alena a konečně zdvihla hlavu.
3: Bylo na ní znát, že má na někoho zlost.
0: Zlobila se snad na Vítka?
3: Včera jsem se tě zastal, že máš dvojku z vlastivědy, připomněl jí Vítek. To už dnes neplatí, odsekla Alena. Ale že mám hlad, to asi víš, domlouval jí Vítek.
0: Najez se u babičky, mračila se Alena. My jsme s Vojtíškem všechno snědli.
3: Tak já jdu k babičce, urazil se Vítek. Měl už na sobě trenýrky, natáhl si přes hlavu tričko a vyrazil ven.
0: Před dveřmi na něj čekal koník Vincek. Uši mu stály jako klacíky, to znamená, že dával pozor. Snad už věděl, že pojede s Vítkem k babičce. Natáčel se tak šikovně, aby na něj mohl Vítek vyskočit. Už s ním uměl jezdit. Jenomže vyskočit na koně Vítek sám od sebe nedokázal. Byl zvyklý, že ho tam tatínek vysadí. Ale tatínek byl v práci a nikdo jiný to neuměl. Nejlepší bude, když Vítek půjde k babičce pěšky. Zastaví se pro Vlastíka, protože ho chce vzít sebou. A tak šli spolu. Vítek vpředu, koník vzadu. Zastavili se u domku, kde bydlili Vlastíkovi rodiče. Vítek zapískal a Vincek zařechtal. Ze dveří vyšla Vlastíkova maminka a řekla: Vlastík ještě spí.
2: Proč spí, divil se Vítek.
3: Slunce už dávno vyšlo a kluci z celé Libice byli vzhůru.
0: Má prázdniny,
2: odpověděla maminka. Chceš mu něco?
0: Aby se mnou šel k babičce.
2: Já mu to řeknu a pošlu ho za tebou, usmála se maminka.
0: A proč nejedeš na Vinskovi?
2: Vincek má taky prázdniny, řekl Vítek a podíval se na Vinska. Koník zařechtal, že to je pravda. Byl asi rád, že má prázdniny, i když o tom nevěděl.
3: Nezastavili se na Vítkově políčku, nevšimli si loďky pana Vávry, nečekali u podjezdu, až pojede vlak. Došli až ke koupališti Koňáku a tam zůstali stát. Ani se nedívali na řeku, věděli, že tam teče jako jindy. Dívali se na cizí hříbě, jak se tam koupe. Běhalo v řece sem a tam, stříkalo na všechny strany, řechtalo na koníka Vinska, aby se šel taky vykoupat. Bylo to hříbě rezavé jako veverka a mělo chlupaté uši. Oči mu svítily, ocas mělo nahoru jako kostelní svíčku. Koník se podíval na Vítka a Vítek se podíval na koníka. Napadlo je, že by měli jít do vody taky. Ale nepůjde tam každý sám, půjdou spolu. Vítek se dostal na koníku v hřbet docela lehce. Nechal vejít Vinska do vody a potom mu skočil ze břehu na záda. Trefil se moc dobře. Hlavu měl nahoře, nohama tiskl koníku v trup a rukama se držel hřívy. A teď si začali hrát s rezavým hříbětem nahoněnou. Běhali dokola v mělké vodě, skákali jako opravdový koně, stříkali na všechny strany. Vítek křičel a výskal, protože nemohl dělat nic jiného. Musel se držet, aby nespadl do vody. Ryby se jistě divily, co se to na koupališti děje. Jenomže Vítek si vzpomněl, že je vlastně na cestě k babičce. Začal volat na Vinska, ať jde z vody ven. Koník poslechl a vylezl na druhý břeh. Odtud už bylo do babičina domku blízko. Ale když se ohlédli, viděli rezavé hříbě, jak šlo těsně za nimi, jako by patřilo do Kamníkovy rodiny. Ale na babičin dvorek Vítek koníky nepustil. Nechali před vrátky. Doporučil jim, aby si hráli nahoněnou. Vincek stál a díval se za Vítkem. Rezavé hříbě k němu přiběhlo a dloublo ho do břicha. Vincek mu to chtěl oplatit a tak začala mezi dvěma koníky opravdová honěna. Vítek už stál na dvorku, ale nemohl dál. Ani pořádně neviděl, ani neslyšel. Slepice kolem něj kdákaly, kohout proti mně skřehotal, holuby mu létaly kolem hlavy, králíci v chlívku dupali a kočka na zápraží mňoukala. Všichni měli hlad.
1: Puste mě, dusinky! No tak, puste mě, dusinky,
3: křičel na ně Vítek. Věděl, že tam má babička zrní. Jenomže holuby nerozuměli a slepice taky ne. Vítek je musel zaplašit rukama a kočku odehnal nohou. Prskla na něj, jako by to ani nebyl Vítek, ale nějaký cizí kluk.
1: Puste mě, dusinky, copak nevíte, že babička jela do Prahy?
3: Ale dusinky se přece jen dostal. Hodil zrní holubům, hodil zrní slepicím. Všechno zobalo, jen kohout skřehotal dál a díval se po Vítkovi, jako by ho chtěl klovnout.
1: Mě babička něco přiveze, ale tobě ne, kohoute.
3: Kohout natáčel hlavu, aby dobře slyšel, co Vítek povídá. Ale dal si nakonec říct a začal taky hledat zrníčka. Vítek nandal králíkům do kocu seno a kočce přinesl misku mléka. Kočka si sedla, obtočila ocasem přední nohy a začala pít. Jazyček se jí míhal nad mlékem jako malá lopatka.
1: Jestli pak víte, kdo tady má největší hlad?
3: Zeptal se nakonec Vítek hodně nahlas, aby to babičina zvířata dobře slyšela. Ani jedno z nich nezvedlo hlavu, ani jedno neodpovědělo.
1: Já mám největší hlad,
3: prohlásil Vítek a hnal se do světnice. Věděl, že tam najde buchty a taky je tam opravdu našel. Tu první snědl tak rychle, že ani nevěděl, s čím byla. Teprve ve druhé zpozoroval mák. Ve třetí byl tvaroh. Byl zvědavý, co bude ve čtvrté, ale to už se nedozvěděl. Venku hvízdal Vlastík a Vítek musel ven. Vlastík nadskakoval u branky, jako by měl v kalhotách vosu. Taky trhal hlavou a koulel očima. Vítka hned napadlo, že se něčemu strašně diví.
1: Je, jsou tu dva koníci.
3: To je pravda, přikývl Vítek. A hned je oba spočítal. Vincek a rezavé hříbě. Dva opravdoví koníci. Skákali a řechtali před plotem, jako by měli z něčeho radost.
1: A proč je tady to hříbě?
4: Já mám Vincka. A na čem bys potom měl ty, až já pojedu na Vinskovi?
1: Ty myslíš, že pojedu na hříběti?
4: Ano.
1: A neschodí mě na zem?
4: Třeba tě jednou schodí, ale po druhé tě už neschodí. Zrovna tak, jako ses učil jezdit na kole.
1: Tak jo, pojedeme spolu na koních.
3: Přikývl Vlastík a hned se hrnul k rezavému hříběti. Chtěl se mu vyšplhat na hřbet, jenomže hříbě si ho ani nevšimlo. Poskakovalo, stříhalo ušima a snad se taky trochu smálo. Pořád se ohlíželo po Vinskovi, co dělá. Vlastíku, nejdřív nasednu já na Vinska a potom nasedneš ty na hříbě, řekl Vítek a přitáhl koníka k plotu. Vyšplhal se nahoru a snadno přelezl na Vinsku v hřbet. Sláva, vykřikl Vlastík, protože už věděl, jak se dostane nahoru. A hříbě to vědělo taky. Přitočilo se k plotu a chvilku čekalo, až Vlastík nasedne. Drž se, křičel Vítek. Sám se držel Vinskovi hřívy, jako by to byly opratě. Já se držím, odpověděl Vlastík. Tiskl hříbě okolo krku tak pevně, jako by ho měl nejradši na světě.
1: Je, kam pojedeme? Na výlet! Na koni se jinam nejezdí! To já vím, ale kam až dojedeme, než se vrátíme? To ví jen Vincek a hříbě to neví. Hříbě jde za Vinskem a tomu to stačí. Vítku, řekni Vinskovi, aby se vrátil. A proč? Nám se jde moc pěkně. Já už to dlouho nevydržím. Za chvíli asi spadnu.
3: Vlastík držel hříbě kolem krku, ale nebylo to nic platné. Jednou se svezl hodně napravo a potom zase hodně nalevo. Hříběti se to nelíbilo a chtělo ho setřást. Vlastík se už viděl na zemi. Vítek se ohlédl a viděl, co se děje. Pust hříbě, nebo ho uškrtíš, křičel na Vlastíka. Posaď se rovně jako já a drž se hřívy. Pustím se a spadnu, hučel Vlastík. Ale nakonec přece jen Vítka poslechl. Opřel se o krk hříběte, vzpřímil se, takže měl kolena dopředu a rukama se lehce držel hřívy. Začal volně dýchat a v obličeji najednou vypadal, že se usmívá. Hříbě se na něj ohlédlo a spokojeně zařechtalo. Vítku, řekni Vinskovi, ať jede na výlet hodně daleko. Tak vidíš, zasmál se Vítek a už se o Vlastíka nestaral. Byl rád, že Vincek je kůň, že hezky kluše, že na něm sedí a že Vlastík jede za ním na hříběti. Stromů tady bylo hodně, trávy ještě víc a ptáci zpívali tak hlasitě, jako by měli dojednaný koncert.

0: Za chvilku kluci dorazili k řece. Koníci byli rozběhnutí a byli by snad mohli řeku přeskočit, hlavu nahoru, hřívu do větru, přední nohy skrčit, zadní natáhnout, oca za sebou jako vlečku a byli by letěli vzduchem jako v pohádce. Ale Vincek vyvalil oči, nastražil uši a včas se zarazil. Opřel se nohama o zem a začal se točit do kolečka, jako by chtěl na břehu vyšlapat dolík. Hřibě se točilo taky. Snad, aby si Vincek nemyslel, že to neumí.
1: Mně se točí hlava.
2: Mě taky.
1: Ani nevím, kde je řeka.
2: Já taky ne.
1: A kde jsou mraky?
2: Já taky ne.
1: A kde je zem?
0: Vítek už nestačil odpovědět, protože v tu chvíli se to stalo. Z řeky se ozvalo silné zaržání. Slyšeli to oba kluci, slyšel ho koník Vincek, ale nejvíc ho slyšelo hříbě, jako když do něho někdo píchne jehlou. Nejdřív vyhodilo zadkem hezky vysoko a to se Vlastík ještě udržel. Potom se vzepjalo na zadní a to už Vlastík letěl vzduchem jako ptáček. Neletěl moc daleko. Žuchl na zem jako pařízek. Hlava mu nadskočila, ruce se roztáhly, nohy taky. A co měl Vítek dělat? Seskočil z Vincka a hnal se k Vlastíkovi. Koník se asi divil, protože kýval ušima ze zadu dopředu a zase naspátek. Pak dal hlavu dolů a začal se pást. Vítek se naklonil nad Vlastíka. Nejdřív chtěl, aby Vlastík vstal. Když kluk leží, nevypadá jako pořádný kluk. Vlastík musí vstát a pak teprve bude sobě podobný. Jenomže Vlastíkovi se moc vstávat nechtělo. Nejdřív se posadil a hmatal si rukama po hlavě. Nahmatal dvě boule. Jednu nad okem a druhou za uchem.
3: Vstaň, proč nevstáváš?
1: Já nemůžu.
3: Proč nemůžeš?
1: Protože mám dvě boule.
3: Tak se aspoň zasměj.
1: To můžu.
3: Tak vidíš, když se můžeš smát, tak taky můžeš vstát.
0: Vlastík opravdu vstal. Nejdřív se mu zdálo, že se s ním všechno houpá, ale to netrvalo dlouho. Za chvíli stál jako svíčka a najednou chtěl vědět, co se vlastně stalo. Nebylo to moc těžké uhádnout. Vítek se podíval na koupaliště a hned to věděl. Procházela se tam v mělké vodě veliká rezavá kobyla a kolem ní pobíhalo hříbě. Koňská matka zavolala na hříbě a hříbě ji okamžitě poslechlo. Zbavilo se Vlastíka a pelášilo k mámě. Teď si tam spolu ve vodě hráli, dupali ve vodě kopyty, stříkali na sebe, hladili se nozdrami a rechtali tak vesele, jako by se něčemu smáli. To je její hříbě, řekl Vítek a ukazoval na rezavou kobylu. A já jsem myslel, že je moje, odpověděl Vlastík. U babičky se kluci najedli buchet, chtěli chytit kočku, ale to se ví, že ji nechytili. Prohnali po dvoře protivného kohouta, zaplašili holuby, ale taky napumpovali vodu a připravili ke kamnům hraničku dříví, jak to měla babička ráda. Obrátili na dvorku seno, které tam babička sušila, a pak vzali košík a šli k lesu na trávu. Koník Vincek klusal za nimi a strkal hlavu mezi ně, jako by to byl třetí kluk. Škubal taky trávu, ale do košíku ji nedával. Rovnou jí polikal. Když měli košík plný, vzpomněl si Vlastík na bouli. Mám ještě něco na čele? Zeptal se, jako by nevěděl, co tam má. Už skoro nic, odpověděl Vítek. Můžu takhle domů? Můžeš, přikývl Vítek. Vlastík pomohl Vítkovi nést košík trávy až k babičinu domku, ale dovnitř už nešel. Řekl dvakrát ahoj. Jednou Vítkovi, po druhé koníkovi Vinskovi. Podíval se ještě na řeku, jestli tam neuvidí divoké hříbě. Ale voda tam tekla sama. Hříbě bylo pryč a kobyla taky. Plastík začal hvízdat, aby všichni věděli, že je mu to jedno. A šel domů. Vítek začal hvízdat taky, aby bylo vidět, že už je velký kluk. A šel hospodařit do babičina domku. Myslel si přitom, že už je nejvyšší čas, aby se babička vrátila.

0: Když má někdo moc velkou smůlu, tak říká, mně vyroste i trpaslík. To znamená, že jeho smůla je vůbec nejsmůlvatější a černá jako boty. Někdo ovšem smůlu nemá a přesto každou chvíli říká, že jemu vyroste i trpaslík. Roste například má určitě víc štěstí než rozumu, ale každou chvíli říká svému sousedovi v lavici, Láďo, mně vyroste i trpaslík. Jednou o přestávce zůstal Rosťa v lavici sám a v tichu pojídal angrešt ze školní zahrady. V tom uviděl, že na kalamáři sedí trpaslík a kouří modrozelenou dýmčičku. Byl v karmínových kalhotkách a oranžové kazajce a každou chvíli si pro sebe do té pěnovky zamumlal. Ach, ty můj smutku, ach, ty můj smutku. A Rosťanic pojídal angrešt. A tu ten trpaslík kápnul božskou. Vy prý jste říkal, milý hochu, že vám vyroste i trpaslík. Sám jsem to slyšel na vlastní uši a nejednou. Dovolte, abych se představil, jsem třídní trpaslík školník. A uklonil se prkeně jako důstojník. A je, povídá Rosťa, to má každá třída svého trpaslíka. I prvňáci. Prvňáci mají dva trpaslíky, pravil stručně školník a dodal bez okolků. Jestli je to pravda, že vám, milý hochu, vyroste trpaslík, velice bych vás prosil, abyste to co nejrychleji provedl. Potřebuji nutně vyrůst, velmi nutně a brzy. To se jenom tak říká školníku, povídá Rosťa. Když má někdo moc velkou smůlu, a já nemám smůlu, možná, že kdybych ji měl, že by mi vyrostl i trpaslík. Ale když nemám smůlu a vlastně mám štěstí, tak to by to asi nešlo. Ach, smůlu vám zařídím, řekl trpaslík a v tom zazvonilo. Žáci se nahrnuli do třídy a školník zmizel. Od toho dne byl Rosťa sama pětka, v nejlepším případě čtyřka. Učení mu šlo od ruky jako ševci smůla. Už ani neříkal, mně vyroste i trpaslík. Učitel Okurka povídal, že má Rosťa hroší kůži a aby si nemyslel, že může spát na obě oči. A že ještě není všem dnům konec a že by měl vědět, zač je v Pardubicích perník. Tím mínil, že by Rosťa měl dostat doma nářez. Nakonec ho opravdu dostal, i když se ho maminka zastala. Rosťa jí všechno řekl, o tom trpaslíkovi i o smůle. Maminka věřila na trpaslíky a na smůlu ještě víc. To ji naučila babička. Ale tatínka to nikdo nenaučil a tak byl Rosťa byt jako žito. Už si skutečně nevěděl rady, chodil jako tělo bez duše. O každé přestávce čekal trpaslíka, jestli ho nezbaví toho trápení. Nikdo o ničem nevěděl, jen soused Láďa a ten se po každé přestávce ptal. Rosťo, byl tady? Nebyl, řekl Rosťa. A hned měli oba poznámku za vyrušování. Trpaslík školník se objevil z nenadání o jedné přestávce a to právě Rosťa zas po dlouhé době jedl angrešt. Pane trpaslík, vy jste mi dal, povídá Rosťa. Vy jste mi tedy dal. Co smůla? Hezky to jde, co? Povedlo se to, ne? To tedy povedlo, řekl Rosťa a nevěděl, jestli se má smát nebo plakat. Teď by vám mohl vyrůst i trpaslík, povídá školník. Myslím, že ta smůla už stačí. Stačí, stačí, pane trpaslík, už nestojím ani za mouchu. A v tom byl zase konec přestávky. Trpaslík slíbil, že přijde znovu. Ten den dostal Rosťa trojku ze zeměpisu. První po celé té začarované době. Jakože se ta smůla protrhává, ale jenom na půl. Některá protržená smůla je horší než ta slepená. V úterý dostal Rosťa poznámku, že ohrožuje spolužáky pravítkem, ve středu, že má zlý kukuč. Červeným inkoustem tam bylo připsáno těká myšlenkami. A trpaslík nejde a nejde. Každý den sedí Rosťa v lavici a tiše svačí. Všichni říkají, Rosťo, pojď se proběhnout ven. Ale Rosťa čeká na třídního trpaslíka s pěnovkou. Pořád na něho myslí, kde by mohl být a jestli ještě vůbec je a jestli si ten školník nespletl třídu nebo možná i školu. Když někdo na někoho pořád myslí, tak se mu vlastně po něm stýská a Rosťovi se poprvé v životě po někom stýskalo. Jakoby toho trpaslíka měl rád zrovna proto, že mu přinesl tolik smůly. To se stává. Tuhle šel Rosťa po ulici a slyší, jak se dva páni srdečně loučí. Jeden druhému potřásal pravicí a povídá Naschledanou, pane školník. Rosťa se k tomu velkému školníkovi rozběhl. Byl to pán o tři hlavy větší než Rosťa a ještě možná opíť a kouřil modrozelenou pěnovku. Jinak trpaslíkovi školníkovi podobný nebyl. Jen z náprstní kapsy mu trčel karmínový kapesník a ten vypadal trochu jako malinkaté trpasličí kalhotky. Rosťa vůbec nevěděl, co dál. Jen na toho pána s pěnovkou koukal vyvalenýma očima, jestli neuvidí ještě nějaké znamení a nebo jestli mu je ten školník sám nedá. Ale velký školník se zeptal takovým udiveným a jako nachlazeným hlasem. Co je, hochu, co si přeješ? Já, pane, řekl Rosťa, nic, pane. Pán chvilku zaváhal, jako by na něco čekal, pak prudce zabafal z pěnovky a ještě řekl, tak se mi nějak zdá, že jsem tě už někde viděl, hochu. Prudce se otočil a šel. Rosťa se za ním znovu rozběhl a v tom uviděl, že na zemi leží něco červeného. Zvedl to? Byly to malé, karmínové, trpasličí kalhotky a v nich ležela zabalená, malinká, modrozelená pěnovka. Kalhotky dal Rosťa Láďovi a pěnovku si nechal. A příští den dostal jedničku z diktátu. Karmínovou.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Aninka s tatínkem a maminkou byly na dovolené na Kanárských ostrovech. Když se vrátili, to bylo nějakých řečí, jaké to tam je, jaké tam jsou palmy a pláže a moře, že je doopravdy slané. Ale Kanárka tam prý neviděli ani jednoho. A taky není divu, protože s těmihle ptáčky mají ostrovy pramálo společného. Potíž byla v tom, že Aninka si Kanárky moc a moc přála. Jednoho dne se tatínek vrátil ze služební cesty do Prahy a přivezl prostornou klec se dvěma Kanáry. Nebyli ovšem z Kanárských ostrovů, byli to rodilí Pražáci. Anince to však nevadilo. Hned se zajímala, čím je bude krmit a co se musí dělat, aby se Kanárkům u ní líbilo a pěkně zpívali. Hlavně musí mít pořád v téhle misce čerstvou vodu. Do té druhé nasypeš každý den trochu zobu, ukázal jí tatínek. A dno klece musíš obden čistit. Pochopitelně jezevčík Balík s kočkou Brundibárou se honem honem běželi podívat do Aninčina pokojíku, cože to tam je za novou, podivnou věc. Hnali se ke kleci a zvědavě si ji prohlíželi. Balík ji navíc důkladně očichal, aby si zapamatoval novou vůni těch dvou žlutých hromádek. Seděli na bydýlku uvnitř a tvářili se jako boží neštěstí. Tak tohle jsou ti slavní Kanáři,
3: takové chudinky nanicovaté. Každý vrabec by je přepral, mínil Balík. A Brundibára mu přizvukovala.
4: A že budou zpívat? No bože, kočky taky zpívají a nemusí být kvůli tomu zavřené v kleci. Zkrátka těm dvěma se nový přírůstek do domácnosti vůbec nezamlouval. Ale co se dalo dělat? Aninka si kanárky zamilovala. A co má ráda Aninka, musí vzít na milost i Balík s Brundibárou. Přesto do Aninčina pokoje teď raději ani nechodili. Za to se nápadně často motali pod jeho oknem, to aby jim neušel slavný kanáří zpěv. Dlouho se z okna neozývalo nic, jen občas nějaké to brnkání na piano, když Aninka cvičila. Kanáři mlčeli. Až po čase se ozvalo jakési nesmělé pípnutí. Kdepak, zpěv to ještě nebyl, jen tichonké zaštěbetání. To vrabci jsou hlučnější, pomysleli si čtyřnozí posluchači pod oknem. Ale jednoho vlahého podvečera se z Aninčina okna ozval trylek. Pak druhý, třetí a za ním celá řada dalších. Takových, jaké ani Balík, ani Brundibára nikdy neslyšeli. Tak tohle je ten kanáří zpěv? Brundibára se ušklíbla. Já mít zobák, cvrlikala bych líp.
3: Kdybys ty měla zobák, nebyla bys kočka a já bych s tebou nekamarádil, usadil ji Balík.
2: Pak se konečně kanáří sameček rozespíval. Aninka byla moc ráda. Bylo to znamení, že se mu u ní líbí. Jednoho dne se ovšem stalo, co se stát muselo. Při čištění klece nechala Aninka otevřené okno a oba kanárci jakoby se domluvili hub do dvířek a frr oknem ven. Přistáli až ve větvích jabloně. Zkrátka hotové neštěstí. Marně je Aninka lákala na misku zobání. Marně na ně volala. Nakonec postavila klec přímo do okna a celá zoufalá vyběhla ven. Balík s Brundibárou ji samozřejmě velmi ochotně přispěchali na pomoc. Tatínek ještě nebyl doma a ostatní spíš jen lamentovali, než aby pomáhali. Babička to dávno věděla, že to tak dopadne. Maminka, že prý bude nejlepší zavolat hasiče, ti mají žebříky a takové ty věci. Ale Aninka nechtěla, že se pokusí chytit je sama. Na strom ovšem nevylezla, to přenechala Brundibáře. Spolu s Balíkem číhala pod jabloní, kdyby náhodou některý z těch dvou spadl. Ale co pak pták může spadnout z větve, když umí létat? Brundibára věděla o chytání ptáčků své, jenomže v koruně stromu to bylo trochu jiné nežli na zemi. Jen co se k ním prodrala spoustou větviček, kanáři frr a rozletěli se každý na opačnou stranu koruny. Když se kočka doplížila k jednomu z nich, ten honem přeletěl k tomu druhému a zas byli spolu, jako by si s kočkou hráli. Tak to šlo hodnou chvíli, až se vrátil z práce tatínek. Hned pochopil, co se stalo. Na to se musí s fištrónem, povídal a šel do garáže. Tam vyhledal starou odloženou síť na motýly a takto vyzbrojen sehrnul pod jabloň, že kanáry polapí stejně, jako kdysi Aninka lapala do síti bělásky zelné a otakárky feniklové. Jenže, to se ví, kanáři na nic nečekali. Přeskakovali a přelétali střelhbitě z větvičky na větvičku, jakmile se tatínek se síťkou byt jen trochu přiblížil. Naštěstí je nenapadlo uletět z jabloně někam dál. Jiný strom nebyl v dohledu. Tatínek se snažil ze všech sil. Brundibára mu v koruně stromu pomáhala, ale nic na plat. Ptáčci se své svobody nechtěli vzdát. Když se tatínek tím úsilím zapotil a rozbolely ho ruce,
4: Řekl, že si musí trochu odpočinout. I Brundibára toho už měla plné tlapky a slezla na chvíli dolů, aby si v pohodlí přelízla pocuchaný kožíšek. V koruně stromu nastal klid a kanárci se slétli k sobě, aby se ujistili, že jim ta zběsilá honička nijak neublížila, že jsou v pořádku. Sameček se dokonce pokusil o trylek, ale byl to spíš jen takový pozdrav zdejším vrabcům, kteří celou honičku pozorovali z úctivé dálky. A právě toho klidu na bojišti využil Balík. Obešel jabloň, postavil se pod její korunu na tu stranu, která byla odvrácená od domu a od okna, zamířil čumákem na kanáry ve větvích a vydal náhle a nečekaně takový příštěk, že to znělo jako výstřel z děla. Vrabci ze široka zdaleka rázem poplašeně vzlétli a polekali se i dva žlutí uprchlíci. Vznesli se do vzduchu a zamířili, div se světe, rovnou na okno a hubky šupky do klece. Snad si pomysleli, že jedině tam jsou v bezpečí, tam se jim nemůže nic stát, tam jsou doma. Když to Aninka uviděla, honem se hnala do pokoje zavřít klec, aby si to kanárci snad znovu nerozmysleli. Ale kde pak? Asi jim vyhládlo a vesele zobali z misky. Tak všechno dobře skončilo. A ten den měl Balík o slávu postaráno. A taky o dobrou večeři.

0: Nemocnice z té výšky vypadala docela malá, jako škatulka zápalek. Za to město bylo veliké, převeliké, až se začínali bát, že odtud ani netrefí.
1: Nejdřív se musíme pořádně rozhlídnout.
0: Orel přistál na vysokém komíně, odkud byl rozhled do všech stran. Tak kam? A Krtka v tu chvíli napadlo, že na jejich loučku nad propastí se rozhodně vrátit nemůžou. Tam přece číhá ten bouchal myslivec. Od něj radši co nejdál.
1: Víš co, poletíme až k vysokým horám na obzoru.
0: Orlovi se to moc nezdálo. Co pak tam jsme doma? Ale Krtek věděl své.

0: Jenomže cesta bude dlouhá, je třeba se na ní posilnit. Žízeň měli jako trám. Proto si v jedné restauraci pod barevným slunečníkem objednali dvě limonády s brčkem. Byly náramné. Když jim potom číšník přinesl účet, taky náramný, zůstali s pusou do kořán.
1: My jsme měli jenom žízeň a nemáme tím zaplatit.
0: Číšník se zamračil, už chtěl na ně zavolat pana vrchního, když orel zachránil situaci. Dneska platím já. Vytrhl si z křídla nejpěknější péro a s královským gestem je podal číšníkovi. Ten byl nejdřív trochu překvapený. Pak si ale vzpomněl, že jako kluk si právě takové orlí péro velice přál. No dobrá, účet je vyrovnán, řekl s úsměvem. Orlí péro si dal za ucho a ještě dlouho jim mával, když mizeli kdesi za obzorem. Docela rád by letěl s nimi. Orel s krtkem letěl vysoko, výš než lítá rogalo, výš než plují mraky, ale dokud krtka držel pevně orlí dráb, krtek se vůbec ničeho nebál. Až doletěli k vysokým horám, slétl orel schválně trochu níž, aby se mohli porozhlídnout, kde tady zůstanou doma.
1: Jeskyňka je bezvadná.
0: Orel hned přistál na plácku před jeskyňkou a byl nadšený. To bude správné bydlení. Ale krtek se tolik neradoval. Jeskyňka byla sice útulná,

Byla to zapeklitá věc. Neboj, něco vymyslíme, chlácholil ho orel. Chvíli přemýšlel a z ničeho nic vykřikl: Už to mám. A v zápětí zmizel v oblacích.

0: škrtek zůstal opuštěný na holé skále a pod ním byla taková hloubka hluboká, že se dolů radši ani nedíval, aby se mu nezatočila hlava.
1: Kam vlastně letěl? Přece by mě tu nenechal.
2: Ale co když netrefí zpátky?
0: Ale trefí, krtku, trefí. Všichni orly trefí, kde už jednou byli. A tenhle je navíc opravdový kamarád, tak tě nenechá dlouho čekat. Ještě do setmění přistál orel na plácku před jeskyňkou a nesl sebou malý černý kufřík. Hádej, krtku, co v něm je. Krtek nevěděl, samou zvědavostí ho však pláč na dobro přešel. Když kufřík otevřeli, že ležel v něm složený pár křídel, právě takových, jaká měla sestřička v nemocnici, jenže malých, docela maličkých.
1: A kde si je vzal?
0: Orel se trochu ošíval. Vzal, nevzal, budeme je nutně potřebovat. Zítra tě, krtku, naučím lítat.
3: Běží koza rohatá, za ní koza chlupatá. Rohama trk trk, zadečkem drc drc.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Král sedmilhář.

0: Žil v daleké zemi král a ten si s lidmi rád povídal. Ale samé povídačky. Věčně rozesmátá tvář. Není divu, že mu kdekdo říkal sedmilhář. A ten král sedmilhavý dal jednou v celé říši vyhlásit, že půl království od něj dostane ten, kdo mu poví takovou povídačku, že i král sedmilhář bude muset říct, to je lež. Kdo by nechtěl půl království? Přijížděli, přicházeli, ale odcházeli s nepořízenou. Král sedmilhář už byl unavený a vyhlásil poslední den přijímání návštěv, co lžou. Hned první se to ráno přihnal jakýsi hrabě Johan z Motýlích hor a povídá.
1: Mocný králi, můj otec měl dlouhou hůl a ta hůl byla tak dlouhá, že s ní dosáhl na nebe a míchal s ní hvězdy.
0: Hrabě vítězoslavně čekal, že nad králem vyhraje. Ten se ale jen usmál. Což o to, řekl chytrácky. To můj děda měl tak dlouhou dýmku, že si ji strčil do pusy a zapálil si ji o sluníčko. Hrabě odešel s nepořízenou a poslal ke králi druhou návštěvu. Přišel královský krejčík.
2: Odpusť, pane králi, že jsem se zdržel. Včera při té bouřce roztrhali blesky oblohu a já ji musel celou noc zašívat.
0: Ale ani krejčík si na krále nepřišel. To si dobře udělal, krejčíku, ale zašil si je špatně. Podívej, už zase poprchává. I krejčík odešel s nepořízenou, kde pak na krále sedmilháře jen tak něco neplatí. Úplně nakonec přišel chudý tovaryš,

valil před sebou prázdný sud. Co tu chceš s tím velikým sudem, chlapče? Jsi mi dlužen, králi. Půjčil jsem ti před časem plný sud zlata, tak si pro něj jdu? Já ti nic dlužen nejsem. To je lež! A tovaryš se smál, až se za břicho popadal. Když je to lež, tak mi dej půl království! Král sedmi lhář se hned chtěl opravit. Ne, ne, ne, je to pravda, už jsem si vzpomněl. Aha, konečně, tak mi dej ten sud naplnit zlatem. Jenže tak bohatý, aby mohl sudy zlata rozdávat, nebyl ani pan král. Dal tovaryši půlku království a společně královali až do smrti.

0: Kmotr všech kmotrů. Tulamur senior kopal do pohoří ponožek. Takhle rozuřeného ho Ramses ještě neviděl. Ani takhle čilého. Ten tlouštík, který celý den trávil v posteli, najednou poskakoval jako přehuštěný balón. A rval. Rval tak, že by ho profesor Kadeřábek musel ve své pracovně slyšet, kdyby půda nebyla ponožkami tak dokonale zvukově izolovaná. Můj junior, v moci toho šílence, René a prejvý jedec, vzteky překousl nezapálený doutník. Můj jediný prvorozený syn, zavil. A co já, otče? Ramses se celou dobu krčil za půdním trámem. K tobě se neznám. Jste sice dvojčata, ale ty ses narodil až hodinu po něm a vzal si roha. A co jinýho jsem měl vzít? Kladivo. Měl si vzít kladivo a rozmlátit tu skrz naskrz zranou skleněnou klec. To slovo mu udělalo dobře. Vydýchal se, uklidnil, dokonce se začal dost divně usmívat.
1: Dobrá, synku, smažeme to a začneme jednat.
0: Podej mi telefon. Teď mě poznáš, jak mě neznáš. Patr se rozmáchl proti kopcům ponožek.
1: Tohle všechno jsem nedostal od nikoho zadarmo.
0: Já se musel zatraceně ohánět. Na chvilku se zasnil. Jo, chlapče, někdy i kladivem.
2: Ramses s údivem zůstal trčet na místě.
1: Tak, kde to vázne?
2: Musel se prohrabovat hromadou rozházených ponožek, než se k telefonu dostal. Byl to černý bakliťák s vysokou vidlicí, ale sloužil. Profesor Kadeřábek ten starý krám nechal kdysi ležet na schodech s tím, že ho příležitostně odklidí na půdu, ale dřív se o to postaral Tulamur senior. Pár dovedností z těch časů, kdy se musel ohánět, mu zůstalo a tak se šikovně dvojlinkou připojil na profesorův nový telefon. Ten o tom pochopitelně nic nevěděl. Velký šéf tlustými prstíky klepal na číselník. Tak
1: koho z těch mých bývalých ostrých hochů probudíme ze zimního spánku, přemítal nahlas Vasila.
2: Vytočil číslo. Chvíli trvalo, než se ozval rozespalý hlas.
3: Co je?
0: Budíček, Vasile.
2: Nastalo ticho. Takové to ticho, které zrovna drnčí.
3: No ne, ne, to je...
2: Zase ticho a pak...
3: Šéfe, jste to vy?
2: Tulamur senior se uchychtl a Ramses si uvědomil, že takhle svého tatíka vážně neznal. I hlas měl jiný. Teď nasadil pobaveně.
1: Pokud vím, tak v tomhle městě je pořád jen jedinej šéf.
0: A to jsem já. Nebo je teď snad něco jinak?
2: Tohle už znělo výhružně.
3: To se ví, že jste jediný šéf. Šéfe, jak já říkám hochům, když se takhle někdy sejdeme.
1: Jo, padre, to bejval holoubci kmotr všech kmotrů.
2: Vasil by jistě pokračoval, ale zarazilo ho zavrčení.
0: Bejval.
3: No, já jen jako, že se dlouho nic nedělo,
2: hájil se zkroušeně Vasil.
0: Ale bude,
2: oznámil mu šéf.
1: Vasile, teď se vyhrabeš z té svý teplý postele, a obejdeš pár hochů. Ha? Doufám, že víš, kde je najdeš. Zvedneš je od karet, od ženských i od dětí, jasný? No. Hlavně Pepu Padráta a Škrtiče Čanga. V noci vás čekám.
2: Ve sluchátku to začalo divně šumět a ozvalo se udivené halo, halo.
1: Bacha, končím.
2: Zasečel Tulamur senior a praštil sluchátkem. Vasil dlouho koukal na svůj obstarožní mobil. Našel ho v kapitánské kajutě opuštěného parníku, tedy spíše v raku, kde občas přespával. Ten mobil tu ležel pěkných pár let, ale ještě nikdy nezazvonil. Není to znamení, že se konečně něco děje?
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát Spigy!

Kámen jako peřinka. Byl jeden mládenec, co se vyučil krejčím. Uměl ušít kalhoty, vestu i kabát, ale přece se vydal do světa, že se podívá, jak jinde látku stříhají. Počítal také, že si v cizích krajích více vydělá, že pár zlaťáků domů přinese, aby se mohl oženit. Šel tedy, kam jej oči vedly, kam jej nohy nesly. Tu dojde na louku, kde ležela spousta kamenů, každý kámen kulatý jako lidská hlava. Krejčík se posadil, že si odpočine, a tu se před ním objevil stařeček. Postava schrbená, vous šedý, tvář bledá, jako z kouře utkaná. Polekal se hoch, ale dělá jako by nic. Slušně pozdravil. Jak se ti líbí na mé louce? Ptá se stařec. Mládenci se ta louka nic nezamlouvala. Kámen, nic než kámen, takovou by nechtěl kosit. Ale že byl zdvořilý, nechtěl dědečka urazit. A povídá, pěkná je, tráva jako samet. Jak to řekl, tráva mezi kameny povyrostla, zhoustla na pěkný koberec. A stařec se ptá dál. Jak pak se ti na mém kameni sedí? Kámen byl tvrdý, hrbolatý, velice tlačil. Ale že se mládenec nechtěl dědečka dotknout, povídá. Tuze dobře se mi sedí. Kámen jako peřinka. Jak to dopověděl, kámen tlačit přestal, v skutku byl měkký jako hedvábný polštář. Stařec se usmál. Když se ti dobře sedí, vezmi si kámen sebou, kam půjdeš. Možná, že ti štěstí přinese. Jak to dořekl, zmizel. Krejčík se po něm dívá, stařec nikde. No, to není jen tak. Tady se kouzla dějí. Vstal, vezme kámen a podívejme, nic neváží, jako pírko se nese. Tak šel mládenec dál s kamenem pod paží. Došel k jakémusi statku. Před dveře vyjde hospodář a můj ty bože, sahá Krejčíkovi sotva po kolena. Trpaslík. Jiný by se třeba zasmál, ale mládenec byl zdvořilý, poklonil se. Dobrý den, vzácný pane. Jsem vandrovník řemesla krejčovského. Nepotřebujete ve dvoře něco ušít? 100 obleků bych potřeboval, povídá skřet. Pro mou rodinu a pro čeleť. Ale museli by být do týdne hotovi. Když do týdne, tak do týdne. Zkusím to, povídá mladík. Přinesli mu látku zelenou jako mech. Krejčík se posadil na kámen, začal stříhat. Dobře, pohodlně se mu sedělo. Týden šil a hlad ani žízeň nepocítil. 100 obleků ušil pro všechny trpaslíky. Dobře si zvedl, řekl hospodář. Dobře tě také odměním. Za každé šaty dostaneš zlatý. No, to byla věru královská odměna. Mládenec zavískl, vzal truhličku s penězi a rozloučil se. Dál do světa nešel, vrátil se domů, vyhledal hodné děvče a oženil se. Postavil pěkný dům, nábytek pořídil dubový, vyřezávaný.
ale při práci se dá jen na kameni, měkkém jako peřinka, tam se mu dílo nejlíp dařilo. Po celý život se Krejčíkovi dobře vedlo, a to proto, že byl zdvořilý a vždycky dbal, aby nikoho na světě neurazil.

0: Raráš a Šetek. V Běcharech byl jeden sedlák, říkali mu Kmotr Palička. Ten jednou šel do Kopydlna na trh a našel v poli pod hruškou kuře. Bylo černé a zmoklé, třáslo se zimou a típalo. Kmotr Palička je vzal pod plášť a dal doma za kamna, aby uschlo, a pak je pustil na dvůr mezi jiné slepice. V noci, když už všecko spalo, slyší Palička najednou v komoře něco šramotit. A hned na to nějaký pronikavý hlas, napolou člověčí, napolou slepičí.
1: Pan táto, přinesl jsem vám brambory.
0: Hospodář skočil z postele a běžel do komory. Co to? I vidí ohnivé kuře a tři hromádky zemčat. Lítalo z hromádky na hromádku. Fí, neplecho! Odplivnul sedlák uleknutím, bouchl dveřma a šel zaslehnout. Ale starostí nemohl do rána spát. Už věděl, co si domů přinesl. Ráno pak, když se rozednilo, všecky ty brambory do hnoje vyházel. Druhou noc zase slyší.
1: Pan táto, přinesl jsem vám pšenici, žito, ječmen.
0: Sedlák už nešel se dívat, co to, ale třásl se strachem jak osika i neustále se modlil. Vysvoboď nás od zlého. A jakmile začalo svítat, vzal lopatu a chvoště a zas to obilí všecko vyházel a vymetl, aby tam ani zrnka nezůstalo. Byl celý zarmoucený, nevěděl, jak si pomoci a taky se bál, aby si toho ze sousedů nikdo nevšimnul. Ale sousedé všimli si toho přec. Viděli v noci něco k Paličkovům dostavení lítat, jak plamený výšek, a nezapálilo. A ve dne pozorovala sousedka taky to černé kuře na dvoře mezi slepicemi. Tu hned byla po vsi jedna řeč, že Kmotr Palička se čertu zadal. Někteří povážlivější kroutili hlavou. Od jak živa ho znali za boha bojného i za poctivého a umínili sobě, že mu dají výstrahu. Přišli tam a on jim upřímně všecko pověděl, co a jak, i žádal jich, aby mu poradili, co dělat. Jaká rada? Povídá jeden mladý sedlák. Zabijte tu potvoru. A hned sám popadl polínko a po kuře ti jím uhodil. Ale v tom okamžení vskočilo mu kuře na hřbet a tak ho tepalo jako polenem a při každé ráně volalo: já jsem raráš, raráš, raráš. Potom radili někteří Paličkovi, aby se odtud vyprodal a jinam přestěhoval, že raráš zůstane v tom stavení. Sedlák se toho hned chytil a hledal kupce, ale nikdo mu stavení s rarášem nechtěl koupit. Palička pak si zas umínil stůj, co stůj, že se raráše musí zprostit. Prodal obilí, dobytek i všecko, čeho nevyhnutelně nepotřeboval, i koupil si jiné stavení v druhé vsi a stěhoval se tam. A když potom už naposledy přijel s vozem a škopky, necky, brány a jiné takové nářadí naložil, šel a sám si své doškové stavení zapálil, byloť o samotě, a nikomu se nemohla škoda stát. Potom práskl bičem a chtěl jet. Zatím se ještě jednou ohlídl na své stavení, jak chytalo, a povídá: schoř si tam, neplecho. Za to místo přec ještě něco utržím.
1: He,
0: Ozvalo se něco vzadu na voze. Palička koukne. Na hrabici tam sedělo to černé kuře, zatřepalo křídlama a začalo si zpívat.
1: Už se stěhujem, už tu nebudem, už tu nebudem, už odtud půjdem. Už tu nebudem, už se stěhujem, jinde krást budem.
0: Kmotr Palička zůstal, jako by ho byl hrom omráčil. Už nevěděl, co si počít. Potom jemu připadlo, zdali by si Raráš nedal říci a sám neodešel, kdyby jej dobře krmil. I nařídil ženě, aby mu dávala talíř dobrého mlíka a 3 buchty k tomu. Raráš měl se dobře, ale nezdálo se, že by se chtěl odtud hýbat. Jednou na večer přijel Pacholek z pole domů a vidí na schodech ty 3 buchty, co tam Selka položila Rarášovi. Měl hlad i přitočil se a jednu snědl. Lepší, když já ji sním, nežli ta obluda, povídá sobě sám. Ale v tu chvíli už mu seděl na zádech Raráš a křičel: jedna bušta, druhá bušta, 3. buštu Vašek sněd. A přitom pokaždé jemu takovou ránu vsadil do zad, že Pacholek potom dlouho ještě měl modřiny. Ráno, když Palička vstal a šel Pacholka budit, našel ho celého stlučeného, sotva, že se mohl hýbat. A když se dověděl, co a jak, šel k Rarášovi a prosil ho, aby se od něho vystěhoval, že sice žádný Pacholek nebude chtít u něho sloužit.
1: Hehehe, zachechtal se Raráš a řekl: dones mne tam, kde jsi mne vzal, nebude mi tebe žal.
0: Sedlák vzal hned na sebe plášť a donesl kuře zas pod tu hrušku, kde je našel. A Raráš potom už ho nechal. V Liběnicích v ovčárně zdržoval se taky Raráš, ale tu mu říkali Šetek. Vypadal jako malý klouček, jenže měl na rukou a na nohou pazourky a mnoho veselých kousků si tam o něm vypravují. Rád škádlíval psy, kočky a moráky a taky pacholkům a děvečkám nikdy nic dobrého neudělal a kde co podtají kutili, všecko vyzradil. Proto taky čelátka psí hubu měla na něj, ale bála se jemu co udělat, aby se nepomstil. A taky hospodář ovčák nic nedal na něj dopustit, a to proto, že za celý ten čas, co Šetek byl v ovčárně, ovce žádná ani nezastonala. V zimě sedával Šetek obyčejně na kamnech, ohříval se. A když děvečka do světnice přinesla plévy, aby je spařila, vždycky jí z kamen do škopka na ně skočil, říká je: šup na plévky. Ale jednou zle se opálil. Děvečka přinesla škopek jak obyčejně, ale venku do něho nalila vařící vody a jen povrchu plevami posypala.
1: Šup na plévky, povídá si Šetek a hup.
0: Ale v tom okamžení byl zas už venku ze škopka, křičel a svíjel se bolestí a čelátka se smála, až okna zinčeli. Ale Šetek toho děvečce nedaroval. Jednou, když lezla na půdu po žebříce, zapletl ji do něho tak, že jí museli přijít na pomoc a měli co dělat, aby jí z žebříka zas vypletli. V létě spávali ovčákovi čeledínové na půdě. Jednou v noci tam přišel taky Šetek Vylezl do polou žebříka a škádlil psy, co tu pod poklopem leželi na dvoře. Nastrkoval jim jednu nožku po druhé a pokřikoval neustále na ně.
1: Jedna nožka, dvě nožky, za kterou mě chytíš?
0: Psi štěkali, mohli se vzteknout. Pacholky potom už mrzelo, že jim nedává pokoje. Jeden vstal, vzal otep slámy a na šetka ji hodil i shodil jej tou otepí z žebříku dolů. Psi hned na něj a zle ho přivítali, sotva, že jim vyvázel ze zubů. Pacholek věděl, že ho pomsta nemine. A proto se měl před šetkem na pozoru. Zdaleka se mu vyhýbal, ale nic mu to platné nebylo. Jednou pásl u louky na občinách a sedl si na louce za kupku sena. Najednou strhne se mu nad hlavou šumot a než se spamatoval, měl celou kupku sena do vlasů zamotanou. Pacholek dal se do křiku, sekáči se zběhli, ale dělej co dělej, seno mu z vlasů nemohli vyplést. Tak mistrně bylo jedno s druhým stočeno. Pacholek musel si dát hlavu dohola ostříhat. A když potom zase na pastvu hnal a přišel na občinách pod planou hrušku, seděl na ní na vršku šetek, strouhal mrkvičku a posmíval se jemu. Holej, holej, holej!
2: Dobrý večer, děti. V městečku Jankově, o kterém si povídáme, žil krejčí. Jmenoval se Inocenc Roztržitý a to jméno se k němu hodilo. Byl to opravdu moc roztržitý člověk. Šije nové šaty, šije a myšlenky mu přitom bloudí bůh kde. Pak sebou najednou trhne, co to vlastně šiju, koukne a zjistí, že k dámským šatům přišel rukáv od saka, k saku límeček z halenky a kalhoty, že sešil ze dvou různých nohavic. A pak zas páře a znovu šije, až je z toho celý udřený. Když dojde na knoflíky, myšlenky mu už zasputují bůh ví kde a on opět všechno poplete. Ale knoflíky už krejčí nepřešívá, kde pak říká si knoflíky to jsou takové mrňavé, vykutalené potvůrky. Vždycky, když po nějakém sánu, tak zůstane mi v prstech úplně jiný, ale co knoflík je jako knoflík. Lidé v Jankově si na svého krejčího už zvykli, byli rádi, když dostali v pořádku šaty a že na nich mají špatné knoflíky, to je vůbec nevzrušovalo. Buď si je přešili sami, nebo je zanesli k Zuzce Kroužilové, vrozené všetečné, jinak tež zvané Zuzka Knoflík. Ta přece knoflíkům výborně rozumí. Zuzku ovšem zlobilo, co krejčí o knoflících říká. Podle ní jsou knoflíky náramně užitečná, roztomilá a důležitá věcička. Žádné mrňavé, vykutálené potvůrky. Jednou se konečně rozhodla, že krejčímu promluví do duše. Rozběhla se k němu, ale před dílnou se náhle zastavila. Zamyšleně kouká na štít, co visí na domě. Byl to starý štít. Krejčí ho měl ještě po svém pradědečkovi. Zuzka chvíli kouká na nápis Inocenc Roztržitý a pak jen pokrčí rameny. Co se dá dělat? Chudák krejčí za svou roztržitost vlastně ani nemůže. Vždyť on ji má v rodě. Ale časem přece přišla na něco, co by pomoci mohlo. Bylo to ten den, kdy se Zuzka stala čestnou členkou kominického spolku. O tom, jak a proč k tomu došlo, jsme si vyprávěli včera. A dnes si povíme o nápadu, který Zuzka na slavnosti špitala do ucha předsedovi kominického spolku, když do špitala řekla: Věřím, pane předsedo, že souhlasíte. To taky, že ano, zabroukal předseda. Jen doufám, že se vyřízení celé té věci ujmete laskavě sama. Zuzka odpověděla, že s radostí. A tak na zítří ráno ji obyvatele Jankova mohli vidět, jak svižně cupitá do dílny krejčího pana Roztržitého. Tam prohlásila: Pane mistře, přicházím za vámi jako zástupkyně kominického spolku a mám tu čest vám sdělit, že spolek si u vás objednává ušití stovky nových kominických uniform. Uniformy šiju rád, poskočil nadšeně Krejčí. A zvlášť ty jednoduché, ty černé, kominické, na nich skoro nikdy nic neskazím. Na nejvýš přišiju rukav místo nohavice, nebo naopak. Tyhle nové uniformy budou jiné než dřív, poznamenala Zuzka Knoflík a roztržitý Krejčí vzdychl. Tak to je asi přece jen skaňám. Tak jiné zase nebudou, uklidňovala honem Zuzka Krejčího. Jen mají mít jednu kapsu navíc. V ní bude mít každý kominík zásobu knoflíků. A k čemu taková novota, zlobí se Krejčí. Zuzka vysvětluje, pro případ, že kominík potká člověka, který u sebe nemá ani jeden knoflík, ale přesto má nějaké přání. Aby takové setkání nepřišlo na zmar, sáhne kominík do knoflíkové kapsy a... To je sice od kominíku hezké, že myslí na lidi, zamumlal Krejčí, ale kdo ví, jestli tohle kominicko-knoflíkové kouzlo vůbec funguje. Já osobně o tom mám velké pochybnosti. A vzdychl. Kdybyste věděla, kolikrát já už při setkání s kominíkem držel se za knoflík a vroucně i úsilovně si přitom přál, abych přestal být roztržitý a výsledek, no, koukejte. Krejčí zamával pánským sakem kolem dokola obroubeným růžovou kraječkou a křičel, kde, nic, tu nic. Zuzka se usmála. Uklidněte se, pane roztržitý, já vaše trápení znám a dokonce jsem o něm už přemýšlela. Vy zkrátka potřebujete větší dávku kominíků i knoflíků a vy to všechno dostanete. Krejčí vykulil oči. Zuzka se opět usmála a vysvětluje. Až budou uniformy ušité a každá bude mít v kapse 100 knoflíků, to znamená, že tu budete mít najednou, počítejte se mnou, 100 uniform, v nich 100x 100 knoflíků a pro ně si přijde 100 kominíků. Pane roztržitý, zvolala Zuzka, oči hrály. Tohle všechno zde bude najednou a pohromadě jen a jen pro vás. Oho, děkuji, už při pouhé představě jsem docela pookřál a v hlavě mám najednou jasno jako málo kdy, zvolal dojatě Krejčí a pustil se do práce. Když byly uniformy došité, kominický spolek se jako jeden muž dostavil ke Krejčímu. Nastoupili v 10 stupech do 10 řad. Krejčí otevřel oči pořádně do kořán, aby je všechny viděl co nejlíp, přitom objal 100 nových uniform, ve kterých se skrývalo 100x 100 knoflíků a šeptal vroucně, ať už navždycky zmizí má roztržitost. Sotva domluvil, spadl štít, co visel nad dveřmi, ten starý štít s nápisem Innocence roztržitý. Ale to nebylo všechno. Pod starým štítem se objevil z brusu nový štít a na něm stálo Innocence ostražitý. Krejčí jen zamrkal. A Zuzka Knoflík, ta zase zamrkala na 100 kominíků. Jejich předseda se usmál a jen tak pro sebe broukl. No, že bych nevěřil na to staré kominicko-knoflíkové kouzlo, kde kdo mu věří, ale na druhé straně mám velké podezření, že to všechno od začátku do konce jsou jen a jen čáry paní Zuzky rozené všetečné provdané kroužilové a zvané též Zuzka Knoflík.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Kdysi dávno, kdesi daleko odsud, byl mramorový les. A v něm se čas od času děly neuvěřitelné věci. Jedné slunné a teplé soboty uprostřed léta přiběhla na zelenou mítinu muchomůrka zvaná Tečka. A plakala, a plakala, a plakala. Co se stalo? Vykřikl překvapeně Strakoš, starý a moudrý hřib od statečného dubu, udivený tím, že muchomůrka zavítala až sem. Zoufalá Tečka měla mokré oči, mokrý kapesník a klobouk nakřivo, takže většinu svých puntíků cestou postrácela. Ráno přiběhl jelen zlatoparoháč, lkala muchomůrka. Funěl a dupal jako smyslů zbavený. Předstíral, že mě neslyší a pošlapal všechny mé kamarádky. Strakoš se zachmuřil. To je vážná věc. Pokýval hlavou a na dlouhou, předlouhou chvíli se odmlčel. Popravdě řečeno, nevěděl si rady. V mramorovém lese se totiž děly poslední dobou samé nevídané věci. Jakoby se s nimi roztrhl pytel. Ale Strakoš uvažoval dál. Muchomůrky zlobí, že s nimi v lese není k vydržení. Potřebovali by potrestat, to ano. Jenže co když jednoho dne jelen zlatoparoháč pošlape i jiné houby? Co potom? Co pak? A nakonec usoudil. Nebezpečí hrozí všem. A proto musíme jelenímu řádění učinit přítrž. Ovšem ještě v tu samou chvíli zapochyboval o správnosti takového rozhodnutí. Muchomůrky znal až příliš dobře. Věděl, jak se chovají k ostatním houbám, jak se kdy chovali a s největší pravděpodobností se budou chovat i nadále. Bylo mu jasné, že si příliš schovývavosti nezasluhují. Ale odmítnout pomoc je tuze ošemetná věc. A tak rozhodl. Jdeme ke stříbrnému smrku. A vyrazil, provázen plačící muchomůrkou. Jak známo, stříbrné smrky jsou nejen stříbrně modrozelené vznešené stromy, ale především mohutné stromy, jejichž kmeny se vypínají do oblak v skutku královsky. V jejich korunách proto hledá úkryt každý, kdo touží po klidném a bezpečném domovu. Stříbrný smrk, jenž vévodil mramorovému lesu, obývala moudrá sova. Vystudovala snad 3 univerzity najednou a byla tudíž ještě vzdělanější nežli Strakoš. Není se čemu divit. Vždyť sovy se dožívají vyššího věku a tak mají na studium více času. Když poutníci dorazili ke stříbrnému smrku, zaklepali uctivě na vrásčitou kůru kmenu. Nikdo se neozval, ale kdo čeká, dočká se. Dočkal se i Strakoš. Po půl hodině se sova konečně objevila. Co pak se stalo tak výjimečného, že vidím pohromadě hřib s muchomůrkou? Zeptala se rozespale. Byla to vskutku moudrá sova. Potom vyslechla celý příběh, pokývala rozčepířenou hlavou a po další půl hodině, kdy vypadala jako, že tak trochu spí a trochu, že přemýšlí, řekla. Jelen zlatoparoháč dostal jelení nemoc. Snaží se udělat z mramorového lesa rovinu. Tato nemoc pochází od holandských jelenů z krajů rovinatých. A po další půl hodině pokračovala. Jediné, co můžete udělat, je sehnat mramorový kořen, jehož odvar by jelena uzdravil. Pak sova odlétla neznámo kam. Lehce se řekne, sežeňte mramorový kořen, ale kde takovou věc hledat? To ani Strakoš, ani muchomůrka nevěděli.
Slyšela jste někdy něco podobného? Ptal se Hřib. Jen vzdychala zoufalá Tečka. Jak máme hledat mramorový kořen, když nevíme, odkud začít? Tak začneme od začátku, rozhodl Hřib a posadil se pod stříbrný smrk. Dal hlavu do dlaní a jal se přemýšlet nahlas. Od začátku? To bych musel začít v našem lese. Náhle vyskočil a samou radostí začal poskakovat. Už to mám! Náš les, mramorový les, mramorový kořen v mramorovém lese. Musíme hledat ten nejstarší, nejsilnější a nejkrásnější kořen, podle kterého dostal náš les své jméno. A měl pravdu. Houby začaly hledat, až našli. Kde, to nikomu neprozradili. Ale druhý den se vařilo, míchalo a ochutnávalo. Sotva les zahalila tma, ukápl strakoš několik slziček vzácné tekutiny, zlatoparoháči na zlatý paroch. Ráno se jelen probudil, táhle zatroubil a odešel na pastvu, jako by se nechumelilo. Všechny muchomůrky pečlivě obešel, některé dokonce i uctivě pozdravil. Muchomůrky si tak oddechly, že byl jejich vzdech slyšet široko daleko. Byly zachráněny. A nejen ony, ale také všechny hříbky, lišky, holubinky, bedly i kustřebky, zkrátka houby mramorového lesa. Naštěstí, protože jaký by to byl les, kdyby v něm nerostly houby.

0: Dělá? Utratí ženku.
1: No, neboj se, Loriko, neboj se. To ošklivé psisko už je pryč. Tady máš cukříček, no.
2: No, no, Hinko.
1: Malá.
2: Cukr. No.
0: Je to trápení s těmi zvířaty, že ano.
1: S jakými zvířaty? S vaším psem. Lorika je hodná, ta na nikoho neskáče ani neštěká.
0: Však on si na ní zvykne. A že štěká, to víte, pes. Přece nebude kokrát.
1: No, mám je to ještě k zmínku. No to bych se na to podívala.
0: Ano.
1: Pes má mít náhubek a má být na vodítku.
0: Na vodítku, ano.
1: Lorika taky nepoletuje volně.
0: Taky nevíte.
1: A vůbec.
0: Jo.
1: Pes nemá v hotelu co dělat, když obtěžuje hosty.
0: Jo, jo.
1: Já si budu stěžovat.
0: Ano.
1: No to tedy uvidíte.
0: Co teď, chlapče, co dělat? Opravdu si stěžovala u pana vedoucího, považ. A on přišel za mnou.
3: No jo, tati, ale přece Žerika nepošleme domů.
4: Stejně by si neuměl odemknout, že ano?
3: Tati, hele, už si Lorinky ani nevšimne, tati, vážně. Já mu domluvím.
0: Domluvíš? Domluvit bys měl té paní. A s tou prý není vůbec žádná domluva.
3: No tati, když k ní půjdu do pokoje a hezký poprosím, ale tati, teď ty víš, jak já to umím, taťuldo, určitě řekne, že mu odpouští.
1: A ne.
3: Prosím vás, paní.
1: Už jsem řekla.
3: Žerik si už Lorinky ani nevšimne a budu jí nosit cukr.
1: To tak. Předpeš jí cukrem a co potom?
3: Tak jí nedám ani kostičku.
1: Na komče. A ona ho má tak ráda.
3: Tak budu ten cukr nosit vám.
1: A co pak jsem papoušek?
3: A vy ho dáte sama a budu vám čistit klec.
1: A bydlím snad v kleci?
3: Lorinčinu klec vám budu čistit.
1: A schválně ji necháš uletět.
3: Tak by vám vyčistil boty.
1: No to drzou ne. Zdají se ti špinavé, že potřebuji ale vyčistit.
3: Ne. Den co den vám je budu čistit, dokud neodjedete.
1: Aha, čím dál tím líp. Chceš se mě zbavit? Vyštvat mě
3: ale
1: chceš?
3: Ne, paní,
1: poslední slovo. A ten pes musí pryč. Paní, musí pryč a pryč.

0: Spejble.
1: Teď je dobrá rada drahá.
0: Jak drahá, pane Spejble?
1: Ale to se tak říká, Máničko.
0: Aha. A poprosil si tu paní důkladně, Hurvínku.
2: Já prosil, až jsem se prohýbal. A co já jí nasliboval, že jí budu nosit cukr a čistit klec.
0: Té paní.
2: Ale Lorince. A že jí budu čistit boty.
0: Lorince.
2: Té paní pořád. Ale všechno bylo pro kočku.
0: Ta paní má taky kočku.
2: Než si na hlavičku. Kočka a Lorinka, co pak by to šlo dohromady?
0: No, to by vůbec nešlo dohromady.
2: To bych řekl, že ne. No ne. No, vlastně no jo, vlastně. To by vůbec nešlo dohromady.
1: Ještě zajdu za vedoucím, ale nevím.
2: Za to já vím, taťulínku.
3: Kočka si žrala papouška, mňau, mňau. Kočka si žrala papouška, mňau, mňau. Kočka si žrala papouška, mňau, mňau.
4: No to snad dělá Lorince na schvál. Přestaň s tím, holčičko.
0: Vám se to nelíbí.
4: Ticho buď. Lorinka se koček bojí. Přestaň.
0: Ano, prosím.
4: Nenechám ti ubližovat, Lorinko, neboj se.
0: Hej, Donánky, tady je někde kočka.
4: Kočka, kočka, hele, jí tamhle. No tak odežení, odežení.
5: Zažij, kočičku, zažij.
2: Že já lehnal, co?
0: Tedy ta pelášila.
6: Je, sláva. Je, to bylo leknutí. Je, děkuju ti, chlapče. Je, nestalo se ti nic, Lorinko.
5: Co krát? No,
6: vidíš.
2: Já jí dám cukr, můžu?
6: Ale to víš, že ano.
1: Marnost nad marnost, Hurvínku. Pan vedoucí říká, že žerik musí pryč.
4: Cože? No to bych se na to podívala. Komu ten pes vadí? Takový hodný pes. Kočku zažene. A co štěká? No přece nebude to krhat, že? Ten pes tu zůstane. Pojď, Lorinko, pojď. Já už si na pana vedoucího došáhnu. To bych se na to podívala. To vám
2: naši vyhráli.
0: Sláva!
1: Ještě, že se tu ta kočka objevila. Taková náhoda.
2: No, ale kdybyste věděli, jak mě poškrábala, když jsem jí náhodou nesl.

Planeta Lampáře byla velice zvláštní. Bylo na ní místo jen pro lampáře a pouliční lampu. K čemu vlastně slouží planeta, která je bez domu a bez lidí, řekl si v duchu malý princ. Ale práce lampáře má alespoň smysl. Není tak zbytečná jako práce biznismena, který jen přepočítává hvězdy, které mu nepatří. Když rozsvítí svou lampu, jako by se narodila další hvězda, nebo květ.

0: červenými kostkami.
1: Je to příšerná práce. Když jsi byla rozumná, zasínal jsem ráno a rozsvícel večer. Zbytek dne se mohl odpočívat a zbytek noci spát.
2: A od té doby se příkaz změnil?
1: Nezměnil. Je to mnohem větší tragédie. Planeta se rok od roku otáčí rychleji a příkaz se nezměnil.
2: Takže...
1: Takže teď se otočí za minutu a já už nemám ani jednu vteřinu na odpočinek. Rozsvěcuji a zasínám jednou za minutu.
2: To je divné. Dny u tebe trvají minutu?
1: A to není vůbec divné. Zatímco spolu mluvíme, už uběhl měsíc.
2: Měsíc?
1: Ano. 30 minut, 30 dní. Dobrý večer.
0: A lampář opět rozsvítil lampu. Malý princ na něj hleděl. Líbilo se mu, že věrně dodržoval příkaz. Vzpomněl si na západy slunce, které kdysi pozoroval tak, že si postrkoval židli. Teď chtěl svému příteli pomoci.
2: Víš, znám způsob, jak by sis mohl odpočinout, kdybys chtěl.
1: Samozřejmě, že bych chtěl. Člověk může být věrný příkazu, ale i trochu pohodlný.
2: Protože je tvoje planeta malá, že by si obešel třemi kroky, stačilo by jít pomalu, abys pořád zůstal na slunci. Když si budeš chtít odpočinout, půjdeš a ten den bude trvat tak dlouho, jak budeš chtít.
1: To mi moc nepomůže. Já rád spím.
2: Tak to máš smůlu.
1: Mám. Dobrý den.
0: Lampář opět zhas lampu, zatímco malý princ opouštěl jeho planetu. Uvědomil si, že je to asi jediný člověk, který mu nepřipadal směšný, tak jako král nebo biznismen. Je jediný, s kým bych se chtěl přátelit, pomyslel si. Ale jeho planeta je opravdu malá. Není na ní místo pro dva.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Pohádky pro dášeňku, aby tiše seděla. Pohádka o psím ocásku. Tak poslouchej, Dášo, když budeš chvilinku pěkně sedět, povím ti pohádku. O čem pohádku? No třeba pohádku o psím ocásku. Tak jednou byl jeden pejsek, Foxlik se jmenoval. Víš, jak vypadal? Celý bílý byl a měl jenom černá ušiska a oči černé jako gagát a čumáček černý jako antracit. A jako znak, že je pravý a čistokrevný teriér, měl v puse na patře černou skvrnu, jako ty ji máš. A ocásek ti měl takhle dlouhý, skoro tak dlouhý, jako byl jeho vlastní rodokmen, a tím ocáskem dovedl švihat, že jim mohl tulipány stínat. To neměl dělat, Dášenko, ale takovou měl sílu v ocásku. Ten pejsek Foxlík byl veliký hrdina, nikoho se nebál. Hodné lidi nekousal a návštěvy taky ne, to se totiž nemá dělat. Ale když slyšel o někom nedobrém, třeba o loupežníkovi, tak na něho šel a zadávil ho. Chytil ho jednoduše za krk a zatřepal jim, až bylo po něm. Jednou slyšel, že v horách žije v takové skalní boudičce, čili jeskyni, přeukrutný drak. Víš, co je to drak? To je takový zlý a nepěkný sedmihlavý pes, který požírá zvířata i lidi, ba i pejsky, jen si to považ. Představ si, co toho takový drak sežere, když má sedm hlav. A na toho strašného draka se Foxlik vypravil, že ho jako zadáví. A co myslíš, zadávil ho? To se rozumí, že zadávil. Skočil mu na ucho, jako ty to děláš, mamince, a drak naříkal a utekl. Takový byl ten Foxlík hrdina. A jednou se ten udatný Foxlík vypravil proti samotnému přeukrutnému tatarskému chánovi, který se jmenoval Pelichán a bydlel tamhle ve Strašnicích. Nejdřív na toho tatara statečně zaštěkal. Chán Pelichán se lekl, až mu srdce spadlo do kalhot a třásl se tak, že nemohl ani své brejle najít. A protože neměl brejle, viděl špatně a jak ten Foxlík neohroženě mával ocáskem, myslel si, že to mává nějakou šavlí či palašem. I popadl svůj vražedný meč a počal jím šermovat proti Foxlíkovu oceánu.

0: lásku a také mu ho nešlechetník jeden špičku usekl. Foxlík, to se rozumí, se dožral, nechal ocásek ocáskem, naježil srst a zakousl se Tatarovi do kalhot. Ale protože tomu Tatařínovi spadlo srdce do kalhot, prokousl hrdina Foxlík srdce chána Pelichána a ten na místě padl mrtev a víckrát se v kraji neukázal. Na věčnou paměť toho slavného vítězství si všichni přímí a čistokrevní potomci rekovného Foxlíka, takzvaní hrubosrstí foxteriéři, dávají useknout špičku ocásku. Také ty, Dášeňko, si ji dáš useknout, až přijde čas. Pravda, že to trochu bolí, ale musí se to provést šikovně. Tak, a už to je. Děkuju za posezení.
1: O Konrádovi, který psal nosem. Byl jednou jeden chlapeček, jmenoval se Konrád a ten pořád lhal. Dostal od maminky k narozeninám plnicí pero, ale sotva přišel do školy, už vykládal, že si to pero upekl sladké mouky na pánvice a děti si pero prohlíželi a říkali, to přece není možné, Konráde, ty určitě lžeš. Ale Konrád se ani trochu nezačervenal, krčil rameno, říkal, tak mi sáhněte na nos. A děti mu na nos sáhli, ale nic nepoznali, protože Konrádův nos byl dlouhý, špičatý a krásně rovný. A Konrád se v duchu smál a myslel si, s takovým nosem můžu lhát, jak chci, a nikdo nic nepozná. Ale představte si, jednou hrál Konrád na hřišti kopanou a plnicí pero ztratil. Když přišel do školy, řekla paní učitelka dětem, vyndejte si sešity a pera, budeme psát úlohu o tom, jak voní květiny. A rozdala dětem azálky, karafiáty a jeřiny. Děti dali sešity na lavici, vzali pera, vonili ke květinám a psali. Ale Konrád marně hledal své nové pero, faktovce nebylo, v kapse také ne, a tak řekl Zuzance, která seděla vedle něho, Zuzanko, půjč mi něco na psaní. Mému peru narostly včera večer nohy, uteklo s kočkami na střechu a ještě se nevrátilo. Ale Zuzanka řekla, Konráde, to není možné, ty určitě lžeš, nic ti nepůjčím. Pojď mi sáhni na nos, řekl Konrád, ale Zuzanka neměla čas sáhat Konrádovi na nos. Psala úlohu o tom, jak voní květiny a tak řekla, já vím, že máš špičatý a rovný nos, ale teď mě nech, mám práci, píš si, čím chceš. Dobrá, řekl si Konrád, mám krásný rovný špičatý nos, budu tedy psát nosem. A namočil si nos do inkoustu a psal. Konráde, řekla paní učitelka, když to viděla, nepiš nosem, je to nezdravé. Musím tak psát, řekl Konrád. Můj nos mě o to včera celý den prosil a já jsem mu to na čestné slovo slíbil. Konráde, řekla paní učitelka, tohle ti nevěřím. Odkdy se nosy zajímají o psaní? Tak mi sáhněte na nos, řekl Konrád. Ale paní učitelka viděla, že Konrádův nos je celý od inkoustu, nechtěla si špinit ruce, tak řekla, dobrá, piš si tedy, čím chceš, já ti jen říkám, že je to nezdravé. A měla pravdu. Psát nosem je skutečně nezdravé. Nos se za chvíli celý upíše, je menší a menší, nedá se s ním vonět ani psát, a tak Konrád marně čichal ke karafiátu, necítil vůbec nic, řekl si tedy, no píšu, že květiny nevoní, ale když chtěl tohle napsat, nešlo to, protože nos byl pryč. A Konrád se hrozně polekal. Není to jen tak, být najednou bez nosu. Nos mají všichni, nos má i kočka, i slon. Bez nosu se nejenom nedá vonět, bez nosu se nedá ani kýchat, bez nosu vypadá člověk velice divně A Konrád si řekl, nějaký nos musím mít, něco si tam musím dát a šel ze školy rovnou na půdu, kde je plno starých krámů, lyže a houpací židle a starý gramofon a Konrád přemýšlel, co si dát místo nosu. Lyže jsou trochu veliké, myslel si, houpací židle by nevypadala hezky, dám si tam kliku od gramofonu a opravdu. Dal si místo nosu kliku od gramofonu a šel k obědu. Poslouchej, Konráde, ty máš nějaký divný nos, řekla mu přídle maminka, nestalo se ti něco? Ale, řekl Konrád, stala se mi taková nepříjemná věc. Můj nos se domluvil s mým novým plněcím perem, že si půjdou do cukrány na trubičky se šlehačkou a když přecházeli ulici, přejel je parní válec. Poslouchej, Konráde, to není možné, řekla maminka. Odkdy chodí plněcí pero s nosem do cukrárny? Nemají přece zbytečné peníze na masaň. Ty určitě lžeš. No tak mi tedy sáhni na nos, řekl Konrád a maminka mu sáhla na nos a nos byl docela křivý, jako každá klika od gramofonu a maminka řekla, Konráde, ty lháři, za trest budeš bez oběda. A Konrád seděl u stolu, kručelo mu v břiše a myslel si, tak a mám polhaní, nedá se nic dělat. Psát nosem se opravdu nevyplácí.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: jak se motýl Augustín učil poznávat svět. Motýl Augustín se jednou ráno vzbudil a náramně se nudil. Na louce neviděl široko daleko žádného kamaráda. Žádný motýl, žádná myška, ani čmelák nebo včela. Nikdo nebyl na blízku. Ani brouci na písku. Nikde nikdo. Zívnul, líně se protáhl a protřel ospalé oči. Koukl na nebe a vidí, jak si po něm vykračuje malý mrak. Mráček. Měl černý fráček a držel stříbrnou konívku. Byl to Mráček Pršáček. Ale to motýl Augustín nevěděl. Nemohl to vědět. Byl ještě moc malý a neznal svět. Kam pak jdeš, mráčku? Zeptal se. Za šípkový kopec. Mám tam práci. Včely mě pozvali. A taky ptáci. Schne tam jetel, řepa a žito. A mně je to líto. A na co máš konívku? Vyptával se dál motýl. Na vodu přece. Pokropím lesy, louky a všechno, co roste na poli. Pokropím cokoliv. A bude zas dobře. Budou plné stodoly. Kam já přijdu, tam prší. Moje stříbrná voda zachrání celý kraj. Stříbrná? Divil se motýl. Byl ještě moc malý a neznal svět. Déšť nikdy neviděl, neměl o něm ani potuchy. Nevěříš? A mráček pršáček naklonil konívku. Spustil se déšť. Droboučký, jemný, vlahý. A protože zrovna vykouklo sluníčko, zářily padající kapky jako stříbro. Jedna kapka, druhá, třetí. Motýl rychle za keř letí. Čtvrtá a hned za ní pátá. Motýl rychle pod list chvátá. Tam se skrčí. Ještě, že jsem se schoval. Všechna krása by mě omokla. Radoval se a koukal spokojeně k nebi. Pršelo stříbrně. Na kytky, na keře, na smrky, na břízky. Kapky teď zvonily jak malé penízky. Tak co? Usmál se pršáček. Už věříš? Ale musím přestat, aby mě voda vystačila na jetel, na řepu a na žito. Nečekal na odpověď, zamával na rozloučenou a ztratil se za šípkovým kopcem. Vzduch voněl po dešti. Louka byla vykoupaná do zelena, do červena, do žluta a do modra. Žížaly vylézaly z děr, ptáci vesele zpívali a na nebi se smálo zlaté slunce. Motýl Augustín vyletěl vysoko nad stráň a dal se do tance. Byl ještě malý a neznal svět. Ale na vlastní oči už viděl stříbrný déšť.
1: Jistý loudal z Raděčic se neustále hádal se svou ženou. I když připustíme, že loudalka byla od nátury ochotná přijít se s kýmkoliv, kdekoliv, kdykoliv a o cokoliv, musíme uznat, že v loudalově případě měla pravdu ona a ne loudal. Sázet na čísla je nemrav nemravná, i když to císař pán z potřeby podporuje. Jen se rozhlídni kolem sebe, křičela a mávala rukama, takže z dálky připomínala větrný mlýn. Ke střechu nám teče, omítka se drolí, podlahy žere houba, protože všecko prosázíš. Však já se jednou trefím, konejšil jí i sebe loudal. A pak si koupím vinohrad. Jen si vzpomeň, co mi stará cikánka prorokovala. Za dva sloupky důkatu a bez velikých círatů cimbalí a cimbili. I kdyby hromy byly, si koupíme vinici, jachacha, a z vinici v opici, jachacha, cimbali. Loudálka ho polínkem klepla do čela a vyzvala ho, aby na ní dýchl. Byl jsi zase u Mojžíše na kmince. No, byl. A zblázni se, byl. Byl jsem u Mojžíše a dal jsem si kminku, protože mám po ní krásný sny. Ty a tvoje sny. Máš tak, že se tobě nikdy nic nezdá. A jak se zouval, skulil se na postel a usnul. Loudalová mu zula druhou holínku, povolila mu pásek u kalhot, límeček u krku a sundala mu brejličky. Chvilku nad ním stála a dívala se, jak se mu neohlená tvář nadouvá, když odfukuje. A pak ho přikryla. Kdyby se jí byl někdo zeptal, jestli to dělá z lásky nebo ze zvyku, nevěděla by, co říct. Kolikrát ji samotnou napadlo, proč už tenkrát, když prodal její svatební šaty a prosázel je v Lotynce, proč mu neutekla? To byla ještě mladá a hezká. Protože ho měla ráda. Než usnula, chvilku ještě přemýšlela o hádance, kterou vlastně ani uhádnout nechtěla. A nebo snad se bála ji uhádnout. Ráno byla Loudalova postel prázdná a po Loudalovi, jako když se voda zavře. Loudalka si pomyslela, že ten její blázen šel časně na ryby. Ale najednou uslyšela od kurníku rámu, slepice tam vejskají a kdákají. Ajaj, to měl sen a teď tam krade vajíčka, aby měl na Lotynku. A běží tam. No, měl 8 vajíček po kapsách. 9. vyteklo, jak mi je chtěla z ruky vykroutit. Co pak se vajíčka tak časně sbírají? Nebožka, teta tvýho otce, mě to ve snu přikázala. Byla celá bílá, v pravé ruce měla kahánek a v levé ruce knihu. Jak to víš, že to byla zrovna ona? Nebožku, tetu mýho otce si ani neznal. Jako kluk jsem po ní házel hroudy náhodou. Křičeli si mi na ní střelená rézy. No a pak v rakvi se mi viděl ležet, ne? Byla to ona. 3x mě zaťukala na nos. No to by vypadalo jako ona, povídá Loudalka. Všechno dělala 3x. 3x lžíce usrkla, po 3 polínkách přikládala, 3x byla vdovou. A 3x mě za ucho vytahala a já se posadil. Ukázala mě knihu a v ní obrázek. Slepice, jak snáší vajíčko. Pak z ty knihy vytrhla list a tam bylo, že v Praze, v domě u turecký hlavy najdu já poklad. No a pak zakdákala a já se probudil. Hele, dej sem ty vajíčka, dej sem. Ne, prodám Mojžíšovi. Musím ti numera vsadit. Nic takovýho. Sen je sen. Probudíš se jeden. Sprav střechu. Zatejká. A to není sen. Ženská, neblázni. 3x zaťukala, tak to je 3. V pravý ruce kahan, 16. Šílenou spatří ti 26. Kdáka ti slyšeti 11. To je tutovka. Blba za muže míti, to je taky tutovka. Vajíčka nevydala a Loudal strucu střechu nespravil. Celý den spolu nemluvili. Příští noci se Loudalovi zjevila nebožka teta ženina otce jako Johanka z Arku celá v brnění. Stála v čele velikého vojska a na její povel všichni zvedli meče a volali: proč si nevsadil? Loudal se na posteli kroutil a skučel, až ho Loudalka zbudila, aby mu zahnala noční můru. Už neusnul. Hledal ve snáři, co znamená velké vojskovi děti. Pak se oblékl, z kůlničky vyhrabal ukryté sítě a rovnou šel úvozem k potoku. Když se rozednívalo, popás promočený, na zádech nůši pstruhů přikrytou kopřivami, kdyby jako šel náhodou hajnej, tak aby mu mohl vysvětlit, že byl na kopřivách pro housátka. A spěchal kolem hřbitova k faře. Pan farář pstruhy rád. Za chvilenku loudal bez nůše z fary rovnou do trafiky. Zrovna otvírali. Vsadil včerejší tutovku a k tomu veliké vojsko viděti 49. V 8 už byl doma na žebříku a spravoval střechu. Loudal se to všecko vrtalo hlavou, ale just se na nic neptala. Přišel večer a loudal, že prej jde na faru pro nůši. Vracel se z fary přes Mojžíšův šenk, takže když přišel domů, loudalka už spala. No totiž spala, ono to vypadalo, že spí. Ale dobře slyšela, jak loudal se s nůší na zádech, nemohl protočit dveřmi, jak pak nůši sundal a hned přes ní upadl rovnou k peci, kde hlavou srazil narovnaná polínka a brumlal přitom a hekal a když vstával a hledal oporu, šmátral kolem sebe, zatáhl za něco a spustil kukačku. Teď převrhne čbán s vodou, myslí si loudalka a napjatě čeká. Nepřevrhl. Usnul. Usnul na podlaze opřený o pec, která ho hřála dozad. Jen zavřel oči, už tu byla nebožka Rézy, teta ženinýho otce a celá v tureckém. Stála na jevišti a točila klikou osudí. Dva sirotečkové tahali z osudí Loudalovu slavnou tutovku. Nakonec teta Rézy postoupila na předscénu, ukázala prstem na Loudala a hodila mu do klína tureckou hlavu v turbanu. Celé divadlo se otáčelo po něm a on tam seděl v první řadě v noční košili a bos. Cítil, jak se studem propadá, jak padá, neví kam, někam do tmy, ze které se probudil až k ránu. Oblékl se do nedělního, napsal na kraj novin jdu do Prahy pro peníze, přišpendil to spící Loudalově na lajblík a vyrazil ku Praze. Hned, jak vcházel Vyšehradskou branou, ptal se lidí, kde je v Praze dům u turecké hlavy. Dlouho se ptal, než ho poslali do Soukenické ulice. Když ulici našel, dům u turecké hlavy mu padl hned do oka. Veliký dům, veliký. Větší než u nich na okrese je škola. Dovnitř se neodvážil, aby nevzbudil pozornost. Postával na chodníku, obhlížel a uvažoval, jak by s hledáním pokladu začal. Koukáte, sousede, jako byste ten barák chtěl koupit? Strážník ho provrtával zkoumavým pohledem. Loudal se vzpamatoval z prvního leknutí a povídá klidně, až se sám divil. No, proč ne? Jen jestli je na prodej. Policajtův pohled poněkud změkl. Ha, za peníze je všecko k mání, milej pane. A pokračoval úředním krokem v obchůzce. Aha, tak ono je to takhle, myslí si Loudal. Aha. Člověka by nenapadlo, jak si má vykládat poselství ve snech utajená. Aha, no samo sebou. Zítra je tah a já vyhraju vsazenou tutovku. Zítra vyhraju, budu inkasovat výhru, koupím barák u turecké hlavy a hezky v klidu začneme adaptovat, přestavovat, no a přitom přijdeme na poklad. Už se viděl, jak zítra jezdí v počáře, kudy dneska ještě chodí pěšky. Okouněl v kocích a v duchu vybíral dary pro Loudalku. Když však spatřil výklady na Ferdinandově třídě a v široké ulici, zavrhl dary, které vybral v kocích. Pro jeho ženu nic nebude od zítřka dost drahé. Vžil se tak do toho, že na příkopech, tam už mu to zboží za výklady nepřipadalo ani dost nobl, a začal uvažovat o tom, že by vlastně mohl jezdit nakupovat do Vídně. V téhle náladě přišel Loudal do zájezdní hospody u Zlaté husy. Dal si ukázat volné pokoje. Dlouho se nemohl rozhodnout, až se uvelebil v největším s vyhlídkou na koňský trh. Zul si boty a natáhl se na postel tak, jak byl. Po domek, který mu ukazoval pokoje, se v hostech vyznal. A ten host se mu nějak moc nezamlouval. Přimouřil oči a povídá, kam máme poslat pro zavazadla, vašnosti. Haha, zítra, dobrý muži, zítra. To budou fůry zavazadel, to budou fůry zavazadel. Smál se Loudal a dodal s nakažlivou jistotou. Kmínku. Kmínku máte? Máte, no. Přineste mi ji na pokoj. Litr. Ta noc byla na sny bohatá. Obsazení však bylo jiné než obvykle. Loudalka převzala hlavní roli. Jezdila v otevřeném kočáře po Praze a kynula tu sem, tu tam, podle toho, na kterém chodníku jí páni úctivě zdravili. Teta Rézy seděla na kozlíku, měla cylindr na hlavě, vixlajvantovej, a pod nosem knír. No, vlastně to teta Rézy nebyla, ale byla to teda ona. A podle této snové logiky Loudal byl každý ten pán, co Loudalku úctivě zdravil, jenže pokaždé vypadal jinak. Najednou se ale sen pokazil. Loudal utíkal a nevěděl před kým. Jednou ho honil farář a měl nůši plnou tureckých hlav. Po druhé zase nějaký důstojník, který byl vlastně podomek o zlaté husy. Dohonil Loudala, třásl jim jak jabloní a křičel: tak tak, vašnosti, vstávat, sakra, vstávat! Loudal otevřel oči a hned je zase zavřel. Nikoliv důstojník, nýbrž podomek stál nad ním a mluvil. Jeden nocleh, litr kmínky, zaplaťte a jděte jinam. Tohle není putika, to je zlatá husa, pane. Já teď nemám peníze. Kam jdete? Pro policajta. Ne, ne, jenom to ne, neblázněte, teď já mám v Praze mění. Podomek se už od něj nehnul. Stál za ním jako stín. Když se Loudal dával do pořádku, protože to byl dobrý podomek, okartáčoval mu šaty a oholil ho. Pak se s ním vydal na kozí plácek, kde byla hlavní loterie. Před krámem plno bab, nad nimi černá tabule a na tabuli křídou napsaná numírka, která právě byla tažena. Loudal se nezdržoval čtením, protože přece, jak víme, má tutovku, ne? Rovnou do krámu podal lístek s tutovkou pánovi s červeným nosem a čeká na výplatu. Pán s červeným nosem koukne na lístek a povídá: mordie, no tohle jsem nikdy neviděl. No pochopitelně, myslí si Loudal, no pochopitelně jsi to nikdy neviděla, tak už nikdy neuvidíš. Každý mu netipuje nebožka teta ženinýho táty, haha. No tak si představte, pane, povídá pán s červeným nosem, místo čtyřky, kdybyste takhle byl bejval, měl trojku. Místo 15, 14, no zkrátka, každý číslo o jedničku menší, tak jste bral, moment, já se kouknu, jojo, 114 tisíc zlatých. No a kolik beru takhle? Zatvrzele se ptá Loudal. Takhle? No, jak vám to mám říct? Já to řeknu slušně, jo? Nic. To je podvod! Podvod, já měl tutovku, vy zloděj, já měl tutovku, okradli jste mě, křičel Loudal a sápal se na pána s červeným nosem. Pánovi naběhla na čele žíla, nos zbrunátněl do fialova, vyšel před pult a vzal bič. On totiž vedle lotinky, to byl ještě obchod biči a jinými lahůdkami. Zapráskal na výstrahu a vynesl Loudala před krám. Před krámem čekal podomek. Převzal Loudala a zavolal strážníka. Podvodník, řekl strážníkovi. Provokatér a anarchista, dodal pán s nosem už zase červeným. Strážník byl mladý, kohoutí pero na klobouku se mu vesele třepalo ve větříku, horlivě se změnil v rameno spravedlnosti a vedl Loudala na direkci. Hlásím jednoho podvodníka, provokatéra a anarchistu. Vylákal nocleh a litr kmínky, dodal podomek. No, no, no, tak to si prošetříme, pravil starý zkušený policajt, jemuž kohoutí pero na klobouku se už dávno nezatřepalo ani ve vichřici. Vystrnadil žalobce i mladé rameno a posadil si Loudala proti sobě. Dlouho si ho prohlížel a pak se ho zeptal, jak se jmenuje. Loudala by nedělal ostudu ženě a obci, Povídá, že se jmenuje Jan Choděra a že je z Mochova. Ani nevěděl, jak ho to napadlo. No, vy přece nejste anarchista, pane Choděra. A jestli je to náboženství, tak já jsem katolík. No, to jsem si myslel. A co provokatér? Jste nebo nejste? Co to je? No, ona je to spíš nadávka než povolání, povídá mazák policajt. No, ale jsou takový idealisti, co myslí, že je to uživí. Já jsem rolník. No jo. Já jsem si tam myslel. A vy rád kmínku? Mám po ní sny. A to jí musíte mít litr na dluh, pane Choděro? Co tu vůbec v Praze pohledáváte? Ven s tím! Loudal se přiznal, jak spoléhal, že zbohatne hlavní výhrou a jak ho ta numírka a konečně i nebožka, teta, ženinýho, táty, jak ho vypekli. Přiznal, že si teďka rady neví a co prej by mu tedy poradil pan komisař. No, jen jsem vás vomrch, tak jsem si řekl, že nejste, zač vás mají. Osmahlý tváře, víte? Osmahlej týl a bílý čelo. To vypadá skoro vždycky na sedláka, pane Choděro. Podvodníci mají ve vlasech pomádu. A anarchisti jsou neholení a rozcuchaní. Co se provokatérů týče, no, to bejvají nedoštudovaní právníci. Váš ksicht, nic ve zlým, pane Choděro, ale váš ksicht, no, to je kontrfé kořena. Konečně, podívejte, máte pěkný zánovní šaty, klobouky, boty, zavoláme pana Mankovice odvedle, to je vetešník, on vám to vymění za něco, no, lacinějšího, aby vám mohl doplatit, ne? On vám doplatí, vy z toho zarovnáte tu sekeru za nocleh a za tu kořalku a můžete jechat k mamince, no. Tak, co vy na to? Loudal vypadal ve veteši od Mojše Mankovice všelijak, ale zaplatil dluh a ještě mu zbylo na osobáček třetí třídou. Mazák policajt poslal pro černé pivo a když dopili, dal Loudalovi poslední radu. Povídal, a na sny nedejte, pane Choděra. Zrovna dneska jsem měl sen, a ne po kmínce, tady, po tomhle černým pivu, že jsem byl dirigentem v opeře a že v první řadě seděl nějakej, jo, Loudal z Raděčic. Všichni se vám na něj dívali kukátkama, protože našel ve své chalupě pod pecí poklad. No. Kdybych byl jako vy, pane Choděra, tak bych hledal Raděčice a Loudala a já nevím, Bůh sám ví, co ještě, ne? Sen je sen. Probudíš se jeden, no, tak šťastnou cestu, pane Choděro. Loudal s Loudalkou stáli tiše nad pecí, kterou právě Loudal rozvalil. Oblak prachu a mouru pomaloučku sedal na podlahu po almarách a dělal z Loudala a Loudalky párek mouřeninu. Pomalu se jasnilo a tam, kde stávala pec, bylo vidět, jak sedí hrnec. Byl plný žlutých plíšků s vyraženou podobou různých panovníků rozmanitých zemí. Dukáty, pezety, piastry, ruble a kdo ví, co ještě. No, a co ty na to? Povídá Loudal ženě. Vzala ho kolem krku a položila mu hlavu na rameno, zrovna jako to dělá Mařenka Jeníčkovi na šálku na kafe. Sny si mi hatila. Hánila si Mojžišovou kmínku. Abych prej radši střechu spravoval a okopával brambory, husy pás. Vidíš, co si mohla zavinit? No už nebreč. Druhého dne odešli z chalupy. S nikým se nerozloučili. V Raděticích se dodnes povídá, že Loudalovi zmizeli z povrchu zemského. Vůbec to není pravda. Koupili si vinohrad u Karlštejna a založili vinice v Loděnicích.

Zlatá koza. Kde bylo, tam bylo. Žil na světě jeden starý král a ten měl nade všechno rád hudbu.

Žil v paláci s tak krásně alabastrovými stěnami, že se celý život bál, aby mu stěny zámku někdo neušpinil. Ve dne v noci hlídal bílé zdi paláce voják. Stojí voják před palácem i za jedné mrazivé noci. Měsíc svítí v úplňku a voják se klepe s zimou. Jak tak postává, přišlo mu na mysl, jak je dobré být bohatým pánem. Zatímco chudý člověk venku mrzne, pán se v teple zachumlá do měkké peřiny. Ale co může dělat chudý člověk, jako je on? Když král řekne, voják se musí postavit, kam ho poslali. Občas si mne skřehlé ruce. Dýchá si na prsty, aby mu nezalezlo za nehty. Noc neubíhala. Sníh vrzal pod nohama. Jak by to vypadalo, kdyby strážcem byl král a on voják králem? Ležel by někde v peřinách a král by ho proklínal. Zase by to nebylo dobře. Být proklínaný není to nejlepší. A jak svítil měsíc na bílou zeď, voják popadl kus uhlíku a velikými písmeny na tu nabílenou zeď napsal. S penězi se žije lehce. Nemusíš dělat, co nechceš. Ať se jednou už každý dozví, jak je chudému člověku. Vůbec mu v tu chvíli nedošlo, že ho k zámku postavili právě proto, aby někdo náhodou bílou stěnu nezašpinil. Když ráno zjistil král, co se stalo, rozlobil se a nechal vojáka předvolat. Proč? No protože si voják opravdu myslí, že peníze jsou všechno. Rozlobený král křičí. Tobě, vojáku, opravdu chybí jen peníze. Tak je, pane králi. Dobře. Peníze tě sami poučí, jak si hloupí. Za trest dal vojáka zazdít do komory na konci zahrady. Ale aby mu tam nic nechybělo, zazděl tam s ním horu zlata. Královská dcera za vojáka u otce orodovala, protože se jí voják líbil. Ale všechno marné. Princezna přemýšlela, jak zazděnému vojákovi pomoci tak dlouho, až na něco přišla. Tajně se ve městě sešla se zlatníkem a dala mu zvláštní úkol. V noci zlatník vešel k zahradní zdi, pod kterou byl voják zazděný. Ve zdi vyvrtal díru a dohodl se s vojákem, že mu ven vystrká všechno zlato a on, že mu bude každou noc nosit jídlo. Voják, už hlady polomrtvý, rád svolil. Zlatník zhotovil ze zlata kozu. Byla tak velká, že se do jejího břicha mohl schovat člověk. A ke všemu ještě ta koza uměla tak pěknou muziku vyhrávat, že nebylo člověka, který by se nezaposlouchal. Když byl zlatník s kozou hotový, vyboural jedné noci do zahradní zdi díru a kozu prostrčil vojákovi do komůrky. Jednou se král procházel po zahradě a zaslechl odkudsi krásnou hudbu. Dávno už zapomněl, že dal někam sem zazdít vojáka. Zeptal se princezny a ta mu všechno připomněla. Králi ta muzika nedala spát a ráno nařídil, aby se k zazděnému vojákovi prokopali. Když byli uvnitř, našli jen zlatou kozu. Postavili ji králi do komnaty. Král poslouchal krásnou muziku a ne přijít na to, odkud koza hraje. Zavolali zlatníka a ten otevřel vojákův úkryt v kozím břiše. Voják vystoupil, postavil se do pozoru a hlásil. Pane králi,
Já jsem ten hlupák, který si myslel, že peníze jsou všecko. Neměl jsem pravdu. A co je tedy víc než zlato? Druhé nejdůležitější je, když najdete člověka, který vám pomůže. A úplně nejdůležitější. Voják se pokradmu podíval na princeznu a řekl. Když najdete člověka, který si vás schová do svého srdce. Princezna se začervenala a už se neudržela. Přiběhla k vojákovi a dala mu pusu na obě pobledlé tváře. Král se rozesmál, jak se voják pochlapil a zmoudřel. A hned byla svatba, kam nemuseli volat žádné muzikanty. 3 dny a 3 noci jim k potěšení vyhrávala zlatá koruna.

0: No co pak to? To mě vítáte s pláčem?
1: Ach, Ferdo, ty se vracíš do pěkného.
2: Takové neštěstí.
1: Ach, jo.
0: Neštěstí? A co pak se stalo? No tak mluvte, kluci.
1: Ukradli nám kukly. 50 kukel. Už se z nich měli hnedlinko narodit nový bráškové.
0: A kdo je ukradl?
2: Nevíme. Loupečníci, ne?
0: Ale Trumbelínku, Kuřihlásku, proč by loupečníci kradli naše kukly? Čemu?
1: No přece, aby z nich měli nové mravence, jako my.
0: Ale proč by naši mravenci zůstávali v cizím mraveništi? Tak praštění naši nejsou. Pěkně by hned po narození práskli do bot a tradá zpátky domů. No ne?
2: No jo, vlastně no ne.
1: To je vidět, Ferdo, že jsi byl dlouho pryč. Nový mravenec přece vůbec nepozná, že vyleze z kukly v cizím hnízdě a hned tam začne pracovat. Proto mravenci, kteří mají doma málo dělníků, chodí krást kukly, aby si přilepšili.
0: Je.
2: Co budeme dělat?
0: No co, musíme ty lupiče chytit? Vzít jim naše kukly a dát jim na pamětnou, nebo ne?
1: Jo.
2: No jo, ale jak to uděláme?
0: Přineste z hajárny kuklí plínky. A asi 20 špalíčků dřeva. Ty špalíčky zabalte do plínek a namažte lepem. Položte to na sluníčko vedle mraveniště a všichni se schovejme. A nikomu ani muk. Tiše. Už jdou.
3: Gandalf, píše bez dechu, jdeme po mechu. Gandalf,
4: Houbidor, stát! Jsme na místě. Podívejte se, jaké krásné kukly tu na nás čekají. Jen si je vzít. Tak si je tedy vezmeme. Každý jednu hr na ně.
5: No co je?
4: Popředu.
6: Veliteli, poslušně hlásím. Jezus Maria, já se nemůžu hnout.
7: Já taky ne.
4: Tisícku sadel, proč ne?
6: Poslušně hlásím, že jsem nějakej přilepenej.
7: My taky.
4: Tisíc jahličin hrome, já se taky nemůžu hnout. Tak dělejte něco.
7: Poslušně hlásíme, že nevíme co.
4: A to jste vojáci. Vojáci má vždycky vědět rady.
7: Poslušně hlásíme, my ale nevíme.
4: Ale to je vzpoura. Vy zrzaví mravenci, já vás dám zavřít, až budete černí.
0: Dobrý den, pánové, dobrý den. Pěkně vás u nás vítáme. No tak co?
4: Nic.
0: Já myslím, pane generále, že je čas, abyste se vzdal.
4: Já? Nikdy. Leda hned teď.
0: No, řády i kusadla si můžete ponechat, když mi dáte čestné slovo, že neuprchnete.
4: To vám dám rád, pane. Stejně jsem se přilepil jako moucha na muchulapu. Ticho! Nejste na tom o nic líp, nemehla. Co s námi uděláte, pane?
0: No co? Zavřeme vás.
4: Aha.
0: A z vašeho mraveniště si vyžádáme výkupné.
4: Hm?
0: Kukly. A všechny, které v něm jsou.
4: Ale to byste neměl, pane. Už tak je s naším mraveništěm skoro amen. U nás je bída. Mraveniště se nám bortí. Potřebujeme zedníky. Máme hlad, potřebujeme lovce. Proto jsme podnikli tuhle výpravu. My nejsme lupiči, jsme jenom nešťastní mravenci. Omlouváme se vám.
0: A co vaše královna?
4: Zahynula.
0: Je.
4: Jedinou naší nadějí jsou dnes poslední dvě kukly, které nám ještě zbyly.
0: Je.
4: Doufáme, že se nám z nich narodí nové královny. Pak budeme spaseni.
0: Kuřihlásku a Trumbelínku.
2: Zde jste?
0: Uvolněte zajace. A postříkejte je rosou?
8: Podle rozkazu.
2: Podle rozkazu.
4: Děkujeme vám, šlechetný vojevůče. je pro mě potěšením být přemožen tak velkorysým sokem.
0: Co, sokem? Ale nesmysl. Hej, kluci, tak co? Jdeme jim pomoct? První četa, že by opravila mraveniště. Druhá četa nachytá mšice a podojí je. Třetí četa se postará o kukličky. No a já s generálem zkontrolujeme celkový stav.
4: Jo. Chci říct, podle rozkazu, pane. A dovolte, abych vás pozval na přátelskou návštěvu do našeho mraveniště, abychom mohli setrvat v delším srdečném rozhovoru.
8: Zde rozhlasový vysílač Pařes a připojené stanice. U mikrofonu reportér Bělásek Zelný. Vážení přátelé, buďte s námi svědky historické chvíle, kterou dnes prožívá naše rodná louka. Je to zde, přímo před vchodem do mraveniště, které je slavnostně vyzdobeno vlajkami rezavých mravenců. Je to, vážení přátelé, nádherná podívaná, která mi, a já se za to nestydím, vhání slzy do sosáku. Ano, jsem hrdý na to, že jsem se dožil dne, kdy po létech bojů si mravenci přátelsky podali nohy. Ano, jsem hrdý na to, že jsem hmyz. Hrozící zánik postiženého mraveniště sjednotil rezavé i černé a oni jako jeden jediný obrovský mravenec jdou budovat společné dílo. Slyšte ten jásot, přátelé.
9: Pro sebe i pro ty příští pomáháme mravenci.

0: Ano, nazdár, vážení, jsem dojat. Právě v tomto okamžiku průvod už vchází do mraveniště. V jeho čele vidím samotného Ferdu v přátelském obětí. Ano, ano, s velkým rezavým mravencem. A tak je to správné. Neboť, jak praví velký básník, ten mravenčí se splnil sen. Jdem k dílu všichni spolem a bude zase bílý den a plno kukel kolem. A nyní už přepojujeme na naše stanoviště v chodbě mraveniště.
1: A co máte tady, příteli?
2: Hajárnu, příteli, se dvěma posledními kuklami.
1: Poslyšte? Jako by tam něco plakalo?
2: Pro pána, že by se už... Generále, jsou to královničky, mají křídla, naši vyhráli, sláva!
3: Sláva!
2: A budeme mít nové mravence, spoustu krásných, šťastných mravenců, abychom ještě lépe a ještě radostněji. Ferdo!
4: Pepiku!
3: Nazdar!
5: Levá, pravá, levá, pravá, to je sláva, to je sláva, tanec, křik a květiny, jak se sluší na křtiny. Čmelák, bručí, komár, piští, všechno pádí k mraveništi, tam a pak zas naspáty, a to je konec pohádky. A to je konec pohádky.
6: Pavouček Pája byl na svou první pavučinu velice pyšný. Nejenže jí strníček Sekáč pochválil, vždyť dokonce přečkala bez úhony celou dlouhou větrnou noc. Teď svítilo ranní sluníčko, Pája byl ohromně spokojený a pobrukoval si strýčkovu písničku. Noc je dlouhá, den je krátký, vstávat, vstávat, hop a skok, kdo chce letět tam a zpátky přes pole a přes potok. Místo pavoučků však probudil jednu strašlivě tlustou a strašlivě mrzutou mouchu. Byla to masařka. A přátelé jí říkali Trůda, jenže ona žádné přátelé neměla, kdo by se také kamarádil s takovým balvanem špatné nálady. Trůda lítala celý den po lese, hledala něco, čím by si naplnila stále hladový žaludek. A když se najedla, tak padla, zahrabala se do listí a usnula. To byl celý její život a jediná záliba. Dnes jí probudil Pájův veselý hlásek a ještě k tomu hlad zamávala křídly, zabzučela, rozrazila kupičku listí a hnala se za tím rušitelem ranního klidu. Pája nic netušil a pospěvoval si klidně dál. Kdo tu zpívá? Zabručela a plnou parou narazila na Pájův strom. Kdo tu takhle po ránu protivně rozjařeně juchal? Vztekala se Trůda a koukala přímo na Páju. Pája ještě neuměl plno věcí, například neuměl lhát. A tak se jen přikrčil a špitl. To jsem byl já. Masarka poskočila zuřivě na větvi, až se rozkývaly všechny šišky. Ty mrňousi, ty kuří nožko, tak ty se mi ještě drze přiznáváš do očí, rozčilovala se, protože si myslela, že lhát se má a někdy i musí. Proč nelžeš? Proč to na nikoho nesvedeš? Zuřila a kroužila kolem stromu jako letadílko s pokroumaným motorem. Já nevím, špitl Pája popravdě a koukal, kam by se schoval. Z jeho pavučinky visela dlouhá nitka a tomu vnuklo nápad. Zavřel oči a skočil, až docela dole se nitky zachytil, hned na to se odrazil a rozhoupal se. Masařka se za ním pustila střemhlav. Mně neutečeš, zařvala. Pája se rozhoupal ještě víc, komíhal se na konci tenké nitky a tak se prvnímu útoku rozlícené masařky vyhnul obloukem. Za to trůda se zapletla do větví, drnčela v nich tak hlasitě, že probudila celý les. Pavoučci vykoukli ze svých sítí a zase se do nich schovali. Dobře věděli, že s trůdou nikdy žádná legrace nebyla, dokonce ani tehdy, když jednou na Silvestra měla docela výjimečně dobrou a přátelskou náladu. Proto i strýček Sekáč raději zalezl pod kůru smrku. Když po chvíli vykoukl, spatřil, jak se nějaký pavouček na niti přehoupl přes potok a zmizel v křoví. Byl to skok, za jaký by se sám nemusel vůbec stydět. I trůdu ten veleskok zmátl natolik, že se začala točit dokola a otloukala se o větve stromů. Drnčela a bzučela a brůčela jako dřevorubecká pila. Pája se celý vyděšený zatím krčil v keři za potokem. Ještě štěstí, že byl tak maličký a kez zase tak hustý. Snad ho tu trůda neobjeví. Když se masařka vypletla z větví, přemýšlela, co dál. Přemýšlení jí ale nikdy moc nešlo. Vždycky, když začala o něčem přemýšlet, přišla na to, že má hrozný hlad. A to se stalo i teď. Uprostřed přemýšlení ji zakručelo v břiše. Trůda si vzpomněla, že má ukrutánský hlad a že ten hlad je silnější než její zlost na mrňavého pavoučka. A jen tak bez odvety za to nemilé probuzení celou věc nenechala. Znovu se rozduněla, nabrala směr k místu, kde měl Pája svou zbrusunovou pavučinu. Přistála přímo uprostřed a začala po ní dupat a skákat.

jako strýček. Vyhnal jsem ji z lesa. A tebe teď předesu přes potok, hop, na záda. Dneska se vyspíš u mě. Trůda ti rozdupala pavučinu. Už se těším, řekl pája a nasedl strýčkovi na záda. Strýček se odrazil a skočil pomocí lana na druhý břeh. To bylo uvítání. Všichni bratránci a kamarádi se radovali, že se pájovi nic nestalo a měli si až do večera co vyprávět. A strýček sekáč chodil od jedné pavučiny k druhé a říkal, kde pak? Pája, ten je z našeho rodu, bude z něho sekáč.

0: Tatí?
1: Hmm?
0: Tatí, promiň, že tě ruším, ale píše se Dubsp nebo Zb?
1: Jak to Dubsp? Zb jako Božena.
0: Jaká Božena, tatí?
1: No Božena, co jí unes kníže Oldřich.
0: Kterou?
1: No Boženu s velkým B. Líbila se mu taky unes.
0: A kde ho měla?
1: Na koni, kde by ho měla? Kníže přece nepojede na motocyklu.
0: Proč by nejel na motocyklu, tatí?
1: No protože knížata jezdí na koni. Tak vysadil Boženu a jel.
0: A kde měla to velký B, tatí?
1: No kde by ho měla na začátku?
0: Na začátku toho motocyklu?
1: Na začátku jména. Kníže Olří, Žano, unes Boženu, Žano, která se píše s velkým B.
0: Žano.
1: Ovšemže.
0: A jiná ne, tatí?
1: Jak to jiná ne? Když je to Božena, tak se píše vždycky s velkým B. To máš už dávno vědět.
0: A kdyby to byla Vendula?
1: Jaká Vendula?
0: Co je odnes kníže Oldřich?
1: Hernajs kníže Oldřich, co pak mluvím turecký? Boženu odnes, co by dělal s Vendulou, prosím tě.
0: A co dělal s Boženou, tatí?
1: Hele, nebuď. Prostě si pamatuj, že se psala s velkým B.
0: Ta Vendula?
1: Božena. Každá Božena se psala s velkým B.
0: I kdyby ji neuzved.
1: Kdo? Kníže Oldřich nikoho nezvíhal. Kníže, že ano, a ne nějaký nosič. Kdo ti takovou hloupost zase řek?
0: Přece ty, tatí.
1: Já ti dám, že já.
0: Jsi říkal, že kníže unesl Boženu s velkým B?
1: No počkej, unesl, to je něco jiného, tomu si špatně rozuměl. Co pak ty nevíš?
0: Jsme se ještě naučili o Boženě.
1: Jsme se naučili. Takový věci máš dávno vědět i bez učení. Božena šla k potoku a tam přeprala, co?
0: Velký B.
1: Ale.
0: Malý B.
1: A Hernajs, to neumíš trošku logicky myslet?
0: Oldřicha.
1: Ale Oldřicha, proč by se s ním prala, s Oldřichem? Ona prala v potoce prádlo, že ano? Ručník zrovna prala a on tam tudy jel a unesí...
0: Ten ručník.
1: No, Boženu unes. Hernajs to by dělal s ručníkem. Ručníků měl plno, Božen měl málo.
0: Kolik jich měl, tatí?
1: Žádnou neměl, proto si ji unes. A to nebylo jen tak, víš, jak vypadá takový únos? To je člověče fofr. Přijel k potoku, hrrr, na ní, a než se vzpamatovala, tak ji měl zamotanou v ručníku a tryskem na hrad. Toho nesměl člověče nikdo chytit, je, to by bylo. Co se směš tak hloupě?
0: Jak mohu utíkat tryskem, když byl v ručníku?
1: Hernajs, mi už přechází trpělivost. Pořád do toho pleť ručník. Ačkoliv jsem ti 10krát říkal, že Oldřich unesl Boženu a jde o to, že Božena se píše s velkým B, protože je to co?
0: Protože to je... Co to je, tatí? Protože to...
1: Protože to je vlastní jméno. Na to jsi se přece ptal, ne?
0: Na to jsem se neptal, tatí. Mě Božena vůbec nezajímala.
1: Hurvajs, nehejbej mi žlučí. Proč se bavíme takovou dobu o Boženě, abys mi nakonec řekl, že tě vůbec nezajímala?
0: Protože jsem se ptal, jestli se Dub píše s P nebo s B.
1: Tak ti říkám, že zb jako Božena, co unesla Oldřich. Hele, a ty mi tadyhle za trest stokrát napiš Boženu zb jako Dub.
0: Ale tatí...
1: Neodmlouvej a piš.
0: Kdybys tatí řekl, jak se píše Dub.
1: Neodmlouvej.

0: to naučím takový dub, že si to budeš pamatovat na věční časy, ty nepozoro, nepozorná.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Jednou ráno se v oknech pařezové chaloupky divně zatmělo, jako by kolem prošel někdo zlý. A někdo zabouchal na dveře a zavolal.
1: Nekoupíte 3 chlupy z kožíšku?
0: Bochomůrka už chtěl otevřít, ale Křemílek ho popadl za loket a povídá.
2: Bochomůrko, mně se to nezdá.
1: Tak koupíte 3 chlupy?
0: Znovu zavolal hlásek za dveřmi. Bochomůrka otevřel a do světnice vběhla Kolčavka a rovnou k Bochomůrkově posteli. Vjela pod peřinu a přikryla se až po bradu. Měla fousatou hubu a smála se.
1: Tak, a chaloupka je má a vy dva mě budete sloužit.
0: Křemílek a Bochomůrka nevěděli kudy kam.
1: Křemílek mi učeše fousy a Bochomůrka vyleští drápky.
0: Poroučela z postele Kolčavka. Když ji učesali a naleštili, křikla na ně znova.
1: Křemílek mi z lesa přinese 3 pěnkavčí vajíčka a Bochomůrka 3 kosí.
0: Prskla a vyhnala je z chaloupky pro vajíčka. Hned za prahem se Křemílek zastavil.
2: Já vajíčka pro Kolčavku krást nebudu. Tyše,
0: špitl Bochomůrka.
2: Dívá se za námi z okna.
0: Šli dál do lesa a přišli ke skalce. Pod skalkou seděl mužík, byl celý černý a černočerně smutný.
2: Taky tě někdo vyhnal z chaloupky. Stalo se mi něco mnohem horšího,
0: odpověděl černý mužík.
2: Dívejte se.
0: Křemílek a Bochomůrka se posadili pod skalkou, černý mužík si vylezl nahoru, odrazil se a sjel dolů. Křemílek s Bochomůrkou mu zatleskali.
2: Proč mi tleskáte?
0: Řekl smutně černý mužík.
2: Je to tak dobře umíš,
0: řekl Křemílek.
2: Umím, neumím,
0: vzdychl černý mužík.
2: Ale nerozpálil jsem se. A rozpálit jsem se měl. Já jsem totiž ohnivý mužík a tahle skalka je mé škotátko. Tak to zkus ještě jednou,
0: poradil mu Křemílek. Mužík sjel ze skalky znova, ale zas zůstal černý jako vypálený trout.
2: Kde pak? Skalka už je moc ohlazená. Mně už nic nepomůže.
0: Křemílek sizul botu, obrátil ji podrážkou nahoru a zamyšleně se díval, jak z boty nic nevypadlo.
2: Škoda, že nejsem trochu nepořádný. Teď to, Bochomůrko, zkus ty.
0: Bochomůrka obrátil děravou botu a na skalku se z ní vysypala celá sklenička písku. Smutný černý mužík vyběhl nahoru, odrazil se a jede dolů. Písek mu skřípe pod kalhotkami a už se kouří, vyskočily jiskry. Černý mužík zrůžověl a rozpálil se plamenem.
2: Děkuju na 1000krát,
0: povídá,
2: ale nevad, zůstávám něco dlužen.
0: Křemílek a Bochomůrka vzali tedy ohnivého mužíka opatrně mezi sebe a vedli si ho domů do pařezové chaloupky. Zastavili se na prahu a zaťukali.
1: Nesete vejce?
0: Křikla z postele Kolčava. Neřekli na to nic a zaťukali znova.
1: 3 pěnkavčí a 3 kosí?
0: Křikla z postele Kolčava. Zas neřekli nic a zaťukali ještě jednou.
3: Kolčava na ně vyběhla, ale vrazila rovnou do ohnivého mužíka, co stál uprostřed. A řekla, že už vlastně nemá hlad a že jí tlačila postel a utekla do lesa. Ohnivý mužík ještě zapálil v peci pod hrncem s polívkou a šel taky. A Křemílek a Vochomůrka pozbírali kolčavý chloupky, vyvětrali peřiny a ustlali si postel.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Příští Vánoce taky budu mít stromeček na zahradě. Plánovala si hned jedna holčička. A pak přišlo to ze všeho nejlepší. Dárky. Všechny děti si vylezly na strom a každý si vybral svůj balíček. Když se někdo neodvažoval vyšplhat tak vysoko, jak by potřeboval, s radostí mu tam vylezl pan Nilsson. Děti byly tolik napnuté, co v těch balíčcích je. A našli samé krásné dárky. Vláčky a panenky, knížky a skládačky, autíčka a jeřáby a spoustu jiných hraček. Potom už nezbývalo, než strom dočista odstrojit. Není to takhle nejlepší, mít vánoční strom, na který se dá vyšplhat, když se má očesat. Liboval si Tommy a opatrně se natahoval na jednu větev pro sladkou podkůvku. Taky si myslím, přisvědčil Elof, který se po břiše opatrně sunul k perníkovému panáčkovi. Nakonec na stromě nezůstalo nic, ani jediný bonbon ve střapatém papíru. Pak na strom vylezla Pipi a sfoukla všechny svíce. Na zahradu kolem vily Vilekuly padla tma. Tedy ne úplná tma, protože sníh krásně bíle svítil a na nebi zářily hvězdy.

Bylo na čase se rozloučit a jít domů. Děti měly tolik perníkových panáčků, karamel zabalených v celofánu a malých papírových praporků, že to sotva unesly. Vždyť vy teď sami vypadáte jako vánoční stromečky, smála se Pipi. Navrch každému dala jednu z těch svící, co předtím hořely na smrku. To, aby se ještě víc podobali vánočním stromkům a také, aby si posvítili na cestu k domovu. Plamínky se všem odrážely v očích. Ano, skoro to vypadalo, jako kdyby jim ty plamínky v očích svítily, když se loučily s Pipi. Děkujeme, Pipi, řekla Anika. Bylo to moc krásné. Tohle určitě byla ta nejlepší vánoční oslava, jakou jsem kdy zažil, přizvukoval Tomík. Já taky, přidal se Elof.

Šmudlík poskakoval kolem Pipy a štěkal. I jemu to připadalo jako skvělá vánoční oslava. Dneska v noci se nemusí toulat ulicemi úplně sám. Dneska bude spát na zemi vedle zelené postýlky pro panenky, kde chrupe pan Nilsen. Tak dobrou noc, Pipi, loučili se děti. Nebude vám cestou chladno? Strachovala se Pipi. Ale kdepak, nikomu chladno nebylo. Všichni se přece báječně rozehřáli. Počasí se vyvedlo náramně, bylo jasné nebe, hvězdy zářily, vítr utichl a byla tak akorát příjemná zima.

0: království malém jako dlaň žili dva bratři, princ Jája a princ Tumáš. Na první pohled byli jeden jako druhý, ale kdo je znal, věděl, že je každý z nich docela jiný. Lidé často přemýšleli, který z nich bude králem v zemi. Zatímco se princ Tumáš staral o to, aby na polích i v ovocných sadech byla dobrá úroda, princ Jája se jen chlubil a každého přesvědčoval, králem budu já.
1: Milí rádcové, nechal jsem vás zavolat, abych se ujistil vaší oddaností. A co jste říkali? Neslyšel jsem dobře?
2: Ano, jasnosti.
1: To jsem rád. Budu si to pamatovat, až budu králem. O to totiž jde. Za pár dnů dovršíme, tedy já a můj bratr Tumáš, 25 let. Podle závěti našich drahých zesnulých rodičů se má jeden z nás stát králem. Prosím vás, co pak to může být Tumáš? Neumí nikomu poručit, všecko rozdá, dělá, co kdo chce. Vidíte, vždyť tu ani není. Kdo ví, kde se potuluje, co pak ten může vládnout? To já? Já jsem rozený král. Až já budu opravdu králem, mý oddaní rádcové, já na vás nezapomenu, rozumíte? Prosím, co jste říkali?
2: Ano, jasnosti.
1: Tak je to správné. Můžete jít.

0: Takhle princ Jája pomlouval svého bratra, jen aby se sám stal králem. Ale nemyslete si, nelíbilo se to ani jeho rádcům, ani ostatním podaným. Jenomže se mu to báli povědět. Ale všichni si moc přáli, aby trůn dostal opravdu dobrý král. A o tom, kdo dosedne na královský trůn, měl rozhodnout král Viktor ze sousedního království, dávný přítel rodičů obou princů.
1: Ach, příteli, těžký úkol si mi ve své poslední vůli přisoudil. Jak mám rozhodnout mezi tvými syny spravedlivě a správně? Už jako děti byli k nerozeznání, oba šikovní, zdatní. Jací jsou asi teď? Jistě dost chytří, aby věděli, jak se ke králi, který má rozhodnout o jejich budoucnosti, chovat. Oba se budou snažit získat korunu. Jak si jen poradit? Jak rozhodnout správně?
2: Jestli chceš králi pomoct.
1: Kdo jsi? Nevidím tě. Slyším jen tvůj hlas.
2: Jsem polední víla. Dělím den na půl práci i odpočinek. Spravedlivě. Chceš-li i ty spravedlivě rozhodnout, který z princů usedne na trůn, vydej se na zámek v přestrojení, aby tě nikdo nepoznal, a měj oči otevřené. Jedině tak uvidíš, jaký kdo skutečně je, bez přetvářky. Pak jistě správně rozhodneš.
1: Ano, to je nápad. Dobře mi radíš, polední vílo. Vydám se na zámek hned zítra ráno.
3: Posel krále Viktora žádá o slyšení.
4: Ať vstoupí. Posel krále, který byl nejlepším přítelem našeho otce, je u nás srdečně vítán.
5: Tak mluv, jaké zprávy přinášíš?
6: Přináším pozdravy krále Viktora a dopis. Poslední vůli vašeho zesnulého otce, nejjasnějšího krále Richarda I. Podle ní král Viktor při oslavě vašich 25. narozenin určí, kdo bude v této zemi králem.
5: Ale jak to určí?
1: To bych jaksi neměl.
5: Ale no tak pojď blíž, prozrať nám to, nebudeš litovat.
1: Král Viktor se rozhodl, že vybere toho z vás, komu bude lépe slušet královská koruna.
5: Cože? Slušet?
6: Ano. Každý z vás se s korunou na hlavě projde korunovačním sálem a usedne na trůn. Král Viktor pak rozhodne, komu koruna lépe sluší, a ten bude králem.
4: Znám krále Viktora od dětských let. Vždy vládl moudře. Jak mohl udělat tak nesmyslné rozhodnutí?
5: Ale proč mě to vyhovuje? A ty, bratře, neurážej krále Viktora. Jeho rozhodnutí je velmi vtipné a řekl bych přiléhavé, že? Už se těším. A ty se rychle vrať ke svému králi, že ho čekáme co nejdřív. Tak co okouníš? Běž, spěchej!
1: Jsem na cestě celou noc a den, princi Jájo. Jsem velmi unavený.
5: Chceš odmlouvat? No to je drzost. Dám tě zavřít.
4: Ne. Posel krále Viktora dostane nejdříve najíst a napít. A na cestu se vydá, až si odpočine.
1: Díky, princi Tumáši.
5: No dobře. Ty musíš být vždycky proti mně. Ale už to nebude dlouho trvat.
0: Krále Viktora, který byl převlečený za posla, na zámku opravdu nikdo nepoznal. Zato on poznával lidi kolem sebe a hlavně oba bratry. Jako obyčejný posel viděl, jací doopravdy jsou. Který z nich má dobré a laskavé srdce, kterému záleží jen na tom, aby získal královskou korunu, a který z bratrů chce v zemi moudře hospodařit. Jakmile král Viktor věděl, co potřeboval, rozloučil se a odešel ze zámku.
1: Snad jsem si nespletl cestu. Slunce je nad hlavou a můj kočár nikde. A to horko a žízeň.
2: Dobré poledne, králi. Tam pod javorem najdeš stín k odpočinku i studánku. Její voda tě osvěží.
1: Děkuji ti, polední vílo. Už podruhé si mi pomohla. Dobře, že jsem tě poslechl. Už vím, že Tomáš má laskavé srdce a moudře uvažuje. Nelíbilo se mu, že budoucí král má být určen podle toho, jak mu padne koruna. Za to princi Jájovi to vůbec nevadilo, ten už se vidí na trůně. Ale stále ještě nemám jistotu. Vinice je bohatá hrozny, sady plné ovoce. Poraď mi ještě jednou, polední vílo, jak mám poznat, čí je to zásluha, kdo z nich je lepším hospodářem.
2: Nech se provést po královských sadech a vinicích, ale jenom jedním z bratrů. Bude-li on tím dobrým hospodářem, jistě to poznáš. A bude-li se za něj jen vydávat, poznáš to také.
1: Děkuji ti za radu i za osvěžení, polední vílo.
0: Na zámku bylo zatím všechno vzhůru nohama. Princ Jája nařídil nejen celý trůn slavnostně ozdobit květy, připravit slavnostní hostinu, ale sezval i všechny holiče a kadeřníky z blízka i dalekého okolí. Jeden radil vyholit dohladka, druhý zase doporučoval malý knír. A co teprve vlasy? Jedni na nich dělali vlny, aby koruna neklouzala, druzí je rovnali, aby lépe seděla, třetí barvili natmavo, aby koruna dobře vynikla. Princ Tomáš se na to už nemohl dívat a tak si odechl, když král Viktor konečně přijel. A ta hostina. Tabule se pod množstvím dobrot jen prohýbala. Nejdřív přišly na řadu paštičky a hloubátka, pak kuřecí nádivky a pečené kachny, potom omáčky a krémy a dorty a cukroví a nakonec jablka, hrušky a hrozny vína.
1: Byla to vpravdě královská hostina. Díky. Ó, máte nádherná jablka.
5: Je to naše chlouba. Úroda bude letos bohatá. Však také sadaři svému řemeslu rozumí. Já osobně na ně dohlížím. Také je to vidět, že?
1: Víno je lahodné.
5: Vinice jsou na úrodných stráních, slunce jim přeje. Denně dohlížím na stav našich vinic. Bez mé kontroly by víno takové nebylo.
1: Já to dovedu ocenit. Troufám si říci, že vínu rozumím. Mám takové přání. Rád bych se na vaše vinice podíval. Doprovodíš mě tam, princi Jájo?
5: Rád tě, králi, s bratrem doprovodím.
1: Ne. Rád bych, abys mě doprovázel ty sám, když na vše sám dohlížíš.

0: Co měl princ Jaja dělat? Nezbylo mu, než se s králem Viktorem vydat na cestu. Ale kam jet? Kudy? Víno znal jenom ze svého poháru.
1: Princi Jájo, došla mi trpělivost. Jezdíme už půl dne, už třikrát jsme se vrátili zpět k zámecké zahradě a vinici jsme nenašli.
2: Nějak se mi ta cesta popletla, bolí mě trochu hlava, nevím.
1: Nevíš vůbec, kde vinice jsou. Jsi mluvka a chlubíš se cizím peřím, tak je to. Sady si našel stěží. Všichni sadaři se ptali jen po tvém bratrovi.
2: Králi Viktore, vinice jsou nedaleko, rád tě tam dovedu.
1: Není třeba, Tomáši. Teď dej svolat všechny poddané.
0: Když se všichni poddaní shromáždili na nádvoří zámku, pověděl jim král Viktor o tom, jak žil na zámku v přestrojení, aby oba bratry důkladně poznal a přesvědčil se tak, který z nich bude v zemi moudře a spravedlivě vládnout. Jistě si sami domyslíte, koho určil králem v zemi. V celém království zavládla radost a veselí. Všichni byli rádi, že se králem stal Tomáš, protože moudrý král, který má srdce na pravém místě a nemyslí jen na sebe, ale také na ostatní, dokáže i moudře a spravedlivě vládnout, aby se všem žilo dobře. A tak to má být.

Jak se vodník učil hrát na dudy. Bylo to jednou takhle po ránu. Nad rybníkem se zvedala pára a voda byla po dešti ještě trochu zakalená, když se u hráze rozčařila hladina a vykoukl vodník Piškvorec. Kontroloval, jestli mu ten noční dešť nepoškodil stavidlo. A jak se tak rozhlíží, dole v lakušníku pod hrází se něco zalesklo. Morcec, hadry, co by to mohlo být, bručel si Piškvorec pod fousy a opatrně plaval blíž. Kouká na to, má to řemen s přeskou, měch s píšťalou a tamhle dokonce vykukuje kozlí hlava. Kákl, holte, to je velice podivné zvíře, povídá si potichu, aby to tak na mě ještě skočilo. A jak tak přemýšlí, jestli se nemá raději potopit, najednou mu svitlo v hlavě. U všech půlců jsem to já, ale dutý rákos, zvolal a plácel se do hlavy. Vždyť to jsou dudy, to asi jak tu šli muzikanti ze sousední vsi. A šups, dudy pod paži a šups na dno. Večer, když k němu zavítal na návštěvu vodník Čvachta ze sousedního rybníka, jen tak na kus řeči a na skleničku leknínového vína, najednou vodník Piškvorec povídá, a což pak k motře trochu muziky? A než se kdo naděje, už je tady s dudama. Jenže ouha. Vodník mačká měch, až mu praští v kostech, ale kloudnou muziku nezahraje. Dudy vřeští, až se rybám ježí šupiny a komárům na rákosu se podlamují nohy. Počkat, kmotříčku, povídá vodník Čvachta. Takhle by to nešlo. Ty se musíš nejdřív na ty dudy naučit hrát. Jo, ale kde se mám učit, když tady v rybníce nikdo na dudy neumí, namítl Piškvorec. A na to mu vodník Čvachta povídá, no kde, přeci u pana řidicího ve vsi. A bylo to. Druhý den si vodník Piškvorec zapíchl za klobouk sváteční rákos, vyleštil dudy a do tašky dal toho největšího kapra a hajdy do vsi. A celou cestu utíkal, aby tam byl co nejdřív. Pan řidící se zrovna díval z okna a divil se, kam to ten vodník tak spěchá. O to více podivil, když zjistil, že právě k němu. A to jsou k nám hosti, povídá, a hned ho zval dál. Co se stalo, kmotře, hoří ti rybník? Tuhle vám nesu kapra a chtěl bych se učit hrát na dudy. Vyhrklo to z vodníka jako veliká voda. To už pan řidící nevycházel z úžasu, ale nakonec řekl, když hrát, tak hrát, začneme hned teď. Jak to vodník slyšel, samou radostí zmáčkl dudy, až to zavřískalo a ještě do toho začal zpívat falešně starou vodnickou písničku o Broukovi Potápníkovi. Zkrátka, byla to muzika, až uši zaléhaly. Ale, smál se pan řidící, no takhle to nepůjde. Musíme pěkně od začátku. Ty se na ty dudy musíš naučit hrát nejprve stupnice. Vodník sice hudral, že je to zbytečné zdržování, ale nedalo se nic dělat. Pan řidící mu ukázal, co a jak, a nakonec mu dal notový sešit s takovými podivnými černými puntíky a pod nimi bylo napsáno C, D, E, F, G, A, H, C. A povídá, až to budeš umět naspomnět, dopředu i pospátku, tak zase přijď. Když se vodník vrátil zpátky do rybníka, hned se začal pilně učit. Ale ani za nic si ta podivná písmena nemohl zapamatovat. Kudy plaval, tudy si opakoval C jako cejn, D jako delfín, E jako E, a zas nevěděl nic.
A co já bych se učil, naježil se a just nebudu. A vzal dudy a vřískal na ně, až to bylo slyšet v sousedním rybníce. A tak to bylo každý den. Vodník Piškvorec se přestal starat o svoji hastrmanskou živnost, pustil všechny duše, které měl v kredenci ještě po dědečkovi, a dokonce přestal vysedávat i na vrbě. Od rána do večera jenom vřískal na dudy. Starý vodník Čvachta z vedlejšího rybníka mu to sice už několikrát rozmlouval, kde pak on, nedal si říct, ani když se mu začaly stěhovat ryby a žáby vedle k sousedovi. No a tak se jednoho dne vydal do vsi vodník Čvachta. Ale, divil se pan řidící, vydá před sebou druhého vodníka, snad se nechcete také učit hrát na dudy. Ale kde pak, povzdechl si starý vodník a hned panu řidícímu vyložil, jak se věci mají. Všechno pěkně popravdě, jak rybník chátrá, jak se ryby stěhují, zkrátka od té doby, co se vodník učí hrát na dudy, není s ním kloudná řeč. Když je to tak, povídá pan řidící, tak mi sem toho vašeho kolegu pošlete. Sotva vodník Piškvorec uslyšel, že má jít do vsi, všeho nechal, popadl dudy a už utíkal, jen se za ním mokřilo. A hned k panu řidícímu, že mu předvede, jak hraje. Počkej, kmotře, s tím hraním, povídá pan řidící. Něco bych tady pro tebe měl. A vytáhl gramofon. Veliký, s obrovskou lesklou troubou a na kliku. Nechtěl by ses učit hrát na tohle? Vodník ani nedýchá, oči se mu jenom lesknou. A co bych proto musel udělat? Nic, řekl pan řidící. Ty mi dáš dudy a já ti dám gramofon. A tak si plácli. A jak to bylo dál? Jak by to bylo? Vodník Piškvorec začal zase hospodařit, ryby a žáby se mu vrátily a v rybníku nastal klid a pořádek. Jen občas za tichých večerů je u stavidla slyšet tenonkou melodii. To dole vodníci u skleničky leknínového vína poslouchají muziku.